0: taková asi nejreálnější představa je, že na farmu asi by to směřovalo. Doufám, že mi to bude sedět menší hřiště, víc soubojů, takže určitě to bude náročnější, musím se dobře připravit a myslím si, že by mi to mohlo ještě více sedět.
1: Sikora pomohl k vítězství českých hokejistů na švédských hrách nad domácími 3-1. Zítra se národní tým střetne ještě s Finskem a v neděli se Švýcarskem.
2: Nehoda na D2 u Lanžhota a neprůjezdné tunely v Praze. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna čekejte nehodu za hraničním přechodem ze Slovenska. Na 58. kilometru havarovalo osobní auto, stalo se to v zúžení a projíždí se tam pomalu, větší zdržení ale nenaberete. V Praze stále platí uzavírka Davidského a Brusnického tunelu. Kvůli pravidelnému čištění platí obousměrně a to až do 5 hodin ráno. Nejvíce vyplatí využít trasu po Evropské ulici. Kromě toho jsou dálnice i hlavní tahy v Česku dobře sjízdné a provoz je plynulý. Šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Během noci se teď ochlazuje na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech, místy až na 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu a večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů na severu Čech naměří kolem 12, na jihu Moravy až 23 a na horách bude většinou kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Papier berieme do ruky každý deň, väčšinou bez toho, aby sme mu venovali zvláštnu pozornosť. Je to vec, ktorá nám slúži. Papierník Michal Gorec ho vníma inak, pretože ho ručne vyrába a má k nemu celkom špeciálny vzťah. V jeho malej dielni Papirea v Zdislave pri Liberci vzniká originálny papier z rôznych materiálov. Čo Michala ešte po 13 rokoch práce dokáže na výrobe papiera prekvapiť? A dá sa vôbec nejako inovovať proces, ktorý vymysleli v Číne už v 2. storočí? Aj o tom v hovoroch. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
3: Hovory.
4: Michal, vítaj v hovoroch.
5: Dobrý deň.
4: Keď som pred pár týždňami vstúpila do tvojej dielne, zostala som úplne očarená. Na základe tohto zážitku si viem predstaviť aj tvoju vlastnú skúsenosť, keď si prvýkrát vošiel do papierne v Izraeli a o tom momente si povedal, ja ťa budem citovať, keď som vošiel do papierne, mal som pocit, ako by som bol osvietený papierom.
5: Je to tak, já jsem tam měl takový prožitek, až úplně jako niterný, kdy jsem si někdy jako v hloubi sebe uvědomil, že to je to, co bych měl v životě dělat a kam bych se měl vlastně směřovat.
4: To bylo také nahliadnutí do budoucnosti, ale kým se to stalo, tak ještě ubehlo dost veľa vody, protože ty si tam študoval hebrejčinu, v tej papierni v Izraeli si si privyrábal ako brigádník, to bol rok 1999. Čo ťa tam tak očarilo? Ako to tam fungovalo v tej papierenskej dielni?
5: Já jsem tam vlastně jel jako mladý kluk na zkušenou, takový fakt jako typický český Honza s batohem, něco si vyzkoušet jiného. A do papírny jsem se dostal náhodou, protože jsem hledal brigádu a paní, co se dělala vedle mě ve škole právě na té hebrejštině, tak říkala, že jdu do města, že tam někoho hledají a já jsem přišel do ruční papírny. Já jsem vlastně s papírem nikdy nic jakoby neměl, já jsem původem stavař a skládal jsem si možná jako modely z ABC, ale s papírem jsem jinak nic nedělal, ale tam mě nadchla taková primární věc a to je to, co mě vlastně jako do dneška dokáže nadchnout, že to, co máme v kádi před sebou ve vodě, tu papírovinu, když to předsedím, naberu, usuším, tak z toho vznikne, z toho stejného materiálu vznikne prostě arch papíru, který pak můžu na něco použít.
4: Ty jsi tam pracoval potom několik měsíců. Samozrejme, že keď ťa to tak nadchlo, tak si tam nebolo len ako taký pasívny brigádnik, ale si sa snažil preniknúť do toho procesu úplne hlboko a ten majiteľ tej papierne sa stal tvojim blízkym priateľom, spolupracovníkom, s ktorým si stále v kontakte.
5: No, došlo to vlastne až tak, že mu říkám, že je to môj papírenský mistr a jsme opravdu v takovém vztahu do dneška, řekl bych, mistr žák. Můj mistr Izár Neumann, který ten papír vyrábí od roku 83, je velký specialista na japonský papír, právě mi naučil techniky japonského papíru, naučil mě vlastně i ty evropské techniky a pro mě bylo zajímavé to, že jak mě to jako nadchlo, tak jsem chtěl jít hodně do hloubky, dostal jsem vlastně od nich veškeré know-how a zároveň jsem tam byl jako brigádník, takže jsem to měl zaplacené.
4: Kým jsi začal vyrábať papír, tak ty jsi si urobil takovou okľuku. Zaujímavé je, že hovoríš, že jsi začínal jako stavař, ale ty jsi 12 rokov pracoval v bankovnictve, dokonce si riadil pobočku banky v Liberci. To znamená, že jsi mal taky jako fajn, stabilný život bankára. Napriek tomu ti tam stále v hlave chodila ta myšlienka, že chcem byť tým papierníkom. Kedy sa ta myšlienka pretavila v to, že dal si výpoveď a povedal si idem?
5: No, já o sobě říkám, že jsem běžec na dlouhou trať, takže mě to opravdu trvalo vlastně od toho rozhodnutí až k realizaci z dlouhých 14 let, než jsem tu papírnu otevřel. A už v průběhu těch let, my když jsme třeba se ženou hledali dům, tak jsme chtěli dům u potoka, aby tam mohlo být vodní kolo, protože tam bude papírna. Pak jsme ten dům našli, dlouho jsme rekonstruovali ten dům, pak jsme na zahradě stavili ten domek a ty roky prostě tak pořád jako běžely. Až v roce 2013 žena byla těhotná, čekali jsme, že se nám narodí syn a já jsem si říkal, kdy jindy vlastně to rozhodnutí jako udělat, než teď. Ten domek už stál, vybavení jsme měli, já jsem o tom prostě hrozně dlouho jako mluvil, ale zároveň to bylo jako těžký rozhodnutí, protože odcházet z pozice jako manažerský z banky do nejistoty, ještě prostě ženu na mateřský doma a dítě, takže to jako nebylo úplně jednoduché rozhodnutí. My jsme začínali úplně jako na zelené louce, bez klientů, bez ničeho, takže já jsem v květnu 2013 odešel z banky, v červenci jsme otevřeli vlastně papírnu, měli jsme tam první dílnu a v srpnu se nám narodil syn Eliáš.
4: Tvoja dielňa je velmi jednoducho vybavená. Máš tam takovou velkou kadiu, v které je hmotaná papír, starý lis na papír a potom taký zaujímavý stroj, který si objednával až, a teraz nevím, zo Zélandu alebo z Austrálie, to si už přesně nespomínám.
5: Bylo to z Nového Zélandu. Je to stroj vlastně, který se jmenuje Holender a je to stroj na mletí vláken. Je to vlastně, řekl bych, úplně nejdůležitější stroj nebo nejdůležitější vybavení pro každého papírníka, který chce dělat ten papír prostě postaru a hlavně z materiálu, které se používaly v historii. A to byly hlavně staré hadry, látky a to byl primárně len, konopí a bavlna.
4: To znamená, že to je taká sekačka.
5: Je to taková sekačka, rozmělňovačka, mlín, drtička. Já úplně v češtině nenacházím správné slovo, co se tam s tím materiálem stane, ale ten materiál se nějakým způsobem rozemele. Vlastně my tam dáme jakoby staré látky, oni se rozemelou úplně na kaši a z té kaše se pak vyrábí papír.
4: Michal, a ta moja otázka, proč přišel až z Nového Zélandu? Tu v Evropě se nedá takýto stroj koupit?
5: My jsme původně chtěli vlastně od nějakého českého výrobce zámečnická dílna, aby nám ten stroj vyrobili, protože ten stroj je jako několik set let jakoby starý, ta technologie je stará, to je, myslím, že z roku 1680, kdy to bylo vynalezeno, ale vlastně se nám nepodařilo najít firmu, která by ten stroj vyrobila a pak, když jsme hledali, kde se ve světě ty stroje vyrábí, tak nejlevněji, je to paradox, ale prostě nejlevnější varianta byla si nechat poslat prostě ve žlutým balíku DHL prostě z Nového Zélandu a přikoupili jsme jenom motor. A když se díváme prostě dneska na cenu, tak ten stroj může stát prostě 450 tisíc v Evropě, nebo může stát prostě 150 tisíc mimo Evropu. A to jsou tak rozdílné vlastně jakoby částky, že se vyplatí to bohužel prostě koupit někde jinde.
4: Hmota na papier vzniká z různých materiálů. Podmínka je, aby obsahovali celulózu. Z čeho ty vyrábáš tu hmotu na papier?
5: No, my se držíme úplně těch starých původních technik a materiálů. A jak už jsem zmiňoval, papír se vyráběl ze starých hadrů, ze starého oblečení a tady u nás v střední Evropě to byl hlavně len a konopí. Takže my ten materiál buď koupíme nějaké surové podobě,

0: materiál je líko z morušovníku a mají bambusové síto a ta technika je taková hodně dynamická, kdy se opakovaně přes sebe nabírají vrstvy, s tím sítem se hodně třese. Během toho třesu se usazují jemné vlákna a ty tlusté vlákna se zase slívají zpátky. A ten výsledný papír je složen třeba z nějakých 5-6 vrstev. A přidáváme tam buď kytky, nebo prostě nějaké sezónní záležitosti. Jedna edice byla taková zajímavá, že si Míša sbírala vánoční stromečky a přidávali jsme tam vlastně jehličí, byla to taková jakoby vánoční edice. A tyhle příběhy, ať je to jehličí, nebo prostě něco, co ten klient opravdu má, tak tyhle příběhy, to je to zajímavé, co mě i po těch letech pořád jako na tom baví.
1: Hovorí host v hovoroch papierník Michal Gorec, který má svoju dielňu na výrobu ručného papiera v obci Zdislava pri Liberci.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Keď hovoríme o tom starom remesle, můžeme přitom hovorit o nějakých inováciách?
0: Můžem, ale je to trošku ošemetná záležitost. Naše papírna se prezentuje a já to vnímám tak, že prostě pro mě je primárně důležité udržet to původní řemeslo. Aby to tady zůstalo zachovaný, aby jsme to prostě jednou mohli předat někomu dalšímu a aby jsme to dělali v té původní podobě, to je pro mě jako hodně důležitý. A jak evropský styl papíru, tak ten japonský styl. Z těch 2000 let to funguje plus minus stejně. Samozřejmě dneska si můžeme to papírenské síto vytisknout na 3D tiskárně. Tak OK, proč to nemůžu udělat? Můžu to udělat. Můžu použít prostě různý příměsí, které tady prostě v té době nebyly. Ale primárně se pořád vlastně snažím udržovat to původní řemeslo a ty původní materiály a to původní know-how.
1: To znamená, že inovace tě nějakým způsobem nelákají?
0: Lákají mě, ale u toho papíru ta inovace znamenala to, že prostě přišel člověk, který vymyslel kulaté papírenské síto a na přelomu prostě 19. 20. století vznikly průmyslové papírny a většina dočních papíren prostě skončila. Takže ta inovace je dobrá, ten papírník se snažil vyrábět jako velký formáty, aby udělal co nejvíc za ráz. Prostě pořád se snažil vlastně si tu práci jako hodně zjednodušovat. Zjednodušovat jako tu fyzickou námahu, která vlastně byla, až se přešlo na tu strojní výrobu. Díky tomu pak vlastně všechny ty papírny buď přešly na strojní výrobu, nebo se z nich staly mlýna na obilí, nebo prostě zanikly, ale říkám, tím mým primárním cílem je jako udržet řemeslo v té původní podobě.
1: Michal, ty popri takých, dávám do úvodzoviek, štandardných zákazkách robíš aj vlastnú tvorbu. Ja som videla tvoje krásne obrazy, ktoré si vyrobil z papiera, vlastne si ich vylieval. Ako si sa dostal k tomuto umeniu z papiera?
0: Ta technika se jmenuje paper casting, neboli lití papíroviny na síto. A objevil jsem to právě v Izraeli u mého mistra už prostě před těma 25 lety. A je to taková vlastně moje volná tvorba. Je to taková jako zajímavá věc. Primárně ten materiál jsou různé přebytky ze zakázek. My totiž, když uděláme zakázku, tak v té kádi většinou jako něco zbyde. My toho vždycky připravíme, toho materiálu víc. No a jednou meleme džíny, tak máme modrou hmotu, jednou meleme růžové trička, tak máme růžovou hmotu a já to různě skladuju, ty zbytky těch materiálů. Můžu tomu říkat zbytky nebo přebytky. Když to dám do lednice, tak to tam vydrží i několik měsíců. No a pak, když mě políbí muza, tak prostě vezmu velké síto, máme síto 2x1 metr, no a tam to prostě v různých vzorech můžu nalít a vytvořit nějaký umění.
1: A co tě inspiruje, jak to vzniká?
0: No, já bych se nenazýval umělcem, ale ta inspirace přichází zaprvé z přírody, takže ve spoustě těch obrazů je hlavně kapradí. Kapradina je taková jako hrozně hezká rostlina, která může připomínat strom, může připomínat prostě různé věci, takže hodně pracuji s kapradím, to je taková jedna oblast. A druhá oblast jsou moje takové snové obzory. To je prostě série, řekl bych, nekonečná. My, jak bydlíme v Podještědí, máme výhled na Lužické hory, nádherný, na vzdálené horizonty. A tam se ty horizonty hodně jako vrství za sebe a já vlastně tenhle motiv těch Lužických hor a těch horizontů přenáším právě na ten papír, kdy pomocí prostě míchání světlých a tmavých vláken můžu vytvářet prostě různé gradienty v tom papíru a ten výsledný obraz vypadá jako nějaké obzory hor, ale protože to nejsou jako okopírované hory, tak jsou to prostě moje

0: snové obzory.
1: Michal, ja sledujem svoje okolie, napríklad koľko ľudí používa papierový diár versus digitálny diár, či si robia poznámky do mobilu alebo do nejakého papierového zápisníku. Ako vidíš ty budúcnosť papiera? Má budúcnosť papier?
0: Papier má 100% budúcnosť. Je to médium, ktoré tady zůstane i v době, kdy třeba bude blackout, nebo prostě bude ten počítač vypnutý. My z toho papírenského řemesla samozřejmě vidíme, že řada lidí přechází prostě do elektronických jako médií, nebo používám prostě elektroniku víc než ten papír. Na druhou stranu papír zažívá krásnou renesanci, kdy víc a víc lidí má fakt jako potřebu si ty věci zapisovat fyzicky, aby je vlastně mohli kdykoliv jako otevřít. Nemít to v mobilu nebo v počítači a teď jedno, jestli se budeme bavit o fotoalbech nebo fotoknihy si lidé třeba nechají dělat. Proč? No protože jako když přijde návštěva, tak já nechci otvírat počítač a koukat tam na fotky. Já chci fakt fyzicky vzít to fotoalbum, sednout si a udělat si takový ten čas, prostě jak to bývalo kdysi.
1: Ty jsi se už dávnejšie zmiňoval o tom, že rekonštruješ v obci Zdislava, tam, kde žiješ, stodolu, kde by mala byť otvorená väčšia takáto papierenská dielňa. Ako si stojíš s týmto projektom?
0: To je môj ďalší projekt na dlouhou trať. Stojíme si tak, že sme vlastne začali už pred covidem a když byl covid a pak různé další události, tak jsme ten projekt pozastavili, protože jsme, nebo já jsem vůbec prostě nevěděl, co bude. Takže jsem se soustředil hlavně na to, aby jsme udrželi výrobu. Ono před covidem nám ten příjem plynul prostě zhruba polovinu jako z turistického ruchu. To bylo pro nás jako velmi významné. S covidem to ze dne na den ustalo, takže jsme horko těžko vlastně získávali nové zakázky. Ale ty už si tady zmiňovala chráněnou dílnu Lemniskáta tady z Balbínové ulice. To byl takový dar z nebes, protože skrze tady tu chráněnou dílnu jsme se dostali k velkým klientům, kteří nám významně pomohli jakoby přečkat to období covidu a s tím, že jsme prostě to hezky jako ustáli a mohli jsme se dál rozvinout. A ten projekt Stodoly pokračuje, teď jsme ve fázi, kdy nám architekt finišuje stavební plány. Moje žena, která dělá engineering, tak bude vyřizovat stavební povolení. Chtěli bychom začít s úpravami letos v létě, ale na druhou stranu je to tak jakoby veliká pro mě věc. Ten objekt je 10x20 metrů a děláme to vlastně jako při šítý práci toho živnostníka, podnikatele. Já jsem taková, jako bych řekl, jako one man show, kdy dělám úplně všechno a tady ten projekt je tak jakoby veliký, že na něho nemá moc času, takže i proto se to tak moc dlouho táhne.
1: Čo v něm bude? Ty si tam kompletně přestěhuješ svoju dílnu?
0: Plán je takový a vlastně k tomu jako směřujem, že v půlce přízemí bude papírenská dílna a já jsem tady ještě nemluvil o tom, že děláme knihtisk a děláme knižní vazbu. K těmhle účelům máme krásnou sbírku historických strojů z přelomu 19. a 20. století. Ty stroje jsou už právě v té stodole na hrubé betonové podlaze, takže tam bude knihařská, tiskařská dílna a v další části bude prodejní galerie se zájezdní kavárnou. Nazvali jsme to zájezdní kavárna, že když přijede autobus s turistama, tak si budou moct dát kafe a nějaký dortík.
1: Představujem si, že v těch korporátoch je mnoho lidí, kteří snívají o nějakom inom profesnom smerovaní, ale zostáva to trebár stále iba pri tom snívaní. Ty zo svojej skúsenosti, keby si im mal poradiť, prečo sa nebať vystúpiť z toho pohodlného života, tak čo by bola tvoja rada?
0: Ja som získal obrovský pocit svobody. A to je niečo, co člověk jako nepochopí, pokud to nezažije, když to neudělá. Na druhou stranu s tím samozřejmě se pojí jako obrovská nejistota. Jestli prostě ještě lidi budou chtít kupovat ruční papír, jestli budeme mít dostatek zakázek. Samozřejmě s tím přichází téma prostě nějaké zodpovědnosti. Sám za sebe, za rodinu, uspůsobit si ten vlastní čas. Téma jako prokrastinace, takový dobrý slovo, který se hodně používá. Aby člověk fakt jako si nemyslel dobře, tak já teď mám tu jako firmu, nebo jsem ten živnostník a teď jako se to stane. No ono se to nestane, člověk to musí jako udělat.
1: Hovorí host v hovoroch Michal Gorec. Michal, já ti velmi pěkně děkuji za návštěvu studia tu v Praze.
0: Taky děkuji.
1: Od mikrofonu hovorů se loučí Taťána Čabáková.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Z bankomatu v pražských Kunraticích zloději v noci ze středy na čtvrtek ukradli asi 300 tisíc korun. Policie o tom informovala na síti X. Po podezřelých dál pátrá a hledá svědky, kteří viděli v noci v okolí Kunratického a Krčského lesa lidi na elektrokoloběžkách. Pachatelé odpálili bankomat zhruba v 3:30 ráno v obchodním centru v Dobronické ulici. Podle policie to provedli stejným způsobem, jaký použili před měsícem u obchodního centra v Praze na Opatově 3 lidé. Tito podezřelí jsou teď ve vazbě. Evropská unie že od prosince takzvané slékací nástroje umělé inteligence. A tyto aplikace umožňují vytvářet intimní fotografie nebo videa skutečných lidí. Může přitom mít to osoby, které k tomu nedali souhlas. Na podobě zákazu se shodli zástupci Evropského parlamentu a členských států. Pražský magistrát nechá obnovit sochy ze staroměstského Orloje. Restaurátoři v pondělí sejmou 4 sochy ze spodní řady a odvezou je do dílen. Práce by měly být hotové letos na podzim. Magistrát za ně zaplatí 367 000 korun bez DPH, informoval o tom mluvčí magistrátu Vít Hofman. A v bývalém protileteckém krytu ve Svatavě u Sokolova je interaktivní expozice, která připomíná osudy žen vězněných za druhé světové války v tamním ženském koncentračním táboře. Tábor osvobodila 7. května před 81 lety americká armáda. Expozici nazvanou Každá z nás měla v očích strach vytvořilo Sdružení Paměť národa spolu s městy Sem Svatava. Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním svazům, aby zrušili omezení pro start běloruských sportovců. A ta platí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, ve které je Bělorusko spojencem Ruska. Pokud budou jednotlivé sportovní federace souhlasit, Bělorusové budou moct reprezentovat pod vlastní vlajkou i hymnou. Omezení pro ruské sportovce zůstávají platná.
4: Uzavřené tunely v Praze a nehoda na D2 u Lanžhota. V Praze jsou uzavřené Brusnický a Davidský tunel, a to v obou směrech. Z důvodu pravidelné údržby bude probíhat kompletní uzavírka až do 5 hodin ráno. Alternativní trasa vede přes ulici Pod Kaštany a Evropskou. Do ulice Patočkova se napojíte přes ulici na Vypichu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně za hraničním přechodem na kilometru 58 havarovalo ve zúžení osobní auto. Na místě už je světelná šipka i odtahová služba, průjezd není výrazněji omezený. A na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 18 stojí po nehodě v odstavném pruhu 2 osobní auta. Místo je dobře označené, ale je to za zatáčkou ve stoupání, tak ať vás to nepřekvapí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Během noci se teď ochlazuje na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech místy až na 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů na jihu Moravy naměří až 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Jak se pokles popularity Donalda Trumpa projeví ve volbách do amerického kongresu? Proč se Izraelci pokusí napodobit Maďary? Co čeká Arménii na cestě od Ruska? Těmto a dalším tématům se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
5: S Sjezd sudetských Němců se bude konat v Brně od 22. do 25. května 2026. Setkání, které organizuje festival Meeting Brno, vyvolal velkou diskusi. Otázce, jestli se má takový sjezd konat na území České republiky, se věnovala i poslanecká sněmovna. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Proč se touto otázkou sněmovna vůbec zabývala?
6: Protože představitelé SPD si to vyhodnotili tak, že když se poprvé v historii koná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení na území České republiky, že to může být téma, které zaujme jejich voliče a že to může být to téma podáno takovým způsobem, aby opět jitřilo staré rány a vyvolávalo emoce, protože samozřejmě v naší společné historii česko-německé je kapitola minimálně jedna, která dosud rezonuje ve veřejném mínění u některých lidí, a to je kapitola týkající se nacistického Německa, toho, co se dělo za druhé světové války a co se také dělo pak při odsunu sudetských Němců z tehdejšího Československa, byť v minulosti už došlo k určitému smíření, byť sudetoněmecké krajanské sdružení opakovaně dává najevo, že nechce vznášet žádné majetkové nároky, že nechce prolamovat Benešovy dekrety, tak přesto někteří politici s touto kartou neustále hrají. Takže se o to pokusila také SPD, pokusila se ve sněmovně prosadit určité usnesení a vzhledem k tomu, že opozice prováděla různé obstrukce, tak se k tomu hlasování o usnesení poslanecká sněmovna vůbec nedostala a ta schůze skončila. Takže je otázka, zda ještě v dohledné budoucnosti, než se ten sjezd toho sdružení bude konat v Brně, se k tomu poslanecká sněmovna dostane a nějak vyjádří. I kdyby se vyjádřila negativně, tak by to neznamenalo, že by se ten sjezd nekonal, protože organizátoři opakovaně prohlašovali, že sjezd se konat bude, že má přispět k dialogu právě mezi Českem a Německem o této historii a má přispívat k určitému smíření. A když se podíváme na ty emoce, tak ty byly vyvolány nejenom na půdě poslanecké sněmovny, ale také například v Brně na zasedání zastupitelstva a tam rovněž politici odolali vábení určitého populismu a neodmítli tuto akci ani samozřejmě se tedy nějak vehementně za ní nepostavili, takže se spíš k tomu postavili neutrálně, což si myslím, že je rozumný postoj a takovýto postoj podle všeho, alespoň podle výroku Andreje Babiše, hodlá zachovat i česká vláda.
5: Tolik komentátor Petr Hartmann. Díky a naslyšenou.
6: Naslyšenou.
5: Za půl roku proběhnou ve Spojených státech volby do sněmovny reprezentantů a třetiny senátu. Pro prezidenta Donalda Trumpa jsou klíčové, neboť většina jeho republikánské strany ve sněmovně je velmi těsná. Kvůli nespokojenosti občanů s jeho politikou by o ní mohl přijít. Proto nejenom on sám, ale i jeho strana věnují takovou pozornost překreslování volebních obvodů. V souvislosti dodává politolog, publicista a poradce prezidenta republiky Jiří Pehe.
7: Americký prezident Donald Trump se po 15 měsících od nástupu do Bílého domu potýká s rekordním propadem popularity a táhne ke dnu i svoji republikánskou stranu. Podle nejrůznějších průzkumů by republikáni měli v listopadových volbách do kongresu ztratit většinu ve sněmovně reprezentantů a možná dokonce i v senátu. Republikánům škodí nejen celkový propad popularity Trumpa, ale také stále více kritický pohled většiny americké společnosti na to, jak si Trumpova administrativa počíná v řízení hospodářství, v imigrační politice a nejnověji v ozbrojeném konfliktu s Iránem. Žádné americké angažmá ve vojenském tažení mimo hranice Spojených států nebylo v moderní americké historii tak nepopulární, jako je právě útok na Irán, zejména jeho provedení. Sám Trump upozorňuje, že pokud republikáni ztratí většiny v obou komorách kongresu nebo třeba jen ve sněmovně reprezentantů, pokusí se demokraté o jeho impeachment. I kdyby k tomu ale nedošlo, docela jistě by následovala celá řada vyšetřování nejrůznějších praktik Bílého domu. Sněmovna má totiž právo zřizovat vyšetřovací komise, před nimiž musí ti, kdo jsou předvoláni, vypovídat pod přísahou. Docela jistě by se tak ku příkladu rozhořelo vyšetřování snah Bílého domu znemožnit přístup veřejnosti k Epsteinovým složkám. Trumpovo jméno se ve složkách týkajících se organizování sexu s nezletilými jeho bývalým přítelem, miliardářem Jeffrey Epsteinem, objevuje mnohokrát. Ministerstvo spravedlnosti ale většinu podrobnějších informací týkajících se Trumpa ve složkách začernilo. I kvůli obavám z drtivé porážky ve volbách spustila Trumpova administrativa sérii pokusů ovlivnit podzimní volby ve prospěch republikánů. Sám Trump už vloni vydal výnos, v němž požaduje, aby se voliči prokazovali voličskými průkazy osvědčujícími, že jsou občany Spojených států. V Evropě, kde má každý volič občanský průkaz, by tento požadavek nebyl ničím neobvyklým. Ve Spojených státech se ale totožnost voličů zatím prokazovala jinak. Hlavním problémem ale je, že o tom, co je k účasti ve volbách zapotřebí nebo jak volby vůbec probíhají, rozhodují jednotlivé státy americké unie. Trumpův dekret byl tedy okamžitě napaden u soudu jako neústavní. Trump nyní naléhá na republikány v kongresu, aby prosadili zákon, který by voličské průkazy u voleb požadoval. I v tomto případě je ale jisté, že kdyby zákon navzdory odporu demokratů prošel, bude napaden u soudu kvůli své údajné neústavnosti. Mezitím Federální úřad pro vyšetřování, známý pod zkratkou FBI, zabavil voličské seznamy z voleb v roce 2020 v několika státech. Demokrati protestují, že je to protizákonné a že se Bílý dům bude snažit s pomocí zmanipulovaných dat ukázat, že došlo k podvodům. Seznamy navíc obsahují citlivá osobní data, která mohou být zneužita k nátlaku na některé voličské skupiny. Trump také spustil cosi jako válku mezi republikány a demokraty o překreslování voličských obvodů, když před časem vybídl republikány v Texasu, aby s pomocí překreslení obvodu získali až 5 křesel ve sněmovně reprezentantů navíc pro republikánskou stranu. Demokraté odpověděli vlastním překreslováním ve státech, kde mají většinu. Tento souboj o obvody nyní dosáhl nové intenzity, když konzervativní nejvyšší soud zrušil nedávno zákon, který zaručoval s pomocí způsobu, jakým byly nakresleny některé voličské obvody ve státech s výrazným podílem menšin, křesla pro menšiny ve sněmovně reprezentantů. K tomu, aby účelové volební inženýrství republikánům výrazně pomohlo, stojí ale v cestě několik překážek. Jednou je skutečnost, že demokraté nyní mají v průzkumech takovou převahu, že nejspíš zvítězí i v řadě tradičních republikánských obvodů. Navíc pokusy manipulovat volebními pravidly nejsou populární a republikánům mohou ve veřejném mínění více ublížit než pomoci. Největším nebezpečím pro demokraty je, že Trump vytváří svým zpochybňováním dosavadních volebních pravidel chaos a nejasnosti. Toho pak může Bílý dům využít ke zpochybnění výsledku voleb v některých státech.
5: To byl Jiří Pehe. V Maďarsku nedávno prohrál parlamentní volby Viktor Orbán po zhruba 16 letech v čele vlády. Izraelská opozice nyní usiluje o podobný tah. Ve hře je otázka, jestli se jí podaří odstavit od moci podobně dlouho vládnoucího Benjamina Netanyahua. Není ale jisté to, jestli, když dva dělají totéž, stane se totéž. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
8: Volby v Izraeli se budou konat nejpozději za půl roku a ti, kdo jsou proti Netanyahovi, v tom vidí další příležitost sesadit premiéra z funkce. To se už dvakrát stalo, naposledy v roce 2021, ale jen dočasně, než se znovu vrátil do premiérského křesla. To mimo jiné ukazuje, že Netanyahova nepopularita u podstatné části veřejnosti k jeho politickému konci nestačí. I v Izraeli nepochybně sledovali snahu maďarské opozice sesadit Viktora Orbána, který do maďarského politického systému vrostl pravděpodobně mnohem více než Netanyahu. Maďarské opozici se to povedlo pomocí dvou kroků. Za prvé sestavením velmi široké koalice proti Fidesu, podle zásady všichni proti Orbánovi. A za druhé nasazením kandidáta, který nebyl Orbánovým ideologickým opakem, ale spíše lepší nebo nějak přijatelnější verzí téhož. Tím byl Péter Maďar, ale podobný tah už opozici nevyšel v roce 2022 pod vedením konzervativního politika Pétera Markizaje. V Izraeli je situace podobná, i když ne totožná. Netanyahu je také velmi schopný politik a rétor, který dokáže přesvědčit nemalou část společnosti nenutně o tom, že je skvělý, ale že je lepší než jakákoliv alternativa. Stejně silného vyzývatele ale izraelská opozice zatím k dispozici nemá. Ale právě v těchto dnech se hraje o to, zda se proti němu shromáždí takové hnutí, které by mu znemožnilo znovu sestavit vládu. Dosud se spekulovalo o volebním spojení dvou středových stran, ex-premiérů Jaira Lapida a Naftali Beneta. Ti před pár dny vytvořili koalici nazvanou Bejáchat společně. Společně by dostali více hlasů než Netanyahuův Likud, ale pravděpodobně žádné hlasy od voličů Likudu navíc. Dalším faktorem je rozhodnutí bývalého náčelníka generálního štábu Gady Eisenkota vstoupit do politiky. Jako člověk z bezpečnostního prostředí, otec syna, který padl jako voják v Gaze, a navíc co by Izraelec marockého původu, by měl velkou šanci přetáhnout Likudu část pravicových voličů. Teď jde o to, jestli by je přetáhl pro svou vlastní malou stranu Jašar nebo pro nějakou větší koalici s Bennettem a Lapidem. Ti se pokoušejí Eisenkota získat pro Tory koalici. Lapid dokonce obětavě nabídl své druhé místo na kandidátce, protože Bennett chce být nadále jedničkou. Politologové debatují, jestli by tato trojkoalice vyvolala ve společnosti takové nadšení, aby společně získala více než jen pouhý součet současných voličů. A nebo zda by nebylo pro Eisenkota i celou věc proti Netanyahuovské koalice výhodnější, aby kandidoval sám. Pro část pravicových voličů jsou Lapid i Bennett obtížně přijatelní. Dalším faktorem je vznik případných dalších uskupení. Jednou je ohlášená strana rezervisté, která je mimo jiné velmi kritická k odpíračům vojenské služby. Právě otázka Netanyahových ústupků náboženským stranám v této věci postavila proti premiérovi několik významných likudníků. Mluví se o vzniku jakéhosi Likudu B, bez Netanyahua a bez spojení s extremisty. Podle nejrůznějších modelů by současná Netanyahova vládní koalice dostala jen asi 51 mandátů, o 10 méně, než je třeba k sestavení vlády. Široká koalice proti premiérovi by mohla dostat 60 nebo 61 křesel. Je tedy na hranici toho, co potřebuje. Jestli Izraelci napodobí Maďary, zatím není jisté. Více bude zřejmé až na podzim. Ostatně ani v Maďarsku možná Orbán se svým úplným koncem nepočítá.
5: Dodává Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Bývalý český premiér a eurokomisař Vladimír Špidla se vrací do politiky. 1. května, čili na svátek práce, začal sbírat podpisy k založení strany s názvem Nová sociální demokracie. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
9: Chudák pan Špidla, dalo by se říci. Podle všeho slušný člověk s pravověrným levicovým smýšlením, někdejší předseda ČSSD i premiér, totiž musel poslední roky dost trpět. Když ze sněmovny vypadlou stranu nenapadlo po 2 letech skoprnělosti nic lepšího, než změnit název. Jehož, a tedy i notoricky známé značky ČSSD, se i hned zmocnil jiný bývalý předseda strany i vlády Paroubek, neodbytně působící dojmem, že mu jde hlavně o to prodrat se znovu do vyšších politických pater a ne o nějaké levicové ideje. A co teprve, když původní stranu založenou už roku 1878 zavlekl pod nešťastným jménem Socdem ex-ministerský tandem Maláčová-Zaorálek do bojovného, podle mnohých dezinformátorského uskupení Stačilo, ve kterém hráli prim komunisté, po únoru 48 sociální demokraty zaškrtivší, což není a také by jistě nemělo být zapomenuto. Přitom současné předsedkyni KSČM Konečné nadbíhala Maláčová, až oči přecházely. Vladimíru Špidlovi se proto možná ulevilo, když i tenhle podnik propadl. Ale pak na sjezdu Socdem, asi ne náhodou pouze online, neprosadil vyhlednutého šéfa pražské buňky Petra Pavlíka, zatímco Maláčová svého favorita Nedvěda s programem Kráčet dál a možná i splynout se Stačilo, ano. A na konci roku tehdy mohl Špidla propadnout z maru a říkat si, že stejně levicový elektorát už vyluxoval pružný Andrej Babiš, původně vidění spíše pravicového, co by miliardář. Jenomže Špidla je ukázkovým srdcařem, jak se říká, a tak zakládá stranu, která má na nejstarší českou navazovat. Zatím jí říká Nová sociální demokracie, ale OUHA, zkrátka NSD, by příliš upomínala neblahou hitlerovskou partaj. Nad názvem třeba ještě podumat. Předsedu ale Špidla vyhlednutého má zmíněného Pavlíka a sám chce v užším vedení přispívat zkušenostmi. Ještě před zahájením sběru podpisů potřebných k registraci zveřejnil, co si jako základní teze. Cituji, lidé si jsou rovni, i když nejsou stejní. Chudoba má své strukturální příčiny a není pouhým selháním člověka. Existuje pokrok a je možné společným úsilím vylepšovat společnost a životní poměry a konečně zápas mezi prací a kapitálem v zásadě neskončil. Což může znít jedním sympaticky, druhým naivně, třetím utopicky a čtvrtým jako parodie na Farmu zvířat. Ale humor stranou, autentickou levici domácí politika skutečně postrádá, protože ta tradiční zhnědla, jak říká Špidlu podporující dlouholetý komunistický politik Jiří Dolejš, vyloučený vloni konečnou kvůli kritice obětí se stačilo. V přípravné skupině je obecně známý ještě ex-ministr Dienstbier, ale jestli se přidají někteří další bývalí kolegové, z nich se řada kvůli Maláčové se Zaorálkem z politiky úplně stáhla, těžko odhadnout. Někteří dost možná vidí roli sociální demokracie, aspoň u nás, definitivně ukončenou a získat ztracené příznivce volící Babiše jako nereálné. Ale současný svět se dynamicky proměňuje a hlavně stále dorůstají nové generace s jiným viděním světa a jistě i se sociálním cítěním, které má u nás prokazatelné kořeny. Jenomže tu za celých 35 let opravdová moderní levice vlastně nebyla, jen se o ní dokola mluvilo. Pokud však má vzniknout, Vladimír Špidla se jeví jako její přirozený kmotr.
5: Vysvětluje Ondřej Konrád. Pro blahobyt státu už nebude rozhodující, kolik tam bude vyrobeno oceli nebo aut, ale zda dokážou včas naskočit na vlnu rozvoje umělé inteligence a dalších moderních technologií. V tomto má Česko co dohánět, soudí komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
10: Před pár dny vyšel mezinárodní žebříček prosperity společností Hello Safe. Česko se v něm umístilo na luxusním 19. místě, před Francií, Velkou Británií, Itálií nebo Španělskem a jen o jednu příčku za Kanadou a dvě za Spojenými státy. Stupně vítězů obsadili Norsko, Irsko a Lucembursko. Výsledek se pochopitelně odvíjí od zvolených kritérií. V tomto případě jich bylo 5. HDP na hlavu v paritě kupní síly, hrubý národní důchod, index lidského rozvoje, příjmová nerovnost a relativní míra chudoby. Ekonomická zdatnost země má stejnou váhu jako kvalita života a způsob, jakým je bohatství mezi obyvateli rozdělováno. Česká republika se dostala tak vysoko především proto, že je tu špetka miliardářů a málo vyloženě živořících lidí. Podle šetření Eurostatu z roku 2024 vykazuje nejnižší příjmovou nerovnost v rámci Evropské unie a míra chudoby je zde přijatelná, například o 2% body nižší než ve Francii. Strany, které tady vládly v posledním čtvrtstoletí, ať už sami sebe deklarovali jako pravicové či levicové, provozovaly středovou politiku. Nechali vyrůst několik dominantních skupin či jedinců, ovšem v porovnání s tradičním kapitalistickým světem to bylo pouze pár kapek v moři. Sociální smír byl heslem Nečasovi, Sobotkovi, Babišovi i Fialovi vlády. Něco málo ubrat, jinde přidat, ale hlavně zajistit klid na práci a úplně neudusit podnikatelskou sféru. Jenomže tento pragmatismus může záhy narazit do zdi. Výhody dané geografickou polohou, kvalitními zaměstnanci a průmyslovou základnou se vyčerpaly. Vyndejte hřebeny, nastávají všivé časy, jak by řekl Jarek Nohavica. Zkrátka už není kam sáhnout, aby se nastartoval další růst. Respektive je, leč chybí odvaha, koncepce, strategické myšlení. Vládní management asi objektivně není schopen vytvořit ekosystém inspirovaný Silicon Valley s jeho startupovou filozofií riskování, dravosti a neúspěchu jako cesty k inovativním řešením. I tamní investoři mají strach, že jejich miliony dolarů vyletí komínem, avšak ještě větší, že by propásli podporu průlomového nápadu. Čeští ministři neumějí a logicky ani nechtějí kopírovat čínský technologický boom. Otázka je, zda aspoň zaznamenali zprávu z Moskvy, že se dcera ruského prezidenta Vladimira Putina stala šéfkou projektu umělé inteligence na Moskevské státní univerzitě. Jekaterina Tichonovová bude řídit jedno z nejpokročilejších center pro výuku a výzkum AI v Rusku. Jinak řečeno, i diktátor čerpající svoji životaschopnost z ropy, plynu a zbrojního průmyslu si je vědom, v jaké oblasti se bude odehrávat střet o budoucnost. A Spojené arabské emiráty opustili OPEC proto, aby rozhodovali o ceně ropy autonomně a její výnosy mohly investovat právě do rozvoje AI. Tuzemské politiky, zdá se, podobné výzvy nechávají chladnými. Rozhodnutí stínové vlády ODS vytvořit pracovní skupinu pro digitální transformaci a umělou inteligenci a konstatování jejího šéfa Martina Kupky, že AI má být motorem české ekonomiky, reálný plán nahradí stěží. Po hříchu Andrej Babiš nemá žádný.
5: Slovo měla Kateřina Perknerová. Arménie, dlouho považovaná za blízkého spojence Ruska, hostila počátkem týdne evropské lídry a kanadského premiéra na summitu tzv. Evropského politického společenství. Další den se v zemi uskutečnil vůbec první bilaterální summit mezi Evropskou unií a Arménií. Proč je tato událost důležitá, především pro Zakavkazskou republiku, vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
11: Ač malá a zdánlivě zapadlá hornatá země na pomezí Evropy a Asie, je Arménie světoznámá. Zejména proto, že byla první zemí, která kdy přijala křesťanství jako státní náboženství už někdy kolem roku 300 po Kristu. Arménská národní identita je tak neodmyslitelně spjata právě s arménskou apoštolskou církví, jež je vůbec nejstarší křesťanskou národní církví na světě a k níž se dnes hlásí 95% místního obyvatelstva. Připočteme-li k tomu slavné světové umělce arménského původu po celém světě, namátkou jmenujme alespoň amerického prozaika Williama Saroyana nebo francouzského šanzoniéra Charlesa Aznavoura, máme tu malý, ale nesmírně zdatný národ, který podobně jako Židé zanechal svou stopu doslova po celém světě. Pokud jde o moderní dějiny, je to o dost strastiplnější. Hlavní pohromou pro Armény byli sousední Turci, jejichž výboje vyvrcholili arménskou genocidou z roku 1915. Následovala poroba ruská, či spíše sovětská. Ta sice rozpadem Sovětského svazu před 35 lety skončila, ale ruský vliv je tu patrný neustále. Právě proto je pro současný oficiální Jerevan tak důležité, co nejuniverzálnější ukotvení v mezinárodních strukturách, z nichž se nejpřirozeněji nabízí právě integrovaná Evropa. Summit Evropského politického společenství, který v Jerevanu proběhl počátkem tohoto týdne, je setkáním spolku méně oficiálního než dejme tomu summit NATO či Evropské unie, a tak se stal ideální platformou pro začleňování Arménie do evropských struktur. Aniž bychom zabíhali do detailů, připomeňme si i některé důležité výroky. Ursula von der Leyenová zmínila evropský plán stability a růst z roku 2024, schválený Evropskou unií, který by měl mobilizovat evropské investice do arménské ekonomiky. Zblížení země pod legendárním Araratem s Evropou bylo každopádně leitmotivem celé události. O to důležitějším, že podle arménského analytika Borise Navasardiana v posledních letech značně vzrostla hospodářská závislost Arménie na Rusku. Arménský premiér Nikol Pašinian zase zdůraznil mentální a strategický posun, který dva evropské dny v Jerevanu znamenaly. A co na to všechno Rusové? Tak třeba list Moskovský Komsomolec. Ruská politika v této zemi se realizuje opatrně a ve skrytu, ale důsledně. Až nakonec došlo i na vyloženě rusofobní evropský sled v Jerevanu. K čemuž už jen dodejme. Jerevanský summit přišel v pravou chvíli.
5: A slova Libora Dvořáka zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Nejen události, jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident Pavel chce s premiérem Babišem dnes uznámit společnou cestu na summit NATO. Podle prezidenta Donalda Trumpa tři lodě amerického námořnictva úspěšně propluly Hormuzským průlivem navzdory iránské palbě. Čeští hokejisté porazili na švédských hrách domácí výběr 3-1. A dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, večer se bude vyjasňovat a teploty většinou do 19 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. Po schůzce chce prezident Pavel společně s premiérem Babišem oznámit, že se akce zúčastní oba. Jinak je připravený podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru pro Deník N. A prezidentův mluvčí Vít Kolář ale následně pro Radiožurnál označil výroky za vytržené z kontextu.
12: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovy v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Radiožurnál.
3: Tři americké válečné lodě podle prezidenta Donalda Trumpa úspěšně propluly Hormuzským průlivem. Na síti True Social potvrdil, že se tak stalo pod nepřátelskou palbou. Lodím se ale podle ní nic nestalo. Z dřívějšího vyjádření oblastního velitelství amerických sil vyplývá, že proti plavidlům iránské složky vyslaly rakety, drony a malé útočné čluny. Posádky torpédoborců palbu opětovaly a zasáhly řadu cílů na pobřeží průlivu. Teherán to označil za porušení příměří, ale Trump incident pro stanici ABC a popsal jako přátelské poklepání a myslí si, že příměří vyhlášené 7. dubna stále platí. Za nákup zboží z asijských internetových tržišť si zákazníci od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se za každou položku v nákupu bude platit clo 3 eura.
13: Clo lidé zaplatí za všechny odlišné položky v objednávce, vysvětlila Silva Urbanová z celní správy.
14: Tři stejné poustra na mobil zaplatím 3 eura cla. Pokud ale v tom balíčku budu mít pouzdro na mobil, ochranné sklo, nějaký obal, tak to už budou 3 položky a 9 euro.
13: Zpočátku můžou být problémy se zpožďováním a zadržováním zásilek, připustil zástupce generálního ředitele celní správy Jiří Trousil.
15: Je tady dopravce, osoba, která bude podávat celní prohlášení. To je poměrně dlouhý řetězec.
13: Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny do EU, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
3: Hokejová reprezentace vyhrála na švédských hrách nad domácími 3-1. Švédové tak poprvé v sezóně evropských turnajů prohráli. Jednou se trefil Christian Reichel, dva góly dal Michal Kovařčík, včetně toho na konci do prázdné branky. Přesto ale přiznal, že si představoval jiné utkání.
16: Tak výsledkově asi jo, ale pocitově vůbec. Musím říct, že jsem bojoval sám se sebou. Bylo to pro mě těžký zápas, protože jsem s tím oslovoval jeden trénink. Já jsem rád, že jsem takovou minutu až dostal a vždycky je to lepší, když jste na tom ledě častěji. Ještě teď, když já to potřebuju teď do sebe dostat. Já jsem naposledy hrál zápas před 10 dnama nebo kolik, takže fakt těžký zápas, ale od té druhé třetiny se mi hrálo fakt dobře.
3: V prvním zápase na turnaji porazilo Švýcarsko Finy 5-4 po nájezdech. Právě tyto dva týmy budou soupeřem Čechů ve dvou víkendových zápasech.
4: Omezení na D2 u Lanžhota a neprůjezdné tunely v Praze. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna zbystřete za hraničním přejezdem. Na kilometru 58 odklízí následky nehody osobního auta. Stala se v zúžení a na místě je už i odtahová služba. Projedete bez většího omezení. Připomínáme také uzavírku Davidského a Brusnického tunelu v Praze. Z důvodu pravidelné údržby neprojedete v obou směrech. Náhradní trasa vede přes ulice Evropská a na Vypichu. A na silnici 227 mezi Žadcem a Rakovníkem velmi opatrně u obce Nová hospoda. Za odbočkou na Velkou Černoc zjelo nákladní auto do příkopu. Probíhají vyprošťovací práce a jede se Kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Během noci se teď ochlazuje na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech místy až na 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak čekáme oblačno až polojasno. Přehánky hlavně na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů na jihu Moravy naměří až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Legendární vojenské střetnutí nedaleko ukrajinského Sokolova není jen místem, kde byli v letech druhé světové války poprvé nasazeni českoslovenští vojáci na východní frontě. U Sokolova se na frontě vůbec poprvé v dějinách naší moderní armády objevily i ženy. Prokázaly stejnou, ne-li někdy větší statečnost než jejich mužští spolubojovníci. Marie Kvapilová poskytovala první pomoc vojákům v první linii a pod nepřátelskou palbou je vynášela z bojiště. Její příběh připomene ve speciálu portrétů věnovaných ženám na frontě historička Alena Flimelová. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Dobrý poslech přeje i David Hertl.
2: Ženy na frontě.
19: Celá naše rota nastoupila a večer si pamatuju, my za nima zdravotníci a teď jsme přes tu řeku Mře šli dobývat Sokolovo. Plížili jsme a najednou nepřítel spozoroval. Ten pustil takovou křížovou palbu, že naši vojáci se nemohli nikam skovat. Led všude, tam nemáš žádný keřiček, nic, žádnou trávu, žádný stromeček. No ale naši vojáci se dostali do Sokolova a jelikož obsadili asi 2-3 chaty, ale nerovný boj to byl, dostali rozkaz o ústupu a hodně našich tam padlo. My jsme měli plné ruce práce, museli jsme je potom ledě tahat zpět. Kolik jsme raněných mohli, tolik jsme jich vytáhli, tam jsme potom ošetřili a tak to byl náš první boj u Sokolova. Hodně našich kamarádů tam padlo, hodně.
17: Řekla Marie Kvapilová v projektu Příběhy 20. století, takhle ji natočil Vladimír Kadlec. Aleno, sešla jste se někdy s touhle pamětnicí?
18: Ano, měla jsem tu čest se s paní Kvapilovou Rozenou Pišlovou setkat. Pozvala mě k sobě domů a měla jsem tedy tu čest se seznámit nejenom s ní, ale i s jejím manželem, panem generálem Ondřichem Kvapilem.
17: Jaké to vlastně, když co by historička zpovídáte pamětníky takovýhle událostí?
18: Přiznám se, že jsem cítila opravdu nepopsatelnou úctu, když před sebou vidíte člověka, jehož historii znáte, víte, že bojoval na frontě, byl mnohokrát v ohrožení života a přesto všechno to přežil. Odnesla si nejenom paní Kvapilová Pišlová, ale i další ženy mnoho zdravotních problémů, které je sužovaly až do konce života a přesto všechno si dokázali zachovat pozitivní náhled na svět.
17: A Marie Kvapilová se narodila v listopadu 1921 jako Marie Pišlová. Spousta těch lidí na té východní frontě se také na východě narodila. Kde ona přesně?
18: Marie Pišlová se narodila v komunitě takzvaných černobylských krajanů. Byla to komunita, která vznikala zhruba ve stejnou dobu jako komunita volinských Čechů, tedy v 60. až 80. letech 19. století. No a zatímco většina těch Čechů směřovala právě na území Volině, tak někteří ještě potom putovali dále až k dnešnímu Černobylu a proto se tedy těmto krajanům říká černobylští krajané. Nikdy bývají zahrnováni i pod volinské Čechy, ale není to zcela správné, protože z geografického hlediska opravdu volinskou Češkou nebyla.
17: Z jaké rodiny pocházela? Kdo byli její rodiče?
18: Marie Pišlová se narodila do rodiny českého legionáře, který se v Rusku usadil. No a oni potom začali pěstovat chmel, zabývali se hlavně zemědělstvím. Stejně jako celá řada jiných Čechů, kteří se vystěhovali na východ, tak si i Pišlovi uchovávali českou kulturu, uchovávali si český jazyk, ale museli přijmout pravoslaví, protože to byla podmínka ze strany carského Ruska, aby mohli získat vystěhovalci půdu, tak museli tedy přijmout pravoslaví. Čili to byla vlastně jediná věc, která ty krajenské Čechy odlišovala.
17: Jsem rád, že jste zmínila to, že pěstovali chmel. Já si vzpomínám, jak jsem kdysi natáčel nějaké německé rodáky ze Žatecka. Ti mi vyprávěli, že když volinští Češi přišli na Žatecko, tak si brali žebřík na sklízení chmel, že nevěděli, jak se vůbec chmel sklízí. A já jsem říkal, to přece není možné, že u nich se pěstoval na Volině chmel. Tak jsem rád, že to zmiňujete. V jaké situaci je zastihla válka?
18: V roce 1941 se Pišlovi chystali vystěhovat zpět domů, tehdy do protektorátu Čechy a Morava. Otec prý podle Marie Pišlové o tom dlouhá léta hovořil, že se chce vrátit, protože rodinu v 20. a 30. letech postihla kolektivizace, takže pravděpodobně to mohl být ten důvod. No a v roce 1941 tedy už byli na cestě zpět do Čech, nicméně zrovna vypukla válka, když tady ještě cestovali po území Sovětského svazu, no a najednou se všechno změnilo. Z nich se stali rázem občané nepřátelského státu, protože ještě stále nějakým způsobem měli československé občanství, proto byli tedy internováni. Co by vlastně občané nepřátelského státu. Nám se to zdá, že je naprosto komické, protože Čechy a Morava byly okupovány. Ale zkrátka sovětský stát to viděl jinak. No a celá rodina byla tedy internována. Byli internováni mimo jiné i v známém táboře v Orankách, kde byli internováni mimo jiné i českoslovenští vojáci, kteří se stáhli z Polska na území Sovětského svazu.
17: Mimo jiné, nepotkala se tam někdy právě s těmi, s kterými potom válčila na frontě?
18: Ano, přesně tak. Opravdu se tam s těmi vojáky Pišlovy setkali a když se potom v Buzulku setkali, tak to pro ně bylo milé zhledání.
17: Z Oranek už vedla jejich cesta potom na frontu nebo ještě pokračovala ta internace?
18: Ještě byli potom odsunuti dále, jak se fronta, že v těch prvních měsících posouvala velice rychle na východ, tak i Pišlovy byli odsunuti dále na východ a konkrétně do Kazachstánu, do Aktubinska, kde tedy žili ještě několik dalších měsíců.
17: Když se rozkřiklo, rozhlásilo, že v Buzulku vzniká ta československá vojenská jednotka, předpokládám, že zcela logicky tohle asi zajímalo hlavně muže.
18: Pochopitelně, ale protože v té výzvě nebylo nějak specifikováno, že mají přijet pouze muži, tak se toho samozřejmě chytly i ženy. Ale první reakcí otce Pišla bylo, já do Buzulku pojedu, zjistím co a jak a pokud to půjde, tak pro vás nechám poslat, protože přeci jenom byla válka a otec nechtěl nechávat svou rodinu tisíce kilometrů daleko, bez prostředků, bez živitele. Takže tedy pan Pišl odjel do Buzulku, zjistil, že ženy jsou také odváděny, takže potom nechal také pro zbytek rodiny, tedy pro manželku a tři sestry. Marie byla totiž prostřední ze tří sester, nechal pro ně poslat.
17: Když tak počítám, říkali jsme, že Marie ročník 1921, tak ten tatínek už nebyl úplně nejmladší muž. Dostal se do armády?
18: Ne. Ani on a ani jeho manželka už nebyli odvedeni, protože přesně jak jste říkal, už byli věkovití a pro službu v armádě nebyli vhodní. Nicméně velení přišlo na způsob, jak tyto lidi svým způsobem bezprizorní v sovětském státě, jak se o ně postarat. Takže bylo o ně postaráno v rámci takzvaného sociálního referátu, což byla vlastně jak asi přidružení sdružená instituce při Československé jednotce. No a v rámci tohoto sociálního referátu oni mohli vykonávat různé pomocné práce.
20: Marie tedy odvedena byla. Co dělala?
18: Marie byla přidělena ke zdravotnictvu a absolvovala tedy jeden z prvních kurzů pro vojenské zdravotnice a sběračky raněných.
20: Prý tyhle dívky, které byly opravdu mladé, plus minus 20 let všechny, prý měly v té naší armádě nějakou speciální přezdívku.
18: Přesně tak. Marie Pišlová patřila do té skupinky velmi mladých děvčat, byly velmi rozpustilé, ale musíme jim samozřejmě přiznat, že byly velice svědomité a že se snažili všechny ty úkoly splnit na první dobrou, bych tak řekla. Říkalo se jim koťata.
20: Koťata. Tak, koťata a březen 1943. Ostatně Marie Pišlová, později Kvapilová, už to na začátku toho pořadu říkala, jaké bylo to její nasazení u Sokolova.
18: To její nasazení bylo přesně takové, jak ho popsala v té ukázce. Marie Kvapilová, tehdy Pišlová, byla zdravotnicí, sběračkou raněných u druhé roty, nadporučíka Jana Kudliče. No a při onom protiútoku na Sokolovo z 9. března 1943 vlastně postupovala se zdravotníky za vojáky a měla jim tedy poskytovat tu první pomoc. Ono to vypadalo v zásadě tak, že pokud se podařilo zdravotnici dostat nějakému raněnému, tak mu tedy měla poskytnout první pomoc, měla ho nějakým způsobem ovázat, trošku ho uklidnit, že promluvit na něj. A potom ho měla nějakým způsobem odtransportovat vlastními silami, což muselo být neskutečně těžké, když uvážíte, že to byla velice často opravdu drobná malá děvčata. Musela ho nějakým způsobem odtransportovat na obvaziště, kde už potom čekal lékař, který poskytl zase další pomoc. S tím lékařem, který vlastně poskytoval službu u druhé roty, jsem také měla tu čest hovořit, byl to pan Gustav Singer a ten mi také popisoval, jakým způsobem ta pomoc vypadala. Říká, že nejdůležitější bylo bojovat proti šoku. Říká, že to bylo opravdu velice důležité, aby se ten člověk nějakým způsobem uklidnil a potom po poskytnutí té první pomoci byli transportováni ti ranění ještě dále do Týlu.
20: Mě jenom napadá, vy jste řekla odtransportovat z toho bojiště, rovná se odtáhnout.
18: Přesně tak. Oni se, zdravotnice, to odtahování učili už v Buzuluku, bylo to prý opravdu velice náročné. Prý jim dokonce někdy ti vojáci se snažili při tom výcviku i pomáhat, že se trošku nadzvedávali, ale když se na to přišlo, tak byli všichni potrestáni, protože jim bylo řečeno, že to dělají ne proto, aby dostali dobré hodnocení, ale proto, aby potom, až se dostanou do té situace, aby to opravdu dokázali zvládnout.
20: Tady se chce říct taková ta známá věta, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, ale já myslím, že na tom bojišti lehko vůbec být nemohlo. Byly tam zdravotnice pod přímou palbou, byly v první linii?
18: Byly, přesně tak, byly. Takže všem tam hrozilo nebezpečí zranění, zajetí, úmrtí. Ono to Sokolovo bylo první nasazení žen, jak jste již správně zmínil. A vlastně do té doby velení, vůbec generalita Československé armády vůbec nevěděla, co si s těmi ženami počít, jak je nasadit. Bylo to takové zkušební nasazení, bychom mohli říci. Protože zkrátka nikdo nevěděl, co si mohou dovolit, nikdo netušil, jak ty boje budou probíhat, že opravdu se ženy ocitly v první linii, že se opravdu promíchaly s nepřátelskými vojáky, to opravdu nikdo netušil, že to může až takhle dopadnout. Takže vlastně z toho důvodu po Sokolovu už ženám nebylo oficiálně umožněno se pohybovat přímo v první linii, ale nutno říci, že některá děvčata si to působení u těch prvolinových jednotek vyvzdorovala.
20: Říkala vám někdy Marie Pišlová, Kvapilová, jestli měla strach?
18: To mi neříkala, ale říkalo mi to spousta jiných veteránek, že samozřejmě strach měli. Říkali mi víceméně to samé. Jak můžete nemít strach v této situaci, když nad vámi lítají šrapnely, střílí se kolem vás, všude ohlušující rány, hluk. Nemůžete nemít strach.
20: Marie Pišlová nakonec utrpěla právě v tomhle bojovém střetnutí zranění, vzpomínala na něj.
21: V Arťuchovce jsme měli u jednoho domu zřízené obvaziště, kam jsme nosili raněné. Kus od toho obvaziště stál protitankový kanon. Já kontrolovala raněné. Ten kanon dostal najednou několik zásahů a při posledním se mi najednou podlomily nohy. Upadla jsem a tehdy teprve mě rána nad kolenem začala pálit. Měla jsem díru v plášti, rozervanou nohavici vatovaných kalhot a po noze mi tekla krev. Tu střepinu jsem nahmatala a začalo to bolet. Dva dělostřelci mě dopravili na ošetřovnu, všichni kolem mě litovali. Střepinu mi z rány vytáhli, ovázali a poslali mě na praporní ošetřovnu. Děvčata mi našla nějakou hůl, já si vzala své věci a belhala se na obvaziště. Doktor mi to ošetřil, vyčistil a poslal mě sanitním autem do charkovské nemocnice.
2: Posloucháte cyklus portrétů Ženy na frontě. Příběhy žen, které se ve válce odvahou vyrovnaly mužů. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
20: V tom dnešním speciálu portrétu věnovaném ženám na frontě si povídáme o Marii Pišlové-Kvapilové. Hostem ve studiu je historička Alena Flimilová a dobrý poslech vám přeje také David Hertl. My jsme slyšeli v té ukázce Marii Pišlovou, jenom připomenu, že jsme v březnu roku 1943. Arťuchovka, to je jedna z vesnic nedaleko Sokolova, kde ona tedy byla zraněna. Dostala se do charkovské nemocnice.

0: uličkami, kde ještě nebyli Němci. Sochor se vždy opatrně podíval za roh, jestli tam nejsou. Když mával zdravou rukou, šli jsme. Když se vrátil, řekl, že tam nemůžeme a musíme tu ulici obejít. Tak jsme pokračovali a podařilo se nám z obkličovaného města vyjít. Ušli jsme mnoho kilometrů a došli až k sovětským jednotkám, které se nás hned ujaly. Pak jsem odjela do nemocnice, odkud jsem se po vyléčení vrátila ke své jednotce.
1: Ten odchod raněných z Charkova byl poměrně důležitý, protože ta německá okupační armáda si tam potom, po dobytí Charkova, počínala velmi nelítostně.
2: Němci, když vtrhli do té charkovské nemocnice, tak raněné pobili a pro jistotu ještě potom tu nemocnici zapálili. Takže kdyby se ti naši tři vojáci nerozhodli, že tu nemocnici opustí, tak tam pravděpodobně také zůstanou mrtví. Nicméně jenom bych ještě chtěla dodat, že Němci se takhle nechovali jenom v této nemocnici. Ono po celém Charkově byla i celá řada dalších lazaretů, provizorních, kde byli také českoslovenští vojáci a tam si počínali naprosto stejně. Jenom jestli můžu takovou perličku, která má trošinku i vztah k paní Pišlové. Jeden z těch lazaretů se nacházel v charkovském traktorovém závodě, kam byli otransportováni minimálně tři českoslovenští vojáci. No a když tedy už Němci se k tomu lazaretu blížili, tak jedna z žen, která vlastně v tom areálu bydlela, tak ty dva raněné československé vojáky ukryla u sebe doma. A tak je vlastně zachránila před jistou smrtí. No a když jsem se potom za tou paní vypravila po mnoha letech, paní Tamara Kolpaková, porovnaná Bosku Bojníková. Ona už v roce 2006 si užívala důchodu na Krymu, tak jsem ji tehdy se svým otcem navštívila. Chtěla jsem ji vyspovídat, ten příběh mě velice zajímal. No a když jsme potom odjížděli, asi po týdnu z Krymu zpět do Prahy, tak mi dala před odjezdem na letiště dvě lahve vodky. Říkala, že jedna je pro mne a tu druhou mě prosila, abych předala manželům Kvapilovým, protože se s nimi znala, seznámili se zhruba 20 let po válce, od té doby spolu byli nějakým způsobem v kontaktu a ještě paní Bosko Bojníková mi dala takovou průvodní kartičku, na které bylo rusky napsáno osvoboditelům Kyjeva, manželům Kvapilovým, aby mi prý tu lahev nesebrali na letišti.
1: Musíme tady říci to, co jste teď malinko naznačila, že na podzim 43 československá vojska se naprosto rozhodujícím způsobem podílela na osvobození Kyjeva. Teď ale zpátky k Marii Pišlové. Ona se po tom zranění na chvíli stala jakousi mediální hvězdou téměř.
2: Ona se potom účastnila všeslovanského sjezdu v Moskvě a údajně také hovořila v rádiu do Československa a měla vyzývat porobený lid doma k sabotážím. Údajně se podle svých slov také měla seznámit s generálem Georgiem Žukovem.
1: Její kariéra zdravotnice ale v tuhle chvíli vlastně končí.
2: Je to tak, protože v Novochopersku, kam se československá jednotka následně přesunula a rozrostla se v brigádu, tak tam se Marie Pišlová rozhodla stát se spojařkou, protože to byla nová specializace, která se ženám plně otevřela, takže tedy v Novochopersku se Marie přeškolila na spojařku.
1: Ocitáme se v podzimu roku 1944, kdy ona se najednou tedy objevila na Dukle s tou naší československou armádou, sloužila jako radistka u protitankových dělostřelců a měla pod sebou mladé volyňské Češky. Z téhle doby také pochází záznamy z deníku spojařky Jiřiny Švermové-Kopoldové. Sloužili spolu právě na Dukle.
2: Byly to spolu bojovnice ze stejného útvaru.
1: Myslím, že ty zápisky velmi věrně popisují atmosféru toho, co se asi na frontě odehrávalo. A jenom vysvětlím, uslyšíte slovo binty, to jsou obinadla.
0: 9. září 1944. Machnovka. Dnešní den jsme měli s Máničkou veliké štěstí. Už za světla nás hnali všechny, dělostřelectvo, pěchotu a částečně i třetí brigádu, okolo jedné vesnice. Němci nás dobře viděli a začali sázet miny. Jedna spadla do baráku, kde jsme právě s Máničkou vařili brambory. Vyběhli jsme ven a sotva jsme se přikrčili ke stěně stodoly, přišla druhá mina a třetí. Plno raněných. Převazovali jsme, dokud nám stačily binty. Naše tři děvčata raněna. 10. září 1944. Ku podivu jsme klidně přespali, ale ještě v noci

0: si jedeme dál. S tím spojením je to tu blbé. Vyjeli jsme z vesnice, teď jsme na kopečku na kraji lesa. Ruští vojáci nám věnovali zákop. Střílí se tam i sem. Kousek od nás spadly právě teď dvě miny. Skočili jsme s Máničkou do darovaného zákupu jako namydlený blesk. A jedeme dál, do lesa. Šli jsme hledat raněné, je jich tu v lese plno. Němci na nás ale spustili kulometnou dávku z letadla, museli jsme se vrátit. 19. září 1944. Dnes Němci opět sází jednu za druhou, jednu za druhou. A měli jsme zase štěstí. Seděli jsme před zemljankou, když padl pár kroků od nás granát. Němec musel i v noci vystřílet hromadu střeliva, je to tu kolem pěkně poničené. Teď sedíme s Máničkou v našem podzemním kvartíru a lítá to okolo nás, až to není hezké. 19. října 1944. Zase jsme měli s Máničkou z pekla štěstí. Seděli jsme v zemljance u pana štábního, chtěli jsme už vyjít, no a najednou šupa a mina spadla rovnou u zemljanky. Všech pět lidí, co tam stálo, skoro celý náš štáb, bylo těžce raněno. Zas plné ruce krve, obvazy a rozrušené nervy.
1: To tak, že ta situace na Dukle znamenala opravdu velké nebezpečí, že tam Marie Pišlová Kvapilová vyvázla s velkým štěstím jenom všude?
2: Je to tak. Opravdu ty boje na Dukle byly velice nepředvídatelné a všem účastníkům boju na té československé straně hrozilo opravdu každou vteřinu nebezpečí, zranění, zabití, hlavně díky těm minometným a dělostřeleckým přepadům.
1: To už jsme v podzimu roku 1944, co konec války, kde byla Marie Pišlová v té době?
2: Marie Pišlová byla koncem října roku 1944 převelena jako dozorčí spojovacího uzlu, tedy k telefonní ústředně, ke sborovým spojařům, tedy dále do Týlu, protože přeci jenom na Dukle pět žen padlo a svědkem úmrtí té poslední z nich v říjnu 1944 měl být snad dokonce Ludvík Svoboda, který měl vydat plošný zákaz působení žen v prvních liniích, protože ten fakt, že byl svědkem úmrtí ženy, ho velice zasáhlo. Takže tedy se snažil maximálně většinu žen nechat stáhnout dále do Týlu. Koncem války Marie tedy působila u těch zborových spojařů v Týlu. No a po konci války, tedy ještě nějakou dobu zůstala v armádě, působila u spojovací roty na Ministerstvu národní obrany a také na velitelství spojovacího vojska Prahy. Nicméně potom si vzala neplacenou dovolenou, aby mohla vystudovat, po čemž velice toužila. Takže tedy vystudovala v letech 1946 až 1948 a potom sloužila dále v armádě. V roce 1954 se prodala za spolubojovníka Oldřicha Kvapila. Podle svých vzpomínek, které jsou ale ostatně velice dobře známé, tak je k sobě měl údajně popostrčit generál Ludvík Svoboda.
1: V roce 1955 z armády odešla a v roce 1956 se jí narodil syn Milan. Chtěl bych říct, jak jinak lékař, ale možná to byla jenom shoda okolností. Marie Pišlová, provdaná Kvapilová, umírá v září roku 2017. V požehnaném věku bylo jí téměř 96 let. A hostem ve studiu, který nám o tom všem vyprávěl, byla historička Alena Flimilová. Děkuji, naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Ukázky do dnešních portrétů přečetla Vladimíra Bezdíčková, spolupracovali dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Ladislav Čurda a Lukáš Pokorný z Českého rozhlasu Brno. A dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje David Hertl.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Americký obchodní soud označil plošné 10% clo prezidenta Donalda Trumpa za nezákonné a Trump ho nařídil v únoru poté, co nejvyšší soud Spojených států zrušil předchozí cla z minulého roku. Při zavádění dalšího opatření Bílý dům využil paragraf obchodního zákona, který umožňuje zavést cla v případě velkého a vážného deficitu platební bilance. Podle obchodního soudu ale není využité této normy opodstatněné. Bílý dům se k rozhodnutí zatím nevyjádřil. Správa Národního parku České Švýcarsko převzala od hasičů místo požáru u Dynartice na Děčínsku. Od soboty tam hořelo až 100 hektarů lesa. Náklady na sanaci škod odhaluje správa parku na 15 až 20 milionů korun. S dalším dohledem nad oblastí bude další dva týdny pomáhat 6 jednotek dobrovolných hasičů a několik zaměstnanců Šumavského národního parku. A přestal taky platit noční zákaz vstupu do lesa. Nákup hraček nebo třeba elektroniky z asijských internetových tržiště bude od 1. července dražší. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se tak bude muset za každou položku v nákupu odvést clo 3 eura. A při útoku povstalců s vazbami na teroristické hnutí Al-Qaida na dvě vesnice v centrálním Mali zemřelo asi 50 lidí. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Reuters. Útok označila za nejkrvavější od dubna, kdy se v bojích proti malijské vojenské chuntě spojili povstalci z Fronty za osvobození Azavádu a skupina podporující islám a muslimy. Zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán, bylo mu 48 let. Informaci potvrdili zástupci motoškoly Hefty 74, kde Holán působil jako instruktor. O úmrtí bez uvedení jména píše třeba web BBC. Holán zahynul při kvalifikaci na závod v Severním Irsku.
5: Omezení na D2 u Lanžhota a neprůjezdné tunely v Praze. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna čekejte nehodu za hraničním přechodem. Na 58. kilometru havarovalo osobní auto, stalo se to v zúžení a projíždí se tam pomaleji, zdržení ale nenaberete. V Praze stále platí uzavírka Davidského a Brusnického tunelu. Kvůli pravidelnému čištění platí obousměrně a to až do 5 hodin ráno. Nejvíce vyplatí využít trasu po Evropské ulici. A na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 18 stojí po nehodě v odstavném pruhu dvě osobní auta. Místo je dobře označené, ale je to za zatáčkou ve stoupání a pracuje se na odtahu vozidel. Dávejte tam pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Během noci se teď ochlazuje na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech, místy až na 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů na severu Čech, naměří kolem 12, na jihu Moravy bude až 23 a na horách většinou kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Většina lékařů a zdravotních sester se loni nenechala naočkovat proti COVID-19 ani proti chřipce. Vyplývá to z údajů uveřejněných Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Proti covidu se dala aktuální vakcínou očkovat necelá desetina, proti chřipce čtvrtina lékařů. Co je za tím, že je proočkovanost zdravotnického personálu tak nízká? Měly by nemocnice pacienty informovat o tom, jaká je kde situace? A jak může stát pomoct tomu, aby se zvýšila proočkovanost celé populace?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty jsou epidemiolog z fakultní nemocnice v Plzni, profesor Petr Pazdiora. Dobrý den do Plzně.
7: Příjemné dopoledne.
6: A tady ve studiu v Praze na Vinohradech je epidemiolog z pražského IKEMu Petr Smejkal. Dobrý den, pane doktore.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Měly by nemocnice uveřejňovat, jak je jejich personál proočkovaný proti covidu a proti chřipce, pane Smejkale?
8: Ano.
6: Pane Pazdioro?
7: Je to jedna z možností, jak zvýšit případně proočkovanost.
6: Shodnete se tedy, pánové, na tom, že je to důležitá informace i pro pacienty, zvlášť pro ty zranitelnější, protože pro ně to může být problém, když ten zdravotnický personál v dané nemocnici příliš proočkovaný není, pane Smejkale?
8: No, ale to není důvod to nezveřejňovat. Já si myslím, že právě ten krok toho zveřejnění pomůže k tomu. A jako obecně se zdravotnickými daty, my je musíme zároveň s tím zveřejněním i vysvětlit. Jo? Ale to povede k tomu, že si ta nemocnice i ten pacient řekne, to asi není úplně v pořádku, když jsou tak málo proočkovaní. Pojďme s tím něco dělat.
9: Souhlasíte, pane Pazdioro?
7: No, já se domnívám, že nemocnice, zvlášť ta vrcholová krajská pracoviště, by měla jít do určité míry příkladem. A výhodou zdravotníků v těchto zařízeních je to, že oni vlastně vidí pacienty s těmi nejtěžšími průběhy, často vedoucí k úmrtím. Takže i na základě těchto vlastních zkušeností by se dalo očekávat, že ta proočkovanost zdravotnických pracovníků bude podstatně vyšší než v obecné populaci. Bohužel tomu tak není.
9: A čím to je, že tomu tak není, nebo že nevidíme, že by zdravotnický personál byl řádově víc proočkovaný proti covidu a proti chřipce, nežli běžná populace, pane Smejkale?
8: No, my se nebavíme jenom o covidu a chřipce, ono těch nemocí, proti kterým by ten zdravotník měl imunitu, a teď se bavme, jakým způsobem si vytvoří, je víc, jo. Ta chřipka je tím jako dobrým ukazatelem toho, jak na tom jsme. Já myslím, že těch důvodů je víc. Za prvé, to bylo dlouhodobě podceňovaný téma. O tom se vlastně vůbec nemluvilo. To, že v nemocnici se taky můžete nakazit, to, že nemocnice je rizikový prostředí. Já když přijímám pacienta do nemocnice, říká, jdete do rizikového prostředí, my se budeme snažit vás z něho dostat co nejdřív. To ta imunita těch zdravotníků, která vytváří určitou hráz, a to není jen ochrana pacientů, to je ochrana toho zdravotníka před tím pacientem. To je ochrana jiného zdravotníka oproti jinému zdravotníku. To je ochrana pacienta oproti pacientovi, protože máme pořád staré nemocnice s více lůžkovými pokoji. Prostě tenhle ten fenomén toho nitronemocničního přenosu infekce, potom jsme tady skoro nemluvili. Teď konečně se o tom začíná mluvit. A je to, a ve západních zemích se na to tímhle způsobem díváme, je to výrazem prostě kvality poskytované péče.
9: Pane Pazdioro, čím si vysvětlujete vy, že proočkovanost mezi českými zdravotníky není slavná?
7: Tak já si myslím, že v tak krátkém pořadu tohleto téma v žádném případě nedokážeme vyčerpat. Já bych tady asi navázal na kolegu, který říkal, že určité věci se tady nediskutovaly, určitě je třeba o nich mluvit, a připomněl bych i to, co on trošinku také naznačil, že je tady velký problém, ať už nozokomiálních infekcí, to znamená nákaz, kterými se může během pobytu ve zdravotnickém zařízení nakazit klient, pacient, a pak je tady vlastně i problematika těch profesionálních onemocnění, která se týkají zdravotnických pracovníků na základě výkonu jejich činnosti. A už vlastně různé analýzy z doby COVID-19 jasně ukázaly, že jsou tady ještě obrovské rozdíly v proočkovanosti jednotlivých kategorií zdravotnických pracovníků. A samozřejmě, když se to potom koreluje i s nemocností těch jednotlivých skupin zdravotníků, tak bohužel to jde ruku v ruce. Tohle jsou data, která byla přesně analyzována v období pandemie COVID-19, a jsme rádi, že postupně budeme mít data i o chřipce.
9: Ale když se ještě zaměříme na ty důvody, proč tomu tak je, že čeští zdravotníci nejsou příliš proočkováni, tak v téhle souvislosti třeba předseda České vakcinologické společnosti pan profesor Chlíbek řekl, že zdravotníci sami na sebe příliš nemyslí a že zanedbávají vlastní zdraví. Může to být ten důvod, pane Smejkale?
8: No ano, jedna věc. Druhá věc, víte, dost často to byla i finanční záležitost. Dodedávna si ten zdravotník třeba očkování na chřipku musel hradit. To už teďka neplatí, jo, ale není to, pamatuju si ještě, kdy i ten zdravotník se to musel zaplatit. Teď byla loni dlouhá debata, měli jsme tady epidemii žloutenky typu A, nemocnice taky některý, prostě jim to trošku déle trvalo, než se rozhodli, že to očkování bude těm zdravotníkům hradit, nebo třeba vyšetření protilátek. To je jedna věc, jsou finance. Druhá věc jsou mýty. To znamená, těch mýtů tady máme pořád hodně, šířené často i zdravotníky, jak to očkování škodí a jak to není nutný a jak a tak dále. Známe to, to není jenom laická populace, která ty mýty šíří. No a třetí je dostupnost, to já vždycky říkám, to platí u obecní populace, ale platí u těch zdravotníků. Dost často ty nemocnice třeba řekly, tak očkování na chřipku je ve čtvrtek prostě od 2 do 4 u závodní lékařky. Jo. Mně se osvědčilo daleko víc prostě za tím zdravotníkem dojít, ono jako jsou vytížený prací, takže když za nima ten člověk, který má zájem o to očkování, dojde s kufříkem a očkuje ho na místě, tak se to taky vyplácí. Prostě dostupnost, mýty a finance jsou z mýho pohledu takový ty tři základní důvody toho, proč se o tom nemluvilo, nebo proč to nešlo. A pak ten tlak, který teďka já konečně akorát vidím, ten tlak těch zdravotních pojišťoven, že i ta zdravotní pojišťovna může říct, helejte, paciente, tohle asi není úplně bezpečná nemocnice, když se tam personál vůbec neočkuje.
9: A to už se děje?
8: To se neděje, ale vidím signály toho, že ten tlak na to, na tu oceňování kvality prostě ve zdravotnictví, nejen kvantity, začíná. Jo? To zveřejnění dat je první krok, já doufám, já mám velkou prostě naději v tohle, ten management ministerstva zdravotnictví, že to zveřejnění dat je první věc a druhá věc je, že ta pojišťovna, která je vlastně měla by být z mýho pohledu jako hybatelem těch změn ve zdravotnictví, řekne, na těchto datech vidíme, že tady to asi není příliš bezpečná nemocnice, když jsem všichni odmítnou očkovat. Nevíme ještě navíc, jak je to v době respiračních nákaz, jestli vůbec dodržují třeba nosení ochrany dýchacích cest, jo, že dá se to jako samozřejmě bez toho očkování trošku snížit to riziko. A tahle ta má ty čísla úplně jiný, která a léčí srovnatelnou pacientskou populaci, má srovnatelný zdravotnický personál. To je přece jako proč máme oceňovat stejně.
9: Já když se tady zaměřím ještě na ty důvody, proč čeští lékaři nejsou pro očkování tak, jak by laik čekal, že budou, tak pan doktor Smejkal tady zmínil, že i mezi lékaři se šíří určité mýty, skutečně potvrzují to i některé průzkumy. Jak to, že lidé, kteří mají medicínské vzdělání, pane profesore, věří, když to tak řeknu, dezinformacím o očkování?
7: No, na to se velmi těžko odpovídá, nemám jednoznačnou odpověď a jsem z toho smutný, protože zažívali jsme to všichni v období pandemie COVID-19 a tady bohužel platí a myslím si, že v tomhle svou roli hrají stále média, že daleko více prostoru pro, neříkám jenom dezinformace, ale i pro některé negativní zkušenosti s očkováním se dává spíš těm, kteří z nějakého důvodu to očkování nechtějí nebo odmítají. A my bychom byli rádi, a takhle byla koncipována i národní očkovací strategie, aby se i ta propagace a diskuse o tom očkování vedly jednoznačně kvalifikovanými subjekty, a pokud možno se do toho nezatahovaly právě ty škodlivé dezinformace, které bohužel se někdy objevují i od zdravotnických pracovníků se vzděláním, kde bychom tohoto nečekali.
9: Vy jste se, pane Smejkale, když se vás zeptám takhle osobně v IKEMu, setkal s některou kolegyní, některým kolegou, který vám začal zpochybňovat očkování a jeho účinnost?
8: Jo, no a to není opravdu vůbec výjimka. A to nemusí být ani úplně mýtus, ale takové to, třeba bych řekl, že i neinformovanost, a to myslím, že u nás jsme docela jako dobře informovaní. To, že si někdo vztáhne, to, že onemocněl chřipkou 2 dny, nebo onemocněl jakýmsi respiračním onemocněním 2 dny poté, co byl očkován a řekne, podívejte se, to je tím očkováním, že si tu kauzalitu prostě spojí s tou koincidencí, jak my vždycky říkáme, to znamená to, že se ten jev vyskytuje náhodně vedle sebe, náhodou jste se opravdu nakazil. A ani nevím, jestli to byla chřipka 2 dny, potom není kauzální jev, to znamená, není tam příčina toho, nebyla v tom, že jste se očkoval, s tím se setkávám.
9: Ale je to menšina případů, předpokládám, menšina vašich kolegů.
8: Já bych řekl, víte co, mění se to generačně. Já skutečně vidím u těch mladších kolegů a to, jak se to obecně u zdravotnického personálu, který pracuje s pacienty, že mají jako lepší přístup k těmhletěm věcem, že víc věří prostě medicíně založené na důkazech. Trošku problém je s takovou, a nechci se někoho dotknout, prostě trošku s tou starší populací, která asi taky jasně vyrostla na tom, že prostě někdo něco říkal a považovalo se to za vědeckou pravdu a předmětem byl jenom jeho názor.
9: Že? Pane Pazdioro, to vaše pozorování je stejné nebo jiné?
7: Já bych to potvrdil, protože mohu se tady opřít o určité zkušenosti s mediky a já tady také cítím, že ten jejich zájem o proočkovanost nejenom proti chřipce, ale i proti dalším infekcím postupně stoupá a v porovnání třeba s mediky, které jsem učil před 10-15 lety, je tady výrazný rozdíl. A dá se argumentovat také tím, že jestliže se léta udržujeme na jednom z posledních míst hlediska proočkovanosti proti chřipce na konci toho pořadí mezi evropskými zeměmi a generaci těch současných lékařů nebo informátorů o očkování se nepodařilo zvrátit názor populace o nežádoucnosti očkování nebo nepotřeby očkování, tak je to pouze na těch mladších generacích, jestli budou považovat nadále za normální, že jsme poslední a že to není problém, že se nenecháme očkovat, anebo se na to soustředí a začnou používat trošku jiné argumenty, než byly třeba k dispozici před lety. A já jsem moc rád, že se tady objevují prostě i české údaje, protože vždycky je nám bližší argumentovat údaji za jednotlivé nemocnice nebo jednotlivé obory přímo na základě dat z naší populace, než používat data z jiných zemí, která z různých důvodů nemusí být vždycky úplně ideálně přenositelná.
9: Pánové, když tady od vás zaznělo, že do určité míry starší mají vícero pochybností o účinnosti očkování, takhle na druhé straně bychom asi měli zmínit to, co ta data taky ukazují, a sice, že starší ročníky jsou výrazně víc proočkovány. Pane Smejkale.
8: No to je, ale zase souvisí s tím, to jsou dva různý fenomény. My jsme se bavili o postoji zdravotníků, jo, k tomu, k těm mýtům a k těm, řekněme, k těm k očkování obecně. Tohle spíš souvisí s tím, že ten starší člověk se uvědomí, že je rizikovější. To znamená, samozřejmě se nechá očkovat. Ten mladší člověk si řekne, proč, že jo, já tu chřipku dám, já se očkovat nemusím. To je trošku něco jiného.
9: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají epidemiolog z pražského IKEMu Petr Smejkal a epidemiolog z fakultní nemocnice v Plzni Petr Pazdiora. Jak velký problém to je pro vás, jakožto pro epidemiology působící v nemocnicích, že většina vašich kolegů, většina zdravotnického personálu není očkována konkrétně proti covidu a proti chřipce a jak jsme slyšeli od pana Smejkala i proti některým dalším nemocem. Pane Pazdioro.
7: No tak je to škoda, já navážu na to, co už jsem říkal, že právě na těch vrcholových pracovištích bychom očekávali, že budou pracovníci těchto nejkvalitnějších pracovišť příkladem pro ty ostatní. A i ta data, na které narážíte, ukázala, že vlastně je daleko vyšší proočkovanost praktických lékařů.
9: A nežli lékařů v nemocnicích, rozumím tomu to?
7: Lékařů v nemocnicích, což je velké překvapení a já, když jsem ta čísla poprvé vlastně měl možnost vidět, tak mě příjemně překvapila z hlediska té relativně vyšší proočkovanosti u těch praktických lékařů. Na druhé straně souhlasím s kolegou, že proočkovanost těch starších zdravotníků, a teď už se nebudeme bavit o kategoriích práce, kterou vykonávají, je nepochybně ovlivněna tím, že mezi těmi staršími logicky je větší procento diabetiků, astmatiků, lidí s různými chronickými onemocněními, takže oni chrání sami sebe nejenom jako zdravotníci, ale především se domnívám, že chrání sebe, aby neměli právě nějaké komplikovanější průběhy, protože jsou si vědomi, jak ten komplikovaný průběh potom může vypadat.
9: Rozumím a děkuju za to dovysvětlení. Ještě ale úplně prakticky k tomu, co to znamená pro vás, jakožto pro lékaře epidemiology působící v nemocnicích, že tolik vašich kolegů není očkováno proti nejrůznějším nemocem. Znamená to, že musíte nějak přizpůsobovat práci nebo je nepouštět k těm úplně nejzranitelnějším pacientům. Co to pro vás znamená? Nejprve od vás, pane profesore, ještě prosím ve stručnosti.
7: Tak já rozhodně nejsem v pozici, že bych někoho nemohl pouštět práci a tak dál. Tady je třeba si jenom uvědomit, že je škoda, že zatímco, když člověk slyší radu, myslím si, od špičkového diabetologa, kardiologa, nefrologa, tak respektuje jeho názory a váží si ho, protože ví, že ve svém oboru je špička, dostává se k nejnovějším informacím. A je tady škoda, že opatření, které prosazují mimo jiné epidemiologové, které se také opírá o nejnovější vědecké poznatky, tak není takto chápáno. A tohle to je určitý rozdíl těch preventivních oborů oproti třeba těm klinickým oborům, že kteří kliničtí lékaři mají pocit, že oni tomu rozumí také a že si ten názor udělají sami a ten bude lepší. Obráceně to dost dobře nefunguje.
9: Pane doktore Smejkale, co to znamená pro vás, jakožto pro člověka působícího v IKEMu, kde se provádějí transplantace a kde tedy těch zvlášť zranitelných pacientů máte hodně, že řada vašich kolegyň není očkována konkrétně proti covidu ani proti chřipce?
8: No, my jsme taky, musím říct, opravdu ve srovnání s těmi ostatními nemocnicemi máme ta čísla vyšší, zaplať pánbu, ale zdaleka je nemáme ideální. Čili to je přesně, jak říká...
9: Jak jste na tom tedy, jestli to můžete říct?
8: No, na chřipce jsme to vyhodili nejvíc v roce sezóny 2021, to je zajímavý, skoro až na půlku zaměstnanců. To je jako v Čechách opravdu zázrak, protože spousta nemocnic má po 10% poočkováno. Teď jsme otevírali nový pavilon, takže nám ta čísla, jsme si mysleli, že to bude hodně vysoký, ale je to taky, jsou to desítky procent, třeba 30%, což je fakt jako na české poměry jako dobrý, ale a je to přesně tím, že naši zdravotníci jsou vědomi toho, že máme tu nejrizikovější populaci. Ale pořád to není, to vůbec není ideální ve srovnání prostě se západní nemocnicí, která má pacienty podobného ražení. Čili pro nás to znamená opět jako dost práce tím vysvětlováním. Já jsem ještě chtěl dodat k tomu, co říkal Petr, tady je takový fenomén.
9: Vy jste se hlásil a já jsem ještě se na něco doptával pana profesora, kterého nevidím, když se hlásí z Plzně, tak tolik na vysvětlenou.
8: Úplně to chápu. Omlouvám se. Tady jde ještě,
9: já se omlouvám.
8: Je tady ještě takový jaksi fenomén zdravého českého zdravotníka. Já tomu říkám, že on si jako myslí, to dokonce ukázala hezká studie z Motola, že jeho imunita je jaksi robustnější než toho jiného člověka, protože je neustále promořován stykem s těmi pacienty a proto se nemusí očkovat, což je totální mýtus. Jo. U chřipky je zrovna to, jako protože každý rok máme nový ty chřipky, takže to očkování na chřipku každý rok je nutný, ty se nepromoříte se. Ale tohle tady jako máme, čili to, s tím bojujete denodenně s tím vysvětlováním. Znamená to, že mě se fakt osvědčilo, že vezmete ten kufřík a projdete ta oddělení a ty lidi jako osobně přesvědčujete, ale to nestihnete, že jo, časově.
9: Kufřík s vakcínami.
8: Ano, ano, to se nám půjde jako vůbec nevím. No, teď jsme, naše Píra o něm vymyslel super věc, že jsme dali kávu zadarmo zdravotníkovi, který se nechal očkovat, taky nám to určitě jako přidalo. Prostě neustále vymýšlíte různé strategie, pak vidíte, já ještě občas pracuji ve Spojených státech, že tam vlastně se s tím nikdo moc nemazlí, prostě ten zdravotník musí být očkován na chřipku, musí to doložit každý rok, i když má třeba 3 služby za rok, a pokud ne, tak má povinně respirátor po celou dobu chřipkové sezóny, čili vidíte, že jako říkat si, že samozřejmě tím restriktivním přístupem, nějakým nucením ničeho nedosáhnete, jasně, spousta zdravotníků mohl říct, já odcházím, já se prostě očkovat nenechám, mimochodně tam studie Motolská taky výborně ukázalo, že až 40% českých zdravotníků to naprosto odmítá, že prostě očkovat nebude na chřipku, jo, bavíme se o chřipce. Takže s tím musíte vymýšlet jiné cesty, to je ta věc a jasně, ten dopad je, že máte spousta nemocného personálu, který nemůže jít do práce, je nemocný nebo se stará o rodinu, čili platí za to i ty ostatní, kteří jsou zdraví, ti kolegové, to je jedna věc. Může nakazit pacienta, jo, což samozřejmě se děje, ale my ta data, vždycky se to ještě navíc jako hodí na tu rodinu, že toho pacienta přece nakazil ten rodinný příslušník, který ale často očkován, který nosí respirátor a který má v době respirační sezóny zákaz návštěv, čili je to trošku nefér tohle to jako všechno házet na ty příbuzné, kteří a tohle všechno jako musíte neustále vysvětlovat, protože nemáte příliš těch pák jako toho tý administrativy nebo toho, že to je samozřejmá věc a že prostě že to je normální se očkovat.
9: Jenom bych se v rychlosti doptal, pane doktore, předpokládám správně, že u vás v IKEMu máte jasný přehled o tom, kdo je a kdo není naočkovaný.
8: Ano.
9: A že k transplantovaným pacientům pouštíte právě jenom ty naočkované.
8: Máme přísný, jako máme povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve formě respirátoru v podstatě po celou respirační sezónu.
9: Tak to
8: druhá otázka je, jak to někdo dodržuje, to nemůžete uhlídat, ale tohle máme. Tohle je samozřejmě u všech, nebo mělo by ve všech nemocnicích, která má rizikovou pacientskou populaci.
9: Jenom jsem chtěla, aby to zaznělo i v našem pořadu, abychom snad tady naše posluchače, potažmo třeba i pacienty, neznervózňovali. Pane profesore Pazdioro, po tom, co jste tady slyšel, jakým způsobem v IKEMu motivují vaše kolegy, aby se dali očkovat, slyšeli jsme tady něco o tom kufříku s vakcínami, se kterým pan doktor obchází svoje kolegy a nabízí jim i kávu. Je třeba tohle cesta?
8: Ne, to nedělám já.
9: Promiňte, já jsem to teďka trošku řekl ve zkratce.
8: Tu kávu, myslím. Ale,
9: je tohle cesta, pane profesore, jak přesvědčit vaše kolegy třeba i v Plzni, aby se dali naočkovat?
7: Tak. Tahle ta cesta, co uvedl kolega, je silně nadstandardní. My v Plzni vlastně máme areál fakultní nemocnice ve dvou vzdálených místech a pracovníci očkovacího centra pravidelně navštěvují oba, respektive umožňují pracovníkům z obou areálů průběžné očkování během té sezony, de facto zhruba od půlky září do začátku ledna, a tím si myslím, že ta dostupnost tady je. Opakovaně se objevují i informace, které jsou sdělovány nejenom zdravotníkům, ale i zaměstnancům fakultní nemocnice, kde jsou nabízeny ordinační hodiny, které jsou vyhrazeny přímo pro zaměstnance fakultní nemocnice. Takže já osobně si myslím, že ta dostupnost třeba je u nás zajištěna dobře. Druhá věc je, jak je to využíváno. A tady asi nesmíme ještě zapomenout na další věc, a kolega mi to určitě potvrdí, že ano, někteří zaměstnanci se očkují v pracovní době na příslušném očkovacím centru té příslušné nemocnice, ale někteří využívají služeb svého praktického lékaře. Takže já se domnívám, že i ta celková proočkovanost zdravotnických pracovníků může být o něco vyšší, než je ta proočkovanost, která je dána pouze těmi údaji těch jednotlivých očkovacích center. Ale v tom svém součtu to zase není nějaký dramatický nárůst.
9: Našimi hosty byli epidemiolog z fakultní nemocnice v Plzni Petr Pazdiora a epidemiolog z pražského IKEMu Petr Smejkal. Pánové, oběma vám děkuju, že jste si udělali čas.
8: Tak děkujem, děkuju.
7: Příjemné dny a těšíme se, že se dočkáme vyšší proočkovanosti.
8: Ano.
9: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
10: Pierre de Lassenec, vlastním jménem Petr Pavel Kohout, bývá označován za nejvýznamnějšího představitele hermetismu v Čechách.
11: Narodil se v roce 1900 v Brně. Jeho otec byl cyklistickým závodníkem a děda majitelem továrny na jízdní kola, proslulé brněnské Kohoutovky.
10: Později se rodina odstěhovala do Prahy, kde měl Lassenicův otec získat lepší pracovní podmínky. Rodině se ovšem nevedlo dobře. V roce 1920 Lassenicův otec umírá na tuberkulózu. Od té doby se datuje počátek Lassenicovy fascinace hermetickými a okultními naukami.
11: Lassenic založil hermetickou společnost Horev Klub a vydával i vlastní časopis. Po ukončení obchodní akademie se plně věnoval samostudiu a překládání zahraniční literatury o alchymii a hermetismu.
10: V roce 1924 se Lassenic oženil s Jarmilou Skrčenou a žili v Chrástu u Chrudimi, kde rodina jeho ženy vlastnila továrnu na nábytek. Tím byli hmotně zajištěni. Se svou ženou sdílel i zájem o okultismus, přesto se brzo rozvedli. Jejich blízcí tehdy spekulovali, že svou roli v tom sehrály Lassenicovy experimenty se sexuální magií.
11: Koncem 20. let se Lassenic vrací do Prahy a plně se zapojuje do života tamních okultních spolků. Vstupuje do lóže Simeon v Ofiru a v roce 1930 odjíždí navázat nové kontakty s podobně smýšlejícími jedinci do Paříže.
10: Lassenic rád cestoval, například v Kambodži se jako umělecký štukatér zúčastnil rekonstrukce proslulého chrámu Angkor Wat. Navštívil i země severní Afriky a Blízkého východu. Stále přitom přispíval do prestižního časopisu Logos.
11: Po mnichovském diktátu a následné okupaci Československa došlo k výraznému útlumu života všech lóží a spolků spojených s okultismem a hermetismem. Lassenicova aktivita se omezovala pouze na osobní setkání členů Horev klubu ve vile v Káraném u Prahy.
10: Tam také v roce 1944 Petr Pavel Kohout, známý pod jménem Pierre de Lassenic, zemřel na tuberkulózu, stejně jako jeho otec. Některé Lassenicovy knihy o ezoterismu a okultismu se dočkaly nového vydání po roce 1989.
3: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Tři americké válečné lodě se pokusily proplout Hormuzským průlivem a střetly se s iránskou revoluční gardou. Ministryně Mrázová slíbila vyřešit černé stavby na svém pozemku. Kanoista Fuchs a kajakář Dostál vstoupí do nové sezóny světového poháru v rychlostní kanoistice. A dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Večer se bude vyjasňovat a teploty většinou do 19 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Tři americké válečné lodě se pokusily proplout Hormuzským průlivem. Iránské revoluční gardy proti nim vyslaly rakety, drony i malé útočné čluny. Plavidla palbu opětovala a zasáhla řadu cílů na pobřeží průlivu. Americké námořnictvo tvrdí, že žádné z jeho lodí se nic nestalo. A vysoce postavený americký činitel televizi Fox News řekl, že incident neznamená obnovení války ani konec příměří, které platí od 7. dubna. Teherán ale obvinil Spojené státy z porušování příměří a útoků na civilní obyvatele. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO slíbila, že vyřeší černé stavby na svém pozemku. Reagovala tak na zjištění Seznam zpráv a také kritiku opozice, která kvůli této kauze i kvůli využívání obecního bytu žádá její rezignaci.
12: Zuzana Mrázová vysvětlovala okolnosti zjištění v obsáhlém emotivním vystoupení. Zopakovala, že pozemek s černými stavbami koupila v době, kdy už tam stály. Konkrétní řešení neupřesnila.
13: Ten proces je na začátku, ale slibuju, že až se potkáme příště, tak vám již řeknu k tomu více.
12: Opozice upozorňuje, že pravidla pro černé stavby řeší i novela stavebního zákona, kterou Mrázová předložila ve sněmovně. Ministryně jakoukoliv souvislost odmítla. Opoziční politici žádají konec Mrázové ve funkci. Téma se pokoušeli zařadit i na jednání sněmovny.
14: Je to test toho, jestli v této zemi ještě platí pravidla.
12: Řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO za ministryní stojí.
15: Seznam zprávy si zase vybral nějakou oběť, kterou se snaží ničit.
12: Babiš kauzu považuje za cílený útok. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: Nástroje umělé inteligence, které umožňují svlékání skutečných lidí, budou v Evropské unii zakázané. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Zákaz má začít platit 2. prosince.
16: Europoslankyně a zpravodajka návrhu Arba Kokalariová z Evropské lidové strany připomněla kauzu nástroje Grok na sociální síti X, který bez souhlasu vytvářel sexualizované fotografie skutečných žen a také dětí. Takové jednání je podle ní v Evropě nepřijatelné. Zakázané tak bude uvádět na trh Evropské unie nástroje, které vytváření takového obsahu umožňují, nebo nemají dostatečná bezpečnostní opatření, která by tomu zabránila. Evropský parlament a rada se shodly také na odkladu a zjednodušení některých povinností pro firmy v oblasti umělé inteligence. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Od dneška do nedělního večera nejede v Praze metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání musí cestující využít náhradní autobusovou dopravu. Technici obnoví zabezpečovací zařízení trati, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
17: Technici budou vyměňovat původní relejová zabezpečovací zařízení za moderní elektronická stavidla. V dotčeném úseku zavedeme autobusové linky XC a XC1 a tramvaj číslo 36.
4: V maďarském Segedu začne světový pohár v rychlostní kanoistice. Na tratích 500 a 1000 metrů se představí olympijský vítěz kajakáře Josef Dostál. A ten si pro první zastávku seriálu, který se nově počítá do žebříčku pro olympijskou kvalifikaci, dává 2 cíle.
18: Snažit se vyjet co nejvíc bodů do žebříčku, budu se snažit samozřejmě na obou disciplínách. Myslím, že by mi to asi mohlo jít na té 500, tam je většinou jde líp. No a co se týká toho druhého, tak doufám, že první mezinárodní závody jako rodinka 3-člená zvládneme dobře a že synáček neutrpí žádnou úhonu.
4: Do rozjížděk na 1000 metrů vstoupí Josef Dostál ve 3:45. Už před 9:30 ráno se na stejně dlouhé trati představí další olympijský šampion kanoista Martin Fuchsa. Celkem bude v Segedu startovat 33 českých reprezentantů.
5: Překážka na D35 u Velkého újezda a uzavřené tunely v Praze. Na dálnici D35 z Olomouce směrem k Lipníku nad Bečvou velmi opatrně za sjezdem na Přáslavice. Na kilometru 287 leží v pravém jízdním pruhu sražená zvěř. Musí se objíždět a kamiony vybočují do levého pruhu. V Praze jsou i nadále neprůjezdné části tunelu Blanka, konkrétně Brusnický a Davidský tunel. Kvůli údržbě a mytí se nedá projet v obou směrech. Nejrychlejší náhradní trasa vede přes ulice Evropská a na Vypichu. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna zbystřete za hraničním přejezdem. Na kilometru 58 stále odklízí následky nehody osobního auta. Je to v zúžení a na místě je už i odtahová služba. Projedete však bez většího omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Teď nad ránem se uchladilo na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech, místy až na 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů na severu Čech, na měří kolem 12, na jihu Moravy bude až 23 a na horách většinou kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Jak se mluvilo o kultuře na rádiu Svobodná Evropa, které začalo česky a slovensky vysílat právě před 75 lety. Připomene to repríza pořadu Archiv Plus z roku 2021. Petr Slinták nás potom v repríze pořadu Historie věčně živá provede městem Assisi a připomene asi nejslavnějšího tamního rodáka, svatého Františka.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
1: Mnichovskou rozhlasovou stanici Svobodná Evropa, která začala vysílat v květnu 1951, vnímáme dnes především jako zdroj seriózních informací ze světa i z Československa, které tehdy bylo za pomyslnou železnou oponou. Jenže na Svobodné Evropě se mluvilo nejen o politice. Výrazným tématem řady programů byla i kultura v tom nejširším smyslu. Jak se mluvilo svobodně o kultuře? To si připomeneme v tom následujícím pořadu, u jehož poslechu vás vítá David Hertl.
3: Archiv Plus.
1: Programový ředitel Svobodné Evropy Pavel Tigrid to hned v první hodině vysílání, tedy krátce po 11. dopoledne 1. května 1951, řekl přesně, Svobodná Evropa chce pravdivě mluvit o všem, o čem se doma nemluví.
19: Budeme vám sdělovat, jak svobodný svět čelí sovětské agresi, jak se sjednocuje politicky i vojensky, jak myšlenka sjednocené Evropy nachází stále větší ohlas. Budeme vám vyprávět o tom, co je nového a zajímavého ve vědě, technice, národním hospodářství, odborech, v sociálních vědách, v literatuře, v divadle, výtvarnictví a filmu. Každý večer s vámi budeme číst v knihách, které jsou v Československu zakázány. Ve zvláštních, pravidelných relacích budeme mluvit k ženám, k mládeži, k rodičům a dětem, studentům, dělníkům, veřejným zaměstnancům a pro všechny budeme mít i zprávy, které je budou zajímat. Budeme s vámi číst komunistické noviny a dohodneme se o tom, jak jim rozumět. Zavedeme vás do táboru československých politických uprchlíků, kteří vám povědí, co je přimělo k odchodu z Československa. Seznámíme vás s nejlepšími dirigenty a solisty západního světa, s novými divadelními hrami i s dobrou taneční hudbou. Pokusíme se vás i pobavit satirickými pásmy a písničkami, které se už u nás nesmějí hrát. Krátce, budeme s vámi dnes a denně 11,5 hodiny a prosíme vás, své posluchače, abyste s námi měli strpení, když se nám všechno na začátku hned nepovede, když budeme dělat chyby a když vás třeba i rozlobíme tím nebo o ním programem. Věřte, není to snadné vybudovat v exilu takovouto rozhlasovou stanici. Věřte nám jenom to, že v této práci je celé naše srdce.
1: Obě redakce Svobodné Evropy, jak ta mnichovská, tak ta newyorská, se mohly hned v začátku opřít o dostatek šikovných lidí. V exilu byla totiž řada spisovatelů, hudebníků, herců. prostě těch, kteří měli co dočinění s kulturou. A byla mezi nimi i velmi významná jména, jako třeba spisovatel Jan Čep. Mezi lety 1951 až 55 žil v Mnichově a byl komentátorem Svobodné Evropy. Pak se odstěhoval do Paříže, stal se kulturním dopisovatelem a nakonec volným spolupracovníkem této stanice. V roce 1952 slavil ve studiu Svobodné Evropy 50. narozeniny. Mezi gratulanty byl i Čepův kolega, další exilový spisovatel Egon Hostovský. Na oslavách mimo jiné řekl:
20: celá má literární generace je mu nějak poplatná. Naučil nás vidět jiskření tmy, vlnění dálek, vzkazy větru a laskání listů. Čeho se dotklo jeho slovo, začalo pro nás žít a svlékat se ze svých zakletých přestrojení. Ze světové literatury znám jen Turgeněva, který dokázal několika slovy vykouzit krajinu, atmosféru a její napětí. Ale totéž umí Čep. Vyslechněte jeden jediný Čepův odstavec a pak hledejte jiného českého autora, který tak úspornými prostředky dovede slovy kreslit do šíře a i do hloubky.
21: Krajina byla protkána neviditelnými drahami, po nich se pohybovaly tmavé postavy, sotva hustší nežli okolní vzduch. Nechávali za sebou zachumlané spící dědiny a putovali takřka nezvučně po umrzlých cestách, bělajících se v slabém odrazu hvězd k onomu místu, které bylo středem této noci.
20: Mám trochu strach, abych nebyl podezříván, že mi Čep učaroval právě jen svou slovní virtuozitou. Vůbec ne. Čep je pro mě především básnický myslitel, a to ryze český, který nad všemi politickými doktrínami vidí jasně otázku otázek české země. Právě dnes v boji dvou kontinentů je třeba zvláště nám Čechům, abychom si denně připomínali to, co kdysi teoreticky konstatoval Franz Werfel a co nám básnicky vždy znovu připomíná dílo Čepovo. Že vedle mocnosti východu a mocnosti západu jsou mocnosti svrchovanější a rozhodující ovšem v nás i kolem nás. Mocnosti vysoko nahoře a mocnosti hluboko dole.
1: Čepovým a vlastně i Hostovského vrstevníkem byl další Čech, který pobýval v exilu, Jiří Voskovec. Se Svobodnou Evropou spolupracoval jen příležitostně. Některé z jím namluvených pořadů se sice v archivu dochovaly, ale já vám teď nabídnu něco jiného. Český exilový časopis Listy, vycházející v Římě, uveřejnil na podzim 74 rozsáhlý bilanční rozhovor právě s Jiřím Voskovcem. Otázky mu pokládal literární kritik Antonín Jaroslav Lím. Když si uvědomíme, že Jiří Voskovec nikdy nedopsal své paměti, jejichž rukopis přislíbil toronskému nakladatelství 68 Publishers, manželů Škvoreckých, pak text zveřejněný v Listech je jednou z mála sond do toho, jak si nejspíš Voskovec vyprávění o svém životě představoval. Svobodná Evropa se vydaného rozhovoru ihned chopila a Zdeněk Eliáš z něj podstatné pasáže načetl. Dohromady jsou těch načtených vzpomínek téměř 3 hodiny. Nabídnu vám proto jen jednu ukázku z poměrně klíčového okamžiku, totiž z příchodu Jiřího Voskovce do Spojených států.
22: Od návratu do Evropy jsem jezdil do USA každý rok obnovit si svůj status domovského práva. Z Prahy i z UNESCO. Na jaře v 51. jsem získal nárok podat si žádost o občanství. Rutina. Imigrační úředník mi v New Yorku na letišti poprvé řekl, račte moment posečkat. Posečkání se protahovalo. Pak mi sdělili, že musím na Ellis Island. Tam, že mi to bude vysvětleno. Kdyby mi byl nějaký bůžek tenkrát řekl, že tam budu skoro rok, byl bych se otočil a letěl zpátky do Paříže. Ale takhle jsem si myslel, to je nějaké byrokratické nedorozumění a kdo ví co. Byla to však velkorysá kafkiáda. Po 2 dnech výslechů, co my vám budeme vysvětlovat, vy to hezky vysvětlete nám. Dokažte, že jste nevinný a budete vpuštěn do země. Nevinný z čeho? To vy víte líp než my. Dokažte, že je dobrý důvod, abyste byl připuštěn do USA. Moc je zajímal Adolf Hofmeister. A taky, jak jsem odjel v 48. z Československa. A samozřejmě, jestli jsem komunista. Nikdy jsem nebyl. Aha, není. Asi naschvál není. Tím víc je. Jasně na nich bylo vidět, jak si to myslí. Nejspíš bude špion. Nakonec jsem nebyl vpuštěn do USA na základě válečné direktivy, podle níž může prezident, potažmo ministr spravedlnosti, odmítnout vstup, je-li přesvědčen, že přítomnost dotyčného by mohla znamenat nebezpečí pro USA. Nikdy nemusí udat důvody. Ale teď přece už je 5 let po válce. Technicky, pane Voskovče, jsme z tohoto hlediska stále ve válečném stavu. Kongres direktivu nezměnil ani nezrušil. Co teď? Dejte mi ještě šanci, povídal můj advokát. Začal se scházet s mými americkými přáteli a samozřejmě se zdejšími Čechy. Za půl roku jsem dostal skutečný hearing, což bylo jeho velké vítězství. Povolení k vstupu bylo však zamítnuto 2 hlasy proti 1. Odvolání do Washingtonu. Tam konečně rozhodli v můj prospěch. Po takřka 11 měsících vazby na Ellis Islandu mě lodička opět převezla na Manhattan. Tentokrát už natrvalo.
1: Tolik vzpomínky Jiřího Voskovce na rok 1951. A v 50. letech ještě na chvíli zůstaňme. Před chvílí jsem vám pouštěl ukázku z rozhovoru s Pavlem Tigridem, který mimo jiné hovořil o tom, že Svobodná Evropa bude mít pro své posluchače i hudební a satirické pořady. Vysílali se v těch 50. letech opravdu pravidelně. A možná je na místě udělat si trochu obrázek o tom, jak vypadali. Trochu mě tady napadá ono latinské inter arma silent muse, tedy že když mluví zbraně, muzy mlčí. Válka sice byla jen ta takzvaná studená, ale na kvalitě umělecké produkce se to poněkud podepsalo.
0: Byť kult osobnosti v diktátoru vrcholí a o tom není sporu. Jeho vznik tím není vysvětlen, jak v člověku zakořenil jen.
2: Od pradávna mají všichni muži sklon být osobností nějak v kůži. Kult osobnosti pak zaviněn byl především přičiněním žen.
0: Každý muž, jenž vládne v domácnosti, má svůj osobní kult osobnosti. Jak o tom též svědčí hovory?
6: Kde mám fajfku, kde mám bačkory? Hele, už se mi zastrhá knoflík. Přines kafe.
2: No jo, a co knoflík?
6: Tohle to, že má být polívka. Proč to mase není nádívka?
1: Nevím, zda patříte mezi pamětníky vysílání Svobodné Evropy v 50. letech a zda jste třeba právě tyhle kuplety neposlouchali. Podle mnoha svědectví byla tehdy Svobodná Evropa velmi intenzivně rušena a poslouchat ji bylo hodně složité. V 70. a 80. letech už to bylo o něco jednodušší. A to je doba, na kterou se už dobře pamatuji i já. A ty moje písničky ze Svobodné Evropy, ty jsou spojeny třeba s Karlem Krylem. Možná si někteří z vás, kteří jste Svobodnou Evropu poslouchali, vzpomenete, že Karel Kryl jen nespíval, ale také poměrně často četl svoje verše.
23: Horý ohník horý na královej holi. Já jsem zbojník horý, pil jsem alkoholy. To všechno z cyklu federalizační poezie, třeba nejkratší tato. Malacky, malacky. V závorce, František Palacký. Ovce moje ovce, vzala bych si vdovce, co by mě nalejvalo whisky na sodovce.

0: mě únav. To bych neměl. Povzdech. Bývám šťastná, když tancuju, po čeho se dištancuju.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
2: Karel Kryl patřil k těm, kteří do exilu přišli po roce 1968. Další vlna odchodu do exilu souvisela s chartou 77 a s následnou snahou komunistického režimu zbavit se některých nepohodlných signatářů. Týkalo se to například i skvělého českého novináře a spisovatele Jiřího Lederera. Po několikrém věznění odešel v roce 1980 do Bavorska. Pro svobodnou Evropu načetl nejen svoji knížku o Janu Palachovi, ale také velmi barvité vzpomínky na 70. léta a na to, čemu dodnes říkáme slovníkem Gustáva Husáka normalizace. V archivu Svobodné Evropy je dochován zajímavý záznam z dvoudenního sympozia věnovaného čtvrt století exilového časopisu Svědectví, vydávaného Pavlem Tigridem. Jiří Lederer měl na sympóziu zhruba 20-minutový projev, ze kterého nabízím malou ukázku.
3: Na prvním místě třeba podtrhnout fakt, že Svědectví se od samého počátku

0: v neústupné systematické činnosti, která neponechává čtenářům žádné zbytečné iluze nejen o komunistické moci, ale ani o samotném národě.
1: Svobodná Evropa těžila z toho, že kromě mnichovské redakce měla i už zmíněnou redakci v New Yorku a pozvat k mikrofonu nějaké zajímavé Američany nebylo zase až tak složité. Takže třeba když v roce 1965 vyšla v pražském Orbisu knížka Artura Millera s názvem Po pádu, Svobodná Evropa promptně odvysílala s tímto spisovatelem a dramatikem, jehož některá díla mohla v zemích sovětského bloku vycházet, rozhovor.
2: Pane Millere, kritika tvrdila, že ve vaší hře Po pádu bylo mnoho autobiografických prvků. Mnozí kritikové porovnávali osud hrdinky vaší hry s osudem vaší tragicky zemřelé ženy, filmové herečky Marilyn Monroe. Co vy o tom soudíte?
3: This play is no more autobiographical than anything I've ever written.
4: Tato hra není o nic více autobiografická než ostatní. Je to ostatně příliš zjednodušující označení. Uniká skutečnosti, vyhýbá se pravé myšlence hry. Hra pojednává o naší schopnosti zničit jeden druhého. Je to hra o válce, o vraždě, o vás a o mně. O lidech, kteří se nedovedou vzepřít všem těmto věcem, ačkoliv by bez nich byl život mnohem lepší.
2: Vaše nejnovější hra, pane Millere, Incident ve Vichy, má podobný námět. Ale na rozdíl od ostatních vašich her se odehrává v minulosti a mimo Ameriku, totiž v okupované Francii za druhé světové války.
3: Well, Vichy and the Nazi occupation of southern France are the occasion of the play, but the theme of the
4: Hra se v skutku odehrává ve vichyovské Francii za nacistické okupace, ale je velmi aktuální i dnes. Pojednává o násilí a o našem poplatnictví násilí a o přizpůsobení se mu. Chtěl jsem ukázat lidi, kteří se dopouštějí násilí, aniž vlastně vědí, jak k tomu došlo, jak se do toho zapletli. Lidé jako my, jako já nebo jako vy.
1: Jen dodám, že také Millerova knížka Incident ve Vichy vyšla v Československu v roce 1965. A na cestě mezi Československem a Spojenými státy ještě chvilku zůstaneme. Po roce 68 odešel z Československa také režisér Miloš Forman. Když si ho už coby světovou celebritu v roce 87 pozvali američtí krajané na besedu, vzpomínal Forman mimo jiné na film Hoří má panenko, tedy především na snahu komunistického režimu tento film zdiskreditovat a zakázat.
5: Prosím vás, já se taky omlouvám, já jsem si právě uvědomil, že jsem naposledy tímto způsobem, jak si na takovéhle besedě, mluvil česky přesně před 20 lety, v roce 1967, když mě vyslali s filmem Hoří má panenko do Vrchlabí, protože to bylo v době, kdy, že to bylo v roce 67, kdy jaksi nebylo velice populární zakazovat jaksi od stolu filmy nebo divadlo nebo tak, že jo. Takže když se stalo a jaksi patřiční činitelé na vysokých místech, že jo, na ideologickém oddělení ústředního výboru usoudili, že film nebo divadlo není vhodné z hlediska tedy socialistického realismu, aby bylo předváděno lidem, tak se neodvážili to jako zakázat od stolu, ale udělali besedu, že na kterou pozvali lidi, o kterých věděli, že jsou to lidé lojální, že jo, k ním. No a tak se předvedl film, nebo se předvedlo divadlo, no a ti lidé samozřejmě to odsoudili, že jo, patřičně. A pak šla zpráva nahoru, že tedy byla beseda s pracujícími a pracující tedy hluboce odsoudili toto dílo a žádají střední výbor, aby podle patřičné kroky, aby tento jed se nerozšiřoval dále a tak dále a tak dále. Jo. A teď se stala tato zajímavá věc, že dotyčný úředník tam na tom ideologickém oddělení, že jo, tak samozřejmě, když viděli ten film Hoří má panenko, no tak to se nedá pouštět, jo. Tak jak si přišli na takový geniální nápad, že no, nejlepší to bude. Protože oni věděli, že ten film se točil ve Vrchlabí, prakticky celý Vrchlabí v tom hrál a místní požárníci nebo hasiči v tom hráli hlavní role. No a ten film, podle jejich názoru, je prostě zesměšný takovým způsobem, že když tu besedu udělají tam, že ty lidi se na mě vrhnou.

0: roztrhajeně na hadříčky. Takže se to udělalo ve vrchlaví. Co oni ovšem nepočítali s jednou věcí, a totiž to je taková ta pýcha na to, že jsem ve filmu. Takže se stala ta neuvěřitelná věc, že se ten film promítl. Na pódium tam vešel ten jeden úředník z toho, já nevím, odkud mám, z ústředního výboru nebo z ministerstva kultury, a měl takový krátký úvod, kde to tak jako nasměroval, že takhle přece tohle to není pravda, že naši požárníci zachraňují majetek, zachraňují životy, že, to, že takovýhle naši lidé nejsou a že to je zesměšnění úsilí pracujícího člověka a tak dále a tak dále. A tím, jak si dodal ten tón a teď, jsem seděl a teď vyzval účastníky, aby se k tomu filmu vyjádřili. Že jo, a tak si spokojeně pokyloval, protože teď na mě začnou plivat. Dostal se pravý opak. Ty lidi byli tak pyšní a hrdí na tom, že hrajou ve filmu, že se všichni toho filmu zastali. Takže tam došlo k takovým paradoxním situacím, že říkal, ale prosím tě, Sodu, co říkáš, že to takhle není? No to stejně měl být, když tam hořila, jo, Vojtěškovi, co to má? No, ty byli tak ožrali, že převrali cíkačkou.
1: Přemýšlel jsem, čím ten dnešní pořad zakončit a napadlo mě, že by nebylo od věci připomenout si Václava Havla. Svobodná Evropa o něm samozřejmě hodně mluvila. Dokonce dvakrát formou rozhlasové inscenace odvysílala jeho divadelní hry. Koncem 80. let Václav Havel prostřednictvím telefonu poskytoval Svobodné Evropě rozhovory. Já se ale vrátím do října 86, kdy Svobodná Evropa vysílala pořad k Havlovým padesátinám. O Havlovi tam mimo jiné hovořil filozof a psycholog Jiří Němec, toho času v exilu.
2: Že je Vaškovi Havlovi 50 let, to těžko uvěří ten, kdo ho dobře zná, i ten, kdo ho nezná, protože Vaška nějak jsme zvyklí řadit k mladé generaci. Já jsem mu napsal v individuální gratulaci, že pro mě prostě bude mít 30 a tak už to zůstane. Je těžko rozdělovat dílo a rozdělovat člověka, který je úplně jednotný. To neznamená, že by Václav Havel v sobě neměl protiklady, se kterými se ustavičně potýká. Kdo viděl jeho poslední dvě divadelní hry Largo Desolato a Pokoušení, tak ví, že jsou to hry, v jejich centru stojí rozpolcený intelektuál. Chtěl bych ale říct, že Václav Havel není nikdy totožný s žádnou postavou svých her. I ty slavné hry o Vaňkovi, přičemž audience má vlastně za námět anekdotu. Anekdotu o tom, že Fízl na Vaňka, na Ferdinanda Vaňka, intelektuála, který musí dělat pivovaru, požádá toho, kterého má udávat, o to, aby mu stylizoval ta vlastní udání, že to bude snad nejlíp umět, jednak je člověk od pera a jednak ví, co se tam vlastně má dát.

0: Loučím se s vámi znělkou Svobodné Evropy v její hudební podobě z konce 80. let. Jistě se mnozí pamatujete. Zajímavé ukázky z pořadu Svobodné Evropy o kultuře, té exilové i té zakazované domácí, pro vás vybral a okomentoval David Hertl za technické pomoci mistra zvuku Jana Schreiera. Někdy příště zase naslyšenou.
1: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
0: A po výpravě do rozhlasového archivu a připomínce legendární mnichovské rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa, teď Petr Slinták v repríze pořadu Historie věčně živá z roku 2010, připomene asi nejslavnějšího rodáka z italského města Assisi, svatého Františka.

Assisi, malebné městečko ležící v srdci středoitalské Umbrie, která je charakteristická mozaikou polí v nížinách a hustými lesy na svazích Apeninských hor. Je to místo s impozantním reliéfem, památkami i historií. Z hlediska křesťanských dějin výjimečné tím, že se v něm narodil svatý František, patron Itálie a jeden z nejznámějších středověkých světců. Jeho osobou je protchnuto toto město snad na každém kroku. Několik chrámů zbudovaných na jeho počest to potvrzuje stejně tak, jako zástupy poutníků z celé Evropy.

Severozápadní části městečka se tyčí bazilika svatého Františka s rozsáhlým klášterem. Nad střechami okolních domů vyčnívá několik zvonic. Chrámy svatého Rufína a svaté Kláry tento obraz jen šperkují. Uprostřed zástavby se pak vypíná věž radnice. Když jsem kolem ní procházel, zaujala mne nejen její kamenná krása, ale i zvuky linoucí se ze sloupového průčelí sousedního kostela. Umění výtvarné zde doplnilo umění muzické. Na pozadí rustikálních zdí proběhl krátký pouliční koncert. Jeho strůjcem byla žena a lesní roh. Posluchačem jsem byl já a pár kolem jdoucích.

Asisi fascinuje zejména svojí architekturou přizpůsobenou každodennímu životu, svými svatými místy a v neposlední řadě díly umělců z období 13. a 14. století. To není pouze výletnické místo, ale především jakási urbání svatyně. Turističtí zlatokopové sice pronikají i do zdejších uliček, ale není nutno jim sedat na lep. A pro koho jsou tato místa přespříliš frekventovaná, ten může zavítat do kostelíků postavených v okolní krajině. Takzvaná poustevna Samoty či kostel svatého Damiana jsou jedněmi z nich. Právě tam lze zaslechnout večerní zpěvy františkánů. Na takzvané nešpory přicházejí i obyvatelé z okolí a tak lze krásnou italštinu slyšet z vícero úst. L'inno dei Vespri è il numero 153 dal libretto arancione.

0: Olivové háje, jimiž jsou kostelíky v okolí Assisi obklopeny, jedinečnou atmosféru zdejšího prostoru jen dotvářejí. Františkův duch jakoby byl přítomný i zde. Například v poustevně samoty podle legendy tento světec kázal i ptákům, kteří se kolem něj srocovali. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jich je v tomto koutu Itálie požehnaně.
1: Se mi zdá, že prostě i ten život svatého Františka se nějak utiskl do těchto míst. Ale spíš na mě to tak působilo. I když jsem sem přijel několikrát, už jsem tady, já nevím, po šesté, po sedmé, a ne vždycky jsem přijel přímo s nějakou takovou vnitřní atmosférou naladěn. Mnohokrát jsem byl naopak velmi rozptýlen do nejrůznějších jiných starostí a tady to místo, jako kdyby mě prostě to všechno ostatní nějak odfouklo. Jako kdyby tady nebylo místo pro nic jiného.
0: Tak to byla slova pátera Dominika Valera, františkánského kněze od pražského kostela Panny Marie Sněžné, který poutní místa v italské Umbrii navštívil několikrát. František z rodu Bernardone z tohoto kraje vzešel a prožil v něm většinu svého života. I přesto, že často cestoval na misie do Španělska, Afriky nebo na Blízký východ, rád se do zelených končin střední Itálie vracel. Ostatně kostel San Damiano, který se stal jeho prvním útočištěm, nebo kaplička Porciuncula, kam často z Assisi docházel, patřili k místům jeho srdci nejbližším. Když se na začátku 13. století stal z prostopášného kupeckého synka a ctižádostivého rytíře potulný mnich, bylo Františkovi 20 let. V Evropě se vzmáhal obchod, italští měšťané bohatli a římská církev prožívala krizi vlastní identity. Obrácení k pokoře a skromnosti, které hlásal František se svými druhy, znělo v tomto tučném čase jako volání z jiného světa. Snad i proto takzvaní menší bratři, jak si františkáni říkali, začali vzbuzovat pozornost a přitahovat následovníky. Během několika let se nově ustavený řád rychle rozrostl. Zatímco se benediktíni nebo cisterciáci soustřeďovali do architektonicky vznosných klášterů a rozvíjeli kontemplativní spiritualitu, Františkovi následovníci prosluli životem potulných mnichů. A pokud se přece jen usadili, jejich domy byly neokázalé a praktické. Snad i proto z nich sálala atmosféra pokoje a domáckého zázemí. František se svými bratry nestranil světa, nýbrž odcházel mezi lidi a rozmlouval s nimi. Čas strávil manuální prací, pečováním o malomocné a kázáním. Známé jsou zkazky o jeho rozmluvách se zvířaty, která za ním přicházela při jeho pobytech v lesních chýších. Jistě i díky takovým okamžikům byl světec nedávno prohlášen za patrona ekologů.
1: To, co je tak asi nejnápadnější na svatém Františkovi, je taková vlastně zamilovanost do Boha skrze jeho stvoření, což možná právě trošku ho odlišuje od ostatních světců, kteří milovali Boha v té snaze nebo obavy, aby ten svět, který člověka často dokáže velmi vtáhnout, tak aby nestál mezi nimi a Bohem, tak se spíš snažili od něj co nejvíce odpoutávat. A František je v tady tom možná právě tak nějak zvláštní, když je tam takové veliké zaujetí pro svět, pro stvořený svět, ale z jiného pohledu. Právě, že už to není něco, jako čím by chtěl svůj život naplnit, že by právě jakoby se snažil schromažďovat majetek nebo že by se snažil stoupat na tom společenském žebříku, tak jak potom toužil předtím. Ale je pro něj ten celý svět prostředkem, jakýmsi zrcadlem, ve kterém objevoval krásu toho, který to všechno stvořil. To, co je pro něj takové typické, že nazýval všechny tvory bratry, sestrami, bratr slunce, sestra luna, sestry hvězdy a tak dále.
2: Typickým znakem života svatého Františka byla skromnost. Přitom dnes žijeme, alespoň my, v té části světa, která je hodně konzumní. Domníváte se, že právě svatý František dokáže oslovit dnes i lidi, kteří žijí v bohaté západní Evropě nebo severní Americe?
1: Já bych řekl, že přímo František vlastně žil v době, kdy možná trošku s nadsázkou, ale přesto kdy nějakým způsobem se rodilo přesně to, co dneska je v tak velmi výrazných mezích. Protože to byl přesně ten přerod v vládu obchodu, trhu, že jo, kdy jeho otec byl právě jeden z nejvýznamnějších obchodníků v městě Assisi. A už v té době vlastně tito obchodníci obyčejně měli větší majetek a tím čím dál tím větší moc než ta samotná šlechta, která tehdy ještě víceméně teoreticky měla vedoucí postavení jak ve společnosti a tak dále. A on sám vlastně udělal tuto volbu, když měl otevřenou cestu k tomu právě žít těmito hodnotami a měl k tomu je veliké schopnosti. Byl velmi úspěšným, schopným obchodníkem a přesto už tenkrát nějak jakoby se zřekl téhle cesty a vybral si jinou. No a já se nebojím, že by nebylo možné, aby svatý František oslovoval dnešního člověka, právě proto, že si myslím a věřím a je součástí mojí víry, že nic na světě, kromě Boha, nemůže naplnit srdce člověka. To je ten stále platný výrok svatého Augustína. Stvořil si nás pro sebe, Bože, a nepokojné je srdce člověka, dokud nespočine v tobě. A to srdce člověka se nezměnilo ani za těch 800 let a nezmění se nikdy.

V roce 1212 se ke společenství bratří přidala dívka Klára, pocházející ze vznešeného asiského rodu. František nevěděl, jak ji přijmout, a tak ji nasměroval do kláštera benediktýnek. Brzy však začaly přicházet i další ženy. Takzvané klarisky se po vzoru františkánů začaly mezi lidmi prosazovat skromným životem a staly se druhou, rychle se šířící větví řeholního hnutí. Tou následující byl poté takzvaný třetí řád, ustavený coby společenství lidí žijících v manželství. František sice původně chtěl, aby se zachovala rozmanitost v tom, že laici a klerikové budou žít vedle sebe, ale církevní pravidla takovou formu nepřipouštěla. I z toho důvodu bylo ustanoveno zvláštní společenství františkánských laiků. Poté, co se roku 1224 František naposledy zúčastnil generálního sněmu svého řádu, odešel do poustevny nahoře La Verna. Na tomto místě měl světec také poslední vidění. Zjevil se mu seraf se šesti křídly a rozpjatými pažemi. Byl přibitý na kříži a na rukou měl krvácející zranění. V boku se mu nadto otvírala rána. Po této události se na Františkově těle objevilo několik stigmat a řeholník se stal prvním klerikem obdařeným znameními Kristova utrpení. Jejich obdržením se cítil utvrzen ve svém poslání a začal znovu na oslu objíždět kraj. Františkova bolest se však násobila. Kazatel dokonce téměř oslepl. Různí medici se ho sice snažili léčit, ale bez patrnějších úspěchů. Oslabený řeholník byl tedy nakonec převezen do Porciunkuly, kterou měl ze všech míst snad nejraději. Tady František přistupuje po vzoru Krista k poslední večeři a 3. října 1226 umírá. Bylo mu 45 let. Pohřeb byl prostý. Neboštík byl naložen na vůz a se zastávkou u klarisek v San Damiánu provizorně spočinul v hrobce kostela svatého Jiří. Do krypty v okázalé bazilice bylo jeho tělo převezeno až později a nutno dodat, že spíše proti jeho původní vůli. Necelé 2 roky poté byl rozhodnutím papežského stolce František z Assisi kanonizován a prohlášen za svatého.

0: Mezi nejpůsobivější místa, kam svatý František během svého života zavítal, patří i klášter postavený na svahu příkrého kopce nedaleko umbrijského městečka Gréčo. Světec zde prodléval s velkou oblibou jednak proto, že se cítil dobře ve společenství tamních bratří a také z důvodu, že mohl sám v odlehlé jeskyni pod převislou skálou prodlévat v tichých modlitbách. Klášter v Gréču však svou proslulost získal především událostí, která se tu odehrála 3 roky před světcovou smrtí. Bylo tomu asi 14 dní před Vánocemi, když František projevil přání uctít den narození Ježíše způsobem živého Betléma. To, aby skutečně spatřil nouzi provizorního příbytku, kterou museli Maria s Josefem snášet v prostém chlévě. Když slavný den nastal, z různých chýší přišli řeholníci a sezvali venkovany z okolí. Lidé připravili svíce a pochodně. Byly postaveny jesle a přiveden vůl s oslíkem. Nakonec bylo přineseno i dítě, které spočinulo na seně z místní hluk. Z umbrijského Gréča se stal nový Betlém. Jak praví legenda, noc byla jasná jako den a lidé se spolu se zvířaty cítili blaženě. Les se zněl písněmi a od skal se odrážel jásot. V té chvíli byla uctěna prostota, povýšena chudoba a zvelebena pokora. Světec stál u jesliček, slavil mši svatou a byl prostoupen radostí. Snad podobnou té, kterou zažíval při návštěvě kláštera v Gréču i páter Dominik s výpravou české františkánské mládeže.
1: Tam je ta jeskyně přímo, kde se dály ty první jesličky živý. Tam vlastně zatím uvidíte takový malinký refektářek a za ním takovou chodbou, vypadá to skoro jak štola, se jde na takový zase místo ve skále, kde byl František, kde František přespával. No a potom, když se jde po schodech nahoru, tak to už je čas, kterou postavil Bonaventura těsně po smrti svatého Františka na konci toho 13. století. A tam jsou ty původní právě dřevěný celý, který bratři bydleli. A v prodloužení je potom dřevěný chor a takový kostelík svatého Františka, asi první na světě.

0: Nad námi je trámový několik set let staré stěny složené z kamenů anebo vytesané ve skále. Ale atmosféra je tu podmanivá. Dokázal bys tady žít, poustevničit?
1: Možná na pár dnů jako bych to zkusil, ale jinak dlouhodobě bych to asi nezvládl.
0: Příliš zálesácké.
1: Tak.
2: Přestává v těch jeskyních.
0: Tady místo kamení spíš vládne dřevo jako hlavní materiál. Tak co tady už bys si nastěhoval?
3: No tady už jo, tak už také útulnější dřevěné.
0: Dřevosála.
3: Tak... No.
4: Právě bohu díky. Tato místa nejsou zas tak turisticky lákavá, protože ačkoliv na některých jsou i fresky, miceny a tak dále, ale není to zas tak významné, aby to se to stalo přímo nějakým turistickým centrem. A navíc je to obyčejně dost nedostupné, většinou někde v klínu, hor, pod vrcholem, uprostřed lesa a tak podobně. Tak díky tomu se to uchovává pořád, řekl bych ještě daleko víc než i samotné Assisi, tak právě tyto poustevny, tato místa, kde František odcházel nějak od lidí, aby tam měl prostor, samotu pro modlitbu, tak tam si myslím, že se zachovává ještě víc takové té hmatatelné přítomnosti toho jeho života právě v těch celičkách, těch jeskyních malých, ve kterých přespával, ve kterých se modlil, které jsou na mnohých místech prakticky neporušené, i když třeba obestavěné potom později nějakým klášteříkem, který je na to nalepený.
0: Rodným krajem svatého Františka je středoitalská Umbrie. Čím vás tento kout země přitahuje? Má nějaké specifické geny v zloci?
4: I tady mezi Itálií se říká Umbrii zahrada Itálie, protože je to takové zelené místo na mapě Itálie, plné hor a údolí, takže to je něco, co i tomu Františkovi bylo asi taky zase nějakou inspirací, nebo co mu dodávalo další motivy k tomu obdivu krásy stvořitele. Vzpomínám si u toho takového výhledu, kterým je vidět do zahrady toho kláštera v San Damianu, tak tam je jeden citát z jednoho z těch pramenů, že kladl na srdce bratru, který se staral o zahradu, aby vždycky nechal trošku místa, proto aby tam mohlo růst polní kvítí. Aby to nevyužil všechno prostě na tu užitkovou zeleninu. Kvůli tomu, aby tam právě rostly nějaký květy, který by mohli a pro které by člověk mohl chválit Boha. Že stvoření není jenom nějaký prostředek k mému jednak živobytí, obživě, že jo? A už vůbec ne teda k nějakému obohacování člověka, rozšiřování jeho majetku, že to sice k životu taky patří, ale že ta příroda je tady především proto, aby zářila svou krásou a v ní zjevovala krásu stvořitele.
3: Všechny ty místa mají hodnotu i pro dnešní svět, jakože to není, že se to dostal někdy v tom 13. století, že by to bylo něco překonaného, ale furt tam ten duch Františka je a pořád může dávat lidem, kteří se dokážou otevřít sílu, aby šli dál.

Dnešní historie věčně živá vás zavedla na místa spojená se životem svatého Františka z Assisi. Pořad připravil a uváděl Petr

0: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
1: V těchto dnech si připomínáme 81 let od konce druhé světové války. Slavíme ho jako celá Evropa 8. května, v den výročí podpisu německé kapitulace. Pravdou ale je, že na českém území se bojovalo i v dalších dnech. Více v příspěvku Jakuba Šišky.
2: Povstalcům, kteří 5. května pozvedli zbraně proti okupantům, začaly brzy docházet síly. Jednotky Wehrmachtu se vzmohly na mnoha místech k protiútoku a s brutalitou sobě vlastní byly připraveny Prahu utopit v krvi. Nepodařilo se jim však dobít zpět hlavní komunikační uzly ani klíčovou budovu rozhlasu. 8. května v 16 hodin zástupci obou stran podepisují protokol o kapitulaci německých branných sil a večer začínají německá vojska opouštět město. Druhý den ve 4 hodiny ráno se na severu Prahy objevují první sovětské tanky. Dezorientované jednotky SS se vzmáhají jen na chabý odpor a tak může sovětský rozhlas o pár hodin později ohlásit.
3: Говорит Москва. Приказ верховного главнокомандующего. Командующему войсками 1-го украинского фронта маршалу Советского Союза Коневу, начальнику штаба фронта генералу армии Петрову. Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительного ночного маневра танковых соединений и пехоты сломили сопротивление противника и сегодня, 9 мая в 4 часа утра, освободили от немецких захватчиков столицу союзной нам Чехословакии, город Прагу.
2: Není až tak docela pravdivé tvrzení, že Praha byla svobodná už před příchodem Rudé armády. Jednotky SS bojovaly například v Břevnově kolem Letenského náměstí a dokonce začaly znovu ostřelovat vnitřní město i Pražský hrad. Zastavení palby nerespektovala ani bojová skupina Klein na Smíchově. Celkem padlo v pražských ulicích asi 800 rudoarmějců. Sovětský vůdce Stalin tak počkal s oficiálním vyhlášením konce války až na večer 9. května.

0: Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию.
1: Soudruzi a soudružky, spoluobčané a spoluobčanky, nadešel veliký den vítězství nad Německem. Fašistické Německo, sražené na kolena Rudou armádou a vojsky našich spojenců, uznalo svoji porážku a ohlásilo, že bezpodmínečně kapituluje.
2: Původně měla do Prahy dorazit sovětská vojska z východu, ale těžký odpor Němců u Ostravy a Brna je vážně zpomalil. Masakrům v Praze mohli zabránit Američané, kteří při osvobozování západních Čech postupovali rychleji. Sověti však za žádnou cenu nechtěli Američany pustit dál do Čech, než jak to stanovila demarkační linie. Velitel západních spojeneckých vojsk, generál Eisenhower, 4. května nabízel sovětskému velitelství, že osvobodí Prahu. Náčelník generálního štábu Antonov to ale odmítl s tvrzením, že Rudá armáda je prý už na cestě.
3: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
4: Jak funguje důchodový systém?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Důchodový systém je systém finančního zabezpečení starších lidí, kteří už kvůli svému věku a zdravotním komplikacím nemohou pracovat a pobírat pravidelnou výplatu. V Česku zatím funguje takzvaný průběžný důchodový systém, což znamená, že lidé v produktivním věku financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Ze svých výdělků totiž odvádějí důchodové pojištění. Průběžný důchodový systém je ale kvůli stárnutí populace a ubývání lidí v produktivním věku dlouhodobě špatně udržitelný, protože odvody pracujících nemohou na zaplacení potřebných důchodů stačit. A proto je do důchodového systému zapotřebí zavést i systém individuálního spoření na důchod, ve kterém si každý na svůj budoucí příjem v penzi spoří během produktivních let také sám. Pokud ke změně důchodového systému nedojde, budou u nás dále výrazně narůstat schodky státního rozpočtu, ze kterého se důchody financují. A to by dále zvyšovalo naše státní zadlužení, varuje ekonom Michal Skořepa.
5: Samotný penzijní systém, pokud nic neuděláme, tak v těch dalších desítkách let postupně se dostane do deficitu v rozsahu několika procent HDP, což v těch dnešních číslech jsou stovky miliard. A to se potom nasčítá, řekněme, do roku 2100. Tam potom ten dluh, veřejný, český veřejný dluh by narůstal na 100% možná i za tuhle tu hranici, což je na českou ekonomiku už opravdu hodně.
4: Už léta se u nás proto mluví o nutnosti důchodové reformy. Žádná opravdu zásadní, ale stále neproběhla. Dlouho se u nás plánují tři pilíře důchodového systému, které potřebujeme. Máme první pilíř, což je dnešní průběžný systém, a ten doplňuje třetí pilíř, který počítá s vlastními investicemi a úsporami obyvatel a do kterého spadá už existující forma penzijního připojištění. Zatím nám ale chybí takzvaný druhý pilíř.
5: Český systém svého času zhruba před 10 lety byl namířen k tomu, že by tady vznikl ten druhý pilíř. My jsme ho dokonce 2 roky měli, pak ho ta následující vláda zase zrušila. A ten základní princip toho českého druhého pilíře spočíval v tom, že by lidé vzali kus těch svých peněz, které do té doby platili do toho průběžného systému v tom prvním pilíři. A místo toho, aby tyhle peníze mířily do toho prvního pilíře, tak by se namířily do toho druhého. Čili byly by to povinné platby, nebylo by to na těch lidech, jestli chtějí nebo ne. Oni by se rozhodli a pokud by se rozhodli mít část peněz v tom druhém pilíři, tak by museli prostě tam ty peníze platit. To je rozdíl oproti tomu třetímu pilíři, ten je čistě dobrovolný.
4: Toto řešení ale není jedinou správnou variantou. Po světě funguje řada nejrůznějších důchodových systémů a těžko říci, který je nejlepší. Důležité podle Michala Skořepy je, aby byl systém jasně dlouhodobě naplánovaný a všichni dopředu věděli, jak si na důchod spořit budou a kolik v důchodu dostanou. A navíc by měl být celý systém nastavený tak, aby se uměl sám automaticky upravovat.
5: Přes polovinu evropských zemí má nějaký takovýhle balanční mechanismus, který prostě vede k tomu, že vlastně se o ten systém do jisté míry nemusí starat, pokud by nechtěli, a on si žije nějakým svým životem, kde prostě žádní kostlivci tam nerostou ve skříních, a to bohužel u nás taky nemáme.
4: K Každé investování, tedy i to penzijní, je spojeno s určitým rizikem. Michal Skořepa ale upozorňuje, že spoření na důchod je velmi dlouhodobá investice, která jednorázová rizika velmi výrazně eliminuje. A lidé by proto při volbě investičních produktů neměli zůstávat zbytečně při zemi, aby pak jejich důchod nebyl zbytečně nízký.
5: Ti klienti samotní, mnozí z nich, ne všichni, ale mnozí z nich mají tendenci se držet velmi při zdi, přestože se jedná o investici na dlouhá léta, kdy je možno roztáhnout ta křídla prostě a investovat relativně rizikovým způsobem, protože ta pravděpodobnost, že to riziko se nám projeví, tak v tomhletom dlouhém horizontu je naprosto minimální.
4: Uzavírá ekonom Michal Skořepa.
3: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Americký prezident Trump opět hrozí Evropské unii vysokými cly. Ministryně Mrázová nepovažuje bydlení v obecním za nadstandard. Černé stavby odstraní. Čeští hokejisté porazili na úvod švédských her domácí výběr 3-1. A čekáme oblačno až polojasno, někde s přeháňkami, večer se bude vyjasňovat. Teploty většinou do 19 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Americký prezident Donald Trump dal Evropské unii ultimátum do 4. července, aby definitivně schválila obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak prý opět zvýší cla. Evropští politici Trumpovy výhrušky řešili už v týdnu, kdy se shodli, že nechtějí zbytečnou eskalaci a budou hledat s Američany společné řešení. Zároveň ale připraví i potřebná protiopatření v případě, že Trump své výhrušky splní. Většinu předchozích Trumpových cel zrušil nejvyšší soud a americká vláda teď musí dovozcům vracet miliardy dolarů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO nepovažuje bydlení v obecním bytě v Bílině za nadstandard. Reagovala tak na sérii článků serveru Seznam zprávy, podle kterých využívala od roku 2009 130-metrový obecní byt na náměstí v Bílině, kde byla až do loňského roku starostkou. Server uvedl, že za nájem zaplatila zhruba 4,5 tisíce korun měsíčně. Ministryně se brání tím, že při přidělení bytu splňovala všechny podmínky stanovené městem. V dalším článku server upozornil na černé stavby, které má ministryně na svém pozemku. Mrázová slíbila, že problém se stavbami vyřeší.
7: Nikdy jsem vědomě neporušila žádný zákon ani právní předpis. Nicméně zde vám mohu slíbit, že vše napravím a co nejdříve tak, aby na pozemku nebyly umístěné žádné objekty, které jsou v rozporu s platnou legislativou.
6: Opozice Mrázovou kvůli kauzám vyzvala k rezignaci. Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve Vatikánu jednal s papežem Lvem XIV. Mluvili spolu o situaci v Libanonu, Iránu nebo o konfliktech v Africe. Hovory se týkaly taky Kuby, tak kvůli americké blokádě a sankcím čelí nedostatku ropy, výpadkům proudu a humanitární krizi. Spojené státy ale zároveň posílají na Kubu pomoc, kterou na ostrově přerozděluje právě katolická církev. Gynekologové budou od příštího roku častěji využívat HPV testy na odhalení rakoviny děložního čípku. Teď se používá hlavně cytologický stěr. Ministerstvo zdravotnictví chce změnou screeningu podpořit včasný záchyt onemocnění.
8: Modernější HPV testy měly ženy u gynekologa k dispozici pouze 3x za život. To se teď podle mluvčí ministerstva Nadi Chatové změní.
9: Nově se počítá s jeho prováděním jednou za 5 let u žen ve věku 25 až 65 let, doplněným jedním vloženým cytologickým vyšetřením mezi HPV testy.
8: Podle gynekologa Štěpána Budky ale hrozí, že ženy přestanou chodit na pravidelné gynekologické prohlídky.
10: Preventivní prohlídku vnímat jenom jako to, že se koukneme na čípek a odebereme cytologie jako velmi krátkozraký. Preventivní prohlídka je o prsech, preventivní prohlídka je o reprodukčním zdraví, gynekologický orgán není jenom čípek.
8: Ministerstvo plánuje změny například i ve screeningu rakoviny plic nebo tlustého střeva a konečníku. Lucie Špetová, Radiožurnál.
6: Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Trenérský tým musel změnit přípravu na zápas, protože ve čtvrtek přišli Češi o trénink kvůli díře v ledu. Mluví o tom hlavní kouč Radim Rulík.
11: Jsme dali systémové věci do rozbrusení. I jsme si udělali takový video s hráčema, podívali jsme se na pár situací, jak se na to nachystat. Hlavně na to velký hřiště, protože Švédové přehrávají strana. Hrajou na to, že ty hráči se nepřemístí správně a nerozeberou si správně ten prostor po tom přehrání.
6: Na turnaji bude hrát Česko ještě zítra proti Finsku a v neděli se Švýcary.
12: Překážka na D1 v Brně a nehoda na D46 u Pustiměře. Na dálnici D1 z Ostravy opatrně na příjezdu do Brna. Na kilometru 204 stojí porouchaný kamion a blokuje pravý jízdní pruh. Kolony se zatím netvoří. Na dálnici D46 ve směru z Vyškova do Olomouce zbystřete za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na 6. kilometru havarovalo osobní auto se zvěří a následky nehody překáží ve vozovce. Na místo už dorazila policie i světelná šipka a projíždí se tam se zvýšenou opatrností. Kromě toho je provoz v Česku na dálnicích a dalších hlavních tazích bez větších komplikací a zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Čekáme oblačno až polojasno, na jihu zpočátku jasno, na horách a na severu přehánky, večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší páteční teploty od 15 do 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 21 a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Dunění děl, střelba a rachot tanků. Zlověstná melodie války se na jaře 1945 začala linout i českým územím. Kromě strachu a děsu v sobě ale tentokrát nesla i naději a očekávání. A Češi válečné volání a především volání po svobodě po 6 letech německé okupace vyslyšeli. Za posledními česko-německými střety se s vámi vypraví Lucie Korcová.
3: Místa bojů.

0: Zatímco většina Evropy už zpívala píseň Škoda lásky, Češi si na svůj koncert museli ještě chvíli počkat. Sovětská a americká armáda už ale tlačili Němce na dosud okupovaném českém území k nevyhnutelné porážce.
1: Pokud si uvědomíme, jak vlastně probíhalo osvobozování Československa, tak ty první velké operace se objevují na území Československé republiky. Teď nemáme na mysli Podkarpatskou Rus, ale Slovensko. Tak už máme v září 1944, to znamená příchod sovětské armády, hlavně v oblasti Dukly, Dukelského průsmyku a osvobozování Slovenska. To se samozřejmě velmi zkomplikovalo potlačením slovenského národního povstání. Prakticky do října bylo toto povstání rozprášeno, zničeno. A to zablokování celého středního Slovenska výrazně zdrželo a zkomplikovalo postup Sovětů směrem k té samotné české moravské části Československa, takže to byla jako jedna z velkých komplikací.
0: Postup Rudé armády se sice zpomalil, ale zastavit nešel. Jak připomíná historik Vojtěch Kincl z Historického ústavu Akademie věd.
1: Pokud si představíme, jak to probíhalo zase na západní frontě, tak už v říjnu 1944 máme Američany v Cáchách, takže už se dostávají na území samotného jádra Velkoněmecké říše. Takže i jako postup Američanů skrze to německé území se už nedal úplně zastavit. Ano, víme, že prostě to zpomalení ještě dalších 7-8 měsíců trvalo, než prošli celým tím územím Německa, ale to všechno dohromady hrálo vlastně tu roli při tom osvobození na straně tedy ztrát civilního obyvatelstva a také obavy z toho, co přijde potom, když ta frontová linie skutečně přijde do každého konkrétního jednotlivého města.
0: Jedny z nejtvrdších bojů se odehrály na Moravě a ve Slezsku. 25. března 1945 zahájila Rudá armáda takzvanou Bratislavsko-brněnskou operaci. Poté, co ovládla Bratislavu a dobila Vídeň, přiblížila se k Brnu.
2: 14 dnů se bojovalo o Brno, jeden dům, druhý, třetí dům od domu, kde bychom bydleli, ten dostal plný zásah. My jsme byli ve sklepě. To s námi úplně nás to vyhodilo v tom sklepě málem až ke stropu. Pak ty boje o Brno, ta fronta hned se přesunula ze sever, hned na jich. To byly těžké dny, 14 dnů těch bojů o Brno, když jste prožili v tom Brně.
0: Slyšeli jste vyprávění Daruše Burdové, které zaznamenala paměť národa. A jak na osvobození Brna vzpomíná Eva Mašková?
3: Skutečně 26. dubna bylo Brno osvobozený, tak všichni byli strašně rádi. Jsou tady Rusové, tak jsme šli vítat šeříky, jak se to ukazuje v těch filmech, jenomže oni přijeli na koňských povozech, to byla armáda generála Malinovského, jak se vyprávělo. No a byli to většinou propuštění kriminálníci, bylo tam hodně Asiatů, tvářili se strašně, že by opětovali tak si naše vítání, to ne. No a já, protože jsme bydleli 14 dnů ve sklepě, když šla přes to Brno ta fronta a z protější ulice Rusové stříleli do naší ulice a vzali ten náš blok bytů i s těmi kasárnami. Takže my jsme měli v ložnici dvě veliké díry kolem okna. Tady chodili v noci kontroly, jestli neschováváme někoho, nějakého Němce, tak se do toho pokoje báli vstoupit, tam svítil měsíc. No bylo to obrovské dobrodružství, škody hrozný. Teda, co teda vím, že maminka a sousedka a takhle ty mladý paní mamince, tehdy bylo 30 roků v 45. se bál jít na ulici, protože jako ty Rusové ty ženy obtěžovali a znásilňovali, to jsem tenkrát moc nevěděla, co to je, ale vím, že se maminka bála na tu ulici jít a ty důstojníci ale kolikrát na místě zastřelili za tohle, to opravdu byla armáda s tou saloní armádou, jako třeba v Praze Koněvovou, tak to byl asi velký rozdíl.
0: Místo radosti z konce války, tak řada žen zažívala spíš strach ze sovětských vojáků. Proč se ale Sověti chovali v osvobozených městech spíš jako dobyvatelé, než jako zachránci? Ptám se historika Vojtěcha Kincla.
1: Tam zásadní problém byl, že ve chvíli, kdy dochází sovětská vojska do oblasti, kde se mluví především německy, považují to za kořist a považují to za dobité území. Nedělejme si iluze o tom, že by přišli jako osvoboditelé, čistě z humánních důvodů začali vnímat to, že tu oblast prostě převedou do nějakých demokratických principů a že z hodiny na hodinu ta brutální válka skončí a chování lidí bude jiné. No to v žádném případě. Právě válka sebou nesla ty strašně dlouhé ozvuky toho, co se dělo na frontové linii, a přinášelo se to samozřejmě do psychiky vojáků, kteří přicházeli a přicházeli do oblastí, které v mnoha případech pro ně byly velmi jako výrazně kulturně vyvinuté. Byla to vlastně jiná kultura, přichází do prostorů, které jsou i zajištěním domácností nebo jiných věcí úplně někde jinde. To sebou přináší také formu jakési pomsty na německém obyvatelstvu i v tom Brně. Brno mělo v té době asi 40 nebo 50 tisíc německy hovořících obyvatel, takže to bylo poměrně jako silně zastoupená německá minorita. To je taky potřeba zdůraznit, že očekávání osvobození od nacistické nadvlády, která opravdu byla brutální, a kdy hlavně poslední měsíce války, bavíme se asi o posledním půl roce, přichází násilí, brutální násilí do jednotlivých vesnic, veřejné popravy dopadených partizánů nebo i jenom lidí podezřelých z té partizánské činnosti, tak zanechávají mezi civilisty otřesné osobní zážitky. Berme zase v potaz, že to, co jsme schopni dneska skrze sociální sítě sledovat jako každodenní online záležitost, takže jsme s brutalitou konfrontováni všichni neustále, tak ten osobní očitý prožitek nebyl tak intenzivní v době války, protože fungoval prakticky jen rozhlas a maximálně filmové týdeníky, které probíhaly v kinech, ale ty byly samozřejmě sestříhané a té brutality se tam neobjevilo tolik. Ale ten očitý zážitek, který přichází do těch jednotlivých vesnic, zanechává v celé té oblasti jako velmi negativní a samozřejmě prožitek jako odporu. A ve chvíli, kdy se blíží Rudá armáda, tak příchod rudoarmějců je oslavován jako skutečné osvobození. S tím jsme si ovšem řekli, že přichází ten negativní, to znamená, to jsou jako ty krádeže hodinek, zlatých předmětů, kol a žen. To jsou hlavní jako prožitky, které tam přichází, ale nic to nemění na oslavě toho, že ta Rudá armáda skutečně je vnímána jako armádou v té české části, která pomůže zbavit se toho německého panství. Takže jakmile rudoarmějci přichází do vnitrozemí, tak oslavy jsou intenzivnější, čeká se na ně a ty fotografie někdy můžeme vidět na aranžované, ale v naprosté většině ta oslava byla skutečně upřímná a byla to snaha poděkování za to, že ta armáda přišla. A také si uvědomme, že jenom při osvobození Československa rudoarmějci ztratili na 550 tisíc vojáků, z toho 140, skoro 140 tisíc zemřelo. Ty ostatní byli zraněni a vyřazeni z boje. Takže to je ohromná masa.
0: Po osvobození Brna se jednotky 2. ukrajinského frontu chystaly k zahájení útoku severovýchodním směrem, tedy na Přerov, Vyškov a Olomouc. V té samé době se 4. ukrajinský front probíjel přes bývalá československá opevnění mezi Opavou a Ostravou. A když 22. dubna dobyl Opavu, postupoval na Olomouc od severu. U Čelčic se tehdy rudoarmějci střetli s Wehrmachtem v jedné z posledních velkých tankových bitev druhé světové války. Jaký byl její průběh, na to jsem se ptala historika Tomáše Jakla z Vojenského historického ústavu.
4: Tento klešťový úder, kdy vlastně ty tankové jednotky 4. a 2. ukrajinského frontu se měly setkat u Olomouce, tak měl za cíl obklíčit německou první tankovou armádu jižně od Ostravy. Nicméně Němci pochopili ten záměr sovětského velení a u Vyškova nasadili 19. tankovou divizi a divizi tankových granátníků Brandenburg. Tyto německé jednotky potom na přelomu dubna a května zastavili postup 2. ukrajinského frontu na Olomouc od jihu a posléze i mezi Štemberkem a Olomoucí odrazily i útoky 2. ukrajinského frontu a první tanková armáda se stačila z toho prostoru ohroženého obklíčením stáhnout. Nicméně to se již blížil konec války, blížila se pražská operace, takže tento relativní úspěch v obraně již Němcům příliš výhod nepřinesl. Tanková bitva v prostoru Čelčic a Klenovic vlastně znamenala nejzazší postup druhého ukrajinského frontu, respektive jeho 6. gardové tankové armády od Brna ve směru na Olomouc. Úporná německá obrana 30. dubna tento útok zastavila. Velkou roli tam sehrál například potok Okená, jehož regulované břehy fungovaly jako protitankový příkop. A po této bitvě se 6. gardová tanková armáda stahuje zpátky k Brnu a začíná se připravovat na pražskou operaci. V následujících dnech se ještě snaží proniknout tankové jednotky 4. ukrajinského frontu k Olomouci od severu, od Štemberka. Nicméně opět manévrováním částí divize Brandenburg se je německé obraně daří zastavit. Takže ta tanková bitva v prostoru Čelčic-Klenovic a potom v tom prostoru severně od Olomouce, tak jsou to skutečně ty poslední tankové bitvy na území republiky.
0: Urputná německá obrana povolila až 8. května večer. Den předtím Němci podepsali bezpodmínečnou kapitulaci v Remeši a skupina armád Mitte, tedy střed, dostala rozkaz stáhnout se z východní fronty do amerického zajetí. Haná tak byla definitivně osvobozena až 9. května. Pojďme se teď ale podívat na druhou stranu Předmnichovské republiky. Její hranice překračují první jednotky americké armády pod velením generála Pattona 18. dubna 1945. Postupně osvobozují Aš, Cheb a míří na Plzeň. Zpočátku mají pro Američany tato vítězství ale spíš hořkou pachuť. Proč? Může za to národnostní složení obyvatel v oblasti, kterou Němci po Mnichovu nazvali Říšská župa Sudety, i směr, ze kterého americká armáda přišla, vysvětluje Vojtěch Kincl.
1: Máme říjen 1944, kdy americká armáda přichází do Cách. Pak trvá dalších 7 měsíců, 8 měsíců, než projdou celým tím Německem, které je v plné fanatického odporu. A ty boje jsou v ulicích jako velmi úděsné a opravdu se bojuje o každou vesnici a trvá to. Přichází na hranice do Čech. První osvobozená města je Aš, Cheb, pak přichází ty další, ale to jsou všechno německá města. Takže tam je dál se jak očekává, co vlastně přijde. Ten odpor sice není už tak intenzivní, ale pořád tam je. Máme tam jednotky Hitlerjugend, máme tam Volkssturm. Američané taky postupně nachází místa, kudy procházeli například pochody smrti. Takže to je pro ně další jako šokující záležitost. Osvobozují koncentrační tábory. Dachau, Buchenwald, Mauthausen, to jsou všechno informace, které tou armádou prochází. Takže i obavy z toho, co přijde dál ještě při osvobozování pohraničí. A teprve 6. května přichází do Plzně, což je první velké české město, které opravdu vítá tu americkou armádu jako plnou intenzitou s tím, že jsou to osvoboditelé, takže jim trvá 8 měsíců, než vlastně vůbec někdo řekne thank you, že jste přišli.

0: viděl, jak se chovali ti Američané. To byli ostřílení chlapci, kteří šli od Normandie přes celý Německo. Pořád se bojovalo. On seděl na tom džipu, když zazněli první výstřely, svez se na zem, poslouchal se, odkud to přichází, schoval se za ten džip, vzal samopal a pálil zpátky. V klidu, v obdivuhodném klidu. Byl konec války, on ještě mohl přijít o život, ale ty lidi na to nemysleli, nemohli. Oni byli opravdu, to byli skvělí vojáci.
1: Když je tak, to bylo jako v pouti, někdo přines koňak, originál, dal ho tomu dvoumetrovýmu Černochovi a on kynul to a napil se a poslal to dál. Samozřejmě v té době, to je sezon šeříku, že jo, to je kytka osobození, myslím.
2: My jsme utíkali se sestrou do Tylové ulice, kde jsme doběhli a přijížděli první americký tanky. Ten třetí tank zastavil, my jsme vyjeveně koukali, on ovšem vstal, vylez z tanku a ptá se, a kde máte pivo a koláče? My jsme zůstali úplně štajf, česky řečeno, a on nám řekl, že je Čecho-Američan.
3: To byly vzpomínky Karla Hrubého, Jaroslava Holera a Anny Melkové, kteří v květnu 1945 vítali

0: jednotlivé sbírky, no tak to jsou lidu prázdné ulice. Vyvěšené bílé prapory, ale na těch ulicích nikdo není. A pak vidíte záběry z té Plzně, kde ještě 6. května ráno při příchodu Američanů dochází v centru města k bojům, kdy je potřeba zlikvidovat ty poslední hnízda odporu, což byly jednotliví ostřelovači nebo podobně. Ale přímo v té Plzni se vzdá několik desítek tisíc vojáků, kteří se tam schromáždili už, kteří přichází a chtějí se vzdát Američanům a už hlavně nedostat se do zajetí k Rusům. Takže ta americká armáda tady má jako takový zvláštní kontrast. Ta německá posádka, která tam byla, aby ještě byla pořád schopná potlačit nebo velmi vzdorovat, ale už nechce. A Češi děkují za to osvobození. Takže i Plzeň, která sice povstala v těch posledních hodinách od 5. května dál, tak vlastně mohla být potlačena velmi jako brutálním způsobem, ale k tomu už nedošlo.
1: A k osvobození Plzně se váže ještě jeden zajímavý příběh. První tank, který vjíždí do centra Plzně, neřídí ani Američané, ani Němci. Přestože se skutečně jedná o německý tank Hetzer. Sedí v něm totiž čeští dělníci ze Škodovky.
0: A vyjeli s tím vlastně bránit místní poštu, protože pošta byl důležitý telekomunikační uzel, takže první tank, který se tam objevuje ještě s vlaječkou a máme naštěstí dokonce zachovány filmové záběry z toho období, tak je právě takhle ukořistěný a zprovozněný tank.
2: S vlaječkou českou.
0: Ještě s vlaječkou českou, tak. A ty boje, které tam prochází, tak samozřejmě máme, a to je vlastně zvláštnost celého českého národního povstání, že to povstání sice jako vypukne. Napřed v jednotlivých městech přichází od 1. května, ale ten průběh je de facto v těch městech velmi podobný.
1: Než se ale dostaneme k Praze a dnes už legendárnímu volání rozhlasu, vraťme se zpátky na severovýchod. 12. ledna 1945 započala Rudá armáda Vyselsko-Oderskou operaci. Cíl Německo a především samotné srdce nacistické Třetí říše, Berlín.
0: Bylo nutné z pohledu tedy té frontové linie zajistit si také levé křídlo, které přichází právě v oblasti Ostravska. Bylo nutné Ostravu vlastně ochromit, protože Ostrava byla vlastně nejdůležitějším, ještě stále fungujícím výrobním potenciálem Třetí říše, takže zde se produkovala celá vojenská mašinérie, která ještě stále běžela. Uvědomme si, že do likvidace, fyzické likvidace těch závodů byli Němci schopni udržet výrobu vojenského materiálu opravdu do posledních chvil. Takže nejenom teda Ostrava, která byla dobývána, ale z druhé strany ještě například bombardování Škodových závodů v Plzni, což je ve stejné době v podstatě, přichází to plus minus jeden týden, tak 25. dubna likvidace Škodových závodů vlastně zastavuje výrobu německých Hetzerů, což byly ty, řekněme, tanky, které byly schopné pronásledovat nebo komplikovat postup spojenců. A díky likvidaci toho samotného výrobního závodu už nedocházelo k tomu, že by byla nacistická Třetí říše skrze protektorátní výrobní program schopna ještě vzdorovat. Samotná Ostrava a její likvidace a likvidace toho výrobního potenciálu byla úplně klíčová, protože tím celá tato pánev, celá ta ostravská pánev se najednou otevřela, ale také si uvědomuje, že tam byl největší potenciál obrany, který nacistická říše v této fázi, závěrečné fázi vytvořila a pořád proti sobě měli spojenci, tedy rudoarmějci a české sbory, měli téměř 1 milion pozuby ozbrojených vojáků skupiny armád Mitte Ferdinanda Schirnera. To znamená, to je obrovská síla. Navíc to byli vojáci, kteří byli zkušení, byli ještě stále velmi dobře zásobení, měli dostatek munice, měli dostatek potravin a vůbec i zdravotnického zajištění. Takže to není armáda, která by byla porazitelná prostě lusknutím prstu. To znamenalo i přípravu z hlediska Sovětů na poměrně velké a tuhé boje.
3: Z tanky, jak jsme postupovali, tak protože terén byl dost špatný, tak většinou jsme postupovali teda po silnicích. No a na jednom místě prostě ty přední tanky nějak se zarazily a nešly dál. Já jsem měl na tanku se zástupcem velitele praporu, to byl průčík Lizálek v té době, no a prostě na jeho příkaz jsem se měl jít podívat, co se tam děje, proč jako nejdou dál.
1: Těžkých bojů o Ostravu se tehdy zúčastnil i Jindřich Heřkovic. Byl jedním z 5 000 vojáků židovského původu,

0: kteří bojovali v řadách zahraniční československé armády. Sloužil jako automatčík u tankové brigády. Na podzim 1944 bojoval na Dukle a na jaře 1945 se zapojil do ostravsko-opavské operace, kde byl vážně postřelen.
1: Tam byli Němci se snajpry a dostal jsem prostě ze zadu jednu ránu snajprem a prakticky pro mě ta válka skončila, protože to bylo dost těžké zranění, to bylo ze zadu průstřel tady s roztříštěnou klíční kosti, čili skrz na skrz.
2: Urputnost bojů a odporu té německé armády, ta byla fanatická, protože nešlo jenom o to, že Ostrava měla být touto formou jako osvobozena, ale s tím souviselo i pronikání rudoarmějců do oblasti Sudet, Sudeto německých oblastí osídlených německým obyvatelstvem. Takže logicky vojáci, kteří mluvili německé, byli Němci, chránili to své obyvatelstvo, takže ta urputnost byla o to intenzivnější. A on ty postupující boje potom to také ukazovali, jak vlastně docházelo jenom k postupu samotné frontové linie, ale také k potlačování jednotlivých povstání, které se začaly v těch českých, česko-německých městech objevovat. Fakticky ten hlavní start přichází s oznámením smrti Adolfa Hitlera 1. května, respektive on zemřel 30. dubna, ale 1. května 1945 se ty zprávy objevily v rozhlase a následně 2. května také v tisku.
3: Opakujeme. Berlín před chvílou úradně oznámil, že Adolf Hitler zomrel. Hlásili, že fallen, že padol.
2: Poté, co byla osvobozena Ostrava, Opava, jsou sice jako brutálně vlastně zničeny, protože ty boje tam byly opravdu velmi jako těžké a to opevnění těch měst bylo výrazné. A poté, co je osvobozeno Brno 26. dubna 1945, tak se nám povstání a řekněme to napětí přelívá do těch dalších jednotlivých měst, přestože propaganda se snaží udržovat pořád, jakože je to pod kontrolou té nacistické zprávy, samozřejmě zprávy BBC a informace, které probíhají rozhlasem, tak už upozorní na tom, kde se pohybují ty spojenecké armády. Tak první výbuch přichází v Přerově 1. května 1945. Je to v souvislosti právě s oznámením smrti Adolfa Hitlera.
0: Zpráva, o které historik Vojtěch Kincl mluví, se ale po Přerově rozšířila s jiným významem a pro město a především jeho obyvatele měla fatální dopad. Dodnes se neví, jak se to stalo, ale od jedné přerovské domácnosti ke druhé se rozletěla falešná informace, že Německo kapitulovalo a válka skončila. Lidé začali spontánně strhávat německé nápisy, vyvěšovat československé vlajky a zpívat hymnu. V zápětí se pokusili převzít město do vlastní správy. V Přerově byl tehdy i Emanuel Kutálek. Své vzpomínky před lety vyprávěl ve vysílání Českého rozhlasu.
4: Hodně nadšení, především ale zmatek, tak jsem chodil od skupiny ke skupině, pátral po nějakých těch novinkách, no ale už také lidi poukazovali na to, že na vrchu na zámku, na té baště, jsou vojáci a chystají kulomet a druhé postavení, které Němci nachystali, bylo na Sokolovně, tam na té verandě takové malé byl další kulomet postavený.
0: Povstání bylo rychle a brutálně potlačeno. Němci měli město znovu plně pod kontrolou už v podvečer 1. května. Okamžitě začalo zatýkání. Šlo o zhruba 100 lidí. Někteří byli u výslechu mučeni, aby uznali svoji účast na přerovském povstání. Německá odveta byla krvavá. Státní ministr pro protektorát K.H. Frank nařídil popravu těch, kteří se aktivně zapojili do povstání. 21 lidí Němci ten samý den převezli do Olomouce a zastřelili. Narůstající odpor Čechů tím ale už zastavit nedokázali.
2: Následně povstávají další města, jako jsou Semily například, jako je Nymburk a postupuje to směrem ku Praze, Český Brod a dál. Nymburk 2. 3. květen 1945, tam je zajímavé, že se zachovali, a to teda velká čest městskému úřadu nebo místnímu muzeu, protože zveřejnili fotografie z toho povstání, co jsou unikátní série které si můžete i prohlídnout, je to na webu, kde je vidět každý den jeden po druhém, jak postupuje to povstání právě od toho radostného strhávání nápisů přes vlastně očekávání příchozí armády, ale dokonce jsou tam zachyceny i přímo fotograficky zachycené popravy vojáků SS, kteří jsou chytáni českými povstalci a následně převáděni na hřbitov a zde likvidováni touto formou. Jo. Takže jako velká čest toho, že se ten průběh ukázal v té syrové podobě. Samozřejmě nejenom popravy těch vojáků SS, což asi dokážeme jako všichni pochopit, byť teda je to porušení válečného práva, ale jako lidsky tomu rozumíme. Ale pak jsou tam zachyceny pokusy o lynčování místního obyvatelstva a většinou jsou to lidé označení z kolaborace a teď neříkám, jestli skutečné nebo neskutečné, prostě ten DAF vzal spravedlnost do vlastních rukou. A ono to sebou samozřejmě přinášelo nejenom vyrovnání si účtu s těmi jednotlivci po právu za příkozí za 6 let, ale velmi často se do toho schovalo vyrovnávání si účtu zase naopak s lidmi, kteří věděli příliš mnoho z období války té negace na někoho dalšího. Takže prostě to byla msta a ta revoluční atmosféra to takto uvolnila.
5: Posloucháte speciál Tématu Plus Místa bojů. Příběhy míst, kde se na konci války rodilo vítězství nad nacismem. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Je krátce před 6 ráno 5. května 1945, když hlasatel Zdeněk Mančal vchází do studia na Vinohradské třídě a usedá za rozhlasový mikrofon. Přesně v celou se rozsvítí světlo a do éteru zazní posměšná a dnes již notoricky známá věta, je právě sex hodin. Pokračuje historik Tomáš Jakl.
6: Celé to Mančalovo hlášení je právě sex hodin, tak vlastně zapadá do takového toho narůstání napětí v protektorátu, které začíná už na konci dubna, kdy vlastně ta Státní banka pro Čechy a Moravu tak vydává příkaz, aby obchodníci přestali měnit německé marky na protektorátní koruny, aby přestali obchodníci přijímat protektorátní marky. To vedlo k velkému ranu na směnárny, na banky, na pošty, kde si lidé začali vyměňovat říšské marky za protektorátní koruny, protože bylo jasné, že tedy ta německá říše se hroutí a ta německá měna bude problematická. To její vlastnictví může vést k finančním ztrátám. To se ještě vlastně gestapu podařilo vlastně ten příkaz zvrátit, dokonce uvěznila 3 čelné představitele té státní banky. Nicméně to napětí bylo již zcela zřejmé. Navíc 4. května protektorátní ministr dopravy Kamenický vydává příkaz, aby se na železnici úřadovalo pouze česky, že němčina byla vlastně zrušena jako úřední jazyk v protektorátu. Toto nařízení se velice rychle šíří po celém dosud neosvobozeném území a vlastně vede k zamalovávání německých nápisů. To napětí roste. V té době existují v Praze 2 odbojová centra. To politické představuje Česká národní rada, která počítá s vypuknutím povstání v pondělí 7. května, nicméně disponuje jen velice malým počtem reálně použitelných bojovníků. Nicméně má k dispozici parašutisty z Londýna, Nechanského a Klemeše, má spojení s Košicemi, s Londýnem. A pak je zde velitelství Alex generála Slunečka, který je vlastně posledním velitelem té vojenské odboje organizace Obrana národa a který vlastně počítá s vypuknutím povstání v ten nejvhodnější okamžik, to znamená po přiblížení se spojeneckých armád. Tato situace nastává tedy to dopoledne 5. května, kdy dává tedy generálu Kutluvašrovi rozkaz k zahájení boje o Prahu. Sám se ujímá velení těch mimopražských jednotek, na které měl spojení, tedy především v severovýchodních Čechách a na Kladensku a Berounsku. V 6 hodin ráno 5. května tedy hlasatel Mančal řekne, je právě sex hodin a začne hlásit pouze česky.
0: Není jasné, jestli šlo pouze o Manšalův spontánní nápad v narůstajícím napětí předchozích dní. Zda šlo o reakci na zrušení němčiny jako úředního jazyka v protektorátu, nebo se jednalo o skrytý kódovaný signál. Jisté ale je, že v průběhu dopoledne generál Karel Kuttelwascher odešel na svoje velitelské stanoviště v Bartolomějské ulici a ujal se velení nad povstaleckými jednotkami ve Velké Praze. Boje se zakrátko rozhořely po celém městě.
6: Skupina pražských policistů přijíždí k rozhlasu, německé stráže je vpouštějí dovnitř, nicméně policisté zjišťují, že do budovy dorazila před nimi ještě posila SSáků, takže zaujímají obranu té vysílací galerie, hlasatelny a vlastně dávají vzkaz hlasatelům, aby volali do Bartolomějské ulice o policejní pomoc. Začnou padat první výstřely a hlasatel Zdeněk Manšal tedy volá o policejní pomoc nikoli v telefonem, ale pomocí tedy mikrofonu. Ve 12.33 se do éteru ozývají ta známá slova: voláme všechny Čechy, přijďte nám na pomoc, střílí se zde, jsou zde vraždění čeští lidé.
7: Všichni do Českého rozhlasu jsou stříleni zde čeští lidé, přijďte co nejdříve. Přijďte nám i hned na pomoc, voláme všechny Čechy.
0: Zoufalé volání rozhlasu o pomoc se stává rozbuškou celonárodního povstání na dosud neosvobozených územích. Jednotky obrany národa, připravované od března 1939, jejichž velitelské struktury během války několikrát zdecimovalo gestapo, dostávají díky rozhlasu tolik potřebné informace.
6: Že teď to prasklo, teď se něco děje. A v podstatě celý protektorát nebo celé území osídlené českým obyvatelstvem povstává. Povstalci spouštějí protitankové zábrany, které na jaře 1945 stavili němečtí ženisté po celém protektorátu jako obranu proti případnému průniku, ať už amerických nebo sovětských tanků. Železničáři zastavují provoz na železnici a to je vlastně ten moment, kdy Němci ztrácejí protektorát, ztrácejí možnost dál operovat s skupinou armád Střed, která tím přichází o možnost přísunu střeliva, materiálu, potravin ze zápolí. Němečtí vyjednavači ve štábu generála Eisenhowera dostávají zprávu, že protektorát již nelze vojensky udržet a dostávají plné moci k podpisu bezpodmínečné kapitulace Německa. Nicméně v budově rozhlasu se dále bojuje. Policisté jsou vlastně zabarikádováni okolo hlasatelen a galerie. Němci drží přízemí a první dvě podlaží rozhlasu. K rozhlasu se zbíhají povstalecké posily z celé Prahy, vyjíždějí bojovníci z těch obcí a měst poblíž Prahy. Snaží se proniknout do budovy rozhlasu přes střechu sousední budovy, což se daří. Němci samozřejmě zjišťují, že se něco děje, že ten pražský signál vysílá jakési podivné zprávy. A protože stále drží vysílač na Mělníku, drží vysílač v Českém Brodě, mají stále k dispozici studio v Karlíně, tak vlastně odpojují tu modulaci pražského vysílače a začínají vysílat vlastní program, kterým se snaží dezorientovat povstalce, kterým se snaží demoralizovat. Nicméně pražské povstání disponuje vysílačkou na Třebešíně, která byla připravena pro případ náletů, pro jako nouzový vysílač, pro případ vlastně likvidace rozhlasu. A tento povstalecký vysílač vlastně udržuje to vysílání po celou dobu povstání, aby se odlišil od toho německého vysílání, které se tváří, že je jako také české povstalecké, tak nasazuje sokolský pochod Lví silou, o kterém ti rozhlasoví technici předpokládají, že ji Němci nebudou mít dispozici, což byla pravda. A tento pochod se stal znělkou toho povstaleckého vysílání.

0: 10. května je situace v budově rozhlasu na Vinohradské třídě dramatická. Bojuje se o každý metr, o každou místnost, o každé patro. Povstalci ale postupně získávají převahu a nakonec vítězí. Němci se ale nevzdávají. I když už večer je rozhlas plně v povstaleckých rukou, bojovat se o něj bude ještě další 4 dny.
1: Stejně jako v celé Praze, i v noci z 5. na 6. května vyrůstají v okolí rozhlasu barikády a Němci se snaží to povstalecké vysílání umlčet. Jednak se ho snaží umlčet pomocí leteckých náletů, což se nakonec i 6. května ve večerních hodinách daří, kdy budova rozhlasu na Vinohradské třídě dostala zásah leteckou pumou. Nicméně to vysílání bylo přerušeno asi jenom na hodinu, kdy vlastně ho přebírají technici právě v té vysílačce na Třebešíně, který improvizují mikrofon a gramofon a získávají vlastně přes telefon zprávy, které mají vysílat. A pak je vlastně to vysílání přesunuto do připraveného náhradního studia v Husově sboru na Vinohradech, odkud ho vlastně přebírají 7. května večer, potom zase ti hlasatelé, kteří tam přešli z té zasažené budovy rozhlasu. Němci se snaží bombardovat i vysílačku na Třebešíně, což se jim naštěstí nepodařilo. Němci se snaží i vést pozemní útoky, ale ta německá posádka v okolí Paťpečkova paláce vlastně nemá dost sil, aby tu povstaleckou obranu prorazila. Rozhlas hájí i revoluční tanková jednotka, která vlastně provádí výpady směrem k Pečkovu paláci a potom odjíždí bránit tu vysílačku na Třebešíně před postupem bojové skupiny Milovice, která postupuje po Českobrodské silnici.
2: Bratři spolubojovníci, Československá armádo, vytrvej! Každá minuta odboje je budoucím vítězstvím. Vítězstvím, které se blíží každým okamžikem. Vytrvat!
0: Obraně budovy rozhlasu na Vinohradech velí štábní kapitán vládního vojska Jaroslav Záruba a jeho zástupce štábní kapitán Jan Hlava.
1: Je paradox, že vlastně těsně před tím, než večer 8. května vstoupila v platnost německá kapitulace, tak Němci zasáhli minometem barikádu na křižovatce Balbínovy a Mánesovy ulice a počkali si, až se tím zasaženým lidem na barikádě se běhnou zdravotníci a další na pomoc, včetně právě štábního kapitána Záruby a štábního kapitána Hlavy, a poté zasáhli tu barikádu ještě jednou a tomuto zásahu právě Jaroslav Záruba a Jan Hlava padli za oběť v podstatě v posledních hodinách nepřátelství v Praze.
0: Německý plán na potlačení nepokojů v protektorátu byl pevně daný. Německé jednotky obklíčené povstalci se budou bránit a vyčkají, až je osvobodí bojové skupiny, které měly za úkol Prahu dobít.
1: Tak to skutečně proběhl i ten boj o Prahu. Němci postupovali na Prahu 5 směry, 2 proudy od jihu z Benešovského výcvikového prostoru Waffen-SS postupovala bojová skupina Wallenstein. Ze severu postupovala bojová skupina Der Führer od Drážďan a z východu postupovali z Milovic přes Gbely bojová skupina Milovice a z Českého Brodu po Českobrodské bojová skupina, které se konvenčně říká bojová skupina generála Reimana. Největším nebezpečím pro Prahu se zpočátku jevila právě ta bojová skupina Wallenstein, která byla nejsilnější. Byla to vlastně jednotka o síle brigády nebo divizní bojové skupiny se 3 granátnickými pluky s dělostřelectvím plukem a dalšími posilovými jednotkami, která postupovala jednak údolím Vltavy z Hradiška přes Zbraslav na Radotín a přes Velkou Chuchli na Smíchov. A potom tím druhým proudem, tím hlavním, přes Jesenici a Kunratice a Krč směrem na Pankrác.
0: Mezitím, co se rozhlas urputně brání, jedny z nejtvrdších střetů povstání se chystají právě na Pankráci, kde povstalci ve škole na Zelené Lišce obklíčí posádku strážního praporu Waffen-SS. 6. května ráno ji ze sevření vyprostí východní proud bojové skupiny Wallenstein.
1: Velitel té německé posádky ve škole na Zelené Lišce pak označil několik domů, ze kterých na tu posádku bylo stříleno, a sesáci potom zavraždili civilisty, kteří se ukrývali v protileteckých krytech ve sklepích v těchto domech. Byl to jeden z největších masakrů českého civilního obyvatelstva v průběhu celého povstání. Nicméně nebyl zdaleka ojedinělý. Ty případy, kdy byli vražděni civilisté, tak doběhly třeba v Lahovicích nebo na Pražačce a na dalších místech. Všechny německé bojové skupiny také používaly taktiku živých štítů, kdy vlastně ty české civilisty hnali před svými bojovými vozidly a nutili je rozebírat barikády a samozřejmě krýt také před tou povstaleckou palbou.
3: Nás zase nahnali do sklepa, že to bylo nebezpečné zavřít okna a museli jsme být ve sklepě. To ještě jako byl ten sklep prázdný pořád, jako na ten jako protiletadlový klid fungoval. No a teď tam byl okamžik, že tam zase vtrhli SSáci, že jo, se samopalama a vyhnali všechny mužský, který byli mezi 25 a 35, tak a vyhnali je ven, jo. Nikdo nevěděl, co se s nima bude dít. Jejich rodiče, že jo, mysleli, že prostě popraví nebo něco takového, jo. A oni je hnali před tankama jako štít a museli rozebírat barikády.
0: Na to, jak si Němci dělali z Čechů živé štíty, vzpomínal pro Paměť národa Zdeněk Cvrk. Povstaleckému velení se ale podařilo získat silného spojence. A jak připomíná historik Tomáš Jakl, jednalo se o jediného vnějšího spojence, který 5. května vyrazil Praze okamžitě na pomoc.
1: To byla první divize ruské osvobozenecké armády, přesněji tedy první divize ozbrojených sil Výboru pro osvobození národů Ruska, generála Vlasova. Tato divize pod velením generála Buňačenka postupovala na Prahu od západu z Berounska po plzeňské silnici. Jeden její pluk paralyzoval 7. května německý provoz na letišti Ruzině a vedl k tomu, že Němci v noci ze 7. na 8. května letiště Ruzině opustili. Další pluk divize blokoval postup toho proudu bojové skupiny Wallenstein Vltavským údolím, bránil most v Lahovicích. Další z těch vlasovských pluků postoupil až vlastně do Malešic, kde společně se strašnickými a žižkovskými povstalci zabránil Němcům v dobytí té vysílačky na Třebešíně. A průzkumný oddíl divize s dalším plukem potom zasáhl také na Soudním náměstí do bojů proti tomu východnímu proudu bojové skupiny Wallenstein. Němci 6. května postoupili až k Soudnímu náměstí, podařilo se jim náměstí dobít. 7. května se povstalcům společně s Vlasovci podařilo Němce vytlačit z prostoru Soudního náměstí a snažili se zatlačit až vlastně k Pankrácké vodárně. Nicméně Česká národní rada s ohledem na předpokládaný postoj Sovětského svazu, který Vlasovce považoval za své úhlavní nepřátele, tak odmítla tu pomoc Vlasovců a Vlasovci proto 7. května večer z Prahy odcházejí. Po tom odchodu Vlasovců odpoledne 7. května ze Soudního náměstí Němci opět ten prostor náměstí obsazují, nicméně nepodařilo se jim nikdy prorazit do Nuslí a dále do centra města.
0: Velitelem úseku Pankrác byl bývalý legionář, podplukovník dělostřelectva František Peška. Celé oblasti Praha Východ velel další někdejší legionář, plukovník generálního štábu František Vejmělka.
1: Sídlo velitelství oblasti Praha Východ bylo v klášteře na Klárově, v jehož podzemí byl vybudován velký kryt civilní protiletecké ochrany se spojením jak na velitelství Bartoš, tak na jednotlivé policejní revíry. A plukovník Vejmelka navíc byl velmi energický a podařilo se mu skutečně dosáhnout efektivní obrany proti té bojové skupině Wallenstein, která na Prahu postupovala od jihu.
0: Boje o Prahu trvají 4 dny. Už 8. května dopoledne vyjednává Česká národní rada a generál Kuttelwascher s velitelem německých jednotek v protektorátu Rudolfem Tusénem, který nakonec ve 4 hodiny odpoledne podepisuje kapitulaci. Přestože část jednotek SS se stále odmítá vzdát, na drtivé většině míst už se nebojuje. Němci se snaží rychle dostat z dosahu blížících se Sovětů a prchají směrem k Plzni vstříc americkému zajetí. Rudá armáda dorazí do Prahy v brzkých ranních hodinách 9. května. Její příchod znamená pro Pražany definitivní potvrzení toho, že válka skončila. Jak ale upozorňuje historik Vojtěch Kincl, na některých českých územích válečné ozvěny ještě doznívaly.
4: Například Liberecko nebo oblast Pardubická, Svitavská a další části jsou osvobozeny poměrně dlouho, až vlastně 10. května nebo dokonce 11. května. Sověti bombardují, i když už je uzavřeno příměří, tak ty prchající kolony vojáků bombardují, snaží se znemožnit jim úniku právě k Američanům, aby je dostali do svého zajetí a vyřídili si to s nima v podstatě. Tato taktika se jim jako daří, ale je to zase za cenu velkých civilních ztrát. V těch 3-4 dnech jsou bombardovány ještě místa nejznámější nešťastné bombardování obec Hrotovice na Vysočině, kde vlastně svržením třištivých pům a myslím, že 2 pům na místní náměstí, kde už byly přicházející rudá armáda a slavící davy, tak zemřelo přes 100 lidí, kteří zde byli vlastně jako zmasakrováni v okamžiku, kdy z Šeříky vítali osvoboditele.
0: O osudném dni, kdy sovětský bombardér omylem svrhl bombu na už osvobozené město, vyprávěla Paměti národa Marie Popelková.
5: Vyletěly letadla a teď bylo hodně slyšet, ty letadla viděli hodně těch lidí a tak pustili bomby a jedna padla přes zámek. Neudělal to díru, to udělal takovou jako lavorovicu, jenomže to všechno šlo do dálky. Tam padlo 114 hrotovských a 34 vojáků. No a tento ticho teda v těch Hrotovicích druhý den, to teda bylo, do dneška to vím, že tam bylo strašně ticho tady takový. Nic se nedělo už jako už, ale to ticho takový, vůbec lidský takový nějaký. Nechodilo se, nic se nemluvilo, nic nedělalo. Bylo to zlej. Do toho pátku to byl, v pátek potom byl ten pohřeb.
0: Jedním z míst, kde se boj o svobodu taky tragicky zvrtl, je Třešť. Povstalci po výzvě rozhlasu 5. května shromáždili místní kolaboranty, postavili okolo města barikády a byli připraveni na střet. Nemohli ale tušit, že od Jihlavy směrem na Slavonice a dál k rakouským hranicím ujíždí velká ozbrojená jednotka Wehrmachtu, SS a gestapa. Proti takové přesile neměli povstalci šanci, popisuje historik Vojtěch Kincl.
4: Takže 7. května ráno osvobodí zajatých asi 50 nebo 60 německých obyvatel, z níž velká část byly členové NSDAP nebo opravdu nacisté, o kterých my dneska máme i doklady, že třeba arizoval židovský majetek, nebo se různou formou vyhlášek, udávání a takovouhle formou mstili tomu místnímu obyvatelstvu. A 7. května v poledne je část těch povstalců, asi 10-12 lidí, popravená na dvoře místní věznice, čistě jako povstalci mezi nimi, ale je například učitel Jaroslav Vozáb se 2 syny. Vozáb přežil 4 roky v koncentračním táboře Buchenwald a protože byl velitelem té povstalecké věznice, tak si to s ním jeden z místních nacistů vyřídil, takže ho zasáhl mezi oči před nastoupenými všemi ostatními povstalci. No a odpoledne kolem 6. hodiny známý případ Herty Kašparové, což byla zase místní sousedka těch lidí, tak si vytáhla 10 rukojmích nebo 11 rukojmích, mezi nimi i 3 bratry Bílkovi. 4. zemřel už ráno a všechny 3 tam nechali popravit. Takže jedna rodina přišla o 4 syny. Aspoň teda naštěstí měli rodiny, takže ty rodiče měli potom vnoučata nebo měli ty snachy, jakože ta rodina nebyla zničena úplně celá tímto způsobem, ale prostě přijít o 4 děti najednou. Ten poslední okamžik, kdy už navíc bylo podepsáno vlastně příměří, respektive kapitulace, tak to byla velká pachuť v tom městě. Ale co bylo vyvrcholením je, že ten hlavně povstalecký národní revoluční výbor tak utekl. Takže oni nechali ty povstalce úplně na pospas, vůbec jim neoznámili ani, že ta německá jednotka se vlastně blíží, takže je nechali na těch barikádách a spoustu těch mladých kluků, je tam asi 60 mrtvých z celého toho povstání, tak vůbec netušila, nechali je tam vlastně jako postřílet. No. A do toho teda ještě tam přichází, že hlavním velitelem toho povstání se stal rádoby partizán jistý Emil Muroň, který uniká s jednotkou gestapa ze Vsetínska, ale on sám byl konfidentem gestapa na Vsetínsku, udal desítky lidí. Takže on tady vede povstání, ze kterého nakonec uteče a pak ty rudoarmějce jde vítat 9. května dopoledne s tím, že jim potřásá rukou, jak to teda je úžasný, že přišli. No a nakonec ho na konci května zatknou československé orgány a on je o rok později popraven v Novém Jičíně.
0: Jedna z nejčastěji pokládaných otázek, pokaždé, když přijde řeč na pražské, potažmo celonárodní květnové povstání, je, zda to mělo smysl. Zajímalo mě, co si o tom myslí Vojtěch Kincl.
4: Podstatné bylo, že povstání vypuklo a dokázalo výrazně ochromit celou tu strukturu okupační německé armády. To se povedlo. Samozřejmě to bylo jenom s možnostmi, které ti povstalci na místě měli, protože neměli zbraně, neměli výbušniny nebo jen velmi omezeně, takže přerušování třeba tratí, postavení barikád, to všechno byly formy opravdu jako to, co měli zrovna po ruce. Ta odvaha, že do toho šli, je samozřejmě úžasná a výjimečná, protože bylo vidět, že prostě chtěli pomoct těm příchozím armádám zezadu škodit v tom týlu té německé armádě. Co je otřesné, jsou počty obětí, protože těch bylo na konci asi 10 nebo 12 tisíc. Záleží na tom, jestli do toho připočítáme ozbrojené povstalce, nebo jenom čistě civilisty, kteří se neúčastnili toho povstání. Máme celou řadu masakrů civilistů, kteří nebyli nějak zapojeni do povstání a jejich vražda byla čistě mstou na civilistech. To je něco, co zůstane asi navždy jako zapsáno jako hanebný čin těch armád, protože to se prostě nesmí dít nikde. Zkušenost s válkou ale přinesla po válce ten hlavní posun ve vnímání zákonnosti a to znamená prohloubení spolupráce mezi jednotlivými státy a to byly Ženevské konvence a Haagské úmluvy, takže potrestání válečných zločinců, nepromlčitelnost těch válečných zločinů a Ženevské konvence jako ochrana nekombatantů ve válečném konfliktu a bylo to právě na základě této zkušenosti. Co mě dnes trochu překvapuje, že se vlastně jako ani ta světová politika jako to najednou dává ruce pryč. To je věc, která je pro mě nepochopitelná, protože to je ústřední věc, kterou ta Evropa prožila. Osvoboditelské armády u toho byly, ať už to byly rudoarmějci nebo Američané. A my se najednou dozvídáme, že vraždit civilisty vlastně jako je součástí války přirozenou a že to tak jako je a že to tak máme jako akceptovat. A to mně přijde neuvěřitelný, protože proč si připomínáme tato výročí? Je prostě proto, aby jsme nezapomněli na tyhle události, na ty oběti, na to utrpení. Přece nikdo z nás už nechce zažívat, když už válka přijde, tak nechce zažívat to, že budete sledovat, že je prostě bez trestu zabíjet jako ženy a děti nebo prostě zajatce. To je věc, která je vlastně na základě té historické skutečnosti. A proč mi to neustále připomíná, aby se to neopakovalo? A to není prázdná fráze, to je přece základní věc, kterou musíme jako do té společnosti neustále dostávat a zveřejňovat a taky říkat, že ty fáze toho osvobození nebo fáze toho válečného konfliktu také mají určitá pravidla, které jsme jako už schopni popsat a že víme, co bude přicházet a že je možný těm negativním věcem se vyhnout. To je naše cesta. To je jediné to, co potřebujeme říkat dál.
0: Místy bojů vás provedli historici Tomáš Jakl a Vojtěch Kincl. Slyšeli jste vzpomínky pamětníků tak, jak je zaznamenala Paměť národa. Dobové ukázky pocházejí z archivu Českého rozhlasu. Dramaturgem byl David Hertl. Technicky spolupracovala Valérie Racmanová a od mikrofonu se loučí Lucie Korcová.
6: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus.
7: Dobré ráno, 6 hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Prezident Pavel bude na Hradě jednat s premiérem Babišem o cestě na summit NATO. Po přestřelce v Hormuzském průlivu americký prezident Trump varuje, pokud Irán nepodepíše mírovou dohodu, přijdou tvrdší údery. A Česko si připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Je pátek 8. května, dobré sváteční ráno s Plusem vám přeje Ondřej Látal. Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře.
8: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovi v cestě bránit, zváží hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Český rozhlas.
7: Iránské revoluční gardy se pokusily zabránit proplutí 3 amerických torpédoborců Hormuzským průlivem. Poslali na ně rakety, drony i rychlé čluny. Americké námořnictvo útok odrazilo a v odvetě ostřelovalo i cíle na pevnině. Tehrán to označil za porušení příměří a slíbil odplatu. Donald Trump naopak tvrdí, že klid zbraní dál trvá, ale pohrozil, že pokud Irán nepodepíše dohodu o ukončení války, vyhodí celou zemi do povětří.
9: Donald Trump novinářům řekl, že pokud nedojde k příměří, uvidí z Iránu stoupat jeden velký záblesk. Apeloval na Irán, aby urychleně podepsal mírovou dohodu, protože jinak prý zemi čeká spousta utrpení. Prohlásil, že příměří stále platí a Washington nemá zájem o eskalaci. Americký prezident nechal poslat Iránu jednostránkový návrh k ukončení války. Tehrán prý návrh studuje, ale dosud na něj Trumpovi nedal oficiální odpověď. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Před 81 lety v Evropě skončila druhá světová válka. Výročí se na Pražském Vítkově tradičně připomenou i čeští politici a zástupci armády. Za rezort obrany se ceremoniálu zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na pietu dorazí taky prezident Petr Pavel spolu s premiérem Andrejem Babišem z ANO a předsedou senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Pěta začne v 10 dopoledne. Britský přírodovědec David Attenborough dnes slaví sté narozeniny. Jeho přírodovědecké snímky jsou oblíbené u diváků po celém světě. Za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižních ocenění, včetně šlechtického titulu Sir. Attenborough se podílel na desítkách dokumentů, které dnes patří ke klasice přírodopisné tvorby.
10: I am David Attenborough. And I've had the most extraordinary life.
11: Britský přírodovědec David Attenborough patří k nejznámějším vypravěčům přírody. Jeho dokumenty viděly stovky milionů diváků. Nejprve přírodu pozoroval a objevoval. Postupně začal otevřeně mluvit o jejím ohrožení. V dokumentu z roku 2020 Život na naší planetě, natočeného pro Netflix, upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánů.
10: If we take care of nature will take care of us.
11: Člověk je neodmyslitelně součástí přírody. Je proto podle Davida Attenborougha nutné o ní pečovat. Karolína Burdová, Český rozhlas.
7: Čeká nás oblačný až polojasný den, na jihu zpočátku až jasno. Přehánky se vyskytnou jenom výjimečně, častěji pouze na horách na severu republiky. Večer se bude na většině území vyjasňovat, teploty 15 až 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy kolem 21. V 1000 metrech na horách většinou kolem 8 stupňů, na Šumavě naměří až 12. A zítra bude polojasno až jasno, k ránu začne oblačnosti pozvolna přibývat, ojediněle se vytvoří mlhy, teploty v noci 8 až 4 stupně, v údolích až 1 a lokálně přízemní mrazíky. Přes den pak bude skoro jasno anebo polojasno, během dne bude přechodně zvětšená oblačnost a odpoledne se můžou na horách ojediněle tvořit přehánky, večer pak bude ubývat oblačnosti na většině území až do vyjasnění a teploty zítra 17 až 21, na jihu Moravy až 24 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Plus a teď už i Interview Plus.
12: Česko se chystá oslavit konec druhé světové války. K vzácně dochovaným připomínkám patří rozhlasové nahrávky z doby pražského povstání a také unikátní objev z archivů. Záznam procesu s nacistickým pohlavárem K.H. Frankem. Co všechno prozrazuje rozhlasový archiv o našich moderních dějinách? A kdo v bezpočtu nahrávek nachází podobné poklady? Rozhlasoví archiváři nebo umělá inteligence? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
13: Interview Plus.
12: Hostem Interview Plus je vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Asi nejsem sám, kdo si archiváře představuje jako badatele v tichu a v ústraní, na něhož se obracejí média poté, co stovky hodin práce přinesou senzaci. Je to tak?
14: Je to tak, částečně máte pravdu. Na druhou stranu se snažíme tady to klišé, které se dost často opakuje, trochu nabourávat. A myslím si, že i archiváři nejenom v rozhlasu, ale i jinde, že se jim to daří.
12: Váš objev, že se dochoval téměř kompletní záznam s procesem s někdejším státním tajemníkem úřadu říšského protektora K.H. Frankem z jara 1946, považujete jej za senzaci v tomhle smyslu?
14: Za senzaci asi bych neřekl, protože to, že ten proces máme na našich nosičích, našich fondech, to jsme věděli dlouho, ale to, že je zdigitalizovaný, to je přece jenom něco nového a taky se s tím musí trošku jinak pracovat, než se s tím v minulosti pracovalo, protože toho materiálu najednou je hodně a víme o tom procesu daleko víc než předtím.
12: Čili vy říkáte, že jste věděli, že v těch nahrávkách ten proces je, ale bylo třeba ho nějakým způsobem jako zachytit nebo uspořádat, abyste ho mohli předat?
14: Obojí. Jde o to, že v rozhlase proběhla digitalizace fondů už opravdu asi před 20 lety. Byli jsme jedni z prvních, kdo takhle široce digitalizovali. Ale právě problém toho procesu s K.H. Frankem je, že nebyl na pásech magnetofonových, které se daly dělat nějak masově a daly se dělat i externě. Ale tady ta digitalizace spočívala v tom, že kolega Miloslav Turek opravdu každou tu desku nebo folii, přesněji řečeno, musel vzít do ruky, seřadit a bylo těch folií je přes 1300 a jsou ještě ohromně těžké vzít, přeházet a sám zdigitalizovat. Takže k tomuhle, a byl je na to sám, takže k tomuhle se odhodlával dlouho a v roce 2023 se k tomu přistoupil a dělal na tom několik měsíců.
12: Čili vy jste nejprve museli digitalizovat přes 1300 zbokových folií. To si představuju, že něco jako gramofonová deska?
14: Přesně tak.
12: Je to kotouč tedy podobný té desce, pak přes 80 hodin zvukového záznamu naposlouchat. Je to tak?
14: Ano, to dělala zase jiná kolegyně.
12: A to děláte stále ušima, nebo už je to práce pro AI? Uměla by to umělá inteligence dneska?
14: Umělá inteligence by už umí velmi dobře i tyhle ty záznamy přepisovat. Ale co je vždycky velmi pozorně, a to vždycky musí projít kontrolou, jsou například právě jména nebo lokace. Ty věci, které podle kterých se potom hledá nejčastěji. To znamená, umělá inteligence úplně nemůžeme si být jistí, že ví, o jakého člověka se konkrétního jedná. Ale to jméno je prostě potřeba, taky se píše různě, jestli se píše německým.
12: Čili vy říkáte, že AI umí převádět z jednoho formátu, ze zvukového formátu do psaného. Ale když třeba zadáte jako prompt, jak se říká, najdi mi místo, kde K.H. Frank argumentuje takto a takto. To děláte, nebo to musí opravdu udělat ta badatelka nebo badatel?
14: V tuhle chvíli to ještě neděláme, ale pracujeme na tom, aby jsme to dělat mohli. A druhá věc je ta, že my, když jsme to začali zpracovávat, ta revoluce v uvozovkách AI je výsledkem jako posledních několika let. My, když jsme to,
12: je to nová věc.
14: Je to docela nová věc. A my, když jsme to, je to, možná to zní zvláštně, ale když jsme ten proces dokončili v tom roce 2023, tak ještě takové masové rozšíření, respektive v rozhlase ho máme, pracujeme s ním dlouho, ale ne pro archivní účely a v tom je ten rozdíl. Jako musí se to taky nějakým způsobem ukládat, tak aby se v tom potom dalo vyhledávat. My ty data třeba dneska máme, ale v různých kolonkách a tohle to teďka musíme dát dohromady, abychom potom mohli dělat tyhle ty syntézy.
12: Vy říkáte, že AI proměňuje vaši práci tím, jak se vylepšuje. Ale také jste říkal, že jinak zacházíte s těmi archivními materiály než v minulosti. Co tím myslíte přesně?
14: Tak ještě vám dám třeba příklad toho, že v rozhlasovém archivu, co je rozdíl oproti filmu, je ten, že každý film nebo televizní reportáž, cokoliv, má velmi často nějaké titulky pro nevidomé minimálně. V rozhlase, když takovéhle metadata, nebo titulky i na konci toho filmu, takovéhle metadata, když nikdo nevytáhl z nějakých archivních materiálů, tak my je fakticky k těm zvukovým nahrávkám nemáme. Tohle tomu je to vlastně trochu těžší. Takže dřív a v podstatě částečně i dodnes stále jako popisujeme, posloucháme a popisujeme ty nahrávky podle toho, co slyšíme nebo kde jsme je dohledali. Samozřejmě do budoucna tuhle věc může velmi kvalitně dělat už i AI, ale ta kontrola člověkem je tam vždycky jako nezbytná.
12: Já se vás teď zeptám jako vedoucího archivu Českého rozhlasu. Vy jste říkal, že to celé naposlouchala jedna kolegyně nebo naposlouchal jeden kolega. Co kdyby ten člověk se rozhodl, že tady nebude pracovat nebo že z nějakého důvodu prostě tu práci nechce dělat? Všech těch 80 naposlouchaných hodin by bylo ztraceno? To know-how, jak se říká?
14: Ne, tak kolegyně, ještě pojmenuji Jana Bartošová, to naposlouchala a velmi pečlivě popsala. Takže my to dneska už samozřejmě, to už...
12: Už by se dalo navázat na tu
14: její práci. Dalo navázat a dá se navázat. A takhle taky s tím zacházíme směrem k badatelům.
12: My za chvíličku uslyšíme ukázku toho, co vaše kolegyně analyzovala. Ale ještě předtím, jaká je šance, že se objeví podobná... No, vy jste říkal, že slovo senzace není na místě, tak řekněte mi, které by bylo náležitější.
14: Já vám možná rovnou dám příklad. Senzace svého druhu je to senzace, ale ne v tom smyslu, že se něco objevilo, spíš, že ještě nás čeká jedna velká věc, která v podstatě je poslední takového druhu, a to je proces s protektorátní vládou. Teď na tom začínáme pracovat a tenhle proces je ještě delší, asi dvakrát delší než proces s K.H. Frankem, a vlastně tady v komparaci s těmito dvěma procesy, když budou hotové kompletně, tak si myslím, že dají určitý obrázek o tom, jak vlastně se s těmi retribučními procesy v rozhlase zacházelo a jak to následně pokračovalo.
12: Čili vy vlastně představujete nějaký zvukový dějepis? Nebo jak tomu říct?
14: Snažíme se, aby to samozřejmě neskončilo u nás, ale pokračovalo dál i do vzdělávacích institucí.
12: Hostem Interview Plus je vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka.
6: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
12: Teď nás čeká zvukový stroj času. Vrátíme se o 80 let nazpátek. Poslechneme si novinářskou práci redaktora Josefa Cincibucha, který proces s K.H. Frankem v rozhlase uváděl. Poslechneme si tu ukázku.
13: Proklamace žaloby je akt, který se jinak odbývá v prosté kanceláři. Pro Franka ovšem, vzhledem k významnosti jeho osoby, byla učiněna výjimka, které si jistě zasluhuje. Tedy tento Karl Hermann Frank, který před 6 lety a právě 15. března roku 1939 půkal nacistickou pýchou, tento arcivrah si dnes o sobě myslí, že je Napoleon, kterého pošleme na nějaký osamělý ostrov, aby tam v klidu dožil zbytek svého života. Frank neví, že bude souzen, neví, proč je veden do porotní síně. Teď je někde v cele, zde poblíž porotní síně. Já sedím velmi blízko předsednického stolu a budu velmi blízko Frankovi, budu mu sedět přímo za zády. Frank nemá tušení o norimberském procesu. Frank opravdu věří, že se mu nic nestane. Dnes bude ovšem přesvědčen o opaku.
12: Slyšeli jsme reportéra Josefa Cincibucha na hrávce, která je stará 80 let. Rozhlas většinu z těch 29 dnů trvajícího procesu vysílal živě. To jsme viděli, že to má tu reportérskou naléhavost. On ji vysílal na místo zábavného pořadu Hodinky dobré pohody. Někteří posluchači si stěžovali, že jim ten pořad pohodový chybí. Proč to tehdejší rozhlas, potažmo československá vláda, považovali za tak důležité těch 25 dílech živě odvysílat?
14: Více než o nějaký posluchačský zážitek šlo spíš o nějaké vyrovnání s tím válečným utrpením, udělat takovou tečku za tím, co těch 6 let čeští občané zažívali za okupace. Já možná se teďka odkážu ke knize historičky Rosamund Johnston, která to velmi hezky popisuje, že mělo to takový možná traumatizující jako prožitek, kterým si ty lidé ještě jednou prošli z toho rozhlasu, když nemohli být v té síni, ale zároveň se možná cítili jako jedněmi z těch, kteří svědčili na tom procesu. A samozřejmě ten verdikt, který mohl být tušen, že bude kardinální, ale nemohl to nikdo jakoby potvrdit, tak to bylo možná takové zadosti učinění i pro ty posluchače.
12: Čili byl to takový veřejný signál nebo symbol, že už je po válce a teď nějakým způsobem s tím, kdo to zapříčinil, to utrpení, tak skoncujeme to tak.
14: Ano, je to tak, ale nedokážu odhadnout, jestli si ti lidé, kteří tady ten přenos připravovali, uvědomili, že to bude mít i určité záporné konotace směrem z toho posluchačského hlediska.
12: Co tím myslíte?
14: Myslím tím to, že ten proces měl 30 dní a že v podstatě nebyl připraveným pořadem a nebyl, v rozhlasové historii se píše, ve 30. letech to bylo, velmi se o tom diskutovalo, jak toho posluchače lépe přitáhnout, že není dobré mluvit 20 minut do mikrofonu, nějaký odborný text číst, a postupně se o tohle upouštělo a teď vlastně byl posluchač vystaven nějakému nepřipravenému proudu slyšení, kde to nemuselo být úplně zajímavé, hlavně v té délce.
12: No to, co jsme slyšeli, bylo teda poutavé. Ještě s tím vědomím, a to tehdejší posluchači nevěděli, co se bude dít za stalinských procesů v 50. letech, že proces s Miladou Horákovou a tak dál bude podobně odvysílaný. Ale to tehdy ani ten Josef Cincibuch, který odešel v roce 1950 z Československého rozhlasu, vědět nemohl. Co říká ta ukázka o tehdejší novinařině? Tak z hlediska dnešních novinářských standardů, on říká, že ví, že bude K.H. Frank odsouzen. On předjímá, on říká, je to arcilotr, jestli se nepletu. Není to žádný Napoleon, který by byl odeslán někam do vyhnanství. Tak jak to, je to něco výjimečného, nebo takhle to opravdu bylo?
14: Tak Josef Cincibus je opravdu hlavní, je hlavním postavou reportérů rozhlasových. Byl to šéf reportér už za první republiky. A ta ukázka, jenom upřesním, že co je na tom procesu hrozně zajímavé, že takovýchto reportérských vstupů tam bylo strašně málo. Že oni neměli vůbec čas do toho procesu víc takovýmihle výstupy zasahovat, protože se stále v té síni něco dělo. A za druhé ono šlo i o techniku, že vlastně rozhlas tam i zaprvé byl tam nějaký místní rozhlas, který vlastně vysílal do té síně to, co lidé tam mluvili, a reportéři nemohli mluvit v momentu, když se tam dělo něco v síni. A o čem to vypovídá? Vypovídá to samozřejmě o určitém žánru reportáže, který pomalu právě s tím procesem s K.H. Frankem a potom protektorátní vládou vlastně končí. Protože na rozdíl od toho procesu potom v politickém procesu za komunismu v roce 50 s Miladou Horákovou a spol, tak tento proces K.H. Frankem byl vysílán živě, ale s Miladou Horákovou už živě vysílán právě nebyl a byla to takzvaná stylizovaná reportáž, kdy do toho daleko více bylo zasahováno už ze studia a stříhány jenom ty pasáže, které se hodily.
12: Vy sám jste to, co jsme slyšeli, označil za součást takové epochy, kdy odcházejí reportéři a přicházejí technici, inženýři, je to tak?
14: Ano, je to tak, a já souvisí to s nástupem taky nové techniky magnetofonového pásku, který tu rozhlasovou práci ohromně změnil, a právě například už proces K.H. Frankem právě na ty magnetofonové pásky nahráván byl, ale pro ty archivační účely tedy byl natočen na ty takzvané folie. Co je důležité, co je tou velkou změnou? Dřív se natáčelo výhradně pořádně na tyhle ty folie, ale na kterých se nedalo stříhat. To, co zaznělo, tam už se s tím
15: záznamem. Co bylo na desce, zůstalo na desce.
14: Nebo se natáčelo vůbec živě, opravdu daleko víc, kdežto ten pásek umožňuje ten střih. A přichází to v době, kdy je to vlastně pro určitý taky politickou reprezentaci vhodné.
15: Teď tady máme jedno tajemství, jednu záhadu, s kterou se budete muset i vypořádat, až budete zprostředkovávat celý ten proces jako seriál. Na Plusu o tom si taky řekneme. My jsme slyšeli ukázku z rozhlasového přenosu, ale poslední část, totiž vyhlášení rozsudku, v archivech chybí. Pokud vím, tak se neví proč, nebo ví?
14: Nevíme bohužel, ale je to pravda.
15: Zaspekulujme si.
14: Tak je velmi, myslím, nepravděpodobné, že by se to vůbec nenahrálo. No, myslím si, že je...
15: Protože to je finále celé
14: je to
15: té
14: finále,
15: věci. Všechno k tomu směřovalo.
14: Je pravda, aby jsme byli přesní, tak on ten přenos se v určitých částech, na začátku hlavně, některé dny přenášeny nebyly, ale většinou, když to nebylo přenášeno, byly tam nějaké opravdu velmi nezáživné části, jenom čtení nějakých posudků nebo znaleckých. Takže některé ty věci z procesu ani se nevysílaly, ani archivovány nebyly, ale z těchto důvodů. U toho případu, z toho vynesení rozsudku, to opravdu nemá nějaké logické vysvětlení. A já spíš, když si máme zaspekulovat, já spíš si říkám, jestli někdo to, tak jak to bývalo v minulosti, třeba nevzal si ten právě ten konec toho procesu, aby to někde odvysílal, ale pak už to do toho archivu nikdo nevrátil.
15: Čili
14: ale
15: archivnická nepořádnost by zatím mohla být.
14: Tak, ale on ten rozhlasový archiv vždycky byl bohužel takovou trošku někdy samoobsluhou pro ty redaktory rozhlasové, takže to není zas tak nepravděpodobné.

0: a elegantně obejít těch témat v tom procesu je tolik, že právě se zaměřit pouze třeba na to, kdy ty reportéři do toho vstupují, to je taky velmi zajímavý prvek například.
1: Když říkáte, že se to dá elegantně obejít, umíte si jako archivář představit, že to nějak nafingujeme, že to nějak zahrajeme znovu i s tou dikcí pana Cincibuse, i s těmi hlasy, i s tím Frankem?
0: Já jako archivář si tohle představit nedovedu a nesmím si to ani nechat představit, ale jako třeba rozhlasový autor si to dokážu představit velmi dobře a asi by to bylo i vhodné řešení.
1: To jsme byli před 80 roky a teď k dnešku, jaký to podle vás má význam pro dnešek? Vysílat ten proces, vysílat něco, co se tak proměnilo.
0: Myslím si, že to má velký význam, protože i když jsme si možná mysleli, že něco takového je opravdu pouze má to určitě nějakou dokumentační úlohu, tak bohužel ty události posledních let nám ukazují, že si dokážeme velmi dobře představit, že nějaký takovýhle proces a trošku si to tajně možná i někteří doufáme, že takovýhle proces pro válečné zločiny prostě proběhne s děním, které se děje prostě na Ukrajině a tak dále. Takže já si myslím, že...
1: Jako veřejný signál, jako symbol toho, že je po válce a že ti, kdo ji zapříčinili, byli potrestáni?
0: Tak. A to samozřejmě může dneska se jevit méně pravděpodobněji než ještě třeba v roce 2022, ale na druhou stranu poznání toho, jak takovéto procesy probíhaly, je, myslím, dobrým základem pro to, abychom se poučili třeba z chyb, které tehdy byly udělány.
1: Hostem Interview Plus je vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka. Český rozhlas je v tomto směru významnou paměťovou institucí. Umíme podle vás jako společnost se svojí vlastní zvukovou stopou, jak bych to nazval, zacházet?
0: Myslím si, že čím dál tím víc, protože ten zvuk se i s tím podcastovým boomem stal dneska všudy přítomný. A tou technologickou, s těmi technologickými novinkami, ten zvuk je dneska všude v podstatě. A sám to vidím i kolik institucí se na nás obrací s tím, že po nás nějaké zvuky třeba z archivu chce. Na druhou stranu, co je problém, je, že na rozdíl například od knihoven nebo od jiných materiálů, ať už filmového, ten nejlepší příklad filmového původu, tak my tady nemáme nějaké centrum zvukové v téhle republice, tady v Česku. Nechybí tady prostě zvukové centrum, které by řeklo z jednoho místa, když hledáte tuto zvukovou paměť, tak se ji můžete najít tady a tady a tady. A je to velký dluh, který těžko říct, jestli se někdy podaří.
1: Napadlo mě, když jsem poslouchal tady spolu s vámi a s našimi posluchači ten záznam 80 let starý. Ono by to šlo vlastně dramatizovat, nějakým způsobem to znovu přehrát. Oceníme podle vás, že posloucháme něco, co se událo před 80 roky, co má nezaměnitelný v tomhletom nějaký šarm?
0: Myslím si, že právě ta ukázka Josefa s projevem Josefa Cincibuse je jedna z těch opravdu nejzajímavějších. Chci upozornit, že ten proces má opravdu 82 hodin a že se nedoporučuji to nikomu poslouchat v celku, ani to nedává úplně smysl. Jsou tady daleko zajímavější zvukové nahrávky, které mají i nějaký právě posluchačský potenciál. Takže z tohohle poslechu procesu. Tam si myslím, že v některých případech je to lepší si třeba i přečíst.
1: Čili je potřeba nějakého zprostředkovatele, někdo, kdo vybere ty ukázky v nějakém smyslu, uvede v kontextu, jako to udělá ten pětidílný seriál na Plusu.
0: Ano, toho přesně tak.
1: Jak, vy už jste to zmínil, zmínil jste film, jak moc rozhlasu v tomhle pomáhají jiná média, třeba film, třeba po úspěchu Snímku vlny. Je tady větší záznam o tu zvukovou stopu, kterou uchovává Český rozhlas?
0: Myslíte zájem? Tak zájem, myslím si, že určitě je, no tak k tématu 68. Potom, nebo během toho filmu, tam to vidíme, tam jsme to viděli a vidíme vlastně stále, hlavně o tu redakci Mezinárodní kamerního života, tam neustále jsme i sami si stále doplňujeme ty znalosti, které máme, a nějaké dluhy, které i třeba v tom zvuku se nám třeba v minulosti staly, že nebyl zdigitalizován nějaký zvuk, který přitom k tomu 68. je velmi cenný. Já si myslím,

0: Myslím, že ten archivní záznam, kterém, to bohatství, které má Český rozhlas, je skutečně jako velmi důležité, ale je hrozně důležité, aby jsme nezapomínali na původ těch zvuků, aby jsme vždycky ho dávali ve správném kontextu, kdy se ten zvuk vlastně vysílal, aby jsme o tom věděli, protože ta dnešní doba může přinést jako taky velmi snadnou jako záměnu říct, že ten zvuk se vysílal někdy jindy, nebo že se řeklo, nebo takže my musíme dbát hlavně na tu důvěryhodnost.
1: Na to jsem se chtěl zeptat, jestli podle vás jako historika existuje snaha laicky řečeno pověsit všechen ten digitalizovaný obsah archivu rozhlasu na internet, ať se tam každý bádá, jak chce. Já to budu parafrázovat, nikdo mi nemá říkat, co se o tom má myslet a tak.
0: Takovéhle, tam samozřejmě, když odmyslíme otázku autorských práv, kdy některé věci takovýmhle způsobem nemůžeme tak jednoduše udělat, ale takováhle snaha tady samozřejmě je, takové to otvírání archivů se děje všude a vlastně není důvod tomu úplně bránit, ale na co my si vždycky musíme dát pozor, a to je naší vlastně povinností v archivu, je dbát na to, aby všechny informace, které tam k tomu vypublikovanému zvuku jsou, tak aby byly prostě správné. A proto možná se vracím k tomu začátku našeho rozhovoru. Je důležité i, když si pomáháme umělou inteligencí, vždy, aby to někdo viděl a ty informace, které potom budou na tom webu, tak aby byly ověřené, aby byly prostě zkontrolované.
1: Vy mluvíte o něčem, co bych nazval osobním nebo institučním ručením. Čili tohle je to, co jsme povinni, nebo váže se k zodpovědnosti za to vlastnictví těch zvukových stop?
0: Ano, a myslím si, že v tom digitálním světě je tohleto ještě možná daleko důležitější než dřív. Dřív, když se natočil zvuk, máme ho někde v archivu na nějakém pásu nebo na nějakém nosiči. Dneska ho máme už vlastně jenom v digitální podobě a taky je důležité se starat i o ty metadata. Je to prostě něco, co se myslím, může velmi snadno potom se nám nevyplatit, když to nebudeme dělat.
1: Z toho, co říkáte, dovozuji, že již váš archiv nefunguje jako samoobsluha, jako v minulosti, jak jste to říkal.
0: Nefunguje. A myslím si, že snad kolegové i badatelé potvrdí, že ne.
1: Jak velká část archivu Českého rozhlasu je stále ještě nespracovaná? Jsou tam nějaká místa, která jsou nepopsaná?
0: Jsou tam ještě velká místa, ale oni ty zvuky se netýkají pouze rozhlasu. Nejsou to jenom rozhlasové věci, ale i máme gramofonové, desky, které jsou dost často komerční provenience. A tam právě, protože tady není to centrum jedno v této republice, tak se s tou digitalizací taky trošku váháme, abychom nedělali něco, co už tady v té republice zdigitalizováno také je. A další věc je, že tady je velký listinný archiv, kde máme spoustu ještě restů, a které ale ty materiály jsou velmi důležité. Ve zvuku je dochováno pouze jako opravdu část, řekněme, do těch 60. let, to je pořád menšina těch věcí.
1: Čili máte před sebou ještě výhled na dlouhá léta práce?
0: Ano, ano, to určitě.
1: Já jenom připomenu na závěr, že podcastovou sérii o nahrávce, jejíž část jsme slyšeli, představíme na konferenci Českého rozhlasu Plus, nazvaná je Křehká bezpečnost v Pražském kulturním centru Vzlet 20. května. Budete tam?
0: Ano.
1: Čili kdo by se chtěl zeptat víc, může se vás zeptat osobně.
0: Určitě, rád odpovím všechny otázky.
1: Hostem Interview Plus byl vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Taky moc děkuju.
1: Za pozornost děkuji, Petr Vizina.
2: Je minuta a čtvrt po půl sedmé.
3: Český rozhlas Plus.
2: Prezident Petr Pavel se dnes v 8.30 sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle rozpisu cest armádních letadel tam Babiše doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zouna za SPD. O vedení delegace ale usiluje prezident. Ten v seznamu účastníků letu zatím není. Konec druhé světové války v Evropě dnes připomene tradiční pěta na Vítkově. Ceremoniál začne v 10 hodin dopoledne a zúčastní se ho třeba prezident nebo premiér. Po pětě pak prezident Pavel na Pražském hradě jmenuje generály. Polsko dnes jako první země Evropské unie podepíše dohodu o půjčce na obranu z programu SAFE, na rozvoj vlastního zbrojního průmyslu, ale také na posílení obrany východní hranice si požádalo o 44 miliard eur, tedy asi bilion korun. Polsko peníze získá i přes veto prezidenta Karola Navrockého. Ten nesouhlasí s 3% úrokem ani s tím, že se Polsko zadluží u cizích institucí. Slovensko dnes ruší dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Znamenalo to, že řidiči aut s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než šoféři se slovenskou poznávací značkou. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Krok ale kritizovala Evropská komise. A obě komory parlamentu dnes mají den otevřených dveří. Můžete se tak podívat i do běžně nepřístupných prostor. Třeba v Senátu je to hlavní sále, rytířská síň nebo mytologická chodba. Do večera bude otevřená i Valštejnská zahrada. A bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno, přeháňky se vyskytnou jenom výjimečně, častěji pouze na horách, na severu, teploty přes den 15 až 19, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy kolem 21 stupňů. To byly zprávy, tady jsou názory a argumenty.
4: Jak se pokles popularity Donalda Trumpa projeví ve volbách do amerického kongresu? Proč se Izraelci pokusí napodobit Maďary? Co čeká Arménii na cestě od Ruska? Těmto a dalším tématům se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
4: Sjezd sudetských Němců se bude konat v Brně od 22. do 25. května 2026. Setkání, které organizuje festival Meeting Brno, vyvolal velkou diskusi. Otázce, jestli se má takový sjezd konat na území České republiky, se věnovala i poslanecká sněmovna. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Proč se touto otázkou sněmovna vůbec zabývala?
5: Protože představitelé SPD si to vyhodnotili tak, že když se poprvé v historii koná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení na území České republiky, že to může být téma, které zaujme jejich voliče a že to může být to téma podáno takovým způsobem, aby opět jitřilo staré rány a vyvolávalo emoce, protože samozřejmě v naší společné historii česko-německé je kapitola minimálně jedna, která dosud rezonuje ve veřejném mínění u některých lidí, a to je kapitola týkající se nacistického Německa, toho, co se dělo za druhé světové války a co se také dělo pak při odsunu sudetských Němců z tehdejšího Československa. Byť v minulosti už došlo k určitému smíření, byť sudetoněmecké krajanské sdružení opakovaně dává najevo, že nechce vznášet žádné majetkové nároky, že nechce prolamovat Benešovy dekrety, tak přesto někteří politici s touto kartou neustále hrají. Takže se o to pokusila také SPD, pokusila se ve sněmovně prosadit určité usnesení a vzhledem k tomu, že opozice prováděla různé obstrukce, tak se k tomu hlasování o usnesení poslanecká sněmovna vůbec nedostala a ta schůze skončila. Takže je otázka, zda ještě v dohledné budoucnosti, než se ten sjezd toho sdružení bude konat v Brně, se k tomu poslanecká sněmovna dostane a nějak vyjádří. I kdyby se vyjádří negativně, tak by to neznamenalo, že by se ten sjezd nekonal, protože organizátoři opakovaně prohlašovali, že sjezd se konat bude, že má přispět k dialogu právě mezi Českem a Německem o této historii a má přispívat k určitému smíření. A když se podíváme na ty emoce, tak ty byly vyvolány nejenom na půdě poslanecké sněmovny, ale také například v Brně na zasedání zastupitelstva a tam rovněž politici odolali vábení určitého populismu a neodmítli tuto akci ani samozřejmě se tedy nějak vehementně za ní nepostavili, takže se spíš k tomu postavili neutrálně, což si myslím, že je rozumný postoj a takovýto postoj podle všeho, alespoň podle výroku Andreje Babiše, hodlá zachovat i česká vláda.
4: Tolik komentátor Petr Hartmann. Díky a naslyšenou.
5: Naslyšenou.
4: Za půl roku proběhnou ve Spojených státech volby do sněmovny reprezentantů a třetiny senátu. Pro prezidenta Donalda Trumpa jsou klíčové, neboť většina jeho republikánské strany ve sněmovně je velmi těsná. Kvůli nespokojenosti občanů s jeho politikou by o ní mohl přijít. Proto nejenom on sám, ale i jeho strana věnují takovou pozornost překreslování volebních obvodů. V souvislosti dodává politolog, publicista a poradce prezidenta republiky Jiří Pehe.
6: Americký prezident Donald Trump se po 15 měsících od nástupu do Bílého domu potýká s rekordním propadem popularity a táhne ke dnu i svoji republikánskou stranu. Podle nejrůznějších průzkumů by republikáni měli v listopadových volbách do kongresu ztratit většinu ve sněmovně reprezentantů a možná dokonce i v senátu. Republikánům škodí nejen celkový propad popularity Trumpa, ale také stále více kritický pohled většiny americké společnosti na to, jak si Trumpova administrativa počíná v řízení hospodářství, v imigrační politice a nejnověji v ozbrojeném konfliktu s Iránem. Žádné americké angažmá ve vojenském tažení mimo hranice Spojených států nebylo v moderní americké historii tak nepopulární, jako je právě útok na Irán, zejména jeho provedení. Sám Trump upozorňuje, že pokud republikáni ztratí většiny v obou komorách kongresu nebo třeba jen ve sněmovně reprezentantů, pokusí se demokraté o jeho impeachment. I kdyby k tomu ale nedošlo, docela jistě by následovala celá řada vyšetřování nejrůznějších praktik Bílého domu. Sněmovna má totiž právo zřizovat vyšetřovací komise, před nimiž musí jít ti, kdo jsou předvoláni vypovídat pod přísahou. Docela jistě by se tak ku příkladu rozhořilo vyšetřování snah Bílého domu znemožnit přístup veřejnosti k Epsteinovým složkám. Trumpovo jméno se ve složkách týkajících se organizování sexu s nezletilými jeho bývalým přítelem, miliardářem Jeffrey Epsteinem, objevuje mnohokrát. Ministerstvo spravedlnosti ale většinu podrobnějších informací týkajících se Trumpa ve složkách začernilo. I kvůli obavám z drtivé porážky ve volbách spustila Trumpova administrativa sérii pokusů ovlivnit podzimní volby ve prospěch republikánů. Sám Trump už vloni vydal výnos, v němž požaduje, aby se voliči prokazovali voličskými průkazy osvědčujícími, že jsou občany Spojených států. V Evropě, kde má každý volič občanský průkaz, by tento požadavek nebyl ničím neobvyklým. Ve Spojených státech se ale totožnost voličů zatím prokazovala jinak. Hlavním problémem ale je, že o tom, co je k účasti ve volbách zapotřebí nebo jak volby vůbec probíhají, rozhodují jednotlivé státy Americké unie. Trumpův dekret byl tedy okamžitě napaden u soudu jako neústavní. Trump nyní naléhá na republikány v kongresu, aby prosadili zákon, který by voličské průkazy u voleb požadoval. I v tomto případě je ale jisté, že kdyby zákon navzdory odporu demokratů prošel, bude napaden u soudu kvůli své údajné neústavnosti. Mezitím Federální úřad pro vyšetřování, známý pod zkratkou FBI, zabavil voličské seznamy z voleb v roce 2020 v několika státech. Demokrati protestují, že je to protizákonné a že se Bílý dům bude snažit s pomocí zmanipulovaných dat ukázat, že došlo k podvodům. Seznamy navíc obsahují citlivá osobní data, která mohou být zneužita k nátlaku na některé voličské skupiny. Trump také spustil cosi jako válku mezi republikány a demokraty o překreslování voličských obvodů, když před časem vybídl republikány v Texasu, aby s pomocí překreslení obvodu získali až 5 křesel ve sněmovně reprezentantů navíc pro republikánskou stranu. Demokraté odpověděli vlastním překreslováním ve státech, kde mají většinu. Tento souboj o obvody nyní dosáhl nové intenzity, když konzervativní nejvyšší soud zrušil nedávno zákon, který zaručoval s pomocí způsobů, jakým byly nakresleny některé voličské obvody ve státech s výrazným podílem menšin, křesla pro menšiny ve sněmovně reprezentantů. K tomu, aby účelové volební inženýrství republikánům výrazně pomohlo, stojí ale v cestě několik překážek. Jednou je skutečnost, že demokraté nyní mají v průzkumech takovou převahu, že nejspíš zvítězí i v řadě tradičních republikánských obvodů. Navíc pokusy manipulovat volebními pravidly nejsou populární a republikánům mohou ve veřejném mínění více ublížit než pomoci. Největším nebezpečím pro demokraty je, že Trump vytváří svým zpochybňováním dosavadních volebních pravidel chaos a nejasnosti. Toho pak může Bílý dům využít ke zpochybnění výsledku voleb v některých státech.
4: To byl Jiří Pehe. V Maďarsku nedávno prohrál parlamentní volby Viktor Orbán po zhruba 16 letech v čele vlády. Izraelská opozice nyní usiluje o podobný tah. Ve hře je otázka, jestli se jí podaří odstavit od moci podobně dlouho vládnoucího Benjamina Netanyahua. Není ale jisté to, jestli, když dva dělají totéž, stane se totéž. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
7: Volby v Izraeli se budou konat nejpozději za půl roku a ti, kdo jsou proti Netanyahuovi, v tom vidí další příležitost sesadit premiéra z funkce. To se už dvakrát stalo. Naposledy v roce 2021, ale jen dočasně, než se znovu vrátil do premiérského křesla. To mimo jiné ukazuje, že Netanyahuova nepopularita u podstatné části veřejnosti k jeho politickému konci nestačí. I v Izraeli nepochybně sledovali snahu maďarské opozice sesadit Viktora Orbána, který do maďarského politického systému vrostl pravděpodobně mnohem více než Netanyahu. Maďarské opozici se to povedlo pomocí dvou kroků. Za prvé sestavením velmi široké koalice proti Fidesu, podle zásady všichni proti Orbánovi. A za druhé nasazením kandidáta, který nebyl Orbánovým ideologickým opakem, ale spíše lepší nebo nějak přijatelnější verzí téhož. Tím byl Péter Maďar, ale podobný tah už opozici nevyšel v roce 2022 pod vedením konzervativního politika Pétera Markizaje. V Izraeli je situace podobná, i když ne totožná. Netanyahu je také velmi schopný politik a rétor, který dokáže přesvědčit nemalou část společnosti nenutně o tom, že je skvělý, ale že je lepší než jakákoliv alternativa. Stejně silného vyzývatele ale izraelská opozice zatím k dispozici nemá. Ale právě v těchto dnech se hraje o to, zda se proti němu shromáždí takové hnutí, které by mu znemožnilo znovu sestavit vládu. Dosud se spekulovalo o volebním spojení dvou středových stran, ex-premiéru Jaira Lapida a Naftali Beneta. Ti před pár dny vytvořili koalici nazvanou Beyachad společně. Společně by dostali více hlasů než Netanyahuův Likud, ale pravděpodobně žádné hlasy od voličů Likudu navíc. Dalším faktorem je rozhodnutí bývalého náčelníka generálního štábu Gady Eisenkota vstoupit do politiky. Jako člověk z bezpečnostního prostředí, otec syna, který padl jako voják v Gaze, a navíc co by Izraelec marockého původu, by měl velkou šanci přetáhnout Likudu část pravicových voličů. Teď jde o to, jestli by je přetáhl pro svou vlastní malou stranu Yashar nebo pro nějakou větší koalici s Bennettem a Lapidem. Ti se pokoušejí Eisenkota získat pro trojkoalici. Lapid dokonce obětavě nabídl své druhé místo na kandidátce, protože Bennett chce být nadále jedničkou. Politologové debatují, jestli by tato trojkoalice vyvolala ve společnosti takové nadšení, aby společně získala více než jen pouhý součet současných voličů. A nebo zda by nebylo pro Eisenkota i celou věc proti Netanyahuovské koalice výhodnější, aby kandidoval sám. Pro část pravicových voličů jsou Lapid i Bennett obtížně přijatelní. Dalším faktorem je vznik případných dalších uskupení. Jednou je ohlášená strana rezervisté, která je mimo jiné velmi kritická k odpíračům vojenské služby. Právě otázka Netanyahuových ústupků náboženským stranám v této věci postavila proti premiérovi několik významných likudníků. Mluví se o vzniku jakéhosi Likudu B, bez Netanyahua a bez spojení s extremisty. Podle nejrůznějších modelů by současná Netanyahuova vládní koalice dostala jen asi 51 mandátů, o 10 méně, než je třeba k sestavení vlády. Široká koalice proti premiérovi by mohla dostat 60 nebo 61 křesel. Je tedy na hranici toho, co potřebuje. Jestli Izraelci napodobí Maďary, zatím není jisté. Více bude zřejmé až na podzim. Ostatně ani v Maďarsku možná Orbán se svým úplným koncem nepočítá.
4: Dodává Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Bývalý český premiér a eurokomisař Vladimír Špidla se vrací do politiky. 1. května, čili na svátek práce, začal sbírat podpisy k založení strany s názvem Nová sociální demokracie. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
8: Chudák pan Špidla, dalo by se říci. Podle všeho slušný člověk s pravověrným levicovým smýšlením, někdejší předseda ČSSD i premiér, totiž musel poslední roky dost trpět. Když ze sněmovny vypadlou stranu nenapadlo po dvou letech skoprnělosti nic lepšího, než změnit název. Jehož, a tedy i notoricky známé značky ČSSD, se i hned zmocnil jiný bývalý předseda strany i vlády Paroubek, neodbytně působící dojmem, že mu jde hlavně o to prodrat se znovu do vyšších politických pater a ne o nějaké levicové ideje. A co teprve, když původní stranu založenou už roku 1878 zavlekl pod nešťastným jménem Socdem ex-ministerský tandem Maláčová-Zaorálek do bojovného, podle mnohých dezinformátorského uskupení Stačilo, ve kterém hráli prim komunisté, po únoru 48 sociální demokraty zaškrtivší, což není a také by jistě nemělo být zapomenuto. Přitom současné předsedkyni KSČM Konečné nadbíhala Maláčová, až oči přecházely. Vladimíru Špidlovi se proto možná ulevilo, když i tenhle podnik propadl. Ale pak na sjezdu Socdem, asi ne náhodou pouze online, neprosadil vyhlednutého šéfa pražské buňky Petra Pavlíka, zatímco Maláčová svého favorita Nedvěda s programem Kráčet dál a možná i splynout se Stačilo, ano. A na konci roku tehdy mohl Špidla propadnout z maru a říkat si, že stejně levicový elektorát už vyluxoval pružný Andrej Babiš, původně vidění spíše pravicového, co by miliardář. Jenomže Špidla je ukázkovým srdcařem, jak se říká, a tak zakládá stranu, která má na nejstarší českou navazovat. Zatím jí říká Nová sociální demokracie, ale OUHA, zkrátka NSD, by příliš upomínala neblahou hitlerovskou partaj. Nad názvem třeba ještě podumat. Předsedu ale Špidla vyhlednutého má zmíněného Pavlíka a sám chce v užším vedení přispívat zkušenostmi. Ještě před zahájením sběru podpisů potřebných k registraci zveřejnil, co si jako základní teze. Cituji, lidé si jsou rovni, i když nejsou stejní. Chudoba má své strukturální příčiny a není pouhým selháním člověka. Existuje pokrok a je možné společným úsilím vylepšovat společnost a životní poměry a konečně zápas mezi prací a kapitálem v zásadě neskončil. Což může znít jedním sympaticky, druhým naivně, třetím utopicky a čtvrtým jako parodie na Farmu zvířat. Ale humor stranou, autentickou levici domácí politika skutečně postrádá, protože ta tradiční zhnědla, jak říká Špidlu podporující dlouholetý komunistický politik Jiří Dolejš, vyloučený vloni konečnou kvůli kritice obětí se Stačilo. V přípravné skupině je obecně známý ještě ex-ministr Dienstbier, ale jestli se přidají někteří další bývalí kolegové, z nich se řada kvůli Maláčové se Zaorálkem z politiky úplně stáhla, těžko odhadnout. Někteří dost možná vidí roli sociální demokracie, aspoň u nás, definitivně ukončenou a získat ztracené příznivce volící Babiše jako nereálné. Ale současný svět se dynamicky proměňuje a hlavně stále dorůstají nové generace s jiným viděním světa a jistě i se sociálním cítěním, které má u nás prokazatelné kořeny. Jenomže tu za celých 35 let opravdová moderní levice vlastně nebyla, jen se o ní dokola mluvilo. Pokud však má vzniknout, Vladimír Špidla se jeví jako její přirozený kmotr.
4: Vysvětluje Ondřej Konrád. Pro blahobyt států už nebude rozhodující, kolik tam bude vyrobeno oceli nebo aut, ale zda dokážou včas naskočit na vlnu rozvoje umělé inteligence a dalších moderních technologií. V tomto má Česko co dohánět, soudí komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
9: Před pár dny vyšel mezinárodní žebříček prosperity společností Hello Safe. Česko se v něm umístilo na luxusním 19. místě, před Francií, Velkou Británií, Itálií nebo Španělskem a jen o jednu příčku za Kanadou a dvě za Spojenými státy. Stupně vítězů obsadili Norsko, Irsko a Lucembursko. Výsledek se pochopitelně odvíjí od zvolených kritérií. V tomto případě jich bylo 5 HDP na hlavu v paritě kupní síly, hrubý národní důchod, index lidského rozvoje, příjmová nerovnost a relativní míra chudoby. Ekonomická zdatnost země má stejnou váhu jako kvalita života a způsob, jakým je bohatství mezi obyvateli rozdělováno. Česká republika se dostala tak vysoko především proto, že je tu špetka miliardářů a málo vyloženě živořících lidí. Podle šetření Eurostatu z roku 2024 vykazuje nejnižší příjmovou nerovnost v rámci Evropské unie a míra chudoby je zde přijatelná, například o 2% body nižší než ve Francii. Strany, které tady vládly v posledním čtvrtstoletí, ať už sami sebe deklarovali jako pravicové či levicové, provozovali středovou politiku. Nechali vyrůst několik dominantních skupin či jedinců, ovšem v porovnání s tradičním kapitalistickým světem to bylo pouze pár kapek v moři. Sociální smír byl heslem Nečasovi, Sobotkovi, Babišovi i Fialovi vlády. Něco málo ubrat, jinde přidat, ale hlavně zajistit klid na práci a úplně neudusit podnikatelskou sféru. Jenomže tento pragmatismus může záhy narazit do zdi. Výhody dané geografickou polohou, kvalitními zaměstnanci a průmyslovou základnou se vyčerpaly. Vyndejte hřebeny, nastávají všivé časy, jak by řekl Jarek Nohavica. Zkrátka už není kam sáhnout, aby se nastartoval další růst. Respektive je, leč chybí odvaha, koncepce, strategické myšlení. Vládní management asi objektivně není schopen vytvořit ekosystém inspirovaný Silicon Valley s jeho startupovou filozofií riskování, dravosti a neúspěchu jako cesty k inovativním řešením. I tamní investoři mají strach, že jejich miliony dolarů vyletí komínem, avšak ještě větší, že by propásli podporu průlomového nápadu. Čeští ministři neumějí a logicky ani nechtějí kopírovat čínský technologický boom. Otázka je, zda aspoň zaznamenali zprávu z Moskvy, že se dcera ruského prezidenta Vladimira Putina stala šéfkou projektu umělé inteligence na Moskevské státní univerzitě. Jekaterina Tichonovová bude řídit jedno z nejpokročilejších center pro výuku a výzkum AI v Rusku. Jinak řečeno, i diktátor čerpající svoji životaschopnost z ropy, plynu a zbrojního průmyslu si je vědom, v jaké oblasti se bude odehrávat střet o budoucnost. A Spojené arabské emiráty opustili OPEC proto, aby rozhodovali o ceně ropy autonomně a její výnosy mohly investovat právě do rozvoje AI. Tuzemské politiky, zdá se, podobné výzvy nechávají chladnými. Rozhodnutí stínové vlády ODS vytvořit pracovní skupinu pro digitální transformaci a umělou inteligenci a konstatování jejího šéfa Martina Kupky, že AI má být motorem české ekonomiky, reálný plán nahradí stěží. Po hříchu Andrej Babiš nemá žádný.
4: Slovo měla Kateřina Perknerová. Arménie, dlouho považovaná za blízkého spojence Ruska, hostila počátkem týdne evropské lídry a kanadského premiéra na summitu tzv. Evropského politického společenství. Další den se v zemi uskutečnil vůbec první bilaterální summit mezi Evropskou unií a Arménií. Proč je tato událost důležitá, především pro Zakavkazskou republiku, vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
10: Ač malá a zdánlivě zapadlá hornatá země na pomezí Evropy a Asie, je Arménie světoznámá. Zejména proto, že byla první zemí, která kdy přijala křesťanství jako státní náboženství už někdy kolem roku 300 po Kristu. Arménská národní identita je tak neodmyslitelně spjata právě s arménskou apoštolskou církví, jež je vůbec nejstarší křesťanskou národní církví na světě a k níž se dnes hlásí 95% místního obyvatelstva. Připočteme-li k tomu slavné světové umělce arménského původu po celém světě, namátkou jmenujme alespoň amerického prozaika Williama Saroyana, nebo francouzského šanzoniéra Charlesa Aznavoura, máme tu malý, ale nesmírně zdatný národ, který podobně jako Židé zanechal svou stopu doslova po celém světě. Pokud jde o moderní dějiny, je to o dost strastiplnější. Hlavní pohromou pro Armény byli sousední Turci, jejichž výboje vyvrcholili arménskou genocidou z roku 1915. Následovala poroba ruská, či spíše sovětská. Ta sice rozpadem Sovětského svazu před 35 lety skončila, ale ruský vliv je tu patrný neustále. Právě proto je pro současný oficiální Jerevan tak důležité co nejuniverzálnější ukotvení v mezinárodních strukturách, z nichž se nejpřirozeněji nabízí právě integrovaná Evropa. Summit Evropského politického společenství, který v Jerevanu proběhl počátkem tohoto týdne, je setkáním spolku méně oficiálního než dejme tomu summit NATO či Evropské unie, a tak se stal ideální platformou pro začleňování Arménie do evropských struktur. Aniž bychom zabíhali do detailů, připomeňme si i některé důležité výroky. Ursula von der Leyenová zmínila evropský plán stability a růst z roku 2024, schválený Evropskou unií, který by měl mobilizovat evropské investice do arménské ekonomiky. Zblížení země pod legendárním Araratem s Evropou bylo každopádně leitmotivem celé události. O to důležitějším, že podle arménského analytika Borise Navasardiana v posledních letech značně vzrostla hospodářská závislost Arménie na Rusku. Arménský premiér Nikol Pašinian zase zdůraznil mentální a strategický posun, který dva evropské dny v Jerevanu znamenali. A co na to všechno Rusové? Tak třeba list Moskovský Komsomolec. Ruská politika v této zemi se realizuje opatrně a ve skrytu, ale důsledně. Až nakonec došlo i na vyloženě rusofobní evropský sled v Jerevanu. K čemuž už jen dodejme. Jerevanský summit přišel v pravou chvíli.
4: A slova Libora Dvořáka zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
11: Bylo 7 hodin, začíná sváteční ranní Plus. V pátek 8. května vás bude provázet Martin Matějka.
3: Český rozhlas Plus.
11: A o čem budeme mluvit v úvodní půlhodině? Evropa si připomíná 81 let ode dne, kdy na jejím území skončila druhá světová válka. Na Ukrajině má začít dvoudenní příměří, dál ale čelí ruským útokům. Jak Ukrajinci vnímají slib klidu zbraní ze strany Ruska i dnešní výročí konce války? Karlovarská nemocnice zkouší ochranu proti dronům, ty se objevují i v místech, kde mohou nebezpečně zasáhnout do provozu heliportu. Proč jsou lety dronů v okolí nemocnice rizikem? A David Attenborough slaví narozeniny slavnému přírodovědci, je dnes 100 let. Jak se Attenborough stal legendou a symbolem přírodovědné dokumentaristky? Rozebereme to v příštích minutách. Nejdřív ale uslyšíte zprávy dnes s Ondřejem Látalem.
2: Přeju dobré sváteční ráno. Prezident Petr Pavel se dnes v 8:30 sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiše tam doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vyplývá to z rozpisu cest armádních letadel, který schválila vláda. Prezident v seznamu účastníků letu na summit není. Už dřív ale řekl, že chce delegaci vést.
12: Já to vnímám spíš zatím jako cestovní plán, tedy kdy a kam poletí vládní letadla, než jako potvrzení složení delegací.
2: Podle Babiše je nelogické, aby prezident do Ankary jel spolu s vládní delegací. Pokud bude vláda Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO slíbila, že vyřeší černé stavby na svém pozemku. Reagovala tak na zjištění Seznam zpráv a kritiku opozice, která kvůli této kauze i kvůli využívání obecního bytu žádá jí rezignaci.
13: Zuzana Mrázová vysvětlovala okolnosti zjištění v obsáhlém emotivním vystoupení. Zopakovala, že pozemek s černými stavbami koupila v době, kdy už tam stály. Konkrétní řešení neupřesnila.
14: Ten proces je na začátku, ale slibuju, že až se potkáme příště, tak vám již řeknu k tomu více.
13: Opozice upozorňuje, že pravidla pro černé stavby řeší i novela stavebního zákona, kterou Mrázová předložila ve sněmovně. Ministryně jakoukoliv souvislost odmítla. Opoziční politici žádají konec Mrázové ve funkci. Téma se pokoušeli zařadit i na jednání sněmovny.
15: Je to test toho, jestli v této zemi ještě platí pravidla.
13: Řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO za ministryní stojí.
16: Seznam zprávy si zase vybral nějakou oběť, kterou se snaží ničit.
13: Babiš kauzu považuje za cílený útok. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Před 81 lety v Evropě skončila druhá světová válka. Výročí se na pražském Vítkově tradičně připomenou i čeští politici a zástupci armády. Za rezort obrany se ceremoniálu zúčastní ministr Jaromír Zuna za SPD a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na pietu dorazí i prezident Petr Pavel spolu s premiérem Andrejem Babišem z ANO a předsedou senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Pieta začne v 10 hodin dopoledne.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Tři americké válečné lodě propluly pod iránskou palbou Hormuzským průlivem, oznámil to prezident Donald Trump. Torpédoborcům se podle něj nic nestalo. Posádky amerických plavidel údery opětovaly. Oblastní velitelství amerických sil uvedlo, že zasáhly několik cílů i na pobřeží průlivu. Teherán incident označil za porušení příměří. Spojené státy ale podle Trumpa s Iránem vyjednávání a klid zbraní platí dál.
17: Pokud nebude příměří, nebudete to muset vědět. Prostě uvidíte jednu velkou záři vycházející z Iránu. A udělali by lépe, kdyby tu dohodu podepsali rychle. Víte, rozhovory jdou velmi dobře, ale oni musí pochopit, že pokud to nepodepíšou, čeká je hodně bolesti.
2: Přesně před rokem zvolil sbor kardinálů Lva 14. papežem. V čele katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu augustiniánů.
18: Abemus papam.
19: Nedlouho po oznámení o zvolení papeže už v prvních projevech Lev 14. mluvil kromě italštiny a španělštiny často i ve své rodné angličtině. A to třeba o rizicích umělé inteligence. Podle italského deníku Il Folio byl Lev 14. v prvních měsících v úřadu ve svých vyjádřeních umírněnější než jeho předchůdce František. Při letošní cestě nového papeže po čtyřech afrických zemích, ale nepřímo vystoupil proti americké válce v Iránu. A vyzýval taky k humánnímu zacházení s uprchlíky. Za to všechno ho opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Lev 14. dosud kromě Afriky navštívil ještě Turecko, Libanon nebo Monako. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Přejeme dobré sváteční ráno. Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou prodejny na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Cestování v Olomouci ode dneška komplikuje výluka tramvají mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení kvůli opravě kanalizace potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu zajišťuje podle informací dopravce autobusy. Pátek 8. května má být oblačný až polojasný, na jihu zpočátku až jasný, přehánky se mají vyskytnout jenom výjimečně, častěji pouze na horách na severu republiky. Večer se pak má na většině území vyjasňovat, teploty přes den 15 až 19 stupňů, na severu Čech dnes většinou kolem 12, na jihu Moravy kolem 21 stupňů, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 8, na Šumavě bude tepleji, tam bude kolem 12 stupňů Celsia. Slabý severní až severovýchodní vítr. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Ranní Plus.
11: A posloucháte nás 6,5 minuty po 7 hodině. Dobré ráno od Martina Matějky. Od půlnoci má na Ukrajině platit příměří, které oznámil ruský prezident Vladimír Putin. Ukrajinská strana se nevyjádřila, jestli ho přijme, protože navrhla klid zbraní také, a to už od 6. května. To ale Rusové ignorovali. Naopak uplynulý týden byla ukrajinská města pod silnou palbou a zemřelo několik desítek civilistů, včetně záchranářů. Podrobnosti o tom teď budeme mluvit s naším zvláštním zpravodajem Lubomírem Smatanou, který je v Charkově na východě Ukrajiny. Dobré ráno.
20: Dobré ráno z Charkova.
11: Lubomíre, jaká byla noc? Co se dělo?
20: Tak já musím říct, že jsem žádnou kulometnou palbu proti vzdušné obraně neslyšel. Naposledy to bylo včera kolem 9:30 večer, takže opravdu klid. Neslyšel jsem ani žádnou sirénu. Díval jsem se teď na portál, který ukazuje mapy těch sirén, respektive těch poplachů. Jsou to taková ta přihraniční oblasti kolem fronty, ale to se děje, kdykoliv se na druhé straně ruské zvednou nějaká letadla, tak se vyhlašuje letecký poplach. A kolem asi 2:00 jsem si přečetl v noci na jednom ukrajinském portálu, že směrem na ruskou stranu vyrazilo asi 300 dronů, to znamená z ukrajinské drony směrem na ruskou stranu. A teď si tady čtu na portálu Espresso, že se ozvaly výbuchy v Jaroslavi, což je nějakých 200 kilometrů severně od Moskvy, kde měly drony zasáhnout nějaké přečerpávací terminály, a potom hlásí výbuchy Rostovská oblast, to znamená, a jsou k tomu i nějaké obrázky, to znamená, že patrně v noci Ukrajinci zaútočili na některé ruské cíle.
11: Znamená to tedy, že Ukrajinci porušili to příměří?
20: No, on se prezident Zelenský nevyjádřil k tomu návrhu, on prostě jenom řekl, že nedoporučuje lídrům různých spřátelných zemí s Moskvou, aby se účastnili na té vojenské přehlídce, a to stanovisko Ukrajiny je takové. My jsme se pokusili vyhlásit příměří, vy jste na něj nereagovali a celou dobu, celý rok bombardujete naše území, zabíjíte naše civilisty, a teď byste chtěli, aby 2 dny byl klid a vy jste si mohli udělat svoji vojenskou přehlídku a pozvat svoje kamarády, tak proč bychom my na to měli přistoupit? Takže takhle jednoduše je ta ukrajinská logika, proč by se měl Putin udělat, když to řeknu v vozovkách, mejdan na velkém svém rudém náměstí a potom se vrátit zpátky a opět terorizovat ukrajinské obyvatelstvo, protože ti vojáci, kteří tam budou pochodovat, tak samozřejmě to budou i vojáci, kteří bojují přímo tady proti Ukrajině, on je stáhne a potom je pošle zpátky do boje.
11: Ruský prezident Vladimír Putin pohrozil odvetným útokem na Kyjev, když Ukrajinci zaútočí na přehlídku na Rudém náměstí. Reagují na to obyvatelé Kyjeva?
20: Já jsem nezaznamenal zatím, že by se třeba stahovali zaměstnanci ambasád, k čemuž je také vyzval prezident Putin, že ten úder bude masivní, a Ukrajinci tyhle ty hrozby neberou nějak vážně, protože jsou pod útoky každý den. Vemte si, když letělo na Ukrajinu před pár týdny v zimě skoro 1000 šahédů a další desítky balistických raket. Čili tohle to není hrozba, která by nějak Ukrajince dostávala do pozoru. Jsou na to zvyklí, je to samozřejmě velice nepříjemné, ale nevěří Putinovi vůbec nic, a možná, že tohle to zase patří do toho politického blafování, ty vzájemné hrozby.
11: To byl náš zvláštní zpravodaj Lubomír Smatana, který je v Charkově na východě Ukrajiny. Děkujeme za tvoje informace a postřehy. Naslyšenou.
20: Díky a příjemný den.
11: A z Kyjeva teď ještě podrobněji, jaká je dnes atmosféra ve městě, jak lidé vnímají debaty o příměří, potenciálních útocích i samotné výročí konce druhé světové války. A teď probereme s Olenou Budagovskou, vedoucí oddělení advokacie a komunikace Člověka v tísni, kterou zdravíme do Kyjeva. Dobrý den.
21: Dobré ráno, zdravím z Kyjeva.
11: Když se dnes v Kyjevě nebo obecně na Ukrajině mluví o příměří, jak tomu lidé vůbec věří? Je mezi veřejností spíš naděje, únava nebo úplná skepse?
21: Myslím, že dnes převládá spíš opatrnost a únava než skutečná víra v rychlé příměří. Lidé na Ukrajině už zažili mnoho podobných prohlášení ze strany Ruska, ale útoky pokračovali dál. Ja sama jsem minulý víkend evakuovala své rodiče ze Slovianska, blízko fronty na Donbasie. Jen pár dní později došlo k útoku na sousední Kramatorsk, kde bylo zabito 6 lidí a další 13 zraněno. To velmi dobře ukazuje realitu, v které dnes lidi žijí v Ukrajině. Таке в чоловіків тісні ми в останніх днях вирішили безпечність наших колег в Слов'янську. Проголіли ми все пересухнути до безпечних областей України, а тут, але дал покращує все праці, допомагає людям, які того найвіць потребує на всіх регіонах. Самозрезні, кожен хоче мир в Україні. Продовжувалки проти України тривало вже до року 2014, а вона в сполечності Обровська. Але зараз він люди хапує, що скутичний мир не може бути jen krátká pauza v bojích.
0: Hmm. Vy jste teď přímo v Kyjevě. Jak v těchto dnech vypadá běžná atmosféra ve městě?
21: Kyjev dnes na první pohled vypadá docela normálně. Jsou teplé sluneční dny, jako v Praze, myslím. Stromy, květny, květou, lidi chodí do práce, děti chodí do školy, kavárny jsou otvěrené, ale válka stále součástí každodenní reality. Jen od včerašního večera jsme už dvakrát slyšeli sirény. Lidi automaticky kontrolují zprávy, nebo myslím, jestli mám jít do Kryta. Mnoho rodin má někoho na frontě, nebo někoho během války ztratilo, jako moje rodina. Ale cítit velká únava. Ale je obrovská odolenost, je snaha pokračovat v normálním životě.
0: Ukrajina si připomíná konec druhé světové války dnes po evropském vzoru místo někdejšího 9. května. Jak silný symbolický význam tento posun má, jak ho lidé přijali?
21: Україна сьогодні приблизила європейському способу припоминання кінця války. Днес є спіш в спомінку на об'єднання, що воїнські слави. Про много людей уж 9 квітня не совєтський символ, але спіш припомінка того, як небезпечна може бути пропаганда, а імперіальна політика.
0: Hmm. Je там vidět třeba і nějaký generační посун, до jaké міри připomínky konce války vnímají jinak mladší Ukrajinci a generace, která vyrůstala в sovětském prostoru, nebo ruská invaze rozdíly в tom mezigeneračním vnímání toto смазала?
21: Je to důležitý символ. Ukazuje to, že Ukrajina cítí být souhlasí Evropy, evropských hodnot všechny generace. Myslím, že po roce 2022 to lidi přejeli mnohem přirozeně než dřív, protože válka velmi posílila pocit evropské identity všech Ukrajinců.
0: Hmm. Dá se vůbec v zemi, která je čtvrtým rokem pod ruskými útoky, něco slavit? Jak třeba dnes budou vypadat připomínky konce války? Budou spíš pětní, komorní, nebo mají nějaký silný vlastenecký rozměr?
21: Myslím, že dnes nejde o oslavy v klasickém smyslu, spíš o tichou vzpomínku na oběti války a na lidi, kteří dnes bojují, nebo lidi, kteří kvůli válci trpí. Mnoho lidí si zároveň uvědomí, že válka v Evropě bohužel neskončila, protože i Ukrajina stále každý den zažívá.
0: Hmm. Změnil se za poslední měsíce pohled lidí na to, co by znamenal spravedlivý mír a liší se dnes třeba očekávání lidí v Kyjevě a v regionech blíž frontě?
21: Myslím, že lidi dnes mnohem víc přemýšlí o tom, co vlastně znamená bezpečný a spravedlivý mír. Pro více než 10 let války a po zkušenost posledních let mnoho lidí chápe, že nestačí jen zastavit boje na krátkou dobu. Lidi chtějí mít jistotu, že se útoky nevrátí znovu za několik měsíců nebo za několik let. A taky je vědět velká únava. Mnoho rodin je dlouhodobě pod stresem. Діти, мої діти виростає бігом валки, а люди сау психологічні, фізичні вичерпані. Прото все всіхні при конець валки. Але такі є між людьми і обава, аби припадний мир не був ян дальші кратку паузу. А самозрємні, ліби близько фронту на Донбасі, ніби в приграничних регіонах, вельмі сучасі є сильніше, ніж треба люди в Києві. Про неї сау токи сирени, ніби випадки електрини сау часті кожноденного живота.
0: Pojďme ještě k tomu vyhlášenému příměří. Rusko ho spojuje právě s oslavami 9. května. Jak to na Ukrajině působí ve chvíli, kdy současně pokračují ty útoky na ukrajinská města a umírají civilisté?
21: Je to těžké mluvit o příměří oslavených konce války, když zároveň pokračují útoky na města a umírají civilisté. Jen 5. května bylo při útokech na Zaporoží, Dnipro, Kramatorsk zabito více než 20 lidí a desítky dalších byli zraněni. pro mnoho lidí je velký rozdíl mezi tím, co ruská líka a co lidé na Ukrajině zažívají. Včera jsem byla v Sumské oblasti, kde jsme jako člověk v tísni instalovali solární panely a větrnou elektrárnu pro nemocnice, aby měli chirurgické oddělení alternativní zdroje energie. A i během jednoho dne tam zazněly minimálně třikrát sirény. To ukazuje, že když se mluví o premiéře, to pro mnoho lidí na Ukrajině válka pokračuje každý den.
0: Říká Olena Budagovská, vedoucí oddělení advokacie a komunikace Člověka v tísni, která je teď v Kyjevě. Děkujeme za rozhovor. Mějte se hezky, naslyšenou.
21: Děkujeme.
0: Posloucháte sváteční páteční Ranní plus, je 7 hodin 17 minut a jdeme k dalšímu příspěvku. Evropa si připomíná 81 let ode dne, kdy na jejím území skončila druhá světová válka. Právě 8. května 1945 totiž vstoupila v platnost kapitulace nacistického Německa. Den vítězství dnes po celém Česku připomenou pětní akty, výstavy, komentované prohlídky nebo také přehlídka na pražském Vítkově. Detaily má teď Lucie Špetová z domácí redakce. Dobré ráno. Ano.
1: Hezké ráno.
0: Začněme tou zmíněnou přehlídkou v areálu Národního památníku na Vítkově. Co je v plánu?
1: Půjde o slavnostní nástup vojáků a pětní akt, které se tam pořádají každoročně. Zúčastní se prezident Petr Pavel, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nebo náčelník generálního štábu Karel Řehka. Akce začne v 10 hodin dopoledne a její součástí bude i přelet armádního letectva. Prezident Pavel se pak odtud přesune na Pražský hrad, kde v poledne jmenuje nové generály.
0: Jak se dál výročí připomene přímo česká armáda?
1: Právě dnes vojáci zahajují charitativní běh kolem republiky, letos ho už po deváté pořádá 22. základna vrtulníkového letectva. Zapojí se asi 4000 vojáků, kteří štafetově uběhnou 1800 kilometrů podél státních hranic. Výtěžek půjde na vojenský fond Solidarity. Ten může ostatně podpořit kdokoliv, jak vysvětluje armádní nadpraporčík Pavel Eigl.
5: Jedním z nástrojů, jak pomoci válečným veteránům a jejich rodinám, ale i vojákům v aktivní službě, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, je právě Vojenský fond Solidarity. Na webových stránkách základny je zveřejněn speciální QR kód, kterým mohou lidé přispět do fondu.
1: Armádní výsadkáři se zapojí do oslav Dne vítězství v Chrudimi. Hlavní část programu začíná ve 14 hodin v Parku republiky. Návštěvníci tam uvidí ukázky zbraní a výstroje výsadkového pluku, můžou ochutnat vojenskou stravu nebo si vyzkoušet první pomoc.
0: Lucie, kam můžou lidé třeba vyrazit na prohlídky?
1: Třeba na den otevřených dveří v Senátu do Valštejnského paláce na Pražské Malé straně můžou zájemci přijít mezi 8. a 17. hodinou. Zdarma si tam projdou spoustu historických místností, například hlavní sál, rytířskou síň nebo mytologickou chodbu, říká mluvčí Senátu Andrea Kubová.
22: Návštěvníci si také můžou prohlédnout jednací sál, kde zasedají senátorky a senátoři na pravidelných schůzích. Senát si letos připomíná 30 let od svého ustavení. Po celém areálu Senátu proto bude k vidění několik tematických výstav o historii horní komory.
1: A otevřená bude až do večera i tamní Valštejnská zahrada. Na den otevřených dveří je možné přijít zdarma i do nedalekého vládního Lichtenštejnského paláce. Reprezentační budova státu bude veřejnosti přístupná od 10 do 18 hodin.
0: A kde dál můžeme po Česku oslavit výročí konce války?
1: V Liberci dopoledne uctí památku padlých a položí květiny na vojenském hřbitově v Ruprechticích. Pěty budou ale například i v Pardubicích, Přerově, Znojmě nebo Žatci. V Brně si budou lidé prohlédnout historickou expozici v areálu Kounicových kolejí, pokračuje mluvčí města Klára Opálková.
23: Kounicové koleje sloužily v letech 1940 až 1945 jako věznice brněnského gestapa a shromaždiště transportů do koncentračních táborů. Prošlo tudy 170 tisíc vězňů a 1350 z nich zde přímo na dvoře bylo také popraveno.
1: Oslavy konce války dnes pořádají i v Manětíně na Plzeňsku. V zámeckém parku je dobový vojenský tábor 97. pěší americké divize a kastelán zámku Karel Mašek zve i na besedu s místní pamětnicí.
24: Co chci vyzvednout, máme rodečku paní Čiperovou, která skutečně ten den si pamatuje. Oslavila významné jubileum v lednu, jí bylo 100 let. A povídání a vzpomínky jí, to jsou prostě krásné příběhy.
1: A třeba Jindřichův Hradec si připravil průjezd parním vlakem po celé trase úzkokolejky do Nové Bystřice. Zájemci se můžou vypravit i do muzea na demarkační linii v Rokycanech, kde na ně čeká svinkový koncert, soutěže pro děti nebo dobová módní přehlídka.
0: Výstavy, prohlídky, piety nebo speciální jízdy vlakem Českoslaví den vítězství a připomene ho velké množství akcí v Praze, ale i jinde. A mluvá o tom Lucie Špetová z domácí redakce. Děkujeme za souhrn. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 7 hodin 21 a půl minuty je s vámi sváteční páteční Ranní plus a teď krátký přehled dnešních událostí. Prezident Petr Pavel chce po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO oznámit jejich společnou cestu na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Jinak je připravený podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru pro Deník N. Prezidentův mluvčí Vít Kolář ale následně pro Český rozhlas označil výroky za vytržené z kontextu. Prezident se s premiérem Babišem sejde v 8:30 ráno na Pražském hradě. Iránské revoluční gardy se pokusili zabránit proplutí 3 amerických torpédoborců Hormuzským průlivem. Poslali na ně rakety, drony i rychlé čluny. Americké námořnictvo útok odrazilo a v odvetě ostřelovalo i cíle na pevnině. A lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Odhalit drony v blízkosti nemocnice, které by mohly ohrozit heliport, teď testuje Karlovarská nemocnice. Ochránit chce hlavně piloty záchranářských vrtulníků, kteří přilétají s těžce nemocnými pacienty. Už několik přeletů v blízkosti nemocničního areálu si

0: už některý z dronů?
1: Samotné nás překvapilo vlastně množství těch bezpilotních systémů, které se pohybují, porušují legislativu, asi pravděpodobně blízkost centra nutí člověka mít hezké záběry a mít přehled, co se tady děje. Ošaháme se to dostatečně před zahájením Mezinárodního filmového festivalu, protože se nabízí, že nějaká rizika samozřejmě festivalem se navýší.
2: Patrik Hájek, vedoucí Energocentra Karlovarské nemocnice. My se teď spolu díváme na mapku, je to mapka, která nám ukazuje nemocnici z vrchu. Teď máte možnost sledovat drony, které se pohybují v blízkosti nemocnice. Jaká je povolená ta dálka nebo blízkost dronu?
3: Aplikace je nastavená, že v perimetru 800 metrů by se neměl pohybovat žádný dron, pak je tam výška 120 metrů a pilot by ani neměl drona spustit z vizuálního kontaktu. Když dojde k porušení perimetru heliportu, měl by se kontaktovat státní policie, která vlastně vyjíždí k pilotovi, a pokud pilota zachytí, tak zahájí s ním správní řízení, dron je zabavený a pak se to řeší dál.
2: A teď se pojďme podívat, vlastně, jak vy ty drony jste schopni zachytit.
3: Vidíme dva drony, které vlastně jakoby porušili to, co je daný zákonem.
2: To znamená, byly v blízkosti nemocnice a létali ve vyšší výšce než té povolené. Než můžete mi ukázat ten obrázek nebo ty obrázky?
3: Vidíme přímo místo pilota, který je vlastně daný souřadnicema, a u pilota vidíme drona, kde startoval.
2: Byl ve výšce ten dron 439 metrů, ano, což máme... není dobře.
3: Správně, ano. A vzdálenost pilota od dronu byla 1,96 km, což si myslím, že na 2 km drona už nevidí.
2: S mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markétou Singerovou jsme teď na střeše nemocnice. Tady je nainstalované detekční zařízení. Vy jste se rozhodli hlavně kvůli bezpečnosti pacientů, kteří musí být vrtulníkem třeba transportováni jinam, tak aby nedošlo k narušení právě toho letového prostoru těmi drony.
4: Přesně tak. A musím dodat, že tento detekční systém má naše nemocnice nainstalovaná jako první v České republice. Vlastně jsme součástí měkkých cílů a ten systém se bude zcela jistě rozšiřovat i do dalších zařízení.
2: Instalace detekčního zařízení trvala v řádu hodin a nemocnice ho má prozatím zapůjčený. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: A v této půlhodině stihneme ještě jednu reportáž. Jeho hlas provází celé generace, svým nadšením dokázal strhnout miliony lidí. Ukázal totiž zemi od oceánských hlubin po ledové póly. Řeč je o Siru Davidu Attenboroughovi, který dnes se slaví rovných 100 let. Natáčel v době, kdy se příroda ještě považovala za nevyčerpatelnou. Dnes je jedním z nejhlasitějších varovných hlasů planety.
6: I am David Attenborough. And I've had the most extraordinary life.
7: Ještě než se David Attenborough stal hlasem televizních dokumentů, byl z něj kluk, který sbíral kameny a fosílie. Vyrůstal v univerzitním prostředí v anglickém Leicesteru a už tehdy se snažil pochopit, jak funguje svět kolem něj.
6: What bird has the most elaborate?
7: Na univerzitě v Cambridge vystudoval přírodní vědy. Zpočátku ale v BBC pracoval jako producent. Díky shodě náhod se ale v roce 1954 stal moderátorem přírodovědného pořadu Zoo Quest, který měl původně jen produkovat.
6: Tonight. We've got rather different program for you.
7: V 60. letech se stal jedním z nejvlivnějších lidí britské televize. Vedl stanici BBC Two, podílel se na zavádění barevného vysílání a stál u zrodu celé řady pořadů. Nakonec se ale rozhodl vrátit k tomu, co ho přivedlo k televizi, k natáčení přírody. A tak koncem 80. let vznikl proslulý 13-dílný seriál Život na zemi. Série se natáčela po celém světě a sledovali ji stovky milionů lidí. A dodnes je považována za klasiku mezi přírodopisnými dokumenty. O 5 let později natočil Attenborough dokumentární seriál Živá planeta. Trilogii pak zkompletovala v roce 1990 série Zázraky života, která se zaměřila na zvířecí chování v různých fázích života. Dokument znovu získal uznání a vyvolal i silné reakce publika. Mimo jiné kvůli svým záběrům lovu lachtanů kosatkami na pobřeží Patagonie nebo třeba lovení guere s tlupou šimpanzů. Záběry totiž ukazovaly přírodu bez příkaz, takovou, jaká skutečně je. David Attenborough se během své kariéry podílel na desítkách dokumentů, které dnes patří ke klasice přírodopisné tvorby. Od světa přírody přes modrou planetu až po naši planetu. Jeho klidný hlas, který provází krásné obrazy přírody, se stal pro diváky po celém světě něčím nezaměnitelným. Z člověka, který přírodu především pozoroval a objevoval, se postupně stal někdo, kdo začal otevřít

0: ně mluvit o jejím ohrožení. V dokumentu z roku 2020 natočeného pro Netflix s názvem Život na naší planetě upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánu.
1: We are facing nothing less than the collapse of the living world. So, what do we do? We must rewild the world.
0: Varuje, že svět, jak ho známe, se může zásadně proměnit, protože jsme narušili rovnováhu, na které stojí veškerý život. A zároveň připomíná, že právě v přírodě je i řešení. Pokud jí dáme prostor, dokáže se sama obnovit a s ní i podmínky pro náš vlastní život.
1: If we take care of nature, nature will take care of us.
0: Sir David Attenborough tak celý život prostřednictvím dechberoucích záběrů světa okolo nás ukazuje, že příroda není jen něco, co pozorujeme, ale především něco, co sdílíme a že na tom, jak se k ní chováme, záleží víc, než si připouštíme. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Laboratoř.
3: Kam teče věčně zmrzlá půda z Arktidy? Jak se hýbe život v ledu? A proč je dobré zkoumat mikroby z ledovce starého 5000 let?
4: Protože nám například můžou poskytnout extrémně zajímavé biomedicínské nebo biotechnologicky využitelné látky.
5: Je to pro nás úžasný pohled do minulosti mikrobiálních společenstev.
6: Protože umí vyrábět látky jako antibiotika mnohem lépe než my, ač nemají přístup ke vzduchu a světlu.
2: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10. na Plusu.
7: Bylo půl osmé, posloucháte sváteční ranní Plus v pátek 8. května. Teď zpravodajský souhrn od Ondřeje Láta.
2: Český rozhlas Plus.
8: Prezident Petr Pavel se dnes v 8:30 sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. O vedení delegace usiluje prezident, ten ale v seznamu účastníků letu na summit není. Babiše má podle rozpisu cest armádních letadel na summit doprovodit ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dnes si kvůli státnímu svátku nenakoupíme ve větších obchodech nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy a nebo třeba lékárny. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů se dnes v Berlíně sejde se svým německým protějškem Johannem Badefulem. Ministři spolu mimo jiné podepíší memorandum o pokračování činnosti Česko-německého fondu budoucnosti do roku 2037. Belgický premiér Bart De Wever dnes navštíví Česko. V Kramářově vile v Praze ho přijme předseda české vlády Andrej Babiš z hnutí ANO. Jednat spolu budou třeba o rozvoji hospodářských a průmyslových vztahů, obranné spolupráci nebo energetické bezpečnosti. Odpoledne se De Wever sejde taky s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Lidé v Hradci Králové si dnes připomenou Den vítězství a 81 let od konce druhé světové války. Pietní akt začne v 9 hodin u památníku tří odbojů na Eliščině nábřeží. Součástí bude položení květin a uctění památky všech, kteří bojovali za svobodu. V 5 hodin odpoledne pak zvoníci u příležitosti státního svátku rozezní zvon Augustin, zavěšený v Bílé věži na Velkém náměstí. Poslanecká sněmovna i Senát pořádají den otevřených dveří. Můžeme se tak podívat i do prostor, které jsou běžně nepřístupné. Třeba v Senátu je to hlavní sál anebo rytířská síň. Otevřený je dnes i Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který slouží úřadu vlády k reprezentačním účelům. Pátek 8. května má být oblačný až polojasný, na jihu zpočátku až jasný. Přeháňky se vyskytnou jenom výjimečně, častěji podle meteorologů na horách, na severu republiky. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Teploty přes den 15 až 19 stupňů, na severu Čech naměří většinou kolem 12. Na jihu Moravy tam bude tepleji, teploměry tam ukážou až 21 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách většinou kolem 8, na Šumavě pak kolem 12. stupňů. A vát má dnes slabý severní až severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
7: A sváteční Ranní plus pokračuje 3 minuty po 7. Zdraví vás Martin Matějka. Dnes si Evropa připomíná konec druhé světové války a den vítězství nad nacistickým Německem. V Rusku ale zůstává 9. květen jedním z nejdůležitějších státních svátků a také silným symbolem, na kterém Kreml staví svou politiku i obraz války proti Ukrajině. Právě na dobu oslav Moskva vyhlásila jednostranné příměří. Kyjev ale vzkázal, že nevidí důvod ho dodržovat jen kvůli bezpečnému průběhu vojenské přehlídky v Moskvě. Jakou dnes hraje odkaz takzvané velké vlastenecké války v ruské propagandě? Jak se po invazi na Ukrajinu proměnily samotné oslavy a co vypovídají o dnešním Rusku? Vaše vysílání je teď s námi rusista a politolog Karel Svoboda z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
9: Dobrý den.
7: Rusko vyhlásilo jednostranné příměří právě na dobu oslav 8. a 9. května. Co to vypovídá o významu výročí pro dnešní ruský režim?
9: Tak ono to vypovídá hodně, zároveň jako takhle, ten ruský režim z toho svátku vůbec z celé té války udělal prakticky nedotknutelnou věc. Vy nesmíte kritizovat vůbec vedení války, řekněme poukazovat na nějaké zločiny Rudé armády, tohle všechno je trestně stíhatelné. Čili on je to takový téměř až náboženský svátek, mám-li to takhle popsat.
7: V čem všem mají být třeba ty letošní oslavy jiné? Mluví se o tom, že bude chybět těžká vojenská technika třeba?
9: Samozřejmě ta chybějící těžká vojenská technika je tím nejviditelnějším příznakem. Zároveň si musíme uvědomit, že vlastně ty útoky, které se odehrávají, tak dosáhly v současné době i oblastí Ruska, jako je Ural, čili Rusové se obávají útoku dronů a tohle to bych řekl, že je obrovská změna. Ono ostatně to, že tam chybí ta technika, je jako symptomem toho, že se vlastně necítí bezpečně už ani v Moskvě.
7: No a jak se to právě, to vnímání a propaganda, připomínání vítězství v Rusku proměnilo po invazi na Ukrajinu? Jsou dnes oslavy víc militarizované nebo ideologické? Jak moc je pro Kreml důležité ukázat domácímu publiku, že i během války dokáže uspořádat velkolepé oslavy a demonstraci síly?
9: To je samozřejmě zásadní, ale ona ta militarizace, ona ta snaha ukazovat, že Rusko je to nejsilnější na světě, nebo že má druhou nejsilnější armádu na světě, tak ta byla už daleko nebo dávno před válkou. Ty oslavy byly velkolepé, byla snaha ukazovat, že Rusko má mocnou armádu. Po válce, řekněme, vzrostl počet těch zahraničních účastníků v tom smyslu, že Rusko hodně tlačilo na ty své spojence nebo aspoň domnělé spojence v postsovětském prostoru tak, aby oni vlastně přijížděli na ty oslavy, aby ukazovali jednotu. Takže tohle to je vlastně to zvýraznění a to má jakoby ukazovat na to, Rusko je silné, Rusko nemá problémy vůbec bojovat na Ukrajině a zároveň můžeme udělat tuto přehlídku a nic s námi nehne a zároveň také máme spojence a není pravda, že jsme izolovaní.
7: Můžeme připomenout, do jaké míry Kreml využívá odkaz druhé světové války i k ospravedlňování současné války proti Ukrajině a jak konkrétně mu tento narrativ funguje?
9: Tak ono velmi jednoduše, ten kremelský režim říká, Ukrajinci jsou nacisti a to, co my děláme, tak je vlastně jenom pokračování druhé světové války, je to, nebo té velké vlastenecké války, protože samozřejmě oni nezmiňují vůbec to období 39 až 41 a tím domnělým nacismem, kdy prostě si vytáhnou vždycky nějakého troubu, který někde po Ukrajině běhá s hákovým křížem, tak a vlastně z toho oni legitimizují celou tu válku. Vlastně tyhle ty projevy jedinců oni vztahují na celý národ a na svoje právo zaútočit na Ukrajinu a říkají, my osvobodíme ty běžné Ukrajince, kteří s tím nemají nic společné, od toho nacistického režimu. Tímhle tím oni zdůvodňují všechno a vlastně snaží se to jakoby provazovat s tou historií a tou historií samozřejmě extrémně manipulují, takže Takže vytváří takovýhle, řekněme, guláš, takovouhle jednotu toho ideologického mezi minulostí a současností.
10: Když se ještě vrátím k tomu, co jste říkal, jak se vyvíjí dopady války na ruskou společnost, jsou už citelnější už i pro obyvatele velkých měst jako Moskva nebo Petrohrad, a v čem se v běžném životě Rusů projeví nejvíc?
9: Určitě, ono na začátku války nebo poměrně dlouho jim fungovalo to, že vlastně pokud jste žili v Moskvě nebo v Petrohradě, v Jekaterinburgu a nechtěli jste jít do té války, tak vlastně jste ani nemuseli. Jo, nebylo tam to, nějak se vás nedotýkala, žili jste si úplně v pohodě, zboží bylo dost, nicméně teď řekněme na konci roku 25 a na začátku roku 26 začalo prostě to, že vám ty ukrajinské drony stále častěji přilítají do těchto měst, ne že by předtím občas nepřiletěly taky, ale že vám stále častěji přilítají do těch měst, že vlastně Rusové začínají pociťovat i ekonomické problémy, na frontě není dost lidí a hlavně máte ten problém, že už se vám občas vracejí ti takzvaní hrdinové SVO a vidíte, že to zdaleka není ten heroický obrázek, který vám líčí propaganda, ale že ti lidé reálně prostě přijíždějí bez nohou, bez rukou, po případě zdevastovaní psychicky.
10: Dodává rusista a politolog Karel Svoboda z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který byl hostem dnešního svátečního ranního plusu. Děkujeme moc za rozhovor. Mějte se hezky, naslyšenou.
9: Děkuji také, naslyšenou.
10: 7 hodin 40 minut posloucháte Ranní plus v pátek 8. května a jdeme na další reportáž. Na Slovensku není 8. květen letos ani úplně svátek, ani úplně pracovní den. V kalendáři zůstal červený, už ale nepřináší automatické volno. Kdo ovšem pracuje, má dál nárok na sváteční příplatek. Zaměstnavatelé, obchody i instituce proto řeší vlastní režim a lidé se musí orientovat v tom, kde se pracuje, kde je volno a kde funguje jen omezený provoz.
11: Vláda Roberta Fica chtěla při své už třetí konsolidaci získat jeden pracovní den navíc, ale nechtěla formálně rušit den vítězství nad fašismem. Zvolila proto mezikrok. Svátek zůstal, automatické volno skončilo. Jenže náklady tím nezmizely. Přesunuli se hlavně na zaměstnavatele a ti se museli rozhodnout, jestli otevřou, a tedy zaplatí sváteční příplatky, nebo provoz omezí. Třeba největší digitální banka Slovenská spořitelna zvolila tu druhou možnost, potvrdila mluvčí Marta Cesnáková.
12: Slovenská sporiteľňa sa rozhodla v 8. maj vyhlásiť za nebankový deň. Znamená to, že všetky naše pobočky a firemné centra budú zatvorené.
11: Klienti mohou dál využívat online bankovnictví, bankomaty nebo infolinku a podobný krok zvolili i některé další slovenské banky. Nejednotný režim ale není jen ve finančních službách, týká se i škol a univerzit. Na rektorátu Univerzity Komenského v Bratislavě zaměstnanci dnes nepracují. Dostanou náhradu mzdy kvůli provozním důvodům na straně zaměstnavatele, uvedla mluvčí Eva Kopecká.
13: Co se týká zaměstnanců a studentů na fakultách, každá z nich si určuje vlastný režim, takže rozsah práce a výučby závisí od rozhodnutí a vedenia konkrétnej fakulty.
11: Žilinská univerzita v Žilině studentům udělila volno, potvrdil prorektor pro mezinárodní vztahy a marketing Josef Ristvej. Do práce také jdou jen zaměstnanci, jejichž přítomnost je nutná.
14: Zaměstnancům bude poskytnuta náhrada mzdy vo výške 100% funkčného platu. Tí zaměstnanci, kteří mají na 8. mája 2026 už schválené čerpanie dovolenky, tuto skutečnost nemenia a patří jim náhrada mzdy za dovolenku.
11: Podobné rozdíly jsou i na základních a středních školách. Ministerstvo školství doporučovalo, aby zůstaly otevřené a ředitelské volno nevyhlašovaly. V praxi se ale školy rozhodly různě. Někde se učí podle rozvrhu, jinde dostali děti volno a učitelé náhradní volno nebo takzvaný sick day. A omezením se nevyhnula ani zdravotnická zařízení. Největší soukromý poskytovatel zdravotní péče na Slovensku Penta Hospitals podle Bianky Krejčijové upravil provoz v regionálních nemocnicích a řeší pouze odkladné a akutní případy.
15: Plánované hospitalizácie, operačné výkony a ambulantné vyšetrenia sa v tento deň realizovať nebudú. O zmene termínu budú pacienti informovaní príslušným pracoviskom.
11: Paradox je vidieť i ve veřejné správe. Ministerstva práce, vnitra nebo školství mají biežný provoz, ale třeba bratislavský magistrát musel väčšine zamestnancov dát mimořádné pracovní volno, pretože podľa mesta rozpočet neumožňuje plošne vyplatiť 100% príplatky. Nejednotný Dočasný režim se řešil už koncem dubna v parlamentu. Ministr práce Erik Tomáš tam odmítl odpovědnost svého rezortu. Tu podle něj nesou ministerstva financí a kultury.
16: Akákoľvek zmena může nastat novelou zákona o štátnych sviatkoch, ktorá je v gestii ministerstva kultúry. Takže čo s tým má minister práce, sociálnych vecí a rodiny? Nič. A keď ste teda zachytili vyjadrenia predsedu vlády a ministra financií, že chcú, aby takýto stav zostal, tak ho všetci v tej vláde proste rešpektujeme.
11: Slovenská vláda letošní nastavení 8. května hájí jako potřebnou součást úsporných opatření a ministerstvo financí zdůrazňuje, že nejde o trvalé rušení volna, ale o opatření pro tento rok. Opozice ovšem Ficově kabinetu vytýká, že místo řešení strukturálních problémů ekonomiky přenáší zátěž na obyčejné lidi. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
10: Za minutu bude 7:45 a ve svátečním ranním plusu připomeneme některé dnešní zprávy. Prezident Petr Pavel se dnes 8:30 ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Probereme to podrobně už za chvíli. Před 81 lety v Evropě skončila druhá světová válka. Výročí si na pražském Vítkově tradičně připomenou i čeští politici a zástupci armády. Za rezort obrany se ceremoniálu zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD, náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na pietu dorazí i prezident Petr Pavel spolu s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a předsedou senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Pěta začne v 10 hodin. A v Anglii sčítají hlasy ve včerejších volbách do místních zastupitelstev. Podle prvních výsledků se potvrzují předpoklady, že vládnoucí lejbristická strana utrpí výraznou porážku. Posiluje naopak strana Reform UK Nigela Farage. Jedna delegace, dva zájemci o to, kdo ji povede. Prezident nebo premiér. Řeč je o červencovém summitu NATO v Ankaře. Kdo nakonec bude Česko zastupovat? O tom dnes v 8:30 bude jednat prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A podrobnosti teď rozebereme s Lucí Machartovou z domácí redakce. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
10: Jak to s delegací na summit NATO vypadá teď?
17: Vycházíme z rozpisu cest armádních letadel, který schválila vláda. Podle něj se na cestu do Ankary chystá premiér Andrej Babiš a doprovodit by ho měl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a taky ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Prezident Pavel na seznamu účastníků letu není. Ministr Zuna už dřív řekl, že složení české delegace je rozhodnutím premiéra a vlády.
18: Jde o to, aby tam byl zastupován stát. NATO zve státy a státy si rozhodují sami o tom, na jaké úrovni budou na summitu NATO zastoupeny.
17: Prezident Pavel přitom delegaci na summitech NATO v předchozích letech vedl. Ke změně zvyklostí nevidí důvod. Zmíněné vládní usnesení nebere jako finální rozhodnutí o složení delegace.
19: Já to vnímám spíš zatím jako cestovní plán, tedy kdy a kam poletí vládní letadla, než jako potvrzení složení delegací.
17: Nicméně prezident Pavel včera v rozhovoru pro Deník N řekl, že chce, aby po dnešní schůzce s Babišem oznámili, že na summit pojedou společně. Pavel by se zúčastnil první části jednání, která je neformální.
10: A co když se na společné cestě neshodnou?
17: Pavel v rozhovoru řekl, že hodlá do Ankary jet v každém případě. Počítá i s variantou, že by jel po vlastní ose. Podle deníku N taky řekl, že je přesvědčený o tom, že vláda nemá pravomoc prezidentovi zakázat účast na summitu. Pokud by ale Babiš Pavlovu účast odmítl, je prezident připravený podat ústavní žalobu pro systematické omezování fungování prezidenta. Prezidentův mluvčí Vít Kolář ale řekl, že prezidentova slova o kompetenční žalobě byla vytržena z kontextu.
10: Proč chce jet Andrej Babiš na summit bez prezidenta Pavla?
17: Premiér už v minulosti argumentoval tím, že zástupci vlády spojencům lépe vysvětlí výdaje Česka na obranu než prezident.
20: Myslím, že bude nejlepší, když já tam půjdu s Macinkou, protože my to budeme vysvětlit lépe než pan prezident, který nás teda kvůli tomu kritizuje.
17: Připomenu, že ani letos Česko nesplnilo závazek vůči spojencům, protože nedalo na obranu slibovaná 2% HDP. Ministr zahraničí Macinka dodal, že Česko by na formálních summitech měli reprezentovat jen ti činitelé, kteří mají v zemi reálný vliv.
10: A na základě čeho si tedy prezident stojí za tím, že by měl na summit jet taky?
17: Prezident Pavel se kromě dlouhodobých zvyklostí opírá taky o ústavní kompetenci reprezentovat stát navenek. K některým pravomocem ale prezident potřebuje souhlas předsedy vlády. Ve vysílání Českého rozhlasu to před časem vysvětlila ústavní právnička Marie Zámečníková.
1: My totiž pravomoci prezidenta dělíme na dvě skupiny, na takzvaně kontrasignované a nekontrasignované. Ty nekontrasignované, to znamená ty, v nichž prezident rozhoduje vlastně zcela sám, nikdo mu je nespolupodepisuje, jsou uvedené v článku 62, ale tady jsme v článku 63, tudíž v těch kontrasignovaných, tudíž v těch, k nímž potřebuje spolupodpis předsedy vlády nebo jiného pověřeného člena vlády. To znamená, potřebuje součinnost té vlády a vláda pak za tato rozhodnutí také nese svoji zodpovědnost.
17: Zámečníková taky dodává, že pokud se prezident s představiteli vlády neshodne, měli by se primárně snažit najít kompromis, než se obrátí na ústavní soud.
10: Prezident Pavel nebo zástupci vlády, už několik týdnů trvá spor o to, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO, a podrobně to teď rozebrala Lucie Machratová z domácí redakce. My o tom budeme dál mluvit na Plusu po 8 hodině. Lucie, děkujeme za tento souhrn. Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
10: Posloucháte sváteční Ranní Plus v pátek 8. května a teď v 7 hodin 48,5 minuty jdeme na ekonomické téma. Stavební výroba v Česku v prvním čtvrtletí rostla, meziročně se zvýšila o 3,4%. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Jen v březnu vydali úřady téměř 5,5 tisíce stavebních povolení, opět meziročně asi o 13% víc. Je to ale dostačující? Na to se teď zeptáme Jiřího Nouzi ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Dobré ráno.
21: Dobré ráno i vám.
10: Zůstaňme u té otázky. Jak dobrá zpráva je, že přibývá vydaných stavebních povolení?
21: Tak mohli bychom říct, že to je dobrá zpráva.
10: Ano.
21: Na druhou stranu to nevypovídá to o vlastně celkovém stavu stavebnictví, jestli jich je víc nebo méně, protože z té informace nebo informací od Českého statistického úřadu i vyplývá, že vlastně je více stavebních povolení, menší povolená stavební plocha, tak ono je to velmi, velmi, jaksi ten údaj je samozřejmě primárně dobře, ale není to o tom, jestli české stavebnictví prospívá nebo neprospívá. Samozřejmě to mají vliv, jestli jsou to inženýrské stavby, pozemní stavby a tak dále.
10: Čili pomůže to časem zlepšit situaci na trhu s bydlením, nebo se i tak pořád staví málo?
21: Já si myslím, že v kontextu těch čísel, která jsme nebo máme k dispozici, tak se jedná o to, že je pravděpodobné, že došlo k vyššímu nárůstu nebo k nárůstu povolení rodinných v oblasti rodinných domů, v oblasti bytové výstavby v bytových domech, tak tam ten nárůst se nekonal. Tam myslím, že i došlo k nějakému poklesu, ale z hlediska toho objemu, který je potřeba k tomu, abychom jaksi se vypořádali s tím nedostatkem dostupného bydlení nebo dostupností bydlení jako takovou, tak to samozřejmě ta čísla, která máme měsíční, tak to nerozhodují, protože tam se pořád pohybujeme plus minus v řádech několika procent, a jak z těch informací a údajů, které máme, tak nám chybí řádově 100 000 bytů, tak to skutečně není to něco, co bychom nemohli. Je to pozitivní, není to určitě je lepší, než kdyby to číslo klesalo, ale není to o tom, že tím to vyřešíme.
10: Čili jakých čísel by bylo potřeba dosahovat těch stavebních povolení, nebo to vůbec není, řekněme, relevantní dotaz?
21: Ne, tak tam se bavíme o řádech úplně jiných, a hlavně dlouhodobě, tak my jsme vlastně v tom dlouhodobém deficitu, obecně jsme v tom deficitu, který rostl v podstatě možná 15, možná 20 let. Je to zejména v oblasti těch velkých měst, Praha, Ostrava, Brno, Plzeň a další, nechci na někoho zapomenout, tak tam samozřejmě ta situace je horší. I když dnes, když pojedeme například po Praze, tak uvidíme, že tady je vysoká míra stavební aktivity, ale to jsou všechno projekty, které se povolily vlastně, teďka se staví a dostavují a mají vlastně historii někdy 10-15 let starou, takže jak říkám, není to o tom, že bychom musíme pracovat na tom, aby se ta situace zejména v oblasti pozemního stavitelství, v oblasti bydlení zlepšila, ale každé číslo, které je plus, je dobře, ale tu situaci to neřeší a musí to být dlouhodobý stav a budeme se muset dostávat k větším nárůstům.
10: Jak velký problém je kromě dlouhého schvalovacího procesu třeba i růst cen stavebních materiálů?
21: Tak my jsme včera, jsem hodně tu situaci zase sledoval, abychom se vypořádali s celou tato informací. Já si myslím, že v tuhletu chvíli došlo do jisté míry k určité stabilizaci, samozřejmě po tom předchozím nárůstu, po eskalaci toho konfliktu na Středním východě, tak došlo k určitému uklidnění té situace. Ta situace se zlepšila v tom, kde třeba týká zateplovacích materiálů, polystyrenu a tak, takže se zdá, že jsou dostupné. Samozřejmě po tom, co narostly jejich ceny o více jak 100%, v některých segmentech, v segmentech třeba asfaltu, to se týká zejména toho inženýrského stavitelství, ale k nárůstu v obecné rovině se bavíme někdy o čísle 10-15 do 20% a samozřejmě záleží na tom, jak která ta stavba je zatížená v uvozovkách, kterou tou surovinou nebo kterým tím materiálem. Takže nedá se úplně specificky říct stavební práce a jejich cena a materiály, které vstupují do staveb, narostly o 20%. Je to skutečně různé. Ty stavby jsou také v různé fázi té stavěnosti, takže vždycky je to o tom vyhodnotit tu konkrétní stavbu, ale samozřejmě nepopírám, že k určitému nárůstu v řádově do těch 10% došlo.
10: Dodává Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Děkujeme moc za rozhovor, mějte se hezky, naslyšenou.
21: Díky za pozvání a krásný sváteční den.
10: No a teď už je čas na pravidelný týdenní komentář komentátora Petra Švarce.
0: Dnes je státní svátek a zdaleka nejen u nás. Připomínáme si totiž už 81. výročí konce druhé světové války v Evropě a s ním i osvobození a definitivní pád nacistické hrůzovlády. V Rusku se ale bude slavit až zítra, když totiž nacisté kapitulovali, v Moskvě už bylo kvůli časovému posunu po půlnoci, a tedy 9. Na Rudém náměstí se bude konat tradiční velká vojenská přehlídka. Letos ovšem budou jen pochodovat vojáci bez techniky, aby na ní Ukrajinci náhodou nezaútočili. A také na ní letos nebudou kromě běloruského diktátora Lukašenka dělat ruskému vůdci Putinovi společnost žádní evropští státníci. Pravda, slovenský premiér Fico do Moskvy vyrazil, jak jinak. Ale podle svých slov ani on na přehlídku nepůjde, jen si popovídá v Kremlu s válečným zločincem Putinem. Kreml zvláště rozezlilo, že nepřijede ani arménský premiér Pašinian, ten ale radši před pár dny hostil v Jerevanu desítky evropských lídrů, včetně českého premiéra Babiše, na dvou summitech s Evropskou unií. A po moskevském vzoru bude i česká proruská scéna a s ní zpětí komunisté slavit konec války až zítra. Pořádají Mejdan, určitě neplést s Majdanem, na Staroměstském náměstí v Praze, kam pořadatelé chtěli dopravit i sovětský tank. To jim ale radnice kvůli nadměrné váhové zátěži pro ulice nedovolila, tak bude aspoň tančík. Moje generace má ale sovětské tanky v pražských ulicích a na náměstích spjaty s čerstvějším datem než je osvobození, s invazí o necelé čtvrtstoletí později, kdy tu tyhle tanky rozhodně vítány nebyly a přesto v zemi více než další dvě desetiletí zůstaly. Týden mezi dvěma státními svátky na české scéně moc sváteční nebyl. Justiční systém posunul dvě velké kauzy. V té bitcoinové byl obviněn exministr spravedlnosti Blažek, jeho náměstek Daniel a bývalý advokát ústřední postavy kauzy Jiříkovského Tyc z legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužívání pravomoci veřejného činitele. Hrozí jim 5 až 12 let v kriminálu. V kauze Čapí hnízdo odsoudil prvoinstanční soud europoslankyni Naďovou za dotační podvod k tříleté podmínce odložené na 5 let a půlmilionové pokutě. Druhý obžalovaný v této kauze, premiér Babiš, by asi dopadl stejně, tomu ale současná vládní koalice prosadila ve sněmovně imunitu, kterou Naďová od europarlamentu nedostala. Babiš by tedy stejný rozsudek měl vyslechnout, až mu jednou imunita skončí, k tomu ale možná nedojde. Soudce Šot, který předtím dvakrát oba obžalované zprostil viny a v obou případech mu odvolací soud rozsudek vrátil, dal totiž jasně najevo, že současný rozsudek vynesl jen proto, že mu nadřízený soud nedal jinou možnost. A podle šéfa soudcovské unie Vávry už ministr spravedlnosti Babišovy vlády Tejc připravuje novelu zákona malou rozsahem, ale velkou dopadem. Podle ní by se prvoinstanční soudce nemusel pokyny nadřízeného soudu řídit a podle dalšího ustanovení by nadřízenému soudu byla i omezena možnost ho vyměnit. Mohl by tak učinit jen ve výjimečných případech. Takže v důsledku by jeden soudce nižšího soudu mohl zablokovat jakoukoliv kauzu, ať si odvolací soudy myslí cokoliv. Nadřízené soudy by vlastně ztratily význam. Prostě by se hrál ping-pong, nižší soud by vynesl rozsudek, odvolací mu ho vrátil, nižší soud by vynesl stejný rozsudek, odvolací soud by mu ho vrátil a tak dále. A spravedlnost by byla ráda, že je slepá a nemusí se na to dívat. Vůbec svátečně nebylo ve sněmovně, která se zas jednou změnila ve sprostou pavlač. SPD tam zatáhla svoje tažení proti letošním sudetoněmeckým dnům v Brně a vzhledem ke koaličním vztahům se z toho stala záležitost celé vládní většiny, která chce na mimořádné schůzi proti krajanskému setkání schválit rezoluci. Což je mimořádně pokrytecké už vzhledem k tomu, že vládní strany na evropské úrovni spolupracují a vřele se přátelí s německou AfD a rakouskými svobodnými. Jedinými stranami v zemích našich sousedů, které trvají na rozdíl od Landsmannschaftu na zrušení samotných Benešových dekretů. Koalice se také neustále zaklíná tím, že dělá pragmatickou zahraniční politiku na rozdíl od hodnotové politiky Fialovy vlády a pak vyvolává mrzení s našimi sousedy a největšími ekonomickými partnery. Nechce setkání symbolizující smíření, na které přijede i německý ministr vnitra a bavorský premiér, za to z české vlády podle Babiše nikdo. To není pragmatická, ale hodnotová politika, jenže těmi hodnotami jsou vyvolávání nesnášenlivosti a nízkých pudů. Slavný Banksy instaloval v centru Londýna novou sochu. Je na ní muž nesoucí vlající vlajku, jenže ta vlajka mu zakrývá obličej, takže muž nevidí, kam jde. A jeho další krok směřuje do prázdna. Ať sváteční dny podpoří to dobré v našich srdcích, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu, Petr Schwarz.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
10: Osm hodin je s vámi sváteční ranní Plus. Hezké ráno vám v pátek 8. května přeje Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus.
10: A co rozebereme v této půlhodině? Summit NATO v Ankaře vyvolal spor mezi prezidentem a premiérem. Petr Pavel chce jednat o společné cestě. Andrej Babiš prosazuje vládní delegaci. Kdo tedy bude v Ankaře a kdo tam zároveň bude mluvit za Českou republiku? V Británii sčítají hlasy v místních volbách. Vládnoucí laboristická strana v nich nejspíš výrazně oslabí. Bude to znamenat i konec premiéra Keira Starmera, jak předpovídali někteří komentátoři. A tři torpédoborce amerického námořnictva propluly Hormuzským průlivem. Íránské síly se pokusily v tom zabránit. Zaútočili na ně raketami, drony a rychlými čluny. Torpédoborce palbu opětovali a zasáhli i cíle na pobřeží. Bylo to skutečně jen takové přátelské poklepání, jak tvrdí americký prezident Donald Trump. Nejdřív ale uslyšíte zprávy s Ondřejem Látalem.
8: Přeju dobré sváteční ráno. Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Zhruba za půl hodiny na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře.
3: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovi v cestě bránit, zváží hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Český rozhlas.
8: Je to téma pro Ranní Plus, detaily chystáme hned po zprávách. Konec druhé světové války v Evropě dnes připomene tradiční pěta na Pražském Vítkově. Ceremoniál začne v 10 dopoledne, zúčastní se ho třeba prezident Petr Pavel nebo premiér Andrej Babiš z ANO. Po pětě pak prezident Pavel na Pražském hradě jmenuje generály. Iránské revoluční gardy se pokusily zabránit proplutí 3 amerických torpédoborců Hormuzským průlivem. Poslali na ně rakety, drony i rychlé čluny. Americké námořnictvo útok odrazilo a v odvetě ostřelovalo i cíle na pevnině. Teherán to označil za porušení příměří a slíbil odplatu. Donald Trump naopak tvrdí, že klid zbraní dál trvá. Ale pohrozil, že pokud Irán nepodepíše dohodu o ukončení války, vyhodí celou zemi do povětří.
4: Donald Trump novinářům řekl, že pokud nedojde k příměří, uvidí z Iránu stoupat jeden velký záblesk. Apeloval na Irán, aby urychleně podepsal mírovou dohodu, protože jinak prý zemi čeká spousta utrpení. Prohlásil, že příměří stále platí a Washington nemá zájem o eskalaci. Americký prezident nechal poslat Iránu jednostránkový návrh k ukončení války. Teherán prý návrh studuje, ale dosud na něj Trumpovi nedal oficiální odpověď. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
8: I o tom řekneme v ranním vysílání Plusu víc chvíli po zprávách. Stejně tak budeme mluvit taky o tom, že v Anglii sčítají hlasy ve včerejších volbách do místních zastupitelstev. Podle prvních výsledků se potvrzují předpoklady, že vládnoucí laboristická strana utrpí výraznou porážku. Posiluje naopak strana Reform UK Nigela Farage.
5: V městské části Manchesteru Tameside měli labouristé většinu nepřetržitě 47 let. Teď ztratili 14 z 15 mandátů, které obhajovali. Tamní lídrině labouristů Eleanor Wilsonová řekla, že strana musí z výsledku vyvodit závěry. Jestli by to mělo znamenat odchod Keira Starmera, ale přímo neřekla. Šéf strany ve městě Hull Darren Hale už přímo vyzval premiéra k rezignaci. Na jeho podporu se naopak postavil vicepremiér a ministr spravedlnosti David Lammy. Podle něj se v polovině letu pilot nemění. Labouristická strana obhajuje v místních samosprávách 2500 křesel. Předpokládá se, že přijde o více než polovinu z nich. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
8: Počet obětí výbuchu v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Hunan vzrostl na 37. Uvedla to agentura Nová Čína s tím, že se jeden člověk stále pohřešuje. Sklad s petardami a ohňostroji vybuchl v pondělí. Příčinu exploze dosud úřady neuvedly. Podle čínských státních médií policisté předvolali k výslechu 8 lidí podezřelých z toho, že výbuch způsobili. Čína kvůli explozi tento týden pozastavila provoz ve všech společnostech vyrábějících zábavní pyrotechniku v této oblasti.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: V trailparku na Krušnohorském Klínovci začíná letní sezóna. Areál nabízí několik kilometrů stezek určených pro jízdu na horských kolech. V provozu je ode dneška taky bublinová lanovka z Jáchymova na vrchol, říká mluvčí areálu Matyáš Kubín.
22: Trail Park Klínovec nabízí 30 kilometrů upravených trailů všech obtížností, jak pro rodiny s dětmi, tak i pro nadšené bikery a dalších 70 kilometrů značených tras pro horská kola. Lanovka je v provozu pátek až neděli vždy od 9.30 do 18.00.
8: Větší obchody v Česku mají dnes zavřeno. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, lékárny a nebo třeba benzínové pumpy. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Čeká nás oblačný až polojasný den, na jihu republiky zpočátku až jasno. Přehánky se vyskytnou jenom výjimečně, častěji pouze na horách na severu republiky. Večer se bude na většině území vyjasňovat, teploty čekáme mezi 15 až 19 stupni. Na severu Čech jen kolem 12, na jihu Moravy naopak kolem 21 stupňů. V tisíce metrech na horách naměří většinou kolem 8, na Šumavě kolem 12 stupňů Celsia. A vát má slabý severní až severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
10: A posloucháte nás v 8 hodin 6,5 minuty. Hezké ráno vám přeje Martin Matějka. Prezident Petr Pavel se zhruba za půl hodiny sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o tom, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident chce podle rozhovoru pro deník N po dnešní schůzce oznámit společnou cestu na summit. Pokud se s premiérem nedohodne, je podle svých slov připravený podat kompetenční žalobu. Prezidentův mluvčí Vít Kolář ale pak pro Český rozhlas uvedl, že tato slova byla vytržená z kontextu. Z rozpisu vládou schválen volných letů armádních letadel ale vyplývá, že do Ankary mají letět premiér Andrej Babiš, ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Babiš už dřív řekl, že právě zástupci vlády dokážou spojencům lépe vysvětlit české výdaje na obranu a společnou cestu prezidenta s vládní delegací označil za nelogickou. Naším hostem je teď politický komentátor serveru Echo 24 Ondřej Lajnert. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
10: O co se teď podle vás mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem vede spor? Jde hlavně o protokol, o ústavní kompetence nebo o nějakou politickou kontrolu zahraniční politiky?
6: Řekl bych, že jde o nějaký politický vliv, protože prezident dlouhodobě se účastní tady těch summitů NATO. Vyplývá to vlastně i, řekněme, z ústavy, z toho, že on je vlastně prezident u nás vrchním velitelem ozbrojených sil. Takže prezident se o toto právo hlásí, aby vláda, když to tak řeknu, nechce, aby se účastnil té cesty tentokrát, tak prezident vlastně ji staví do poměrně takové jasné pozice, že prostě buď mě tam, buď tedy se budu účastnit té cesty, nebo prostě využiju nějakých svých nástrojů, které mám. Je to velice zajímavá situace, taková zapeklitá, protože se tam setkává více situací, vlastně je tam, dochází tam k tomu, že vicepremiér Petr Macinka, ministr zahraničních věcí, by řekl, se stále mstí prezidentovi za nejmenování Filipa Turka ministrem. On to řekl už vlastně před několika měsíci, že právě na tuto cestu prezident nepojede, ale zase prezident není úplně u nás jako tak zas tak slabou figurou, aby, řekněme, z té cesty nemohl účastnit nějak jinak. Takže je to teda zajímavý spor, jsem se zvědav, jak to dopadne, a vidíme, že je kolem toho i spousta takových nejasností, protože ano, prezident může, řekněme, i tu vládu nějak jako přitlačit ke zdi, on se může účastnit nějakým jiným způsobem, a z toho včerejšího vyjádření pro deník N jsem tady měl pocit, že skutečně si to prezident nějak prosadí. Teď tady, když říkají, že to bylo vytrženo z kontextu, tak vlastně jisté není nic, trochu se věštíme z kávové sedliny. Já si myslím, že nakonec teda ale asi prezident nějakým způsobem jako se zúčastní, no, byť je otázka teda jak.
10: Právě, nemůže to být třeba způsob, jak zvýšit tlak před tím dnešním jednáním?
6: No tak zcela určitě, protože víme, že premiér Andrej Babiš se úplně nechce hádat s prezidentem. Viděli jsme to konečně u toho střetu o jmenování Filipa Turka, kdy to taky vypadalo, že vlastně prezident nemá příliš silné karty, protože vlastně podle ústavy jmenovat musí, jako v podstatě musí, ale prezident prostě to stavil tak, že Filipa Turka jmenovat nebude, a věděl, že na Andrej Babiše v tomto trochu vlastně má nějaké nástroje, protože Andrej Babiš skutečně tak, jak to bylo třeba, i když byl prezidentem Miloš Zeman a tehdy se jednalo o nejmenování Miroslava Pocheho nebo ještě potom Michala Šmardy ministrem, tak Andrej Babiš se prostě nechtěl hádat tehdy úplně s prezidentem. Takže bych řekl, že teď na to sází prezident podobně, že prostě ví, že úplně Babišovi se nehodí tady nějaká jako otevřená válka s prezidentem, ale z druhé strany máme tady motoristy, kteří prostě nechtějí, aby se prezident té vysloveně té cesty účastnil. Já si myslím, že kdyby to bylo čistě na Babišovi, tak by zase jako s tím úplně takový problém neměl, protože ono jako to nebude úplně příjemné. On tam vlastně český zástupce tam bude muset vysvětlovat, proč nepřispíváme na tu obranu ta 2% HDP. Takže jako je to takový zajímavý spor, že vlastně se ty strany hádají o něco, co není úplně jako snem každého politika. To prostě nebude zase jako úplně vysněná zahraniční cesta.
10: Nevyplouvají třeba nějaké náznaky, že by Andrej Babiš mohl přistoupit na kompromis třeba v podobě společné delegace, rozdělení rolí nebo prezidentová účasti jen třeba na nějaké části summitu?
6: No, ono to tak vypadalo, že by třeba prezident se mohl účastnit takové té na nějaké neformální části té večeře, ale zase je tady ta pozice motoristů, která prostě tvrdí, že ne. Ale na druhou stranu skutečně prezident se může jako po své ose se nějak účastnit může. Tím, že vlastně z dlouhodobě za Českou republiku se prezident účastní, tak určitě, když by prezident Petr Pavel, řekněme, letěl po té své ose s tím, že mu vláda prostě neposkytne ani letadlo, že si to prostě uhradí, řekněme, hradní kancelář samotná, tak to může takovým způsobem udělat. Bylo by to takové jako neúplně, řekněme, komfortní, působilo by to třeba tak trochu trapně, jako polská strana to třeba takhle v minulosti dělala, když tam byl střet mezi hlavou státu a vládou, no ale jako prostě pokud prezident si řekne, že se chce účastnit, tak udělat to může nějakým takovým způsobem, takže ano, bylo by to neobvyklé, ale jde to.
10: Právě na to jsem se chtěl doptat, nebylo by ale bez dohody s vládou ta jeho role na summitu nějak fakticky omezena?
6: No byla, protože on samozřejmě zase nemůže úplně vlamovat jako do, řekněme, zavřených dveří, prostě jsou jednání, na kterých bude vždycky ten jeden zástupce, takže tam pokud prostě, a vláda je ta, která má vlastně finální slovo v tom rozhodování, kdo se bude účastnit, takže on by se prostě mohl zúčastnit jenom části, nějaké spíš té, řekněme, méně formální. Druhá věc samozřejmě je, že prostě viděl by se s těmi státníky, tak myslím si, že by to jako ničemu úplně se nepomohlo, protože by to prostě bylo bráno tak, že by si ti samozřejmě politici z těch dalších zemí říkali, no tak to, v tom máte tady pěkný guláš, protože něčeho současný prezident, něčeho premiér, tak jako ničemu dobrému asi úplně by to jako nesvědčilo. Na druhou stranu zase jako si nemůžeme hrát na to, že jsme prostě jako jediná země na světě, která jako všechny zajímá. Nebylo by to poprvé. Zkrátka to, že se v nějaké zemi nezhodnou prezident a premiér, i jako vlastně může se to stát, no, tak vezměme si, že obě ty vlastně instituce, když to tak řeknu, tak premiér je samozřejmě nejsilnější zástupce vlády, prezident zase tím, že je u nás volen přímo, tak je to, bych řekl, trochu i důsledek přímé volby.
10: Dodává politický komentátor serveru Echo24 Ondřej Lajnert. Děkujeme moc za rozhovor, hezký svátek, naslyšenou.
6: Děkuji, přeji taky krásný sváteční den.
10: A naším dalším hostem k tomuto tématu je profesor ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Aleš Gerloch. Dobrý den.
7: Dobré ráno.
10: Pane profesore, my jsme tu politickou rovinu teďka podrobně rozebrali, ale jaká je podle vás přesná ústavní otázka? Jde o právo prezidenta, účastnit se summitu, o vedení české delegace nebo o to, kdo navenek určuje českou pozici?
7: No, právě, že je třeba trochu rozlišit tu politickou rovinu a ústavně právní rovinu. A správně používáte pojem právo účastnit se. A to tady právě výslovně takto zakotveno není. Prezident republiky se pohybuje ve třech režimech. První režim je článek 62 ústavy. To se týká mimo jiné jmenování členů vlády na návrh předsedy vlády. A tady je ten režim prezidenta volnější. On buď rozhoduje samostatně, nebo na návrh někoho, nebo se souhlasem třeba soudce ústavního soudu, se souhlasem senátu. Ale tady jsme v režimu článku 63, kdy se stanoví, že zastupuje Českou republiku nebo stát navenek, že je vrchním velitelem ozbrojených sil a jsou tady další, řada dalších pravomocí. A potom článek 64, ten zase stanoví, že prezident republiky má právo se účastnit a teď nikoli ovšem zahraničních vztazích, ale v těch domácích, že má právo se účastnit jednání parlamentu, vlády a tak dále. A z toho bych já dovozoval, že v tom článku 63 je relativně dost omezen, protože jakákoliv jeho rozhodnutí nebo i opatření, což plyne pak ze zákona o ústavním soudu, musí činit v režimu kontrazignace, to znamená se souhlasem předsedy vlády. Takže tady je dána jakási součinnost obou těch orgánů výkonné moci a vlastně jakékoliv rozhodnutí, které vydal prezident, vyžaduje potom souhlas předsedy vlády a z toho plyne, že to je vlastně jakési společné rozhodování. Nikoli tedy samostatné, tak jako je to u toho práva se účastnit nějakých jednání, kde samozřejmě do toho vláda zasahovat nemůže.
10: V debatě se objevuje ten argument ústavních zvyklostí, že hlava státu zastupuje zemi navenek, tou dosavadní praxí, kdy prezidenti na summitu na to jezdili. Jak se v českém ústavním právu pozná, že už nejde jen o opakovanou praxi, ale o zvyklost, která má mít tu normativní váhu?
7: No, tady bych já, na rozdíl od názoru některých jiných, vycházel z toho, že zvyklost u nás není pramenem práva. Nemáme obyčeje jako třeba ve Velké Británii a z toho plyne, že zvyklost hraje určitou roli, ale správně to srovnáváte i se zažitou praxí. To je něco podobného, nebo dovolávat se prostě na určité tradice, ale to je v jakési až druhé linii. Nemůže ta zvyklost se uplatňovat proti zákonu nebo dokonce proti ústavě. Čili je to vlastně podpůrný argument, jistě samozřejmě lze uvádět, ano, tak toto bylo doposud nebo velmi často. Já bych tady ale zase rozlišil dvě roviny. Jedna, prezident republiky zastupuje navenek stát a to se primárně má určitě týkat jeho jednání s jinými hlavami státu. A něco jiného podle mě může být ta otázka jednání v mezinárodních organizacích. A samozřejmě není vyloučeno nijak, aby tedy prezident republiky vedl určitou delegaci, ale o složení té delegace do značné míry rozhoduje vláda a ten je jeden důvod, který nebyl, myslím, moc uváděn ani teď panem politologem, totiž že prezident republiky u nás není odpovědný z výkonu své funkce. A to se týká právě tohoto režimu článku 63, kam patří ta otázka zastupování státu navenek nebo velení ozbrojenými silami. Čili on nemůže činit samostatná rozhodnutí tady, na rozdíl od některých jiných ustanovení ústavy. Jo, musíme vidět ty tři režimy. A tím, že není odpovědný a odpovídá vláda poslanecké sněmovně, ústava naznačuje jednak, že mají spolupracovat, ale nakonec bez ohledu na tu přímou volbu, to se často zdůrazňovalo, přímá volba neměnila rozsah pravomocí, tak bez ohledu na to, že je teď volen přímo, tak v této oblasti, neznamená to obecně, ale v této oblasti poměrně ovšem rozsáhle, je slabší než vláda. Vláda je konec konců nakonec vrcholným orgánem výkonné moci.
10: Když se zeptám ještě trošku jinak, může mít právní váhu, právně, může být nějak právně významné to, že summit NATO není jen obecná diplomatická akce, ale je to jednání o bezpečnosti a obraně. Jinými slovy, posiluje nějak prezidentovi pozici ta jeho ústavní role vrchního velitele ozbrojených sil?
7: No zase je třeba vidět, že tato pozice je důležitá, ale zase v tom režimu souhlasu předsedy vlády a zase předseda vlády by neměl rozhodovat úplně samostatně, ale podle usnesení vlády. To znamená, že tady vlastně je klíčová ta pozice vlády a má tady být určitá součinnost. Nic nebrání tomu, aby tuto funkci plnili jaksi společně. Nakonec k tomu ta ústavní úprava směřuje, že tedy to rozhodování prezidenta vyžaduje souhlas předsedy vlády. Takže i ta otázka takzvaného kompetenčního sporu je tady podle mě jako docela problematická v tom, že kompetenční spory mezi státními orgány nejsou úplně výjimečné, ale jde o to, kdo má pravomoc rozhodovat mezi těmi dvěma orgány. A pokud by tedy ústavní soud to měl rozhodovat a rozhodl, že tedy prezident republiky má mít pravomoc rozhodnout, tady bych možná ocitoval, ústavní soud nálezem rozhodne, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí nebo učinit opatření ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení, tak by rozhodl, že je to prezident, ale pořád by nemohl popřít tu ústavní dikci toho článku 63, že tato rozhodnutí vydává nikoli samostatně, ale společně s předsedou vlády, jinak jsou neplatná. Takže v tom si myslím, že je významná limitace, která není obvyklá v jiných případech, nejenom pokud je o prezidenta, ale tím spíše tedy pokud je o jiné státní orgány. A tady je třeba vidět, že ta pravomoc prezidenta je spíše brzdící v tomto článku 63, čili on může říkat, toto neudělám, ale je otázka, nakolik může samostatně činit něco bez souhlasu vlády.
10: Právě. Dodává profesor ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Aleš Gerloch. Moc děkujeme, pane profesore, za podrobný rozhovor a za váš rozbor. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
10: Posloucháte sváteční, páteční a ranní plus, teď je 8 hodin 21,5 minuty. Krátce ke zprávám. Konec druhé světové války v Evropě dnes připomene tradiční pieta na Vítkově. Ceremoniál začne v 10 hodin dopoledne a zúčastní se ho třeba prezident Petr Pavel nebo premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Slovensko dnes ruší dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Znamenalo to, že řidiči aut s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než šoféři se slovenskou poznávací značkou. A připomínáme, že dnes si kvůli státnímu svátku nenakoupíte ve větších obchodech nad 200 metrů čtverečních. V Anglii sčítají hlasy po včerejších volbách do místních zastupitelstev. Na výsledky čekají i ve Skotsku a Walesu, kde vybírali nové zástupce do národních parlamentů. Volební místnosti se uzavřely včera v 11 hodin večer. Ve Velké Británii vše sleduje náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Dobrý den.
9: Pěkné ráno.
10: Průzkumy veřejného mínění předpovídaly propad vládnoucích labouristů. Potvrdily se tyto předpoklady?
9: No tak zatím je to trošku předčasné hodnotit, protože ty volby se teprve sčítají, ty místnosti se zavřely v 11 hodin večer českého času, ale podle toho, co už je k dispozici, tak opravdu se potvrzuje to, že pro labouristy to nebude dobrá zpráva. Za všechno třeba titulek dnešních novin Starmerova Noční můra se naplnila a opravdu to vypadá tak, že labouristé v těch

0: a když jsme u těch voleb, tak včera kandidovali i dva čeští občané, Petr Torák v městě Peterbora jako nezávislý a Matěj Trávníček za konzervativní stranu na předměstí Londýna, ale oba neuspěli, stejně tak jako ti labourističtí kandidáti leckde, a jenom pro představu, o kolik křesel se hraje, labouristé obhajují nebo obhajovali už teď 2500 křesel a vypadá to tak, že více než 58% z nich ztratí, ale někde třeba získali jenom 17% z těch, které obhajovali, a opravdu to velké vítězství slaví především strana Reform UK, ale třeba tady v Londýně konzervativci, kteří od labouristů převzali část křesel v těch místních těch čtvrtích londýnských, a také třeba zelení nebo liberální demokraté trochu posílili, ale především je to velké vítězství pro stranu Reform UK, tak jak to dosud vypadá.
1: Včerejší volby do místních zastupitelstv byly podle komentátorů testem popularity labouristického předsedy vlády Keira Starmera. Ozývají se už hlasy, které by ho vyzývaly k odchodu?
0: No tak zatím docela opatrně, ale ozývají, ono přece jenom je pořád ještě brzy, ty konečné výsledky nejsou, ale třeba už zmíněná městská část Manchesteru, kde labouristé po 47 letech končí, tak lídrině labouristů Eleanor Wilsonová řekla, že lituje toho, že tu práci na místní úrovni, jako třeba bezplatná parkoviště, které ta radnice labouristy zařídila v uplynulých letech, zastínila ta celostátní politika a labouristé tam propadli, a řekla, že by se strana měla zamyslet, ale zatím mluvila tak velmi opatrně, ale třeba lídr labouristů ve městě Hull, Darren Hale, ten přímo vyzval premiéra Keira Starmera k odchodu, na druhé straně se ho zastal ministr spravedlnosti, vicepremiér David Lammy, který řekl, že během letu se pilot nemění, ale je jasné, že ty hlasy vyzývající Keira Starmera k tomu, aby složil účty za ty neúspěšné volby, se budou určitě dnes, zítra ozývat a bude to pro něj bez pochyby těžká chvíle. Pravda, labouristé nejsou tak, řekněme, krvelační jako v konzervativní straně, kde každý lídr, který prohraje, tak odchází, ale pokud ta porážka bude tak silná, jak se předpokládá, tak by k nějakým změnám dojít mohlo, nechci předvídat.
1: Volilo se i do národních parlamentů ve Skotsku a Walesu. Už jsou tam známy nějaké výsledky?
0: Tak na rozdíl od Anglie, kde se sčítaly ty hlasy už od večera, od těch 11 hodin českého času, kdy se ty místnosti zavřely, tak ve Walesu a ve Skotsku se začne sčítat teď ráno, takže ty výsledky do těch národních parlamentů budou známy někdy pozdě odpoledne, a tam bude také velmi určitě zajímavé zjistit, nakolik dosavadní většina labouristů třeba ve waleském parlamentu bude oslabena a nakolik tam získá ta nacionalistická strana Plaid Cymru nebo Reform UK na úkor právě té labouristické strany, a totéž ve skotském parlamentu, tam se ale předpokládá, že skotská národní strana udrží tu svoji většinu.
1: V Británii sčítají hlasy v místních volbách a vše sleduje náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Děkujeme za první informace. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: No a před 8:30 stihneme ještě jeden příspěvek. Napětí mezi Spojenými státy a Íránem znovu eskalovalo. Americké síly zaútočily na íránské raketové a dronové základny, velitelská stanoviště a průzkumné pozice. Americká armáda to označila za reakci na íránské útoky na 3 americké torpédoborce, které projížděly Hormuzským průlivem. Írán obvinil Washington, že zasáhl civilní cíle a porušil příměří. Americké centrální velitelství ale popisuje íránské útoky jako nevyprovokované. Naší zpravodajky ve Washington jsem se před vysílání zeptal, co přesně se v průlivu podle Spojených států stalo.
2: Přijde na to, koho se ptáte. Takže když se budeme ptát Američanů, tak ti říkají, že to byly ty 3 americké torpédoborce, které projížděly Hormuzským průlivem do Ománského zálivu, a že na ně tam zaútočily íránské síly, a to raketami, drony a hlídkovými čluny zároveň. Americká armáda říká, že sice žádná z lodí jejich nebyla zasažena a že také okamžitě reagovala proti údery na íránské základny na pobřeží, ale klasifikuje to jako reakci, jako obranu a jako

0: protiúdery. Velitel centrálního velitelství řekl, že šlo o sebeobranu, ale že Spojené státy nemají zájem o eskalaci situace. Zároveň ale dodal, že jsou samozřejmě připraveny se bránit.
1: Jak líčí průběh střetu iránská strana?
0: Skoro přesně naopak. Iránský mluvčí ozbrojených sil říká, že to byly americké údery, které zasáhly civilní iránské oblasti, pobřeží ostrova Kešm, přístav Bandar Kamír, město Sirík. A iránská státní média hlásí, že na ostrově Kešm byly zasaženy i komerční přístaviště. Irán potom podle svého mluvčího provedl na to konto odvetný útok na americká plavidla a tak to podává Irán a to na východě průlivu.
1: Irán tvrdí, že Spojené státy porušily už tak křehké příměří, mimo jiné tím, že zasáhli iránský ropný tanker. Jak na to reagoval prezident Trump?
0: Krátce velmi ostře, ale on už vlastně od té doby, co se objevily ty informace o útocích, tak vystoupil celkem třikrát na veřejnosti. Jednou dal rozhovor televizní stanici ABC, kam zatelefonoval, potom jej novináři oslovili uprostřed jeho přecházení u Bílého domu a také zveřejnil velmi dlouhý a takový ostrý příspěvek na svém sociálním účtu. On tam napsal, že ty tři americké torpedoborce propluly průlivem úspěšně, bez jediného poškození a naopak označil ty iránské útočníky za zcela zničené. Jejich malé čluny přišly ke dnu rychle a jako kdyby umíral motýl. Pak přišla ale jedna výhruška z jeho úst a to, že Irán, pakliže nepodepíše dohodu rychle, tak přijdou příští údery a budou ještě tvrdší a ještě agresivnější. Irán jako takový označil za zemi vedenou blázny a říká, že oni by tu jadernou zbraň použili okamžitě, kdyby ji měli. Takže je to, můžeme říct, dost daleko od toho tónu, který by naznačoval, že Donald Trump se cítí zavázaný nějakým příměřím.
1: To byla zpravodajka Českého rozhlasu ve Washingtonu Jana Cíglerová. Teď máme minutu po půl deváté, ve svátečním Ranním plusu jsou teď na řadě zprávy Ondřeje Látala.
2: Český rozhlas plus.
3: Prezident Petr Pavel se právě teď schází s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle rozpisu cest armádních letadel tam Babiše doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. O vedení delegace ale usiluje prezident. Ten v seznamu účastníků letu zatím není. Rusko podle ukrajinského prezidenta v noci pokračovalo v útocích navzdory naplánovanému příměří, které sama Moskva vyhlásila. Volodymyr Zelenský řekl, že ruská armáda od půlnoci ostřelovala ukrajinské pozice na frontě a vysílala drony. Vyhlášení klidu zbraní avizovalo ruské ministerstvo obrany od dnešní půlnoci do 10. května jako úctění výročí konce druhé světové války. Zelenský předtím klid zbraní navrhl taky už od 6. května. I to podle něj ale Moskva porušila. Americký prezident Donald Trump dal Evropské unii ultimátum do 4. července, aby definitivně schválila obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak prý opět zvýší cla. Evropští politici Trumpovy výhrušky řešili už v týdnu, kdy se shodli, že nechtějí zbytečnou eskalaci a budou hledat s Američany společné řešení. Zároveň ale připraví i potřebná protiopatření v případě, že Trump své výhrušky splní. Tisíce vojáků se letos zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány. Startovat budou dnes ráno u pěchotního srubu na Holém v Orlických horách. Do 19. května pak vojáci ve štafetě uběhnou 1800 kilometrů podél státních hranic. Výtěžek z akce poputuje na vojenský fond Solidarity. Podpořit ho lidé můžou kdykoliv. Čeká nás oblačný až polojasný den, na jihu zpočátku až jasný, přehánky se vyskytnou jenom výjimečně, častěji pouze na horách na severu, večer se bude na většině území vyjasňovat. Teploty přes den 15 až 19 stupňů, na severu Čech jen kolem 12, na jihu Moravy naopak až kolem 21 stupňů Celsia, v tisíce metrech na horách to bude většinou kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů. Slabý severní až severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Zprávy plusu a Ondřej Lát.
2: Posloucháte Ranní plus.
1: A sváteční Ranní plus v pátek 8. května pokračuje 3,5 minuty po 8:30. Hezké ráno vám přeje Martin Matějka. Šíření hantaviru na výletní lodi v Atlantickém oceánu není počátkem nové pandemie ani krize podobné nemoci COVID-19. Prohlásila to včera Maria van Kerkhovová, šéfka Světové zdravotnické organizace pro prevenci pandemií a epidemií. WHO už dříve po zprávách o šíření hantaviru na lodi z Jižní Ameriky uváděla, že riziko ohrožení široké veřejnosti je nízké a že není důvod k panice. Ohrožení široké veřejnosti je nízké a že není důvod k panice ani k zavádění cestovních omezení. V Izraeli byl včera diagnostikován případ hantaviru. Pacient se pravděpodobně nakazil během pobytu ve východní Evropě. Nejedná se ale o stejný kmen viru, který zasáhl lidi na palubě výletní lodi v Atlantickém oceánu. Žádný český občan na zmíněné lodi nebyl a žádný případ hantaviru v Česku hlášený teď není. Ve vysílání je teď epidemiolog Roman Prymula, bývalý ministr zdravotnictví. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Co všechno dnes o nákaze na výletní lodi už víme, tedy za 5 dnů od pondělka, kdy se objevily v médiích první zprávy o nákaze na lodi?
4: Tak podle prvních signálů se zdá, že k té nákaze primární nedošlo na lodi, to znamená ta pacientka nula, jak se říká, si přinesla v podstatě od někud, kde se nakazila zřejmě standardní cestou, to znamená od hlodavců, kteří hantaviry běžně přenášejí. Podobně ten izraelský případ, ten bude standardní, to znamená, tam také došlo k nákaze v podstatě tou přirozenou cestou prostřednictvím hlodavců, ale to, co je zajímavé, to je vlastně další mechanismus šíření na té lodi, kdy my u hantavirů velmi zřídkavě vidíme vlastně mezilidský přenos, který když nastane, tak musí být v poměrně těsném kontaktu a na té lodi nepochybně došlo ke kontaktu i mezilidským přenosem a co víc, v podstatě teď se diskutuje vlastně nákaza té letušky, která se nakazila vlastně z kontaktu s tou první pacientkou mimo tu loď.
1: Pane profesore, čím je tento případ z epidemiologického pohledu vůbec neobvyklý?
4: Ta neobvyklost je právě v tom šíření, protože my jsme zatím se domnívali, že hantaviry ty ze starého světa vůbec, tam ten mezilidský přenos prakticky není pozná a popsán, ale u toho nového světa už nějaké izolované případy popsány byly. Tohle je vlastně první případ, kdy těch přenosů je více od jednoho indexového pacienta a může to znamenat, že ten virus změnil svoji vlastnost v tomto slova smyslu, nebo to může znamenat, že ten indexový pacient číslo 1 byl výjimečný v tom, že vlastně byl jakýmsi hyperpřenašečem a nakazil několik osob.
1: Přenáší se tedy hantavirus z člověka na člověka, nebo co o tomto přenosu víme?
4: Jak jsem říkal, ten přenos člověka na člověka byl doposud popisován jako zcela výjimečný. Byly jednotky případů na celém světě a teď tady máme nakoupení několika případů, vlastně, které se přenesly na té lodi a není vyloučeno, že všechny se přenesly vlastně z toho primárního pacienta číslo 0. Takže může se stát, že k dalšímu šíření už docházet nebude, protože tady ten případ byl zcela výjimečný, ale to zatím potvrzen není. Víme, že tam několik lidí vlastně z té lodi uniklo na zastávce, která tam byla. To znamená, tito lidé se musí velmi důkladně trasovat, zjistit, kde jsou a sledovat vlastně ten jejich průběh. Druhá věc je, že jsou diskuze na téma, že z těch sledovaných pacientů jeden byl v podstatě propuštěn s tím, že tam žádný vlastně výskyt toho onemocnění není, že tam nebyly klinické příznaky a oni se o něj ukázali po určité době ještě, takže panuje tam zatím celá řada nejasností.
1: Má veřejnost podobné zprávy chápat jako varování před širší epidemií, nebo jde spíš o velmi vzácný, ale mediálně prostě výrazný případ? Je čas na nějaká globálnější opatření?
4: Tak určitě v tuhle chvíli to je dominantně mediální záležitost. Já nepředpokládám, ani když se potvrdí všechny ty přenosy, že by tady byl nový covid, to rozhodně ne, to šíření u tohoto typu virů je podstatně pomalejší, to znamená, není to otázka toho lavinovitého šíření, kdy se stačí vlastně zavřít z místnosti s někým nebo při drobném kontaktu respirační cestou se člověk nakazí. Tady to takto určitě

0: nebude hrozit nějaká masivní epidemie. Myslím si, že všechny ty případy půjde vytrasovat a v podstatě ta drobná epidemie, která tady vznikla, skončí tím, že další případy už nebudou.
1: Jestli se nepletu, tak na hantavirus neexistuje lék, není na něj očkování. Čím to je?
0: Tímhle problémem se potkáváme u většiny virových onemocnění, těch protivirových preparátů není mnoho. My můžeme použít nějaké prostředky, jako je třeba ribavirin, což je protivirový lék, ale úplně kauzální léky nemáme. To znamená, pokud bychom vlastně pečovali o takovéhoto pacienta, tak používáme metody, které jsou symptomatické, to znamená bojujeme proti příznakům, které ten člověk má. Pokud to jsou ty standardní hantaviry z toho starého světa, tak ty se vlastně projevují pod klinickým příznakem jakési hemoragické horečky, kde dominuje vlastně krvácení do ledvin a ten člověk postupně selhává z hlediska selhávající funkce ledvin. To znamená, tady ta léčba je vlastně jednoznačně v tom, že by probíhala dialýza a je snaha vlastně ulehčit těm selhávajícím ledvinám. Co se týká těch amerických druhů, tak tady víceméně dominantním příznakem bude nějaké respirační selhání, napadají dominantně plicní tkáň a tady může dojít k tomu, že ten člověk prostě má sníženou výměnu dýchacích plynů, to znamená, tady by pomohlo nepochybně zavedení řízené ventilace, kyslíková terapie.
1: Čili to největší riziko spočívá, řekněme, v rychlém, řekněme, odhalení té nákazy u toho jednotlivého člověka.
0: Ano, v současné době podstatou těch protivirických opatření je vlastně nalezení kontaktů, aby se dále to onemocnění nešířilo.
1: Dodává epidemiolog Roman Prymula, také bývalý ministr zdravotnictví. Děkujeme moc za rozhovor, že jste si udělal takhle po ránu čas na Český rozhlas Plus. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: 8 hodin 40 minut
0: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: 8 hodin 40 minut posloucháte sváteční ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Téměř bezvýsledné jednání přinesl tento týden v poslanecké sněmovně. Zákonodárci ve zrychleném řízení projednali malou novelu stavebního zákona a k závěrečnému schvalování posunuli dvě sociální předlohy. Dvoudenní jednání sněmovny ale provázely spíš obstrukce a rušno bylo taky na vládě.
2: Hlavním tématem jednání koaličního kabinetu bylo znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Povinnost používat EET by se od nového roku vztahovala na obchody, restaurace, ale nově taky na řemeslníky. Na obnově EET ale nebyla původně v koalici shoda. Pro motoristy totiž byla klíčová výjimka pro malé podnikatele s příjmy do 1 000 000 korun. Ti se do systému budou moct přihlásit dobrovolně. Pokud to neudělají, zvedne se jim paušální daň, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Nebudou platit na příště tu symbolickou 100 korun na dani z příjmu plus samozřejmě sociální plus zdravotní v té jedné platbě, tak jak jsou zvyklí, ale ta 100 korun se navýší o 1400 korun, takže měsíčně na dani z příjmu budou platit 1500.
2: Vrátit by se podle návrhu měly od ledna taky slevy na studenta nebo školkovné. Návrh teď zamíří do sněmovny. Ta měla v týdnu na programu řádnou i mimořádnou schůzi. Úterní jednací den ale poslanci vyplnili vyhrocenou debatou o usnesení, které navrhla vládní koalice. Chce v něm vyzvat organizátory sudetoněmeckého sjezdu v Brně, aby akci nepořádali. Podle opozice jde o populistické téma, které navíc nepatří na půdu parlamentu, říká poslanec TOP 09 Michal Zuna.
4: Já považuji za hluboce nešťastné, aby poslanecká sněmovna teď vůbec otevírala takovou debatu, která nevede nikam. Nevede ke smíření, nevede k řešení žádného aktuálního problému této země a ve svém důsledku jen znovu rozmíchává staré křivdy, emoce a nepřátelství.
2: Podle koalice může sjezd ohrozit česko-německé vztahy. Zbytečně navíc otevírá citlivá témata spojená s nacistickou okupací. O usnesení budou ale poslanci hlasovat až příští týden. Stejně tak se příští týden vrátí k novele zákona o veřejných rozpočtech, která je ve třetím čtení. Počítá s tím, že by se některé výdaje státu nově nezapočítávaly do povolených schodků. Koalice chtěla novelu projednat na mimořádné schůzi. Hlasování ale zablokovala opozice, která varuje před rozvolněním rozpočtových pravidel a dalším zadlužováním státu. Předseda ODS Martin Kupka to nazval útokem na odpovědné hospodaření Česka.
5: Je to něco podobného, jako kdyby rodina střádala dlouhodobě rodinné stříbro a najednou se jeden z rodičů rozhodl a řekl dětem, ne, to nebudou peníze.

0: peníze na vaše vzdělávání. To nebudou peníze na budoucnost. My to teď potřebujeme, tak to teď rozfrcáme. Všechny ty kroky, které navrhujete v tom zákoně, znamenají všechny ty prostředky co nejrychleji rozfrcat.
1: Politickou scénou ale rezonovalo opět i téma bitcoinové kauzy. Ta se týká daru v hodnotě miliardy korun od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiříkovského, který přijalo ministerstvo spravedlnosti. Kriminalisté v případu obvinili 3 lidi, včetně bývalého šéfa rezortu Pavla Blažka, dříve z ODS. Ten proti zahájení trestního stíhání podal stížnost. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z hnutí ANO řekl, že zavedl opatření, aby se podobná situace už nemohla opakovat.
2: Odbor právní už nespadá pod politického náměstka nebo přímo pod ministra, spadá pod státního tajemníka. To znamená, jsou tito zaměstnanci více chráněni před politickými tlaky, tak aby dávali odborná právní stanoviska, a ne stanoviska na objednávku a na přání těch nahoře.
1: Do éteru se začátkem týdne vrátila ještě jedna kauza, Čapí hnízdo. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie soud potrestal europoslankyni Janu Naďovou z ANO. Nepravomocně ji uložil 3letou podmínku a 500 000 peněžitý trest. Premiér Andrej Babiš z ANO, který je v případu spoluobžalovaný, rozsudek označil za politicky motivovaný. Trestní řízení je v Babišově případě přerušené. Sněmovna ho totiž počátkem března nevydala ke stíhání. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Je 9:15 a ve svátečním ranním plusu teď krátký přehled zpráv. Prezident Petr Pavel chce po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO oznámit jejich společnou cestu na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Jinak je připravený podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru pro Deník N. Prezidentův mluvčí Vít Kolář ale následně pro Český rozhlas označil výroky za vytržené z kontextu. A prezident s premiérem na Pražském hradě jedná právě teď. Rusko podle ukrajinského prezidenta v noci pokračovalo v útocích navzdory příměří, které sama Moskva vyhlásila. Volodymyr Zelenský řekl, že ruská armáda od půlnoci ostřelovala ukrajinské pozice na frontě a vysílala drony. A lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Plato. Tak se jmenuje jedna z chystaných misí Evropské kosmické agentury. Jejich hlavní součástí je družice, která zamíří 1,5 milionu kilometrů od Země. V hlubokém vesmíru bude hledat takzvané exoplanety, tedy planety obíhající okolo hvězd podobné Slunci. Sondu připravují experti v laboratořích v nizozemském Noordwijku a na vývoji se podílí i Češi.
4: Tohle je zvuk z mechanického testování satelitu Plato. Sonda vypadá jako větší krabice. Nejdelší strana má necelé 4 metry. Konkrétně tento test simuluje zatížení, které sonda pozná při startu rakety.
5: Satelit vibruje poměrně hodně a zároveň je tam velké akustické zatížení, takže je tam obrovský hluk. A oba tyto typy zatížení musíme simulovat, abychom zjistili, že ten satelit je schopný to přežít.
4: Vysvětluje mi inženýr mise Plato Matěj Koubek. Kontroluje tady, že například všechny firmy, které se na ní podílí, dodržují potřebné standardy.
5: Všechno se to odehrává v čistých místnostech. V tuto chvíli stojíme v galerii čisté místnosti Rosetta s parametry ISO 8, tedy čistota 10x vyšší než v normálních kancelářských prostorech. Celý objem vzduchu v této místnosti se obmění za hodinu 20x.
4: Sonda má na jedné ze stran panel a na něm 26 očí. Tedy velmi citlivých kamer.
5: Jejich specifická vlastnost je, že jejich rozlišení je přes 4,5 tisíce pixelů na 4,5 tisíce pixelů a každá kamera má 4, což nám dohromady z těch 26 kamer dává 2 miliardy pixelů rozlišení, což je nejvíc v historii satelitu. Jak je těch 26 kamer od sebe trošku natočených, tak celkově nám to dává zorné pole, které se dá srovnat, jako kdybychom se koukali na noční oblohu a představili bychom si tam 10 000 úplňků.
6: Co je cílem té mise?
5: Cílem mise je najít exoplanety, které jsou podobné Zemi a obíhají hvězdy podobné Slunce.
6: Takže teoreticky třeba i místo, kde by mohl být život podobný tomu na Zemi?
5: Ano, to je ta myšlenka.
6: To je obrovské množství dat, ten satelit bude vlastně sbírat. Tak jak to bude fungovat skrze vyhodnocování tady na Zemi?
5: Určitě musíme ty data zredukovat už na úrovni satelitu, Takže bude nutno identifikovat, kde na těch jednotlivých kamerách se ukazuje která hvězda, abychom stahovali jas těch jednotlivých hvězd, řekněme, bez jakýchkoliv šumů okolo. Ale stejně to bude obrovské množství dat a připraví se na to poměrně velká datacentra na to, aby se veškerá tato vědecká data dali zpracovat. Každá kamera je přímo spojená s počítačem, který data bude vyhodnocovat jak jednotlivě kamera od kamery, tak jako celek, a budou se softwarově ta data redukovat předtím, než se pošlou na Zem.
4: Dodává inženýr mise Plato Matěj Koubek, který tady ve středisku pro výzkum a technologie vesmíru ESTEC, což je největší pobočka Evropské kosmické agentury, pracuje přes 3 roky. Sonda Plato, tedy lovec planet, by měla podle aktuálních plánů do vesmíru zamířit v prvním čtvrtletí příštího roku. Z nizozemského Nordvajku Ondřej Vaňura, Český rozhlas.
7: Posloucháte sváteční Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Dnes od 7 do 9:30 na Plusu.
3: A teď je 8 hodin 49 minut. Nezaměstnanost v Česku od začátku roku kolísá a v lednu bylo bez práce 5,1% lidí, v únoru dokonce o 0,1% víc a od března se naopak podíl snížil na 5% hranici. Úřady práce tehdy evidovaly lehce přes 372 tisíc uchazečů. Nová čísla za duben se od úřadu dozvíme už příští týden. Co od nich čekat, probereme to s ekonomem banky Kredita s Petrem Duvkem. Dobré ráno.
8: Dobrý den.
3: Bývá duben příznivý pro vývoj nezaměstnanosti? Přibývá třeba sezónních pracovníků po zimě?
8: Většinou ano, pokud ekonomika neprochází nějakým dramatickým vývojem, a to se v tuto chvíli neděje. Čili můžeme očekávat, že i v letošním dubnu nezaměstnanost mírně poklesla.
3: Které brigády se teď dají sehnat nejlépe, ve kterých oborech?
8: Tak oni nastupují především sezónní práce a vedle toho brigády, a to jsou obory čistě typické tomuto období, to znamená zemědělství, lesnictví, stavebnictví, turistika, gastro, logistika a třeba i výrobní práce a balící práce. To si myslím, že je tak nejčastější, co uvidíme v nabídkách agentur v tomto měsíci a i v následujících 2 měsících.
3: A jak bývají třeba placené? Dá se čekat, že budou částky růst třeba oproti loňskému roku?
8: Ta nabídka je o něco větší a samozřejmě i ta nabízená mzda je o něco vyšší, než byla v loňském roce, ale asi si nemůžeme představovat, že ty nabídky rostou tak rychle, jako třeba průměrné mzdy v ekonomice, to znamená o 7%. Ten nárůst bude pomalejší a samozřejmě ve srovnání s předchozím rokem se mění i ta struktura. Je vidět, že ubývá těch jednodušších kancelářských prací, o které se dneska už vlastně stará umělá inteligence.
3: Znamená to tedy, že podíl nezaměstnaných lidí zase třeba o něco klesne?
8: Je to velmi pravděpodobné, že se dostaneme během pár měsíců na 4,5%, ale musíme počítat s tím, že s přicházejícím podzimem a zimou vlastně tyhle ty úvazky, které nám tu nezaměstnanost v těchto měsících snižují, ji začnou zase zvyšovat, protože budou končit jak ty brigády, tak vlastně ty sezónní práce. Takže budeme zpátky někde okolo 5% v prosinci.
3: Kam až se tedy můžeme dostat do konce roku? Jaký očekáváte další vývoj a co ho bude vlastně vůbec nejvíce ovlivňovat?
8: Tak ta nejistota v tuto chvíli je obrovská, protože pořád ještě nevíme, jak skončí válka v Perském zálivu a jaké důsledky bude mít pro českou a evropskou ekonomiku. Čili když nebudeme předpokládat nějaký, řekněme, extrémní scénář, tak opravdu ta nezaměstnanost bude velmi podobná, jako byla v loňském roce. Čili vidíme tady permanentní propouštění v průmyslu, ale na druhé straně část těch lidí, kteří budou propuštěni, absorbují služby, čili žádné velké drama se neodehrává. Firmy si budou pořád stěžovat na to, že nemají zaměstnance, že ta nabídka na trhu práce je omezená, takže budou tlačit na to, aby se do České republiky najímalo více zahraničních pracovníků.
3: Jak se Česko třeba vede v nezaměstnanosti ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi?
8: My jsme byli dlouho zemí s nejnižší nezaměstnaností v rámci Evropské unie, teď se pohybujeme někde na druhém, někdy třetím místě, čili opravdu nezaměstnanost v našem případě je okrajový problém. Pokud se budeme srovnávat i třeba se zeměmi, jako je Německo nebo Belgie, Španělsko a zvlášť třeba Řecko, ale samozřejmě i tady vidíme, že ta nezaměstnanost mírně narůstá v sezónním očištění, potom je zřejmé, že vám vlastně nezaměstnaných přibývá už více než 2,5 roku. Ale jak říkám, není to žádné drama, není to nic, co jsme tady třeba viděli po finanční krizi po roce 2008, kdy opravdu ty nárůsty byly skokové a nezaměstnanost mířila na 8%. Opravdu nic takového se neodehrává. Ta situace na trhu práce je víceméně pořád stabilizovaná.
3: Promítá se do trhu práce nějaký současný výkon průmysl, hlavně automobilového sektoru?
8: Tak jo, ono je vidět, že zvlášť v těch velkých exportních průmyslech pracuje hodně agenturních zaměstnanců, z nich velká část je ze zahraničí. A my pak vlastně v těch statistikách, které nám přicházejí z trhu práce od Ministerstva práce a sociálních věcí, tyto zahraniční nezaměstnané, potenciální nezaměstnané nevidíme. Čili tady bych řekl, že jsme ušetřeni toho méně pozitivního obrázku. A jak už obvykle to funguje v českém průmyslu, ve chvíli, kdy začne být nějaký problém, tak právě ti agenturní zahraniční pracovníci jsou první na řadě, kteří o ty úvazky přicházejí.
3: Dodává ekonom banky Kreditas Petr Dufek. Děkujeme za rozhovor a za vaši analýzu. Naslyšenou.
8: Hezký den.
3: 8 hodin 54,5 minuty je s vámi sváteční Ranní plus a 8. května je samozřejmě významné datum výročí konce druhé světové války v Evropě. Zároveň je to ale výročí i jedné komické události. Dnes je to 20 let od jednoho z nejznámějších omylů televizní žurnalistiky. Britská veřejnoprávní stanice BBC News si pozvala technologického novináře Guye Cuneyho, ale na obrazovkách mezinárodního kanálu se i k vlastnímu překvapení objevil někdo jiný. Detaily má Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Opravdový Dominik Tesár. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
3: A proč se tenhle televizní omyl stal slavný?
9: Tak zejména kvůli tomu hlavnímu protagonistovi toho nevyvedeného živého rozhovoru. Ten se jmenuje nikoli Guye Cuney, ale Guye Goma. Do BBC přišel na pohovor, nikoli rozhovor, ucházet se o práci v IT oddělení. Když zjistil, že si ho s někým spletli, udělal v živém vysílání legrační grimasu, ale pak nasadil profesionální výraz a tón a jel se podle svého nejlepšího vědomí odpovídat na otázky moderátorky Karen Bowermanové. Ta se ptala na rozsudek ve sporu mezi Apple Corp, multimediální společností založenou kapelou Beatles, a Apple Computers, výrobce počítačů a mobilů. Soud rozhodoval kvůli logu jablka obou společností.
10: Překvapil vás ten dnešní verdikt?
11: Jsem velmi překvapený, že ten verdikt zastihl mě. Tohle jsem nečekal. Když jsem přišel, říkali mi něco jiného, pak jsem vejdu a nikdy nevíte. No každopádně je to velké překvapení.
9: Překvapení z verdiktu splynulo s Gomovým překvapením a moderátorka si po celý rozhovor nevšimla, že je něco v nepořádku.
3: Takže Guye Goma odpovídal k věci i dál.
9: Docela ano, on je navíc tedy původem z Konžské republiky a jeho angličtina není dokonalá, ale držel se a moderátorka se dál ptala na dopady rozsudku a jestli teď budou lidé hudbu více stahovat z internetu. A Goma se, ať byl nervózní, neštítil předpovídat, podotkněme v roce 2006, budoucnost hudebního průmyslu.
11: Opravdu uvidíte hodně lidí stahovat z internetu a webových stránek cokoliv, co chtějí, ale myslím, že to tak je mnohem lepší pro rozvoj. Bude to velmi jednoduché pro kohokoliv získat cokoliv přes internet.
3: Nutno uznat, že se snažil, ale proč neřekl, že asi došlo k omylu?
9: Na tohle Goma odpovídal před několika dny v britské televizi ITV.
11: Moje máma vždycky říká, když si všimneš, že tvůj bratr udělal chybu, nejdřív je oprav, až pak s ním o tom promluv.
9: Afričan byl prý takhle vychován a rád lidem pomáhá, řekl, že je to součást jeho kultury.
3: Jak se vůbec stalo, že si ho v BBC spletli?
9: Chybu přiznal novinář a tehdejší producent BBC Elliot Godkin, jak popsal v ITV, 10 minut před vysíláním rozhovoru pořád ve studiu neměli technologického experta Guye Cuneyho. Volal na recepci a řekli mu, že tam Cuney čeká. Místo zrzavého bělocha tam ale viděl holohlavého černocha, ale recepční i sám Guye Goma mu potvrdili, že je to opravdu Guy.
11: Došlo mi, že jsem na internetu musel vidět fotku nesprávného člověka. Za 5 minut vysíláme, musím dostat hosta do vysílání, nemám čas se poflakovat a povídat si, tak říkám, pojďte se mnou.
9: Goma později popisoval, že ho pobavilo, když se na něj pokusili dát make-up, ale že je to omyl, mu došlo až když se rozsvítily kamery a světla. Godkin řekl, že rozhovor vyšel dobře, navazující vstup totiž reportér před soudem začal slovy, jak jsme právě slyšeli, experti jsou tím verdiktem šokovaní, protože prý opravdu byli šokovaní. Goma, kterého prý dodnes lidi poznávají na ulici, tu práci v BBC nakonec nedostal a z budovy ho nechali odejít, aniž by mu cokoliv pověděli, i když jim řekl, že došlo k omylu. Po letech taky mluvil o možnosti BBC žalovat, protože na jeho virálním rozhovoru podle něj BBC zbohatla, zatímco on z toho neměl ani halíř. Aktuálně Godkin a Goma společně vydali knihu o tom proslulém televizním omylu. Jmenuje se The Wrong Guy, tedy trochu hra se slovy nesprávný guy, zároveň anglicky nesprávný chlápek, s podtitulem Zákulisní příběh největšího televizního průšvihu.
3: Tak jak jsme slyšeli, výročí nemají jen historicky významné události, ale třeba i komické omyly. Dnes jsme se po 20 letech ohlédli právě za jednou takovou příhodou. Mezinárodní vysílání britské veřejnoprávní televize BBC se tehdy souhrou nešťastných náhod povedlo vyspovídat v živém vysílání místo experta, jeho překvapeného jmenovce. Ten se situace nezalekl a stal se internetovou legendou. A podrobně o tom mluvil v našem vysílání Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky za tento souhrn. Naslyšenou.
9: Taky díky. Slyšenou.
12: Radioservis představuje
13: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
14: Čeká nás Arras.
13: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
14: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
13: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: V 9 hodin pokračuje sváteční Ranní plus. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
7: Český rozhlas plus.
3: Co rozebereme v čase do půl desáté. Červený kříž a Červený půlměsíc pomáhají tam, kde válka zasahuje civilisty i základní infrastrukturu. V Iránu jde podle humanitárních organizací o jednu z největších operací v regionu za poslední roky. Jak se mění práce humanitárních organizací ve válkách, které zasahují i nemocnice a civilní infrastrukturu? Bulharská prezidentka pověřila sestavením vlády vítěze dubnových předčasných voleb Rumena Radeva a bývalého prezidenta, lídra nové strany Progresivní Bulharsko. Jaké bude postavení Bulharska vůči Rusku? A den vítězství připomíná i příběhy československých letců, kteří za druhé světové války bojovali v britském královském letectvu RAF. Proč příběh stíhače Josefa Františka rezonuje i dnes? Nejdřív ale uslyšíte zprávy od Ondřeje Látela.
15: Přeju dobré je sváteční ráno. Tři americké válečné lodě propluly pod iránskou palbou Hormuzským průlivem, oznámil to prezident Donald Trump. Torpédoborcům se podle něj nic nestalo, posádky amerických plavidel údery opětovaly. Oblastní velitelství amerických sil uvedlo, že zasáhly několik cílů i na pobřeží průlivu. Teherán incident označil za porušení příměří. Spojené státy ale podle Trumpa s Iránem vyjednávají a klid zbraní platí dál.
16: Pokud nebude příměří, nebudete to muset vědět. Prostě uvidíte jednu velkou záři vycházející z Iránu. A udělali by lépe, kdyby tu dohodu podepsali rychle. Víte, rozhovory jdou velmi dobře, ale oni musí pochopit, že pokud to nepodepíšou, čeká je hodně bolesti.
15: A po týdnech bojů a útoků na civilní infrastrukturu zůstává humanitární situace v Iránu velmi vážná. A rozebereme to v Ranním plusu po zprávách. Prezident Petr Pavel jedná s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématem je účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiše tam doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vyplývá to z rozpisu cest armádních letadel, který schválila vláda. Prezident seznamu účastníků letu na summit není. Už dřív ale řekl, že chce delegaci vést.
17: Já to vnímám spíš zatím jako cestovní plán, tedy kdy a kam poletí vládní letadla, než jako potvrzení složení delegací.
15: Podle Babiše je nelogické, aby prezident do Ankary jel spolu s vládní delegací. Pokud bude vláda Pavlovi v cestě bránit, zváží hrad podání kompetenční žaloby.
7: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
15: Polsko dnes jako první země Evropské unie podepíše dohodu o půjčce na obranu z programu SAFE. Na rozvoj vlastního zbrojního průmyslu, ale taky na posílení obrany východní hranice si požádalo o 44 miliard eur, tedy asi bilion korun.
18: Všechno chceme investovat do polského zbrojního průmyslu, takže na prvním místě jsou podniky jako Huta Stalowa Wola, jako Mesko, jako Rosomak, jako Jelč.
19: Popsal polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Polsko si z programu SAFE požádalo o asi bilion korun, které chce vynaložit na 139 projektů. Naprostou většinu finančních prostředků chce použít na rozvoj vlastního průmyslu a nákup polské techniky a polské munice. Podle polské tiskové agentury PAP dnes podepíše úvěrovou dohodu o unijní půjčce také Litva. Proto by Litva a Polsko mohly být prvními unijními státy, které obdrží finanční prostředky z unijního úvěrového programu SAFE. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
15: Polsko peníze získá i přes veto prezidenta Karola Nawrockého. Ten nesouhlasí s 3% úrokem ani s tím, že se Polsko zadluží u cizích institucí. Přesně před rokem zvolil sbor kardinálů Lva 14. papežem. V čele katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a také jako první řeholník řádu augustinianů.
20: Abemus papam.
18: Nedlouho po oznámení o zvolení papeže už v prvních projevech Lev 14. mluvil kromě italštiny a španělštiny často i ve své rodné angličtině. A to třeba o rizicích umělé inteligence. Podle italského deníku Il Folio byl Lev 14. v prvních měsících v úřadu ve svých vyjádřeních umírněnější než jeho předchůdce František. Při letošní cestě nového papeže po 4 afrických zemích, ale nepřímo vystoupil proti americké válce v Iránu. A vyzýval taky k humánnímu zacházení s uprchlíky. Za to všechno ho opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Lev 14. dosud kromě Afriky navštívil ještě Turecko, Libanon nebo Monako. Jiří Kordík, Český rozhlas.
15: Asi 4000 vojáků se letos zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Trasa je dlouhá 1800 kilometrů, vede podél státních hranic a vojáci poběží ve štafetě. Start je dnes ráno v Orlických horách a poběží se až do 19. května. Projekt organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Výtěžek z akce půjde na vojenský fond Solidarity. V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání musí cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Výluka potrvá do nedělního večera, říká mluvčí Pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
21: V dotčeném úseku jsme zavedli autobusovou linku XC, která z původní trasy metra vynechává jen nádraží Holešovice. Od něj jezdí autobusy XC1. Spojení jsme posílili také zavedením tramvaje číslo 36.
15: Poslanecká sněmovna i Senát pořádají den otevřených dveří. Lidé se tak můžou podívat i do prostor, které jsou běžně nepřístupné. Třeba v Senátu je to hlavní sál anebo rytířská síň. Otevřený je dnes i Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který slouží úřadu vlády k prezentačním účelům. A bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno, přehánky jen výjimečně, teploty 15 až 19, na jihu Moravy kolem 21 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
22: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to v 9 hodin 6,5 minuty. Hezký sváteční den vám přeje Martin Matějka. Po týdnech bojů a útoků na civilní infrastrukturu zůstává humanitární situace v Iránu velmi vážná. Podle OSN a Mezinárodního výboru Červeného kříže byly poškozené nemocnice, zdravotnická zařízení i další základní infrastruktura. Útoky narušily fungování zdravotnictví, dodávky vody i další základní služby a humanitární organizace upozorňují i na rozsáhlé vnitřní vysídlení obyvatel. Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce mluví o jedné z největších humanitárních operací v regionu za poslední roky. Iránský Červený půlměsíc do ní zapojil desítky tisíc dobrovolníků, záchranářů a zdravotníků. Právě dnes si navíc svět připomíná Mezinárodní den Červeného kříže a Červeného půlměsíce, tedy organizací, které působí v místech válek, katastrof a humanitárních krizí. Jaké informace dnes humanitární organizace z regionu mají a jak složité je dostat pomoc do země zasažené konfliktem? To teď probereme s prezidentem Českého Červeného kříže Markem Juklem. Dobrý den.
23: Hezký den.
3: Jaké informace tedy dnes od iránského červeného půlměsíce dostáváte o situaci civilistů přímo v zasažených oblastech?
0: Tak ta situace se samozřejmě odvíjí od těch vojenských operací, které tam proběhly, čili odhaduje se, že vlastně nějakým způsobem jim bylo zasaženo na 60 milionů lidí, což je opravdu velké číslo. Je tam poměrně vysoký počet lidí, kteří vlastně jsou bez přístřeší, ten počet přesahuje 3 miliony. A v současné době vlastně ta humanitární operace, o které jste se zmiňoval, která teda patří k těm největším, pokud jde o Červený kříž a Červený půlměsíc, tak vlastně by měla poskytnout pomoc 10 milionům lidí a předpokládají se náklady ve výši více než 3,5 milionu korun v přepočtu. A je samozřejmě otázka, jestli se podaří tyhle ty náklady také pokrýt samozřejmě finančně. A já bych ještě zmínil, že vlastně ty vojenské operace poměrně značně zasáhly právě síť zdravotnických zařízení, protože vlastně se udává, že bylo více než 350 zdravotnických zařízení zničeno anebo poškozeno. A pokud o samotný iránský červený půlměsíc, tak vlastně bylo zničeno nebo zasaženo teda 43 sanitek, 3 helikoptéry a 105 humanitárních center iránského červeného půlměsíce. To samozřejmě tím pádem podvazuje také tu schopnost poskytovat pomoc, ale tady vlastně, ať už Mezinárodní výbor Červeného kříže nebo Mezinárodní federace, vlastně v rámci svých operací podporují iránský červený půlměsíc, takže pokud jde právě třeba o ten zničený materiál humanitární, tak ten se snažíme vlastně v rámci Mezinárodního hnutí Červeného kříže nahrazovat.
3: A jak toto právě konkrétně komplikuje práci záchranářů a humanitárních týmů přímo v terénu?
0: No tak jednak ta bezpečnostní situace samozřejmě sama o sobě není ani v tuto chvíli taková, aby umožňovala bezproblémový pohyb zdravotníků. Navíc ty vojenské operace poškodily také v rámci civilní infrastruktury silnice, takže je obtížné se do některých míst dostat. Pokud jde o tu pomoc, tak ta vlastně má probíhat nebo probíhá po třech liních. Jednak jsou to vlastně, řekněme, situace záchranářské, kdy opravdu jsou zachraňovány životy. Tady je celkem jako velmi pozitivní, že iránský červený půlměsíc má poměrně rozsáhlé vybavení i pro případy vyprošťování lidí ze zřícených budov, protože vlastně bohužel tedy Irán poměrně často zasahují zemětřesení, čili na tuto situaci je svým způsobem připraven. Ten druhý pilíř je potom poskytování pomoci v komunitách, to znamená obnova třeba dodávek vody, obnova vlastně činnosti sanitárních zařízení, vlastně umožnění nějakého nouzového ubytování, nouzového stravování, poskytování psychosociální podpory. A ten třetí pilíř je vlastně obnova nebo zdostupnění vlastně zdravotní péče, to znamená nějakým způsobem substituce těch poškozených zdravotnických zařízení, tak aby se lidé, i ti, kteří nejsou jako zasaženi tím konfliktem, ale prostě samozřejmě lidé potřebují zdravotní péči stále, tak aby se k ním tato zdravotní péče dostala. Čili tohle jsou takové ty tři okruhy, které by vlastně měly poskytnout během tohoto roku nebo nějakým způsobem, ano, poskytnout pomoc asi 10 milionům lidí, těch nejvíce zasažených.
3: Český Červený kříž se do pomoci na místě neorganizuje přímo. Jak se tedy koordinuje to, kdo z jakých zemí bude v daném regionu za síť Českého Červeného kříže pomáhat?
0: Tak pokud jde vůbec o poskytování jakékoliv pomoci, která je přeshraniční v rámci Červeného kříže a Červeného půlměsíce, tak platí celkem jednoduché pravidlo, že se v maximální míře využívá potenciálu té místní národní společnosti a potom vlastně to zapojení, řekněme, personální a materiální klesá se vzdáleností. Čili kromě té místní jsou zapojeny třeba ty národní společnosti sousední a čím dále ta národní společnost je kilometricky, tím méně zapojena, pokud jde o, jak říkám, personální a materiální pomoc, protože je to logické. Tím, že Červený kříž má vlastně celosvětové pokrytí, tak nemusí nutně přesouvat velké množství lidí a materiálu. A pochopitelně potom máme ještě ta dvě ženevská centra, to znamená Mezinárodní výbor a Mezinárodní federaci, které vlastně mají také síť svých zastoupení přímo po světě. A ti jsou tedy těmi, kdo potom vlastně spolu s tou národní společností koordinují tu mezinárodní pomoc. A z toho vyplývá, že v tomto případě Český Červený kříž nebyl tedy vyzván k tomu, aby se zapojil pomocí personální nebo materiální. Ta naše podpora vlastně spočívá v tom, že zveřejňujeme na našich webových stránkách vlastně odkazy, jak přispět na tu finanční pomoc. Já jsem tady hovořil o té částce přes 3 miliardy korun v přepočtu tedy ze švýcarských franků, které je nutné nějakým způsobem pokryt, takže lidé mají tuto možnost prostřednictvím webových stránek Českého červeného kříže podpořit pomoc Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce finančně.
3: Dnes je také Mezinárodní den Červeného kříže. Co je letošním hlavním tématem?
0: Tak tématem Mezinárodního dne Červeného kříže je vlastně vždycky vyjádřit podporu a poděkování těm, kteří v rámci Červeného kříže, tak říkajíc obrazně pod jeho vlajkou, vlastně poskytují jakoukoliv formu pomoci. Nemusí to být samozřejmě nutně pomoc v době válek a katastrof, ale je to rozsáhlý program mírový, to znamená zdravotní a sociální služby, výuka první pomoci a další takové aktivity. V letošním roce vlastně bylo vybráno motto spojení lidskosti, které vlastně má vyjádřit vztah mezi těmi, kdo pomáhají a mezi těmi, kterým je pomáháno. Má to vlastně vyjádřit skutečnost, že ta pomoc Červeného kříže je takovým určitým mostem mezi těmi, kteří pomáhají a těmi, kdo tu pomoc přijímají. S tím, že vlastně ti, kteří tu pomoc přijímají, nejsou jenom nějakými čísly, nejsou nějakými statistikami, ale jsou to konkrétní lidé, kteří mají své konkrétní osudy, své konkrétní rodiny, žijí v konkrétních komunitách. A na té straně těch, kteří pomáhají, vlastně jsou také konkrétní lidé, kteří mají také své rodiny a žijí v konkrétních komunitách. Díky tomu třeba také znají dobře ty místní podmínky, ale jsou samozřejmě také často mezi těmi, kteří jsou těmi událostmi zasaženi. Mluvili jsme vlastně o válce v Iránu, tak bohužel dnes ve světě máme více než 130 ozbrojených konfliktů a často se stává, že právě zdravotničtí pracovníci i Červeného kříže a Červeného půlměsíce jsou zasaženi. Je to samozřejmě dáno tím, že ne vždycky státy dbají svých závazků z mezinárodního humanitárního práva a je takovým bych řekl až smutným výročím, že je to právě v těchto dnech 10 let, kdy Rada bezpečnosti přijala jednomyslně rezoluci 2286, která vlastně státy znovu vyzvala k tomu, aby více dbali svých závazků, které vlastně z toho mezinárodního humanitárního práva mají právě v oblasti ochrany zdravotníků, humanitárních pracovníků a zdravotnických zařízení. A bohužel, jak vidíme, ne vždycky státy k tomu přistupují zcela pozitivně a zcela v duchu svých možností, protože byť se to ne vždycky říká, tak ta povinnost státu není jenom v tom, že oni sami nebudou tato pravidla porušovat, ale také, že zajistí jejich dodržování, to znamená, že využijí veškerého svého efektivního vlivu na ostatní státy a ostatní entity.
3: Dodává Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže. Děkujeme za rozhovor a že jste si udělal čas na vysílání Českého rozhlasu Plus. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a také se s vámi rád loučím. Naschledanou.
3: Máme půl minuty po čtvrté na 10 a posloucháte sváteční ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Jdeme k dalšímu tématu. Budoucí bulharský premiér, ex-prezident Rumen Radev dostal od prezidentky Iliany Jotové pověření k sestavení vlády. Půjde o vládu jednobarevnou, protože jeho nová strana Progresivní Bulharsko získala nadpoloviční většinu křesel v jednokomorovém parlamentu. Před novou vládou stojí řešení řady vnitrostátních problémů. Velkou neznámou je ale také, jestli se nezmění postoj Bulharska jako člena Evropské unie a NATO k Rusku.
1: Первое, что ожидает, мне кажется, большинство избирателей в Болгарии, это то, чтобы самым быстрым образом.
2: Hlavní naděje, kterou bulharští voliči vkládají do vlády Rumena Radeva a jeho progresivního Bulharska, jsou podle předsedkyně svazu bulharských novinářů Sněžany Todorovové, že se změní soudní systém. To je velmi bolavé místo bulharské společnosti. Zásadní domácí problém je také rozpočet a jeho slabost. V zahraniční politice Bulhaři v osobnosti Radeva vidí možnost částečné normalizace vztahu s Ruskem.
1: Нужно решить. Думаю, что он будет вести проевропейскую политику.
6: Myslím, že bude uplatňovat pro evropskou politiku. Jsme členy Evropské unie, jsme také členy eurozóny. Nikdo se nechystá z tohoto směru uhnout a vystoupit z unie. Na druhou stranu věřím, že vztahy s Ruskem se dostanou na více normální úroveň, než na jaké jsou dnes. Radev řekl, zeptejte se Macrona, Merce a dalších západoevropských lídrů, co si o tom myslí. Radev trvá na tom, že i oni potvrzují, že s Ruskem je třeba vést dialog. Nedá se jít do přímého střetu.
1: On должен, по крайней мере, учитывать.
2: Румен Радев bude podle Sněžany Todorovové respektovat názory svých voličů, a ti nejsou nastaveni ani proti jedné, ani proti druhé straně. Nemyslí si ale, že by mohl být nějakým novým Viktorem Orbánem nebo zlobivým dětskem v Evropské unii.
1: Mnohým Bulharům Orbán nravil se, nraví se.
6: Mnozí Bulhaři chválili Orbána za to, že uplatňoval nezávislou politiku země vůči Evropské unii. Pro mnohé to byl člověk, který v první řadě chránil národní zájmy své země. Maďarska,
1: který v první řadě zaštiťuje své národní zájmy, interesy Venkry. A значит, в чем разница между Орбаном и Радевым?
2: Podle předsedkyně Svazu bulharských novinářů Sněžany Todorovové je zásadní rozdíl mezi Orbánem a Radevem v tom, že Orbán říká, Evropa nemá Ukrajině dodávat zbraně, budeme tomu bránit. Radev zastává pozici, jestli chce Evropa dodávat Ukrajině zbraně, ať to dělá, ale Bulharsko se toho neúčastní. Bude to zkrátka bez Bulharska. Odhadla kroky nově rezignovaného bulharského premiéra šéfka Svazu bulharských novinářů Sněžana Todorovová. Ze Sofie Pavel Novák, Český rozhlas.
3: 9 hodin 18 minut, teď krátce ke zprávám. Prezident Petr Pavel právě teď jedná na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Hlavním tématem schůzky je červencový summit NATO v Ankaře. Prezident chce českou delegaci vést, vláda s ním ale nepočítá. Premiér přijel se zpožděním krátce před 9. schůzku, zatím nějak nikdo nekomentoval. Rusko podle ukrajinského prezidenta v noci pokračovalo v útocích navzdory příměří, které sama Moskva vyhlásila. Volodymyr Zelenský řekl, že ruská armáda od půlnoci ostřelovala ukrajinské pozice na frontě a vysílala drony. A dnes si kvůli státnímu svátku nenakoupíte ve větších obchodech nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Den vítězství připomíná i příběhy československých letců, kteří za druhé světové války bojovali v britském královském letectvu RAF. Jeden z nich a půjde v létě do kin, jmenuje se Osamělý vlk. Toto dokudrama sleduje život a bojové osudy stíhače Josefa Františka, letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii. Osvobození Československa se ale nedočkal. Zahynul den po svých 26. narozeninách, 8. října 1940, když nouzově přistával po technické závadě. Proč jeho příběh rezonuje i dnes? Rozebereme to s režisérem filmu Ondřejem Veverkou. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
3: Čím ve vás příběh Josefa Františka rezonoval, že jste se ho rozhodl přenést do filmové podoby?
4: Tak já se přiznám, že tohleto je moje první filmové téma, se kterým jsem nepřišel já sám, nýbrž pan producent, který mě s ním oslovil. A abych řekl pravdu, já jsem se v těchto vodách letců RAF do té doby, než jsem k tomu projektu přišel, tak jsem se o to vlastně ani tolik nezajímal, ale naprosto mě to podchytilo, podmanilo. I sám ta samotná postava toho Josefa Františka, protože si můžeme říct, že to byl hrdina, ale on se vlastně té klasické představě válečného hrdiny naprosto vymykal. On byl člověk, který vlastně vůbec nezapadal do toho systému, byl vzdorovitý, byl impulzivní, divoký, měl velký problém s autoritami, ale ve chvíli, kdy usedl do toho letadla, tak se s ním stal naprosto mimořádný pilot a tenhle ten kontrast je jedna z mnoha věcí, které mě na něm velmi, ale velmi přitahovaly. A taky ta skutečnost, že jsem o něm vlastně dosud neslyšel, i přesto, že je to náš nejúspěšnější stíhač a myslím si, že za to může částečně i ta skutečnost, že nebojoval právě v těch československých perutích, ale v té zmíněné 303. polské peruti.
3: Jde o dokudrama. Co přesně si pod tím máme představit, jak jste příběh Josefa Františka uchopil?
4: Tak dokudrama si myslím, že je lehce zavádějící, protože my jsme to uchopili, já tomu rád říkám, ne, že to je dokumentární film, ale že to je filmový dokument, protože těch dokumentárních prvků tam opravdu máme cirka 5%, to znamená archivní autentické dobové záběry, většinou zcela neznámé. Jinak si myslím, že to je plnohodnotný hraný film a diváci se můžou těšit. Je to vlastně rekonstrukce života Josefa Františka od počátku, kdy poprvé usedl do kokpitu, až právě do těch těžkých dnů té bitvy o Británii. Můžou se těšit na rekonstrukce leteckých bitev, můžou se těšit na rekonstrukce jak z leteckého prostředí první republiky, tak taky velmi často opomíjeného prostředí polské války v roce 1939, kde vlastně Josef František s dalšími letci, takzvaným českým čtyřlístkem, kde se rozhodli zůstat místo toho, aby odpluli do Francie a prožili si tam, řekl bych, snad nejpernější období vlastně toho válečného období. A v mnohých dokumentech je přesně tahle ta polská válka velmi opomíjena, ale v tom jejich jako následujícím životě, nebo myslím si, že to byla velká motivace, to, co prožili v tom Polsku, co tam viděli, jaké hrůzy tam zažili, takže to byl takový jako katalyzátor a hnací motor pro ně až do té Anglie. a už jenom z nějakých vzpomínek vím, že se jim o tom velmi často zdálo a že se jim to velmi často vracelo v těch myšlenkách. Takže takovýmto způsobem to máme uchyceno. Nenechte se zmást tím, že by to byl dokument, je to opravdu hraná záležitost s dokumentárními prvky.
3: Mm-hmm. Když se podíváme možná na tu technickou část, jak film děláte? Filmařsky atraktivní? Dočetl jsem se, že využíváte třeba 3D animaci, tak v jakých případech?
4: Mm-hmm. No tak vzhledem k tomu, že ten svět, ve kterém žil Josef František a jeho kamarádi, je nám už velmi vzdálený, ač teda jako netolik lidsky, ale bylo to nutné prakticky všude, protože ty letadla, se kterými létali jak za první republiky, tak v té zmíněné polské válce, tak nějaké kusy existují, ale de facto všechno i to prostředí bylo nutné. I letiště máme tam rekonstruované, vizualizované letiště, jak v Prostějově, tak v Olomouci. Pak máme slavné Deblínské letiště v Polsku.

0: Vojenského historického ústavu, který teda bych si odvážil říct, že je největším odborníkem na postavu Josefa Františka u nás, tak s ním probíhaly jak konzultace, scénáře, tak jsme vycházeli zejména z jeho publikace, kterou napsal o Josefu Františkovi, a krom toho taky jsme měli konzultanta z polské strany, protože ta polská strana je tam poměrně intenzivně zastoupena s Mačejem Rucajem. Takže myslím si, že se nám ten příběh, ač jsou tam takové jako nejasné momenty v tom životě, které už se asi nikdy nedozvíme, jak byly ve skutečnosti, takže se nám ten příběh opravdu i v těch našich podmínkách podařilo zrekonstruovat, řekl bych, dost věrohodně a fakticky správně.
1: Myslíte, že podobný zápal, který jste získal, vy budou mít u jeho příběhu i diváci, především třeba mladí?
0: No tak já si myslím, že mladé publikum oslovují zejména autentické silné lidské příběhy. A přesně takový ten František má, byl to rebel, byl to outsider, a nebojoval jenom proti nepříteli, ale často bojoval taky sám se sebou, měl takový jako, řekl bych, bohatý vnitřní svět, často ho popisovali lidé jako zadumaného člověka, a ono se to zintenzivňovalo tím, je takový stav, který se popisuje jako letecká nemoc, kterou ten František, řekněme, začal koncem války v Anglii trpět. Vysvětluje se to tím, že byl jednoduše řečeno přelétaný, že už toho bylo na něj moc a začalo se to na něm projevovat nejenom fyzicky, ale i psychicky. A tenhle ten prvek, to bych tady asi nechtěl ještě teď rozebírat, protože
1: to
0: si myslím, že na to bude
1: už úplně čas.
0: Ani úplně čas. Nicméně nechtěl jsem ten příběh pojmout jako školní výklad, ale jako fakt silný, intenzivní filmový zážitek, který má tu emoci, atmosféru, energii, a to si myslím, že i ty mladé lidi přitáhne.
1: Režisér filmu Osamělý vlk Ondřej Veverka. Děkujeme moc za rozhovor. Naslyšenou.
0: Já taky moc děkuju. Naslyšenou.
1: Den vítězství připomíná konec druhé světové války pro německého spisovatele Erika Maria Remarka, ale války znamenaly celoživotní trauma i osobní ztrátu. Nacisté mu popravili sestru a jeho knihy pálili na hranicích. Teď se k jeho odkazu vrací i nová audioknižní podoba románu Vítězný oblouk.
2: Hravik se natáhl na skálu a zavřel oči. Slunce se okamžitě proměnilo v zlatou, hřejivou pokrývku.
3: Remark se ale proslavil už o několik let dřív, když v roce 1929 vyšel jeho román Na západní frontě klid, stal se přes noc hlasem generace poznamenané první světovou válkou. Syrově popsal zákopy, strach i naprostou zbytečnost konfliktu. Během 3 let se prodaly miliony výtisků a už rok po vydání vznikla i filmová adaptace režiséra Louise Milestonea, oceněná 2 Oscary. Nacistům se ale takový obraz Německa nelíbil. Po jejich nástupu k moci v roce 1933 se Remark okamžitě ocitl na seznamu zakázaných autorů a o 5 let později přišel i o německé občanství. Režim z něj udělal literárního zrádce a jeho knihy veřejně pálil. Nacistům vadilo hlavně to, že Remark neukazoval válku jako hrdinské dobrodružství, ale jako děsivou zkušenost celé ztracené generace, ke které také patří. Nacisti se mstili i jeho rodině. Aniž by to spisovatel v té době tušil, jeho sestru Elfriede Scholzovou popravili za výrok, že Německo válku prohraje. Za podrývání morálky byla odsouzena k trestu smrti a popravena gilotinou. Tragický osud vlastní sestry, o kterém se dozvěděl až po válce, se pak hluboce promítl i do Remarkovy tvorby. Stal se jedním z impulzů pro jeho román Jiskra života. Tu také pro Van Hotbook načetl už před 6 lety Martin Mišička.
2: Nevěděl, jestli omdlel nebo jen usnul. Mezi jedním a druhým zmizely skoro všechny rozdíly. Hlad a vyčerpanost se o to už dávno postarali.
3: Erich Maria Remark napsal zhruba 15 románů a stal se jedním z nejčtenějších protiválečných autorů 20. století. Mezi další jeho známé romány patří 3 kamarádi, Černý obelisk, Nebe nezná vyvolených a samozřejmě už na začátku zmiňovaný Na západní frontě klid. Vůbec první německá adaptace režiséra Edvarda Bergera z roku 2022 se natáčela také u nás. Na Oscara byla tehdy nominovaná také řada Čechů a Češek za zvuk, masky i vizuální efekty.

0: snímek nakonec získal 4 Oscary v jiných kategoriích. Za kameru, hudbu, výpravu a nejlepší zahraniční film. Po válce se milovník rychlých aut do Německa už nikdy nevrátil. Žil střídavě ve Spojených státech a ve Švýcarsku, kde se usadil po boku hollywoodské herečky Paulette Goddardové, bývalé manželky Charlieho Chaplina. Zemřel v 72 letech na srdeční chorobu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Dobré dopoledne, teď je 9:30.
2: Český rozhlas Plus.
1: Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Výročí si připomenou i čeští politici a zástupci armády, tradičně na pražském Vítkově. Letos má začít pietní akt v 10 dopoledne. Akce se má zúčastnit třeba prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO anebo předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Větší obchody mají dnes v Česku zavřeno. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, lékárny nebo třeba benzínové pumpy. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Americký obchodní soud označil plošné 10% clo prezidenta Donalda Trumpa za nezákonné. Trump ho nařídil v únoru potom, co nejvyšší soud Spojených států zrušil předchozí cla z minulého roku. Při zavádění dalšího opatření Bílý dům využil paragraf obchodního zákona, který umožňuje zavést cla v případě velkého a vážného deficitu platební bilance. Podle obchodního soudu ale není využití této normy opodstatněné. Bílý dům se k rozhodnutí zatím nevyjádřil. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů se dnes v Berlíně sejde se svým německým protějškem Johannem Wadefulem. Ministři spolu mají mimo jiné podepsat memorandum o pokračování činnosti Česko-německého fondu budoucnosti do roku 2037. Po výbuchu sopky na východě Indonésie zemřeli 3 turisti, po dalších nejméně 10 záchranáři stále pátrají. Mezi oběťmi jsou podle tamní policie 2 občané Singapuru. Podle indonéské televize Kompas byl po erupci sopky na ostrově Halmanera vidět kouř. Stoupal až 10 kilometrů do vzduchu. K pátrání po pohřešovaných nasadili úřady desítky policistů a záchranářů. Lidé v Hradci Králové si dnes připomenou den vítězství a 81 let od konce druhé světové války. Pietní akt začal dopoledne u památníku 3 odbojů na Eliščině nábřeží. Součástí je i položení květin na uctění památky všech, kteří bojovali za svobodu. V 5 hodin odpoledne pak zvoníci u příležitosti státního svátku rozezní zvon Augustin, zavěšený v Bílé věži na Velkém náměstí. Bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách, na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat, teploty 15 až 19, na jihu Moravy kolem 21 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Plus a Pro a Proti.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Prezident Petr Pavel se kloní k názoru, že sociální sítě by měly být zakázané pro děti do 15 let. Přidal se tak k premiéru Andreji Babišovi, který před ním řekl.
4: Já jsem pro, protože ty odborníci, které já znám, říká, že to strašně škodlivé pro děti. Strašně škodlivé. A my musíme ochránit ty naše děti.
3: Ministr školství Robert Plaga k tomu dodal, že případný zákaz sociálních sítí pro mladší děti by se měl vyjednat nejlíp na úrovni celé Evropské unie. Na tom, že je podobná regulace zapotřebí, se loni shodli poslanci Evropského parlamentu. Od celounijního opatření je ale ještě daleko. Co by teď měla prosazovat česká vláda? Prospělo by duševnímu zdraví dětí, kdyby na sociální sítě mohli až od 16? Nebo není jisté, zda by takový zákaz vůbec fungoval?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Naše Naše pozvání k tomuto tématu přijali tady ve studiu psycholožka Helena Horálek z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den.
3: A datový analytik projektu Zdravá generace CZ Petr Baďura z Univerzity Palackého v Olomouci, který taky v Olomouci je. Dobrý den do našeho tamního studia.
6: Pohodové dopoledne vám i posluchačům právě ze zmrzlé Olomouce.
3: Paní Horálek, bylo by to prospěšné, kdyby se dětem do 15 zakázal přístup na sociální sítě?
5: Dobrý den. Z mého pohledu určitě. Akorát vlastně, když jsem přemýšlela o tom, že vlastně neustále se změňuje ten zákaz, tak jestli vlastně by nebylo lepší to začít skloňovat jako odložení té hranice. Dneska už je tam někde, že jo, 12 let, někde třeba víc na některých sociálních sítích, ale vlastně my tomu říkáme zákaz a zdali bychom tomu neměli říkat vlastně to odložení té hranice, které už třeba v České republice máme u alkoholu, u řidičských průkazů a podobně.
3: Tak já si vypůjčím ten termín od paní Horálek a obracím se na vás, pane Baďuro. Bylo by vhodné, aby se ten přístup na sociální sítě pro děti do 15 let odložil?
6: Odložení hranice určitě zní líp než zákaz, to se shodneme. Já bych ještě používal slovo, které jste měli vlastně v tom perexu, nevím, jak se tomu říká, když je to on air, a používal termín regulace.
3: A byla by taková regulace na místě, podle vás tedy?
6: O té už se určitě můžeme bavit, jo? Jako pro zákaz jako takový já osobně bych se nevyslovil.
3: Jak byste tedy obhájila tu potřebu neumožňovat dětem do 15 let přístup na sociální sítě, paní Horálek?
5: Tak z těch výzkumů je jasné, že vlastně děti, na které se cílí, vlastně nemají ještě vyzrálý mozek, nemají vyzrálý další věci a jde o to, že vlastně přímo ty algoritmy, které tam jsou, tak cílí na to, aby udrželi co nejdéle tu pozornost těch dětí a ty děti vlastně to sami neumí jako rozhodovat a umět zastavit.
3: Toto, pane Baďuro, nejsou argumenty, které by vás přesvědčily?
6: To jsou samozřejmě jako vynikající argumenty, ale pojďme se bavit o tom, jak jsou nastavené ty algoritmy, pojďme být v komunikaci s provozovateli veškerých těch platform. My jsme v rámci svého výzkumu a doprovodných aktivit v pravidelném kontaktu i s dětmi a oni sami nejsou proti regulaci, ale po zákazu jako takové jako určitě nevolají.
3: Tak není spíš potřeba tlačit na provozovatele sociálních sítí, paní Horálek, aby ty algoritmy byly co nejbezpečnější pro děti?
5: No tak určitě, ale nevím, jestli by se jako nám to mohlo podařit, protože pokud vím, tak většina buď sídlí v Americe nebo v Číně a nevím, jestli jako my tam, nebo možná celá Evropská unie může mít až takový dopad, že by vlastně jako změnili ty algoritmy, ty provozovatele.
3: Pane Baďuro, nejste přílišným optimistou, když si myslíte, že my z Evropy dokážeme zatlačit na provozovatele třeba Facebooku, Instagramu nebo TikToku, tak aby jejich používané algoritmy byly bezpečnější pro děti?
6: Možná ano, možná to je jako pohled, který je malinko, řekněme, naivní a iluzorní. Na druhou stranu, a je to nedávná zpráva UNICEFu, jestli se nepletu, z prosince 2025, který sám tvrdí, že plošné zákazy nejsou řešením.
3: Počkejte, on tento fond, když jsem četl tu zprávu, tak uvádí, že sami o sobě zákazy nejsou řešením. Čili nevylučuje úplně možnost toho zákazu.
6: Přesně tak, ale zákaz sám o sobě není řešením. Ano, my to jako máme daleko na to zatlačit na algoritmy jako takové. Nicméně my se pořád bavíme o tom, děti jsou ohrožené, ochrana ano, ale jako zákazy celkově nefungují jako nejúčinnější nástroj. Já se teďka dovolím vypůjčit takovou analogii, kterou věřím, že posluchači relativně snadno pochopí. Když se budeme bavit o dopravě a dopravní bezpečnosti, tak tam my se snažíme přece kombinovat regulaci, edukaci, infrastrukturu, prevenci a nezakázali jsme dodnes dětem chodit ven nebo nezakázali jsme auta, přestože úrazy patří mezi ty nejzásadnější důvody, proč mladí umírají, proč dožívají v invaliditě. Pojďme stejný přístup uplatnit i u sociálních sítí nebo řekněme v obecnější rovině o digitálních technologií.
3: Nemělo by se v případě sociálních sítí paní Horálek postupovat podobně jako v případě regulace dopravního provozu?
5: No, já myslím, že ale ten dopravní provoz je tam jako širší. A teď jenom přemýšlím, jako, že tady se řekl, že zakážeme nebo nezakázali jsme dětem chodit po přechodu. Ale zároveň jsme dětem řekli, ale řidičák budeš mít až od 18 let. Zároveň jsme
7: rodičům... Je tam taky ten odklad.
5: Je tam ten odklad. Zároveň jsme rodičům řekli, děti nejenom, že budou připoutané, ale musí mít autosedačky. Bez autosedačky do nějakého věku a tak dále. To není možné. Takže a samozřejmě, já neříkám, že jenom máme vydat nějaký zákon a říct, takhle to bude a hotovo. Ale určitě, protože se prevenci, vlastně na prevenci rizikového chování se zaměřují více jak 20 let, tak určitě je potřeba tam mít i ty další věci. Edukaci, já nevím, pro rodiče, pro celou veřejnost a podobně. Ale myslím si, že to odložení by těm dětem určitě pomohlo, protože minimálně jenom, že i ty děti sami by se zamýšlely a možná by tam neměli ten velký tlak toho, těch vrstevníků, toho jako musíš tam být, protože tam jsou všichni. Teď je to tak, jako, že vlastně obcházíš zákon a třeba dost dětí to má nastaveno, já nechci obcházet zákon.
7: Já oceňuji, jak si od sebe vypůjčujete terminologii a nakonec i metafory. A paní Horálek teď domyslela tu vaši metaforu s dopravou, pane Baďuro, a upozornila na to, co je pravda, že řidičák je možné mít až od 18, respektive je možné se ho začít dělat od 17, abych byl přesný, ale ten odklad tam taky je, jako by podle paní Horálek měl být v případě používání sociálních sítí.
6: Jasně, já teda se přiznám, nejsem úplně dopravní expert, ale jestli se nepletu, děti na kole na silnici můžou jezdit už v mladším věku, po těch přechodech můžou chodit de facto bez omezení.
7: Ale nemůžou jezdit v autě.
6: Ano, v autě ne, nicméně pokud přecházíte přechod, tak ta kolize s dalším chodcem není tak nebezpečná jako kolize s autem. A stejně s účastníkem toho provozu jste, jo, tak bavme se o tom, jestli mohou tvořit obsah pro sociální sítě nebo mohou být pasivním konzumentem. Jo, a za mě jako klíčová otázka vlastně tady u toho celého je, nebo zní tak, když se bavíme o zákazu sociálních sítí, co konkrétně tím myslíme? Jako šmahem zakážeme všechno od TikTokových feedů typu brainrot obsahu, a teď nemyslím brainrot tung tung tung sahur, ale brainrot, který fakt jako vymývá mozek.
7: Teď se přiznám, že jsem se ztratil na chvíli.
6: Pardon. Nebo zakážeme i veškeré komunikátory, jako je WhatsApp, aby byly děti v kontaktu se spolužáky, kdy mnohdy si jako skutečně sdělují navzájem, OK, na zítřek máme takový a takový úkol, jo? Dokud nebudou za mě tyhle ty parametry vydefinované, tak ta debata vlastně vůbec nemá smysl.
7: Paní Horálek, tak co všechno by se mělo zakázat, nebo promiňte, co všechno by se mělo odložit pro děti mladší 16 let, pokud jde o jejich pobyt na sociálních sítích?
5: Tak vidíte, takhle jsem úplně ještě široce jako nepřemýšlela, protože já jsem si říkala, že ta debata se teď teprve jako otevřela. Začalo to tím zákazem. Já říkám, možná jenom to třeba pojďme přejmenovat, tak jako v Austrálii to přejmenovali, že vlastně to není úplně zákaz, ale nějaký odložení. A takhle dalece jsem nepřemýšlela. Určitě bych to dala a shrnula tím slovem ty algoritmy, které jsou právě postavené na tom, že vlastně neustále upoutávají tu pozornost, podsouvávají nám nějaký ten obsah a vlastně nás tak vlastně drží v tom začarovaném kruhu, což si myslím, že třeba úplně WhatsApp není zrovna tak jako takhle jsem se
7: takže byste tak... rozlišovala. Nemyslíte si, že by ten odklad se měl týkat úplně všech sociálních sítí, ale jenom některých?
5: Přesně tak, a není to o tom, že bychom dětem nedovolili být třeba na internetu, aby si dohledávali informace, aby si tam třeba něco sdíleli, ale přesně jde o to, aby jsme začali rozlišovat ty, které mají ty algoritmy a ty, které jsou z našeho pohledu vlastně jako bezpečné. Není to o tom, že dětem si bereme mobil a řekneme jim tak a do 16 máš smůlu.
7: Tato odpověď, pane Baďuro, vás víceméně uspokojuje?
6: No, to je úplně skvělý, jo. Tak teďka už se můžeme rozloučit s posluchači, nevím, co máte dál v programu.
7: To ne, my máme ještě domů. 15 minut, prosím, ne.
6: ne, dělám si legraci, jo. Tohle je přesně to, po čem my voláme, protože já vlastně jsem v zásadě datový analytik, já tady nechci zastávat ani názor pro zákaz, ani proti zákazu. Jako mým úkolem, za co si mě společnost platí, je, ať co nejobjektivněji popisuju to, co vidím okolo sebe, ideálně na základě dat. Jo, a pokud ta debata se bude rozvíjet tímhle směrem, pojďme se o tom bavit, jo, protože děti sami si uvědomují, že mnohdy na sociálních sítích, přesně to, co popisuje paní Horálek, tráví čas, který je vlastně jako neproduktivní i z jejich pohledu a vědí, že si je zaháčkovali. A s tímhle by od nás dospělí chtěli pomoct. My s nima chodíme na pravidelný kvalitativní výzkumy v rámci Zdravé akademie, nebo Zdravé generace akademie, A oni nám to sami sdělují. Nicméně nechtějí ten zákaz plošný, že by se jim to zrušilo z života úplně.
7: Říkají tedy ty vaše průzkumy, paní Horálek, tak co vy na to? Nepotřebují děti spíš od dospělých pomoc s tím, jak sociální sítě používat tak, aby pro ně zůstali dobrým sluhou a nezačali pro ně být zlým pánem?
5: No, já to vidím tak, protože to vidím často vlastně v své soukromé praxi, když mi tam právě přicházejí ty děti závislé na internetu nebo na sociálních sítích, na hrách. Tak vlastně tam vidím to, že ty děti sami se dostaly do té pasti, byť se rodiče snažili, nastavovali hranice a mantinely a podobně. Ale stejně ty děti jsou prostě v té pasti a sami jako nevědí, jo. Nevědí, jak z toho, pracujeme na tom. A je to velmi těžké a je prostě na tom vidět, že prostě ty děti jsou, je to zranitelná cílová skupina, na kterou právě ty algoritmy cílí. A myslím si, že je potřeba vlastně pomoc ochránit spolu s těmi rodiči, že tohleto by třeba i ty rodiče měli vnímat jako krok, který jim může pomoct podpořit vlastně ty pravidla, ty hranice, která třeba už doma
7: nějaká
5: jsou.
7: Nějaká plošnější regulace, tedy na úrovni státu nebo Evropské unie. Mm-hmm. Pane Baďuro, tak co vy na to? Myslíte si opravdu, že je v moci rodičů uhlídat, jaké sociální sítě jejich děti používají a zda jejich používání ještě mají pod kontrolou? Možná bych tady v téhle souvislosti připomněl, že já sám před chviličkou, když jste něco zmiňoval, tak jsem se ztratil. Natož pak rodiče některých dětí.
6: Pardon, já se ještě jednou omlouvám.
7: To není vaše vina, to je moje neinformovanost o některých zákrutech sociálních sítí dnešního světa.
6: Tak doufám, že vám to teď svou odpovědí vynahradím. Tohle by vlastně měl být ten klíčový faktor, když jsem předtím mluvil o té edukaci. Ona totiž nemusí primárně cílit na děti, ale měla by cílit na dospělé. Když se bavíme o regulaci dopravního provozu, tak je to něco, co je pro nás de facto pro všechny velmi snadno představitelné. Když se bavíme o regulaci virtuálního prostředí, tak se vlastně valná většina lidí začne ztrácet. A přijdeme na to, že generace, která teď vychovává tu nastupující, se v tom vlastně sama neorientuje. Je to takový ten přirozený postoj, hele, já tomu nerozumím, pojďme to radši zakázat, protože pravděpodobně to je nebezpečný.
7: Paní Horálek, tak jestli tomu dobře rozumím, co má na mysli pan Baďura, tak by pomohla edukace i rodičů, aby vlastně i rodiče byli připravováni na to, s čím se jejich ratolesti můžou na internetu setkat.
5: Určitě, ale já si stejně pořád myslím, že vlastně to odložení toho věku může pomoct jak těm rodičům, tak těm dětem, protože prostě pokud to 8, třeba 10leté dítě budu edukovat, což si myslím, že třeba zrovna v Čechách máme tu prevenci ve školách docela rozvinutou a edukuje se i směrem třeba k rodičům, ne tak už rozvinutou, tak ale vidíme, že vlastně nám to stejně jako selhává, protože prostě ten mozek toho dítěte na to není připravený. A to prostředí, který tam je, vlastně jednak ty obsahy, které tam jsou, které vlastně se na děti můžou chrlit, aniž by třeba ty děti nějak významně už pak o to stály, tak si myslím, že to je něco, co ani to dítě, který jsme vyškolili, tak nemůže prostě samo zvládnout.
7: Tím se vracíme k tomu argumentu, který tady od paní Horálek zazněl už úvodem, a to je otázka připravenosti mozku toho mladšího dítěte na sociální sítě. Jestli prostě toto není ten hlavní argument, obracím se zpět na vás do Olomouci, pane Baďuro, proč odložit přístup na sociální sítě pro děti?
6: Proti tomuhle ve své podstatě nejde žádný racionální protiargument vznést. Sám teďka si dovolím použít příklad z naší domácnosti. Dcera má 12, syn bude mít teď příští pondělí 10. Všechno nejlepší.
7: Taky gratulujeme.
6: Děkuju.
7: Z Prahy.
6: A u obou dodržujeme to pravidlo, že sociální sítě klasické budou mít od 13. Přiznám se, jsou ve svých třídách do značné míry anomálií, jsou takový exoti, za to se vám jedním krokem omlouvám. Za mě je teď i důležitá otázka, čistě jako prakticko-technicistní, když posuneme tu hranici, jakým způsobem to budeme teda kontrolovat. Bude probíhat nějaká vícefaktorová autentizace, která by ale nedopadla jenom na ty děti, jo? Dopadla by na komplet všechny uživatele a představte si, že se teda 10krát denně budete přihlašovat na svoje sociální sítě podobným způsobem, jako se přihlašujete do bankovního rozhraní. Je to diskomfort, který je dospělá populace jako ochotná akceptovat?
7: Hned se na to paní Horálek zeptám, jenom aby bylo úplně jasno, vy ten argument týkající se nepřipravenosti dětského mozku na sociální sítě, na algoritmy, které vytvářejí závislosti, tento argument nespochybňujete?
6: Jednoznačně, proti tomu vůbec nic nemám, zase se můžeme bavit ale o tom, a jak je na to připravena seniorní populace.
7: Ještě než budeme pokračovat a než nechám zareagovat paní Horálek, tak připomenu, že našimi hosty jsou datový analytik projektu Zdravá generace CZ Petr Baďura z Univerzity Palackého v Olomouci a psycholožka Helena Horálek z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Možná mi teď, paní Horálek, řeknete, že to není úplně otázka na psycholožku, přesto vám je položím v návaznosti na to, co před chviličkou spochybnil pan Baďura. Jak by ten zákaz nebo ten odklad sociálních sítí pro děti mladší třeba 16 let v praxi fungoval? Jak by se vymáhal? Jak by vypadalo to ověřování?
5: No, já říkám, pojďme se teda zamýšlet, jak by to šlo a nestavme argumenty na to, jako... jak to nepůjde, nebo co teda jako, a už se bát toho, že teda bude to bankovní identita, nebo to bude tohle. Pojďme si teda říct všechny ty možnosti, jaký máme. A co je teda pro nás, pro mě možná i to nejmenší zlo, protože tam samozřejmě zase budeme vkládat nějaký data, ať už těch dětí, anebo těch dospělých, aby jsme to teda jako ověřili. Ale spíš pojďme se na to podívat, jak to teda jako půjde. Já sama upřímně jako úplně nevím, jestli se prostě vytvoří nějaká, jak to říct, kartička, kterou si bude moct každý rodič pro svoje dítě v 16 letech vyzvednout, kde bude prostě, jak to říct, jako vytvořen nějaký unikátní kód 25 čísel, jo, rozumíte, jako třeba něco takového, tím pádem se tam nebudou muset dávat ty data, ale prostě stát to třeba bude garantovat. Já nevím, jako fakt tohle úplně přesně nevím, jenom si říkám, pojďme se teda zamýšlet, co bude to nejbezpečnější, aby jsme to mohli jako udělat.
7: Pane Baďuro, nemyslíte si, že řešení je možné nalézt, když už k takovému opatření přistoupila Austrálie a v zásadě ho chystá Francie?
6: 100%, jo, já teď si dovolím tak jako neformálně to říct, já jsem s tím úplně v míru, jo, já sám sociální sítě nepoužívám, jak jsem vám říkal, moje děti to jedou zatím podle pravidel, která jsou tady běžně platná. Nicméně ještě teda k Austrálii a k Francii asi dobrý zmínit, oni to zavedli relativně nedávno a že by měli...
7: Ve Francii to tedy ještě nezavedli, abychom byli přesní.
6: Tak se omlouvám, vidíte, jak jsem neinformovaný já tady v Olomouci. Nejsou vlastně vyhodnoceny efekty tady toho opatření. Jo, pokud chceme naskakovat do nějakého vlaku, pojďme si počkat, pokud jsme to vydrželi teď posledních 10-15 let, pojďme si počkat, až oni budou mít výsledky ze svých států a uvidí, zda to teda přineslo něco pozitivního, asi zejména ve smyslu nebo ve spojitosti s duševním zdravím dospívajících, nebo ne.
7: Paní Horálek, nebylo by to užitečné počkat si na to, jak tak dopadne ten experiment v Austrálii, kde ten zákaz sociálních sítí pro mladší děti platí, pamatuje-li si správně, od letoška a ve Francii teprve podobné opatření připravují, vlastně ještě nedokončili ten legislativní proces.
5: Ano, přesně tak, ale já si myslím, že a zrovna jsem slyšela, že myslím, že ty výsledky budou až za 2 roky a myslím si, že jako a tady ten čas v tuhle chvíli, já bych řekla upřímně, je proti nám. Takže já bych to viděla, ano, pojďme si klidně říct, ale pojďme mít už teda během těch 2 let něco připraveného, že i třeba jako my se nad tím sami zamýšlíme a my to spustíme, protože...
7: My jako Česko myslíte?
5: Teď myslím my jako Česko a i kdyby to bylo, že my jako Česko teda opravdu víc popoženeme, pokud už ta diskuze proběhla v nařízení nebo v Evropské unii, pojďme popohnat s celou Evropskou unii, protože já si myslím, že by bylo fajn, kdyby jsme se tady v tom odložení s vlastně shodli jako celá Evropská unie, protože co si budeme povídat, dost často cestujeme po celé Evropské unii a nejčastěji a máme i hranice docela blízko a podobně, takže z mého pohledu by bylo teda nejlepší, aby jsme možná jako Česká republika i vyvinuli tlak směrem k Evropské unii, aby došlo k širší debatě a už se na tom začalo pracovat, protože víme, že za měsíc to vymyšlený stejně nebude.
7: Přikláníte se tedy v tomto ohledu k názoru ministra školství Plagy, který říká, že by bylo nejlepší dojednat tu regulaci na celoevropské úrovni, tak aby vůbec byla efektivní a fungovala.
5: Ano.
7: Pane Baďuro, nehraje čas tak trochu proti nám? Máme ten luxus v podobě toho, že bychom teď čekali, jak to opatření funguje v Austrálii další dva roky nebo ve Francii, až se zavede a potom, až teprve začali vyhodnocovat, zda by bylo vhodné, abychom ten odklad sítí pro děti zavedli taky?
6: Já ve své podstatě teď můžu jenom podepsat to, co říkala paní Horálek. Pojďme to chystat, pojďme se o tom bavit, pojďme to promýšlet. Jsem teda rád, že to opatření, že to my, neznamená, že my tři, kteří jsme teďka v éteru, nemusíme chystat.
7: Já určitě nic chystat nebudu.
6: Já se přiznám teda všem, že taky ne. Pojďme se o tom bavit, pojďme něco nachystat a počkejme si na ty výsledky a v okamžiku, kdy budou nepříznivé a ukáže se, že ano, tohle je ten game changer, který pomůže mladým, tak to okamžitě spustíme. Já už jsem to tady říkal, já skutečně nejsem a priori proti regulaci sociálních sítí. Jo. Dokonce nevím, jestli můžu být hlasem mladé generace, spíš asi ne, nikdo mě k tomu neoprávnil, ale myslím, že ani oni nejsou a priori proti nějaké regulaci. Jenom se nebavme o zákazu a možná ani o tom odložení, nebo respektive o odložení, ale v určitých jako jasně definovaných parametrech. Jo, pak skvěle.
7: Paní Horálek, co přesně by teď tedy z vašeho pohledu česká vláda měla připravovat? Vy jste naznačila, že by měla zvážit nějakou vlastní legislativu regulující používání sociálních sítí u mladších dětí a současně tedy, že by měla prosazovat na celoevropské úrovni, aby regulace byla zavedena.
5: Ano, přesně tak. Já si myslím, že jedna věc je i samozřejmě, jak my to si to tady budeme připravovat, ale i třeba už jenom ten náš návrh toho, jak Česká republika by k tomu chtěla vstoupit, nebo jak se nad tím zamýšlí, protože samozřejmě máme tady kulturní i třeba rozdíly po celé Evropě. Tak vlastně jenom, aby jsme se prostě nad tím zamysleli, jak my to tady máme. Ale samozřejmě, já bych klidně, jako kdybych měla francouzsky, tak bych asi zavolala do Francie, jestli můžu být i v jejich pracovní skupině. Abych i třeba jako pochytila a zjistila, zároveň i třeba bych zjišťovala, jak konkrétně to teda v Austrálii, nad čím se vším se jako zamýšleli, jo, co všechno třeba už zavrhli, protože proč s proměnitím já tady mám trávit hodiny a měsíce nad tím, co už třeba někdo vymyslel, proč se i třeba jako nedojít někam pro radu.
7: Tady jste v souladu, nebo abych použil váš obrat, tady jste v míru, pane Baďuro.
6: Naprosto, jo. Pojďme využívat čas i jako lidi, kteří jsou placení státem, co nejefektivněji. To znamená, pokud máme kontakty na někoho ve Francii, kdo tohle zpracovává, no tak ježišmarja, pojďme se s nimi dostat do spojení a využít znalosti, které oni mají.
7: Ještě na závěr, abychom uzavřeli tu naši diskuzi, tak by mě zajímalo, paní Horálek, mluví ty výzkumy nebo i vaše praxe, jakožto praxe psycholožky, jednoznačně o tom, že sociální sítě škodí mladším dětem?
5: Z mého pohledu ano. Ano, mluví. Jak ty výzkumy, tak i moje praxe.
7: Z vašeho pohledu ne, pane Baďuro?
6: Ne, já teď nechci vůbec být ofenzivní, nicméně paní Horálek se setkává zejména s dětmi, které už nějaký konkrétní problém mají. Z našich výzkumů vyplývá, že dokud se užívání sociálních sítí, a je to zejména dívčí doména, jo? Ještě jsme vůbec neotevřeli problém gamingu, který zase dopadá na chlapce, ale...
7: Což už asi ani nestihneme, bohužel.
6: Ale pokud se to nepřeklopí do nějakého problematického užívání, kdy už jsou ty parametry nebo průvodní jevy velmi podobné klasickým jako závislostem na látkách běžných, tak to přináší i řadu benefitů. Děkuji. Třeba v oblasti sociální.
7: Paní Horálek, máte prostor zareagovat?
5: Pardon, doplním, tím je zda nereagovat na ty závislosti. Jsou vlastně jenom dvě vlastně, jak to říct, oblasti podnikání, kde vlastně klient je nazýván uživatelem. A jsou to nelegální návykové látky a vlastně sociální sítě.
7: Našimi hosty byly psycholožka Helena Horálek z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a datový analytik projektu Zdravá generace CZ Petr Baďura z Olomoucké univerzity Palackého. Oběma vám děkuju.
5: Děkujem.
6: Díky za pozvání. Hezký den.
7: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích.
8: Nepotřebuješ pomoc?
9: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
8: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
9: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
8: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
9: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
8: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
9: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: S Českým rozhlasem Plus můžete číst i se zavřenýma očima. Přesvědčit se o tom můžete na veletrhu Svět knihy. V sobotu 16. května popolední představíme unikátní historickou sérii o procesu s K.H. Frankem, která je sestavená ze záznamů přímo ze soudní síně. Po jedné odpoledne vás v magazínu Ex Libris provede literární historik Martin C. Putna svou knihou Řím antituristický od Remula a Rema po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny. Přesně ve 2 hodiny odpoledne usedne do křesla Interview Plus Timothy Snyder a po 3. odpoledne bude hostem Plusu kontroverzní alžírský spisovatel Boulem Sansal, který se dostal do vězení kvůli svým geopolitickým názorům. Že literatura je plus a plus je literatura, se můžete přesvědčit na veletrhu Svět knihy. V sobotu 16. května v expozici Českého rozhlasu v pavilonu D na pražském výstavišti.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Prezident a premiér se neshodli ohledně české delegace na summitu NATO. Podle Babiše by prezident neměl být součástí, ten na ní dál trvá. Po přestřelce v Hormuzském průlivu Trump varuje, pokud Irán nepodepíše mírovou dohodu, přijdou tvrdší údery. A Rusko se podle ukrajinského prezidenta nepokusilo zastavit palbu po tom, co vyhlásilo příměří. Sváteční plus a zprávy s Ondřejem Látelem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem Andrejem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazku vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i dál zúčastnit.
10: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
1: Využití kompetenční žaloby vidí Pavelek až jako poslední možnost. Zváží, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Iránské revoluční gardy se pokusily zabránit proplutí 3 amerických torpédoborců Hormuzským průlivem. Poslali na ně rakety, drony i rychlé čluny. Americké námořnictvo útok odrazilo a v odvetě ostřelovalo i cíle na pevnině. Teherán to označil za porušení příměří a slíbil odplatu. Donald Trump naopak tvrdí, že klid zbraní trvá dál a pohrozil, že pokud Irán nepodepíše dohodu o ukončení války, vyhodí celou zemi do povětří.
11: Donald Trump novinářům řekl, že pokud nedojde k příměří, uvidí z Iránu stoupat jeden velký záblesk. Apeloval na Irán, aby urychleně podepsal mírovou dohodu, protože jinak prý zemi čeká spousta utrpení. Prohlásil, že příměří stále platí a Washington nemá zájem o eskalaci. Americký prezident nechal poslat Iránu jednostránkový návrh k ukončení války. Teherán prý návrh studuje, ale dosud na něj Trumpovi nedal oficiální odpověď. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Rusko podle ukrajinského prezidenta v noci pokračovalo v útocích navzdory příměří, které sama Moskva vyhlásila. Volodymyr Zelenský řekl, že ruská armáda od půlnoci ostřelovala ukrajinské pozice na frontě a vysílala drony. Ukrajina podle něj na útoky odpovídá. Ruské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana od dnešní půlnoci sestřelila 264 ukrajinských dronů. Dvoudenní klid zbraní od půlnoci na dnešek jednostranně ohlásilo ruské ministerstvo obrany začátkem týdne k uctění výročí konce druhé světové války. Ukrajinská strana pak vyhlásila jednostranné příměří už od středy. Podle Zelenského ale Rusko tento klid zbraní porušilo skoro ve 2000 případů. Šíření hantaviru na výletní lodi v Atlantiku je podle Světové zdravotnické organizace závažný incident. Pro veřejné zdraví ale představuje jen nízké riziko. Po nákaze virem zemřeli 3 cestující, u dalších 5 je potvrzená infekce. Podle šéfky WHO pro prevenci pandemií a epidemií Marie van Kerkhovenové ale nejde o začátek nové celosvětové nákazy.
12: Není to jako začátek pandemie covidu. Tohle je šíření nákazy v izolovaném prostředí na lodi. Nejde o stejnou situaci, ve které jsme byli před 6 lety.
1: Jeho americký druh hantaviru, který se na lodi rozšířil, je přenosný i mezi lidmi. Nákaza způsobuje dýchací potíže, horečku a nebo bolesti žaludku.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Lichtenštejnský palác na pražské Kampě se dnes otevřel veřejnosti. Barokní budova slouží úřadu vlády k reprezentačním účelům a lidé se dovnitř můžou podívat jen několikrát do roka. Otevřeno bude až do 18 hodin. Poslední komentovaná prohlídka začne v 5 odpoledne. Vstup je zdarma a není potřeba se nikde předem registrovat. Součástí prohlídky je i výstava Dary premiérům, říká mluvčí úřadu vlády Martina Jelínková.
13: Trasa prohlídky vede přes vstupní prostory, reprezentační salonky, zlatý sál, hnědý sál i další historické prostory. Úřad vlády připravil pro letošní návštěvnickou sezonu výstavy, díky níž návštěvníci mají jedinečnou příležitost zhlédnout více než 130 originálních darů ze 3 desítek zemí světa.
1: Palác bude letos veřejnosti přístupný ještě 23. května, 6. července a 17. listopadu. Radnice ve Valašském Meziříčí vyzvala lidi, aby vzhledem k suchu a nebezpečí požárů nezapalovali na hřbitově svíčky. Hasiči už totiž museli tento týden na městském pohřebišti zasahovat při požáru tují. V celém Zlínském kraji platí od čtvrtka do odvolání zákaz venkovního rozdělávání ohňů. Hejtmanství ho vyhlásilo na základě žádosti hasičů, kteří museli od minulého týdne likvidovat několik lesních požárů. Dnes bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno, přehánky se vyskytnou jenom výjimečně. Teploty 15 až 19 stupňů, na severu Čech jen kolem 12, na jihu Moravy kolem 21 stupňů Celsia, na horách naměří nejčastěji kolem 8, na Šumavě bude tepleji kolem 12 stupňů a vát má slabý severní až severovýchodní vítr. To byly zprávy, posloucháte Sváteční Plus, dobré dopoledne.
14: Je s vámi stále Český rozhlas Plus a před námi další výprava za mýty, které se zabydlely v historii naší země. Ano, začíná, jak to bylo doopravdy. Píše se 8. květen roku 1945 a my se ocitáme na velitelství České národní rady v Praze.
15: Pane generále.
16: Něco důležitého, pane Kotrlík.
15: Spojka přinesla zprávu. Ze štábu velitelství Bartoš vyřizují, že je to neodkladné.
16: Ať to vyřídí třeba Machotka, mám teď spoustu jiných povinností.
15: Na obálce stojí generál Karel Kutlvašr, Česká národní rada. Je to přímo pro vás.
16: Tak ukažte. Wilsonovo nádraží. Kapitulace, no výborně.
15: Dobré zprávy?
16: Ano, německý major, který velí posádce na Wilsonově nádraží, se chce vzdát.
15: Proč to s ním nevyřídili sami?
16: Má jednu podmínku. Vzdá se jedině důstojníkovi nejméně takové hodnosti, jakou má sám.
15: Pojedete tam?
16: Víte, že teď je to nemožné. Musíme rychle sehnat nějakého důstojníka. Obvoláte to?
15: Mám rychlejší řešení. Františku?
17: Ano, pane doktore.
15: Tady pan generál má pro vás úkol.
17: Pane generále, čekám na vaše rozkazy.
16: Pane Schwarzenbergu, potřebujeme, aby někdo přijal kapitulaci velitele posádky na Wilsonově nádraží.
17: Mm-hmm. Jakou má prosím hodnost?
16: Slyšíte, pane Kotrlí, tomu říkám smysl pro disciplínu. Je to major poručíku, takže vám se nevzdá.
15: To je mi líto. Podívejte, pánové, já jako právník mám na to jiný náhled. Neznáte Němce? Františku,
6: Ty se prostě před něj postavíš a představíš se, že jsi princ von und zu Schwarzenberg a uvidíš, že se samou zdvořilostí přerazí.
17: Dovoluji si jenom poznamenat, že nemám zbraň a železnicím houby rozumím.
16: Maličkost. Zbraň si vezmete od toho majora, sepíšete protokol a nádraží pak přenecháte železničářům. Poručíku Schwarzenbergu, odchod.
18: Ocitli jsme se 8. května 1945 na velitelství České národní rady. Právě tam byl generál Kutlvašr se svým kolegou Kotrlým a poručíkem Františkem Schwarzenbergem. Dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku, osvobodila Prahu Rudá armáda? Příjemný poslech vám přeje Ivana Denčevová. Jakou roli měla Česká národní rada, o které jsme také slyšeli, poněvadž to bylo na velitelství České národní rady, při osvobozování Prahy? Ptám se badatele Jiřího Padevěta.
19: Česká národní rada především byla politickým orgánem, čili neměla velitelství, měla jakési zasedací místo. Nevznikla během pražského povstání, ani těsně před ním, vznikla už někdy v únoru 1945 jako vlastně zastřešující orgán českého odboje a spolupracovala s košickou vládou. První legální zasedání České národní rady se konalo už 3. května 1945 a 5. května o dva dny později vydala Česká národní rada prohlášení, ve kterém deklarovala, že je zákonným představitelem košické vlády.
20: Lidé český, pod údery hrdinných spojeneckých armád a pod údery aktivního odporu českého lidu zanikl tak řečený protektorát Čechy a Morava, který nám byl Němci vnucen, a tím zanikla veškerá správní moc vykonávaná protektorátní vládou a německými úřady. Česká národní rada se obrací v této historické chvíli k českému obyvatelstvu s výzvou, aby bylo v bojové pohotovosti a čekalo na další pokyny a opatření České národní rady.
18: To byla část z provolání České národní rady ze dne 5. května roku 1945. Kdo byl její čelní představitelé a v jakém kontaktu byli například s osvobozeneckými vojsky? Byli to opravdu ti, kteří vše organizovali a řídili?
19: Důležité je říct, že pražské povstání začalo spontánně. Česká národní rada i obě vojenská velitelství, protože pražské povstání mělo dvě vojenská velitelství, jedna velitelství Alex, jedna velitelství Bartoš, tak se vlastně připojili k tomu, co se začalo dít v ulicích o pár hodin později. Čelným představitelem České národní rady byl profesor Albert Pražák, čili velmi úctyhodná osobnost, a v České národní radě byly zastoupeny všechny politické proudy, včetně dvou radikálních mladých komunistů, tehdy mladých Josefa Smrkovského a Lumíra Čiverného, kteří potom sehráli velice dramatickou roli právě při jednání s ruskou osvobozeneckou armádou.
18: Takže jisté politické zastoupení tam nacházet alespoň v osobnostech těchto komunistů můžeme?
19: Samozřejmě. A komunisté už 4. května se vlastně konalo poslední zasedání legálního 4. ústředního vedení komunistické strany Československa, na kterém byli přítomni právě Josef Smrkovský a Lumír Čiverný, a odtud plynule přešli do České národní rady.
20: V okamžiku vypuknutí pražského povstání prozatímní ilegální vedení KSČ připomínalo ze všeho nejvíc generální štáb bez vlastního vojska. Především zásluhou Josefa Smrkovského se však v nové situaci rychle zorientovalo, prosadilo Českou národní radu do čela povstání a zaujalo v tomto orgánu dominantní pozici. Už 9. května 1945 Česká národní rada rozhodla o tom, že bývalý německý dům a budova Eskomptní banky na Příkopech budou poskytnuty KSČ pro potřeby jejího ústředí. O dva dny později pak zástupcům KSČ předala i veškeré tiskárenské podniky patřící koncernu Novina.
18: Píše ve svém textu o ilegální KSČ v závěrečném období války historik Stanislav Kokoška. Kdo byl generál Kutlvašr? Jméno po dlouhá léta posléze zcela zapovězené a také můžeme říci téměř neznámé.
19: Tak on byl především jedním nebo hlavním vojenským velitelem povstání, které řídil z Bartolomějské ulice skrytu protiletecké obrany, takže díky tomu měl i spojení s různými důstojníky po celé Praze. Nutno říct, že to byl ruský legionář, který sloužil i v Československé armádě, respektive v armádě Republiky Československé během první republiky, a po květnu 1945 nebyl úplně odstaven, ale po roce 1948 měl velké problémy a zemřel v 60. letech, kdy dělal nočního hlídače v Nuselském pivovaru. Předtím byl v 50. letech vězněn a dá se říct, že to je jeden z typických osudů středoevropských ve 20. století. Druhým vojákem, který se významně zapsal do dějin České národní rady, byl Jaromír Nechanský, který byl přímo členem České národní rady. A tady je takový malý paradox pražského povstání, kde Jaromír Nechanský byl pouze kapitán, Kutl Vašl byl generál a přesto díky tomu, že Nechanský byl členem České národní rady, tak vlastně byl jeho velitelem nebo Kutl Vašl mu podléhal. A Jaromír Nechanský ten skončil podstatně hůře než jeho podřízený, ale zároveň muž s vyšší hodností skončil popraven v politických procesech v 50. letech.
18: Zastavme se u dne 5. května, kde vzniká spontánně situace v pražských ulicích, která je nazývána květnové povstání. Co nacistická správa Prahy, jaké byly její postoje, bylo to pro ně překvapením?
19: Já myslím, že v tom chaosu těsně na konci války už to příliš velkým překvapením nebylo, protože samozřejmě pražské povstání nebylo úplně izolované. České povstání začíná už 1. května v Přerově, kde je tvrdě potlačeno a potom se objevuje na dalších místech, respektive na mnoha místech, kdy Češi povstanou proti nacistickým bezpečnostním silám a ozbrojeným silám. A v Praze ta situace je taková zvláštní, lidé se srocují už od 4. května, 5. května začínají první střety s osamělými nebo německými vojáky nebo s menšími jednotkami a Pražané se samozřejmě snaží získat zbraně. Do toho povstání se zapojuje okamžitě vládní vojsko, které už 5. května vydává prohlášení, že se podřizuje košické vládě a samozřejmě se zapojují ozbrojené složky, jako je četnictvo a policie.
18: 5. květen je také neodmyslitelně spjat s voláním Československého rozhlasu o pomoc a 5. května začínají boje právě o rozhlasovou budovu a především o možnost vysílat a sdělovat informace. Která další místa byste v tomto datu přiřadil, že byla klíčová právě pro povstání pražského lidu?
19: Tak Pražané se pokusili obsadit taky Pražský hrad, tam právě zasahovala jednotka vládního vojska, ale tam byli zajati místní posádkou Waffen-SS a začaly se stavět barikády. Už 5. května večer byly postaveny první barikády, zase právě na výzvu velitelství Bartoš a na mnoha místech se bojuje především u malých jednotek Wehrmachtu, které se většinou velice rychle vzdávají. Problém pro povstání začíná o den, o dva později, kdy na Prahu začínají útočit svazy Waffen-SS z několika směrů. Především ze směru od Benešova, z toho velkého cvičiště Waffen-SS, to je takzvaná bojová skupina Wallenstein, která útočí na Prahu ze dvou hlavních proudů, jednak přes Zbraslav na Velkou Lahovice na Velkou Malou Chuchli a dostává se až na Zlíchov a jednak přes Kunratice, prostor dnešní Tomajerovy nemocnice na Krč a Pankrác, kde potom páchá vlastně ty největší masakry civilního obyvatelstva 6. května.
15: Pane generále, potřeboval bych vám sem přepojit jeden telefon.
0: Něco naléhavého, doktore.
15: Vy jediný tady přece umíte rusky.
0: Zase někdo z ruské osvobozenecké armády.
15: No jo, volá z velitelství od sklenáře. Nějaký oficír a řádí jak černá ruka.
0: Tak mi to přepojte. Generál Kutl Vašer.
21: Zde spolkovník Archibov.
0: Zdravstvujte.
21: Pane generále, náš velitel Vlasov je rozhořčen vaším provoláním v rozhlase.
0: Jakým?
21: Vy jste se distancovali od rasijskoj a svobazenickoj armii, že náš boj proti Němcům je záležitostí Vlasovců a s Českou národní radou nemá politickou úmluvu.
0: Pochopte, takové je stanovisko České národní rady.
21: Zatáhli jste nás do Prahy lži. Naši moloci prolili krev za vás a vy jste nám naplili do tváře.
0: Pane plukovníku, respektuji vaše emoce, ale nemohli bychom se domluvit i bez nich. Konkrétně.
21: Já mám pro vás konkrétní prohlášení od generála Vlasova o našem boji. Nadiktuji vám ho a vy ho odvysíláte. Jinak? Generál Vlasov nařídil svým vojskům, aby se z Prahy zase stáli.
0: To nemohu udělat sám. O tom musí rozhodnout Česká národní rada.
21: Vrazili jste nám nůž do zad. Ta vaše rada. To není národní rada, ale národní zrada.
18: 7. května roku 1945 proběhl tento telefonický rozhovor, ve kterém plukovník Archipov sděluje rozhořčení velitele Vlasova nad provoláním v rozhlase a sděluje ho generálu Kutlvašrovi. Kdo byli vůbec Vlasovci a jaká byla jejich role v souvislosti s pražským povstáním a se dny mezi 5. a 8. květnem?
19: tak Vlasovci, správně řečeno vojáci ruské osouzenecké armády, byli vlastně takzvaně dobrovolnické jednotky, které bojovaly na straně nacistického Německa proti Stalinovu Rusku. Většinou se jednalo o vojáky, kteří byli od roku 1941 nebo i později v zajateckých táborech a kterým v těch příšerných podmínkách byl nabídnut žolt a čistá uniforma a většina z nich to samozřejmě akceptovala, bylo jim asi poměrně jedno, na jaké straně vlastně bojují. Do bojů na straně českého povstání se zapojili nejenom v Praze, ale třeba i na Berounsku. A je nutno říci, že Praze Vlasovci velmi významně pomohli vojensky. Politicky samozřejmě ne, ta dohoda nebyla nikdy podepsána, uskutečněna, to provolání se v té formě, jako chtěli Vlasovci, nikdy nevysílalo, ale třeba právě na jí změněné pankráci proti bojové skupině Wallenstein se Vlasovci postavili na stranu povstalců velice výrazně. Oni dokonce měli k dispozici těžkou techniku, několik tanků a obrněných aut, takže ty tam byly využity bez zbytku. A bohužel tady potom jednání se Vlasovci z Prahy téměř všichni stáhli a tím pádem povstalci přišli o velmi výraznou pomoc.
18: Pro koho vlastně Vlasovci bojovali?
19: Já myslím, že bojovali v této chvíli už v podstatě jenom o vlastní záchranu, což se bohužel nepovedlo, protože většina z nich byla, byť se dostali třeba do amerického zajetí v západních Čechách, tak nakonec byli předáni sovětské straně a většina z nich byla podle mého názoru postřílena.
18: Vlasovci se stahují, jak probíhají boje o Prahu?
19: Vlasovci se stahují a těžké boje probíhají na několika místech Prahy nebo na mnoha místech Prahy. Jednak již na změněné pankráci, proč se dneska náměstí Hrdinu jmenuje náměstí Hrdinu, když se předtím jmenovalo Soudní, tam ta situace byla velice dramatická. Potom okolo dnešního Masarykova nádraží, tehdy Hybernského nádraží, kde zase došlo k masakru potom zajatých povstalců, kde třeba při boji o Lidový dům byl zajat i pozdější nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert, který byl držen v karlínských kasárnách jednotkou Waffen SS s rukama nad hlavou několik hodin u zdi a hrozilo mu zastřelení. Ale nakonec po vyjednávání byli tito rukojmí naštěstí propuštěni, takže jsme nepřišli o slavného básníka. Ty tvrdé boje probíhaly na mnoha místech Prahy vlastně až do 8. května, do odpoledne, kdy většina německých jednotek kapitulovala, ale taky ne všechny.
20: Čekali jste na zbraně a nedostali jste je. Uvažte, že my v zahraničí jsme byli do určité míry obětí spojenecké politiky, že jsme vás vědomně vyzývali k povstání za předpokladu, že nedostanete zbraně a že slovo nedodržíme. Byl to spor mezi Západem a Východem. Mnohdy s námi nedobře nakládali. Bylo to těžké dilema. Velmi těžce jsem nesl dohodu se Sovětským svazem, neboť nás stavila předhotová fakta.
18: Slova prezidenta Edvarda Beneše z 22. května roku 1945, která řekl v rozhovoru s generálem Kutlvašrem. Vyzývalo naše exilové vedení k povstání, ale nebylo schopno mu jakkoliv pomoci, jak jsme slyšeli. Otázka na badatele Jiřího Padevěta dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku, zda osvobodila Prahu Rudá armáda.
19: Exil samozřejmě podporoval povstání, ale bohužel jenom proklamacemi, protože bylo domluveno dokonce několik schozů zbraní pro pražské povstání. Mimochodem jedna z dopadových ploch byla například na Karlově náměstí, jedna na Olšanských hřbitovech, ale k tomu schození zbraní nedošlo, protože zřejmě západní spojenci už nechtěli se příliš míchat do toho, co se děje za demarkační čárou na té ruské straně.
18: To je právě to, jak Edvard Beneš řekl, že těžce nesl dohodu se Sovětským svazem.
19: Je to možné, že to k tomu, že to s tím souvisí.
18: Odkud ale lidé, kteří bojovali v pražských ulicích a také zažívali několik těžkých masakrů, připomeňme, stále ještě probíhaly boje například o budovu rozhlasu, vůbec brali zbraně?
19: Tak především je brali od Němců. Od vojáků Wehrmachtu, kteří se vzdali ze skladu Hitlerjugend, z dalších zdrojů od německých policistů a část naštěstí zbraně měla. Byli to právě vojáci vládního vojska, četníci, policisté a velká část lidí měla zřejmě poschovávané zbraně doma přes celou okupaci.
18: Takže klasická vojenská pomoc vyjma Vlasovců neexistovala?
19: Neexistovala vůbec žádná.
20: Plán vojenské komise České národní rady, který předpokládal obsadit Pražský hrad po vypuknutí povstání vládním vojskem, byl splněn až 8. května 1945, kdy se dvě čety vládního vojska osvobodily z vězení na Černínském paláci, se získanými zbraněmi ho obsadili a poté se večer přesunuli na Pražský hrad, kde ve 23 hodin vyvěsili státní vlajku. Mezitím se po podpisu kapitulace německé armády s Českou národní radou 8. května 1945, která stanovila začátek odchodu německých vojenských jednotek z Prahy na 18. hodinu 8. května, začali z hradního areálu stahovat němečtí vojáci. Ve stejný den večer byla vyslána ze Štefánikových kasáren četa vládního vojska s cílem obsadit Pražský hrad. To se jí také podařilo po zdolání obranných postavení Němců na Malé Straně v Nerudově ulici, na Nových zámeckých schodech, u Jeleního příkopu a v hradním areálu na Opiši a ve věži Daliborka. Krátce po půlnoci dospěla tato četa vládního vojska na Pražský hrad a spojila se s dalšími příslušníky vládního vojska, kteří na hrad dorazili z Černínského paláce.
18: Z textu historika Pavla Zemana Pražský hrad v květnu 1945 jsme se dozvěděli, že teprve 8. května roku 1945 byl získán Pražský hrad na českou stranu. Klíčovou roli sehrálo vládní vojsko. O jakou ozbrojenou složku se jednalo?
19: Vládní vojsko bylo součástí takové té snahy okupantů vytvořit aspoň navenek z protektorátu Čechy a Morava jaksi reální stát. To znamená stát, který má i svou armádu. Armáda to byla velmi nepočetná, vyzbrojená pouze ručními zbraněmi, maximálně měly pušky, snad i lehké kulomety, ale velmi minimální množství a fungovaly především jako čestná jednotka státního prezidenta Emila Háchy. Taky se jim přezdívalo Háchovy Melody Boys. Byli nasazováni především při živelných katastrofách, třeba při rozbíjení ledu na řekách, a byli nasazeni také v Itálii, kde ovšem nebyli nasazeni bojově, ale kde spíš měli střežit tratě proti partizánům. Výsledek byl ten, že většina z nich k partizánům přešla, takže ty zbytky byly zase staženy zpátky do protektorátu. Do pražského povstání se zapojili v podstatě okamžitě a centrum vládního vojska během pražského povstání byl v tehdejších Štefánikových kasárnách na Smíchově, kde byla i povstalecká nemocnice právě zřízená vládním vojskem.
18: Teprve 8. května byla podepsána kapitulace německé armády s Českou národní radou. Co se ale mezi tím ze 7. na 8. odehrálo v pražských ulicích?
19: Na různých místech Prahy

0: že měl za úkol vyvést z Prahy německé civilisty a to je právě jednotka, s kterou KH Frank opouští 9. května ráno Prahu a dojíždí až k demarkační čáře. Další boje probíhaly v centru města na Staroměstském náměstí, na které útočily jednak jednotky z právnické fakulty, kde bylo tehdy velitelství v zbraní SS v protektorátu, a jednak bojové skupiny Milovic a bojová skupina Rajman, které útočily na Prahu od Milovic a od Českého Brodu. A dostali se právě přes Masarykovo nádraží až do centra města.
1: Přestože byla podepsána kapitulace 8. května roku 1945, tak ještě druhý den ve středu 9. začíná další ostřelování Prahy.
0: Především boje na Zlíchově, kde právě zase jednotky Waffen-SS tu kapitulaci odmítnou a odcházejí z Prahy až 9. nebo 10. dokonce ráno. A 9. května nutno podotknout už přijíždí do Prahy Rudá armáda.
2: Radostně jsme ovšem prožívali rychlý postup spojenců západním Německem a nakonec vstup americké armády na půdu Československa. To uvádělo vedoucí komunisty naopak do úplné stísněnosti, ba zuřivosti. Cestou ve vlaku z Moskvy to dávali nejvíc najevo Nejedlý a Kopecký. A když jsme v rozhlase zachytili zprávy, že americké průzkumné oddíly jsou již za Berounem a u Loděnic, podnikli velkou intriku proti tomu, aby se západní spojenci nedostali do Prahy dříve než Sověti.
1: Vzpomínal Prokop Drtina, jeden z čelných politiků jak období první republiky, také exilu a posléze i vlád po roce 1945 a ve své knize Československo, můj osud. Velké téma, dohoda mocností, demarkační čára, dnes už zaznělo, kdo osvobodí Prahu. Bylo to tedy politické rozhodnutí a nikoliv klasické vojenské válečné soupeření? Otázka na Jiřího Padevěta.
0: Samozřejmě bylo, protože osvobodit hlavní město je vždycky politický akt, nikoliv jenom vojenský, to především. Důležité je poznamenat, že samozřejmě Rudá armáda se zasloužila velmi o osvobození Československa od nacistického Německa. Ty boje na Moravě byly velice tvrdé, zahynula řada vojáků Rudé armády, ale konkrétně v Praze, kam ruské tanky přijeli 9. května brzy ráno, přijeli vlastně stejnou cestou jako i zmíněná bojová skupina Der Führer, která útočila nad Prahu od Drážďan, úplně stejnou cestou. Důležité je poznamenat, že vojáci Rudé armády bojovali statečně, nicméně v Praze už k tomu neměli moc příležitostí.
3: Přišli včas jak legendární vojska z dávných kronik. Zvítězili. Nyní sedí v loučcích u harmonik. Mají kouzlo ruských písní, jejich zvláštních tonik. Jejich světlé oči září nad osmahlou pletí. Jsou tak ličtí, chovají se malé pražské děti. Vybojovali mír a teď jej s námi světí.
1: Oslavná báseň Vítězslava Nezvala na Rudou armádu osvoboditelku Prahy. Tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je opravdu Rudá armáda osvobodila Prahu, a stejná otázka na badatele Jiřího Padevěta.
0: Podle mého názoru, a myslím, že nejenom podle mého názoru, i podle údajů z Vojenského historického ústavu, Prahu osvobodili především povstalci. Těch taky při pražském povstání padlo zdaleka nejvíc.
1: Kdy a proč ale tento mýtus či dezinformace vůbec vznikly?
0: Ten mýtus začal okamžitě po 9. květnu, kdy vycházejí noviny a v nich už je napsáno, že Prahu osvobodila Rudá armáda. Česká politická reprezentace jasně deklaruje příklon Sovětskému svazu, čili nikoli v únoru 48, ale už v tom létě 45. A když se podíváte třeba na film Otakara Vávry, Cesta k barikádám, který je vlastně dokumentem o druhém odboji, tak ten je natočen už v létě 45, promítán tuším poprvé o rok později. A už v tom filmu je dikce 50. let.
1: Souvisela dezinformace, že Prahu osvobodila Rudá armáda, i s datem údajného osvobození 9. května, tak jak po řadu desetiletí jsme slavili?
0: 8. květen byl výročím kapitulace nacistického Německa, nicméně tanky Rudé armády přijeli do Prahy, do hlavního města Československa až 9. května, a proto komunistická propaganda dlouhá léta využívala toto datum k oslavám osvobození vlastně celého Československa a k oslavám konce druhé světové války.
4: Slovy badatele Jiřího Padevěta skončil další pořad z cyklu Jak to bylo doopravdy. Připravila Ivana Chmeldenčevová, spolupracoval Hinek Pekárek, účinkovali Michal Zelenka, Lukáš Hlavica, Marek Holý, Alexej Piško a Jan Vlasák. Režim měl Michal Bureš.
5: Dobré dopoledne, s Plusem je 10:30.
6: Český rozhlas Plus.

0: zprávy.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se neshodli na složení delegace na summit Severoatlantické aliance. Pavel to dnes oznámil po jejich společné schůzce. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Pavel ale přesto plánuje do Ankary odcestovat. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Zváží, pokud nebude součástí delegace. O jejím složení vláda bude rozhodovat v červnu. Americký prezident Donald Trump dal Evropské unii ultimátum do 4. července, aby definitivně schválila obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak prý opět zvýší cla. Evropští politici Trumpovy výhrušky řešili už v týdnu, kdy se shodli na tom, že nechtějí zbytečnou eskalaci a budou hledat s Američany společné řešení. Zároveň ale připraví i potřebná protiopatření v případě, že Trump své výhrušky splní. Letuška, která byla v nemocnici v nizozemském Amsterdamu s příznaky hantaviru, na něj měla negativní test. Uvedla to Světová zdravotnická organizace. Na palubě letadla společnosti KLM se předtím letuška v Jihoafrické republice dostala do kontaktu se ženou, která později zemřela na hantavirus. Žena byla se svým manželem na výlotní lodi v Atlantiku, kde se nákaza potvrdila i u dalších lidí. 3 lidé kvůli této infekci zemřeli. Úřady dosud potvrdili 5 lidí, kteří se nemocí nakazili. Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a taky letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce. Pátek 8. května bude ve znamení oblačné až polojasné oblohy, na jihu zpočátku až jasno, přehánky se mají vyskytnout jenom výjimečně, častěji pouze na horách na severu republiky. Večer se bude na většině území podle Českého hydrometeorologického ústavu vyjasňovat. Teploty přes den 15 až 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy 21, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů. Slabý severní až severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu. V noci pak má být polojasno až jasno, k ránu začne oblačnosti pozvolna přibývat, ojediněle se vytvoří i mlhy, teploty klesnou na 8 až 4 stupně, v údolích až na 1 stupeň Celsia. Lokálně se můžou přidat i přízemní mrazíky. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno, během odpoledne přechodně zvětšená oblačnost, odpoledne se můžou na horách ojediněle tvořit přehánky, večer pak bude ubývat oblačnosti na většině území až do vyjasnění. A teploty 17 až 21 stupňů, na jihu Moravě až 24, v 1000 metrech na horách zítra kolem 10, na Šumavě až 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Doufám, že teď už nebudu zatížený tím, jestli jsem víc Vietnamec nebo Čech. Teď už jsem do mikrofonu všechno vyřval a můžu konečně řešit něco víc, třeba společnost, říká režisér prvního Viet filmu natočeného v Česku Dušan Duong. Jeho letní škola 2001 měla premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech a teď má 8 nominací na Českého lva, mimo jiné i za nejlepší film. Co si Vietnamci myslí o Češkách a Češích? A jaká bude třetí generace Vietnamců, která tu vyrůstá? Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost plus.

0: Německá tržnice Dragoun je populární destinací německých turistů.
1: Já, kde jste obrzí, s vaším lidem?
2: Ano, madame.
3: Vy jste majitel tohoto stánku?
4: Nerozumím česky.
3: Česká obchodní inspekce.
5: Vy mluvíte česky líp než vietnamsky, ale slyšela jsem, že se vietnamsky učíte se svým dvouletým synem. Říká vám tati častěji ve vietnamštině nebo česky?
6: Vietnamsky hodně.
5: A jak je to vietnamsky, tati?
6: Moj.
5: A mami?
6: Mej.
5: Vidíte, že tam umíte to bezvadně. Čtete mu vietnamské pohádky?
6: No, vlastně se musím přiznat, že jo. A vlastně já se učím číst.
5: Aha.
6: Díky tomu. A on mě i opravuje, když je jako...
5: Ve dvou letech vás opravuje.
6: No, protože on ví, jak to zní, když mu to čte máma, když mu to čte táta, tak...
5: Je to jiné.
6: Tak on je jako on je takový chytrolín, že rád opravuje. No.
5: A jaké jsou vietnamské pohádky?
6: To jsou vlastně takový ty dětský, takže tam jsou medvíci a takový jen ty jako dětský motivy.
5: Jedno z témat letní školy 2001 se týká i dětí odloučených od rodičů. Umíte si představit, že byste s manželkou odjel a nechal svoje dítě někde třeba 10 let?
6: No tak když jsem dělal ten film, tak jsem si říkal, že to určitě jakoby by se nemohlo stát. Že jako... Ale teď, když jsem si dneska pustil zprávy, tak a podíval se na to, co se děje ve světě, tak všechno je možný v dnešním světě.
5: Jak často se to ve Vietnamu děje, že rodiče nechají dítě ve Vietnamu, odjedou vydělávat peníze?
6: Tak to je něco, co se dělo na té chebské tržnici hodně. A myslím si, že i po celé republice, kde byly nějaké komunity, že ty imigranti, oni, když sem přijeli, tak řešili spíš, jak přežít, jak finančně zajistit rodinu. A ty děti pak stavili na tu druhou kolej.
5: A děje se to pořád?
6: Děje se to pořád.
5: A kam všude Vietnamci a Vietnamky odjíždějí? Protože to není jenom Česko, ale je to i spousta jiných míst na světě.
6: Jo, tak v Česku je třetí největší komunita v Evropě. První je ve Francii, pak je Německo. A v USA jich je hodně, těch Vietnamců. A vlastně po celém světě.
5: A proč je láká Česko?
6: Proč je láká Česko? No tak to byla příležitost, kterou jim někdo dal, jejich vláda. A jim bylo nabídnuto, že můžou 4-3 roky pracovat v Německu nebo v Československu. A o tyhle pozice se vlastně ty lidi jako museli soutěžit a mohl letět jenom ten nejlepší.
5: Co dělá se vztahy v rodině, když rodiče své dítě nechají ve Vietnamu a odjedou třeba na 10 let pryč?
6: Já si myslím, že to udělá vlastně takovou hroznou propast, kterou je hodně těžký jako překlenout. Ale já doufám, že třeba tenhle film to může jako nějak tomu dopomoct.
5: Mimochodem, kdo je ve vietnamské rodině hlava té rodiny? Je to máma nebo táta?
6: No, tak třeba když si vemu naší vietnamskou rodinu, tak hlavy jsme dvě a spolupracujeme, ale dost často se říká, že ty otcové nebo ty muži jsou jako hlava rodiny, ale na druhou stranu třeba tu nějakou kasu drží ta žena.
5: Je něco, co by muž ve Vietnamu nikdy za žádných okolností neudělal, protože by byl za slabocha, ale tady v Česku je to úplně normální, běžná věc.
6: Vlastně, když se tak zamýšlím, tak můžu to brát asi jenom tak ze své pozice, co já znám od svého táty. A můj táta snad nikdy nepřiznal pořádně svoji chybu, ale na druhou stranu já vím, že to je taková hra a on nemůže, on takhle není naučený.
5: A umí si třeba pobrečet, váš táta?
6: No, tak viděl jsem ho brečet, ale nebylo to jako úplně šťastný, ale...
5: Tak to asi nebude, to asi nebudou slzy štěstí, myslela jsem spíš to, že si zabrečí, protože ho něco dojme, nebo ho něco trápí.
6: No, snaží se nebrečet. Ty lidi, ale myslím si, že to je důležitý si zabrečet.
5: A vy to umíte?
6: Já to umím.
5: A co třeba coming out? Ten je ve Vietnamu přípustný?
6: Tak jako je, ale zároveň v té české komunitě Vietnamců tak je to stále nějaký tabu a někteří to stále tají před svými rodiči, někteří neumějí ani jako normálně s nima komunikovat, tak proč by jim říkali ještě takhle jako další jako vrstvu?
5: Intimní věc.
6: No.
5: 95% věcí, které se ve filmu odehrávají, se stalo buď vám nebo vašim kamarádům. Je to příběh jedné rodiny, vyprávěný očima tří mužských postav. Chtěl jsem, aby byli všichni tak trochu lůzři, kteří neví, co se životem. Je to film o třech ztracených duších, které hledají souznění. Taky jste byl ztracená duše?
6: Možná jo, asi jo, ale já si myslím, že když člověk vyrůstá jako teenager, tak je jakoby ztracený jako vlastně, že to je normální. A zároveň já jsem tam měl ještě ten aspekt toho, že jsem nevěděl, jestli jsem Čech, Vietnamec, jestli mě mám táta rád, máma, takže jo.
5: A teď už to víte, jestli jste Čech nebo Vietnamec, jestli vás má máma a táta rádi.
6: To jsem díky bohu našel, všechny tyhle odpovědi na tyhle otázky.
5: Takže ano, ano, ano, ano.
6: No, jsem Čech, jsem Vietnamec, všichni mě mají rádi.
5: Tak to je fajn.
6: No já jsem spokojený, jenom, jak jsem říkal na začátku, doba je nejistá.
5: Když říkáte, že to bylo o ztracených duších, kolik jich vidíte kolem sebe v té vaší vietnamské komunitě tady v Česku?
6: No, já už jsem jako starší, takže já už jsem v té generaci těch Vietnamců, co se už třeba našli, nebo už se nějak, už se nemusí tak moc hledat. Ale stále vidím, hlavně u těch mladých, u těch dětí, že se tam děje nějaká chyba, která by se neměla dít. Hlavně jakoby mluvím o tom, o těch vztazích v té rodině a o tom, jak když přijdu do večerky, tak tam jsou ty děti, které tam pracují, a když nepracují, tak tam jsou na telefonech a přijde mi to, že to je všechno špatně.
5: Je pravda, že když chodím do večerky, tak tam taky jsou děti. Jsou tam dvě a pracují. Letní v škole 2001 říkáte, že je to vaše terapie. Z čeho jste se potřeboval dostat?
6: Tak ze všeho možného, asi nejvíc z těch vztahů v té rodině. Z toho, že jsem si třeba ani nevěřil v nějaký období svého života. A s každým rozhovorem se dostávám jako hloubš a dál.
5: Takže každý rozhovor je zase další a další terapie.
6: Ano, pokud vlastně ten člověk přináší nějaké otázky, které já jsem si nepokládal, tak pro mě je to terapie.
5: Já jsem viděla váš film na filmovém festivalu v Karlových Varech. U českého publika měl velký ohlas. Úspěch je i nominace na Českého lva v 8 kategoriích. Já jsem se dívala, že ten film vidělo bezmála 25 000 lidí. Vy jste říkal, že úspěch by byl, kdyby to bylo 30, tak to už se k tomu blíží. Tak znáte lepší terapii, než je tohle?
6: Tak aktuální čísla jsou 40 už.
5: Už 40, tak tam mají zastaralá čísla, no, takže překonalo to vaše očekávání.
6: Já jsem chtěl 100 000, ale...
5: Já jsem slyšela 30, tak to možná bylo na začátku.
6: Jo, ale vlastně já chci vždycky nejvíc. Ale producenti jsou spokojení, protože ty čekali třeba 5 nebo 10. A druhá část otázky byla...
5: No jestli znáte lepší terapii, než je tohle. Ten úspěch, to, že se vám povedl film, který má ohlas dobrý, vidí ho spousta lidí, víc než se vy sám čekal.
6: Tak je to velmi drahá terapie a velmi jakoby náročná jakoby z toho časového hlediska. Ale já se snažím si to moc nebrat osobně, tyhle ty úspěchy, protože člověk se může hodně rychle nechat opít nějakým rohlíkem a pak zapomenout, proč to vlastně dělal.
5: No vy jste ten film psal 8 let?
6: 5,5.
5: Proč to trvalo tak dlouho?
6: Protože já jsem si vybral ty 3 perspektivy, jakoby vlastně docela zajímavou jakoby formu, a ta mi byla trošku i osudová, že to není jen tak napsat takhle ten příběh.
5: Vy jste v Česku od 4 let. Zůstal vám z doby, kdy jste žil v Hanoji, nějaký zážitek v hlavě, nebo už je to všechno smazané tím, že žijete tady už dlouho?
6: Já si pamatuju spoustu věcí z toho dětství a nejradši vzpomínám na to, jak jsme s mámou jedli fočko ke snídani a pak mě vezla na kole a jsem seděl vzadu úplně jako nebezpečný v dnešní době bez helmy a takhle mě vozila do školky. A spoustu nostalgických jako nějakých vzpomínek mám.
5: A když tam jedete, vrací se vám všechny tyhle vzpomínky? Je to nostalgie?
6: Jo, tak po každý potkáte svoji rodinu, kterou vidíte třeba jednou za 3 roky. Takže Vietnam se stává mým druhým domovem, možná.
5: Hmm. Letní škola 2001 se jmenuje podle opravdu letní školy. Vy jste chodil do letní školy?
6: Ano, chodil.
5: Jak to fungovalo?
6: Tak po škole jsme tam chodili třeba na 2-3 hodiny a dělali jsme si úkoly. Učitel nás doučoval v angličtině, němčině, matematice, češtině a snažili jsme se dostat na gymnázium.
5: A to jste chodili dobrovolně?
6: No dobrovolně, rodiče nás dobrovolně zapsali, aby jsme je museli poslechnout a vždycky nám vlastně říkali, že to stojí hodně peněz a musíme chodit.
5: Vy ve Vietnamu máte širší rodinu, jak jste říkal. Představte si, že byste se tam musel teď odstěhovat a zůstat tam nějakou dobu. Co byste si tam sebou z Česka vzal, kromě svojí rodiny?
6: Aha. Tak...
5: Z čeho už si to neumíte představit?
6: Já si to představuju teď docela často. A já bych si vzal... Nevím, vlastně svůj notebook. Protože to je... Díky tomu můžete být v práci a zároveň být jinde. Takže to je jako velký plus dnešní doby. A možná bych si vzal i svůj pas.
5: A dokázal byste tam žít? Nejste už tím, jak smýšlíte, co děláte. Už vlastně nepatříte už do toho západního světa?
6: Asi bych si to dokázal představit, protože jsem se stal tím Vietnamcem docela jakoby víc za poslední roky, kdy mám toho syna. Takže mi vlastně už nevadí moc jako komunikovat ve vietnamštině a tu kulturu taky vlastně znám už mnohem víc, než když mi bylo 15. Takže, ale je tam strašný horko.
5: Vy jste kus dětství prožil v chebské tržnici Dragoon, kde se odehrává váš film. Slyšela jsem, že jste tam s kamarády dost zlobili, že jste tam budovali bunkry, vy jste se tam naučili jezdit na kole. To zní skoro až idylicky, ale pro vaše rodiče to taková idylka asi nebyla.
6: Nebyla. Protože měli asi věčně stres z toho, jestli čojka zabaví jejich padělky a jestli jako se ty jejich děti budou učit jako dobře a nebudou muset dělat to, co dělají oni. Ale to je prostě ta cena za to, že se vydáte do té cizí země a honíte ten lepší život.
5: Váš film je taky o generačním střetu. Kde ho máte s vašimi rodiči největší?
6: Asi v té výchově teď. Jako. Že já mám pocit, že ta výchova... A jako je to i tou dobou, že teď v dnešní době ta výchova je mnohem víc prozkoumaná a ty matky si o tom můžou přečíst různý knihy, jak se jako chovat k těm dětem. A mý rodiče to neměli. Tohle.
5: A mluví vám do toho, jak vychováváte vašeho syna?
6: Snaží se, ale moc se neodváží.
5: Říká režisér Dušan Duong, který je hostem Osobnosti Plus.
4: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Witowská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: V Česku je podle údajů Českého statistického úřadu z konce roku 2024 něco málo přes 69 tisíc Vietnamek a Vietnamců. Je to třetí největší komunita cizinců tady v Česku po Ukrajinkách, Ukrajincích a Slovenkách a Slovácích. Myslíte si, že se tu většině Vietnamců žije líp, než by se jim žilo doma?
6: Já si myslím, že jo, jinak by sem nechtěli furt jezdit. A já si myslím, že ty oficiální čísla jsou sice takový, ale neoficiální jich je jakoby nejvíc. Z různých zemí, třeba z Evropské unie. A myslím si, že se jim tady daří, protože ty Vietnamci jsou tady vlastně dost oblíbený a setkávám se dost často s nějakým pozitivním rasismem.
5: Co to znamená, pozitivní rasismus?
6: Tak když si otevřete nějaký komentáře s Ukrajincema nebo s Romama, tak tam občas vyskočí, že Vietnamci jsou mnohem lepší než tyhle.
5: A či myslíte, že to Vietnamci dokázali, že je Češi berou? Že vlastně chodíme k vám nakupovat, ženy chodí do nechtových studií, protože to je teď ten biznis, který frčí mezi Vietnamci. Tak čím to je?
6: Já si myslím, že to je dobrý poměr cena výkon, dobrý servis a neustále otevřeno a Oni jsou takový tichý národ, ty Vietnamci. Oni...
5: Říkáte, oni jsou. Vy jste taky.
6: Jo, jo. Ale teď to říkám pro Čechy, tak. Vy se stotožnili, tak. A nechtějí na sebe poutat moc pozornosti, protože, nevím, mají třeba moc peněz, nebo moc jsou napojení na něco a co nenápadný, takže o sobě nedávají moc jakoby vědět z toho osobního hlediska a ten biznis je to první.
5: Já vím, že jednu dobu se ve veřejném prostoru objevilo téma mikrorasismu, že někdo říkal, že jde nakupovat k Vietnamcům. Uráží vás to, když to slyšíte, že někdo řekne, že jde nakupovat k Vietnamcům?
6: Ne, ne, neuráží. Já pak můžu říct, že jdu k Bělochům na pivo.
5: Chodíte?
6: Chodím k Bělochům na pivo.

0: Takže se vám tady žije dobře?
1: Jo.
0: To je fajn. Co myslíte, že čeká tu generaci vašeho syna tady v Česku? Bude to ještě vlastně Vietnamec v tom pravém slova smyslu, nebo už to bude víc Čech?
1: Já si myslím, že ty kořeny se mu tak slijou a že bude český Vietnamec, ale ta nastupující generace bude řešit úplně jiný problémy, si myslím.
0: Jaké?
1: Tak otázka těch technologií, nějaký screen time, nějaká jako, jak nás to pohlcuje vůbec, celý tohle ta technologie a jak moc nejsme spojení jako offline, jsme všichni hrozně online, tak to je největší challenge, co čeká tuhle generaci. A pak různý ty geopolitický tlaky, co teď vidíme, tak já si nedokážu představit, jak to budou mít oni, a hrozně jim držím palce.
0: Když mluvíte o té globální situaci, zajímá vás to, co se děje kolem?
1: Jako mám pocit, že jsem do toho trošku spadl a hodně to sleduju. Je to díky tomu, no kvůli tomu, že mám toho syna a něco po sobě zanechávám. A já si myslím, že ta společnost je strašně polarizovaná a lidi by měli být na sebe hodní, i když nevolají stejný jako strany. Měli by spolu jako mluvit, to si myslím já.
0: A jak se vy osobně v tom dnešním dynamickém světě cítíte? Protože říkáte, že Vietnamci jsou tiší, nechtějí na sebe poutat pozornost. Tak jak tohle, to, co se na nás hrne ze všech možných stran, vy prožíváte?
1: Já to prožívám tak jako zodpovědně. No. Snažím se nějak přemýšlet nad budoucností své rodiny a dávám si v hlavě nějaký své jako záložní plány, co se jako může stát a co budu dělat. Jako.
0: Tak nám řekněte, co je váš záložní plán.
1: Můj záložní plán je, že máme večerky, tak kdyby došlo jídlo, tak přestaneme prodávat a budeme to jíst.
0: Máte obavy z toho, co čeká vašeho syna v tom světě? Jednak jste poukázal na ty technologie, ale jednak i to, co se děje, protože každý den se na nás hrnou nové a nové zprávy. Jsou to zprávy, kterým se i těžko dá věřit někdy, ale je to. Tak bojíte se?
1: Jo, já se bojím, ale zároveň se snažím držet nějaký optimismus a nepodléhat té panice, protože to je taky nějaká hra s naší myslí, když čteme jenom ty highlighty a řešíme vlastně to, co kdo řekne, a ne to, co kdo udělá.
0: Vy o těch technologiích teď píšete film.
1: Seriál.
0: Seriál. Je to anime.
1: Ano.
0: Seriál o ztracené generaci v podstatě. Máte pocit, že to bude ztracená generace? Ta generace vašeho syna, právě proto, že nejsou ty děti offline, ale online, že neustále sledují to, co se odehrává na jejich mobilních telefonech.
1: Já se o ně hodně bojím. A myslím si, že nemusí být ztracená generace, když budou mít dobrý rodiče. Tak rodičové, ty telefony omezte.
0: A vy to umíte, omezit telefony. Mluvil jste o tom screen timeu. Když se pak člověk podívá sám, kolik času tráví na mobilu, nevyděsí to vás i ve vašem případě?
1: Tak my se ženou jsme si vymysleli, že před synem se budeme snažit být co nejmíň na telefonu. A
0: takže jste s ním co nejvíc, abyste byli co nejméně na telefonu.
1: Přesně tak, přesně tak. A neukazuje mu, že my jsme na telefonu, protože malí děti, když to vidějí, tak chtějí to samý. Oni chtějí kopírovat ty dospělí.
0: Vy jste v rádiu Wave říkal, že se od malička setkáváte se stereotypy, ale že už jste si zvyknul. Co všechno jste si za tu dobu, co jste tady, 31 let? Nebo
1: jo.
0: 31 let.
1: Takhle dlouho.
0: Vyslechnul.
1: Různý věci. Já nevím, jestli to chcete slyšet nějaký výčet?
0: Ty?
1: Tak já nevím, tak
0: něco, co se vás dotklo. Bylo tam něco takového?
1: Ani ne, jako vlastně já jsem to možná nějak
0: vytěsnil
1: a všechno je pro mě stejný a je to vlastně jenom takový balast.
0: Češi mají o Vietnamcích různé představy a jsou různé předsudky mezi lidmi. Platí to i obráceně. Máte taky vy, Vietnamci, něco k nám?
1: Jo, já si myslím, že jo. Že Čechům se líbí Asiatky. Nebo Češi mají rádi slané jídlo.
0: To si říkáte vy o nás.
1: Jo. Proto když ty vietnamské restaurace mají klientelu většinu jako českou, tak to jídlo vlastně stojí za nic. A Češi se nestarají o svoje jako rodiče.
0: To taky si myslíte?
1: Že je hodí jako do domova důchodců. A protože Vietnamci žijou spíš jako v těch jako generačních domech. Že jsou všichni spolu. A že hrozně chlastají a podkouřej.
0: No a co z toho je podle vás pravda?
1: Tak podle mě stereotypy se zakládají na pravdě, jenom se přehání jejich jako užívání.
0: A co z těch předsudků, o kterých víte, že máme my vůči vietnamské komunitě, je pravda u vás nejvíc?
1: U nás že furt pracujeme a že jsme strašně jako prachatý, ty Vietnamci. Já mám pocit, že ty Vietnamci, jak vůbec nechodí do kina nic, tak jim ten majetek prostě bobtná a oni ke konci života zjistí, že mají strašně peněz. A k čemu jim to je?
0: Ta vietnamská komunita je hodně soudržná. Co se uvnitř komunity netoleruje? Co je něco, za co by vás z té komunity vyobcovali?
1: Tak pokud vemem rodinu, tak v rodině se nesmí jako... Nesmí to být drzej na svýho tátu a takovýhle jako věci. A v té komunitě musíte jako držet za ten jeden provaz. Když někdo nějak říká něco špatně o té komunitě, jenom jako kriticky, že by jí chtěl třeba pomoct, tak někteří lidi to můžou brát hodně jako těžce.
0: A jak těžce brala vietnamská komunita vaší letní školu 2001? Protože vím, že na nějakém facebookovém profilu běžela velmi živá debata a že vám někteří vaši, jak bych to řekla, kolegové nebo krajani vyčítali, že vytahujete kostlivce ze skříně.
1: Jo, tak rozdělilo se to na takový dva tábory. Nevím, který byl větší, ale doufám, že ten pozitivní. A lidi se jako vlastně vylekali, že by si o Vietnamcích Češi mohli myslet, že jsou jako zloději, že se nestarají o svoje jako rodiny. To, co oni si myslí o Češích třeba. A se hrozně báli o tu svoji nějakou pověst. Že v té komunitě ta pověst je vlastně hodně.
0: A nebyl to cíl vytáhnout ty kostlivce ze skříně? To, co Češi mají hodně hluboko zakořeněné, že Vietnamci prodávají fejková trička, že nažehlují tři pruhy a všechny další obrázky. Není to tak, že to byla provokace trošku z vaší strany? A nebo spíš možná vyrovnání se s tím minulostí, která už je teda minulost?
1: Jo, myslím si, že to nebyla jako nějaká ambice nějak se vyrovnat s minulostí. Spíš jsem si řekl, že to tak bylo a nemám důvod to nějak tajit. A zároveň jsem asi podvědomě jsem jako provokoval, já jsem jako takový provokativní typ, takže jo, asi jo, ale podvědomě. Nebyl zatím nějaký zlej úmysl.
0: A kdyby vás teď někdo oslovil, abyste natočil film o Češích a Češkách a vytáhl nějakého kostlivce na nás, co by to bylo?
1: Tak pokud přijde dobrý jako námět, dobrý scénář, tak proč ne?
0: No a ten kostlivec?
1: Kostlivec?
0: Máme my ve skříni taky něco?
1: Určitě, určitě. Asi něco z té historie, nebo nějaký jako rodinný vztahy. Mám pocit, že mě třeba baví řešit ty rodinný vztahy a jak to řešíme, jako kulturně jinak, tak rodina.
0: To byl režisér Dušan Duong. Děkuju za to, že jste byl hostem Osobnosti Plus.
1: Já díky.
0: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Radiokniha. Alarmujícím svědectvím o stavu životního prostředí kolem nás je kniha Život na naší planetě, kterou napsal uznávaný přírodovědec David Attenborough, nejznámější britský tvůrce přírodovědných filmů. Jeho vyprávění není jen mrazivou zprávou o vymírání živočišných a rostlinných druhů, ale také pokusem najít způsoby, jak by mohlo lidstvo planetu uzdravit a tento nepříznivý vývoj zvrátit. David Attenborough oslaví v květnu sté narozeniny.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
4: 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus. zprávy.
4: Prezident a premiér se neshodli ohledně české delegace na summitu NATO. Ukrajina a Rusko se obvinují z porušení příměří, které vyhlásila Moskva. A Mezinárodní federace novinářů na kongresu v Paříži zkritizovala navrhovaný model financování veřejnoprávních médií v Česku. Tady jsou zprávy svátečního plusu. Zdraví vás Ondřej Látal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Podle Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i dál účastnit.
5: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
4: Využití kompetenční žaloby vidí Pavel až jako poslední možnost. Zváží, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Náčelník generálního štábu Karel Řehka získal francouzský národní řád za zásluhy v hodnosti komandéra. Vyznamenání mu předal francouzský velvyslanec v Česku Stefan Krůza. Země Řehku ocenila mimo jiné za rozvoj vojenské spolupráce obou zemí. Mezi českými držiteli národního řádu za zásluhy je třeba bývalý velvyslanec ve Francii Jaroslav Šedivý, mecenáška, sběratelka umění Meda Mládková anebo zpěvačka Hana Hegerová.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Rusko podle Kyjeva porušuje své vlastní příměří vyhlášené od 8. do 9. května. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že ruská armáda od rána ostřeluje ukrajinské pozice a zahájila 10 útoků na různých místech fronty. Ukrajina podle Zelenského na útoky odpovídá.
6: Podle prezidenta Zelenského během noci Rusové provedli více než 850 útoků drony různých typů, včetně FPV dronů a systému Lancet. Informace nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Rusové podle mnoha jiných zdrojů přesunují systémy protivzdušné obrany do Moskvy, aby zastavili ukrajinské drony, které mohou narušit vojenskou přehlídku na Rudém náměstí. Toho může využít ukrajinská armáda a útočit na oslabenou ruskou obranu. Na ruských sociálních sítích se objevují záběry výbuchů z ruského území v Rostovské oblasti, v Jaroslavi nebo v Permu. Z východní Ukrajiny Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: V Anglii sčítají hlasy ve včerejších volbách do místních zastupitelstev. Podle prvních výsledků se potvrzují předpoklady, že vládnoucí labouristická strana utrpí výraznou porážku. Posiluje naopak strana Reform UK Nigela Farage. Mezinárodní federace novinářů odsoudila navrhovaný zákon o změně financování veřejnoprávních médií v Česku. Podle ní plánované změny nejsou v souladu s evropskými pravidly a ohrožují nezávislost veřejnoprávních médií. Delegáti se na tom shodli na STEM zasedání kongresu Mezinárodní federace novinářů v Paříži.
7: Zhruba 200 novinářů z celého světa jasně uvedli, že česká vláda by se měla polepšit a přestat útočit na žurnalistiku ve veřejném sektoru.
8: Popsal člen výkonného výboru Mezinárodní novinářské federace Adam Portelli. Světový kongres pověřil nové vedení federace k zaslání dopisu české vládě.
9: Máme vzkaz pro předsedu vlády České republiky. Mezinárodní federace novinářů situaci pozorně sleduje a žádný útok na systém veřejnoprávního vysílání nebudeme tolerovat.
8: Řekla nově zvolená viceprezidentka Mezinárodní federace novinářů Jennifer Morová. Česko na kongresu zastupoval syndikát novinářů. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Britský přírodovědec David Attenborough dnes slaví své narozeniny. Jeho přírodovědné snímky jsou oblíbené u diváků po celém světě. Za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižních ocenění. Attenborough se podílel na desítkách dokumentů, které dnes patří ke klasice přírodopisné tvorby.
10: I'm David Attenborough. And I've had the most extraordinary life.
11: Britský přírodovědec David Attenborough patří k nejznámějším vypravěčům přírody. Jeho dokumenty viděly stovky milionů diváků. Nejprve přírodu pozoroval a objevoval. Postupně začal otevřeně mluvit o jejím ohrožení. V dokumentu z roku 2020 Život na naší planetě natočeného pro Netflix upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánů.
10: If we take care of nature, nature
12: will take care of us.
11: Člověk je neodmyslitelně součástí přírody. Je proto podle Davida Attenborougha nutné o ní pečovat. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Bude oblačno až polojasno, přeháníky se vyskytnou jenom výjimečně, večer se má na většině území vyjasňovat, teploty 15 až 19, na jihu Moravy kolem 21 stupňů. To byly zprávy a začíná Online Plus.
13: Konec kdysi slavného vyhledávače, žaloba nakladatelů na firmu Meta, problémy Facebooku a Instagramu s příliš mladými uživateli a nový XChat. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
3: Online Plus.
13: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N, Petra Koupského. Ahoj Petře.
14: Ahoj Davide.
13: Sociální síť X spustila samostatnou četovací aplikaci XChat. Instalovat si ji zatím mohou jen uživatelé operačních systémů iOS nebo iPadOS. Rozšíření na Android se zatím chystá. Do služby se uživatelé přihlašují svými přístupovými údaji z X a mohou si ve službě posílat textové zprávy, volat si, pořádat skupinové čety nebo zasílat zprávy, které se po určité době automaticky sami smažou. X říká, že komunikace je koncově šifrovaná, ale podle dostupných informací nemusí být tato ochrana 100%. Firma totiž ukládá soukromé klíče uživatelů na svých serverech, kdežto u jiných podobných komunikačních služeb obvykle klíče neopouštějí uživatelovo zařízení. Petře, mně přijde vlastně docela vtipné to, že XChat je česká taková četovací služba, takové diskuzní fórum, které má poměrně hodně dlouhou tradici a i nadále funguje a teď tady má i svého mezinárodního konkurenta. Dává podle tebe pro službu X, pro tuhle sociální síť smysl tedy spouštět samostatnou četovací aplikaci? X má mimochodem i svůj vlastní chat nebo nějaké posílání přímých zpráv mezi uživateli, které, pokud jsem se díval, tak funguje velmi podobně. Tak co říkáš tady na to spuštění té samostatné aplikace?
14: Tak je to Elona Muska bez pochyby hazardní, protože je klidně možné, že čeští majitelé xchatu.cz ho teď zažalují kvůli poškození ochranné známky, což je situace, která by mohla být velice zábavná. Ale když na to budu odpovídat vážně, já se taky trochu divím tomu, proč tahle služba? V síti X, tedy v Twitteru původním, je služba přímého zasílání zpráv, v zásadě četovací služba, i když trochu omezená proti těm širokým možnostem těch specializovaných chatů, ale pro dané účely rychlé komunikace mezi jednotlivými uživateli X vždycky stačila. A spouštět tady další věc, která dovede v podstatě to samé, co WhatsApp nebo Signál, a navíc ještě bez té 100% záruky koncového šifrování, protože klíče uložené u provozovatele to není koncové šifrování, to se za něj vydávat nedá. Opravdu se mi zdá, že velký smysl to nemá.
13: No, uvidíme, jak to bude tedy fungovat. Mě vlastně na tom trošičku překvapuje to, že Elon Musk už leta mluvil o tom, že chce z X udělat takovou tu jednu všeobjímající aplikaci, ve které bude možné dělat celou řadu věcí, včetně nakupování, posílání peněz, právě nějakého četování, posílání zpráv a podobně. A teď tady vlastně minimálně X, který už má nějaké tři aplikace, má tu svoji klasickou sociální síť X, bývalý Twitter, má vlastně aplikaci pro AI chatbot Grok a teď má třetí aplikaci vlastně pro četování, takže se z té jedné původní myšlenky velké všeobjímající aplikace najednou stává rodina samostatných aplikací. Co na to říkáš?
14: Tak s Elonem Muskem, a to už jsme mohli mnohokrát vidět, platí v podstatě jenom dvě pravidla. Pravidlo číslo jedna, šéf má vždycky pravdu. Pravidlo číslo dvě, šéf může kdykoliv změnit názor. Čili je to v rozporu s tím, co hlásal dříve, ano, ale bez pochyby by to dovedl dokonale obhájit, když by na to přišlo. Zkoušet odhadovat, co příště udělá Elon Musk, může být zábavný sport pro sázky, ale hodně hazardní.
13: No, tak uvidíme, co bude dál. Ty platby v rámci X, údajně tady sociální síť X nadále chystá. Jsem zvědavý, kdy něco podobného spustí, nějaké posílání peněz a placení a podobně. A jsem tedy zvědavý, jak dlouho třeba vydrží ty aplikace samostatně, jestli se časem nebudou nějakým způsobem spojovat, nebo jak to prostě bude fungovat. Ono je pak vlastně zajímavé i to, že na webu to funguje trošičku jinak a v těch mobilních telefonech zase trochu jinak, takže je v tom možná trochu zmatek. Tak uvidíme, co Elon Musk vymyslí zase příště.
3: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Facebook a Instagram nedostatečně brání dětem mladším 13 let v přístupu na své služby. Říká to Evropská komise, která s firmou Meta, která obě sítě provozuje, rozjela předběžné řízení o možném porušení nařízení o digitálních službách. Meta zakládání účtů dětmi pod 13 let sama zakazuje ve svých podmínkách používání. Zákaz se ale dá snadno obejít tím, že mladistvý uživatel při zakládání účtu zadá falešné datum narození. Firma totiž nijak pořádně neověřuje, zda si uživatel nevymýšlí, konstatovala komise. Kritizovala také to, že na Facebooku a Instagramu není jednoduché případného mladistvého nahlásit. Aby se člověk dostal na příslušný formulář, musí provést až 7 kliků, kritizovala komise. A i když formulář vyplní, obvykle se nic nestane, dodala. Meta teď může na obvinění reagovat, poté komise rozhodne, zda se firma proti evropským pravidlům skutečně provinila. Petře, takže tady máme další nějaké řízení Evropské komise o možném porušení nařízení o digitálních službách. Meta tedy má to nařízení porušovat tím, že nedostatečně brání těm 13-letým a mladším, dejme tomu, v přístupu právě na ty své sociální sítě. Pokud má ta firma v podmínkách, že jsou její sociální sítě až od 13 let a sama to nevynucuje, tak to asi vypadá jako dost jednoznačný problém. Je to tak?
14: Bez pochyby to je jednoznačný problém a bez pochyby existuje velmi dlouho po celou dobu, co existuje Facebook a potom Instagram. A jenom jde o to, že zatím se o to nikdo nestaral, žádná vnější autorita nekontrolovala, jakým způsobem si Meta ten věk ověřuje. Teď tady ta vnější autorita je, je tady evropské nařízení DSA a evropské orgány se právem ptají, kde jsou jaké záruky, že Meta své vlastní předpisy dodržuje. A ukazuje se, že nejsou skoro vůbec žádné a že nějakou spolehlivou techniku ověřování věku by to chtělo. Teď nemluvíme o tom, jak vysoký ten věkový limit má být, protože souběžně s tím probíhá diskuze, že by to nemělo být 13 let, ale třeba 16 a některé země v Evropě i jinde už si to uzákonili nebo se k tomu chystají. A to je jiná diskuze. Ale to, že by nějaký limit měl být a že by měl být jednoznačně ověřitelný, o tom, myslím, sporu není.
13: Není trošku problém, že ty děti vlastně ve 13 letech nemají v zásadě žádný způsob, jak ten věk, jak si opravdu prokázat, nemají občanský průkaz nebo něco podobného. Neměli by mít asi v té době ještě nějakou svoji platební kartu. Jak vlastně může takové dítě tedy potom prokázat, že mu je opravdu 13 let? Já jsem právě o tom přemýšlel, přijde mi, že třeba u těch 15 letých, tam už je to relativně snadné, tam už nějaký průkaz třeba totožnosti existuje, ale u těch mladších, mě to vlastně pořád přijde, že nevím, jak by se to mělo dělat.
14: Ano, to je výborná otázka. Je z ní dobře vidět, že o tom včas nepřemýšlel vlastně nikdo. Že v Metě, která se tehdy ještě jmenovala Facebook, nastřelili věk 13 let a sebeméně si nalámali hlavu s tím, jak se ověřovat bude. A ano, skutečně to není jednoduché. V některých zemích, například v Austrálii, o které jsme v tomhle pořadu taky několikrát mluvili, se zkoušejí behaviorální testy. Testy toho, o co se zajímá ta dotyčná uživatelka nebo uživatel, jak se chová a z toho se odhaduje, jaký je její věk, což pochopitelně je nepřesné. Jiný způsob je přes fotografii, třeba taky známe spoustu anekdotických příběhů, jak si tam přimalovávají vousy a já nevím, co všechno. Prostě tohle nebude fungovat příliš dobře. Já si myslím, že se to nakonec použije jako další argument pro zvýšení toho věku pro přístup k sociálním sítím, protože ten věk 13 let asi je neprokazatelný, rozhodně ne bez nějakých velkých omylů a chyb.
13: Mimochodem Evropská komise říká na základě nějakých

0: svých statistik, zdroje jsem tedy, přiznávám, úplně nedohledal, tak ale Evropská komise říká, že v Evropě je na Facebooku a Instagramu asi 10 až 12% dětí mladších 13 let, což mně přijde vlastně jako poměrně vysoké číslo, 10 až 12% méně než 13-letých dětí, že už takhle na sociálních sítích funguje. Je vidět, že tam prostě ty děti chtějí být nějakým způsobem, že se tam dostávají a že opravdu asi tedy je těžké jim nějakým způsobem zakázat, aby vlastně na ty sociální sítě chodili. Jsem zvědavý, jak to tady se bude nakonec prokazovat.
1: Ono to pravděpodobně bude ještě vyšší číslo než 10%, protože to je tahle diskuze na ruby, jakým způsobem zjistit, kolik jich tam vlastně je. Jediný, který si umím představit, spočívá v tom, že se jich zeptáš a velká část těch, kteří vědí, že by tam být neměli, tak to prostě zatlučou, čímž se to číslo zkreslí.
0: Mimochodem, vlastně pokud jsme u toho tématu ověřování věku, tak teď nedávno vyšla zpráva, že ve Velké Británii se začalo ověřovat, jaký věk vlastně ten uživatel má prostřednictvím zařízení firmy Apple. Apple totiž ve svém systému iOS nebo iPadOS ve verzi 26.4, což je verze teď několik týdnů vlastně zpátky vypuštěná, tak v této verzi zavedl pro uživatele možnost právě ověřování věku na nějaké konkrétní služby. Uživatel tam může ověřit ten věk právě buď na skenování nějakého průkazu, nebo třeba zadáním platební karty. V některých případech Apple vlastně automaticky toho uživatele ověří, že je mu třeba více než 18 let, protože už má nějakou historii s tím člověkem a podobně. A v Británii se to začíná používat právě k ověřování věku k některým online službám, například porno servery. Teď začínají už hlásit, že tedy právě přes tyhle ty iPhony, iPady a další zařízení od Apple se mohou lidé tady k ním přihlašovat, protože berou to, že jsou vlastně ověření, že jim je více než 18 let. Takže to vypadá, že se nám to ověřování věku možná časem přesune nebo už přesouvá do operačních systémů, zatím tedy u firmy Apple. Jsem zvědavý, jestli s něčím podobným nepřijde za chvilku také Android a společnost Google, případně Microsoft a Windows. A vypadá to, že tedy se to ověřování věku bude asi dělat tímhle způsobem. Co na to říkáš?
1: Tak zatím je to jeden operační systém. Může z toho vzniknout zajímavá situace v tom smyslu, že u některých operačních systémů potom třeba bude snazší prokázat, že jsem dosáhl zákonného věku pro něco, k čemu je potřeba. U jiných to bude komplikovanější a bude to další pobídka k nakupování zařízení s tím jedním systémem, ale nemusí to tak dopadnout. Konec konců asi je to logické, aby tyhle funkce byly systémové a aplikace, aby to přebíraly ze systému, ale o to větší tlak bude na to, aby se to ověřování dělalo správně a aby to bylo co nejméně chybové.
0: No a není tam zase problém trošku v tom, že skenuju svůj průkaz totožnosti a předávám ho nějaké prostě komerční firmě. V Evropské unii se chystá ta digitální peněženka, no peněženka digitální identity, která by vlastně něco podobného měla také umožňovat, tedy ověřovat věk toho uživatele online s tím, že by se neměly předávat žádné informace jiné, než tedy ano, je zletilý, ne, není zletilý. Není tohle to třeba lepší řešení ve výsledku přece jenom, než teda dávat tu občanku nebo něco podobné o nějaké soukromé firmě?
1: Je to bez pochyby lepší řešení. Já si myslím, že ten evropský projekt digitální peněženky by mohl hodně těch problémů, o kterých tady hovoříme, odstranit tím, že odstupňuje přístup k jednotlivým citlivým osobním údajům. Dokud tomu tak není, tak je možná, nevím, jenom přemýšlím nahlas, možná je menší zlo poskytovat tyhle údaje jedné firmě, jednomu provozovateli, jako je Google nebo Apple, než těm 50 aplikacím, které si o to budou říkat. Ale rozhodující je, jak to bude fungovat v praxi, jak se to ukáže být spolehlivé, jak to bude napadnutelné nějakým vnějším útokem a podobně. Je to na začátku, nic o tom nevíme.
0: Na druhé straně vlastně zase se jaksi posílí pozice těch poskytovatelů, těch majoritních operačních systémů, které jsou víceméně opravdu tři, možná Linux, když připočítám k tomu, tak ale tam ty distribuce jsou vlastně také jako dost fragmentované, tam není jeden úplně hlavní hráč. Neposílí se tedy ta pozice těchhletěch jaksi výrobců operačních systémů, protože bez nich pak se člověk třeba nedostane ani na některé služby, když nebude schopen přes ně jaksi ověřit svůj věk a podobně?
1: Posílí. A navíc to jsou všechno americké firmy. Myslím si, že je to o důvod víc, aby Evropa pracovala na tom, čemu se pracovně říká suverénní softwarový stack, sada řešení počínaje operačním systémem, které by byly nezávislé na tom, co je z jakéhokoliv jiného kontinentu a od jiné mocnosti, ať už je to z východu nebo ze západu. Ale o tom jsme taky mluvili víckrát a zhodli jsme se na tom, že k tomu vede dlouhá cesta. Ale tohle opravdu je o důvod víc, aby Evropa tou cestou šla.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Společnost Meta ještě jednou. Meta totiž ve Spojených státech čelí hromadné žalobě 5 velkých knižních nakladatelů. Stěžují si v ní, že firma měla k trénování své umělé inteligence neoprávněně použít miliony děl chráněných autorskými právy. O žalobě napsal například deník New York Times. AI model Llama, který Meta vyvinula, podle žalobců ohrožuje živobytí spisovatelů, protože dokáže schrnout obsah jejich děl či vytvořit záplavu uměle generovaných nápodob jejich knih, takže uživatelé nebudou muset jejich knížky kupovat. Nakladatelé svou žalobu podpořili výroky samotného AI modelu. Nechali model vytvořit například cestovního průvodce ve stylu jednoho z autorů. Když se pak modelu ptali, jak dokázal tak přesně napodobit autorův styl, model jim přiznal, že byl natrénován mimo jiné na jeho textech. Meta pochybení odmítá s tím, že americké soudy už uznaly, že trénování AI na autorsky chráněném obsahu není podle amerického práva protiprávní. Tak další spor s nějakým výrobcem AI modelů. Tentokrát na jedné straně stojí 5 velkých amerických nakladatelů a plus někteří autoři jako takový. A na druhé straně firma Meta, která právě vyvinula a natrénovala svůj AI model Llama, který vlastně v rámci jakéhosi způsobu open sourceu nabízí jiným vlastně potom provozovatelům AI systému. A ta žaloba tady stojí na tom, že se i nakladatelé zeptali přímo té Llamy a ta jim řekla, že opravdu ta data z knížek používala k natrénování a že opravdu obsahuje třeba tato data. Několik takových podobných žalob už jsme tady měli. My jsme mluvili o například žalobě nakladatelů na Anthropic, tam pak došlo k nějakému mimosoudnímu vyrovnání. Myslíš, že i tahle žaloba míří tímhle směrem nakonec?
1: Tahle žaloba míří úplně jiným směrem a neodvažuji se ve slušné společnosti ani říct jakým, protože je postavená velice nešikovně. Ptát se samotného jazykového modelu na cokoliv, co by se pak použilo jako argument v žalobě a před soudem, je prostě legrační. Ty modely jsou z tohoto hlediska naprosto neprůkazné, řeknou všechno, o čem se domnívají, že chce uživatel slyšet, to je obecně známá skutečnost. Použít tuhle argumentaci znamená podle mě ten spor dost značně zhodit. A je to škoda, protože podstata problému je naprosto reálná. Nejenom Meta, ale všechny firmy, které mají jazykové modely, tak využili jako trénovací data úplně všechno, co bylo digitálně k dispozici. A řada z těch věcí byla chráněná copyrightem. Ano, v Americe jsou nějaké rozsudky, které mohou možná, nevím, sloužit jako precedens, že už je to schváleno a že se žádné odškodnění vymáhat nedá. Ale přinejmenším morálně ta situace zůstává problematická. Nikdo se autorů a nakladatelů neptal, jestli se jejich texty smějí použít tímhle způsobem a použili se velice radikálně k tomu, aby vznikl nástroj, který může autory napodobovat nebo nahradit. Čili nějak by se to řešit mělo, ale to, o čem tady mluvíme, tenhle konkrétní případ, tento nejspíš nebude, který to vyřeší.
0: Myslíš, že tedy nakladatelé mají pravdu v tom, že říkají, že spisovatelé se musí kvůli AI bát o své živobytí, protože lidé přestanou kupovat jejich knížky, když tedy se mohou zeptat AI modelu, aby jim ve zkratce shrnul třeba nějaký obsah nějaké knihy, oni pak nemusí číst, anebo si mohou nechat tedy vygenerovat knihu ve stylu

0: letech ale vyhledávač ask.com skončil. Služba se původně jmenovala Ask Jeeves. Zeptej se Jeevese. Podle postavy mimořádně schopného komorníka Reginalda Jeevese z humoristických knih britského spisovatele P.G. Wodehouse. Vyhledávač fungoval z části jako encyklopedie a z části jako skutečný vyhledávací robot. Vyzýval uživatele, aby mu kladli otázky v přirozeném jazyce, ne pomocí klíčových slov, jak tehdy bylo zvykem. V roce 2005 službu koupila americká firma IAC. O rok později změnila název vyhledávače na ask.com. Jenže v konkurenci Google a dalších vyhledávačů nakonec služba zaostala a IAC je letos k 1. květnu definitivně vypnula. Petře, já si Ask Jeeves, posleze Ask.com, tedy vlastně vybavuju z těch 90. let nebo začátku nového tisíciletí tehdy. Byla to taková vlastně zajímavá služba, pamatuju si vlastně ten design. Nemyslím si, že jsem ji nějak jako výrazně používal. Používal jsem asi trošku jiné služby na vyhledávání tehdy, ale vlastně byla to služba, o které vím, že fungovala svého času. Dokonce myslím, že v tom vyhledávání byla poměrně progresivní a některé vlastně funkce v tom vyhledávání nebo podobu toho vyhledávání představila dříve než potom třeba některé ty dnes majoritní služby a vyhledávače, ale nepřežila. Po 30 letech teď skončila, k 1. květnu je na adrese ask.com už jenom rozlučkové hlášení a pokud se chcete podívat naši posluchači na to, jak ta služba vypadala, tak samozřejmě ji můžete najít ještě pořád v internetovém archivu vlastně od toho roku 96 přes všechny její proměny až po ten dnešek. Petře, používal jsi Jeevese někdy nebo Ask.com?
1: Asi jsem to zkoušel. Já jsem samozřejmě zapomněl, že ta služba existovala. Když se na to teď ptáš, tak jsem si vybavil, že někdy něco takového bylo. A mám dojem, že to umělo zpracovat dotazy položené víceméně přirozeným jazykem, což je způsob, jakým se dneska ptáme Google běžně. Ale tehdy to tak běžné nebylo. Tehdy to opravdu byla novinka.
0: Ten Jeeves, přiznávám, já jsem vlastně ty humoristické novely nečetl, ale připadá mi to, jako kdyby to byla předobraz českého Saturnina, tak i možná v tomhle to byla služba zajímavá, byť tedy od toho Jeevese v roce 2006 opravdu přišla, pak už to byl jenom Ask.com. Těch 30 let, po které fungovala, tak to začíná být, myslím, že docela zajímavá věc, protože rok 1996, kdy ta služba nějakým způsobem vznikla, v 97. tedy pak byla oficiálně spuštěna, tak to začíná být zajímavé datum i v Česku. My si budeme letos připomínat, nebo už si připomínáme různá 30. výročí, kdy vznikly poměrně zásadní české služby, například server jobs.cz, nebo 30. dubna 1996 odstartoval seznam.cz a začal také vycházet v roce 96 Neviditelný pes Ondřeje Nefa. Takže my tady také budeme mít různá 30. výročí. Doufejme, že tady spíš ta pozitivnější, tedy že se budeme bavit o službách, které zatím fungují a zatím je nikdo tady nevypnul. Ale 30 let, to je už tady opravdu dlouhá doba.
1: To mi povídej.
0: No, myslím, že se k některým těm službám dostaneme potom, až tady opravdu budou ta výročí přicházet a že si o nich popovídáme a zavzpomínáme. Moc se na to těším. Petře, každopádně pro dnešek ti moc děkuji za tvoje komentáře a postřehy. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Aktuální události pohledem těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu v premiéře už půl hodiny popoledni. Názory a argumenty, různé pohledy, různé názory na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích.
3: 11 hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se neshodli na složení delegace na summit NATO. Pavel to dnes oznámil po jejich společné schůzce. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Pavel ale přesto plánuje do Ankary jet. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. O jejím složení vláda.

0: rozhodne v červnu. Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Výročí si připomněli čeští politici a zástupci armády tradičně na pražském Vítkově. Akce se zúčastnil třeba prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, anebo předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS. Větší obchody dnes mají v Česku zavřeno. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, lékárny a nebo třeba benzínové pumpy. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Tři americké válečné lodě podle prezidenta Donalda Trumpa úspěšně propluly Hormuzským průlivem. Na síti True Social potvrdil, že se tak stalo pod nepřátelskou palbou. Lodím se ale podle něj nic nestalo. Z dřívějšího vyjádření oblastního velitelství amerických sil vyplývá, že proti plavidlům iránské složky vyslaly rakety, drony a malé útočné čluny. Posádky torpédoborců palbu opětovaly a zasáhly řadu cílů na pobřeží průlivu. Teherán to označil za porušení příměří, ale Trump incident pro stanici ABC popsal jako přátelské poklepání a myslí si, že příměří vyhlášené 7. dubna stále platí. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů se dnes v Berlíně sejde se svým německým protějškem Johannem Wadefulem. Ministři spolu mimo jiné podepíšou memorandum o pokračování činnosti Česko-německého fondu budoucnosti do roku 2037. Po výbuchu sopky na východě Indonésie zemřeli tři turisté. Po dalších nejméně 10 záchranáři dál pátrají. Mezi oběťmi jsou podle tamní policie dva občané Singapuru. Podle indonéské televize Kompas byl po erupci sopky na ostrově Halmanera vidět kouř, který stoupal až 10 kilometrů vysoko. K pátrání po pohřešovaných nasadili úřady desítky policistů a záchranářů. Ve Špindlerově mlýně v Krkonoších začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jich na dně přehrady jsou desítky tisíc kubíků. Bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno, přehánky se vyskytnou dnes jenom výjimečně, častěji pouze na horách na severu republiky. Večer se pak bude podle Českého hydrometeorologického ústavu na většině území vyjasňovat. Teploty přes den 15 až 19 stupňů, na severu Čech jen kolem 12, na jihu Moravy až 21, na horách kolem 8, na Šumavě až 12. To byly zprávy a tady už je Interview Plus.
1: Následující pořad vysíláme v repríze.
2: V Temelíně by měl od roku 2035 vyrábět elektřinu malý modulární reaktor. Česko by se zároveň mělo stát jedním z evropských lídrů ve výstavbě tohoto typu reaktorů. Stojíme na prahu rozvoje jaderné energetiky, který sníží cenu energie a spolu s ní i naši závislost na fosilních palivech. Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
2: Hostem Interview Plus je energetický expert Edvard Sekvenc z ekologického sdružení Kala. Dobrý den do Českých Budějovic.
3: Dobrý den všem posluchačům.
2: První malý modulární reaktor se má v Česku začít stavět kolem roku 2030. Elektřinu do sítě by měl dodávat od té doby zhruba za 5 let. Dohodla se na tom česká vláda se zástupci společnosti ČES a britskou firmou Rolls-Royce SMR, která tyto reaktory vyvíjí. Pokud jde o ten časový rozvrh, to je podle vás reálný plán?
3: Není, to je hodně optimistický plán, ale to bychom se museli podívat do Velké Británie, kde teprve prochází licencováním ty nové reaktory Rolls-Royce. A o to se potom bude odvíjet, kdy vlastně by mohly být postaveny v Česku.
2: No a myslíte tedy, že zástupce firmy Rolls-Royce, který ten plán v Česku zveřejnil, se tedy trefuje jenom přibližně, nebo že se mýlí?
3: V této chvíli se trefuje přibližně, jako je tady potřeba vidět, že firma Rolls-Royce se snaží trošku dělat to PR kolem sebe, prodávat ty reaktory, které vlastně ještě v této chvíli vůbec neexistují. Jestli budu mít prostor, tak mohu trochu vysvětlit, jak to probíhá v té Velké Británii, kde tato firma požadovala po britské vládě v objednávku minimálně 16 těchto reaktorů, aby vůbec pokračovala ve vývoji. Dostala teda spíše v přepočtu miliardy korun na ten vývoj, Potom jí s tím pomáhají partneři, akcionáři, to je i firma ČES, která se rozhodla pro tenhle typ reaktorů a koupila si 20% společnosti. V této chvíli ještě probíhá předlicenční posuzování tohoto reaktoru u britského regulátora. To má tři kroky, tři zásadní kroky, dvě už má firma za sebou a třetí měla mít uzavřený letošní rok, ale britští experti hovoří, že to bude spíše až ten rok příští.
2: A pane Sekvenci, když vám do toho vstoupím, ve světle toho, co říkáte, tak ministr zahraničí Petr Macinka v Saudské Arábii nabízel, že bychom jim malý modulární reaktor mohli také postavit. Ta věc je zatím ve vývoji, jak říkáte, žádný takový reaktor není postavený ani u nás, ani v Británii. Není to tedy od pana Macinky příliš optimistické?
3: No to rozhodně je, protože my tady žádný reaktor nabízet nemůžeme, žádný nemáme a britský reaktor taky ještě není.
2: No a když Britové naznačují, že s tím, jak bude vývoj technologie postupovat, tak bude možné být přesnější v těch odhadech o stavbě v Temelíně, tak tenhle argument byste jim přiznal?
3: To je pravda, bude to možné být přesnější. Já bych ještě dokončil tu myšlenku předtím. Pokud dostanou ten třetí krok předlicenčního posouzení v příštím roce, tak potom bude trvat ještě tak zhruba 3 roky, než bude detailní licencování na té lokalitě, kde by měly první reaktory stát v té Wilfa ve Walesu. A to je teprve okamžik, kdyby se měl začít stavět, to je rok 2030-31 nejdříve. Říkají britští experti, že to je hodně optimistický scénář. A to je teprve ten okamžik, kdy může se uvažovat o tom, že by se začalo povolovat detailně i v Česku, až tam bude ten první reaktor zahájena stavba a bude konečně posouzen.
2: A kdybyste tedy měl vy typnout, jak to dopadne. My jsme pracovali tedy s tím rokem 2035, kdyby ten malý modulární reaktor mohl dodávat elektřinu do sítě. Tak vy byste řekl, jaký rok je teoreticky možný spíš?
3: No, tak jako pravil pan Pleskač pana Veneše na tiskové konferenci v pátek, bude to spíš druhá polovina 30. let a to je ten optimistický scénář.
2: Česko se rozhodlo, a vy jste to říkal, se na vývoji a budoucí výrobě této technologie podílet. Měla by se tím mimo jiné snížit závislost na fosilních palivech. S tím předpokládám souhlasíte jako s krokem.
3: Jako ano, je to náhrada spalování uhlí v uhelných elektrárnách, případně do budoucna spalování plynu.
2: Zároveň, protože je projekt modulárního reaktoru zatím ve vývoji, se může zpozdit a prodražit. To přiznal v rozhovoru pro Hospodářské noviny i ředitel firmy Rolls-Royce SMR Chris Shorton. Převažují podle vás výhody? To znamená, vsadili jsme na budoucnost, jsme součástí nějakého budoucího vývoje, anebo ta zmíněná rizika?
3: Já si myslím, že kolem SMR je tady hodně, hodně jako propagandy, což podle mě byla i ta tisková konference, která měla ukázat české veřejnosti, že se něco děje, že to pokračuje, přestože to vlastně spíše napírá zpoždění. Ve světě je ve vývoji nějakých desítky typů těchto menších reaktorů. Ten vývoj jde tímhle směrem prostě proto, že ty veliké reaktory, jako se mají stavět například v Dukovanech, tak jsou příliš velké a příliš drahé na to, aby si je mohly ty firmy pořizovat. Je to ekonomicky velmi náročná věc. Ty malé reaktory to mají zlevnit, ale musí proto být jeden předpoklad, že ten konkrétní typ reaktoru bude vyvíjen, nebude stavěn v jednotkách kusů, ale v desítkách až stovkách kusů. Potom může dojít ke zlevnění. Pokud chce mít Česko a ČES druhý reaktor na světě tohoto typu, bude to reaktor hodně drahý.
2: Proto se ptám, jestli podle vás je výhodná ta sázka na riziko, se kterým vstupujeme do toho, co je zatím nezaručené. Vy říkáte, že to riziko může být ta vyšší cena.
3: Tak ono, jako ta sázka je na to, že tahle technologie se prosadí. Ono těch technologií, které jsou takhle daleko ve vývoji, je jenom několik z těch vyšších desítek, které se vyvíjejí ve světě. Ta sázka je na tom, že se na tom bude český průmysl podílet, ale to je samozřejmě veliký otazník, zda se to podaří. Jaké díly budeme vyrábět, když třeba turbíny už si Rolls-Royce udělal předběžnou smlouvu s firmou Siemens.
2: Když zmiňujete firmu Rolls-Royce, tak není také v jejím zájmu, ona vyrábí letecké motory, tak není v jejím zájmu, aby nepodstupovala reputační riziko a víceméně dodržela to, co její představitelé v Česku slibují?
3: Tak to určitě samozřejmě je v jejím zájmu, ale ona vlastně potřebovala i ty české vývojáře, české inženýry, aby jim pomohli vůbec s dokončováním vývoje toho reaktoru. Ten reaktor prostě není, je to sice jako genericky odvozené od těch velkých typů reaktorů, ale vlastně se tam vyvíjí řada věcí znova. A to trvá roky, spíše desítky let. A tady se dělalo opravdu velké jakoby mediální PR, že ty reaktory jsou pomalu na spadnutí, ale nejsou, jsou všechny v nějakém základním designu.
2: Hostem Interview Plus je energetický expert Edvard Cechvenc.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Pane Cechvenci, přes všechna vaše kritická slova, mohou ty malé modulární reaktory být tou technologií budoucnosti? Není z toho hlediska dobře, že jsou do toho zapojení čeští vývojáři, jak jste říkal, a že společnost ČES se snaží co nejvíc angažovat?
3: Tak já doufám, že to je sázka na dobrého koně, ale úplně bych, kdybych do toho měl dát vlastní peníze, tak to neudělám v téhle chvíli. S těmi znalostmi, které momentálně kolem toho jsou. Jako v Česku samozřejmě potřebuje rozvíjet úplně jiné typy zdrojů, ale to by byla debata o české energetické budoucnosti, o obnovitelných zdrojích a podobně.
2: Dobře, klidně dořekněte tu větu, jaké typy zdrojů by bylo potřeba v Česku rozvíjet.
3: No, kde nám stojí vývoj, jsou obnovitelné zdroje energie. Jako to tady dlouhodobě kulháme, jsme druhý po Maltě nejhorší v Evropě ve využití obnovitelných zdrojů. A není to o tom, že by tady nesvítil sluníčko, nefoukal vítr, to prostě o politikách, o zákonech.
2: Česko tady postupuje podle plánu pro malé a střední reaktory schváleného předchozí vládou v listopadu 2023. A v tom plánu se píše, že zapojení České republiky do dodavatelského řetězce a výroby modulů je příležitostí, která by znamenala rozvoj nového hospodářského zaměření nebo udržení našeho jaderného know-how. Tak není to podle vás správně?
3: Tak je to snaha českého jaderného průmyslu udržet se při životě. Přece jenom těch zakázek v těch velkých reaktorech také není mnoho. Ten sektor, přesto se mluví o renesanci, spíš stagnuje. A šance dělat modulární reaktory jim dává nějakou budoucnost. Ale já se trochu bojím, že možná to nebude vyloženě typ výroby vlastních reaktorových nádob a podobných sofistikovaných výrobků, ale může to být výroba těch modulů, ze kterých se ty reaktory skládají. Jenom ten Rolls-Royce má nějakých 90 modulů jako takových, jako Lego to vypadá.
2: To bych rád, abychom se u toho zastavili. Abychom ty takzvané malé modulární reaktory přiblížili bez zabíhání do nějakých technických detailů. Já si je představuju jako zmenšeninu atomové elektrárny. Tak není to příliš laická představa?
3: Není příliš laická. Je na místě a firmy, které se chtěly jít inovativním způsobem, tak ty vývoj vlastně přerušily, jako třeba francouzský Framatom, Korejci, dokonce i Westinghouse odešel a jdou tou cestou vyzkoušených technologií na velkých reaktorech zmenšování vlastně do toho menšího. Ale my se tady bavíme o malých, používáme to slovo úplně běžně, ale mezi ty malé zrovna ten Rolls-Royce nepatří. Toto je vlastně velký reaktor, který je úplně stejně velký jako reaktor v Dukovanech.
2: Já jsem u té velikosti zaznamenal vaši námitku. Citovaný materiál vlády z roku 2023 mluví o malých a středních reaktorech. Britská firma, v níž má stát prostřednictvím ČEZu podíl, má názvu small, tedy malé. A vy ten název kritizujete s tím, že plánovaný výkon 470 MW je střední velikost, tedy nikoli malá. Nicméně v tom citovaném plánu vlády se píše, že ty malé modulární reaktory jsou jaderné zdroje, a to cituju, s výkonem do 700 MW. Tak jak to tedy je?
3: To je taková ta česká ulička, to začít nějak označovat jako malé modulární reaktory. Podle toho úzusu, který to je podle Mezinárodní atomové agentury, jsou mikroreaktory do těch 10 MW, to jsou jako ty malinké, co si většina lidí představuje, že jsou to ty SMR, ale to nejsou. Pak jsou to ty SMR jako pravé 10 až 300 MW a 300 až 700 jsou ty střední a pak jsou ty velké. Čili ono jde o to, když se to nazývá jako malý reaktor, tak si opravdu lidi představují něco malého. Z těch populárních článků mají představu, že to je něco na nákladňáku, nějaký kontejner, někde se to složí, pak se to zase odveze. Ale v podstatě, když potom ČES plánuje vyměnit uhelné bloky v Tušimicích za 3 reaktory SMR Rolls-Royce, tak to znamená postavit tam v podstatě nové Dukovany. 1500 MW, 3 v podstatě velké reaktory, velké jako jsou dnešní dukovanské.
2: No a k tomu mě napadá, jestli

0: Že tedy platí, že je to něco jako zmenšení na jaderné elektrárny. Proč je třeba tu technologii znova vyvíjet, jak jste říkal?
1: To máte stejné jako u reaktorů, který budou stavět Korejci v Dukovanech. To je velký reaktor, ale je menší, než staví ty Korejci, se kterými mají zkušenosti. Zmenšuje se i tak na 1000 MW z těch 1400. A znamená to opravdu jako nadizajnovat tu aktivní zónu, čerpadla, všechno, aby to fungovalo a nebyly tam nějaké bezpečnostní problémy. Ale u těch ještě modulárních reaktorů k tomu je ten prvek té modularity, že to musí být všechno postaveno tak, aby se to dalo vyrábět, předvyrábět někde v továrně a v podstatě dokončovat až na té lokalitě, kde ta elektrárna má stát. Čili to vlastně designově jiné. Principiálně to funguje jako klasická jaderná elektrárna, ale design je tam poněkud jiný. A plus jsou tam požadavky samozřejmě na vysokou jadernou bezpečnost.
0: No a tohle to je odpověď taky na to, proč je důležité, jestli to označujeme za malý nebo za střední reaktor?
1: Já bych možná jako fakt je označoval jako modulární reaktory a asi u toho sám zůstanu. Prostě říkat to malý je matení těch lidí, kde se to má postavit. Účelově se to někdy v Česku používá a to podstatně je zpět modulární, ta modularita jako taková. Ale tady, jestli mohu dokončit, tak jenom jako ta sázka je o tom dělat modulární reaktory, že to právě bude levnější, jestli to bude vyrábět někde v těch továrnách, v těch vyšších desítkách kusů a bude tam zajištěna nějaká standardizovaná kvalita. Jenže tenhle koncept, s ním přišli Američani, firma Westinghouse, ten jejich reaktor AP1000 a on zatím jako v praxi se neosvědčil a selhal. Ty elektrárny, které byly stavěné touhle technologií, jsou obrovsky předražené a zpožděné.
0: A já se tedy omlouvám, že se ještě jednou vracím k tomu označení malý a střední. Tak jestli dobře chápu, co říkáte, vy naznačujete, že to označení malý budí takový pocit bezpečí něčeho, co může být blízké, co je neohrožující. Je to tak?
1: No, mě k tomu vedou praktické zkušenosti a rozhovory. Byli jsme i na besedách v Tušimicích a v Kadani a opravdu se lidi představují, když se řekne malý, tak si to spojí okamžitě s těmi populárními články, kde jsou ty opravdu mikroreaktory. A vůbec neuvažují o tom, že tam má být postavená velká jaderná elektrárna se vším všude, co s tím souvisí.
0: Čili máte dojem, že tady, a vy jste říkal, že to je taková hra jako pro média nebo pro veřejnost, že je třeba nějak ještě víc vysvětlovat ze strany státu, ČEZu a ze strany firmy Rolls-Royce SMR?
1: Já si myslím, že v tomhle případě je to role hlavně státu, aby říkal věci na rovinu, jak jsou. Plánuje tady jadernou elektrárnu, bude to mít takovéhle důsledky, bude tady nějaké ochranné pásmo, bezletová zóna, bude to používat tolik milionů kubíků vody na chlazení a podobně.
0: Když se bavíme o státu, nástupce Dany Drábové v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpán Kochánek řekl v nedávném rozhovoru pro server Novinky, že po Temelínu by malý modulární reaktor mohl stát v oblasti Kralup nad Vltavou, Neratovic a Nela Hozevsi. To jsou zabydlené oblasti. S tím, že lidé jádro akceptují a jsou na ně historicky zvyklí a technologie jsou bezpečné. Tak podle toho, co jste říkal vy, tak vy byste se asi neshodl s panem Kochánkem.
1: No tak ono se to teprve uvidí, až se tam začne konečně nějaké povolování v prvotní fázi, ale tady je potřeba ještě říci, že ty Kralupy nebo i ten Litvínov, kde to plánuje firma Orlen, Syntos, postavit hlavně jako zdroj pro své chemičky, rafinérie, tak to jsou jiné typy reaktorů. Oni plánují to, co v Polsku jsou varné reaktory. A my zatím nemáme v Česku vůbec žádné zkušenosti s varnými reaktory. A znamená to i podle pana Kochánka, který sděloval zase na jedné konferenci trochu samozřejmě připravit na to legislativu, vyhlášky. Praktické zkušenosti prostě v Česku s tímhle typem reaktorů vůbec nejsou.
0: A jenom, když jste říkal, že by měl vlastně stát víc komunikovat a mluvit pravdivě, tak pana Kochánka považujeme za zástupce státu. Proč tedy říká něco, co vy zpochybňujete? Máte dojem, že stát tady komunikuje špatně?
1: Já si myslím, že to spíš tak, že se to už zaužívalo, stejně jako hodně lidí, aniž si to uvědomí, mluví o dostavbě Dukovan, přestože jde o úplně nový jaderný zdroj a to slovo dostavba má i ve slovníku akademickém úplně jiné významy. A bylo to zavedeno jaderným průmyslem, aby se jaksi ulehčila ta vize toho, že se tam jenom něco rozšíří, něco se dodělá, dokončí, ale bude tam stát úplně nová jaderná elektrárna.
0: A když mluvíte o varném reaktoru, tady si uvědomuji, jak prostě můj laický slovník na to nestačí. Co tím myslíte?
1: No to máme tady Rolls-Royce, ten vychází z jako fyzikálně ze stejného principu, jako máme reaktory v Dukovanech a v Temelíně, tlakovodní, lehkovodní, ale varný typ reaktoru pracuje s tím, že tam vlastně dochází k varu v té tlakové nádobě a ta pára přímo je roztáčí ty turbíny z toho primárního okruhu. Čili je to trochu fyzikálně jiné, ty reaktory fungují někde ve světě, ale v Česku s tím zkušenosti nejsou.
0: A řekněte mi, vy jste říkal, že máme dluh v těch obnovitelných zdrojích, tak teď se vedou velké veřejné a politické debaty o větrnících a podobně, tak myslíte si, že podobné debaty se budou vést o těch malých elektrárnách nebo středních elektrárnách?
1: Já si myslím, že budou a že potřeba jako říkat po světě lidem, bude to tohleto obnášet, ale zase narážíme na to, že v této chvíli máme nějaké vize toho reaktoru. Je to design, základní design a není ještě vyvinutý, takže nemůžeme se bavit o bezpečnostních aspektech úplně do všech detailů, prostě protože je neznáme.
0: Hostem Interview Plus je energetický expert Edvard Sekvenc. Jak jsme říkali, Britové v Česku podepsali s ČEZem smlouvu o provedení přípravných prací, která se týká, cituji, přesného rozvržení elektrárny na konkrétním místě, tedy v Temelíně. Já si to vysvětluji tak, že to rozvržení bere v úvahu bezpečnostní nebo ekologické aspekty budoucího reaktoru. Pletu se?
1: Nepletete, je to prostě místo, které je vedle elektrárny, dneska tam pole a tam bude stát, takže je to konkrétní lokalizace toho reaktoru na tom místě, připojení ke stávajícím sítím, takže budou vlastně připravovat dokumentaci pro nějaké povolování v Česku.
0: No a když vy jste ve své reakci popisoval taky ekologické aspekty, kolik je potřeba například vody, hraje to nějakou důležitou roli podle vás?
1: V Temelíně nikoliv, tam je dostatek chladící vody z Vltavy, respektive z nádrží nad tím, ale v případě třeba Tušimic, tam už běží ten prvotní fáze povolování, respektive ta EIA, posuzování vlivu na životní prostředí, tak tam v Ohři už to roli hrát může, zvláště s tím, jak rychle pokračuje sucho a klimatické změny. A to je otázka, zda tam bude dostatek té chladicí vody. Ale to také nedokážeme v této chvíli říct, když nemáme ty parametry toho reaktoru.
0: Nicméně tvrdíte, že je důležité tento aspekt vzít do té veřejné debaty, je to tak?
1: 100%.
0: V britské debatě kolem malých modulárních reaktorů se objevuje názor, že mladí lidé se méně bojí jaderné energie než spalování fosilních paliv, která zhoršují klimatickou krizi. Řekl byste z vlastní zkušenosti, že tahle postřeh, generační postřeh, řekněme, platí i v Česku?
1: V Česku jsou obecně lidé přestali bát jaderné energie. Máme v ní jedny v Evropě nejvyšší z důvěru, nebo česká populace v ní má jednu z nejvyšší důvěru v Evropě. Tady je ale otázka vždycky té míry. Pokud tomu by podlehali příliš potom experti, politici a přestali bychom dbát na tu vysokou míru jaderné bezpečnosti, začali bychom snižovat důraz předpise, zrychlovat povolování, tak to si myslím, že potom ke škodě a může nás to vrátit někam blízko k nějakým aváriím.
0: Čili dalo by se vás říct, že i z generační zkušenosti apelujete na určitou obezřetnost nebo poctivost té debaty, jak jich rozumět vašemu přístupu?
1: Ano, přesně tak. O poctivost v tom, že jaderná elektrárna je zařízení, které může být bezpečné, nebo je bezpečné, pokud je o něj dobře pečováno, ale má obrovská rizika a neměli bychom na ty rizika rozhodně zapomínat. A to je v podstatě naše role, že my ty rizika připomínáme, aby jako jsme v té debatě v tom aspektu byli. A co by se mělo také připomínat, že i z těch malých reaktorů a v ten rozvoj, který ČES plánuje, je spousta vyhořelého jaderného paliva, pro které zatím nemáme jiné využití, než zvětšovat a zvětšovat budoucí hlubinné úložiště.
0: No a máte dojem, že to bude průchodné?
1: Já nevím. Zatím se to samozřejmě místním obyvatelům a obcím nelíbí, ale je to z důvodu přístupu státu, který k tomu zvolil. A teď je otázka, vzhledem k tomu, že to množství odpadů stoupá i s prodlužováním třeba avizovaným prodloužením provozu Dukovan, tak jestli nám jedno hlubinné úložiště vlastně bude stačit.
0: Co myslíte vy?
1: No, já bych doufal, že ano, protože to je extrémně drahé zařízení a jsou tam velká rizika kolem jeho provozu. ale jestli ty lokality tu kapacitu mají, to já dneska neumím říct.
0: Ještě jedna historická otázka. Před několika dny jsme si připomněli výročí tragédie v Černobylu a snahy tehdejších státních médií komunistického Československa tu katastrofu ututlat. Je tohle generační trauma podle vás už za námi? Je to taky důvod, že Černobyl, to už je 40 let, Fukushima, jestli se nepletu, to je nějakých 15 let, že jsou to už prostě už příliš vzdálené události?
1: Tak Černobyl už je pro řadu lidí v Česku opravdu příliš vzdálený a dneska na to vzpomínáme jako na nějakou historickou událost. Na Fukushimu bychom nemuseli, ale to se podařilo se v Česku celkem prosadit, že Fukushima má druhé polkouli a vlastně tsunami u nás nehrozí. Ale zapomnělo se, že po Fukushimě proběhly stres testy na našich jaderných elektrárnách a ty naprosto bezpečné nakonec museli investovat řadu miliard korun, aby tu bezpečnost posílili.
0: Pane Sekvenci, řekněte mi, jaký by podle vás teď byl nějaký rozumný krok v té další veřejné debatě ze strany státu po tom, co jsme si teď vyprávěli o těch chystaných modulárních reaktorech?
1: Začal bych trochu od píky. Nám chybí energetická koncepce jako taková. Pan nový ministr odmítl ty připravené podklady s tím, že se budou řešit ty věci dílčím způsobem, třeba SMR jako samostatně, ale my potřebujeme opravdu koncepci, aby jsme věděli, jak to rozvíjet a poctivě debatovat, jak na dopady, co s tím souvisí energetickou bezpečnost, ale také náklady ekonomické.
0: No a co myslíte, že by pomohlo jako veřejný argument, aby se prosadily ty tendence, které vy byste rád viděl v té energetické koncepci?
1: Zrovna ta ekonomika je jeden z velkých argumentů. Obnovitelné zdroje energie, ač se jim přičítají různé další zvyšující náklady na síť, tak jsou pořád jedny z nejlepnějších. Cesta jaderné energetiky zatím vypadá, hlavně třeba přes ty modulární reaktory, jako extrémně drahé řešení do budoucna. Zda to bude někdy v budoucnu jinak, se samozřejmě uvidí, ale ty reaktory, které ČES plánuje v Temelíně v Tušimicích, budou rozhodně dražší na jednotku výkonu nebo vyrobenou elektřinu, než reaktory i ty velké, dukovanské.
0: No a ten argument, že sázíme na budoucnost?
1: To se uvidí, jestli to budoucnost je. Jako ono, tohle si můžeme říct třeba až v roce 2030-31, až bude mít ten první reaktor po povolování. Protože ono se může ukázat, že tak jako se to ukázalo u toho varného typu reaktoru nebo o nuscale americkém reaktoru SMR, že jsou tak drahé, že od nich ty firmy odstoupí, že to vlastně ukáže se jako slepou cestou. Já bych doufal, že to tak nebude, ale dneska na to sázet, a to už jsme probírali, bych to nedělal v téhle chvíli. Rozhodně bych nesliboval něco, co nemám pevně v rukou.
0: Hostem Interview Plus byl energetický expert Edvard Sekvenc. Já vám za to mnohokrát děkuji.
1: Já také děkuji za pozvání a naslyšenou.
0: Loučí se s vámi Petr Vizina.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně. Vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ani ranní schůzka prezidenta s premiérem nepřinesla shodu na zastoupení Česka na červencovém summitu NATO. Ukrajina a Rusko se obvinují z porušování příměří, které na dny výročí konce druhé světové války vyhlásila Moskva. Kajakář Josef Dostál vstoupí do nové sezóny světového poháru v rychlostní kanoistice. Nehoda komplikuje provoz na obchvatu Moravské Třebové a bude oblačno až polojasno, někde s přeháňkami. Večer se má vyjasňovat, teploty do 19 stupňů. Je pátek 8. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousidisovou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se znovu neshodli na tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce. Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. On sám ale s účastí dál počítá a trvá na ní.
4: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
4: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
6: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoli prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
4: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Evropa dnes slaví výročí konce druhé světové války. Před 81 lety nacistické Německo podepsalo kapitulaci. V Praze si to připomněli vojáci a politici u Národního památníku na Vítkově. Na místě reportér Vít Andrle.
7: Pieta začala v 10 hodin a trvala necelou hodinu. Zazněla při ní státní hymna a politici se zástupci armády pokládali k památníku věnce. Památku padlých připomněla taky minuta ticha se třemi salvami. Krátký projev měl prezident Petr Pavel, který řekl, že lidé nesmí zapomínat na důsledky zneužití síly a zároveň vyzdvihl důležitost spolupráce mezi demokratickými státy.
8: Jedním z nejzásadnějších poučení dějin je význam spojenectví, solidarity a jednoty. Česká republika má vlastní bolestnou zkušenost s tím, jaké je čelit agresi v izolaci.
7: Na závěr pětního aktu pak nad Vítkovem přiletělo 5 armádních letadel. Z Prahy Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Konec druhé světové války v Evropě dnes slaví i lidé po celém Česku. V Brně byla pieta v areálu Kounicových kolejí, kde mělo gestapo za okupace vězení a popraviště. V zámeckém parku v Manětíně na severním Plzeňsku je zrekonstruovaný americký vojenský tábor. Tam máme reportérku Martinu Klímovou.
9: Vidět tu můžete ošetřovnu, sbírku zbraní, stan, ve kterém vojáci spali, nebo třeba lehké jeepy a malý nákladní vůz Dodge. Je tu i velitelský stan a hned vedle stanoviště amerického válečného korespondenta, kde jsou k vidění kamery a fotoaparáty z druhé světové války. Členové Klubu vojenské historie tu ukazují život v táboře na konci války, takže hrají softball nebo karty. Jak mi řekli, při osvobození Manětína žádný Američan nepadl a příjezd vojáků do města dnes odpoledne přiblíží rekonstrukce událostí a beseda s pamětnicí. Z Manětína na Plzeňsku Martina Klímová, Radiožurnál.
3: Mimořádně otevřené jsou dnes některé pražské paláce. Zájemci se dostanou do sídel Senátu, sněmovny i na úřad vlády. V Lichtenštejnském paláci na Kampě se byl podívat reportér Richard Webs.
10: Lidé tady na pražské Kampě před Lichtenštejnským palácem čekali ještě před jeho otevřením a museli vystát frontu, aby se dovnitř dostali. Zájemci v jedné z vládních budov uvidí různé reprezentační prostory, místnosti určené projednání nebo přijímání zahraničních návštěv a podívají se také do zahrady paláce. Komentovaná prohlídka zabere asi 3/4 hodiny. Dveře Lichtenštejnského paláce jsou dnes pro veřejnost otevřené do 18 hodin. Poslední návštěvníci ale musí přijít hodinu předem, nemusí nic platit ani se předem objednat. Z Lichtenštejnského paláce Richard Webs, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Rusko podle Kyjeva porušuje své vlastní příměří vyhlášené od 8. do 9. května. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že ruská armáda od rána ostřeluje ukrajinské pozice a zahájila 10 útoků na různých místech fronty. Ukrajina na útoky odpovídá.
11: Podle prezidenta Zelenského během noci Rusové provedli více než 850 útoků drony různých typů, včetně FPV dronů a systému Lancet. Informace nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Rusové podle mnoha jiných zdrojů přesunují systémy protivzdušné obrany do Moskvy, aby zastavili ukrajinské drony, které mohou narušit vojenskou přehlídku na Rudém náměstí. Toho může využít ukrajinská armáda a útočit na oslabenou ruskou obranu. Na ruských sociálních sítích se objevují záběry výbuchů z ruského území v Rostovské oblasti, v Jaroslavi nebo v Permu. Z východní Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.
3: Policie ve městě Sinzig na západě Německa obklíčila banku, ve které se zřejmě ukrývá několik ozbrojených mužů držících rukojmí. S odvoláním na policii o tom informuje web televizní stanice Tagesschau. Podle svědků je na místě velký počet zasahujících policistů a také helikoptéry. Část ulic v centru města policie uzavřela. Iránské revoluční gardy se v noci pokusili zastavit 3 americké torpédoborce v Hormuzském průlivu. Poslali na ně rakety, drony i rychlé čluny. Americké námořnictvo útok odrazilo a v odvetě ostřelovalo i cíle na pevnině. Teherán to označil za porušení příměří a slíbil odplatu. Donald Trump naopak tvrdí, že klid zbraní dál trvá. Pohrozil ale, že pokud Irán nepodepíše dohodu o ukončení války, vyhodí celou zemi do povětří.
12: Donald Trump novinářům řekl, že pokud nedojde k příměří, uvidí z Iránu stoupat jeden velký záblesk. Apeloval na Irán, aby urychleně podepsal mírovou dohodu, protože jinak prý zemi čeká spousta utrpení. Prohlásil, že příměří stále platí a Washington nemá zájem o eskalaci. Americký prezident nechal poslat Iránu jednostránkový návrh k ukončení války. Teherán prý návrh studuje, ale dosud na něj Trumpovi nedal oficiální odpověď. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radio Žurnál.
3: Mezinárodní federace novinářů odsoudila navrhovaný zákon o změně financování veřejnoprávních médií v Česku. Podle ní plánované změny nejsou v souladu s evropskými pravidly a ohrožují nezávislost veřejnoprávních médií. Delegáti se na tom shodli na stém zasedání kongresu Mezinárodní federace novinářů v Paříži.
13: Zhruba 200 novinářů z celého světa jasně uvedli, že česká vláda by se měla polepšit a přestat útočit na žurnalistiku ve veřejném sektoru.
14: Popsal člen výkonného výboru Mezinárodní novinářské federace Adam Portelli. Světový kongres pověřil nové vedení federace k zaslání dopisu české vládě.
15: Máme vzkaz pro předsedu vlády České republiky. Mezinárodní federace novinářů situaci pozorně sleduje a žádný útok na systém veřejnoprávního vysílání nebudeme tolerovat.
14: Řekla nově zvolená viceprezidentka Mezinárodní federace novinářů Jennifer Morová. Česko na kongresu zastupoval syndikát novinářů. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
16: Olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Fuchsa postoupil na úvodním světovém poháru do zítřejšího finále na trati 1000 metrů. Teď o něj bojuje ještě Adam Rudolf. V maďarském Segedu se odpoledne na kilometru a zítra na pětistovce představí mezi kajakáři další olympijský šampion Josef Dostál a pojede o první body do olympijské kvalifikace. Cíle má Dostál 2.
17: Snažit se vyjet co nejvíc bodů do žebříčku, samozřejmě na obou disciplínách. Myslím, že by mi to asi mohlo jít na té pětistovce. No a co se týká toho druhého, tak doufám, že první mezinárodní závody jako rodinka tříčlenná zvládneme dobře a že synáček neutrpí žádnou úhonu.
18: Dálnice D1 z Prahy směrem do Brna je velké zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Před kolonou se brzdí už před exitem na Velké Popovice. Na 14. kilometru asi 25 minut se pak jede krokem v koloně do omezení za sjezdem na Benešov na kilometr 23. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů jsou kolony u Petrohradu. Je tam omezení, kyvadlový provoz a zdržení na Vary delší asi na 25 minut.
19: Od Prahy je kolona už z křižovatky na Plzeň a na Žatec. Osobní auta by to objížděly přes Jesenici. Ta fronta se teďka udělala obrovská.
18: A lepší situace je na tahu 35 z Moravské Třebové na obchvatu u Lidlů. Už tam nehoda nepřekáží, kolony se rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude oblačno až polojasno, na jihu už skoro jasno, na horách a na severu přehánky, večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 15 do 19 stupňů, na severu Čech jen kolem 12, na jihu Moravy naopak teplej kolem 21 stupňů a na horách dnes většinou naměříme kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, také dnes s Věrou Štechrovou.
20: Směřuje spor prezidenta Pavla a premiéra Babiše kolem červencového summitu NATO k ústavní kompetenční žalobě? Ustojí britský premiér Starmer těžké ztráty, které jeho lejbristé utrpěli v pátečních místních volbách? A jak pojal papež Lev XIV. Svůj první rok v čele katolické církve? O tom všem budeme mluvit. Prezident Pavel a premiér Babiš se ani dnes neshodli na složení delegace na červencový summit NATO. Premiér podle prezidenta nechce pokračovat v zavedené praxi, kdy prezident zastupuje stát navenek. Důvodem má být názorový nesoulad na téma obranných výdajů státu. Prezident trvá na tom, že se chce summitu zúčastnit, protože zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc a v podstatě i povinnost. Vláda navíc podle něj v posledních týdnech změnila postoj k naplňování závazků vůči NATO a je tak s prezidentem zajedno. Ke svému dalšímu postupu Petr Pavel uvedl.
5: Pokud jde o možnost kompetenční žaloby, já ji skutečně vidím až jako poslední možnost a určitě to není nástroj, který bych chtěl využívat. Ale vláda bude o této věci podle slov pana premiéra rozhodovat až v červnu. Pokud by v červnu rozhodla tak, že to bude znamenat vyřazení prezidenta, splnění jeho ústavních povinností, pak mě asi nezbyde nic jiného, než podání ústavní žaloby zvážit, protože samozřejmě musíme chránit to, aby prezident mohl vykonávat své kompetence dané ústavou.
20: Řekl dnes prezident. Ve vysílání je teď ústavní právník vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kysela. Dobrý den.
1: Dobrý den.
20: Tak prezident se odvolal na svou ústavní pravomoc zastupovat stát navenek. Podle Petra Pavla je to v podstatě jeho povinnost. Dá se tohle vztáhnout přímo na konkrétní událost, jako je třeba právě summit NATO?
1: No, ona ta kompetence zastupování státu navenek není úplně jasná z hlediska obsahu, co všechno může obnášet. Ten historický výklad začínající v roce 1918 se taky určitým způsobem proměňuje tím, jak se z téhle obecné kompetence potom vydělují nějaké zvláštní, které se vztahují třeba ke sjednávání a ratifikaci mezinárodních smluv. Takže není to úplně jasné, ale každopádně něco to znamená, to zastupování státu navenek. A ten spor se v zásadě vede o to, jestli to znamená to, co si myslí vláda ve vztahu ke konkrétnímu prezidentovi republiky nebo ke konkrétnímu aktu zastupování státu navenek, anebo co si spíše myslí prezident republiky. A asi by to nemělo být tak, že výklad kompetencí prezidenta republiky je ponechaný na úvaze buď ministra zahraničí nebo vlády na základě nějakých jednostranných aktů. Asi by to mělo být založeno spíše na nějaké koordinaci nebo na konzultaci, protože tahle kompetence je umístěna v článku 63 ústavy, což jsou kompetence kontrasignované, kde se tedy jednotlivé úkony, respektive rozhodnutí prezidenta republiky stávají platnými ve chvíli, kdy s nimi vysloví souhlas předseda vlády. V tomhle případě nejde ani tak o to rozhodování, ale to zkrátka o to, že ta kompetence něco je. Prezident republiky má nějakou pozici a vláda ji zatím zpochybňuje.
20: No, prezident právě v rozhovoru pro deník N řekl, že tady jsou čtyři ústavní činitelé a nikdo z nich není nadřazen těm ostatním. Jinými slovy, že vláda ani předseda vlády nejsou v situaci, aby mohli říct prezident nebo třeba předseda senátu někam pojede nebo nepojede. Je to takhle?
1: To si myslím, že je asi správný výklad. Po, řekl bych, stránce právní nebo politické, může narážet na technické okolostojičnosti, protože u nás to je tak, že sice máme státní letadla, ale ta státní letadla podléhají vládě. Jinými slovy, mluví se o vládní letce. Takže po technické stránce samozřejmě to může být vláda, která řekne tomu konkrétnímu pilotovi tohohle činitele nalož nebo tohohle činitele nenalož, ale ta letadla nepatří vládě, patří České republice. Takže pokud by si vláda měla počínat korektně nebo chtěla počínat korektně, tak asi tahle prezidentova pozice platí. To znamená, že to nemůže být tak, že jenom prezident, který se mi líbí, jenom předseda senátu, který se mi líbí, jenom konkrétní cesta, která mi vyhovuje u toho jednoho či druhého, může být obsloužena vládní letkou, jinak si letem, jak chcete, protože v zásadě máme tu pozici vládní, že Česká republika rovná se ta konkrétní vláda, z toho plyne tenhle konkrétní důsledek. Ale tak by to, myslím, nemělo.
20: No a co když to tak je? Tak jaké potom má ten daný ústavní činitel v tomto případě třeba prezident možnosti?
1: Ty možnosti budou asi odlišné podle toho, jestli se bavíme o předsedovi senátu nebo předsedovi nebo prezidentu republiky. V případě prezidenta republiky tam se zkrátka bavíme o tom, o čem už byla řeč. Prezident republiky má nějakou ústavní kompetenci a ty kde to, jakou formou mu do ní zasahujete. V případě, že mu odmítnete dát vládní letadlo, nebo to se dá snadno vyřešit tím, že prezident republiky poletí nějak jinak, tak v tomhle směru je to spíš určitý jako sprajc nebo gesto, nikoli v dobré vůle, spíš zlé vůle, ale dá se to přesto přenést. Ve chvíli, kdy potřebujete nějakou součinnost vlády, což je teda v zásadě případ tady toho summitu NATO, ale nemusí to být případ jenom summitu NATO, protože se zdá, že pokud vás tedy vláda akredituje, tak jste účastníkem summitu, pokud vás vláda neakredituje, tak nejste účastníkem summitu, tak v té chvíli se s tím prezident republiky buď smíří, no nebo se s tím nesmíří, používá různé politické prostředky, jak dosít si schody, no a ve chvíli, kdy žádné politické prostředky už další nemáte, prostě protože jste se nedohodli, tak buď zase platí to, že se s tím smíříte, no nebo tu věc musíte z politické roviny přenést do právní, no a to je ten kompetenční spor, o něm se už delší dobu mluví.
0: Já vás jen poprosím, pokud by to bylo možné, ten signál nám kolísá, jestli byste zkusili třeba k oknu, možná to bývá to lepší. K té možné kompetenční žalobě, o které jste teďko se zmínil, tak prezident zmínil konkrétně ústavní žalobu pro systematické omezování fungování prezidenta. To by ale znamenalo, že tady nepůjde jen o ten jeden konkrétní summit. Lze to u ústavního soudu takto postavit?
1: No, my nemáme úplně velkou zkušenost s tím, jak kompetenční spory vypadají, protože za sebou máme v zásadě jenom jeden, který se týkal jmenování guvernéra a viceguvernéra České národní banky, nakolik to jmenování podléhá nebo nepodléhá tomu režimu kontrasignací, jinými slovy, nakolik je to věc čistě prezidenta republiky, anebo potřebuje souhlas vlády, takže úplně praktický mustr nemáme. Mně se zdá, že tady ten spor by musel být postavený konkrétně. Jinými slovy, já mám pocit, že z té mé kompetence zastupovat stát na něco plyne a v zásadě to, co plyne, má být věcí dohody. Vláda si to nemyslí a jednostranně mi do toho zasahuje v tom smyslu, že mi tu kompetenci brání vykonávat. Tudíž já hledám nějakou cestu, jak se vrátit do hry a teď bylo to, jaká to cesta bude, co bych vlastně potom já jako prezident republiky po ústavním soudu řekl, co tedy vlastně jako technicky bude ten nosič, který vymyslíte, jako ten výrok, kterého se na straně ústavního soudu domáháte. A abyste tu svoji pozici argumentačně posílila, tak pak právě se může to týkat toho systematického omezování nebo poslapávání, že nejde jenom o to, že mi brání v tom konkrétním summitu v Ankaře, ale vezme tedy v potaz, o čem mluví pan ministr zahraničí, že bude prezident republiky moci jezdit ani na valné shromáždění OSN, když byste do toho zahrnula ty úvahy, které probíhaly v poslanecké sněmovně, že byste změnou zákon o zahraniční službu sebrala prezidentu kompetenci jmenovat budoucí stálých misí a tak dále, tak když byste zkrátka jako vylíčila tenhle kontext, který spočívá v tom, že teda vláda se rozhodla nebo vládní koalice se rozhodla k nějaké systematické politice ústrků, tak potom ta Ankara není jako jednotlivost, nad kterou mohu pomávnout rukou, ale právě součást nějaké ústavné snahy, která prezidenta republiky vede k tomu, že ten spor odpovídá před ústavním soudem a ústavní soud tenhle kontext má anebo nemá brát potaz.
0: Ústavní právník Jan Kysela byl ve vysílání. Děkuju za to naslyšenou.
1: Rádo se stalo, nashledanou.
0: Ještě jsem chtěla dodat, že omlouváme horší kvalitu spojení. V Británii sčítají hlasy po pátečních volbách do místních zastupitelstev a do parlamentu ve Skotsku a Walesu. Volby jsou považované za vážnou zkoušku pro premiéra Keira Starmera a jeho labouristickou stranu. Dosavadní výsledky potvrzují předpoklad, že labouristé utrpěli těžké ztráty i ve svých tradičních volebních baštách. Těží z toho především protiimigrační strana Reform UK a její lídr Nigel Farage. Ten označil tyto volby za historickou změnu. Keir Starmer prohlásil, že se nechystá rezignovat na premiérský post. A já teď do Londýna zdravím spolupracovníka deníku N Ivana Kytku. Dobrý den.
21: Dobrý den.
0: Co tedy napovídají ty dosavadní volební výsledky? Rýsuje se pro premiéra a jeho stranu doslova volební Armagedon, nebo jak se také psalo, volební Starmagedon?
21: Já bych řekl, že ty výsledky nejsou zatím hlasy asi ve třetině míst, kde se ty volby konají, ukazují zcela jistě dvě věci. Téměř na 100% do puntíků nebo desetinné čárky vycházejí předpovědi z průzkumu a za druhé Farageova Reform Party získává mandáty téměř výhradně na úkor obou hlavních stran, tedy labouristů a konzervativců. Když totiž sečteme ty dosavadní zisky Reform Party, asi 400 křesel a ztráty obou dosavadních dominantních stran, dostaneme téměř nulu. Pro ten širší kontext je asi dobré dodat, že ty místní volby se konají nebo konaly včera asi na třetině anglického území a také to, že hlasy z voleb do skotského a velšského parlamentu se teprve teď začínají sčítat, takže ty volební počty nejsou zatím úplně kompletní, ale řekl bych současně, že ani Wales, ani Skotsko na té masivní porážce vládních labouristů nic nezmění, spíš ji můžou učinit během víkendu ještě drtivější a dramatičtější.
0: Čím zřejmě tedy lejbristé naštvali své teď už bývalé voliče?
21: No, tak znovu zdůrazním, že hovoříme především o místních volbách a já bych řekl, že ona ta byla taková výbušná směs toho, co se v Británii a nejen v Británii odehrává. Když přijedete k pumpě a najednou zjistíte, že tratíte z peněženky o 20 nebo dokonce o 30% víc, než tomu bývalo před několika týdny nebo měsíci, tak první, co vás napadne i v Británii, že za to může vláda, přestože britská vláda nebo lejbristická vláda je v tom zcela nevině. Ale co je možná důležitější a v čem se vlastně tak říkajíc

0: vyplácí teď politická veřejnost, je to, že lejbristé před dvěma lety nastoupili do úřadu s tím, že zastaví stagnaci ekonomickou, zastaví stagnaci společenskou a vrátí Británii k hospodářskému růstu a k tomu, aby se zvyšovala životní úroveň. A to se za ty dva roky vůbec nepovedlo. Britská ekonomika téměř stagnuje, hospodářský růst je asi 1,4%, což vůbec nestačí na zvyšování sociálních výdajů, mnohdy na růst příjmu, a řekl bych, že to je jeden z hlavních jaksi argumentů těch, kteří se od lejbristů, od vládní strany odvracejí. Na druhou stranu není jisté, zda ty hlasy pro Reform Party, pro Nigela Farage jsou založeny na tom, že tato protestní strana, populistická strana by nabízela nějakou realistickou alternativu k tomu, co Británii teď momentálně panuje.
1: Pokud tam tedy ze strany Reform UK není nějaká alternativa k tomuto, tak čím zaujal Nigel Farage a jeho muži a ženy voliče a voličky?
0: Řekl bych, že to jsou dva nebo tři hlavní body. Ten první vychází z toho, že svou definicí jde o stranu protestní a říká voličům, lejbristé a konzervativci tady vládli vlastně celé minulé století a podívejte se, kam tu zemi dovedli. Vaše reálné příjmy klesají, pokud je o tu místní úroveň, tak ty místní služby nefungují, volte tedy nás. Hledá-li Nigel Farage z té situace nějaké konkrétnější nebo další viníky, velice často upozorňuje na příliš velkou imigranty, kteří přichází do Velké Británie, a tvrdí voličům, že zastavení imigrace deportace, které v případě jeho volebního vítězství do parlamentu by okamžitě nařídil tu situaci vyřeší, aniž by ovšem současně říkal, že právě na imigrantech legálních a někdy i nelegálních stojí některé celé sektory britské ekonomiky a britského, řekněme, britských veřejných služeb, například sociální služby nebo zdravotnictví by se bez imigrantů, zejména těch legálních, vůbec neobešlo. Nigel Farage a UK Party, Reform Party nemá také žádný bytelný a řekl bych analýzami prověřený ekonomický program. Oni vlastně, když kandidovali do britského parlamentu, tak slibovali voličům velké škrty v daních, že zvýší ten základní odpočítatelný základ na vysokou sumu. Nakonec zjistili, že to nereálné, ale v té současné rozbouřené atmosféře voliči nevěnují těm negativám jejich volebního programu, nebo spíše neprogramu, velkou pozornost.
1: Ivan Kytka, spolupracovník deníku N v Londýně. Děkuji, naslyšenou.
0: Hezký den.
1: Je to přesně rok, co byl zvolen nový římskokatolický papež. Stal se jim americký kardinál Robert Francis Prevost, který si zvolil jméno Lev XIV. Mezi své priority po nástupu do funkce zařadil šíření pokoje ve světě a jednotu v církvi. Koncem loňského roku se papež při setkání s novináři na palubě svého letadla svěřil, jak prožíval chvíle, kdy bylo jasnější, že bude zvolen.
2: I resigned myself to the fact when I saw how things were going, that I said this could be a reality. I took a deep breath. I said, here we go, Lord. You're in charge. And you lead the way.
1: Když jsem viděl, jak se to odvíjí, kam to směřuje, řekl jsem si, to se opravdu může stát. Hluboce jsem se nadechla, řekl jsem si, tady to máme, pane Bože, teď je to na tobě, teď mě povedeš. Vzpomínal Lev 14. na pocity z loňského května. K významným momentům jeho ročního působení patří konfrontace se současným šéfem Bílého domu Trumpem. Lev 14. se vyslovil proti válkám a zdůraznil, že válečné aktivity nemohou mít přízeň Boha. Ve Vatikánu s papežem po nedávných rozepřích včera jednal americký ministr zahraničí Marco Rubio. Ve vysílání teď vítám katolického kněze a historika z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Tomáše Petráčka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: K těm aktuálním událostem, byla podle vás ta audience Rubia vedená s cílem urovnat ty spory s Donaldem Trumpem?
3: Tak jsem přesvědčený, že ta příčetnější část Trumpovy administrativy a také řada jeho poradců mu asi dostatečně naznačila, že konfrontace s papežem je velmi špatný nápad, že historicky se to nikdy žádnému politikovi nevyplatilo, a myslím, že taky velmi zapůsobila ta dost bouřlivá reakce na ty jeho útočné tweety, které měl před časem, včetně toho velmi pohodlné.

0: sboru dlouho podporovali, například kardinál Dolan, ale dokonce i takový Trumpův kaplan, biskup Beron, velmi oblíbený i v českých katolických církevních kruzích, takový velmi úspěšný influencer, který má obrovský ohlas na sociálních sítích, nejenom cítili potřebu se od něj distancovat a volat po nějaké korekci, takže myslím, že tady neměl moc na vybranou, než to nějak žehlit, ale viděli jsme i v posledních dnech, že Trump si prostě nemůže pomoct a dál jako na papeže doráží, ale to už je spíš pak otázka jeho obecně nějaké mentální kondice.
1: Jak se papežovi daří udržovat obecně jednotu v církvi, nějaký konsenzus mezi tím konzervativním a progresivním křídlem v katolické církvi?
0: V tom je, zdá se, zatím velmi úspěšný, vysílá různé opatrné signály, jak se nás říká, na všechny strany. Samozřejmě on může počítat s tím, že řekněme taková ta reformně laděná část katolické církve, evropská, západní, je dlouhodobě zvyklá trpělivě čekat na nějaké změny, byť už i tahle ta jako kapacita pomalu dochází v mnoha místních církvích a snaží se, řekněme, některé ty kontroverze, které vyvolaly některá slova a gesta papeže Františka, tlumit. On si připravuje evidentně jako nějaký dlouhý pontifikát a v tuhletu chvíli se spíš soustřeďuje právě na tlumení těch vášní a na postupném obměně, řekněme, toho vatikánského aparátu, ale on je, myslím, ve své podstatě jako bytostně konsenzuální člověk a chce postupovat velmi mírně. Někdo ho přirovnal, že zatímco František byl roková hvězda, tak on je spíš dirigent velkého orchestru.
1: Jaké momenty z toho prvního roku papeže byly podle vás klíčové jednak dovnitř pro církev a jaké navenek pro svět?
0: No, myslím, že je velmi patrné, že bude pokračovat v té Františkově línii, která velmi úzce propojuje ty environmentální otázky ochrany stvoření se sociálními otázkami. To je téma, na kterému velmi záleží a tady se zřejmě potvrzuje ta očekávání, že to nebude ani tak první severoamerický jako druhý latinoamerický papež. On vnímá tu chudobu ve světě a tu velkou mocenskou a majetkovou nerovnováhu, která tam je a která způsobuje obě ty krize, a klade velký důraz na lidské bratrství, a na něco, co právě v tom světě, kde zase mají jakoby navrch ty pseudonárvinisté, které hlásejí, že každá země, každá rasa jede jakoby na svůj vlastní účet, na úkor těch druhých, že to je něco, co je v tom globálním světě spolehlivá cesta do záhuby a že se musíme vrátit k tomu univerzalistickému pojetí nezaměnitelné hodnoty každého člověka.
1: Je to tedy tak, že papež v podstatě navazuje na Františka, ale je jaksi diplomatičtější tedy?
0: V tomhle tom určitě navazuje, včetně toho, že jel do Afriky, ta jeho první velká cesta vlastně směřovala tam, ale zároveň řekněme třeba z hlediska takového toho chodu, toho řízení římské kurie, řízení církve, tak tam celou řadu těch františkových opatření zrušil, například vrátil některé benefity a výhody pracovníků Vatikánu, kde se snaží i jako těmi gesty, že už třeba jak byl oblečený, tenhle při tom prvním vystoupení na balkónu svatopetrské baziliky, to, že se přestěhoval zase zpátky do Apoštolského paláce, tam je zase patrné, že chce trošku uklidnit ty, pro které, řekněme, jsou ty změny uvnitř katolické církve příliš rychle.
1: Říká katolický kněz historik Tomáš Petráček. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Teď už zprávy.
2: Bylo půl jedné. Zprávy má Kateřina Causidisová.
3: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš hnutí ANO se neshodli na složení delegace na samite NATO. Pavel to dnes oznámil po jejich společné schůzce. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Pavel ale přesto plánuje do Ankary jet. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Cestování v Olomouci ode dneška komplikuje výluka tramvají mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení kvůli opravě kanalizace potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu zajišťují podle informací dopravce autobusy. V lázních Velichovky u Jaroměře můžou dnes lidé vidět rekonstrukci důležitého okamžiku z konce druhé světové války. Akce nazvaná Mise Velichovky připomíná událost, kdy zástupci německé armády podepsali ve Velichovkách kapitulaci části svých vojsk na západní frontě. Členové historických vojenských klubů předvedou několik bojových scén a

0: Lázeňským parkem projde také americká vojenská kolona. Akce trvá do 5:30.
1: Sport.
0: Hokejisty Philadelphia s gólmanem Danielem Vladařem dělí jedna porážka od konce sezóny. Ve druhém kole play-off NHL podlehli před svými fanoušky Caroline 1-4 a prohrávají 0-3 na zápasy. Vladař inkasoval 4x ze 30 střel.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 za výjezdem z Prahy a nehoda v Praze v Evropské. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále čekejte výraznější zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Na 23. kilometru se jezdí zúženými pruhy a ta kolona začíná okolo sjezdu na Velké Popovice. Brzdí se do zastavení na 15. kilometru a zdržení pak na Brno do omezení asi 20 minut. Silnější provoz pak na D1 čekejte i přímo na průtahu Brnem, a to směrem z Prahy do Ostravy před omezením na kilometr 196, čekejte asi 5 minut navíc. Na silnici 6 mezi Prahou a Karlovými Vary se o něco zkrátily kolony u Petrohradu. Jezdí se k Divadlově kvůli omezení a to zdržení je teď na Vary i na Prahu asi na 10 minut. V Praze pak čekejte kolony na magistrále, 10 minut se popojíždí ve Vlzenově a to od Bulhara k muzeu. Stejně tak 10 minut naberete v koloně také na Nuselském mostě na příjezdu do centra do Legerovy. A v Dejvicích jsou komplikace v Evropské ulici směrem z centra na letiště, kousek za Kulaťákem u gymnazijní. Tam se srazila dvě osobní auta, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, na jihu už skoro jasno, na horách a na severu přehánky, večer se bude na většině území vyjasňovat. Páteční teploty od 15 do 19 stupňů, na severu kolem 12, na jihu Moravy až 21 a na horách většinou 8. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Májové paradoxy. Rok od zvolení papeže Lva 14. či ruský vládce a rozmnožovatel v jedné osobě. Nejenom tato témata rozebrou v páteční, ale sváteční půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
3: Názory a argumenty.
4: Přesně po týdnu dnes opět slavíme státní svátek, den vítězství nebo též osvobození, výročí konce druhé světové války v Evropě. Dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová ale připomíná i paradoxy, které se s májovými svátky pojí.
5: Je to paradox až perverzní. Zatímco v těchto dnech tradičně oslavujeme, dnes už po 1.80., konec druhé světové války, páchá země, která se tehdy o osvobození téměř celého území našeho státu od nadvlády nacistického Německa zasloužila, už pátým rokem na Ukrajině, tedy de facto za našimi dveřmi, válečné zločiny hraničící s genocidou. A nezdráhá se vyhrožovat Evropské unii, a tedy i nám, jadernou katastrofou. V mezinárodním právu je pojem genocidy přesně definován a znamená, že rozhodující je záměr agresora zničit nebo vyhnat skupinu obyvatel jako celek. Přesně tím se Vladimír Putin vůči Ukrajincům netají. Ve své eseji o historické jednotě Rusů a Ukrajinců, zveřejněné půl roku před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022, upírá Ukrajině právo na existenci. Podle Putina jsou Ukrajinci přirozenou součástí Ruska a jako samostatný stát jednoduše neexistují. Jenže Ukrajinci se navzdory ruské přesile i skomírající podpoře spojenců už pátým rokem nevzdávají a tak ruští generálové neváhají vytvořit na Ukrajině nesnesitelné životní podmínky. Po nepřetržitých útocích na ukrajinské elektrárny přicházejí s nastávajícím létem evidentně na řadu ničivé ruské nálety na vodovodní infrastrukturu. Když už ne zlomit, tak Ukrajinu zničit, Ukrajince vyhnat a jejich děti odvléct do zajetí. Příznaky genocidy, etnických čistek a válečných zločinů zaznamenali

0: Vyznávají mezinárodní instituce toho času kromě Ukrajiny také v Súdánu, Myanmaru, Náhorním Karabachu, Etiopii, Somálsku, ale i v pásmu Gaza. Vážná podezření na porušení mezinárodního humanitárního práva existují v případě izraelských útoků na teroristy v Libanonu a kvůli úderům na civilní infrastrukturu také pokud jde o americké zásahy v Íránu. Až se zdá, že v situaci, jako je ta dnešní, kdy se válčí, právě doválčilo, nejspíš brzy válčit bude, málem kam se člověk podívá, se mezinárodnímu právu příliš nedaří. Přesto je důležité na něm trvat. Kdyby totiž před 81 lety, v květnu a v červnu 1945, už existovalo OSN a soudní tribunály s normami mezinárodního humanitárního práva, museli by v něm být například zaznamenány jako československé zločiny proti lidskosti minimálně dva masakry sudetoněmeckého obyvatelstva, které v rámci tzv. Divokého odsunu nespáchaly hordy domácích sadistů, ale regulérní armáda. Jde o Postoloprty, kde vojáci první československé divize popravili bez soudu až 1600 sudetských Němců a o švédské Šance u Přerova, kde příslušníci 17. pěšího pluku zastřelili 265 karpatských Němců, včetně 120 dětí. Kdyby se tohle v Česku běžně vědělo, měl by to Tomio Okamura a jeho věrní s rozdmícháváním nenávisti proti nadcházejícímu sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně podstatně obtížnější.
1: Slyšeli jste komentář Lídy Rakušanové. Přesně před rokem zaznělo z centrálního balkónu baziliky svatého Petra ve Vatikánu Habemus Papam, máme papeže, prohlášení, na které nejen zástupy věřících pod balkónem napjatě čekali. Byla zvolena nová hlava římskokatolické církve, papež Lev XIV. A jeho první rok na Petrově stolci komentuje dramaturg náboženského vysílání České televize Martin Horálek.
2: Dnes je to právě rok, co byl na svatopetrský stolec zvolen Robert Francis Prévost, papež Lev XIV. Konkláve jsem tehdy sledoval přímo v Římě. S kolegy z České televize jsme byli 8. května připraveni v případě potřeby i hned vstoupit do vysílání. Ale popravdě řečeno, jsme to ani moc nečekali. Všeobecně se mělo za to, že po smrti charismatického Františka bude volba papeže patřit k těm obtížnějším, a tedy i delším. Že bychom na loďi svatopetrské baziliky spatřili muže v bílém už druhý den konkláve, předpokládal málo kdo. A tak, když se v podvečer nad Sixtinskou kaplí objevil bílý kouř, bylo to první překvapení. Tím druhým pak byla osoba nového papeže. Krátké konkláve totiž nahrávalo spekulacím, že kardinálové vsadili na jistotu a svou důvěru dali státnímu sekretáři, tedy něco jako vatikánskému premiérovi, Pietru Parolinovi. Ten byl považován za hlavního favorita. Jenže i v roce 2025 platilo vatikánské pravidlo, že kdo vchází do konkláve jako papábile, vychází z něho jako kardinál. Ovšem ani Robert Prévost nebyl mezi kardinály žádný zelenáč. Vedl jedno z nejvlivnějších vatikánských ministerstev, v jehož gesci je výběr biskupů po celém světě. S mnohými kardinály se tak znal osobně. I tomu zřejmě při volbě pomohlo. Dnes ho lidé znají jako prvního amerického papeže v dějinách. V konkláve měl ale spíše pověst neamerického Američana. Velkou část své dospělosti totiž prožil mimo území Spojených států. Studoval v Římě, mnoho let strávil v Peru. Jako nejvyšší představený augustiniánů navštěvoval řádové komunity po celém světě. V této funkci se naplno projevily i jeho manažerské a diplomatické schopnosti. Vysoce inteligentní člověk s matematickým vzděláním. Ovládá 7 světových jazyků, orientuje se v algoritmech umělé inteligence. Miluje tenis a baseball, ale umí také jezdit na koni. Právě tak se jako misionář dostával za těmi nejchudšími z chudých. I to je současný papež. Ti, kteří ho znají osobně, o něm mluví jako o člověku s velkou vnitřní silou a odhodlaností. Přestože ovládá mnoho jazyků, mluví spíš méně a s rozvahou. Při své práci bývá velmi systematický. Někoho takového nejspíš kardinálové před rokem hledali. Temperamentní pontifikát papeže Františka, který sázel spíš na osobní charisma a okamžitou inspiraci, než na opatrnou diplomacii a podklady úředníků, nezanechal vatikánskou kurii v nejlepší kondici. Dokonce sami kardinálové před papežskou volbou přiznávali, že se navzájem neznají. Od Františkova nástupce tak požadovali mnohem těsnější spolupráci. Lev XIV. Jim v tomto smyslu vychází vstříc. To, co kardinálové oceňují jako přednost papeže Lva XIV., může být ale také jeho achillova pata. Papež je symbol. Věřící sledují každé jeho gesto nebo mimiku. Lidé, kteří přicházejí na jeho mše nebo audience, touží být uchváceni jeho osobností. Čekají zážitek. Silní, charismatičtí vůdci, kteří umí jediným gestem strhnout davy, mají nespornou výhodu. Je ale otázkou, zda se právě tohle dá vůbec naučit. Možná, že si papež Lev XIV. Nakonec najde jiné komunikační způsoby, které budou lépe vyhovovat jeho naturelu. Každopádně bude zajímavé sledovat, jak si ve svém úřadu i nadále povede.
1: U mikrofonu byl Martin Horálek. Článek 42.7 smlouvy o Evropské unii o kolektivní obraně hovoří o vzájemné pomoci v případě napadení. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Má v Unii fungovat vlastně jako článek 5 NATO, jenže tuto základní bezpečnostní pojistku americký prezident Donald Trump opakovaně zpochybňuje. O článku 42.7 se proto v poslední době na summitech evropských lídrů často hovoří. Tak říkající je ve flóru, přitom to ovšem zatím není nic jiného než prázdná nádoba a nestačí, aby Unie byla připravena na válku, říká dlouholetý zpravodaj ČTK v Bruselu komentátor Info.cz Karel Barták.
3: Velvyslanci 27 se sešli tento týden k prvnímu tříhodinovému cvičení. Čelili při něm zatím jen hybridnímu útoku. Měli tedy za úkol aktivovat klauzuly o kolektivní obraně, sehnat a koordinovat odpovídající pomoc, zapojit Evropskou komisi a podobně. Scénář cvičení byl oproti plánům významně osekán. Byly vyloučeny nejradikálnější varianty jako přímý ozbrojený nepřátelský útok. Údajně proto, aby si to Američané nevzali jako záminku ke zpochybnění své oddanosti zmíněnému článku 5. Ačkoliv Trump mluví o této eventualitě stále otevřeněji, plus vyhrožuje stažením tisíců amerických vojáků z Německa, neodvažují se Evropané vstoupit na minové pole jeho vyhrůžek a neustálých otoček. Nakládají zatím článkem 42.7 velmi opatrně. Moc dobře vědí, že se na rozdíl od toho naťáckého neopírá o žádnou solidní vojenskou strukturu a že jedině NATO disponuje dnes v Evropě reálnou vojenskou silou a velitelskou hierarchií schopnou generovat odstrašení, tedy odradit protivníka od páchání nepřátelské činnosti. Pokud by se Trumpovi Spojené státy skutečně odmítly v případě ruského napadení evropské země NATO aktivovat článek 5, byla by EU nucena se formálně uchýlit ke svému scénáři. Ve skutečnosti by tak členské státy zřejmě aspoň zprvu jednaly na vlastní pěst a nabídly vojenskou pomoc napadené zemi individuálně, podobně jako se Francie či Řecko zachovaly vůči Kypru, když na jeho území dopadly na začátku března iránské drony. Nebo když Trump vyhrožoval anexí Grónska, tady dokonce hrozil evropsko-americký střet, tedy absolutně nejhorší scénář ze všech. Na kyperském summitu minulý týden se mluvilo hodně o rychlém a hlubším propojení evropského a ukrajinského obranného průmyslu, zejména masové výroby a nasazení dronů a protidronových zařízení. Komisař Andrius Kubilius mluvil jasně. Pouze Ukrajina disponuje zkušenou vojenskou silou a inovujícím obranným průmyslem prověřeným v boji. Nesmíme ztrácet čas, říká Kubilius. Neusilovat o takové propojení by byla vážná strategická chyba. Problém je ovšem v tom, co Ukrajina za takovou pomoc žádá stále naléhavěji, a to je rychlé přijetí do Evropské unie. Většina evropských vlád není zatím k takovému kroku ochotna. Ještě není tak zle, aby se EU pustila do takového rizika. Článek 427 zůstává tedy pouze závazkem i příslibem na papíře a všechnu pozornost dál poutají kličky nevyzpytatelného amerického prezidenta.
1: O evropské bezpečnosti hovořil Karel Barták.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jako každý pátek nemůže chybět ani pohled do Ruska od Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnes o vládci a rozmnožovateli v jedné osobě.
5: Když prorusky naladění obyvatelé západních zemí popisují přednosti režimu v Ruské federaci, často uvádějí, že jde o pilíř mravnosti v porovnání se zkaženým západem. Ruský list Komsomolskaja pravda zveřejnil před několika dny reportáž, která představu o mravnosti tamního života upřesňuje. Redaktor Vladimír Vorsobin se vydal do města Koltuši u Petrohradu za místním vládcem a rozmnožovatelem dětí Eduardem Čirkem. Tento starosta je majitel 105 místních nemovitostí a manžel jedné úřední a 20 dalších žen, které používá jako materiál pro množení malých Rusek a Rusů. Oplodňovat ženy začal, když mu bylo 42 a rozjel to na plné pecky. Teď je mu 60 a, jak píše autor, během 18 let vyčerpávající demografické práce splodil 33 dětí. Konec citace. Osobní rekord má z roku 2017, kdy se mu narodilo 6 synů. Současně zmnožoval majetek. Jen samotné obchodní centrum v Koltuších mělo hodnotu 12 milionů eur. Vlastním 7 aut, převážně značky Cadillac a Lincoln. Vše je napsané na mě. Nic neskrývám, sděloval Čirko. Své děti školou povinné vozí 1. září 2 autobusy. Jako správný konzervativní Rus odděluje kluky od holek. Každé pohlaví má vlastní vehikl. Začal budovat městský rekreační komplex, ale nakonec, co by rodině založený člověk, umístil do nových domků vlastní harém i s ratolestmi. Místní svého hodného pána milují. Autor reportáže napsal: jde o pohřeb, Čirko pomůže. Jakýkoliv jiný problém, Čirko je tu. Sportovní kroužky na jeho náklady. Potřebuje škola něco, jděte za ním. A protože dobrá polovina biznesu v Koltuších patří také Čirkovi a byl vždy ochoten zaměstnat dobrého člověka, chodili za ním lidé s prosíkem jako za hodným pánem. Konec citace. Místní obyvatelka redaktorovi řekla: sama bych svou dceru Eduardovi Michajlovičovi přivedla. Ta moje se dodnes soudí s bývalým manželem Tim Heizlem. Žádní chlapi nezbyli, jen on. Lituju, že jsem mu tu moji holku nenabídla. Konec citace. Autor byl viditelně nalomen, protože ukončil text slovy: a co, kdybychom odhodili předsudky? Co, když právě v tomto bohatém supertaťkovi spočívá spása Ruska? Předsedkyně výboru státní domy pro ochranu rodiny a otázky otcovství, mateřství a dětství, komunistka Nina Ostaninová nad Čirkem ohrnula nos. Tady nejde o otcovství. Tomu už se s dovolením říká smilstvo. Je to útok na institut tradiční rodiny. Na to ale bohatý superteďka z vysoka kašle. Svědčí o tom úryvek z reportáže. Sentimentálně Eduard mi sněhou v očích ukazuje modrý řád. Čirko je jeho jediným držitelem. Jediným v Rusku otcem hrdinou. Vládce Koltuší o tento titul dlouho bojoval. Co by bývalý boxer přitlačil k provazům vládu Leningradské oblasti, poté státní domu a dožadoval se uznání svých rodičovských zásluh. Odmítli mu ten sen splnit. Tak se vyznamenal sám. Jménem správy svého města zřídil zmíněný řád a navzdory protestům prokuratury se ho zmocnil. Konec citace.
1: Za ruské kulisy nechal nahlédnout Alexandr Mitrofanov. I v dnešní svátek připomeneme jeden ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Andrej Babiš nechal v kauze Čapí hnízdo Naďovou samotnou, říká k novému rozsudku prvoinstančního soudu v této kauze komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
6: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, prohlásil soudce Jan Šot. Na tomto výroku by nebylo nic mimořádného, kdyby nezazněl po Šotově verdiktu, kterým odsoudil Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo k podmíněnému trestu odnětí svobody a k pokutě ve výši 500 000 korun. Soudce měl potřebu dát veřejně najevo, že se nestotožnil s výrokem odvolacího soudu. Ten mu de facto přikázal, jak má v této kauze rozhodovat. Vzhledem k tomu, že je kauza Čapí hnízdo velmi sledovaná, Šotova slova zpochybňující vinu Jany Naďové zaujala. Nejde přitom o záležitost zcela výjimečnou. Názor dvou soudních instancí se občas diametrálně odlišuje. V takovýchto případech platí, že soud prvního stupně je povinen respektovat názor soudu odvolacího. To se stalo i v kauze Čapí hnízdo. Rozsudek není pravomocný a je jisté, že se nesoulad mezi názory na vinu Jany Naďové bude ještě řešit. Velmi pravděpodobně u nejvyššího soudu a možná i ústavního soudu. Aby k těmto institucím případ Čapího hnízda doputoval, musí se uskutečnit ještě jeden mezikrok. Tím je odvolání proti trestu k vyšší instanci, tedy k soudu, který zavázal Jana Šota, jak má rozhodnout. Vzhledem k tomu, že pokyn respektoval, nedá se očekávat nic jiného, než že vrchní soud odvolání zamítne. Potom se otevře cesta k už zmiňovaným dalším instancím. Na ní neměla Jana Naďová kráčet sama. Měl ji doprovázet spoluobžalovaný Andrej Babiš. Vládní většina rozhodla o tom, že po dobu výkonu poslaneckého mandátu bude mít klid. K trestnímu stíhání ho poslanecká sněmovna nevydala. V odůvodnění také zaznělo, že ve spisu jsou některé procesní kroky, které prý nebyly v pořádku. Posuzovat, zda tomu tak skutečně je, přísluší soudům. Tím, že sněmovna neumožnila pokračovat v trestním stíhání Andreje Babiše, tyto sporné procesní kroky stejně nevyřešila. Až nebude současný premiér chráněn poslaneckou imunitou, bude jeho případ pokračovat. Pokud se do té doby nezmění legislativa, měl by být uznán vinným, stejně jako Jana Naďová. V tuto chvíli to není zdaleka jisté. V médiích se totiž objevila informace, že se připravuje změna trestního řádu. Ta má, zjednodušeně řečeno, rozvázat soudcům první instance ruce a zbavit je povinnosti jednoznačně respektovat názor soudu odvolacího. Pokud by tato změna prošla, měl by Andrej Babiš prakticky jistotu, že bude zbaven viny. Názor soudce Šota, že by Jana Naďová neměla být odsouzena, se týká rovněž současného premiéra. Ostatně to ve svých rozsudcích v minulosti dal už dvakrát jasně najevo. Takže poslanecká imunita, jak se názorně ukazuje, Andreje Babiše ochránila před odsouzením. Byť by bylo nepravomocné, zapsal by se předseda ANO do historie jako první úřadující předseda vlády s takovýmto rozsudkem. Zároveň mu poslanecká imunita dala naději, že by v budoucnu mohl z kauzy Čapí hnízdo přece jenom vyváznout bez trestu. Jana Naďová má smůlu. Jí by se případná novela trestního řádu netýkala. takže po cestě k definitivnímu uzavření své kauzy bude nadále kráčet sama, byť Andrej Babiš sliboval, že ji v tom samotnou nenechá.
1: To byl komentář kolegy Petra Hartmana. A zbývá už jen pravidelná páteční glosa. To si pište, vybízí hudebnice a básnířka Eva Turnová.
7: Nedávno konečně nabyla účinnosti nová superdávka jako pomoc lidem v nouzi. Pavel je spisovatel. V lednu vydělal málo, v únoru nic, v březnu trochu víc, v dubnu zase nic. Paní za přepážkou na sociálním se podívala do počítače a prohlásila: vaše žádost o superdávku byla zamítnuta. Jak to? Vydělal jsem si průměrně 15 000 měsíčně. Podle nás jste vydělal 35 440. Cože? Ano, 80% z hrubé mzdy. To je daný fiktivní příjem každé OSVČ. To mi nesedí, řekl Pavel. Ale nám to sedí, řekla paní. A můžu si ho teda vybrat? No to nemůžete, je fiktivní. A kdybych se na to vyfiknul? Ne. Tak co mám dělat? Ukončete živnost a zaměstnejte se. Ale kde? Já umím jen psát. No a co píšete? Romány? Fiktivní? No tak pojďte k nám, to zapadnete. Určitě? No to si pište. Pavel nyní pracuje na úřadu práce. Sedí na správné straně přepážky. Místo románů vymýšlí příjmy. Fabuluje podle tabulek. Model se ujal, zavedl se celoplošně. Malíři přestali malovat, hudebníci hrát, fotografové přestali fotit, tvoření už se nevyplácí. Každý je rád, že má plat, který si může vybrat. I když by fiktivně vydělal mnohem víc, kdyby dál dělal to, co ho neuživí.
1: Glosa Evy Turnové byla už posledním příspěvkem pátečních, přesto svátečních názorů a argumentů. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
4: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Přijeli, viděli a zase odjeli. Zahraniční návštěvy politiků, umělců, kosmonautů, monarchů i teroristů proudily jak do socialistického Československa, tak i do demokratické České republiky. Atmosféru doby si můžete připomenout s třídílným květnovým cyklem Archivu Plus. Jak jsme vítali Gagarina, Brežněva a další komunistické prominenty. Co v Praze jedl legendární jazzman Louis Armstrong? Proč českoslovenští komunisté milovali libýského diktátora Kadáfiho? Zpívali opravdu katolické řádové sestry buddhistovi Dalajlámovi? Jezdila britská královna Alžběta II. Po Praze Rolls-Roycem? A jak si pobyt v Česku užila popová ikona Michael Jackson? To a mnohem víc se dozvíte ve třech květnových pátcích. 1., 8. a 15. vždy po 8. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
8: Radiožurnál 13 hodin. Kateřina Causidisová připravila zprávy.
9: Prezident Pavel jmenoval 10 nových generálů. Nemocnice v Karlových Varech zkouší systém pro detekci dronů. V Bulharsku odstartuje Giro d'Italia i se třemi českými cyklisty. Favoritem je Dan Vingegaard. Kolony popojíždí po dálnici D1 za výjezdem z Prahy směrem do Brna. A bude polojasno, někde s přeháňkami, večer se bude vyjasňovat, teploty většinou do 19 stupňů.
10: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
9: Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora pak prezident jmenoval třeba ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem Pavel jmenoval 10 generálů. Nemocnice v Karlových Varech testuje moderní systém pro detekci dronů. Dokáže odhalit jejich pohyb i přesnou polohu pilota. Cílem je zvýšit bezpečnost letecké záchranné služby při transportu těžce nemocných pacientů. Podle primářky urgentního příjmu Dagmar Šnajdárkové je detekční zařízení propojené s budovaným armádním systémem a také s policií.
11: Policie České republiky dokáže vlastně díky této aplikaci přesně vědět polohu pilota. To znamená, může poslat hlídku k pilotovi a tázat se, proč porušuje legislativu a vlastně do

0: nutit ho s tím prostředkem přistát.
1: Polsko dnes jako první země Evropské unie podepíše úvěrovou dohodu o půjčce na obranu z programu SAFE. Na rozvoj vlastního zbrojního průmyslu, ale také na posílení obrany východní hranice požádalo o 44 miliard eur, tedy asi bilion korun.
2: Všechno chceme investovat do polského zbrojního průmyslu, takže na prvním místě jsou podniky jako Huta Stalová Wola, jako Mesko, jako Rosomak, jako Jelč.
3: Popsal polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Polsko si z programu SAFE požádalo o asi bilion korun, které chce vynaložit na 139 projektů. Naprostou většinu finančních prostředků chce použít na rozvoj vlastního průmyslu a nákup polské techniky a polské munice. Podle polské tiskové agentury PAP dnes podepíše úvěrovou dohodu o unijní půjčce také Litva. Proto by Litva a Polsko mohly být prvními unijními státy, které obdrží finanční prostředky z unijního úvěrového programu SAFE. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Na den vítězství se dnes v Královéhradeckém kraji otevírají některé objekty československého opevnění, například bunkry, které jsou součástí bělověského skanzenu v Náchodě. Otevřené budou i pěchotní sruby na Dobrošově, potvrzuje správce Martin Měřinský.
4: 8. května budou moci na Dobrošově návštěvníci krom základního okruhu shlédnout také pěchotní srub Jeřáb s přilehlým podzemím, který ukazuje, v jakých podmínkách vojáci očekávali zahájení druhé světové války. V návštěvnickém centru je potom modelářská výstava opevnění v průběhu věků s návštěvnickým hlasováním o nejhezčí model.
5: Sport. Cyklistické Giro d'Italia začne i s třemi Čechy úvodní etapou z 21. Poprvé v historii startuje tento italský třítýdenní závod v Bulharsku a za zhruba hodinu v Nesebaru nebudou chybět také Jan Hirt a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Hlavním favoritem na zisk celkového prvenství je Dan Vingegaard. Myslí si to také pětinásobný účastník Gira, bývalý cyklista František Raboň, který o tom mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
6: Vyčnívá Jonas Vingegaard, který se netají tím, že chce uzavřít tu trojkorunu. Už má vítězství z Tour de France ze španělské Vuelty. A jak sám jsem slyšel v nějakém rozhovoru od něj, tak největší přání, aby přivez ten růžový dres domů, je od jeho dcery, že se jí růžová líbí, takže tam si myslím, že má Jonas Vingegaard extra motivaci.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Silný provoz na D1 za Prahou a v Praze kolona na Nuselském mostě. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále vázne provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Před kolonou se stále brzdí u sjezdu na Velké Popovice, aktuálně na 16. kilometru a asi 15 minut se pokračuje pomalu do omezení za sjezd na Benešov na kilometr 23. Na mostě Šmejkalka se kvůli omezení jezdí zúženými pruhy. V Praze čekejte menší zdržení na Nuselském mostě, a to směrem do centra. Ta kolona teď aktuálně začíná na Vyšehradě, u stanice metra Vyšehrada, pokračuje do Legerovy za most, zdržení okolo 10 minut. Na silnici 6 mezi Prahou a Karlovými Vary čekejte váznoucí provoz u Petrohradu, opravují tam křižovatku, jezdí se Kyvadlově, kolona směrem do Karlových Varů je o něco delší, je asi na 10 minut. A kolona asi na 10 minut je také na silnici 3 z Prahy směrem do Českých Budějovic, pomaleji se jede v okolí Benešova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Většinou je polojasno, na většině území se začne později odpoledne a večer vyjasňovat. Teploty do 19, na severu Čech kolem 12 stupňů, na jihu Moravy i kolem 21. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. To nejlepší z hovorů.
10: Sen mnoha lidí o vlastním bydlení se hroutí přímo před očima. Pro tisíce mladých rodin už ani neexistuje. Místo klíčů od vlastního bytu drží v rukou jenom nájemní smlouvy. Hypotéky se změnily v téměř nedosažitelný luxus a situace se dál vyostřuje. Podle platformy pro sociální bydlení čelí rodiny s dětmi realitě, která ještě před pár lety působila nepředstavitelně. Zatímco dřív byla chudobou ohrožena zhruba třetina z nich, tak dnes už je to téměř každá druhá rodina. A úplně na hraně přežití potom stojí matky samoživitelky, u kterých riziko pádu do chudoby překročilo polovinu. Jinými slovy, více než každá druhá rodina balancuje nad propastí, ze které vede cesta zpátky jenom velmi obtížně. Kde se celý problém bere a proč se ho nedaří řešit, i na to se budu ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
7: Hovory.
10: A mým hostem je dnes sociolog Jan Klusáček, analytik Platformy pro sociální bydlení. Vítejte u nás, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Z toho, co jsem v úvodu řekla, tedy že sen o vlastním bydlení se pro mladé rodiny už v podstatě úplně rozplývá, my teď nejlíp vycházejí seniori.
11: Máte pravdu, možná to leckoho překvapí, ale pokud se opravdu podíváme na chudobu, podíváme se na to chudobu ve smyslu, kolik člověku zbývá na život, teda po tom, co zaplatí právě bydlení, co jsou vlastně ty peníze, kterými disponuje. A máme nějakou obvyklou hodnotu v Česku na člověka a potom samozřejmě chudý je ten, kdo má výrazně méně, jednoduše řečeno. No tak když se takto jakoby změříme chudobu, tak zjistíme, že nejnižší míra chudoby v Česku opravdu je mezi seniory, především seniorskými páry. Samozřejmě osamělé seniorky už jsou na tom hůře, ale jako všeobecně vzato je to přesně tak. Je to právě díky tomu, teda, že 80-90% seniorů má svoje vlastní bydlení, ani nemá hypotéku, nemá ty náklady na bydlení, takže přestože ty důchody samozřejmě nejsou, kdo ví, jak jako vysoké ve srovnání třeba se západem, tak ve finále na ten život opravdu zbývá výrazně více než například těm rodinám, o kterých jsme slyšeli.
10: Jak se může trh s bydlením vrátit tedy do normálu? Jestli už v nějakém normálu vůbec byl předtím, aby přestal trh s bydlením připomínat boj o přežití a začal fungovat férově pro obě strany, to znamená pro pronajímatele, pro nájemce, pro majitele.
11: No, je tady potřeba si říct, že opravdu ta situace je hodně odlišná ve velkých městech. Tím myslím, kromě Prahy a Brna, teda krajská města. Některá jsou na tom opravdu špatně. Olomouc, musíme si vzít za příklad. A menšími městy a venkovem, kde opravdu ta dostupnost jako stále je. Ale potřeba si říct, že opravdu Česko ještě jako mnoho let bude mít s tímto velký problém. Ten základní důvod je i ten, že stále tady probíhá to stěhování do velkých měst, to si málo kdo uvědomuje. Mě samotného to teda velmi překvapilo, když jsem viděl srovnávací statistiku za celou Evropu, že u nás stále máme, pokud se podíváte na to, kolik lidí žije v těch velkých městech, to znamená právě v těch krajských nebo v Praze a v Brně, tak máme jeden z nejnižších podílů v Evropě doposud, jo. Což je taková základní konstanta, faktor, která vám ovlivňuje to, že prostě je přirozené, že se ty lidi stěhují samozřejmě za tou prací právě do těch krajských měst Prahy a Brna a tím pádem ta poptávka po bydlení tam je obrovská.
10: A nebylo to někdy tak, a teď nevím, jestli to bylo třeba koncem 90. let, začátkem let 2000, kdy se naopak lidé z velkých měst stěhovali do extravilánu, do nějakých přilehlých obcí právě proto, aby tam hledali nějaký životní balanc a klid a do města potom jenom dojížděli za prací?
11: Ano, tak to máte určitě pravdu, já to říkám zjednodušeně, pokud mluvím o velkých městech, tak mluvím i o tom i bezprostředním okolí. Tam je potřeba si uvědomit, že samozřejmě ta vysoká cena bydlení se netýká jako města jako takového, ale přesně okolí, o kterém vy mluvíte, kde je možné žít ještě v blízkosti a dostatečné a dojíždět za prací. Tak nechci tím říct, že je to problém neřešitelný, ale spíš právě naopak. Tím více se musíme pokusit použít úplně všechno, co můžeme z toho jako balíku opatření na zlepšení dostupnosti bydlení, které jsou. Ta škála je dost široká, jenom bohužel v České republice zatím v podstatě minimum z toho se využívá, proto to vypadá tak, jak to vypadá.
10: Tak si pojďme namodelovat situaci. Dejme tomu, že je mi 28-30 let, už se chci postavit na vlastní nohy, to znamená možná založit rodinu, možná, že už nějaké malé dítě mám. Nemám dostatečné finance na to, abych si vzala hypoteční úvěr na nový byt nebo dům, ale zároveň nájem, který platím ve svém současném, třeba menším bytě do 50 metrů čtverečních, je vysoký, takže když bych srovnala výši hypotečního úvěru nebo splátek za hypotéku s tím nájem, nájemným, které platím teď, jsou téměř srovnatelné. Co mám dělat?
11: Samozřejmě, pokud na tu hypotéku vlastně nedosáhnu, což se stane, protože vemte si, že na okraji Prahy opravdu v těch jako nejlevnějších pražských lokalitách máte právě ten byt pro rodinu, to 3 plus KK, opravdu kolem 8-9 milionů. Tam jde o to, že nejenom ta splátka samozřejmě odpovídající 50-60 tisíc měsíčně, takže ve skutečnosti to je víc než ten nájem mimochodem. Jo? Samozřejmě ta matematika je jiná přesně v těch menších městech, kde ty byty stojí 4-5 milionů. Ale chtěl jsem říct, říct, ta realita, která ale na druhou stranu je běžná v cizině a může být jako dobrý život, je opravdu bydlení v stabilním a dobře ošetřeném i právně nájemním bydlení. To je zase potřeba si říct, to je běžné všude v Evropě, že v těch větších městech opravdu bydlí minimálně polovina těch lidí v nájmu nebo i více, ale co teda tady v Česku.

0: je problém, že tady nemáme tu regulaci, která by zabránila některým věcem, jako je řetězení smluv po jednom roce, což znamená v praxi, že máte smlouvu na rok a pokud tam chcete zůstat a majitel se rozhodne zvýšit nájemné po roce i o částku jako vyšší než jednotky procent, tak buď musíte teda zaplatit více, nebo se stěhujete, takže opravdu to není prostředí přesně pro tu rodinu, o které jsme mluvili. Toto jakoby není v podstatě nikde v Evropě jako úplně, co já vím, samozřejmě neznám jako celou Evropu, ale jako tam, kde přesně to nájemní bydlení funguje jako možnost pro lidi, co si nemůžou vlastní dovolit, tak samozřejmě není možné jako po roce ukončovat smlouvy a zvyšovat nájemné vlastně neomezeně a tak dále.
1: Dokážete si představit, co k tomu majitele nemovitostí vede, aby rok co rok se svými nájemníky uzavírali smlouvu? Je tam jenom ta finanční motivace zvednout to alespoň o inflaci nebo možná ještě o něco víc. Na druhou stranu si říkám, přeci celá řada majitelů by měla být svým způsobem i ráda za to, že tam má třeba bezproblémové nájemníky na delší dobu.
0: Tak to máte určitě pravdu. Je potřeba si říct, že velká část těch pronajímatelů přesně takto je spokojená a to, že fungují v tom režimu roční smluv, neznamená, že každý rok zvednou nájemné o 10% nebo více. To samozřejmě na to nemáme teda ani data, ale co tak víme, tak jako to není ta praxe. Ale zase z druhé strany, z pohledu těch nájemníků, tam je přesně ten problém vlastně té nejistoty finanční, v které vy žijete. Můžete doufat, že ten majitel přesně bude vděčný, že dobře platíte a nějakým způsobem vám třeba vyjde vstříc a nebude vlastně zvyšovat tu cenu o tu úroveň, která odpovídá trhu. Tam je potřeba si říci, že přesně kvůli té nedostupnosti bydlení ty nové nájmy vlastně každý rok stoupají o 5 až 8%, takže docela výrazné zvýšení samozřejmě. A ve chvíli, kdy někdo takto bydlí, tak vždy je v tom riziku, že ten majitel se rozhodne zvýšit o tu částku, kterou by mohl aktuálně získat letos, což samozřejmě pro ně je to taky riziko, může o nájemníka přijít, najít někoho nového, kdo nebude spolehlivý a tak dále. Potom, co se stane, pokud na to podíváme, vrátíme se tomu příkladu té malé rodiny, prostě to nájemní bydlení v takovém režimu nemůže být jako odpovídající alternativa toho vlastního.
1: Když už jste zmínil zvedání toho nájmu o 5 až 8%, jaké faktory nejvíc roztáčí ceny nájemného i nemovitostí?
0: Já už jsem to tady naťuknul, je potřeba opravdu si říct, že ta poptávka v těch velkých městech stále je a bude obrovská, takže je to takový ten jednoduchý princip, kde je velká poptávka a ta nabídka se teda nezvyšuje, to je samozřejmě druhá strana mince, tak ta cena roste. No, tam je samozřejmě i jako jiný faktor takový, že máme stárnutí populace, to se taky málo kdo uvědomuje, co má na to vliv v tom smyslu, že tím, jak lidé žijí stále déle a zůstávají i ve svých bytech a je dobře, že zůstávají doma, nejdou do stavu například ty seniori, ale samozřejmě to znamená, že potom ten byt, který řeknu, ještě před 20 lety se uvolnil teda, když to použiju takto, když bylo člověku 75, tak se dneska uvolňuje, když je mu 85. Takže když si tohle to pak napočítáte na celou Prahu, celé Brno, celou republiku, tak máte obrovský počet bytů, které zůstávají obsazené. Ono vlastně se dá říct i, my to víme ze sčítání, absolutní číslech, no za 10 let nám stoupnul počet domácností skoro o 500 000. Česká by potřebovalo 500 000 bytů navíc. A ten důvod jako hlavně je přesně ten, co jsem řekl, protože v podstatě lidé tam zůstávají do 85-90 let a takže ta nabídka je malá.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A mým hostem ve studiu dnes sociolog Jan Klusáček, analytik Platformy pro sociální bydlení. Vy už jste to, Honzo, teď trošku naťukl. Ono se pořád mluví o tom, že se málo staví. Ale já bydlím v Praze, když chodím po městě, tak vidím, že se zastavuje každá proluka, každý kousek brownfieldu. Nemám pocit, že by se nestavělo. A v místě, ve kterém bydlím, se od prvního kopnutí majitelé nebo nájemníci stěhují tak maximálně do 2 let. Takže mně to přijde, že se staví a že se staví poměrně rychle. Nebo se pletu?
0: Staví se rychle, ale zároveň vzhledem k té obrovské poptávce a potřebě to prostě nestačí. Právě potřeba desítky tisíc bytů ročně nových, ne jednotky. Ale potom je také podstatné si uvědomit, co se staví. Pokud se staví vlastnické bydlení v Praze a ještě k tomu v nějakém vyšším standardu, tak se samozřejmě staví byty, které jsou 10 až 15 milionů za byt v ceně. Takže toto je věc, která opravdu neřeší nedostupnost bydlení pro střední třídu v Česku. Také velká část té výstavby v Česku tenhle charakter měla, nebo obzvlášť v Praze. Dokonce i pokud se staví nájemní bydlení, tak si můžeme všimnout, že to je nájemní bydlení vyššího standardu zase. Takže opět jako cenově jako nedostupné. Což je všechno logické, protože ten soukromý development potřebuje a zisk a chce mít zisk, je hlavní kritérium. Takže co je problém, že se nestaví dost dostupného nájemního bydlení, finančně dostupného, kde je zapojená obec nebo další subjekty, které právě nemají za cíl jenom maximální zisk.
1: V posledních letech se tady ukazuje, že nedostupnost bydlení už nezasahuje zdaleka jenom nízkopříjmové skupiny, ale i střední třídu. Tak, jak o tom přesně teď mluvíte. Jak se tahle změna promítá potom do sociální struktury společnosti a co by to dlouhodobě znamenalo?
0: Tak ta střední třída opravdu přesně ve městech, ty rodiny, přesně ve výsledku nám vychází, že opravdu ta chudoba je tam, to tady bylo řečeno v úvodu, úroveň mezi rodinama z nájmu, včetně teda té střední třídy je 50% a i když máte příjem nadprůměrný, tak přesně kolik vám zbude na život je velmi málo, tak co já jsem osobně, protože se tomu taky věnuju už jako řadu let, viděl už před x lety, že tady bude obrovský problém s porodností v Česku právě v této souvislosti, protože bylo vidět, že ty rodiny buď si nemůžou dovolit teda vůbec vlastní bydlení, nebo ani to nájemní pořádně, anebo si mohou, ale mohou si dovolit opravdu ten malý byt, jak vlastnit, tak pronajímat. Byt o 50 metrech, kde opravdu nechcete a nemůžete žít s dvěma dětmi nebo 55, to je trochu jedno, ale na to už jako nějaké standardní 3+KK, které bude mít aspoň 70 metrů, prostě nedosáhnou. Samozřejmě těch faktorů v porodnosti je jako výrazně více, ale zároveň my to víme i z výzkumu, nejenom jako domněnku, ale z výzkumu, že opravdu z Masarykovy univerzity sociologové to ukázali, že kdo jako má nejmín dětí a zvažuje mít nejmín dětí, jsou právě ty chudší lidé dneska v tuto chvíli, že opravdu je to jako významný faktor a ta cena bydlení samozřejmě je klíčová v tom.
1: Už jste to tady několikrát zmínil, že ve velkých městech, jako je Praha nebo Brno, dosáhne na vlastní bydlení jenom zhruba pětina těch nejbohatších. Co to potom dělá s představou té normální životní dráhy mladé generace?
0: Myslím si, že to hodně otřásá právě v kontextu tomu, že tady jsme byli zvyklí na to, že většina lidí má vlastní bydlení a má ho doposud. 70% lidí v Česku má vlastní bydlení, když to máme celkově. Samozřejmě mezi mladými to je na úplně obráceně to minimum. Dokud neplatí i to, co jsme se bavili o tom, že to nájemní bydlení dává nějakou stabilitu, jak z hlediska toho, že tam můžete zůstat i ta cena nájmu, že nebude růst, tak končí tím i na druhou stranu ten proces, který tady byl a byl poměrně jako významný. A to je jako migrace teda těch elit do Prahy a Středočeského kraje, případně Brna. Jo, takže to je zase na druhou stranu si potřeba uvědomit, že každá mince má dvě strany. Jo, ta životní dráha vlastně, jaká byla u těch vysokoškoláků, kteří byli na studiích v Praze, v Brně nebo v Olomouci a pak tam zůstali žít, v podstatě se stává nemožnou. Takže oni se musí vracet do těch regionů, z kterých pochází, kde ty ceny ještě jsou nějak snesitelné.
1: No paradoxně na druhou stranu, ten návrat do regionu, ze kterého pocházím, není to dobře pro region, ze kterého pochází?
0: No, na to tady naznačuju. Jako opravdu tady končí do určité míry ta svoboda, která byla, jako možnost žít vlastně tam, kde chci, protože prostě si to opravdu nebudu moci dovolit, ale je tam. Jako jednoznačně, už to vidíme, samozřejmě někde se pak i ty v určitých místech v regionech ceny začnou stoupat, protože se tam hodně lidí jako zůstává, ale všeobecně je to tak, že toto tady v Česku se děje a bude dít výrazně více.
1: Co jsme ještě nezmínili, jsou desítky tisíc nevyužívaných bytů. Kde je nějaká hlavní systémová chyba, že se tyhle byty nedostávají na trh?
0: To jsou typicky byty lidí, kteří jsou na tom velmi dobře finančně, nejsou to taky jako jenom běžní občané samozřejmě, ale část toho jsou různé firmy a podobně. Ta cena tak stále roste těch nemovitostí, že ten příjem z pronájmu pro ně není jako podstatný oproti tomu, co teda vidí za rizika. Jako
1: takže je to zlatá cihla v trezoru v podstatě.
0: Tak, bydlení se stalo zlatou cihlou, která naopak ještě spíš oproti ceně zlata roste rychleji. A chybí tady teda ta regulace. Jo? Je potřeba si říct, že v těch velkých městech a v zemích, kde to řešili, hodně intenzivně to řešili a řeší například ve Vancouveru v Kanadě, tam už asi před 6-7 lety zavedli daň z prázdných bytů, která je 3%. Takže pokud si vezmete i v Praze prázdný byt, který stojí 10 milionů, tak ta daň je 3% ze 10 milionů 300 tisíc korun ročně. To už je velmi silná pobídka pro to ten byt začít opravdu pronajímat. Tam opravdu se jim ukázalo, že zvýšil se počet bytů, které se začaly pronajímat. Samozřejmě ne všichni, někteří začali platit tu daň, jenomže oni ty příjmy z té daně použili na výstavbu nového dostupného bydlení. Takže opravdu jako taková řešení fungují, jenom v České republice v podstatě tady jsme v bodu nejenom nula, ale ještě v bodu minus. Jo. Tady se ani neuskutečnilo zjišťování, kolik těch bytů je skrz

0: ty elektroměry, což tady byl už nápad někdy před 6 lety. Takže tady máme i ten dluh.
1: A kromě téhle věci, že nejsou dostatečně zdaněny nemovitosti nebo daň z nemovitosti je pořád v Česku nízká, je ještě česká situace na trhu s bydlením v něčem specifická? V čem se nejvíc odlišujeme od zahraničí, třeba od zkušeností ve Skandinávii, ale nejenom tam samozřejmě?
0: Tak už jsme se tady hodně bavili o té tristní situaci na nájemním bydlení, ta nejistota. Ono to pak dopadá i ve finále do toho nedostupnosti vlastního bydlení, protože pokud to nájemní je takto nestabilní, tak samozřejmě o to vyšší je poptávka po vlastním. Všichni chtějí to vlastní. To je ta cena toho vlastního pak vyšší. Takže tohle je věc, která taky jako v Česku bohužel jako v negativním slova smyslu vyniká. A určitě vyniká ještě jednou věcí, a to je bohužel teda vyniká negativně jeden z nejnižších podílů obecních bytů prostě v Evropě, které se privatizovaly až doteď vlastně někde dokonce a opravdu máme to extrémně nízký ten podíl, takže přesně pro všechny, i pro potřebné profese, ale i pro všechny, kdo prostě jsou na tom příjmově nějak hůře, pracují, ale nedosáhnou pořádně na ten nájem, tak to bydlení teda nájemní, ale dostupné prostě není.
1: A do jaké míry je potom současná situace s nájemním bydlením a s hypotékami propojená právě s politickou situací?
0: Tak s politickou je podle mě v tom smyslu, že když to řeknu otevřeně, stále platí, že většina těch lidí v Česku a voličů prostě to vlastní bydlení má. Tady o tom problému se tady mluví posledních několik let těch mladých, kteří jako na to nedosáhnou, ale to evidentně to není jako dostatečná priorita.
1: A bude to v příštích letech politické téma?
0: No tak téma to určitě bude. Jestli se ty politiky posunou, to si nejsem úplně jistý, protože my už jsme tady měli například program právě na rozvoj dostupného nájemního bydlení, kde se dalo teda 7 miliard, které se vyčerpaly během pár měsíců, obce si zažádaly za trojnásobnou částku, ale teď se místo toho, aby se tam dali další peníze, všechno ruší. Takže jako za mě tady se o tom hodně mluví, ale pak reálně, i když jde o peníze, i když nejde o nějaké jako obrovské částky například, jo, z hlediska celého rozpočtu, a hlavně to je klíčová věc pro budoucnost Česka, tak ty zatím slovama nenásledují. Tady se opravdu investuje do těch silnic a asfalt musí téct, ale jako ve finále ten beton, ale na to dostupné bydlení teda, ten prostě neteče.
1: Když se podíváme na projekty typu Housing First, které mají pozitivní výsledky, proč se úplně nedaří rozšiřovat ve větším měřítku?
0: Tady chyběla finanční podpora. Tady potřeba si říct, vysvětlit, co ten Housing First znamená a že tady se bavíme o něčem jiném. Tady se bavíme opravdu ještě úplně o té nejhorší situaci, kdy jsou často rodiny, fakt bytové nouzi, to znamená, jsou to ty ubytovny, nebo teda nějaké plesněvé byty, nebo extrémní přelidnění, 8 lidí v garzonce a podobně, opravdu nevyhovující podmínky pro děti. Tenhle problém je nejčastější, je samozřejmě taky v Praze, v Brně, ale hodně i v regionech, v Ústecký, Moravskoslezský, kde byty jsou a tam se osvědčilo skrz program Housing First, že je možné, tam jsou i ty prázdné byty také docela dost, ne jako investiční nutně, ale prostě nevyužité, že je možné dostat tyto lidi z ubytoven právě do vyhovujícího bydlení slušným majitelům, pokud se poskytnou garance. Jo, tam vlastně ten důvod, proč oni jsou odkázáni na ty obchodníky s chudobou, je, že jsou vnímaní jako rizikoví nájemníci, ale máme vyzkoušeno a už jako to jsou tisíce jako rodin, které se skrz projekty, ale jako evropské projekty, takže vždycky to stejně bylo omezené. Dostali je do běžného bydlení a také si ho udrží 80% z nich, že jsou velmi nakonec vděční, že můžou být v běžném bydlení a i ten pronajímatel po těch 2 letech, většinou ty garance skončí, tak jako už je spokojený, že tam má. Takže tento model jako je velmi důležitý, protože tady máme 60 tisíc dětí v bytové nouzi, jo? Takže to taky není žádná malá populace. Strašně moc těch dětí končí v dětských domovech. Tomu já jsem se věnoval už před 10 lety, jsem byl tím šokován, že jako nemáme v dětských domovech sirotky, ale prostě děti z rodin, které jenom byly někde na ubytovně v nějakých nevojících podmínkách a kvůli tomu byly odebrány vlastně. A dělali se to doteďka. Z polovina dětí v podstatě v těch ústavech. Proto je klíčový zákon o podpoře bydlení, který byl schválen, a to jenom ještě řeknu klíčovou věc, ale bohužel tady se zase stali se krok dopředu a 2 kroky zpátky se dějí. Teďka zrovna se navrhuje v poslanecké sněmovně výrazné jako zužení opravdu na úplně nejextrémnější chudobu v podstatě, ale to může celé přestat fungovat, že to vyloučí přesně řadu rodin nebo i seniory, co jsou na ubytovnách. Máme v seniory na ubytovnách v Česku, vlastně v těch velkých městech Praha, Brno, Ostrava, kde je ten nájem drahý, tak ve finále ten senior teda zaplatí tu ubytovnu.

0: autobusovou dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Výluka potrvá do nedělního večera. Sport. Portugalský kanonýr Cristiano Ronaldo pomohl fotbalistům Ananasru jedním gólem k vítězství 4-2 nad Aš-Šabachem a v saudské lize už nastřílel 100 branek. 26. gólem v sezóně si upevnil třetí místo v pořadí střelců za Quiñonesem a prvním Tounim. Ananasr díky výhře vede neúplnou tabulku s náskokem 5 bodů před Al-Hilálem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Menší kolona na D1 před omezením na mostě Šmejkalka a neprůjezdná 26 u Domažlic. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna už je teď pouze menší zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Před 22. kilometrem je fronta asi na 5 minut, brzdí se na úrovni sjezdu na Benešov na 21. kilometru. Menší kolonu čekejte i na dálnici D10 za výjezdem z Prahy do Mladé Boleslavy, a to před sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 9. kilometru pracují silničáři, průjezdný pouze jeden pruh, zdržení z 8. kilometru asi na 5 minut. A na silnici 26 z České Kubice směrem do Plzně jsou komplikace před Domažlicemi. Za Babylonem na úrovni benzínky Ono je těžká nehoda, srazila se 3 osobní auta, provoz policisté zastavili. Dá se to obět boční silnicí okolo Rybníků a pak přes recyklační středisko. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, na jihu už skoro jasno, na horách a na severu přehánky, večer bude na většině území jasno skoro všude. Teploty do 19 stupňů, na severu Čech chladněji kolem 12, na jihu Moravy naopak tepleji kolem 21. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Pražské povstání v květnu 1945 a s ním spojené osvobození našeho hlavního města od německých okupantů patří ke kapitolám našich dějin, které byly v minulosti všelijak zkreslovány a dodnes se o nich vedou debaty a spory. Jejich hlavním předmětem je úloha vlasovců. Právě o nich, tedy o ruské osvobozenecké armádě, si budeme v následujících minutách povídat. U poslechu vás vítá Veronika Kindlová.
1: Historie Plus.
3: A skočíme rovnýma nohama do pražského květnového povstání v roce 1945. Významnou úlohu v něm hrál rozhlas. Byl to rozhlasový redaktor Zdeněk Mančal, který svou slavnou větou Je sech z hodin naznačil, že už to prasklo. Povstání proti německým okupantům je tady. A následně rozhlasové vysílání vzali do rukou povstalci, vysílali prosby o pomoc, informace o bojích s Němci, ale také slova povzbuzení. A někdy zhruba 6. května odvysílali také tuto zprávu.
4: Pozor, pozor! Od Draslavy a Berouna postupují na Prahu oddíly generála Vlasova, které se přidali na naší stranu a bojují proti Němcům. Před chvíli bylo vysíláno, aby se na ně nestřílelo. Pozor, aby Němci nezneužili tohoto vysílání. Vojáci generála Vlasova mají na levých rukávech 3 velká písmena. P.O.A.
3: Ve zprávě zmíněná písmena P.O.A. byla zkratkou v azbuce psaného oficiálního názvu vlasovců Ruská osvobozenecká armáda, Ruskaja osvoboditelnaja armia. Její příslušníci se rekrutovali především z ruských zajatců a přeběhlíků, kteří původně vystupovali po boku Němců. Kde se vlasovci vzali? Proč se vlastně postavili proti své zemi, proti Sovětskému svazu? O tom si budu povídat s historikem Davidem Svobodou z Ústavu pro studium totalitních režimů.
5: Tady by se asi patřilo zabrousit trošinku do jaksi obecnějších skutečností. Zkrátka dobře, byli to lidé, kteří v očích toho sovětského válečného aparátu a sovětských špiček zradili vlast tím, že přešli na stranu nepřítele, čili Velkoněmecké říše. Ovšem tu půdu pro tak vlastně zjevnou a mohutnou vlnu přeběhlictví

0: sovětských občanů za druhé světové války připravila stalinská teroristická mašinérie. Byl to režim, který antagonizoval celé široké vrstvy obyvatelstva, ať už tedy po linii národnostní, a nebo můžeme to tak říci třídní nebo sociální, to znamená režim, který vyhlásil v těch 20. a zejména 30. stalinských letech válku celým skupinám obyvatelstva. A po tom červnovém přepadení Sovětského svazu hitlerovským Německem a jeho spojenci vlastně to nabilo kritické aktuálnosti.
1: Spolupráci obyvatel Sovětského svazu s německými okupanty máme ve všeobecném povědomí spojenou spíše s neruskými národy, především s Ukrajinci, kteří si od Němců slibovali lepší zacházení, než jakého se jim dostávalo od sovětského režimu. Mnohým se asi vybaví dobové záběry, na kterých ukrajinští venkované žehnají vojákům Wehrmachtu.
0: Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že nacistické Německo okupovalo pouhých asi 17% území té ruské svazové republiky, a přesto, že tedy vlastně Rusko samotné bez těch okrajových republik bylo okupováno relativně krátkou dobu a byla okupována a menší část, a vyrojilo značné množství ruských iniciativ, které přešly ochotně na stranu nepřítele. V tom ruském případě samozřejmě nešlo o jako národně osvobozenecký boj, protože Rusko bylo jakýmsi jádrem stalinského a sovětského režimu. Stalin to nakonec i vlastně koncem války docela rád zdůrazňoval, ale v dílčí míře tak tito lidé činili z ideových důvodů, byť přesvědčených fašistů nebo nacionálních socialistů tam bylo málo, ale zejména jakoby takovým spojujícím prvkem byl antistalinismus nebo antikomunismus. Pakliže jde vlastně o tu druhou nejpočetněji zastoupenou národnost, Ukrajinci, protože to byl vlastně početný národ, tak tam samozřejmě hráli prim potlačené nacionální tužby, ale rovněž jako vzpomínka na příkoří zakoušená za stalinských let.
1: Popisuje David Svoboda a já se ho ptám dál, jak se němečtí okupanti k sovětským národům stavěli, jak moc využívali protistalinské nálady.
0: Přístup toho německého aparátu byl mnohovrstevnatý, protože ani nacisté nebyli docela jednotní. My samozřejmě máme spojenou druhou světovou válku na východní frontě jako s nezměrným trýzněním a genocidním zacházením s tamní slovanskou jinou populací. To všechno je pravda, ale na druhou stranu vlastně tyto zločiny a tyto kroky vycházely z iniciativy určitého velice jako ideově ostrého křídla, které asi nejlépe zastupoval Heinrich Himmler. Z druhé strany tam ovšem byli nacisté jaksi pragmatičtější, jako Alfred Rosenberg, což byl šéf ideolog toho nacistického hnutí, a ten navrhoval zacházet s dobitými územími Sovětského svazu ve shodě s národnostními tužbami tamní populace a byl velice zklamán, že Hitler dal tedy přednost tomu kořistnému a bezohledně téměř genocidnímu přístupu k věci. Byly tady samozřejmě kruhy také vojenské Wehrmachtu, které povíce sdílely ten Rosenbergův přístup. Byť tady se to může lišit, protože Rosenberg měl v oblibě Ukrajince, zatímco právě hnutí třeba Andreje Vlasova zdůrazňovalo jako primát toho Ruska, slibovalo sice spravedlivé uspořádání, ale nesmířilo by se jistě s oddělením separací Ukrajiny.
1: Než se více podíváme na činnost vojáků ruské osvobozenecké armády a než je vůbec pustíme na pomoc Praze, měli bychom se zastavit u osobnosti Andreje Vlasova, kterého David Svoboda před chvílí zmínil.
0: Andrejevič Vlasov, zdá se mi, tvoří asi nejzajímavější hádanku tohoto hnutí, protože to byl důstojník, vojenská persona, kterou by čekala v Sovětském svazu a sovětském systému zřejmě skvostná kariéra. Nic nenaznačovalo a nenasvědčovalo tomu, že by jednou Vlasov mohl přeběhnout na druhou stranu a stát se skutečně procítěným stoupencem boje proti rudé Moskvě. Vlasov se narodil v září 1901 ve vesnici Lomakino v gubernii Nižně Novgorodské, tedy na východ od Moskvy. Jeho otec byl rolníkem, zároveň tedy ještě krejčím, byla to taková ctěná vesnická osobnost a takový sovětský režim později rád označoval za kulaky. Nicméně Vlasovovi z toho žádná újma nekynula. První světová válka, nasazení na frontě, toho ještě minulo, ale v roce 1919 nebo 1920 byl naverbován do rudé armády a tam už se zúčastnil té ruské občanské války na straně bolševiků. Aktivně se podílel na potlačení proti bolševického povstání na severním Kavkazu a také v jižní Ukrajině, to znamená na Krymu, tam bojoval proti generálu Vrangelovi a později už jenom jako šplhal po tom armádním hierarchickém žebříčku.
1: Podařilo se mu bez újmy přestát období velkého teroru na konci 30. let. Dokonce byl i členem Leningradského vojenského tribunálu. Tato epizoda je jednou z mnoha kontroverzí ve Vlasovově životě, protože jedni o tribunálu hovoří jako o aktivním nástroji stalinské hrůzovlády, druzí jako o

0: v řízeném tělese, které nemohlo samostatně cokoliv rozhodnout.
1: Zajímavější je, že koncem 30. let byl potom pověřen organizováním protijaponských sil v Číně, což nemohlo dělat jen tak někdo, to dělali důstojníci těšící se značné důvěře. A později potom nechválně proslulém paktu Ribbentrop-Molotov, kdy si tedy Němci a Sověti rozdělili východní Evropu, tak velel divizi na té zóně styku obou těch impérií na území někdejšího Polska, už rozchváceného, a z té dokázal udělat řádné těleso, údajně vzorovou divizi v rámci Rudé armády. Takže opět čekalo povýšení a v dobách těch prvních bojů, tedy když nacistické Německo zaútočilo na Sovětský svaz, tak řídil obranu Kyjeva, tam se ovšem dostal poprvé do obklíčení, ale podařilo se mu uniknout. Později se vyznamenal při obraně Moskvy, tomu rozhodně nebylo zapomenuto, a nakonec byl přidělen na důležitý úsek obrany Leningradu, kde se stal zástupcem Volchovského frontu Kyrila Mereckova a velitelem druhé úderné armády. Ta se ovšem ocitla v jarních měsících roku 1942 v německém obklíčení a ta vyprošťovací operace sovětských vojsk se nezdařila. Čili Vlasov po několika týdenním zřejmě bloudění lesy se v červenci toho roku ocitl v německém zajetí, snad na udání jednoho místního starosty, který v něm tedy rozpoznal asi důležitou personu a nahlásil ho Němcům.

0: Němci hledali mezi sovětskými zajatci nějakou osobnost, která by se postavila do čela protistalinského hnutí. Jak říká historik David Svoboda, hledali jakéhosi ruského de Gaulla. Vytipovaní vesměs odmítali, až na Andreje Vlasova.
1: Ten Vlasov se údajně nechal umluvit na to, že stalinský systém není přeci možné porazit jenom s pomocí cizích sil a musí se o to zasadit samotní Rusové. Ale přesto nám to asi nedává dostatečnou odpověď na to, jak to, že tenhle ten člověk jako tak prudce změnil světonázor a pohled na věc. Uvážíme-li, že ještě ve své autobiografii z roku 1940, tedy ještě v krátkém životopise sepsaném tedy pro oči sovětských partajních míst, uvádí, že ve své víře v rudou cestu nikdy nezakolísal a vždycky zůstal věrný linii strany. Přičemž stěží můžeme předpokládat, že by si tehdy vymýšlel. Ostatně byl údajně jedním z nejoblíbenějších Stalinových generálů a zdá se, že zřejmě v jeho psychice se zlomilo něco tváří v tvář tomu macišskému zacházení, jemuž byli ze strany Stalina a sovětských špiček vystaveni sovětští občané, kteří se ocitli v německém zajetí. Že tedy ve Vlasovovi se něco zlomilo poté, co si uvědomil, že sovětská moc ty vlastní zajaté vojáky odepsala. A tomu nasvědčovaly mnohé projevy, samotný projev Stalinův na Rudém náměstí v listopadu 1941, když byla Moskva už ohrožení a Stalin prohlásil, že neexistují žádní sovětští zajatci, ale pouze zrádci sovětské vlasti.
0: K tomu dodejme, že Sověti nepodepsali ženevské konvence o nakládání se zajatci a že Němci se tím spíše k sovětským zajatým vojákům, které už bez tak považovali za podlidi, chovali opravdu strašlivě.
1: V tomto smyslu ta Vlasovova akce, jakoli prostě pro mnohé může být morálně pochybná, tak pomohla zachránit tisíce životů těchto lidí, kteří nakonec nacházeli ve vstupu do Roa nějakou možnost spásy. Nebyli vystaveni tomu bezohlednému, kořistnému zacházení. Jenom tak nějak pro ilustraci uvedu, že z nějakých 6 milionů sovětských válečných zajatců, no tak 60% se nedožilo konce války, zahynuli právě následkem toho trýznění. Těch 40%, kteří to přežili, tak mohli za toto přežití vděčit především jako své nějaké účasti v pomocných jednotkách na straně říše, pakliže se jim nepodařilo uprchnout ze zajetí nebo se nějak nedočkali tedy toho osvobození rudou armádou. A nakonec se samozřejmě jako zpravidla také čekal úděl vyhnanců a úděl vězňů Stalinovy kárné soustavy Gulagu.
0: O motivacích a náladách příslušníků ruské osvobozenecké armády, která se sformovala v roce 1943, vypovídá jeden skutečně unikátní pramen. Jejím hlášení majora Helmuta Schwenningera, styčného důstojníka Wehrmachtu, který Vlasovce doprovázel mimo jiné i v Čechách. Historik Pavel Žáček Schwenningerovo hlášení v roce 2011 vydal. Poslechněte si, co major Schwenninger napsal o názorech Vlasovových vojáků.
2: Každý z Rusů, se kterým jsem se během své činnosti a potom setkal, měl nějaký důvod nenávidět sovětský systém. Odvlečení nebo odsouzení příslušníků rodiny, osobní krize způsobené denunciací, více či méně těžké zásahy systému a jeho přisluhovačů do života jedince a podobně. Všem se zdálo, že vytvoření nového státního systému na jiných základech je hodné úsilí, přičemž se samozřejmě představy o těchto základech z části od sebe značně lišily. Všem Rusům bylo společné to, že odmítali tehdejší německý státní systém a jeho postoj proti Rusku a Rusům. Neustále bylo poukazováno na propagandu o podlidech, počáteční katastrofální zacházení s ruskými válečnými zajatci, pokus zavést proti Rusku koloniální politiku. Vždy jsem měl přitom pocit, že propagandu o podlidech pociťovali Rusové osobně jako tu zdaleka nejhorší. Naproti odmítání systému a jeho přisluhovačů sem patřili podle Rusů hlavně SS, stálo zřejmé oceňování Němců a toho, co dokázali, stejně jako bismarckovské tradice.
0: RUA, ruská osvobozenecká armáda, bylo poměrně velké hnutí, které tvořil asi milion lidí. Nešlo o nějaký sevřený útvar, působili na různých místech v Evropě. My je máme spojené s vystoupením během pražského povstání, ale kde jinde ještě bojovali? Ptám se dál Davida Svobody.
1: Můžeme-li hovořit třeba o budoucích Vlasovcích, to znamená takových těch složkách, z nichž nakonec vznikla ta ruská osvobozenecká armáda, tak to byla celá skrumáž, celé množství po celé Evropě. Tam působila řada antipartizánských jednotek, tedy jednotek, které Němci využívali na potlačení hnutí odporu po celé Evropě, třeba ve Francii proti makistům, zejména tedy na Balkáně proti Titovým komunistickým partizánům a tak dále. Ale můžeme mluvit o bojových vystoupeních ruské osvobozenecké armády jako celku a jako tak říkajíc ze značky, tak tady už skutečně musíme mluvit o tom válečném dějství závěrečném, kdy se sovětská armáda hnala k Berlínu a proti ní byla postavena první divize ruské osvobozenecké armády vedená Sergejem Kuzmičem Buňačenkem. Ta se poměrně vyznamenala na jaře 1945 u Frankfurtu nad Odrou, ale posléze vznikly velké rozmíšky mezi Buňačenkem a Vlasovem na jedné straně a německým velením.
0: V čem ty zmíněné rozmíšky spočívaly? A Vlasov jednak pochopil, že na jeho plánech odstranit stalinský režim a nahradit ho něčím jiným Němcům příliš nezáleží. Jim se prostě přeběhlí sovětští vojáci momentálně hodili.
1: V samotném závěru války už to tedy nabralo jako podobu kritickou a to právě v případě té oderské operace, kdy nakonec si prosadili účast na tom bojovém dění takovou, která by byla nějak tak jako důstojná jejich jména, ale posléze už odmítali připojit se k armádní skupině Střed pod velením Ferdinanda Schörnera, který mínil Roa nasadit do bojů o Brno, které tedy osvobozoval druhý ukrajinský front Rodina Malinovského. Tomu už se Buňačenko vzepřel, protože taktickým plánem krátkodobým této osvobozenecké síly bylo spojit síly s ostatními roztroušenými částmi té armády, která působila prostě na velké ploše Evropy, takže ani netvořila to sevřené těleso, které by obývalo jeden tábor, a tu první bojeschopnou divizi provést českým územím Klinci, kde se plánovali spojit s druhou divizí ruské osvobozenecké armády a ještě s kozáky, kteří byli ve službách Němců nasazeni na Balkáně a tak dále. A tady už se skutečně potom vyhlížely události příštích měsíců nebo let, kdy nejenom vlastně tento segment jako toho antistalinského, antikomunistického světa očekával nějaké další válečné střetnutí, tentokrát demokratického západu a Sovětského svazu.
3: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu.
0: Vlasovci se z Německa na naše dnešní území přesunuli ze severu. Hranice župy Sudety překročili na Děčínsku, odkud se stočili na západ na Mostecko, kde přešli do protektorátu. V následujících dnech procházeli obcemi na Lounsku, Vinařicemi, Ročovem, Kozojedy a dalšími. Zdejší obyvatelé tak byli jedni z prvních, kteří mohli zvláštní vojáky v německých uniformách a hovořící rusky vidět. Dodnes se tu po nich v lesích dají najít zákopy a také zápisy v místních kronikách. Co se tam o Vlasovcích píše, přiblíží lounský archivář Jan Mareš.
4: To je velice různé podle orientace kronikářů.

0: Třeba kronikář obce Chlumčany, ten to měl velice politicky jasné, že tedy to jsou zrádci a zločinci. V některých jiných kronikách naopak, zejména na základě poměrně dobrých zkušeností většiny místních obyvatel, jsou hodnoceni celkem kladně. Záznamy nehovoří o nějakých dramatických excesích vůči obyvatelstvu. Možná nějaký problém představovali potom lidé, kteří se táhli za touto armádou, ale obecně tady na Podlesí spíš ty zkušenosti byly poměrně dobré. Pokud si vzpomínám, tak například moje babička vyprávěla, že když přišli Vlasovci na Ročov někdy kolem 30. dubna roku 1945, tak jeden z oddílů se ubytoval také přímo v jejich domě, protože to bylo na návsi, a že se chovali velice korektně, ovšem s tím, že jednak požadovali velké dávky jídla, takže neustále se vařili brambory ve velkém hrnci, a jednak vzhledem k tomu, že přece byli to vojáci, takže jí okopali její sváteční nábytek.
1: Jak už jsme slyšeli, první divize ruské osvobozenecké armády pod vedením Sergeje Buňačenka přišla na naše území proto, aby mohla projít do Lince k Američanům. Generál Andrej Vlasov v těchto prvních dnech na našem území nebyl, byl v Německu u 2. divize ROA. Do protektorátu přijel až 2. května, aby se v lázních Velichovky spolu s Buňačenkem setkal s německým maršálem Schernerem, kterému se nelíbil svévolný Buňačenkův přístup.
2: Tak dal na srozuměnou, že hodlá tu první divizi přivést k poslušnosti. Bylo mu tedy nabízeno jakási vzájemně výhodná neutralita. My nezasáhneme proti vám, vy nás necháte projít a vy nás neodzbrojíte, ale záhy se začaly množit signály, že Němci se nehodlají odvolovat jakýmsi vrtochům armády složené z podlídí, jak to mnozí z nich nazírali, a to také utvrdilo Sergeje Buňačenka v rozhodnutí nějakým způsobem vstoupit do kritických dějů jara 1945 na českém území tak, aby si tímto způsobem, tedy ozbrojeným vystoupením proti Němcům, jednak zjednali respekt u Američanů, s nimiž tedy hodlali svázat své příští osudy, a také v těch prvních dnech u nich hrála roli víra, že včasným zdoláním té německé posádky v Praze, včasným osvobozením Prahy se zvýší šance, že se českého prostoru nezmocní sovětský svaz, což by mohlo vlastně z českých zemí utvořit pro jejich budoucí záměry poměrně výhodný prostor. A potom samozřejmě jako hrály roli i důvody emocionální, skutečná jaksi roztrpčenost z toho, jak s nimi nacisté do poslední chvíle nakládají. Geograficky vzato by měli rozhodně snazší, kdyby mířili k jihu, kdyby z oblasti toho Krušnohoří, kudy vstoupili na české území, volili nejkratší cestu právě do Rakouska a nemuseli si tedy zacházet a stáčet se vstříc velmi nejisté situaci v Praze.
1: V tomto období probíhala jednání mezi vedením pražských povstalců a Vlasovci. Nutno říct, že Andrej Vlasov byl zpočátku proti. Na rozdíl od povstání ve Varšavě nebo slovenského národního povstání, povstalou Prahu spojenci letecky nezásobovali zbraněmi a municí. Poměrně dobře vyzbrojená síla, jakou Vlasovci byli, se tedy jevila jako vítaná pomoc.
2: Nakonec se ovšem jako osudově rozhodovalo ve dnech 5. a 6. května. Buňačenkovo rozhodnutí přijít na pomoc Praze padlo zřejmě v té obci Suchomasty na Berounsku. Byť je to tedy v takové té aktuální české rozpravě spojováno s těmi Řeporiemi, ale faktem je, že v těch Řeporích nakonec měli takový ten první předsunutý štáb. A už toho 6. května například jeden pluk té první divize pomáhal blokovat ruzinské letiště tak, aby Němci nemohli nasadit do boje proti povstalé Praze leteckou sílu, což by samozřejmě způsobilo jako nebetyčné ztráty. Posléze tedy 7. května to byl den naprosto kritického bojového nasazení Vlasovců, kdy jim se skutečně podařilo zablokovat některé německé síly, které spěchaly ku Praze jako na pomoci potlačení toho povstání. To se vlastně v té oblasti jihozápadní Prahy, byla to tedy oblast Velké Chuchle, Jinonic, bojovalo se i na Pankráci na druhém břehu, dělostřeleckou baterii měli také na Petříně, na tom náměstí tedy, kde pak dlouhá léta stál ten sovětský tank, no tak tam prakticky došli Vlasovci, nikoli rudoarmějci.
1: O zásahu Vlasovců stručně informoval i povstalecký rozhlas.
3: Armáda generála Vlasova obklíčila německé útvary a odzbrojují je.
2: Dnes skutečně vlastně nepanují žádné pochyby o tom, že šlo o zásah v pravou chvíli, který pomáhal ušetřit tedy řadu českých životů. Asi nemůžeme předpokládat, že by Němci měli čas na devastaci Prahy v takové intenzitě, podobě,

0: jako se to stalo Varšavě, ale o masakru rozhodně hovořit můžeme a Vlasovci byli jako spojenci také tou českou stranou nazíráni. Ovšem ta vysoká politika nabrala vrch a Česká národní rada dala v odpoledních hodinách toho 7. května Vlasovcům na srozuměnou, že jim nemůže garantovat nějaké záruky vzhledem k blížícím se sovětským silám. V té České národní radě měli tedy převahu komunisté a bylo zcela zřejmé, že rada pokládá to spojenectví s Vlasovci za kompromitující. To znamená, byl to jasný signál, že v Praze už nemá roa co dělat.
1: Popisuje historik David Svoboda. Vlasovci chovali naději, že Praze na pomoc dorazí dříve Američané než Sověti a že se jim tedy budou moci vzdát. Jak ale víme, nestalo se tak. 8. května se proto Vlasovci začali stahovat zpátky na Berounsko, i když ještě nějaké síly nechali bojovat v Praze. Ostatní se snažili dojít k Američanům. Cestou v Elnářích na Strakonicku byl sovětskou hlídkou zajat generál Andrej Vlasov. Co bylo mezi tím v Praze, říká dál David Svoboda.
0: Takže Rudá armáda, která přikvačila ku Praze v ranních hodinách 9. května, už neměla příliš co osvobozovat. I ty ztráty jsou nesouměřitelné. V samotných bojích v Praze zahynulo zhruba 30 rudoarmějců, asi 10 z nich tedy pravda zřejmě v bojích s těmi nějakými zbytky fanatických SSáků. Na druhou stranu hovoříme o 300 a nevíme to přesně. To je dodnes otevřená otázka. 300 padlých Vlasovců a musíme ještě spočítat ty, kteří zemřeli na následky zranění, ať už v Praze, protože zde byli zanecháni. To byly asi 200. Naprostá většina z nich byla potom přímo masakrována sovětskými osvoboditeli na místě. A někteří patrně zemřeli i cestou do toho amerického zajetí mimo Prahu.
1: Vlasovci, kterým se přece jen podařilo proniknout k západním armádám, byli stejně vydáni Sovětům. Pak byli rovnou zabiti anebo posláni do gulagu. Vlasov i Buňačenko byli o rok později popraveni. Otázka na závěr proto zní, mohli Vlasovci dopadnout lépe, pokud by, tak jak to původně chtěl generál Andrej Vlasov, nevyslyšeli prosby pražských povstalců a šli rovnou do americké zóny?
0: Zcela jistě by Američané vydali, ano, takže mám-li hrát na ta historická, kdyby rozhodně by si Vlasovci krk nezachránili. Pravdou je, že by se jim v Praze asi potom nestavěli pomníky a že by do dějin vstoupili jako hnutí poměrně snadno kritizovatelné tou ruskou stranou.
1: Uzavírá pořad Historie Plus věnovaný Vlasovcům historik David Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů. Režii pořadu měl a ukázku četl David Schneider, technicky pořad zajišťovala Valérie Racmanová a od mikrofonu se loučí Veronika Kindlová.
2: Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
3: Hodin. Posloucháte Radiožurnál. A teď zprávy Kateřiny Causidisové.
4: Prezident a premiér se znovu neshodli ohledně summitu NATO. Babiš prezidenta v delegaci nechce. Letuška hospitalizovaná kvůli příznakům hantaviru má negativní test na nemoc. Už zemřeli 3 lidé. Kanoisté Fuxa s Rudolfem jsou na světovém poháru v Maďarsku ve finále kilometrové trati. Nehoda blokuje provoz na silnici 26 u Domažlic. A bude oblačno až polojasno někde s přeháňkami. Večer se má vyjasňovat. Teploty většinou do 19 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že by prezident Petr Pavel neměl jet jako součást české delegace na summit NATO. Prezident to oznámil po ranní schůzce s premiérem. Podle prezidenta uvedl Babiš jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím ale Pavel nesouhlasí. Premiér schůzku zatím nijak nekomentoval. Podle místopředsedy vlády a ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO nese za rozhodnutí plnou zodpovědnost vláda.
6: Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém. Vláda nese odpovědnost, vláda skládá účty jak doma, tak v zahraničí a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO, to znamená naprosto logické.

0: typické, že tam musí být exekutivní činitelé.
1: Česko tradičně na summitech NATO zastupuje. Prezident Pavel taky tvrdí, že podle ústavy patří zastupování země navenek mezi jeho pravomoci. Pokud nakonec nebude součástí, delegace zváží kompetenční žalobu. Letuška v nizozemském Amsterdamu s příznaky nebezpečného hantaviru má negativní testy. Uvedla to Světová zdravotnická organizace. Na palubě letadla společnosti KLM se předtím letuška dostala do kontaktu se ženou, která později v Jihoafrické republice na hantavirus zemřela. Žena byla se svým manželem na výletní lodi v Atlantiku, kde se nákaza potvrdila taky u dalších lidí. Dohromady už na infekci zemřeli 3 lidé a 5 dalších se nakazilo. Zástupci Světové zdravotnické organizace uvedli, že šíření viru na lodi v Atlantiku není začátkem nové pandemie. Asi 4000 vojáků se zapojuje do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Akci organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Vojáci štafetově uběhnou 1800 kilometrů podél státních hranic. Odstartovali u pěchotního srubu na Holém v Orlických horách. Výtěžek z akce půjde na vojenský fond Solidarity. Podpořit ho ale může kdokoliv, říká organizátor Pavel Eigl.
2: Jedním z nástrojů, jak pomoci válečným veteránům a jejich rodinám, ale i vojákům v aktivní službě, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, je právě Vojenský fond Solidarity. Na webových stránkách základny je zveřejněn speciální QR kód, kterým mohou lidé přispět do fondu.
3: Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se může hned na prvním podniku světového poháru v nové sezóně těšit na finále kilometru. Olympijský šampion totiž v maďarském Segedu vyhrál jak svou rozjížďku, tak semifinále. Adam Rudolf, který v jednom ze semifinále dojel třetí, byl nakonec diskvalifikován. Odpoledne čeká minimálně rozjížďka na stejné distanci kajakáře Josefa Dostála. Plavec Miroslav Knedla se kvalifikoval na mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. Knedlovi se to povedlo na znakařské 50. Meeting v Indianapolis vyhrál v čase 24,1 sekundy. Účast na šampionátu v Paříži už má jistou celkem 8 plavců, včetně Barbory Sémanové a Jana Čejky.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dálnice volné a nehoda na desítce před Tanvaldem. Na dálnicích je aktuálně klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací, volně průjezdná je už i dálnice D1 v omezení na mostě Šmejkalka a také zúžení v Brně se na D1 teď dá projet plynule. Uzavřená je nově silnice číslo 10, tah z Turnova a Prahy směrem do Harachova. Na příjezdu do Tanvaldu v Serpentinách na příjezdu do města je těžká nehoda, srazila se dvě osobní auta, na místě jsou záchranáři a podle policistů se nedá projet. Dá se to ale objet z velkých hamrů pod Muchovem po Lesní ulici. A také na silnici 26 jsou velké komplikace z Německa a z České Kubice směrem do Plzně na Šumavě před Domažlicemi. Za Babylonem na úrovni benzínky Ono je také těžká nehoda. Srazila se 3 osobní auta, provoz policisté zastavili. Dá se to ale objet lesní cestou okolo Rybníku a recyklačního střediska. A nebo nákladní doprava může z České Kubice jet delší trasou přes Všeruby a Kout na Šumavě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Většinou je oblačno až polojasno, na jihu už jasno, na horách a na severu ještě místy přehánky. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 15 do 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy naměříme až kolem 21 a na horách většinou 8 stupňů nad nulou. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Že k nejaktivnějším spolupracovníkům nacistů v letech druhé světové války patřili v Čechách a na Moravě takzvaní vlajkaři, to je obecně známá informace. Příběh muže, který stál v čele vlajky, je už zajímavější. Najdeme v něm velkou dávku nacionalismu, antisemitismus a hlavně vysoké ambice. To vše spojuje osoba věčně studujícího medika Josefa Rosévače, který používal úderný pseudonym Jan Rys. V tom následujícím pořadu nám o něm více poví historik Jiří Pernes. Do studia ho pozval a dobrý poslech přeje David Hertl.
4: Portréty.
6: A Jiřího Pernese vítám, hezký den.
7: Dobrý den, děkuju.
6: Máme možná tendenci dívat se na negativní osobnosti i v politice takovým tím pohledem, že cimrmanovsky řečeno již od školních lavic se pozná, kdo roste pro šibenici. Asi bychom neměli tomuhle zjednodušenému pohledu podléhat. Jak je to tedy s osobností Jana Ryse Rozsévače? Co víme o jeho mládí, dospívání?
7: Jan Rys, vlastním jménem Josef Rozsévač, pocházel ze zemědělské rodiny ze severních Čech nebo spod Krkonoší. Vystudoval střední školu a začal studovat medicínu. Měl staršího bratra, který po rodičích zdědil tu zemědělskou usedlost a zavázal se k tomu, že bude svému mladšímu bratrovi přispívat na studia. Po dobu studií, nebylo to tam přesně konkretizováno, jak dlouho to bude trvat. A toho Josef Rozsévač využil k tomu, že studoval dlouho. To studium medicíny nedokončil, protože se věnoval veřejné činnosti v politice.
6: Tam je zajímavá věc. On nejprve byl členem Gajdovy národní obce fašistické, až v roce 1934-5 někdy v té době vstupuje do vlajky. Dá se z toho tedy nějak vycítit, že to byl zkrátka nacionalista?
7: Nacionalistou on nepochybně byl, ale on se hledal. On hledal to svoje místo v politice, protože ještě dřív, než vstoupil k tomu Gajdovi do národní obce fašistické, tak byl členem mládežnické organizace Agrární strany. Od těch agrárníků přešel ke Gajdovi a tomu bylo málo radikální, tak potom vstoupil do té vlajky.
6: Ve vlajce působí také v těch spolkových časopisech nebo tiskovinách, které v té době tenhle spolek vydával. Ještě než si pustíme první ukázku, ona ta vlajka prošla také určitým vývojem. Jaká byla vlajka, řekněme, před rokem 1938?
7: Vlajka vznikla na přelomu 20. 30. let 20. století jako organizace vyhraněných českých nacionalistů. Možná bychom mohli říct československých nacionalistů, byť teda to češství tam převládalo. Oni měli takový zvláštní pohled na historii, oni prostě se hlásili dokonce k Velkomoravské říši, ve které spatřovali první stát, tak jako to později říkala marxistická historiografie, první stát Čechů a Slováků a viděli v něm první vlastně takovou středoevropskou slovanskou velmoc, a k jejímu odkazu se hlásili.
6: Takže dá se říct, že v té době byla vlajka ne snad programově, ale i protiněmecká, protigermánská?
7: Ano, určitě to tak bylo. Byla to skutečně organizace vypjatých českých nacionalistů, která odmítala tedy ten politický systém, který za první Československé republiky tady byl. Odmítali Masaryka, odmítali Beneše a ten systém politických stran. Nicméně byli silně protiněmečtí a pro českoslovenští.
6: Když jste u toho odmítání Masaryka, to si tedy opravdu už musíme pustit tu ukázku, je z knížky, kterou Jan Rys vydal v roce 1939. Jmenuje se Hilsneriáda a TGM, vrací se tam k tomu známému procesu údajné židovské rituální vraždy a určitě stojí za to pochopit nebo poslechnout si, že nejen odmítání Masaryka, ale také ten už jednou zmíněný antisemitismus tady hrál velkou roli.
8: Masarykovi nešlo o člověka. Masarykovi šlo o zájem židovstva, které bylo ohroženo prokazováním skutečnosti rituální vraždy židy páchané. Ve všech projevech prohlašuje Masaryk, že když už byl do věci vtažen, přikročil k jejímu řešení s vážností a opravdovostí vědce. Takové tvrzení je nehoráznou lží. Masaryk postrádal základních znalostí týkajících se rituální vraždy. Způsob, jak se obíral záležitostí rituální vraždy Polenské, svědčí o jeho vědeckém lajdáctví, jež se u něho ostatně objevovalo často. Když začal psát o okolnostech týkajících se Polenské vraždy, nijak se nesnažil, aby se s nimi seznámil na základě vlastního bádání. Neznal matku ani bratra zavražděné, které s drzostí a nestoudností opovážil se bez důvodu označovat za vrahy a neštiny. Neznal hlavních svědků svědčících o vině Hilsnerově a přece prokazoval jejich nevěrohodnost. Psal nesmysly v místopisných údajích dějiště vraždy, aniž tato místa před napsáním viděl. Když mu to i jiné věci byly vytýkány, hájil se způsobem směšným a inteligentního člověka nedůstojným.
6: Nejsem si teď úplně jistý, jestli hovořit o knížkách, jestli to spíš nebyly pamflety, to, co Rozsévač psal, ty knihy
9: Vydal tedy dvě. V roce 1939 už ta zmíněná Hilsneriáda a TGM, knížka, z které jsme si četli, a o rok dříve, v roce 1938, knížku Židozednářství metla světa. To období druhé republiky, říjen 38 až březen 39, tam se samozřejmě děje hodně věcí na té politice.

0: americké scéně. Mě tam zaujalo to, že rozsévač měl být snad údajně dokonce vězněn. Je to pravda?
1: Je to pravda. Bylo to dáno tím, že právě tady v tomto období, nechci říct bezvládí, ale byla to taková zvláštní situace, kdy ty staré hodnoty první republiky se rozpadaly a ten nový systém druhé republiky teprve vznikal a hledal svoji podobu, tak ta nacionalistická pravice v tom viděla příležitost a nějakým způsobem usilovala o převzetí moci. A vláda té druhé Česko-Slovenské republiky na to reagovala tím, že tady tyhle ty extremistické síly, extremistické strany se snažila eliminovat. A v této době byla zakázána komunistická strana Československa a právě vlajka. Jenomže rozsévač, který už měl v té době ten pseudonym Rys, tak na to nedbal, vyvíjel dál politickou činnost a byl skutečně, tuším, v únoru 1939 zatčen. A ve vězení byl v podstatě až do 14. března. Byl propuštěn těsně předtím, než Němci vtáhli do zbytku Československa.
0: Po tom zatčení prý byla provedena prohlídka jeho bytu a byl tam nalezen papír, jakási písemnost s plánem nové vlády, kde byl Rys rozsévač uveden jako premiér. Tak svědčí to nějak o jeho, řekněme, ambicích, o jeho postojích životních?
1: Nepochybně Rys rozsévač byl velice ambiciózní člověk, ale je potřeba říct, že možná ty jeho politické kroky byly vedeny spíš než naplněním osobních ambicí, splněním politických cílů nebo politických hodnot, které vyznával. O jejich realizaci mu šlo především.
0: O osobnosti tohoto vskutku pozoruhodného člověka psal Milan Nakonečný v knize Vlajka k historii a ideologii českého nacionalismu. Vyšla u nás v roce 2001. Pojďme si poslechnout.
2: Rys byl energický, přátelsky založený a obětavý člověk, který rychle postupoval ve funkcích, takže se brzy stal vedoucím organizace Vlajky v Praze na Starém Městě. Byl bytostným, divokým idealistou, ale na vášnivé založení byl naroubován fanatický antisemitismus a odpor k liberalismu, demokratickému partajnictví i intelektuálství na jedné a vášnivý nacionalismus na druhé straně. Tento afektivně založený, silně věřící katolík nakonec skončil v jakémsi slovanském pseudomysticismu. V listopadu 1938, když byla činnost Vlajky úředně zastavena, se Rys stal hlavou Vlajky mafie a fakticky jejím vůdcem. Takže v dubnu 1939, když jej doktor Pecháček navrhl za vůdce Vlajky, nevyvolalo to překvapení. Rys se vůdcovství ujal s plným nasazením sil. Od roku 1938 začal používat pseudonym Jan Rys a o rok později byl provolán vůdcem českého národního socialismu. Tíhl k nacionálnímu socialismu než ke klasickému fašismu. S českým fašismem se ostatně rozešel a jeho vůdce Radolu Gajdu neměl rád.
0: Ještě jedna zajímavá věc na tom období, už řekněme tedy vzniklého protektorátu. Vy jste hovořil o tom, jak se ta nová republika hledala, ona na to neměla moc času, ale vzniká tady národní souručenství, jakási jedna jediná zastřešující politická organizace. Vstoupil Rys do této organizace?
1: Vlajka i Rys osobně o to usilovali, jim ale šlo o to, to národní souručenství ovládnout a vlastně vtisknout mu charakter svého programu, tak aby se stal tou nacionalistickou a antisemickou organizací. A to bylo směřování, které se protektorátní reprezentaci oficiální, tedy státnímu prezidentu Háchovi a jeho spolupracovníkům ve vládě nezamlouvalo. Sice různá jednání probíhala, ale nakonec nikdy nedošlo k tomu, že by k nějakému splynutí s Vlajkou došlo. A Vlajka dál v podstatě zůstávala ilegální organizací. To označení mafie, o kterém hovoří profesor Nakonečný, to byl vlastně odkaz na tu ilegální organizaci mafie z dob první světové války, na tu protirakouskou mafii.
0: Vy jste hovořil o vztahu prezidenta Háchy k Rysovi a k Vlajce. To si přiblížíme za chvíli. Teď si ocitujeme z knížky Tomáše Pasáka k historii českého fašismu. Tam je totiž velmi zajímavá pasáž o tom, jaký postoj k Vlajce zaujímali nacisté.
2: Podle nacistických záměrů měl český nacionálně socialistický tábor Vlajka působit v politickém životě jako usměrňovatel v proněmeckém duchu. Nacisté udržovali Vlajkaře v naději, že jejich doba přijde. I když úřad říšského protektora byl nakloněn vlajkařské koncepci, předání moci Rysovi nepřicházelo v úvahu. Při jednání s protektorátními úřady to působilo jako výhruška. Destruktivní politika Vlajky vůči českému národu se projevovala v době protiněmeckých demonstrací 28. října 1939 i při pohřbu Jana Opletala. Popravu studentských představitelů 17. listopadu 1939, zatčení studentů a jejich deportaci do koncentračního tábora považovali vlajkaři za oprávněnou. Na podzim 1939 se vlajkaři obrátili memorandem na Adolfa Hitlera. Smyslem byla snaha legalizovat vlajkařské hnutí a získat podíl na moci v protektorátě. Spis obsahoval kritiku protektorátní vlády. Neurathovu úřadu vytýkal, jakoby poctivý národovecký partner český nebyl ani protektorátním místům žádoucí. Hitlerova kancelář s memorandem seznámila Karla Hermana Franka, který obejití úřadu protektora přijal s nelibostí. Nicméně nacisté považovali vlajkaře za vyznavače jejich politiky a snažili se přimět protektorátní úřady k uznání vlajky jako politické strany.
3: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
0: Hostem dnešních portrétů je historik Jiří Pernes. Povídáme si o Janu Rysovi Rosévačovi, zajímavé postavě české válečné politiky. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje také David Hertl. Tak před malou chvílí jsme si poslechli něco o tom, jak viděli vlajkaře nacisté v protektorátu, a teď tedy už slíbený pohled té strany, řekněme, českomoravské protektorátní reprezentace, v tomto případě konkrétně prezidenta Emila Háchy, je z knížky Jiřího Havelky Dvojí život a vzpomínky protektorátního ministra.
2: Příslušníky vedení vlajky Rysa, Tuna, doktora Pecháčka a podobné charakterizoval Hácha několikrát jako neuznané kluky, se kterými je bohužel nutno počítat a před nimiž nutno ustupovat, aby nevznikly horší věci. Avšak právě tak, jako se vždy znovu u Neurata domáhal plného uznání pro národní souručenství, tak rovněž neústupně Neurathovi odpíral vyhovět v tom, aby byli členové vlajky v národním souručenství více uplatňováni a aby se jim vůbec v českém veřejném životě vycházelo více vstříc, jak si to Němci vždy znovu přáli.
0: Vy už jste říkal, že vlajka byla v jakémsi právním váku. Chápu to dobře, že tedy nebyla vlastně nikdy uznána jako existující spolek, že prostě nebyla takzvaně zaregistrována?
1: V době druhé republiky a za protektorátu skutečně byla v podstatě v ilegalitě. Byť vydávali různé tiskoviny, jednak oficiální, Národní výzva, nebo potom Česká výzva se to jmenovalo, anebo interní tiskoviny, ale skutečně vlajka nebyla uznána jako legální organizace, a to z toho důvodu, že vlastně v tom veřejném životě protektorátu Čechy a Morava mohla existovat jenom jedna organizace, a tou bylo Národní souručenství. A na tom protektorátní reprezentace v čele s prezidentem Háchou trvala a odmítala těm vlajkařům ustoupit.
0: Takže vlastně hodilo by se slovo trpěná organizace?
1: Dalo by se to tak říct, a trpěna byla ale jenom proto, že se těšila podpoře Němců, že oni ji využívali jako jakési páky nebo obušku, kterým vyhrožovali té protektorátní vládě, aby prostě viděla, že když nebude dostatečně poslušná, je tady alternativa, která je může nahradit.
0: Tomáš Pasák ve svých knížkách upozorňuje na to, že i mezi nacisty byl různý vztah k vlajce, protože vlajkaři třeba na svoje akce zvali některé nacisty, na druhou stranu už jsme slyšeli, že třeba vztah s Karlem Hermanem Frankem evidentně nemohl být úplně dobrý. Dá se říct, že v protektorátu ten postoj nacistů byl různý podle toho, na jaké pozici ti nacisté byli, a každý si představoval, že ta vlajka by se mohla využít trochu jinak?
1: Myslím si, že o tom využití vlajky měli stejnou představu. Prostě v případě, že ta protektorátní vláda nebude dostatečně poslušná, postavíme tam vlajku, anebo jim budeme vyhrožovat tou vlajkou. Ale skutečně vztah těch jednotlivých funkcionářů nacistické okupační moci byl odlišný. Někteří oceňovali bytostný antisemitismus a protidemokratičnost té vlajky, zatímco třeba Karlu Hermanu Frankovi na ní on je pokládal za české nacionalisty, za české šovinisty a to determinovalo jeho vztah k vlajce, že on byl přesvědčený Němec a viděl v tom určitou vlastnost té vlajky, která pro něho byla nepřijatelná.
0: My se teď bavíme tak hodně o té, skoro bych řekl, vysoké politice, ale když to všechno přenesu na tu obyčejnou lidskou úroveň, ty tiskoviny, co vlajka vydávala, to bylo, já bych řekl, sprosté udavačství, ale opravdu na té nejosobnější úrovni, že řezník ten a ten se kamarádí s Židem tím a tím, to bylo něco opravdu hrozného.
1: Byla to odporná politika nebo odporná praxe, protože oni skutečně denuncovali lidi. Jeden čas dokonce vyhlásili takovou akci, nevím, jestli to řeknu přesně, pomozte nám je odhalit a chtěli po veřejnosti, aby jim posílali adresy arijských dívek, které chodí z Židy. A ty potom znectili v tisku, abych tak řekl, psali o nich jako o prodejných holkách, které si zadávají z Židy.
0: Janu Rysu Rozsévačovi nakonec zlomila vás zase ta velká politika. V září 1941 přichází do protektorátu zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. O něco později dochází ke změnám ve vládě a do vlády se dostává Emanuel Moravec. Téma Emanuel Moravec a Jan Rys Rozsévač rozebírali Jan Gebhardt a Jan Kuklík ve svých velkých dějinách zemí Koruny české.
2: Moravcovi se nezdařil plán zlikvidovat národní souručenství, ale jeho snahy o likvidaci fašistických skupin jako vlajka, zelené hákové kříže, obnovená národní obec fašistická a jiné, nebo rozpuštění Českého svazu pro spolupráci s Němci, se mu podařilo realizovat. Moravec to zdůvodňoval neschopností těchto organizací převychovat český národ. Již 21. dubna 1942 nařídil Frank na 3 měsíce zastavit činnost českého nacionálně socialistického tábora vlajky a po atentátu na Heydricha se vlajkaři znovu marně nabízeli jako alternativa k Moravcovi. Okupační moc nechtěla s vlajkaři spolupracovat, dávala přednost Moravcovi a kuratoriu pro výchovu mládeže, protože se rozhodla skoncovat s jejich mocenskými ambicemi.
0: To byl ten pohled z druhé strany, tedy z té strany okupační moci, ale když bychom se na to podívali očima Rysa Rozsévače, on Moravce, slušně řečeno, neměl rád. Co mu na něm vadilo?
1: Na Moravcovi Rysovi Rozsévačovi nepochybně vadila jeho minulost. Skutečnost, že byl původně legionářem za první světové války. Kdyby Moravec zahynul nějakou nešťastnou náhodou před Mnichovem 1938, tak by to byla pozitivní postava českých národních dějin, protože on vystupoval do poslední chvíle jako rozhodný obránce republiky proti německému útoku. Teprve po Mnichově a po 15. březnu se to jeho stanovisko změnilo. Zatímco Rys Rozsévač už od roku 1936 stál v čele vlajky a byl rozhodným bojovníkem za český nacionalismus a proti židovství a tak dál, tak toho Moravce už tady z těchto důvodů neměl rád, ale svoji roli tam nepochybně hrála i ta skutečnost, že měl jinou představu o tom, jak by ta protektorátní politika měla vypadat, jak by se měla ubírat. Moravec jim asi připadal příliš liberální.
0: Každopádně pro nacistickou okupační moc byl Moravec tím řešením, tou cestou, a to znamenalo konec vlajky, ona ještě nějakou dobu přežívala, ale kam se tedy poděl Rys Rozsévač?
1: Jak jste zmínil, Frankovi vadily útoky vlajky na tu stávající protektorátní reprezentaci a zejména na Moravce. A upozornil Rysa několikrát, že pokud s těmi útoky nepřestane, že to odnese osobně. Rys neposlechl a skutečně to odnesl, skončil v koncentračním táboře, byť s titulem čestný vězeň, byl internován v Dachau, nebyl sám. V podobné roli čestných vězňů byli v koncentračních táborech třeba Petr Zenkl nebo Ferdinand Peroutka. No takže i Jan Rys Rozsévač takhle strávil zbytek války až do roku 1945. A profesor Nakonečný v té své zmiňované knize uvádí, že skutečnost, že byl zatčen gestapem a uvržen do koncentračního tábora, pro něj byla obrovským zklamáním. Ne proto, že byl uvězněn, ale proto, že se dočkal takového nevděku od Němců.
0: Kým byl uvězněn?
1: Tak. Přesně.
0: Koncentrační tábor nakonec osvobozuje americká armáda. Já bych řekl, že pro racionálně uvažujícího Risa Rozsévače by to znamenalo zůstat někde v Německu nebo ztratit se takzvaně v dějinách. On to ale prý viděl jinak.
1: Ano, nebyl by sám, kdo by se takhle zachoval. Těch jeho kamarádů, jak oni si říkali, z vlajky bylo víc, které konec války zastihl v zahraničí a oni už se do osvobozeného Československa nevrátili, protože tušili, co by je čekalo. Ris se zachoval skutečně jinak, mohl zůstat na západě. Profesor Nakonečný dokonce píše, že ho Američané, kteří ho osvobodili, varovali před návratem do vlasti. On tak nicméně učinil s argumentem, že chce pomoci těm kamarádům, kteří se ocitli v rukou československých úřadů. Vrátil se, byl zatčen a postaven před národní soud.
0: Ten soud začal 21. května

0: 27. června popraveni.
1: Musíme dodat, že soud se tehdy vyrovnal doslova s celou vlajkou, protože ta poprava se netýkala pouze Jana Ryse Rosévače. K trestu smrti byl odsouzen také jeho zástupce ve vlajce Josef Burda a velitel úderných oddílů svatoplukových gard Jaroslav Čermák. A i další tresty, takovým těm klíčovým představitelům vlajky, byly poměrně vysoké. Otakar Polívka, trest smrti v nepřítomnosti, Jindřich Thun Hohenstein odsouzen na doživotí, Václav Cipheli na 20 let a Jindřich Štrajbl na 2 roky. A ještě možná, my jsme tady vůbec nezmínili soukromý život Jana Ryse Rosévače, tak řeknu jenom drobnost, on neměl rodinu, žil s o 5 let starší přítelkyní Hanou Hradeckou, rozvedenou majitelkou módního salonu v Praze. Ona ho finančně dlouhá léta podporovala a během protektorátu se dokonce i ona stala funkcionářkou vlajky. Rys zemřel, když mu bylo 44 let, čili poměrně mladý člověk. To je vše z dnešních portrétů. Děkuji Jiřímu Pernesovi. Naslyšenou.
0: Nasledanou.
1: Technicky spolupracovala Valerie Racmanová, ukázky přečetl David Schneider a loučí se i David Hertl. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích.
3: Radiožurnál, 14 hodin a 30 minut. Kateřina Causedisová připravila zprávy.
4: Evropská komise dál hlídá případný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, řekla to mluvčí komise serveru iRozhlas.cz. Státní zemědělský a intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert. A to i přesto, že už dříve komisi ujistil, že dotace společnosti nevyplácí. Experti ale varují, že by z dotací mohli těžit Babišovi děti. Akcie Agrofertu Babiš v únoru převedl do svěřenského fondu RSVP Trust. Jak bude teď komise dál postupovat, neuvedla. Slovensko dnes zrušilo dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Znamenalo to, že řidiči s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než ti se slovenskou značkou. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Krok ale kritizovala Evropská komise s tím, že dvojí ceny jsou diskriminační a odporují evropskému právu. Dnes si kvůli státnímu svátku nenakoupíte ve větších obchodech nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy a nebo třeba lékárny. Dodržování zákona o prodejní době kontroluje Česká obchodní inspekce. A ve Špindlerově mlýně v Krkonoších začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jich na dně přehrady jsou desítky tisíc kubíků. Usazují se tam přirozeně. Hotovo má být do konce letošního září. Sport. Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli svým posledním dvěma ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský bylo v týmové soutěži první.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D6 u sjezdu na Jeneč a neprůjezdná 26 u Domažlic. Na dálnici D6 z Prahy směrem do Karlových Varů opatrně za Prahou za sjezdem na Jeneč. Na 10. kilometru zastavilo nepojízdné osobní auto. Stojí v odstavném pruhu, ale podle policie se posádka pohybuje okolo. Na silnici 26 na tahu z České Kubice do Plzně je stále zastavený provoz na Šumavě před Domažlicemi. Za obcí Babylon u čerpací stanice ONO odklízí hromadnou nehodu tří aut a stále se nedá projet. Objíždí se to buď přilehlou lesní cestou okolo rybníků a recyklačního střediska, anebo delší cestou už z České Kubice přes Šeruby a Kout na Šumavě. A uzavřená zůstává po nehodě i silnice 10 z Prahy a Turnova do Harachova. Na příjezd

0: Do Tanvaldu v Serpentinách se srazila dvě auta, na místě jsou záchranáři a zastavený provoz. Dá se to objet z Velkých Hamrů pod Muchovem po Lesní ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přeháňky, ale jen na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti, většinou se má vyjasnit. Nejvyšší teploty je 15 až 20 stupňů, na jihu území kolem 23, na horách většinou 11, na Šumavě i kolem 16. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Prezident Petr Pavel se kloní k názoru, že sociální sítě by měly být zakázané pro děti do 15 let. Přidal se tak k premiéru Andreji Babišovi, který před ním řekl.
4: Já jsem pro, protože ty odborníci, které já znám, říká, že to strašně škodlivé pro děti. Strašně škodlivé. A my musíme ochránit ty naše děti.
3: Ministr školství Robert Plaga k tomu dodal, že případný zákaz sociálních sítí pro mladší děti by se měl vyjednat nejlíp na úrovni celé Evropské unie. Na tom, že je podobná regulace zapotřebí, se loni shodli poslanci Evropského parlamentu. Od celounijního opatření je ale ještě daleko. Co by teď měla prosazovat česká vláda? Prospělo by duševnímu zdraví dětí, kdyby na sociální sítě mohli až od 16? Nebo není jisté, zda by takový zákaz vůbec fungoval?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Naše pozvání k tomuto tématu přijali tady ve studiu psycholožka Helena Horálek z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den.
3: A datový analytik projektu Zdravá generace CZ Petr Baďura z Univerzity Palackého v Olomouci, který taky v Olomouci je. Dobrý den do našeho tamního studia.
6: Pohodové dopoledne vám i posluchačům právě ze zmrzlé Olomouce.
3: Paní Horálek, bylo by to prospěšné, kdyby se dětem do 15 zakázal přístup na sociální sítě?
5: Dobrý den. Z mého pohledu určitě. Akorát vlastně, když jsem přemýšlela o tom, že vlastně neustále se změňuje ten zákaz, tak jestli vlastně by nebylo lepší to začít skloňovat jako odložení té hranice. Dneska už je tam někde, že o 12 let, někde třeba víc na některých sociálních sítích, ale vlastně my tomu říkáme zákaz a zdali bychom tomu neměli říkat vlastně to odložení té hranice, které už třeba v České republice máme u alkoholu, u řidičských průkazů a podobně.
3: Tak já si vypůjčím ten termín od paní Horálek a obracím se na vás, pane Baďuro. Bylo by vhodné, aby se ten přístup na sociální sítě pro děti do 15 let odložil?
6: Odložení hranice určitě zní líp než zákaz, to se shodneme. Já bych ještě používal slovo, které jste měli vlastně v tom perexu, nevím, jak se tomu říká, když je to on air, a používal termín regulace.
3: A byla by taková regulace na místě, podle vás tedy?
6: O té už se určitě můžeme bavit. Jo? Jako pro zákaz jako takový já osobně bych se nevyslovil.
3: Jak byste tedy obhájila tu potřebu neumožňovat dětem do 15 let přístup na sociální sítě, paní Horálek?
5: Tak z těch výzkumů je jasné, že vlastně děti, na které se cílí, vlastně nemají ještě vyzrálý mozek, nemají vyzrálý další věci a jde o to, že vlastně přímo ty algoritmy, které tam jsou, tak cílí na to, aby udrželi co nejdéle tu pozornost těch dětí. A ty děti vlastně to sami neumí jako rozhodovat a umět zastavit.
3: Toto, pane Baďuro, nejsou argumenty, které by vás přesvědčily?
6: To jsou samozřejmě jako vynikající argumenty, ale pojďme se bavit o tom, jak jsou nastavené ty algoritmy. Pojďme být v komunikaci s provozovateli veškerých těch platform. My jsme v rámci svého výzkumu a doprovodných aktivit v pravidelném kontaktu i s dětmi a oni sami nejsou proti regulaci, ale po zákazu jako takové jako určitě nevolají.
3: Tak není spíš potřeba tlačit na provozovatele sociálních sítí, paní Horálek, aby ty algoritmy byly co nejbezpečnější pro děti?
5: No tak určitě, ale nevím, jestli by se jako nám to mohlo podařit, protože pokud vím, tak většina buď sídlí v Americe nebo v Číně a nevím, jestli jako my tam, nebo možná celá Evropská unie může mít až takový dopad, že by vlastně jako změnili ty algoritmy, ty provozovatele.
3: Pane Baďuro, nejste přílišným optimistou, když si myslíte, že my z Evropy dokážeme zatlačit na provozovatele třeba Facebooku, Instagramu nebo TikToku, tak aby jejich používané algoritmy byly bezpečnější pro děti.
6: Možná ano, možná to je jako pohled, který je malinko, řekněme, naivní a iluzorní. Zase na druhou stranu, a je to nedávná zpráva UNICEFu, jestli se nepletu, z prosince 2025, který sám tvrdí, že plošné zákazy nejsou řešením.
3: Počkejte, on tento fond, když jsem četl tu zprávu, tak uvádí, že sami o sobě zákazy nejsou řešením. Čili nevylučuje úplně možnost toho zákazu.
6: Přesně tak, ale zákaz sám o sobě není řešením. Ano, my to jako máme daleko na to zatlačit na algoritmy jako takové. Nicméně my se pořád bavíme o tom, děti jsou ohrožené, ochrana ano, ale jako zákazy celkově nefungují jako nejúčinnější nástroj. Já se teďka dovolím vypůjčit takovou analogii, kterou věřím, že posluchači relativně snadno pochopí. Když se budeme bavit o dopravě a dopravní bezpečnosti, tak tam my se snažíme přece kombinovat regulaci, edukaci, infrastrukturu, prevenci a nezakázali jsme dodnes dětem chodit ven nebo nezakázali jsme auta, přestože úrazy patří mezi ty nejzásadnější důvody, proč mladí umírají, proč dožívají v invaliditě. Pojďme stejný přístup uplatnit i u sociálních sítí nebo řekněme v obecnější rovině o digitálních technologií.
3: Nemělo by se v případě sociálních sítí, paní Horálek, postupovat podobně jako v případě regulace dopravního provozu?
5: No, já myslím, že ale ten dopravní provoz je tam jako širší. Já teď jenom přemýšlím, jako že tady se řekl, že zakážeme nebo nezakázali jsme dětem chodit po přechodu. Ale zároveň jsme dětem řekli, ale řidičák budeš mít až od 18 let. Zároveň jsme rodičům...
3: Je tam taky ten odklad.
5: Je tam ten
3: mluvíte.
5: Odklad. Zároveň jsme rodičům řekli, děti nejenom, že budou připoutané, ale musí mít autosedačky. Bez autosedačky do nějakého věku a tak dále. To není možné. Takže a samozřejmě, já neříkám, že jenom máme vydat nějaký zákon a říct, takhle to bude a hotovo. Ale určitě, protože se prevenci, vlastně na prevenci rizikového chování se zaměřují více jak 20 let, tak určitě je potřeba tam mít i ty další věci. Edukaci, já nevím, pro rodiče, pro celou veřejnost a podobně. Ale myslím si, že to odložení by těm dětem určitě pomohlo, protože minimálně jenom, že i ty děti sami by se zamýšlely a možná by tam neměli ten velký tlak toho, těch vrstevníků, toho jako musíš tam být, protože tam jsou všichni. Teď je to tak, jako že vlastně obcházíš zákon a třeba dost dětí to má nastaveno, já nechci obcházet zákon.
3: Já oceňuji, jak si od sebe vypůjčujete terminologii a nakonec i metafory. A paní Horálek teď domyslela tu vaši metaforu s dopravou, pane Baďuro, a upozornila na to, co je pravda, že řidičák je možné mít až od 18, respektive je možné se ho začít dělat od 17, abych byl přesný, ale ten odklad tam taky je, jako by podle paní Horálek měl být v případě používání sociálních sítí.
6: Jasně, já teda se přiznám, nejsem úplně dopravní expert, ale jestli se nepletu, děti na kole na silnici můžou jezdit už v mladším věku, po těch přechodech můžou chodit de facto bez omezení.
3: Ale nemůžou jezdit v autě.
6: Ano, v autě ne, nicméně pokud přicházíte přechod, tak ta kolize s dalším chodcem není tak nebezpečná jako kolize s autem. A stejně s účastníkem toho provozu jste, jo, tak bavme se o tom, jestli mohou tvořit obsah pro sociální sítě nebo mohou být pasivním konzumentem. Jo, a za mě jako klíčová otázka vlastně tady u toho celého je, nebo zní tak, když se bavíme o zákazu sociálních sítí, co konkrétně tím myslíme? Jako šmahem zakážeme všechno od TikTokových feedů typu brainrot obsahu, a teď nemyslím brainrot tung tung tung sahur, ale brainrot, který fakt jako vymývá mozek.
3: Teď se přiznám, že jsem se ztratil na chvíli.
6: Pardon. Nebo zakážeme i veškeré komunikátory, jako je WhatsApp, aby byly děti v kontaktu se spolužáky, kdy mnohdy si jako skutečně sdělují navzájem, OK, na zítřek máme takový a takový úkol, jo? Dokud nebudou za mě tyhle ty parametry vydefinované, tak ta debata vlastně vůbec nemá smysl.
3: Paní Horálek, tak co všechno by se mělo zakázat, nebo promiňte, co všechno by se mělo odložit pro děti mladší 16 let, pokud jde o jejich pobyt na sociálních sítích?
5: Tak vidíte, takhle jsem úplně ještě široce jako nepřemýšlela, protože já jsem si říkala, že ta debata se teď teprve jako odevřela. Začalo to tím zákazem. Já říkám, možná jenom to třeba pojďme přejmenovat, tak jako v Austrálii to přejmenovali, že vlastně to není úplně zákaz, ale nějaký odložení. A takhle dalece jsem nepřemýšlela. Určitě bych já to dala a shrnula tím slovem ty algoritmy, které jsou právě postavené na tom, že vlastně neustále upoutávají tu pozornost, podsouvávají nám nějaký ten obsah a vlastně nás tak vlastně drží v tom začarovaném kruhu, což si myslím, že třeba úplně WhatsApp není zrovna tak jako Takhle jsem se
3: takže byste tak... rozlišovala. Nemyslíte si, že by ten odklad se měl týkat úplně všech sociálních sítí, ale jenom některých?
5: A přesně tak, a není to o tom, že bychom dětem nedovolili být třeba na internetu, aby si dohledávali informace, aby si tam třeba něco sdíleli, ale přesně jde o to, aby jsme začali rozlišovat ty, které mají ty algoritmy a ty, které jsou z našeho pohledu vlastně jako bezpečné. Není to o tom, že dětem si bereme mobil a řekneme jim tak a do 16 máš smůlu.
3: Tato odpověď, pane Baďuro, vás víceméně uspokojuje?
6: No, to je úplně skvělý, jo. Tak teďka už se můžeme rozloučit s posluchači, nevím, co máte dál v programu.
3: To ne, my máme ještě
6: domů.
3: 15 minut, prosím, ne.
6: ne, dělám si legraci, jo. Tohle je přesně to, po čem my voláme, protože já vlastně jsem v zásadě datový analytik. Já tady nechci zastávat ani názor pro zákaz, ani proti zákazu. Jako mým úkolem, za co si mě společnost platí, je, ať co nejobjektivněji popisuju to, co vidím okolo sebe, ideálně na základě dat. Jo, a pokud ta debata se bude rozvíjet tímhle směrem, pojďme se o tom bavit, jo, protože děti sami si uvědomují, že mnohdy na sociálních sítích, přesně to, co popisuje paní Horálek, tráví čas, který je vlastně jako neproduktivní i z jejich pohledu a vědí, že si je zaháčkovali. A s tímhle by od nás dospělí chtěli pomoct. My s nima chodíme na pravidelný kvalitativní výzkumy v rámci Zdravé akademie nebo Zdravé generace akademie. A oni nám to sami sdělují. Nicméně nechtějí ten zákaz plošný, že by se jim to zrušilo z života úplně.
3: Říkají tedy ty vaše průzkumy, paní Horálek, tak co vy na to? Nepotřebují děti spíš od dospělých pomoc s tím, jak sociální sítě používat tak, aby pro ně zůstali dobrým sluhou a nezačali pro ně být zlým pánem?
5: No, já to vidím tak, protože to vidím často vlastně v své soukromé praxi, když mi tam právě přicházejí ty děti závislé na internetu nebo na sociálních sítích, na hrách. Tak vlastně tam vidím to, že ty děti sami se dostaly do té pasti, byť se rodiče snažili, nastavovali hranice a mantinely a podobně. Ale stejně ty děti jsou prostě v té pasti a sami jako nevědí, jo. Nevědí, jak z toho pracujeme na tom. A je to velmi těžké a je prostě na tom vidět, že prostě ty děti jsou, je to zranitelná cílová skupina, na kterou právě ty algoritmy cílí. A myslím si, že je potřeba vlastně pomoc ochránit spolu s těmi rodiči, že tohle by třeba i ty rodiče měli vnímat jako krok, který jim může pomoct podpořit vlastně ty pravidla, ty hranice, která třeba už doma
3: nějaká
5: jsou.
3: Nějaká plošnější regulace, tedy na úrovni státu nebo Evropské unie. Mm-hmm. Pane Baďuro, tak co vy na to? Myslíte si opravdu, že je v moci rodičů uhlídat, jaké sociální sítě jejich děti používají a zda jejich používání ještě mají pod kontrolou. Možná bych tady v této souvislosti připomněl, že já sám před chviličkou, když jste něco zmiňoval, tak jsem se ztratil. Natož pak rodiče některých dětí.
6: Pardon, já se ještě jednou omlouvám.
3: To není doufám, vaše vina, to je moje neinformovanost o některých zákrutech sociálních sítí dnešního světa.
6: Tak doufám, že vám to teď svou odpovědí vynahradím. Tohle by vlastně měl být ten klíčový faktor, když jsem předtím mluvil o té edukaci. Ona totiž nemusí primárně cílit na děti, ale měla by cílit na dospělé, když se bavíme o regulaci dopravního provozu. Tak je to něco, co je pro nás de facto pro všechny velmi snadno představitelné. Když se bavíme o regulaci virtuálního prostředí, tak se vlastně valná většina lidí začne ztrácet. Přijdeme na to, že generace, která teď vychovává tu nastupující, se v tom vlastně sama neorientuje. Je to takový ten přirozený postoj, hele, já tomu nerozumím, pojďme to radši zakázat, protože pravděpodobně to je nebezpečný.
3: Paní Horálek, tak jestli tomu dobře rozumím, co má na mysli pan Baďura, tak by pomohla edukace i rodičů, aby vlastně i rodiče byli připravováni na to, s čím se jejich ratolesti můžou na internetu setkat.
5: Určitě, ale já si stejně pořád myslím, že vlastně to odložení toho věku a může pomoci jak těm rodičům, tak těm dětem, protože prostě pokud to 8, třeba 10leté dítě budu edukovat, což si myslím, že třeba zrovna v Čechách máme tu prevenci ve školách docela rozvinutou a edukuje se i k směrem třeba k rodičům, ne tak už rozvinutou, tak ale vidíme, že vlastně nám to stejně jako selhává, protože prostě ten mozek toho dítěte na to není připravený. A to prostředí, který tam je, vlastně jednak ty obsahy, které tam jsou, které vlastně se na děti můžou chrlit, aniž by třeba ty děti nějak významně už pak o to stály, tak si myslím, že to je něco, co ani to dítě, který jsme vyškolili, tak nemůže prostě samo zvládnout.
3: Tím se vracíme k tomu argumentu, který tady od paní Horálek zazněl. už úvodem, a to je otázka připravenosti mozku toho mladšího dítěte na sociální sítě. Jestli prostě toto není ten hlavní argument, obracím se zpět na vás do Olomouce, pane Baďuro, proč odložit přístup na sociální sítě pro děti?
6: Proti tomuhle ve své podstatě nejde žádný racionální protiargument vznést. Sám teďka si dovolím použít příklad z naší domácnosti. Dcera má 12, syn bude mít teď příští pondělí 10, všechno nejlepší.
3: Taky gratulujeme.
6: Děkuju.
3: Z Prahy.
6: A u obou dodržujeme to pravidlo, že sociální sítě klasické budou mít od 13. Přiznám se, jsou ve svých třídách do značné míry anomálií, jsou takový exoti, za to se vám jedním krokem omlouvám. Za mě je teď i důležitá otázka, čistě jako prakticko-technicistní, když posuneme tu hranici, jakým způsobem to budeme teda kontrolovat. Bude probíhat nějaká vícefaktorová autentizace, která by ale nedopadla jenom na ty děti, jo? Dopadla by na komplet všechny uživatele a představte si, že se teda 10x denně budete přihlašovat na svoje sociální sítě podobným způsobem, jako se přihlašujete do bankovního rozhraní. Je to diskomfort, který je dospělá populace jako ochotná akceptovat?
3: Hned se na to paní Horálek zeptám, jenom aby bylo úplně jasno, vy ten argument týkající se nepřipravenosti dětského mozku na sociální sítě, na algoritmy, které vytvářejí závislosti, tento argument nespochybňujete?
6: Jednoznačně, proti tomu vůbec nic nemám, zase se můžeme bavit ale o tom, a jak je na to připravena seniorní populace.
3: Ještě než budeme pokračovat a než nechám zareagovat paní Horálek, tak připomenu, že našimi hosty jsou datový analytik projektu Zdravá generace CZ Petr Baďura z Univerzity Palackého v Olomouci a psycholožka Helena Horálek z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Možná mi teď, paní Horálek, řeknete, že to není úplně otázka na psycholožku, přesto vám je položím v návaznosti na to, co před chviličkou zpochybnil pan Baďura. Jak by ten zákaz nebo ten odklad sociálních sítí pro děti mladší třeba 16 let v praxi fungoval? Jak by se vymáhal? Jak by vypadalo to ověřování?
5: No, já říkám, pojďme se teda zamýšlet, jak by to šlo a nestavme argumenty na to, jako jak to nepůjde, nebo co teda jako, a už se bát toho, že teda bude to bankovní identita, nebo to bude tohle. Pojďme si teda říct všechny ty možnosti, jaký máme. A co je teda pro nás, pro mě možná i to nejmenší zlo, protože tam samozřejmě zase budeme vkládat nějaký data, ať už těch dětí, anebo těch dospělých, aby jsme to teda jako ověřili. Ale spíš pojďme se na to podívat, jak to teda jako půjde. Já sama upřímně jako úplně nevím, jestli se prostě vytvoří nějaká, jak to říct, kartička, kterou si bude moct každý rodič pro svoje dítě v 16 letech vyzvednout, kde bude prostě, jak to říct, jako vytvořen nějaký unikátní kód 25 čísel, jo, rozumíte, jako třeba něco takového, tím pádem se tam nebudou muset dávat ty data, ale prostě stát to třeba bude garantovat. Já nevím, jako fakt tohle úplně přesně nevím. Jenom si říkám, pojďme se teda zamýšlet, co bude to nejbezpečnější, aby jsme to mohli jako udělat.
3: Pane Baďuro, nemyslíte si, že řešení je možné nalézt, když už k takovému opatření přistoupila Austrálie a v zásadě ho chystá Francie?
6: 100%, jo, já teď si dovolím tak jako neformálně to říct, já jsem s tím úplně v míru, jo, já sám sociální sítě nepoužívám, jak jsem vám říkal, moje děti to jedou zatím podle pravidel, která jsou tady běžně platná. Nicméně ještě teda k Austrálii a k Francii asi dobrý zmínit, oni to zavedli relativně nedávno a že by měli...
3: Ve Francii to tedy ještě nezavedli, abychom byli přesní.
6: Tak se omlouvám, vidíte, jak jsem neinformovaný já tady v Olomouci. Nejsou vlastně vyhodnoceny efekty tady toho opatření. Jo, pokud chceme naskakovat do nějakého vlaku, pojďme si počkat, pokud jsme to vydrželi teď posledních 10-15 let, pojďme si počkat, až oni budou mít výsledky ze svých států a uvidí, zda to teda přineslo něco pozitivního, asi zejména ve smyslu nebo ve spojitosti s duševním zdravím dospívajících, nebo ne.
3: Paní Horálek, nebylo by to užitečné počkat si na to, jak dopadne ten experiment v Austrálii, kde ten zákaz sociálních sítí pro mladší děti platí, pamatuje-li si správně, od letoška, a ve Francii teprve podobné opatření připravují, vlastně ještě nedokončili ten legislativní proces.
5: Ano, přesně tak, ale já si myslím, že a zrovna jsem slyšela, že myslím, že ty výsledky budou až za 2 roky a myslím si, že jako a tady ten čas v tuhle chvíli, já bych řekla upřímně, je proti nám. Takže já bych to viděla, ano, pojďme si klidně říct, ale pojďme mít už teda během těch 2 let něco připraveného, že i třeba jako my se nad tím sami zamýšlíme a my to spustíme, protože...
7: My jako Česko myslíte?
5: Teď myslím my jako Česko a i kdyby to bylo, že my jako Česko teda opravdu víc popoženeme, pokud už ta diskuze proběhla v nařízení nebo v Evropské unii, pojďme popohnat s celou Evropskou unii, protože já si myslím, že by bylo fajn, kdyby jsme se tady v tom odložení vlastně shodli jako celá Evropská unie, protože co si budeme povídat, dost často cestujeme po celé Evropské unii a nejčastěji a máme i hranice docela blízko a podobně, takže z mého pohledu by bylo teda nejlepší, aby jsme možná jako Česká republika i vyvinuli tlak směrem k Evropské unii, aby došlo k širší debatě a už se na tom začalo pracovat, protože víme, že za měsíc to vymyšlený stejně nebude.
7: Přikláníte se tedy v tomto ohledu k názoru ministra školství Plagy, který říká, že by bylo nejlepší dojednat tu regulaci na celoevropské úrovni tak, aby vůbec byla efektivní a fungovala.
5: Ano.
7: Pane Baďuro, nehraje čas tak trochu proti nám? Máme ten luxus v podobě toho, že bychom teď čekali, jak to opatření funguje v Austrálii další 2 roky nebo ve Francii, až se zavede a potom až teprve začali vyhodnocovat, zda by bylo vhodné, abychom ten odklad sítí pro děti zavedli taky?
6: Já ve své podstatě teď můžu jenom podepsat to, co říkala paní Horálek. Pojďme to chystat, pojďme se o tom bavit, pojďme to promýšlet. Jsem teda rád, že to opatření, že to my, neznamená, že my tři, kteří jsme teďka v éteru, nemusíme chystat.
7: Já určitě nic chystat nebudu.
6: Já se přiznám teda všem, že taky ne. Pojďme se o tom bavit, pojďme něco nachystat a počkejme si na ty výsledky a v okamžiku, kdy budou nepříznivé a ukáže se, že ano, tohle je ten game changer, který pomůže mladým, tak to okamžitě spustíme. Já už jsem to tady říkal, já skutečně nejsem a priori proti regulaci sociálních sítí. Jo? Dokonce nevím, jestli můžu být hlasem mladé generace, spíš asi ne, nikdo mě k tomu neoprávnil, ale myslím, že ani oni nejsou a priori proti nějaké regulaci. Jenom se nebavme o zákazu a možná ani o tom odložení, nebo respektive o odložení, ale v určitých jako jasně definovaných parametrech. Skvěle.
7: Paní Horálek, co přesně by teď tedy z vašeho pohledu česká vláda měla připravovat? Vy jste naznačila, že by měla zvážit nějakou vlastní legislativu regulující používání sociálních sítí u mladších dětí a současně tedy, že by měla prosazovat na celoevropské úrovni, aby regulace byla zavedena.
5: Ano, přesně tak. Já si myslím, že jedna věc je i samozřejmě, jak my to si to tady budeme připravovat, ale i třeba už jenom ten náš návrh toho, jak Česká republika by k tomu chtěla vstoupit, nebo jak se nad tím zamýšlí, protože samozřejmě máme tady kulturní i třeba rozdíly po celé Evropě. Tak vlastně a jenom, aby jsme se prostě nad tím zamysleli, jak my to tady máme. Ale samozřejmě, já bych klidně, jako kdybych měla francouzsky, tak bych asi zavolala do Francie, jestli můžu být i v jejich pracovní skupině, abych i třeba jako pochytila a zjistila. Zároveň i třeba bych zjišťovala, jak konkrétně to teda v Austrálii, nad čím se vším se jako zamýšleli, jo, co všechno třeba už zavrhli, protože proč s proměnitím já tady mám trávit hodiny a měsíce nad tím, co už třeba někdo vymyslel, proč si i třeba jako nedojít někam pro radu.
7: Tady jste v souladu, nebo abych použil váš obrat, tady jste v míru, pane Baďuro.
6: Naprosto, jo. Pojďme využívat čas i jako lidi, kteří jsou placeni státem, co nejefektivněji. To znamená, pokud máme kontakty na někoho ve Francii, kdo tohle zpracovává, no tak ježišmarja, pojďme se s nimi dostat do spojení a využít znalosti, které oni mají.
7: Ještě na závěr, abychom uzavřeli tu naši diskuzi, tak by mě zajímalo, paní Horálek, mluví ty výzkumy nebo i vaše praxe, jakožto praxe psycholožky, jednoznačně o tom, že sociální sítě škodí mladším dětem?
5: Z mého pohledu ano. Ano, mluví. Jak ty výzkumy, tak i moje praxe.
7: Z vašeho pohledu ne, pane Baďuro?
6: Ne, já teď nechci vůbec být ofenzivní, nicméně paní Horálek se setkává zejména s dětmi, které už nějaký konkrétní problém mají. Z našich výzkumů vyplývá, že dokud se užívání sociálních sítí, a je to zejména dívčí doména, jo? Ještě jsme vůbec neotevřeli problém gamingu, který zase dopadá na chlapce, ale...
7: Což už asi ani nestihneme, bohužel.
6: Ale pokud se to nepřeklopí do nějakého problematického užívání, kdy už jsou ty parametry nebo průvodní jevy velmi podobné klasickým jako závislostem na látkách běžných, tak to přináší i řadu benefitů, třeba v oblasti sociální.
7: Paní Horálek, máte prostor zareagovat?
5: Pardon, doplním, tím jestli reaguju na ty závislosti. Jsou vlastně jenom dvě vlastně, jak to říct, oblasti podnikání, kde vlastně klient je nazýván uživatelem. A jsou to nelegální návykové látky a vlastně sociální sítě.
7: Našimi hosty byly psycholožka Helena Horálek z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a datový analytik projektu Zdravá generace CZ Petr Baďura z Olomoucké univerzity Palackého. Oběma vám děkuju.
5: Děkujem.
6: Díky za pozvání. Hezký den.
7: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
1: Politici, zpěváci, královny i teroristi. Ti všichni v historii zamířili na návštěvu Československa nebo České republiky.
8: Čtyři sevřené útvary čestné stráže pochodují před nejvyšším velitelem libijských ozbrojených sil plukovníkem Muammarem Kaddáfím.
9: Přijíždí řada vozů z delegací, která doprovází první kosmonautku světa Valentinu Tereškovou.
10: Mr. President, thank you so much for the welcome.
11: A víte, co jsem jedl po svém prvním představení zde v Praze? Vepřovou s knedlíky a se zelím.
1: Jak jsme vítali zahraniční návštěvy, popíše cyklus Archivu Plus ve třech květnových pátcích 1., 8. a 15. vždy po 8. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Osobnosti světové literatury míří do Prahy a Český rozhlas Plus bude u toho. Na veletrhu Svět knihy si můžete v sobotu 16. května v pavilonu D na pražském výstavišti poslechnout natáčení Interview Plus se slavným americkým historikem Timothy Snyderem. Své názory prozradí také kontroverzní alžírský spisovatel Boulem Sansal, který se dostal do vězení kvůli svým geopolitickým názorům. Literární historik Martin C. Putna představí při natáčení literárního magazínu Ex Libris svou knihu Řím antituristický od Romula a Rema po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny. A představíme také sérii Kat K.H. Frank, ve které zazní unikátní archivní záznamy ze soudní síně. Český rozhlas Plus se na vás těší na veletrhu Svět knihy v sobotu 16. května odpoledne.
12: Dobré odpoledne, 15 hodin. Zprávy radiožurnálu s Kateřinou Sausedisovou.
2: Prezident s premiérem se ohledně summitu na to neshodli. Pavel zatím žalobu nechystá. Tři turisté zemřeli po erupci sopky ve východní Indonésii. Hokejová reprezentace naposledy trénovala před víkendovými zápasy švédských her. Po nehodě je neprůjezdná silnice 10 na příjezdu do Tanvaldu z Prahy. A zítra bude oblačno až polojasno, později skoro jasno, teploty kolem 20 stupňů, na jeho území až 23.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se neshodli na složení delegace na summit NATO. Pavel to dnes oznámil po společné schůzce. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Pavel ale přesto plánuje do Ankary jet. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Zváží, pokud nebude součástí delegace. O jejím složení vláda rozhodne v červnu. Lidé se dnes zdarma dostanou do běžně nepřístupných míst Senátu a poslanecké sněmovny. Obě komory parlamentu mají na dnešní svátek den otevřených dveří. Třeba v Senátu uvidí návštěvníci několik historických prostorů. Mimo jiné hlavní sál, rytířskou síň a nebo mytologickou chodbu, říká mluvčí Senátu Andrea Kubová.
13: Návštěvníci si také můžou prohlédnout jednací sál, kde zasedají senátorky a senátoři na pravidelných schůzích. Senát si letos připomíná 30 let od svého ustavení. Po celém areálu Senátu proto bude k vidění několik tematických výstav o historii horní komory.
2: Otevřená je taky až do večera Valdštejnská zahrada. Lidé můžou navštívit i Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. Po výbuchu sopky na východě Indonésie zemřeli tři turisté, po dalších nejméně 10 záchranáři stále pátrají. Mezi oběťmi jsou podle tamní policie dva občané Singapuru. Podle indonéské televize Kompas byl po erupci sopky na ostrově Halmanera vidět kouř, který stoupal až 10 kilometrů do vzduchu. K pátrání po pohřešovaných nasadili úřady desítky policistů a záchranářů. Trail parku na Krušnohorském Klínovci začíná letní sezóna. Areál nabízí několik kilometrů stezek určených pro jízdu na horských kolech. V provozu je ode dneška taky bublinová lanovka z Jáchymova na vrchol, říká mluvčí areálu Matyáš Kubín.
14: Trail park Klínovec nabízí 30 kilometrů upravených trailů všech obtížností, jak pro rodiny s dětmi, tak i pro nadšené bikery a dalších 70 kilometrů značených tras pro horská kola. Lanovka je v provozu pátek až neděli vždy od 9.30 do 18.00.
15: Sport. Česká hokejová reprezentace má za sebou poslední trénink před dvěma víkendovými zápasy švédských her. Po úvodní výhře nad domácími nastoupí zítra proti Finsku. I když je v Ängelholmu velké kluziště, chtějí trenéři, aby byli hráči blízko u sebe, jak říká asistent Jiří Kalous.
16: My se snažíme do každého tréninku dát situaci 1-1, 2-2, rovnovážné stavy, ale zároveň, aby to bylo i z pohledu ofenzivy, co se týče kolem branky, to znamená prosazení se v předbrankovém prostoru a hra na malém prostoru.
15: Zápas Česko-Finsko začne zítra ve 12 hodin. V posledním utkání turnaje nastoupí Češi v neděli proti Švýcarsku. Trenér Radim Rulík pak ohlásí nominaci na mistrovství světa po příletu do Prahy. A kanoista Martin Fuchsa je ve finále světového poháru v Maďarsku. Na prvním podniku v sezóně ovládl na kilometru rozjížďku i semifinále. S Martinem Fuchsou se spojíme do Segedu živě na radiožurnálu Sport krátce po zprávách.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehoda na D8 za sjezdem na Mělníka Slaný a uzavřená desítka u Tanvaldu. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem čekejte komplikace za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 21,5 kilometru se převrátilo osobní auto na střechu. Blokuje jeden pruh. Hasiči a záchranáři jsou na místě a tak čekejte menší kolonu asi na 5 minut. Brzdí se na 20,5 kilometru. Uzavřená stále zůstává silnice číslo 10. Hlavní tah z Prahy a Turnová do Harachova. Na příjezdu do Tanvaldu v serpentinách před městem odklízí těžkou nehodu. Srazila se tam dvě osobní auta a nedá se projet. Objízdná trasa vede z Velkých Hamrů pod Muchovem po Lesní ulici. Lepší situace je na silnici 26 z České Kubice do Plzně, a to na Šumavě před Domažlicemi. Za Babylonem už nehodu odklidili, tam už se projíždí bez omezení. A v Praze čekejte komplikace ve Svatovícké ulici směrem k tunelu Blanka. Před odbočkou do ulice Milady Horákové je nehoda, srazila se autobus s osobním autem, čekejte menší kolonu. A menší kolona v Praze i ve Vilzenově ulici, a to od hlavního nádraží k muzeu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, ale jen na horách, k večeru bude ubývat oblačnosti většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu kolem 23, na horách většinou 11, na Šumavě to může být i kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Na počátku září 1949 zjistili američtí vědci nad územím Spojených států zvýšené množství radioaktivního spadu. Zamoření bylo důkazem, že Sovětský svaz úspěšně otestoval atomovou bombu. Došlo k tomu 29. srpna 1949 ráno na jaderné střelnici v Kazašské stepi. Sovětský svaz se tak zařadil mezi jaderné velmoci, a to i díky skvělé vědecké a organizační práci fyzika Igora Kurčatova. Právě jeho připomene následující pořad. Ve studiu je historik Jan Adamec, od mikrofonu přeje dobrý poslech i David Hertl.
1: Portréty.
17: Jsem rád, že mohu Jana Adamce zase ve studiu přivítat. Honzo, dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Před natáčením jsme si vlastně před malou chviličkou říkali, že privátní život Igora Kurčatova není asi příliš zajímavé téma, ale vy jste mě upozornil na jeho poměrně rychlé studium na vysoké škole. Svádí to k myšlence, že to byl ten geniální vědec?
18: Bez pochyby byl nadaný. On se narodil v roce 1903 v Rusku v Čeljabinské oblasti. a pak kvůli vlastně zdravotnímu stavu jeho sestry, kvůli lepším podmínkám v podnebí se museli přestěhovat na Krym a tam on v roce 1920 začal studovat a v roce 1923 už ukončil studium na Simferopolské univerzitě, studoval fyziku, takže částečně to jde na vrub jeho velkému talentu a jeho takřka fanatickému oddání se vědě a fyzice, která ho pak provázela až do konce jeho života a částečně i bych to připisoval i trošku jako chaotičtějším podmínkám v tehdejším rodícím se sovětském vysokém školství, že se ocitáme vlastně na hraně dvou epoch konce občanské války a vlastně zrodu Sovětského svazu a ustavení se toho sovětského režimu.
19: V roce 1923 nastupuje do Petrohradského polytechnického institutu a stává se docentem a později profesorem. Věnuje se naplno fyzice atomového jádra. Tím se už vlastně ocitáme v jeho vědecké kariéře, tak jenom malinká taková odbočka k tomu, jaký to asi člověk byl. Citujeme si z knížky Davida Holloway Stalin a bomba, Sovětský svaz a jaderná energie.
20: Kurčatovovi se přezdívalo generál, protože měl ve zvyku přebírat iniciativu a rozkazovat. Podle jednoho z kolegů tomu říkal úkolovat. Jednal rázně, rád se přel a uměl šťavnatě nadávat, ale nikdy neurážel a měl velký smysl pro humor. Manželka jeho přítele ho líčila jako člověka rozhodného, cílevědomého a posedlého prací. Říkala, že je to dobrá duše, takový medvídek, na kterého se člověk nedokáže zlobit. Z popisu Kurčatovovy povahy lze vycítit, že energické chování zakrývalo uzavřenost a odstup od okolí. Tím, že přehrával a sebe i druhé ironizoval, stavěl kolem sebe zeď. Jeho současníci píší, že to byl extrovert a choval se srdečně, ale mezi řádky se dočteme, že ve skutečnosti byl vážný a plachý. Jeden z jeho kolegů ho označil za mnohočetnou osobnost a ideálního kandidáta na tajného agenta.
19: Už jsme říkali, že Igor Kurčatov se v Leningradu věnoval fyzice atomového jádra. Honzo, on ten jaderný výzkum probíhá ale vlastně téměř po celém světě už v té době.
18: Ano, už vznikají jednotlivá pracoviště v Německu, v Itálii, ve Velké Británii. Já jenom připomenu, že Kurčatov se původně zabýval výzkumem feroelektřiny a tam si vlastně získal své první vědecké ostruhy, ale někdy na přelomu 30. let změnil své vědecké zaměření a začal se naplno věnovat právě tomu rodícímu se výzkumu jaderné fyziky, začal studovat literaturu, začal budovat svůj vědecký tým a začal se vlastně naplno věnovat tomuhle relativně novému, ale z hlediska potenciálních nových výzkumu neoranému poli ve fyzice. A z tohohle pohledu Kurčatov, i vzhledem k tomu, co bylo řečeno k jeho vlastnostem, že byl nejenom skvělý fyzik, ale zároveň byl i velmi dobrý manažer a takový vůdčí typ a dokázal kolem sebe shromažďovat i zkušené další fyziky a další lidi, kteří byli potřební k tomu jadernému výzkumu, tak se z něho postupně stávala již v mladém věku taková vůdčí osobnost výzkumu jako takového.
19: Musíme dodat, že tohle všechno se děje už také na pozadí druhé světové války, protože třeba v roce 1942 vedl Kurčatov velmi úspěšný projekt obrany lodí Černomorské flotily před magnetickými minami, dostal za to státní cenu. Pojďme další ukázce, ta už nás zavádí do přelomu let 42 a 43, kdy i v Sovětském svazu se začínají naplno odborníci zabývat myšlenkou, zda by vůbec bylo možné ty svoje objevy nějak využít pro vojenské účely.
20: Lidový komisař pro chemický průmysl Michail Georgievič Pervuchin vzpomíná, že mu v září nebo říjnu 1942 Molotov ukázal materiály se zpravodajskými informacemi o zahraničním atomovém výzkumu a sdělil mu, že Stalin chce vědět, jak by měl Sovětský svaz reagovat. Pervuchin doporučil, aby se vyjádřili jaderní fyzikové, ale Molotov ho požádal, aby zjistil, co o výzkumu v jiných zemích vědí a jak daleko dospěli sami. Poznatky zpravodajských služeb se jim neměly dostat do rukou. 9. ledna 1943 odjel Kurčatov do Moskvy a s Pervuchinem se setkal. Kurčatov mu sdělil, že lze uskutečnit řetězovou reakci, při níž se uvolní obrovské množství energie. Němečtí vědci se možná pokoušejí sestrojit atomovou bombu a pokud se jim to podaří, budou mít nacisté zbraně nepředstavitelné síly. Sovětští vědci toto nebezpečí probírali a skutečnost, že se německý jaderný výzkum od určité doby utajuje, považují za velmi znepokojivou. Proto souhlasí s návrhem práce obnovit, ale nedokáží posoudit, zda je to ve válečných podmínkách možné. Pervuchin vědce požádal, aby napsali, jak má výzkum probíhat. Zprávu, kterou rychle vypracovali, předal Molotovovi s tím, že jejich doporučení je třeba brát velmi vážně. Za několik dní obdržel příkaz, aby s Kurčatovem sestavil seznam opatření, jež bude nutné přijmout. Kurčatov dostal za úkol napsat, jaké jsou vyhlídky, že se jadernou bombu podaří sestrojit a jak dlouho by to trvalo. V té době ho také Molotov jmenoval vědeckým ředitelem jaderného programu.
19: Kurčatov se tedy stává takzvaným vědeckým vedoucím laboratoře číslo 1 v Moskvě, kde se zabýval problémem vytvoření atomové zbraně. To je v době, kdy také zuří bitva o Stalingrad. Je možné, že i tohle se hrálo nějakou roli ve Stalinovo rozhodování?
18: Tam byl problém v tom, že ta vědecká komunita, ti fyzici, po celém světě se samozřejmě sledovali, četli ty odborné časopisy a také těch lidí, kteří tomu rozuměli, skutečně bylo velmi málo. No a oni si všimli, že od poloviny 30. let se zmínky o tom jaderném výzkumu v Německu začínají utajovat, což byl pro ně signál, na to nepotřebovali ani zpravodajské služby, že se z toho stává zřejmě nějaká utajovaná skutečnost. A oni si dokázali spočítat, a samozřejmě i Kurčatov to věděl, že to může být velmi nebezpečná zbraň. Co tehdy nevěděli, bylo, že s počátkem druhé světové války Němci ten jaderný výzkum v podstatě ukončili. Respektive ti vědci dostali prioritu na jiné zbraně a jiné zbraňové systémy a vývoj jaderné bomby byl vlastně zastaven v tomto německém prostoru. Nicméně začali ho významně rozvíjet Angličané a pak hlavně Američané. To byl ten projekt Manhattan a tam už sovětská tajná služba měla informace, že tam pokročili do fáze, kdy už nejenom, že provádějí výzkum, ale už budují ty nezbytná zařízení k tomu, aby nějakou zbraň vyvinuli. Druhý problém byl v tom, a toho si byli vědomi sovětští vědci a Kurčatov také, že vlastně, co se týče druhé světové války, tak pravděpodobně ta jaderná bomba do ní nepromluví. Je to bomba, o které sice tušíme, že bude mít pravděpodobně násobně ničivější účinky než známé bomby, ale nevíme, jak se strategicky bude používat v těch jednotlivých válečných taženích, jak vybuchne, kde vybuchne a jak se bude používat. Takže už tehdy vlastně zaznívaly hlasy, že to je zbraň do další války. Nicméně nechtěli zůstat pozadu a tušili, že nemohou si dovolit zaspat ten výzkum. Ale ten reálný impuls, spíš než bitva o Stalingrad, přinesl až Hiroshima a Nagasaki, protože tam se ukazovalo a Stalin to pochopil, že tady začíná nová válka, nové soupeření a tam ta jaderná bomba pravděpodobně bude rozhodující.
19: Vy jste několikrát zmínil sovětské tajné služby, i o těch mluví ve své knížce David Holloway.
20: Sovětský svaz dostal o německém jaderném výzkumu hodnověrné zpravodajské informace jak od svých agentů v Německu, tak v Británii, kde měla špionážní služba v roce 1942 výborný a spolehlivý zdroj. V roce 1942 se na vyhodnocování nacistického jaderného programu začal podílet i Klaus Fuchs. Jak uvádí jeho poválečný řídící důstojník z londýnské rezidentury KGB, než Fuchs koncem roku 1943 odjel do Spojených států, poslal do Moskvy hlášení, že výzkum v hitlerovském Německu uvízl na mrtvém bodě, ale Spojené státy i Británie budují průmyslová zařízení na výrobu atomové bomby. To naznačuje, že roku 1943 Stalin mohl o postupu prací v jiných zemích vědět dost, aby nepovažoval sovětský jaderný program za rozhodující faktor ve válce. Projekt, který zahájil, lze chápat jako pojistku pro budoucnost.
1: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
19: Ty dnešní portréty věnuje historik Jan Adamec sovětskému vědci Igoru Kurčatovi. U mikrofonu je také David Hertl. Tak tedy slyšeli jsme, jak na tom byla sovětská věda někdy v letech druhé světové války, pokud jde o vývoj, řekněme, jaderné bomby nebo o využití jaderné energie pro vojenské účely. Honzo, tady se neustále hovoří o zpravodajských službách. Padlo tady jméno Klause Fuchse. Možná by bylo dobré zmínit Julia Rosenberga, Theodora Holla. Jaký byl podíl zpravodajských služeb na vývoji, když to takhle divně řeknu, na vývoji sovětské jaderné bomby?
18: Sovětští vědci nebo ten sovětský jaderný výzkum by k té bombě dospěl, ale dospěl by k ní pravděpodobně o mnoho let později nebo s nějakým výrazným zpožděním, než tomu ve skutečnosti bylo. To, že se to Sovětům podařilo už 4 roky po Hirošimě a Nagasaki, jde částečně na vrub i těm zpravodajským informacím, které Kurčatovovi a jeho fyzikům a jeho inženýrům umožnili vhled do toho, kudy směřovali fyzici v projektu Manhattan, a hlavně jim to pomohlo ušetřit čas v tom, že se vyvarovali slepých uliček. Kterými ti Američané prošli, respektive vyzkoušeli ty různé postupy. A jak říkám, Kurčatov a ostatní by na to určitě přišli, ale trvalo by jim to. A speciálně ty inženýrské postupy, to znamená samotný ten design té bomby, ty problémy spojené s tou reakcí, ty poznámky, které vlastně dostávali, a ono to fungovalo i tak, že ta sovětská tajná služba vyzvala Kurčatova a ty fyziky, aby jim dali otázky, na co se vlastně mají ptát, co vlastně hledají, co je problém u nich. Ono to pak fungovalo i u vědecko-technické rozvědky, i tady, že v Československu jinak. Dejte nám, co potřebujete vědět, a my se pokusíme to získat. Ne, že získáme všechno a pak vám to dáme, ale to fungovalo i opačně. Takže Sovětům to výrazně ušetřilo čas. Ten sovětský jaderný výzkum postupně mohutněl a ten výzkumný potenciál byl natolik velký, že pak třeba u té vodíkové bomby už vlastně přišli se svým vlastním designem a svojí vlastní cestou, a ta vodíková bomba už byla víceméně 100% sovětským technologickým vynálezem.
19: Já jsem se dočetl, že Stalin do té doby, než byly svrženy bomby na Hirošimu a Nagasaki, tak vnímal to, že vlastně tam, kam vstoupí sovětský voják, tam tedy je to jeho území, které nějakým způsobem může ovládat. Ale teprve ve chvíli, kdy Američané ty bomby použili, tak Stalin si prý měl říci, že vlastně pro to další období bude důležité mít tu bombu, čili strašit tou bombou. Je to tak?
18: Z hlediska vojenské strategie je jaderná bomba taková velmi zvláštní zbraň. Vojáci by vám potvrdili, že jaderná bomba je v podstatě pro ně nepoužitelná. Je zbytečně drahá a jednak se vlastně nedá použít při těch vojenských postupech. Politik a diplomat vám řekne, že jaderná bomba je úplně ideální pro vyhrožování, odstrašování, prostě trumfová karta, kterou položíte na stůl a hrajete s ní diplomatické hry nebo bezpečnostní politiku. Ale vojáci ji moc rádi nemají, protože pro ně postrádá smysl, když mají obrovskou zbraň, obrovské ničosti a nemohou ji použít, protože po celé období studené války použití jaderné bomby bylo vyhrazeno politikům. A v momentě, kdy politici dali z rukou ten finální červený knoflík, tak z toho vznikla nějaká velká krize, která hrozila jaderným Armagedonem. Takže pochopit tenhle mechanismus chvíli trvalo. Nejenom Američanům, ale i Stalinovi a Sovětům, aby vlastně pochopili, jak s tou bombou pracovat, jak ji mít v úzovkách rád a jak vlastně ji začlenit do té celé škály těch zbraní a z těch zbraňových systémů, kterým do té doby disponovali. A na jejich základě z toho vycházela i ta vojenská strategie a tedy i diplomacie. Každopádně Stalin pochopil nejenom ten ničivý dopad těch bomb, ale především ten potenciál toho odstrašování. Pochopil, že Američané tím získali v roce 1945 obrovskou trumfovou kartu, která zatlačila Sovětský svaz do defenzívy, a on sice měl dostatek vojáků, nebo jich měl víc než Američané, třeba v Evropě, tak v momentě, kdy Američané vytáhli tu jadernou kartu, tak tím trošku anulovali tu sovětskou výhodu.
19: Na to nebyla odpověď.
18: Navíc nebyla to jenom jaderná bomba. Američané v tu dobu měli obrovskou převahu ve strategickém letectvu. To byla obrovská slabina Sovětů až do Chruščovovy éry. Problém není jenom vyrobit tu bombu, konec konců Američané měli jen pár kusů těch jaderných bomb, ale klíčové je také ji dopravit na území protivníka, tam, kde potřebujete, aby vybuchla. To není nějak triviální a celé se to zásadně mění až rozvojem raket a vlastně toho německého raketového výzkumu, který Američané i Sověti vykradou a pak ho použijí nejenom v kosmu, ale použijí ho hlavně při budování těch balistických střel, které měly ty jaderné nosiče, a to pak z té jaderné bomby vytvářelo skutečně zbraň globálního ničení a pak bylo možné hrát opravdu ty diplomatické hry s jaderným odstrašením.
19: Teď za vás řeknu několik čísel. 25. prosince 1945 se Kurčatovovu týmu podařila první řízená řetězová štěpná reakce uranu. Ve Spojených státech to bylo už v prosinci 1942. V prosinci 1947 Sověti získávají na urychlovači svůj první miligram plutonia, Američané už koncem roku 1940. A v červnu 1948 začíná pracovat první sovětský reaktor na plutonium. Ten americký pracoval už od května 1944. Mezitím tedy v období po roce 45 Sověti mohutně investují do jaderného výzkumu, to jsou opravdu nepředstavitelné částky, které tahle válkou řekl bych, zbídačená země investovala do vědy. Mimochodem, já když jsem se dočetl to číslo lidí, kteří pracovali v Sovětském svazu na jaderném výzkumu, tak mě úplně vyrazilo dech. Zejména to, že tam bylo také nejméně prý 300 tisíc otroků doslova z Gulagu. Oni těžili ten uran?
18: Ten jaderný výzkum znamená, že se museli vybudovat ta tajná města, to byla ta vědecká městečka, takže ti vězni z Gulagu byli používáni především na tuhletu práci, to znamená s tím souvisí vybudování obrovské infrastruktury, ubytování. To byly v podstatě města, která byla nutné vytvořit na zelené louce, obehnat dráty a vytvořit uzavřené tajné, nebyly ani na mapách, nebyly ani označovány jmény. A tahle ta místa, na to bylo potřeba opravdu obrovské množství lidí, aby to bylo možné vytvořit v takovém krátkém časovém úseku. Ta koncentrace času, místa, prostě obrovských prostředků, pak to číslo 300 tisíc není zase tak nepředstavitelné a ona samozřejmě ta čísla nebyla úplně přesná a pohybovala se i výš, i níž.
19: Zdá se tedy, že všechno jakoby spěje k úspěchu, že sovětská atomová bomba je už na dosah, ale přichází konec roku 48, začátek roku 49 a jsme v Sovětském svazu, kde pořád ještě velké slovo má ideologie a připravuje se konference, která má odsoudit kosmopolitismus a idealismus v sovětské fyzice. K tomu opět ukázka z knížky Davida Holloway Stalin a bomba.
20: Jaký dopad by konference na sovětskou fyziku měla, je těžké posoudit. Jelikož návrh rezoluce kvantovou mechaniku ani teorie relativity neodsoudil, možná by nebyl tak zničující. Rozhodně by upevnila postavení moskevských univerzitních fyziků, kteří byli úzkoprsí, šovinističtí a méně talentovaní než akademici. Fyzika by se dostala do silnějšího područí ideologie a vědecké polemiky by se spolitizovaly. To by byla situace velmi nebezpečná. O těchto důsledcích se však můžeme jen dohadovat, protože konference se nekonala. Přípravný výbor se naposledy sešel 16. března 1949 a někdy v průběhu 5 dní, jež zbývaly do zahájení stanoveného na 21. března, byla zrušena. To mohl udělat jenom Stalin a jak se zdá, vedli ho k tomu obavy, že zbrzdí jaderný projekt. Beria chtěl od Kurčatova vědět, jestli je pravda, že kvantová mechanika a teorie relativity vycházejí z idealistického světového názoru. Kurčatov prý odpověděl, že pokud budou zavrženy jako protimaterialistické, je třeba pustit z hlavy i atomovou bombu. To Beriu znepokojilo a tak možná Stalina požádal, aby konferenci odvolal. Podle jiné verze se trojice předních fyziků, mezi nimi snad i Kurčatov, v polovině března obrátila na Beriu s žádostí, aby konferenci odvolal, protože naruší práce na jaderném projektu. Beria řekl, že o jejich obavách spraví Stalina. Ten souhlasil, že konferenci zruší a potom prohlásil, nechte fyziky na pokoji, zastřelit je přece můžeme vždycky. V roce 1949 tedy sovětskou fyziku zachránila atomová bomba. Stav zemědělství Stalinovi evidentně velké starosti nedělal. Jaderná bomba pro něj měla větší cenu než život sovětského obyvatelstva a proto mu na odborných kvalitách jaderných fyziků záleželo víc než na jejich politické spolehlivosti.
19: To klíčové datum už jsme říkali na začátku, 29. srpen 1949 a úspěšná zkouška první sovětské atomové bomby. V podstatě to byla téměř kopie bomby svržené Američany na Nagasaki. Sovětský svaz se tak stal druhou zemí na světě, která jadernou zbraň vyzkoušela. Potom ta vodíková, tedy termojaderná bomba, už víceméně podle sovětské konstrukce jako ryze sovětský projekt, byla úspěšně odzkoušena v roce 1950. Tři opět tedy pod vedením Kurčatovova týmu. Honzo, pokládali si vůbec sovětští vědci nějaké takové ty morální otázky, pokud jde o tu jejich práci, k čemu vlastně přispívají?
18: Pokládali, alespoň pokud bychom třeba věřili Sacharovým pamětem, Andrej Sacharov patřil k té druhé generaci mladých fyziků, kteří se podíleli už na té vodíkové bombě, tak pokládali, ale u nich to bylo prostě převrstveno sovětským patriotismem, dalo by se říct, přesvědčením, že prostě Sovětský svaz by měl mít nebo musí mít bombu, aby vyvážil tu nerovnováhu mezi Sovětským svazem a Spojenými státy v téhle té oblasti, o čemž byli přesvědčeni vlastně i ti špioni, i komunisté nebo levicově smýšlející Američané, Britové, kteří vlastně prováděli špionáž ve prospěch Sovětského svazu, a často to byli idealisté, kteří prostě věřili, že pokud Spojené státy nechtějí sdílet tu jadernou technologii se Sovětským svazem, tak je to nebezpečí pro celý svět. I tím, že budou mít obě ty supervelmoci jaderné zbraně, tak se budou navzájem hlídat a bude to tím vyváženo. Ale samozřejmě i oni si kladli otázky, které souvisely se samotnou silou, s tím, že oni se stali těmi v uvozovkách, těmi mefistofelskými učedníky, kteří rozpoutali obrovskou sílu a nemají úplně kontrolu nad tím, jak se bude používat, protože samozřejmě hned, jak tu bombu vymysleli, tak jim ji vzali politici a začali s ní nakládat podle svého. Tady někde v polovině 50. let se pak rodí ta myšlenka nebo ta obava z možného zničení lidstva. Ano, jsme komunisté, vy jste kapitalisté, ale pak jsme taky i lidi, obýváme jednu planetu a teď vlastně máme v rukou zbraň, která nás může všechny zničit, jo, bez ohledu na to, v co věříme. A pak celou studenou válku vlastně na takové sinusoidě probíhá takové to přesvědčení, že teď pojďme se teď domluvit a pak to zase sklouzne do toho otevřeného nepřátelství. Ale už v polovině 50. let i na sovětské straně, i ze strany politiků zaznívají ty obavy ze vzájemného zničení prostřednictvím těch jaderných zbraní. Ale vždycky to pak trošku je schozeno vnitropolitickým bojem a zase utužením té retoriky vůči Spojeným státům nebo naopak.

0: zbraně je tak závažné a tak nevypočitatelné i z hlediska toho útočníka, i z hlediska toho, kdo bude napaden, že se jí každý bojí v podstatě. Že to je vlastně takový paradox toho, že jak jsem říkal, že ti vojáci tu zbraň nesnášejí, protože ji nemůžou použít a politici ji mají, nemají rádi. Záleží na tom, jestli ji vlastníte nebo nevlastníte.
1: Перед нами удивительные, замечательные перспективы. В результате осуществления управления термоядерной реакцией.
2: Tak to je jediný záznam hlasu Igora Kurčatova, který máme v archivu Českého rozhlasu. Igor Kurčatov zemřel v únoru roku 1960 v nevysokém věku, bylo mu 57 let. Urna s jeho popelem je uložena u kremelské zdi. Děkuji Janu Adamcovi, že dnes přišel. Honzo, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
2: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Lenka Čurdová a od mikrofonu se loučí také David Hertl.
3: Radiokniha. Alarmujícím svědectvím o stavu životního prostředí kolem nás je kniha Život na naší planetě, kterou napsal uznávaný přírodovědec David Attenborough, nejznámější britský tvůrce přírodovědných filmů. Jeho vyprávění není jen mrazivou zprávou o vymírání živočišných a rostlinných druhů, ale také pokusem najít způsoby, jak by mohlo lidstvo planetu uzdravit a tento nepříznivý vývoj zvrátit. David Attenborough oslaví v květnu sté narozeniny.
4: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
5: Dobré odpoledne, je 15.30. Zprávy Radiožurnálu a Kateřina Causerisová.
6: Aerolinky nesmí kvůli drahému palivu dodatečně zvyšovat ceny už zakoupených letenek přes palivové příplatky. Oznámilo to Evropská komise s tím, že dopady války na Blízkém východě nejsou tak závažné, aby omezovaly práva cestujících. Podle komise ale můžou letecké společnosti upravovat ceny nově prodávaných letenek v závislosti na aktuální tržní situaci. Slovenský premiér Robert Fico je na cestě do Moskvy. Podle informací slovenského deníku N odstartoval vládní speciál z Bratislavy po 13. hodině. Kvůli neochotě pobaltských zemí vydat povolení k přeletu letí oklikou přes území Česka, Německa, Švédska a Finska. Fico se v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zítřejší přehlídky na výročí konce druhé světové války se nezúčastní. Cestování v Olomouci ode dneška komplikuje výluka tramvají mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení kvůli opravě kanalizace potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu zajišťují podle informací dopravce autobusy. Zpěvačka Shakira také letos vydá oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa. Oznámila to na sociálních sítích. Single s názvem Die Die vyjde příští týden ve čtvrtek. Na písni hostuje nigerijský zpěvák Burna Boy. Zpěvačka původem z Kolumbie už naspívala píseň Waka Waka pro fotbal. Mistrovství světa v Jihoafrické republice v roce 2010.
7: Sport.
6: Hokejový útočník Nikolas Hlava je po 4 letech znovu hráčem Kladna. 31-letý útočník se vrací z Litvínova, kde strávil uplynulé 3 sezóny. Kladenský klub příchod oznámil na svém webu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D8 za sjezdem na Mělníka Slaný a také 10 u Tanvaldu. Dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem je za sjezdem na Mělník a Slaný neprůjezdná. Na 21,5 kilometru je těžká nehoda, osobní auto se převrátilo na střechu a nedá se směrem na Ústí projet. Policisté provoz teď odklánějí na 18. kilometru, to je exitem Mělníka Slaný, pak se to objíždí po silnici 608, na dálnici se vrací u Roudnice nad Labem na 29. kilometru. Velmi opatrně teď na dálnici D11, pokud jedete z Náchoda a Jaroměře směrem do Prahy. V okolí Hradce Králové je hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Opatrně mezi kilometry 90 a 100. Jede tam auto v protisměru. Uzavřená je silnice číslo 10 z Turnova směrem do Harachova. Na příjezdu do Tanvaldu v Serpentinách se na příjezdu do města odklízí těžká nehoda 2 osobních aut. Provoz je tam stále zastavený. Dá se to ale objet z Velkých Hamrů pod Muchovem po Lesní ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme oblačno až polojasno. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, ale jen na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů na jihu kolem 23. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu.

0: Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
1: V Temelíně by měl od roku 2035 vyrábět elektřinu malý modulární reaktor. Česko by se zároveň mělo stát jedním z evropských lídrů ve výstavbě tohoto typu reaktorů. Stojíme na prahu rozvoje jaderné energetiky, který sníží cenu energie a spolu s ní i naši závislost na fosilních palivech. Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
0: Interview Plus.
1: Hostem Interview Plus je energetický expert Edvard Sekvenc z ekologického sdružení Kala. Dobrý den do Českých Budějovic.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: První malý modulární reaktor se má v Česku začít stavět kolem roku 2030. Elektřinu do sítě by měl dodávat od té doby zhruba za 5 let. Dohodla se na tom česká vláda se zástupci společnosti ČES a britskou firmou Rolls-Royce SMR, která tyto reaktory vyvíjí. Pokud jde o ten časový rozvrh, to je podle vás reálný plán?
2: Není, to je hodně optimistický plán, a to bychom se museli podívat do Velké Británie, kde teprve prochází licencováním ty nové reaktory Rolls-Royce. A o to se potom bude odvíjet, kdy vlastně by mohly být postaveny v Česku.
1: No a myslíte tedy, že zástupce firmy Rolls-Royce, který ten plán v Česku zveřejnil, se tedy trefuje no přibližně, nebo že se mýlí?
2: V této chvíli se trefuje přibližně, jako je tady potřeba vidět, že firma Rolls-Royce se snaží trošku dělat to PR kolem sebe, prodávat ty reaktory, které vlastně ještě v této chvíli vůbec neexistují. Jestli budu mít prostor, tak mohu trochu vysvětlit, jak to probíhá v té Velké Británii, kde tato firma požadovala po britské vládě v objednávku minimálně 16 těchto reaktorů, aby vůbec pokračovala ve vývoji. Dostala teda spíše v přepočtu miliardy korun na ten vývoj. Potom jí s tím pomáhají partneři, akcionáři, to je i firma ČES, která se rozhodla pro tenhle typ reaktorů a koupila si 20% společnosti. V této chvíli ještě probíhá předlicenční posuzování tohoto reaktoru u britského regulátora. To má 3 kroky, 3 zásadní kroky, 2 už má firma za sebou a třetí měla mít uzavřený letošní rok, ale britští experti hovoří, že to bude spíše až ten rok příští.
1: A pane Sekvenci, když vám do toho vstoupím, ve světle toho, co říkáte, tak ministr zahraničí Petr Macinka v Saudské Arábii nabízel, že bychom jim malý modulární reaktor mohli také postavit. Ta věc je zatím ve vývoji, jak říkáte, žádný takový reaktor není postavený ani u nás, ani v Británii. Není to tedy od pana Macinky příliš optimistické?
2: No to rozhodně je, protože my tady žádný reaktor nabízet nemůžeme, žádný nemáme a britský reaktor taky ještě není.
1: No a když Britové naznačují, že s tím, jak bude vývoj technologie postupovat, tak bude možné být přesnější v těch odhadech o stavbě v Temelíně, tak tenhle argument byste jim přiznal?
2: To je pravda, bude to možné být přesnější. Já bych ještě dokončil tu myšlenku předtím. Pokud dostanou ten třetí krok předlicenčního posouzení v příštím roce, tak potom bude trvat ještě tak zhruba 3 roky, než bude detailní licencování na té lokalitě, kde by měly první reaktory stát v té Wilfa ve Walesu. A to je teprve okamžik, kdyby se měl začít stavět, to je rok 2030-31 nejdříve. Říkají britští experti, že to je hodně optimistický scénář. A to je teprve ten okamžik, kdy může se uvažovat o tom, že by se začalo povolovat detailně i v Česku, až tam bude ten první reaktor zahájena stavba a bude konečně posouzen.
1: A kdybyste tedy měl vy typnout, jak to dopadne. My jsme pracovali tedy s tím rokem 2035, kdyby ten malý modulární reaktor mohl dodávat elektřinu do sítě. Tak vy byste řekl, jaký rok je teoreticky možný spíš?
2: No, tak jako pravil pan Pleskač pana Veneše na tiskové konferenci v pátek, bude to spíš druhá polovina 30. let a to je ten optimistický scénář.
1: Česko se rozhodlo, a vy jste to říkal, se na vývoji a budoucí výrobě této technologie podílet. Měla by se tím mimo jiné snížit závislost na fosilních palivech. S tím předpokládám souhlasíte jako s krokem.
2: Jako ano, je to náhrada spalování uhlí v uhelných elektrárnách, případně do budoucna spalování plynu.
1: zároveň, protože je projekt modulárního reaktoru zatím ve vývoji, se může zpozdit a prodražit. To přiznal v rozhovoru pro Hospodářské noviny i ředitel firmy Rolls-Royce SMR Chris Shollerton. Převažují podle vás výhody? To znamená, vsadili jsme na budoucnost, jsme součástí nějakého budoucího vývoje, anebo ta zmíněná rizika?
2: Já si myslím, že kolem SMR je tady hodně, hodně jako propagandy, což podle mě byla i ta tisková konference, která měla ukázat české veřejnosti, že se něco děje, že to pokračuje, přestože to vlastně spíše napírá zpoždění. Ve světě ve vývoji nějakých desítky typů těchto menších reaktorů. Ten vývoj jde tímhle směrem prostě proto, že ty veliké reaktory, jako se mají stavět například v Dukovanech, tak jsou příliš velké a příliš drahé na to, aby si je mohly ty firmy pořizovat. Je to ekonomicky velmi náročná věc. Ty malé reaktory to mají zlevnit, ale musí proto být jeden předpoklad, že ten konkrétní typ reaktoru bude vyvíjen, nebude stavěn v jednotkách kusů, ale v desítkách až stovkách kusů. Potom může dojít ke zlevnění. Pokud chce mít Česko a ČES druhý reaktor na světě tohoto typu, bude to reaktor hodně drahý.
1: Proto se ptám, jestli podle vás je výhodná ta sázka na riziko, se kterým vstupujeme do toho, co je zatím nezaručené. Vy říkáte, že to riziko může být ta vyšší cena.
2: Tak ono, jako ta sázka je na to, že tahle technologie se prosadí. Ono těch technologií, které jsou takhle daleko ve vývoji, je jenom několik z těch vyšších desítek, které se vyvíjejí ve světě. Ta sázka je na tom, že se na tom bude český průmysl podílet, ale to je samozřejmě veliký otazník, zda se to podaří. Jaké díly budeme vyrábět, když třeba turbíny už si Rolls-Royce udělal předběžnou smlouvu s firmou Siemens.
1: Když zmiňujete firmu Rolls-Royce, tak není také v jejím zájmu, ona vyrábí letecké motory, tak není v jejím zájmu, aby nepodstupovala reputační riziko a víceméně dodržela to, co její představitelé v Česku slibují?
2: Tak to určitě samozřejmě je v jejím zájmu, ale ona vlastně potřebovala i ty české vývojáře, české inženýry, aby jim pomohli vůbec s dokončováním vývoje toho reaktoru. Ten reaktor prostě není. Je to sice jako genericky odvozené od těch velkých typů reaktorů, ale vlastně se tam vyvíjí řada věcí znova. A to trvá roky, spíše desítky let. A tady se dělalo opravdu velké jakoby mediální PR, že ty reaktory jsou pomalu na spadnutí, ale nejsou. Jsou všechny v nějakém základním designu.
1: Hostem Interview Plus je energetický expert Edvard Cekvenc.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Sekvenci, přes všechna vaše kritická slova, mohou ty malé modulární reaktory být tou technologií budoucnosti? Není z toho hlediska dobře, že jsou do toho zapojení čeští vývojáři, jak jste říkal, a že společnost ČES se snaží co nejvíc angažovat?
2: Tak já doufám, že to je sázka na dobrého koně, ale úplně bych, kdybych do toho měl dát vlastní peníze, tak to neudělám v téhle chvíli. S těmi znalostmi, které momentálně kolem toho jsou. Jako v Česku samozřejmě potřebuje rozvíjet úplně jiné typy zdrojů, ale to by byla debata o české energetické budoucnosti, o obnovitelných zdrojích a podobně.
1: Dobře, klidně dořekněte tu větu, jaké typy zdrojů by bylo potřeba v Česku rozvíjet.
2: No, kde nám stojí vývoj, jsou obnovitelné zdroje energie. Jako to tady dlouhodobě kulháme, jsme druhý pomalu tě nejhorší v Evropě ve využití obnovitelných zdrojů. A není to o tom, že by tady nesvítil sluníčko, nefoukal vítr. To prostě o politikách, o zákonech.
1: Česko tady postupuje podle plánu pro malé a střední reaktory schváleného předchozí vládu v listopadu 2023. A v tom plánu se píše, že zapojení České republiky do dodavatelského řetězce a výroby modulů je příležitostí, která by znamenala rozvoj nového hospodářského zaměření nebo udržení našeho jaderného know-how. Tak není to podle vás správně?
2: Tak je to snaha českého jaderného průmyslu udržet se při životě. Přece jenom těch zakázek v těch velkých reaktorech také není mnoho. Ten sektor, přesto se mluví o renesanci, spíš stagnuje. a šance dělat modulární reaktory jim dává nějakou budoucnost. Ale já se trochu bojím, že možná to nebude vyloženě typ výroby vlastních reaktorových nádob a podobných sofistikovaných výrobků, ale může to být výroba těch modulů, ze kterých se ty reaktory skládají. Jenom ten Rolls-Royce má nějakých 90 modulů jako takových, jako Lego to vypadá.
1: To bych rád, abychom se u toho zastavili. Abychom ty takzvané malé modulární reaktory přiblížili bez zabíhání do nějakých technických detailů. Já si je představuju jako zmenšeninu atomové elektrárny. Tak není to příliš laická představa?
2: Není příliš laická. Je na místě a firmy, které se chtěly jít inovativním způsobem, tak ty vývoj vlastně přerušily, jako třeba francouzský Framatom, Korejci, dokonce i Westinghouse odešel a jdou tou cestou vyzkoušených technologií na velkých reaktorech zmenšování vlastně do toho menšího. Ale my se tady bavíme o malých, používáme to slovo úplně běžně, ale mezi ty malé zrovna ten Rolls-Royce nepatří. To je vlastně velký reaktor, který je úplně stejně velký jako reaktor v Dukovanech.
1: Já jsem u té velikosti zaznamenal vaši námitku. Citovaný materiál vlády z roku 2023 mluví o malých a středních reaktorech. Britská firma, v níž má stát prostřednictvím ČEZu podíl, má názvu small, tedy malé. A vy ten název kritizujete s tím, že plánovaný výkon 470 MW je střední velikost, tedy nikoli malá. Nicméně v tom citovaném plánu vlády se píše, že ty malé modulární reaktory jsou jaderné zdroje, a to cituju, s výkonem do 700 MW. Tak jak to tedy je?
2: To je taková ta česká ulička, to začít nějak označovat jako malé modulární reaktory. Podle toho úzusu, který tu je, podle Mezinárodní atomové agentury, jsou mikroreaktory do těch 10 MW, to jsou jako ty malinké, co si většina lidí představuje, že jsou to ty SMR, ale to nejsou. Pak jsou to ty SMR jako pravé 10 až 300 MW a 300 až 700 jsou ty střední a pak jsou ty velké. Čili ono jde o to, když se to nazývá jako malý reaktor, tak si opravdu lidi představují něco malého. Z těch populárních článků mají představu, že to je něco na nákladňáku, nějaký kontejner, někde se to složí, pak se to zase odveze. Ale v podstatě, když potom ČES plánuje vyměnit uhelné bloky v Tušimicích za 3 reaktory SMR Rolls-Royce, tak to znamená postavit tam v podstatě nové Dukovany. 1500 MW, 3 v podstatě velké reaktory, velké jako jsou dnešní dukovanské.
1: No a k tomu mě napadá, jestliže tedy platí, že je to něco jako zmenšení na jaderné elektrárny, proč je třeba tu technologii znova vyvíjet, jak jste říkal?
2: To máte stejné jako u reaktorů, který budou stavět Korejci v Dukovanech. To je velký reaktor, ale je menší, než staví ty Korejci, se kterými mají zkušenosti. Zmenšuje se i tak na 1000 MW z těch 1400. A znamená to opravdu jako nadizajnovat tu aktivní zónu, čerpadla, všechno, aby to fungovalo a nebyly tam nějaké bezpečnostní problémy. Ale u těch ještě modulárních reaktorů k tomu je ten prvek té modularity, že to musí být všechno postaveno tak, aby se to dalo vyrábět, předvyrábět někde v továrně a v podstatě dokončovat až na té lokalitě, kde ta elektrárna má stát. Čili to vlastně designově jiné. Principiálně to funguje jako klasická jaderná elektrárna, ale design je tam poněkud jiný. A plus jsou tam požadavky samozřejmě na vysokou jadernou bezpečnost.
1: No a tohle to je odpověď taky na to, proč je důležité, jestli to označujeme za malý nebo za střední reaktor?
2: Já bych možná jako fakt je označoval jako modulární reaktory a asi u toho sám zůstanu. Prostě říkat to malý je matení těch lidí, kde se to má postavit. Účelově se to někdy v Česku používá a to podstatně je zpět modulární, ta modularita jako taková. Ale tady, jestli mohu dokončit, tak jenom jako ta sázka je o tom dělat modulární reaktory, že to právě bude levnější, jestli to bude vyrábět někde v těch továrnách, v těch vyšších desítkách kusů a bude tam zajištěna nějaká standardizovaná kvalita. Jenže tenhle koncept, s ním přišli Američani, firma Westinghouse, ten jejich reaktor AP1000 a on zatím jako v praxi se neosvědčil a selhal. Ty elektrárny, které byly stavěné touhle technologií, jsou obrovsky předražené a zpožděné.
1: A já se tedy omlouvám, že se ještě jednou vracím k tomu označení malý a střední. Tak jestli dobře chápu, co říkáte, vy naznačujete, že to označení malý budí takový pocit bezpečí něčeho, co může být blízké, co je neohrožující. Je to tak?
2: No, mě k tomu vedou praktické zkušenosti, rozhovory. Byli jsme i na besedách v Tušimicích a v Kadani a opravdu se lidi představují, když se řekne malý, tak si to spojí okamžitě s těmi populárními články, kde jsou ty opravdu mikroreaktory a vůbec neuvažují o tom, že tam má být postavená velká jaderná elektrárna se vším všude, co s tím souvisí.
1: Čili máte dojem, že tady, a vy jste říkal, že to je taková hra jako pro média nebo pro veřejnost, že je třeba nějak ještě víc vysvětlovat ze strany státu, ČEZu a ze strany firmy Rolls-Royce SMR?
2: Já si myslím, že v tomhle případě je to role hlavně státu, aby říkal věci na rovinu, jak jsou. Plánuje tady jadernou elektrárnu, bude to mít takovéhle důsledky, bude tady nějaké ochranné pásmo, bezletová zóna, bude to používat tolik milionů kubíků vody na chlazení a podobně.
1: Když se bavíme o státu, nástupce Dany Drábové v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpán Kochánek řekl v nedávném rozhovoru pro server Novinky, že po Temelínu by malý modulární reaktor mohl stát v oblasti Kralup nad Vltavou, Neratovic a Nelahozevsi. To jsou zabydlené oblasti. S tím, že lidé jádro akceptují a jsou na ně historicky zvyklí a technologie jsou bezpečné. Tak podle toho, co jste říkal vy, tak vy byste se asi neshodl s panem Kochánkem.
2: No tak ono se to teprve uvidí, až se tam začne konečně nějaké povolování v prvotní fázi, ale tady je potřeba ještě říct, že ty Kralupy nebo i ten Litvínov, kde to plánuje firma Orlen Synthos postavit hlavně jako zdroj pro své chemičky, rafinérie, tak to jsou jiné typy reaktorů. Oni plánují to, co v Polsku jsou varné reaktory. A my zatím nemáme v Česku vůbec žádné zkušenosti s varnými reaktory. A znamená to i podle pana Kochánka, který sděloval zase na jedné konferenci trochu samozřejmě připravit na to legislativu, vyhlášky. Praktické zkušenosti prostě v Česku s tímhle typem reaktorů vůbec nejsou.
1: A jenom, když jste říkal, že by měl vlastně stát víc komunikovat a mluvit pravdivě, tak pana Kochánka považujeme za zástupce státu. Proč tedy říká něco, co vy zpochybňujete? Máte dojem, že stát tady komunikuje špatně?
2: Já si myslím, že to je spíš tak, že se to už zaužívalo stejně jako hodně lidí, aniž si to uvědomí, mluví o dostavbě Dukovan, přestože jde o úplně nový jaderný zdroj a to slovo dostavba má i ve slovníku akademickém úplně jiné významy. A bylo to zavedeno jaderným průmyslem, aby se jaksi ulehčila ta vize toho, že se tam jenom něco rozšíří, něco se dodělá, dokončí, ale bude tam stát úplně nová jaderná elektrárna.
1: A když mluvíte o varném reaktoru, tady si uvědomuji, jak prostě můj laický slovník na to nestačí. Co tím myslíte?
2: No to máme tady Rolls-Royce, ten vychází z jako fyzikálně ze stejného principu, jako máme reaktory v Dukovanech a v Temelíně, tlakovodní, lehkovodní, ale varný typ reaktoru pracuje s tím, že tam vlastně dochází k varu v té tlakové nádobě a ta pára přímo je roztáčí ty turbíny z toho primárního okruhu. Čili je to trochu fyzikálně jiné, ty reaktory fungují někde ve světě, ale v Česku s tím zkušenosti nejsou.
1: A řekněte mi, vy jste říkal, že máme dluh v těch obnovitelných zdrojích, tak teď se vedou velké veřejné a politické debaty o větrnících a podobně, tak myslíte si, že podobné debaty se budou vést o těch malých elektrárnách nebo středních elektrárnách?
2: Já si myslím, že budou a že potřeba jako říkat po světě lidem, bude to tohleto obnášet, ale zase narážíme na to, že v této chvíli máme nějaké vize toho reaktoru. Je to design, základní design a není ještě vyvinutý, takže nemůžeme se bavit o bezpečnostních aspektech úplně do všech detailů, prostě protože je neznáme.
1: Hostem Interview Plus je energetický expert Edvard Sekvenc. Jak jsme říkali, Britové v Česku podepsali s ČEZem smlouvu o provedení přípravných prací, která se týká, cituji, přesného rozvržení elektrárny na konkrétním místě, tedy v Temelíně. Já si to vysvětluji tak, že to rozvržení bere v úvahu bezpečnostní nebo ekologické aspekty budoucího reaktoru. Pletu se?
2: Nepletete, je to prostě místo, které je vedle elektrárny, dneska tam pole a tam bude stát, takže je to konkrétní lokalizace toho reaktoru na tom místě, připojení ke stávajícím sítím, takže budou vlastně připravovat dokumentaci pro nějaké povolování v Česku.
1: No a když vy jste ve své reakci popisoval taky ekologické aspekty, kolik je potřeba například vody, hraje to nějakou důležitou roli podle vás?
2: V Temelíně nikoliv, tam je dostatek chladící vody z Vltavy, respektive z nádrží nad tím, ale v případě třeba Tušimic, tam už běží ten prvotní fáze povolování, respektive ta EIA, posuzování vlivu na životní prostředí, tak tam v Ohři už to roli hrát může, zvláště s tím, jak rychle pokračuje sucho a klimatické změny. A to je mi otázka, zda tam bude dostatek té chladící vody, ale to také nedokážeme v této

0: chvíli říct, když nemáme ty parametry toho reaktoru.
1: Nicméně tvrdíte, že je důležité tento aspekt vzít do té veřejné debaty, je to tak?
0: 100%.
1: V britské debatě kolem malých modulárních reaktorů se objevuje názor, že mladí lidé se méně bojí jaderné energie než spalování fosilních paliv, která zhoršují klimatickou krizi. Řekl byste z vlastní zkušenosti, že tahle postřeh, generační postřeh, řekněme, platí i v Česku?
0: V Česku se obecně lidé přestali bát jaderné energie. Máme v ní jedny v Evropě nejvyšší z důvěru, nebo česká populace v ní má jednu z nejvyšší důvěru v Evropě. Tady je ale otázka vždycky té míry. Pokud tomu by podlehali příliš potom experti, politici a přestali bychom dbát na tu vysokou míru jaderné bezpečnosti, začali bychom snižovat důraz předpise, zrychlovat povolování, tak to si myslím, že potom ke škodě a může nás to vrátit někam blízko k nějakým aváriím.
1: Čili dalo by se o vás říct, že i z generační zkušenosti apelujete na určitou obezřetnost nebo poctivost té debaty, jak jich rozumět vašemu přístupu?
0: Ano, ano, přesně tak. O poctivost v tom, že jaderná elektrárna je zařízení, které může být bezpečné, nebo je bezpečné, pokud je o něj dobře pečováno, ale má obrovská rizika a neměli bychom na ty rizika rozhodně zapomínat. A to je v podstatě naše role, že my ty rizika připomínáme, aby jako jsme v té debatě v tom aspektu byli. A co by se mělo také připomínat, že i z těch malých reaktorů a v ten rozvoj, který ČES plánuje, je spousta vyhořelého jaderného paliva, pro které zatím nemáme jiné využití, než zvětšovat a zvětšovat budoucí hlubinné úložiště.
1: No a máte dojem, že to bude průchodné?
0: Já nevím. Zatím se to samozřejmě místním obyvatelům a obcím nelíbí, ale to z důvodu přístupu státu, který k tomu zvolil. A teď je otázka, vzhledem k tomu, že to množství odpadů stoupá i s prodlužováním třeba avizovaným prodloužením provozu Dukovan, tak jestli nám jedno hlubinné úložiště vlastně bude stačit.
1: Co myslíte vy?
0: No, já bych doufal, že ano, protože to je extrémně drahé zařízení a jsou tam velká rizika kolem jeho provozu. Ale jestli ty lokality tu kapacitu mají, to já dneska neumím říct.
1: Ještě jedna historická otázka. Před několika dny jsme si připomněli výročí tragédie v Černobylu a snahy tehdejších státních médií komunistického Československa tu katastrofu ututlat. Je tohle generační trauma podle vás už za námi? Je to taky důvod, že Černobyl, to už je 40 let, Fukushima, jestli se nepletu, to je nějakých 15 let, že jsou to už příliš vzdálené události?
0: Tak Černobyl už je pro řadu lidí v Česku opravdu příliš vzdálený a dneska na to vzpomínáme jako na nějakou historickou událost. Na Fukushimu bychom nemuseli, ale to se podařilo se v Česku celkem prosadit, že Fukushimova druhé polkouly a vlastně tsunami u nás nehrozí. Ale zapomnělo se, že po Fukushimě proběhly stres testy na našich jaderných elektrárnách a ty naprosto bezpečné nakonec museli investovat řadu miliard korun, aby tu bezpečnost posílili.
1: Pane Sekvenci, řekněte mi, jaký by podle vás teď byl nějaký rozumný krok v té další veřejné debatě ze strany státu po tom, co jsme si teď vyprávěli o těch chystaných modulárních reaktorech?
0: Začal bych trochu od píky. Nám chybí energetická koncepce jako taková. Pan nový ministr odmítl ty připravené podklady s tím, že se budou řešit ty věci dílčím způsobem, třeba SMR jako samostatně, ale my potřebujeme opravdu koncepci, aby jsme věděli, jak to rozvíjet a poctivě debatovat jak na dopady, co s tím souvisí energetickou bezpečnost, ale také náklady ekonomické.
1: No a co myslíte, že by pomohlo jako veřejný argument, aby se prosadily ty tendence, které vy byste rád viděl v té energetické koncepci?
0: Zrovna ta ekonomika je jeden z velkých argumentů. Obnovitelné zdroje energie, ač se jim přičítají různé další zvyšující náklady na síť, tak jsou pořád jedny z nejlevnějších. Cesta jaderné energetiky zatím vypadá, hlavně třeba přes ty modulární reaktory, jako extrémně drahé řešení do budoucna. Zda to bude někdy v budoucnu jinak, se samozřejmě uvidí, ale ty reaktory, které ČES plánuje v Temelíně v Tušimicích, budou rozhodně dražší na jednotku výkonu nebo vyrobenou elektřinu, než reaktory i ty velké, dukovanské.
1: No a ten argument, že sázíme na budoucnost?
0: To se uvidí, jestli to budoucnost je. Jako ono, tohle si můžeme říct třeba až v roce 2030-31, až bude mít ten první reaktor po povolování, protože ono se může ukázat, že

0: tak jako se to ukázalo u toho varného typu reaktoru nebo o NuScale americkém reaktoru SMR, že jsou tak drahé, že od nich ty firmy odstoupí, že to vlastně ukáže se jako slepou cestou. Já bych doufal, že to tak nebude, ale dneska na to sázet, a to jsme už jsme probírali, bych to nedělal v téhle chvíli. Rozhodně bych nesliboval něco, co nemám pevně v rukou.
1: Hostem Interview Plus byl energetický expert Edvard Sekvenc. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Já také děkuji za pozvání a naslyšenou.
1: Loučí se s vámi Petr Vizina.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Život k nezaplacení. Které domácnosti nejvíce ohrožuje příjmová chudoba? Jak se zvýšily výdaje na bydlení? Které společenské skupiny nezvládají splácet hypotéku? Odpovědi hledá unikátní projekt Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu v reportážích, rozhovorech a diskuzích. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Kdo pojede za Česko na summit NATO, bude jasné v červnu, řekl to premiér Babiš. Hasiči u elektrárny v Černobylu bojují s rozsáhlým požárem. Kanoista Martin Fuchsa je ve finále kilometru na světovém poháru v Maďarsku. Po nehodě je opět průjezdná D8 z Prahy do Ústí nad Labem na 21. kilometru. A zítra bude oblačno až polojasno, později skoro jasno, teploty do 20 stupňů, na jihu území kolem 23.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda rozhodne o složení české delegace na letním summitu NATO až na konci června, řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na ranní schůzce s prezidentem se opět neshodli, zda má do Ankary Petr Pavel jet. Babiš je stále přesvědčený, že na summit by měli jet jen zástupci vlády.
5: I v minulosti, alebo respektive mluvil o tom pan prezident, že vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje. My jsme za to opakovaně kritizováni, my se na to připravujeme.
4: Prezident s tímto názorem ale nesouhlasí. Vláda podle něj změnila svou rétoriku o obraně a teď se obě strany shodují. Alespoň neformální části summitu se chce Pavel dál zúčastnit. Tvrdí, že podle ústavy na to má pravomoc. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. V uzavřené zóně černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině hasiči od čtvrtka bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten vznikl po dopadu dronu. Během dneška se plameny rozšířily na plochu přibližně 1100 hektarů. Hasičům práci komplikují nejen nárazy větru a sucho, ale i náročný terén. Na některých místech můžou podle ukrajinské státní služby pro mimořádné situace být po ruské invazi navíc také miny. Agentura AFP s odvoláním na ukrajinské úřady uvedla, že hladina radioaktivity na místě zůstává stejná. Zatím není jasné, jestli požár vypukl po pádu ruského anebo ukrajinského dronu. Před hradí na Chrudimsku budou parkovací zóny. Obec tak reaguje na větší počet turistů, kteří jedou na hrad. Vloni ho navštívilo skoro 20 000 lidí. Ještě tuto sezónu chce proto obec vyznačit vyhrazené parkovací zóny. Pokračuje starosta před hradí Zdeněk Mikšovský z KDU ČSL.
6: Část vlastně bude vymezena na volné parkování, včetně teda takového toho záchytného parkoviště, které je u Žbitova nebo u kostela. A v tomto rizím jádu, tady u toho Rychumburku, nebo tady na té návsi obce, bude vymezené stání pro rezidenty.
7: Sport. Rychlostním kanoistům odstartovala kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles 2028. Martin Fuchsa do ní vstoupil na světovém poháru v Maďarsku úspěšně. Na kilometr ovládl v konoji rozjížďku i semifinále. Na Radiožurnálu Sport následně Fuchsa mluvil o svých soupeřích.
8: Nezajímá mě to vůbec. Já se chci soustředit sám na sebe a samozřejmě podat ten co nejlepší výkon. Na druhou stranu, jasně, bude tam pár dobrých kluků, se kterými já doufám, že budu moc závodit a doufám, že třeba budu před nima. To by byl nejideálnější scénář.
7: Finále odstartuje v Segedu zítra před 10:30. Následně pojede Martin Fuxa ještě rozjížďku na pětistovce v Debelkánoji s bratrem Petrem. Kajakáře Josefa Dostála rozjížďky teprve čekají. Za 45 minut pojede tu na kilometru, zítra pak i na tupy na pětistovce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Otevřená D8 za sjezdem na Mělníka Slaný a také desítka u Tanvaldu. Dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem je za sjezdem na Mělníka Slaný opět průjezdná. Na 21. a půltem kilometru ještě zasahují záchranáři u nehody osobního auta. To se převrátilo na střechu. Dálnice byla asi 15 minut uzavřená, teď už se ale projíždí jedním pruhem, zdržení v koloně asi 15 minut. Opět otevřená je i silnice číslo 10 z Turnova směrem do Harachova na příjezdu do Tanvaldu. V Serpentinách před Tanvaldem už nehoda nepřekáží, také tam už silnici otevřeli, projíždí se aktuálně plynule. Komplikace jsou ale nově na silnici číslo 9 z Prahy směrem do Mělníka. Na příjezdu do Mělníka za obcí Kly na rovince před městem se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou hasiči, záchranáři a čekejte kolony v obou směrech asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, ale jen na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu území kolem 23, na horách většinou 11, na Šumavě to může být i kolem 16 stupňů a v noci teploty klesnou ještě dnes na 9 až 5 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Dunění děl, střelba a rachot tanků. Zlověstná melodie války se na jaře 1945 začala linout i českým územím. Kromě strachu a děsu v sobě ale tentokrát nesla i naději a očekávání. A Češi válečné volání a především volání po svobodě po 6 letech německé okupace vyslyšeli. Za posledními česko-německými střety se s vámi vypraví Lucie Korcová.
2: Místa bojů.

0: Zatímco většina Evropy už zpívala píseň Škoda lásky, Češi si na svůj koncert museli ještě chvíli počkat. Sovětská a americká armáda už ale tlačili Němce na dosud okupovaném českém území k nevyhnutelné porážce.
1: Pokud si uvědomíme, jak vlastně probíhalo osvobozování Československa, tak ty první velké operace se objevují na území Československé republiky. Teď nemáme na mysli Podkarpatskou Rus, ale Slovensko. Tak už máme v září 1944, to znamená příchod sovětské armády, hlavně v oblasti Dukly, Dukelského průsmyku a osvobozování Slovenska. To se samozřejmě velmi zkomplikovalo potlačením slovenského národního povstání. Prakticky do října bylo toto povstání rozprášeno, zničeno. A to zablokování celého středního Slovenska výrazně zdrželo a zkomplikovalo postup Sovětů směrem k té samotné české moravské části Československa, takže to byla jako jedna z velkých komplikací.
0: Postup Rudé armády se sice zpomalil, ale zastavit nešel. Jak připomíná historik Vojtěch Kincl z Historického ústavu Akademie věd.
1: Pokud si představíme, jak to probíhalo zase na západní frontě, tak už v říjnu 1944 máme Američany v Cáchách, takže už se dostávají na území samotného jádra Velkoněmecké říše. Takže i jako postup Američanů skrze to německé území se už nedal úplně zastavit. Ano, víme, že prostě to zpomalení a ještě dalších 7-8 měsíců trvalo, než prošli celým tím územím Německa, ale to všechno dohromady hrálo vlastně tu roli při tom osvobození na straně tedy ztrát civilního obyvatelstva a také obavy z toho, co přijde potom, když ta frontová linie skutečně přijde do každého konkrétního jednotlivého města.
0: Jedny z nejtvrdších bojů se odehrály na Moravě a ve Slezsku. 25. března 1945 zahájila Rudá armáda takzvanou Bratislavsko-brněnskou operaci. Poté, co ovládla Bratislavu a dobila Vídeň, přiblížila se k Brnu.
2: 14 dnů se bojovalo o Brno, jeden dům, druhý, třetí dům od domu, kde my jsme bydleli, ten dostal plný zásah, my jsme byli ve sklepě, co s námi úplně nás to vyhodilo v tom sklepě málem až ke stropu. Pak ty boje o Brno, ta fronta hned se přesunula ze sever, hned na jih. To byly těžké dny, 14 dnů těch bojů o Brno, když jste prožili v tom Brně.
0: Slyšeli jste vyprávění Daruše Burdové, které zaznamenala Paměť národa. A jak na osvobození Brna vzpomíná Eva Mašková?
3: Skutečně 26. dubna bylo Brno osvobozený, tak všichni byli strašně rádi. Jsou tady Rusové, tak jsme šli vítat šeříky, jak se to ukazuje v těch filmech, jenomže oni přijeli na koňských povozech, to byla armáda generála Malinovského, jak se vyprávělo. No a byli to většinou propuštění kriminálníci, bylo tam hodně Asiatů, tvářili se strašně, že by opětovali tak si naše vítání, to ne. No a já, protože jsme bydleli 14 dnů ve sklepě, když šla přes to Brno ta fronta a z protější ulice Rusové stříleli do naší ulice a vzali ten náš blok bytů i s těmi kasárnami. Takže my jsme měli v ložnici dvě veliké díry kolem okna a když chodili v noci kontroly, jestli neschováváme někoho, nějakého Němce, tak se do toho pokoje báli vstoupit, tam svítil měsíc, no bylo to obrovský dobrodružství, škody hrozný. Teda, co teda vím, že maminka a sousedka a takhle ty mladý paní mamince, tehdy bylo 30 roků v 45. se báli jít na ulici, protože jako ty Rusové ty ženy obtěžovali a znásilňovali, to jsem tenkrát moc nevěděla, co to je, ale vím, že se maminka bála na tu ulici jít a ty důstojníci ale kolikrát na místě zastřelili za tohle. To opravdu byla armáda s tou saloní armádou, jako třeba v Praze Koněvovou, tak to byl asi velký rozdíl.
0: Místo radosti z konce války, tak řada žen zažívala spíš strach ze sovětských vojáků. Proč se ale Sověti chovali v osvobozených městech spíš jako dobyvatelé, než jako zachránci? Ptám se historika Vojtěcha Kincla.
1: Tam zásadní problém byl, že ve chvíli, kdy dochází sovětská vojska do oblasti, kde se mluví především německy, považují to za kořist a považují to za dobyté území. Nedělejme si iluze o tom, že by přišli jako osvoboditelé, čistě z humánních důvodů začali vnímat to, že tu oblast prostě převedou do nějakých demokratických principů a že z hodiny na hodinu ta brutální válka skončí a chování lidí bude jiné. No to v žádném případě. Právě válka sebou nesla ty strašně dlouhé ozvuky toho, co se dělo na frontové linii, a přinášelo se to samozřejmě do psychiky vojáků, kteří přicházeli do oblastí, které v mnoha případech pro ně byly velmi jako výrazně kulturně vyvinuté. Byla to vlastně jiná kultura, přichází do prostorů, které jsou i zajištěním domácností nebo jiných věcí úplně někde jinde. To sebou přináší také formu jakési pomsty na německém obyvatelstvu i v tom Brně. Brno mělo v té době asi 40 nebo 50 tisíc německých obyvatel, takže to bylo poměrně jako silně zastoupená německá minorita. To je taky potřeba zdůraznit, že očekávání osvobození od nacistické nadvlády, která opravdu byla brutální, a kdy hlavně poslední měsíce války, bavíme se asi o posledním půl roce, přichází násilí, brutální násilí do jednotlivých vesnic, veřejné popravy dopadených partizánů nebo i jenom lidí podezřelých z té partizánské činnosti, tak zanechávají mezi civilisty otřesné osobní zážitky. Berme zase v potaz, že to, co jsme schopni dneska skrze sociální sítě sledovat jako každodenní online záležitost, takže jsme s brutalitou konfrontováni všichni neustále, tak ten osobní očitý prožitek nebyl tak intenzivní v době války, protože fungoval prakticky jen rozhlas a maximálně filmové týdeníky, které probíhaly v kinech, ale ty byly samozřejmě sestříhané a té brutality se tam neobjevilo tolik. Ale ten očitý zážitek, který přichází do těch jednotlivých vesnic, zanechává v celé té oblasti jako velmi negativní a samozřejmě prožitek jako odporu. A ve chvíli, kdy se blíží Rudá armáda, tak příchod rudoarmějců je oslavován jako skutečné osvobození. S tím jsme si ovšem řekli, že přichází ten negativní, to znamená, to jsou takové ty krádeže hodinek, zlatých předmětů, kol a žen. To jsou hlavní jako prožitky, které tam přichází, ale nic to nemění na oslavě toho, že ta Rudá armáda skutečně je vnímána jako armádou v té české části, která pomůže zbavit se toho německého panství. Takže jakmile rudoarmějci přichází do vnitrozemí, tak oslavy jsou intenzivnější, čeká se na ně a ty fotografie někdy můžeme vidět na aranžované, ale v naprosté většině ta oslava byla skutečně upřímná a byla to snaha poděkování za to, že ta armáda přišla. A také si uvědomíme, že jenom při osvobození Československa rudoarmějci ztratili na 550 tisíc vojáků, z toho 140, skoro 140 tisíc zemřelo. Ty ostatní byli zraněni a vyřazeni z boje. Takže to je ohromná masa.
0: Po osvobození Brna se jednotky 2. ukrajinského frontu chystaly k zahájení útoku severovýchodním směrem, tedy na Přerov, Vyškov a Olomouc. V té samé době se 4. ukrajinský front probíjel přes bývalá československá opevnění mezi Opavou a Ostravou. A když 22. dubna dobyl Opavu, postupoval na Olomouc od severu. U Čelčic se tehdy rudoarmějci střetli s Wehrmachtem v jedné z posledních velkých tankových bitev druhé světové války. Jaký byl její průběh, na to jsem se ptala historika Tomáše Jakla z Vojenského historického ústavu.
4: Tento klešťový úder, kdy vlastně ty tankové jednotky 4. a 2. ukrajinského frontu se měly setkat u Olomouce, tak měl za cíl obklíčit německou první tankovou armádu jižně od Ostravy. Nicméně Němci pochopili ten záměr sovětského velení a u Vyškova nasadili 19. tankovou divizi a divizi tankových granátníků Brandenburg. Tyto německé jednotky potom na přelomu dubna a května zastavili postup 2. ukrajinského frontu na Olomouc od jihu a posléze i mezi Štemberkem a Olomoucí odrazily i útoky 2. ukrajinského frontu a první tanková armáda se stačila z toho prostoru ohroženého obklíčením stáhnout. Nicméně to se již blížil konec války, blížila se pražská operace, takže tento relativní úspěch v obraně již Němcům příliš výhod nepřinesl. Tanková bitva v prostoru Čelčic a Klenovic vlastně znamenala nejzazší postup druhého ukrajinského frontu, respektive jeho 6. gardové tankové armády od Brna ve směru na Olomouc. Úporná německá obrana 30. dubna tento útok zastavila. Velkou roli tam sehrál například potok Okena, jehož regulované břehy fungovaly jako protitankový příkop. A po této bitvě se 6. gardová tanková armáda stahuje zpátky k Brnu a začíná se připravovat na pražskou operaci. V následujících dnech se ještě snaží proniknout tankové jednotky 4. ukrajinského frontu k Olomouci od severu, od Štemberka. Nicméně opět manévrováním částí divize Brandenburg se je německé obraně daří zastavit. Takže ta tanková bitva v prostoru Čelčic-Klenovic a potom v tom prostoru severně od Olomouce, tak jsou to skutečně ty poslední tankové bitvy na území republiky.
0: Urputná německá obrana povolila až 8. května večer. Den předtím Němci podepsali bezpodmínečnou kapitulaci v Remeši a skupina armád Mitte, tedy střed, dostala rozkaz stáhnout se z východní fronty do amerického zajetí. Haná tak byla definitivně osvobozena až 9. května. Pojďme se teď ale podívat na druhou stranu Předmnichovské republiky. Její hranice překračují první jednotky americké armády pod velením generála Pattona 18. dubna 1945. Postupně osvobozují až Cheb a míří na Plzeň. Zpočátku mají pro Američany tato vítězství ale spíš hořkou pachuť. Proč? Může za to národnostní složení obyvatel v oblasti, kterou Němci po Mnichovu nazvali Říšská župa Sudety, i směr, ze kterého americká armáda přišla, vysvětluje Vojtěch Kincl.
1: Máme říjen 1944, kdy americká armáda přichází do Cách. Pak trvá dalších 7 měsíců, 8 měsíců, než projdou celým tím Německem, které je v plné fanatického odporu. A ty boje jsou v ulicích jako velmi úděsné a opravdu se bojuje o každou vesnici a trvá to. Přichází na hranice do Čech. První osvobozená města je Aš, Cheb, pak přichází ty další, ale to jsou všechno německá města. Takže tam je dál, se jako očekává, co vlastně přijde. Ten odpor sice není už tak intenzivní, ale pořád tam je. Máme tam jednotky Hitlerjugend, máme tam Volkssturm. Američané taky postupně nachází místa, kudy procházeli například pochody smrti. Takže to je pro ně další jako šokující záležitost. Osvobozují koncentrační tábory. Dachau, Buchenwald, Mauthausen, to jsou všechno informace, které tu armádu prochází. Takže i obavy z toho, co přijde dál ještě při osvobozování pohraničí. A teprve 6. května přichází do Plzně, což je první velké české město, které opravdu vítá tu americkou armádu jako plnou intenzitou s tím, že jsou to osvoboditelé, takže jim trvá 8 měsíců, než vlastně vůbec někdo řekne thank you, že jste přišli.

0: tam jsem viděl, jak se chovali ti Američané. To byli ostřílení chlapci, kteří šli od Normandie přes celý Německo. Pořád se bojovalo. On seděl na tom džipu, když zazněli první výstřely, svez se na zem, poslouchal se, odkud to přichází, schoval se za ten džip, vzal samopal a pálil zpátky. V klidu, v obdivuhodném klidu. Byl konec války, on ještě mohl přijít o život, ale ty lidi na to nemysleli, nemohli. Oni byli opravdu, to byli skvělí vojáci.
1: Když je tak, to bylo jako v pouti, někdo přines koňak originál, dal ho tomu dvoumetrovýmu Černochovi a on kynul to a napil se a poslal to dál. Samozřejmě v té době, to je sezon šeříku, že jo, to je kytka osobození v mé mysli.
2: My jsme utíkali se sestrou do Tylové ulice, kde jsme doběhli a přijížděli první americký tanky. Ten třetí tank zastavil, my jsme vyjeveně koukali, on ovšem vstal, vylez z tanku a ptá se, a kde máte pivo a koláče? My jsme zůstali úplně štajf, česky řečeno, a on nám řekl, že je Čechoameričan.
3: To byly vzpomínky Karla Hrubého, Jaroslava Holera a Anny Melkové, kteří v květnu 1945 vítali Američany v Plzni. Nejen v Plzni se ale americká armáda setkala s tak vřelým přijetím.
4: Ty další městečka, která jsou osvobozena až v podstatě po České Budějovice nebo nahoře Karlových Varů, tak to je vlastně oblast, která je právě pro ty Američany hrozně důležitá i z toho morálního hlediska, protože tady vidí, že ta válka prostě pro ty obyvatele končí s jejich příchodem a že teda to nebylo zbytečné, že to nebylo jako likvidace toho civilního obyvatelstva. Ale zajímavé pro nás jsou ještě takové ty fotografické materiály z té doby. Protože pokud se podíváme na osvobození právě Chebu, Aše, to, co se nám dochovalo v archivech, těch místních městských archivech, nebo jsou to jednotlivé sbírky, no tak to jsou lidu prázdné ulice. Vyvěšené bílé prapory, ale na těch ulicích nikdo není. A pak vidíte záběry z té Plzně, kde ještě 6. května ráno při příchodu Američanů dochází v centru města k bojům, kdy je potřeba zlikvidovat ty poslední hnízda odporu, což byly jednotliví ostřelovači nebo podobně. Ale přímo v té Plzni se vzdá několik desítek tisíc vojáků, kteří se tam schromáždili už, kteří přichází a chtějí se vzdát Američanům a už hlavně nedostat se do zajetí k Rusům. Takže ta americká armáda tady má jako takový zvláštní kontrast. Ta německá posádka, která tam byla, aby ještě byla pořád schopná potlačit nebo velmi vzdorovat, ale už nechce. A Češi děkují za to osvobození. Takže i Plzeň, která sice povstala v těch posledních hodinách od 5. května dál, tak vlastně mohla být potlačena velmi jako brutálním způsobem, ale k tomu už nedošlo.
3: A k osvobození Plzně se váže ještě jeden zajímavý příběh. První tank, který vjíždí do centra Plzně, neřídí ani Američané, ani Němci. Přestože se skutečně jedná o německý tank Hetzer. Sedí v něm totiž čeští dělníci ze Škodovky.
4: A vyjeli s tím vlastně bránit místní poštu, protože pošta byl důležitý telekomunikační uzel, takže první tank, který se tam objevuje ještě s vlaječkou a máme naštěstí dokonce zachovány filmové záběry z toho období, tak je právě takhle ukořistěný a zprovozněný tank.
5: S vlaječkou českou.
4: Ještě s vlaječkou českou, tak. A ty boje, které tam prochází, tak samozřejmě máme, a to je vlastně zvláštnost celého českého národního povstání, že to povstání sice jako vypukne napřed v jednotlivých městech, přichází od 1. května, ale ten průběh je de facto v těch městech velmi podobný.
3: Než se ale dostaneme k Praze a dnes už legendárnímu volání rozhlasu, vraťme se zpátky na severovýchod. 12. ledna 1945 započala Rudá armáda Vyselsko-Oderskou operaci. Cíl Německo a především samotné srdce nacistické Třetí říše, Berlín.
4: Bylo nutné z pohledu tedy té frontové linie zajistit si také levé křídlo, které přichází právě v oblasti Ostravska. Bylo nutné Ostravu vlastně ochromit, protože Ostrava byla vlastně nejdůležitějším ještě stále fungujícím výrobním potenciálem Třetí říše, takže zde se produkovala celá vojenská mašinérie, která ještě stále běžela. Uvědomme si, že do likvidace, fyzické likvidace těch závodů byli Němci schopni udržet výrobu vojenského materiálu opravdu do posledních chvil. Takže nejenom teda Ostrava, která byla dobývána, ale z druhé strany ještě například bombardování Škodových závodů v Plzni, což je ve stejné době v podstatě, přichází to plus minus jeden týden, tak 25. dubna likvidace Škodových závodů vlastně zastavuje výrobu německých Hetzerů, což byly ty, řekněme, tanky, které byly schopné pronásledovat nebo komplikovat postup spojenců. A díky likvidaci toho samotného výrobního závodu už nedocházelo k tomu, že by byla nacistická Třetí říše skrze protektorátní výrobní program schopna ještě vzdorovat. Samotná Ostrava a její likvidace a likvidace toho výrobního potenciálu byla úplně klíčová, protože tím celá tato pánev, celá ta ostravská pánev se najednou otevřela, ale také si uvědomuje, že tam byl největší potenciál obrany, který nacistická říše v této fázi, závěrečné fázi vytvořila, a pořád proti sobě měli spojenci, tedy rudoarmějci a české sbory, měli téměř 1 milion pozuby ozbrojených vojáků skupiny armád Mitte Ferdinanda Schirnera. To znamená, to je obrovská síla. Navíc to byli vojáci, kteří byli zkušení, byli ještě stále velmi dobře zásobení, měli dostatek munice, měli dostatek potravin a vůbec i zdravotnického zajištění. Takže to není armáda, která by byla porazitelná prostě lusknutím prstu. To znamenalo i přípravu z hlediska Sovětů na poměrně velké a tuhé boje.
5: Z tanky, jak jsme postupovali, tak protože terén byl dost špatný, tak většinou jsme postupovali teda po silnicích. No a na jednom místě prostě ty přední tanky nějak se zarazily a nešly dál. Já jsem měl na tanku se zástupcem velitele praporu, to byl průčík Lizálek v té době, no a prostě na jeho příkaz jsem se měl jít podívat, co se tam děje, proč jako nejdou dál.
3: Těžkých bojů o Ostravu se tehdy zúčastnil i Jindřich Heřkovic. Byl jedním z 5 000 vojáků židovského původu, kteří bojovali v řadách zahraniční československé armády. Sloužil jako automatčík u tankové brigády. Na podzim 1944 bojoval na Dukle a na jaře 1945 se zapojil do ostravsko-opavské operace, kde byl vážně postřelen.
5: Tam byli Němci se snajpry a dostal jsem prostě ze zadu jednu ránu snajprem a prakticky pro mě ta válka skončila, protože to bylo dost těžké zranění. To bylo ze zadu průstřel tady s roztříštěnou klíční kosti, čili skrz na skrz.
4: Urputnost bojů a odporu té německé armády, ta byla fanatická, protože nešlo jenom o to, že Ostrava měla být touto formou jako osvobozena, ale s tím souviselo i pronikání rudoarmějců do oblasti Sudet, Sudeto německých oblastí osídlených německým obyvatelstvem. Takže logicky vojáci, kteří mluvili německé, byli Němci, chránili to své obyvatelstvo, takže ta urputnost byla o to intenzivnější. A on ty postupující boje potom to také ukazovali, jak vlastně docházelo nejenom k postupu samotné frontové linie, ale také k potlačování jednotlivých povstání, které se začaly v těch českých, česko-německých městech objevovat. Fakticky ten hlavní start přichází s oznámením smrti Adolfa Hitlera 1. května, respektive on zemřel 30. dubna, ale 1. května 1945 se ty zprávy objevily v rozhlase a následně 2. května také v tisku.
6: Opakujeme. Berlín před chvílou úradně oznámil, že Adolf Hitler zomrel. Hlásili, že fallen, že padol.
4: Poté, co byla osvobozena Ostrava, Opava, jsou sice jako brutálně zničeny, protože ty boje tam byly opravdu velmi jako těžké a to opevnění těch měst bylo výrazné. A poté, co je osvobozeno Brno,

0: 1945. Je to v souvislosti právě s oznámením smrti Adolfa Hitlera.
1: Zpráva, o které historik Vojtěch Kincl mluví, se ale po Přerově rozšířila s jiným významem a pro město a především jeho obyvatele měla fatální dopad. Dodnes se neví, jak se to stalo, ale od jedné přerovské domácnosti ke druhé se rozletěla falešná informace, že Německo kapitulovalo a válka skončila. Lidé začali spontánně strhávat německé nápisy, vyvěšovat československé vlajky a zpívat hymnu. V zápětí se pokusili převzít město do vlastní správy. V Přerově byl tehdy i Emanuel Kutálek. Své vzpomínky před lety vyprávěl ve vysílání Českého rozhlasu.
2: Hodně nadšení, především ale zmatek, tak jsem chodil od skupiny ke skupině, pátral po nějakých těch novinkách, no ale už také lidi poukazovali na to, že na vrchu na zámku, na té baště, jsou vojáci a chystají kulomet a druhé postavení, které Němci nachystali, bylo na Sokolovně, tam na té verandě takové malé byl další kulomet postavený.
1: Povstání bylo rychle a brutálně potlačeno. Němci měli město znovu plně pod kontrolou už v podvečer 1. května. Okamžitě začalo zatýkání. Šlo o zhruba 100 lidí. Někteří byli u výslechu mučeni, aby uznali svoji účast na přerovském povstání. Německá odveta byla krvavá. Státní ministr pro protektorát K.H. Frank nařídil popravu těch, kteří se aktivně zapojili do povstání. 21 lidí Němci ten samý den převezli do Olomouce a zastřelili. Narůstající odpor Čechů tím ale už zastavit nedokázali.
0: Následně povstávají další města, jako jsou Semily například, jako je Nymburk, a postupuje to směrem ku Praze, Český Brod a dál. Nymburk 2. 3. květen 1945, tam je zajímavé, že se zachovali, a to teda velká čest městskému úřadu nebo místnímu muzeu, protože zveřejnili fotografie z toho povstání, co jsou unikátní série, které si můžete i prohlídnout, je to na webu, kde je vidět každý den jeden po druhém, jak postupuje to povstání právě od toho radostného strhávání nápisů přes vlastně očekávání příchozí armády, ale dokonce jsou tam zachyceny i přímo fotograficky zachycené popravy vojáků SS, kteří jsou chytáni českými povstalci a následně převáděni na hřbitov a zde likvidováni touto formou. Jo. Takže jako velká čest toho, že se ten průběh ukázal v té syrové podobě. Samozřejmě nejenom popravy těch vojáků SS, což asi dokážeme jako všichni pochopit, byť teda je to porušení válečného práva, ale jako lidsky tomu rozumíme. Ale pak jsou tam zachyceny pokusy o lynčování místního obyvatelstva a většinou jsou to lidé označení z kolaborace, a teď neříkám, jestli skutečné nebo neskutečné, prostě ten DAF vzal spravedlnost do vlastních rukou. A ono to sebou samozřejmě přinášelo nejenom vyrovnání si účtu s těmi jednotlivci po právu za příkozí za 6 let, ale velmi často se do toho schovalo vyrovnávání si účtu zase naopak s lidmi, kteří věděli příliš mnoho z období války té negace na někoho dalšího. Takže prostě to byla msta a ta revoluční atmosféra to takto uvolnila.
3: Posloucháte speciál Tématu Plus Místa bojů. Příběhy míst, kde se na konci války rodilo vítězství nad nacismem. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Je krátce před 6. ráno 5. května 1945, když hlasatel Zdeněk Mančal vchází do studia na Vinohradské třídě a usedá za rozhlasový mikrofon. Přesně v celou se rozsvítí světlo a do éteru zazní posměšná a dnes již notoricky známá věta, je právě sex hodin. Pokračuje historik Tomáš Jakl.
4: Celé to Mančalovo hlášení je právě sex hodin, tak vlastně zapadá do takového toho narůstání napětí v protektorátu, které začíná už na konci dubna, kdy vlastně ta Státní banka pro Čechy a Moravu tak vydává příkaz, aby obchodníci přestali měnit německé marky na protektorátní koruny, aby přestali obchodníci přijímat protektorátní marky. To vedlo k velkému ranu na směnárny, na banky, na pošty, kde si lidé začali vyměňovat říšské marky za protektorátní koruny, protože bylo jasné, že tedy ta německá říše se hroutí a ta německá měna bude problematická. To její vlastnictví může vést k finančním ztrátám. To se ještě vlastně gestapu podařilo vlastně ten příkaz zvrátit, dokonce uvěznila 3 čelné představitele té

0: státní banky. Nicméně to napětí bylo již zcela zřejmé. Navíc 4. května protektorátní minister dopravy Kamenický vydává příkaz, aby se na železnici úřadovalo pouze česky, že němčina byla vlastně zrušena jako úřední jazyk v protektorátu. Toto nařízení se velice rychle šíří po celém dosud neosvobozeném území a vlastně vede k zamalovávání německých nápisů. To napětí roste. V té době existují v Praze dvě odbojová centra. To politické představuje Česká národní rada, která počítá s vypuknutím povstání v pondělí 7. května, nicméně disponuje jen velice malým počtem reálně použitelných bojovníků. Nicméně má k dispozici parašutisty z Londýna, Nechanského a Klemeše, má spojení s Košicemi, s Londýnem. A pak je zde velitelství Alex generála Slunečka, který je vlastně posledním velitelem té vojenské odbojové organizace Obrana národa a který vlastně počítá s vypuknutím povstání v ten nejvhodnější okamžik, to znamená po přiblížení se spojeneckých armád. Tato situace nastává tedy to dopoledne 5. května, kdy dává tedy generálu Kutlvašrovi rozkaz k zahájení boje o Prahu. Sám se ujímá velení těch mimopražských jednotek, na které měl spojení, tedy především v severovýchodních Čechách a na Kladensku a Berounsku. V 6 hodin ráno 5. května tedy hlasatel Manšal řekne právě sech z hodin a začne hlásit pouze česky.
1: Není jasné, jestli šlo pouze o Manšalův spontánní nápad v narůstajícím napětí předchozích dní. Zda šlo o reakci na zrušení němčiny jako úředního jazyka v protektorátu, nebo se jednalo o skrytý kódovaný signál. Jisté ale je, že v průběhu dopoledne generál Karel Kutlvašr odešel na svoje velitelské stanoviště v Bartolomějské ulici a ujal se velení nad povstaleckými jednotkami ve Velké Praze. Boje se zakrátko rozhořely po celém městě.
0: Skupina pražských policistů přijíždí k rozhlasu, německé stráže je vpouštějí dovnitř, nicméně policisté zjišťují, že do budovy dorazila před nimi ještě posila SSáků, takže zaujímají obranu té vysílací galerie, hlasatelny a vlastně dávají vzkaz hlasatelům, aby volali do Bartolomějské ulice o policejní pomoc. Začnou padat první výstřely a hlasatel Zdeněk Manšal tedy volá o policejní pomoc nikoli v telefonem, ale pomocí tedy mikrofonu. Ve 12.33 se do éteru ozývají ta známá slova: voláme všechny Čechy, přijďte nám na pomoc, střílí se zde, jsou zde vraždění čeští lidé.
2: Všichni do Českého rozhlasu jsou stříleni ze čeští lidé, přijďte co nejdříve.
3: Přijďte nám i hned na pomoc, voláme všechny Čechy.
1: Zoufalé volání rozhlasu o pomoc se stává rozbuškou celonárodního povstání na dosud neosvobozených územích. Jednotky obrany národa, připravované od března 1939, jejichž velitelské struktury během války několikrát zdecimovalo gestapo, dostávají díky rozhlasu tolik potřebné informace.
0: Že teď to prasklo, teď se něco děje. A v podstatě celý protektorát nebo celé území osídlené českým obyvatelstvem povstává. Povstalci spouštějí protitankové zábrany, které na jaře 1945 stavili němečtí ženisté po celém protektorátu jako obranu proti případnému průniku ať už amerických nebo sovětských tanků. Železničáři zastavují provoz na železnici a to je vlastně ten moment, kdy Němci ztrácejí protektorát, ztrácejí možnost dál operovat s skupinou armád střed, která tím přichází o možnost přísunu střeliva, materiálu, potravin ze zápolí. Němečtí vyjednavači ve štábu generála Eisenhowera dostávají zprávu, že protektorát již nelze vojensky udržet a dostávají plné moci k podpisu bezpodmínečné kapitulace Německa. Nicméně v budově rozhlasu se dále bojuje. Policisté jsou vlastně zabarikádováni okolo hlasatelen a galerie. Němci drží přízemí a první dvě podlaží rozhlasu. K rozhlasu se zbíhají povstalecké posily z celé Prahy, vyjíždějí bojovníci z těch obcí a měst poblíž Prahy. Snaží se proniknout do budovy rozhlasu přes střechu sousední budovy, což se daří. Němci samozřejmě zjišťují, že se něco děje, že ten pražský signál vysílá jakési podivné zprávy. A protože stále drží vysílač na Mělníku, drží vysílač v Českém Brodě, mají stále k dispozici studio v Karlíně, tak vlastně odpojují tu modulaci pražského vysílače a začínají vysílat vlastní program, kterým se snaží dezorientovat povstalce, kterým se snaží demoralizovat. Nicméně pražské povstání disponuje vysílačkou na Třebešíně, která byla připravena pro případ náletů, pro jako nouzový vysílač, pro případ vlastně likvidace rozhlasu. A tento povstalecký vysílač vlastně udržuje to vysílání po celou dobu povstání, aby se odlišil od toho německého vysílání, které se tváří, že je jako také české povstalecké, tak nasazuje sokolský pochod lví silou, o kterém ti rozhlasoví technici předpokládají, že ji Němci nebudou mít dispozici, což byla pravda. A tento pochod se stal znělkou toho povstaleckého vysílání.

0: 5. května je situace v budově rozhlasu na Vinohradské třídě dramatická. Bojuje se o každý metr, o každou místnost, o každé patro. Povstalci ale postupně získávají převahu a nakonec vítězí. Němci se ale nevzdávají. I když už večer je rozhlas plně v povstaleckých rukou, bojovat se o něj bude ještě další 4 dny.
1: Stejně jako v celé Praze, i v noci z 5. na 6. května vyrůstají v okolí rozhlasu barikády a Němci se snaží to povstalecké vysílání umlčet. Jednak se ho snaží umlčet pomocí leteckých náletů, což se nakonec i 6. května ve večerních hodinách daří, kdy budova rozhlasu na Vinohradské třídě dostala zásah leteckou pumou. Nicméně to vysílání bylo přerušeno asi jenom na hodinu, kdy vlastně ho přebírají technici právě v té vysílačce na Třebešíně, který improvizují mikrofon a gramofon a získávají vlastně přes telefon zprávy, které mají vysílat. A pak je vlastně to vysílání přesunuto do připraveného náhradního studia Husově sboru na Vinohradech, odkud ho vlastně přebírají 7. května večer, potom zase ti hlasatelé, kteří tam přešli z té zasažené budovy rozhlasu. Němci se snaží bombardovat i vysílačku na Třebešíně, což se jim naštěstí nepodařilo. Němci se snaží i vést pozemní útoky, ale ta německá posádka v okolí Bad Pečkova paláce vlastně nemá dost sil, aby tu povstaleckou obranu prorazila. Rozhlas hájí i revoluční tanková jednotka, která vlastně provádí výpady směrem k Pečkovu paláci a potom odjíždí bránit tu vysílačku na Třebešíně před postupem bojové skupiny Milovice, která postupuje po Českobrodské silnici.
2: Bratři spolubojovníci, Československá armádo, vytrvej, vytrvej! Každá minuta odboje je budoucím vítězstvím. Vítězstvím, které se blíží každým okamžikem. Vytrvat!
0: Obraně budovy rozhlasu na Vinohradech velí štábní kapitán vládního vojska Jaroslav Záruba a jeho zástupce štábní kapitán Jan Hlava.
1: Je paradox, že vlastně těsně před tím, než večer 8. května vstoupila v platnost německá kapitulace, tak Němci zasáhli minometem barikádu na křižovatce Balbínovy a Mánesovy ulice a počkali si, až se tím zasaženým lidem na barikádě se běhnou zdravotníci a další na pomoc, včetně právě štábního kapitána Záruby a štábního kapitána Hlavy, a poté zasáhli tu barikádu ještě jednou a tomuto zásahu právě Jaroslav Záruba a Jan Hlava padli za oběť v podstatě v posledních hodinách nepřátelství v Praze.
0: Německý plán na potlačení nepokojů v protektorátu byl pevně daný. Německé jednotky, obklíčené povstalci, se budou bránit a vyčkají, až je osvobodí bojové skupiny, které měly za úkol Prahu dobít.
1: Tak to skutečně proběhl i ten boj o Prahu. Němci postupovali na Prahu 5 směry, 2 proudy od jihu z Benešovského výcvikového prostoru Waffen-SS postupovala bojová skupina Wallenstein. Ze severu postupovala bojová skupina Der Führer od Drážďan a z východu postupovali z Milovic přes Gbely bojová skupina Milovice a z Českého Brodu po Českobrodské bojová skupina, které se konvenčně říká bojová skupina generála Reimana. Největším nebezpečím pro Prahu se zpočátku jevila právě ta bojová skupina Wallenstein, která byla nejsilnější. Byla to vlastně jednotka o síle brigády nebo divizní bojové skupiny se 3 granátnickými pluky s dělostřelectvím plukem a dalšími posilovými jednotkami, která postupovala jednak údolím Vltavy z Hradiška přes Zbraslav na Radotín a přes Velkou Chuchli na Smíchov. A potom tím druhým proudem, tím hlavním, přes Jesenici a Kunratice a Krč směrem na Pankrác.
0: Mezitím, co se rozhlas urputně brání, jedny z nejtvrdších střetů povstání se chystají právě na Pankráci, kde povstalci ve škole na Zelené Lišce obklíčí posádku strážního praporu Waffen-SS. 6. května ráno ji ze sevření vyprostí východní proud bojové skupiny Wallenstein.
1: Velitel té německé posádky ve škole na Zelené Lišce pak označil několik domů, ze kterých na tu posádku bylo stříleno a sesáci potom zavraždili civilisty, kteří se ukrývali v protileteckých krytech ve sklepích v těchto domech. Byl to jeden z největších masakrů českého civilního obyvatelstva v průběhu celého povstání. Nicméně nebyl zdaleka ojedinělý. Ty případy, kdy byli vražděni civilisté, tak doběhly třeba v Lahovicích nebo na Pražačce a na dalších místech. Všechny německé bojové skupiny také používaly taktiku živých štítů, kdy vlastně ty české civilisty hnali před svými bojovými vozidly a nutili je rozebírat barikády a samozřejmě krýt také před tou povstaleckou palbou.
3: Nás zase nahnali do sklepa, že to bylo nebezpečné zavřít okna a museli jsme být ve sklepě. To ještě jako byl ten sklep prázdný pořád jako na ten jako protiletadlový klid fungoval. No a teď tam byl okamžik, že tam zase vtrhli SSáci, že jo, se samopalama a vyhnali všechny mužský, který byli mezi 25 a 35 tak a vyhnali je ven, jo. Nikdo nevěděl, co se s nima bude dít. Jejich rodiče, že jo, mysleli, že prostě popraví nebo něco takového, jo. A oni je hnali před tankama jako štít a museli rozebírat barikády.
0: Na to, jak si Němci dělali z Čechů živé štíty, vzpomínal pro Paměť národa Zdeněk Cvrk. Povstaleckému velení se ale podařilo získat silného spojence. A jak připomíná historik Tomáš Jakl, jednalo se o jediného vnějšího spojence, který 5. května vyrazil Praze okamžitě na pomoc.
1: To byla první divize ruské osvobozenecké armády, přesněji tedy první divize ozbrojených sil Výboru pro osvobození národů Ruska, generála Vlasova. Tato divize pod velením generála Buňačenka postupovala na Prahu od západu z Berounska po plzeňské silnici. Jeden její pluk paralyzoval 7. května německý provoz na letišti Ruzině a vedl k tomu, že Němci v noci ze 7. na 8. května letiště Ruzině opustili. Další pluk divize blokoval postup toho proudu bojové skupiny Wallenstein Vltavským údolím, bránil most v Lahovicích. Další z těch vlasovských pluků postoupil až vlastně do Malešic, kde společně se strašnickými a žižkovskými povstalci zabránil Němcům v dobytí té vysílačky na Třebešíně. A průzkumný oddíl divize s dalším plukem potom zasáhl také na Soudním náměstí do bojů proti tomu východnímu proudu bojové skupiny Wallenstein. Němci 6. května postoupili až k Soudnímu náměstí, podařilo se jim náměstí dobít. 7. května se povstalcům společně s Vlasovci podařilo Němce vytlačit z prostoru Soudního náměstí a snažili se zatlačit až vlastně k Pankrácké vodárně. Nicméně Česká národní rada s ohledem na předpokládaný postoj Sovětského svazu, který Vlasovce považoval za své úhlavní nepřátele, tak odmítla tu pomoc Vlasovců a Vlasovci proto 7. května večer z Prahy odcházejí. Po tom odchodu Vlasovců odpoledne 7. května ze Soudního náměstí Němci opět ten prostor náměstí obsazují, nicméně nepodařilo se jim nikdy prorazit do Nuslí a dále do centra města.
0: Velitelem úseku Pankrác byl bývalý legionář, podplukovník dělostřelectva František Peška. Celé oblasti Praha Východ velel další někdejší legionář, plukovník generálního štábu František Vejmělka.
1: Sídlo velitelství oblasti Praha Východ bylo v klášteře na Klárově, v jehož podzemí byl vybudován velký kryt civilní protiletecké ochrany se spojením jak na velitelství Bartoš, tak na jednotlivé policejní revíry. A plukovník Vejmelka navíc byl velmi energický a podařilo se mu skutečně dosáhnout efektivní obrany proti té bojové skupině Wallenstein, která na Prahu postupovala od jihu.
0: Boje o Prahu trvají 4 dny. Už 8. května dopoledne vyjednává Česká národní rada a generál Kuttelwascher s velitelem německých jednotek v protektorátu Rudolfem Tusénem, který nakonec ve 4 hodiny odpoledne podepisuje kapitulaci. Přestože část jednotek SS se stále odmítá vzdát, na drtivé většině míst už se nebojuje. Němci se snaží rychle dostat z dosahu blížících se Sovětů a prchají směrem k Plzni vstříc americkému zajetí. Rudá armáda dorazí do Prahy v brzkých ranních hodinách 9. května. Její příchod znamená pro Pražany definitivní potvrzení toho, že válka skončila. Jak ale upozorňuje historik Vojtěch Kincl, na některých českých územích válečné ozvěny ještě doznívaly.
4: Například Liberecko nebo oblast Pardubická, Svitavská, další části jsou osvobozeny poměrně dlouho, až vlastně 10. května nebo dokonce 11. května. Sověti bombardují, i když už je uzavřeno příměří, tak ty prchající kolony vojáků bombardují, snaží se znemožnit jim úniku právě k Američanům, aby je dostali do svého zajetí a vyřídili si to s nima v podstatě. Tato taktika se jim jako daří, ale je to zase za cenu velkých civilních ztrát. V těch třech, čtyřech dnech jsou bombardovány ještě místa nejznámější nešťastné bombardování obec Hrotovice na Vysočině, kde vlastně svržením tříštivých pům a myslím, že dvou pům na místní náměstí, kde už byly přicházející Rudá armáda a slavící davy, tak zemřelo přes 100 lidí, kteří zde byli vlastně jako zmasakrováni v okamžiku, kdy šeříky vítali osvoboditele.
0: O osudném dni, kdy sovětský bombardér omylem svrhl bombu na už osvobozené město, vyprávěla Paměti národa Marie Popelková.
5: Vyletěly letadla a teď bylo hodně slyšet, ty letadla viděli hodně těch lidí a tak pustili bomby a jedna padla přes zámek. Neudělal to díru, to udělal takovou jako lavorovicu, jenomže to všechno šlo do dálky. Tam padlo 114 hrotovských a 34 vojáků. No a tento ticho teda v těch Hrotovicích druhý den, to teda bylo, do dneška to vím, že tam bylo strašně ticho, tady takový, nic se nedělo už jako už, ale to ticho takový, vůbec lidský takový nějaký, nechodilo se, nic se nemluvilo, nic nedělalo, bylo to zlej. Do toho pátku to byl, v pátek potom byl ten pohřeb.
0: Jedním z míst, kde se boj o svobodu taky tragicky zvrtl, je Třešť. Povstalci po výzvě rozhlasu 5. května shromáždili místní kolaboranty, postavili okolo města barikády a byli připraveni na střet. Nemohli ale tušit, že od Jihlavy směrem na Slavonice a dál k rakouským hranicím ujíždí velká ozbrojená jednotka Wehrmachtu, SS a gestapa. Proti takové přesile neměli povstalci šanci, popisuje historik Vojtěch Kincl.
4: Takže 7. května ráno osvobodí zajatých asi 50 nebo 60 německých obyvatel, z nichž velká část byly členové NSDAP nebo opravdu nacisté, o kterých my dneska máme i doklady, že třeba arizoval židovský majetek, nebo se různou formou vyhlášek, udávání a takovouhle formou mstili tomu místnímu obyvatelstvu. A 7. května v poledne je část těch povstalců, asi 10-12 lidí, popravená na dvoře místní věznice, čistě jako povstalci mezi nimi, ale je například učitel Jaroslav Vozáb se dvěma syny. Vozáb přežil 4 roky v koncentračním táboře Buchenwald a protože byl velitelem té povstalecké věznice, tak si to s ním jeden z místních nacistů vyřídil, takže ho zasáhl mezi oči před nastoupenými všemi ostatními povstalci. No a odpoledne kolem 6. hodiny známý případ Herty Kašparové, což byla zase místní sousedka těch lidí, tak si vytáhla 10 rukojmích nebo 11 rukojmích, mezi nimi i 3 bratry Bílkovi. 4. zemřel už ráno a všechny 3 tam nechali popravit. Takže jedna rodina přišla o 4 syny. Aspoň teda naštěstí měli rodiny, takže ty rodiče měli potom vnoučata nebo měli ty snachy, jakože ta rodina nebyla zničena úplně celá tímto způsobem, ale prostě přijít o 4 děti najednou. Ten poslední okamžik, kdy už navíc bylo podepsáno vlastně příměří, respektive kapitulace, tak to byla velká pachuť v tom městě. Ale co bylo vyvrcholením je, že ten hlavně povstalecký národní revoluční výbor tak utekl. Takže oni nechali ty povstalce úplně na pospas, vůbec jim neoznámili ani, že ta německá jednotka se vlastně blíží, takže je nechali na těch barikádách a spoustu těch mladých kluků, je tam asi 60 mrtvých z celého toho povstání, tak vůbec netušila, nechali je tam vlastně jako postřílet. No. A do toho teda ještě tam přichází, že hlavním velitelem toho povstání se stal rádoby partizán jistý Emil Muroň, který uniká s jednotkou gestapa ze Vsetínska, ale on sám byl konfidentem gestapa na Vsetínsku, udal desítky lidí. Takže on tady vede povstání, ze kterého nakonec uteče a pak ty rudoarmějce jde vítat 9. května dopoledne s tím, že jim potřásá rukou, jak to teda je úžasný, že přišli. No a nakonec ho na konci května zatknou československé orgány a on je o rok později popraven v Novém Jičíně.
0: Je Jedna z nejčastěji pokládaných otázek, pokaždé, když přijde řeč na pražské, potažmo celonárodní květnové povstání, je, zda to mělo smysl. Zajímalo mě, co si o tom myslí Vojtěch Kincl.
4: Podstatné bylo, že povstání vypuklo a dokázalo výrazně ochromit celou tu strukturu okupační německé armády. To se povedlo. Samozřejmě to bylo jenom s možnostmi, které ty povstalci na místě měli, protože neměli zbraně, neměli výbušniny nebo jen velmi omezeně, takže přerušování třeba tratí, postavení barikád, to všechno byly formy opravdu jako to, co měli zrovna po ruce. Ta odvaha, že do toho šli, je samozřejmě úžasná a výjimečná, protože bylo vidět, že prostě chtěli pomoct těm příchozím armádám zezadu škodit v tom týlu té německé armádě. Co je otřesné, jsou počty obětí, protože těch bylo na konci asi 10 nebo 12 tisíc. Záleží na tom, jestli do toho připočítáme ozbrojené povstalce, nebo jenom čistě civilisty, kteří se neúčastnili toho povstání. Máme celou řadu masakrů civilistů, kteří nebyli nějak zapojeni do povstání a jejich vražda byla čistě mstou na civilistech. To je něco, co zůstane asi navždy jako zapsáno jako hanebný čin těch armád, protože to se prostě nesmí dít nikde. Zkušenost s válkou ale přinesla po válce ten hlavní posun ve vnímání zákonnosti a to znamená prohloubení spolupráce mezi jednotlivými státy a to byly ženevské konvence a Haagské úmluvy, takže potrestání válečných zločinců, nepromlčitelnost těch válečných zločinů a ženevské konvence jako ochrana nekombatantů ve válečném konfliktu. Bylo to právě na základě této zkušenosti. Co mě dnes trochu překvapuje, že se vlastně jako ani ta světová politika jako to najednou dává ruce pryč. To je věc, která je pro mě nepochopitelná, protože to je ústřední věc, kterou ta Evropa prožila. Osvoboditelské armády u toho byly, ať už to byly rudoarmějci nebo Američané. A my se najednou dozvídáme, že vraždit civilisty vlastně jako je součástí války přirozenou a že to tak jako je a že to tak máme jako akceptovat. A to mně přijde neuvěřitelný, protože proč si připomínáme tato výročí? Je prostě proto, aby jsme nezapomněli na tyhle události, na ty oběti, na to utrpení. Jsem přece nikdo z nás už nechce zažívat, když už válka přijde, tak nechce zažívat to, že budete sledovat, že je prostě bez trestu zabíjet jako ženy a děti nebo prostě zajatce. To je věc, která je vlastně na základě té historické skutečnosti. A proč mi to neustále připomíná, aby se to neopakovalo? A to není prázdná fráze, to je přece základní věc, kterou musíme jako do té společnosti neustále dostávat a zveřejňovat a taky říkat, že ty fáze toho osvobození nebo fáze toho válečného konfliktu také mají určitá pravidla, které jsme jako už schopni popsat a že víme, co bude přicházet a že je možný těm negativním věcem se vyhnout. To je naše cesta. To je jediné to, co potřebujeme říkat dál.
0: Místy bojů vás provedli historici Tomáš Jakl a Vojtěch Kincl. Slyšeli jste vzpomínky pamětníků tak, jak je zaznamenala Paměť národa. Dobové ukázky pocházejí z archivu Českého rozhlasu. Dramaturgem byl David Hertl. Technicky spolupracovala Valérie Racmanová a od mikrofonu se loučí Lucie Korcová.
6: Socher slaví 100 let.
7: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
6: Laboratoř.
8: Kam teče věčně zmrzlá půda z Arktidy? Jak se hýbe život v ledu? A proč je dobré zkoumat mikroby z ledovce starého 5000 let?
9: Protože nám například můžou poskytnout extrémně zajímavé biomedicínské nebo biotechnologicky využitelné látky.
10: Je to pro nás úžasný pohled do minulosti mikrobiálních společenstev.
9: Protože umí vyrábět látky jako antibiotika mnohem lépe než my, ač nemají přístup ke vzduchu a světlu.
6: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10. na Plusu.
11: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
12: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě jmenoval nové generály. Evropská komise se stále zabývá střetem zájmu premiéra Babiše. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola turnaje v Římě. Provoz na silnici 9 na příjezdu do Mělníka od Prahy komplikuje těžká nehoda. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Později se začne vyjasňovat a teploty většinou do 20 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další 2 povýšil do hodnosti generálmajora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
13: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generálmajora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
14: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit ve prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
13: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
15: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
13: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Radiožurnál.
12: Evropská komise dál hlídá případný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmů Evropské unie. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí komise. Státní zemědělský a intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert, a to i přesto, že už dřív komise ujistil, že dotace koncernu nevyplácí. Jak bude teď komise dál postupovat, neuvedla. Podrobnosti jsou na serveru iRozhlas.cz. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla narušil civilní dron. Kolem 3 hodiny odpoledne se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni. Další spoje nabrali zpoždění. Radiožurnálu to řekl mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
16: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
12: Přesně před rokem zvolil sbor kardinálů Lva 14. papežem. V čele katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu augustiniánů.
17: Abemus papam.
18: Nedlouho po oznámení o zvolení papeže už v prvních projevech Lev 14. mluvil kromě italštiny a španělštiny často i ve své rodné angličtině. A to třeba o rizicích umělé inteligence. Podle italského deníku Il Folio byl Lev 14. v prvních měsících v úřadu ve svých vyjádřeních umírněnější než jeho předchůdce František. Při letošní cestě nového papeže po 4 afrických zemích ale nepřímo vystoupil proti americké válce v Íránu. A vyzýval taky k humánnímu zacházení s uprchlíky. Za to všechno ho opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Lev 14. dosud kromě Afriky navštívil ještě Turecko, Libanon nebo Monako. Jiří Kordík, Radiožurnál.
19: Tenista Jiří Lehečka postoupil na antukovém turnaji v Římě do 3. kola. Němce Štrufa porazil 2-0 na sety. Naopak ve 2. kole končí Karolína Muchová. Prohrála 0-2 na sety s Rakušankou Potapovovou. O postup do 3. kola dnes zabojují ještě Vít Kopřiva, Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková. Hokejová reprezentace se připravuje na víkendové zápasy švédských her. Ty se hrají na širším kluzišti. O nominaci na mistrovství světa ale bojují i hráči, kteří mají za sebou sezonu na hřišti. Třeba jako útočník Matyáš Milovský, který hraje AHL na farmě New Jersey.
20: Jiný, ale myslím si, že ten přechod zvládl docela dobře a nějak mi to nedělá problém.
19: Zítra Češi nastoupí ve 12 hodin proti Finsku, v neděli pak také v poledne proti Švýcarsku. Oba duely odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
21: Dálnice
2: dálnice bez držení a otevřená devítka u Mělníka. Na dálnicích je aktuálně klidný provoz, projíždí se plynule bez komplikací, volně průjezdná je už i dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník a Slaný na 21,5 kilometru už nehodu odklidili, projíždí se bez držení. Také na silnici 9 je lepší situace na příjezdu do Mělníka směrem z Prahy. Na rovince za obcí Kly ještě dořešují nehodu, provoz tam byl chvíli zastavený, také tam už se ale dá projet a to plynule. Na Hodonínsku je pak ale stále neprůjezdná silnice 432, je to trasa z Hodonína do Ratíškovice. Po nehodě za křížením se silnicí 55 je provoz zastavený, objíždí se to přes Dubňany. A na silnici 38 pozor na výjezdu z Mladé Boleslavy směrem do České Lípy. Za křižovatkou na obec Depř za kruhovým objezdem se srazila dvě osobní auta, projíždí se pomalej, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty většinou 15 až 20 stupňů. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Co přinese znovu zavedení systému elektronické evidence tržeb, který v pondělí schválila vláda? Co systém znamená pro podnikatele a co pro jejich zákazníky? Kolik přinese státní pokladně a jak zejména cestovní ruch poznamená konflikt na Blízkém východě? Hostem svátečního vydání 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Dobrý den.
23: Dobrý den.
22: Pro pořádek předešlu, že rozhovor natáčíme ve čtvrtek odpoledne. Vláda začátkem týdne schválila znovu zavedení systému elektronické evidence tržeb. Vy to jednoznačně vítáte.
23: My to jednoznačně vítáme, my si myslíme, že to není špatně, že špatně bylo to, že se vůbec ten systém přerušil.
22: No, podporu zavedení evidence tržeb jste ale podmínili tím, že budete, nebo že bude platit pro všechny sektory bez výjimek a současně, že bude doprovázena snižováním daňové zátěže podnikatelů. Máte v tomto směru od vlády nějaké garance?
23: Tak nejenom garance, já myslím, že to je součástí už toho zákona, protože ten zákon, který právě teď prochází schvalovacím procesem, tak vlastně nese všechny tyhle prvky, včetně rozšíření benefitů třeba pro zaměstnance. Ale my jsme, když tuším v roce 2016 se zaváděla poprvé elektronická evidence tržeb, tak Česká republika, respektive tady provozovatelé restaurací, byli jedni z mála v Evropě, kteří vlastně nakupovali potraviny ve snížené sazbě, přidali k ním lidskou práci a na závěr se jim sazba zvýšila na 21%. A to jsme my chtěli od začátku změnit. Povedlo se to spolu s evidencí tržeb a povedlo se to také díky tomu, že tedy na jedné straně nějaká kontrola přes tržby a na druhé straně by vždycky měla být úleva pro ty podnikatele nebo zákazníky. A v tomto případě, v tomto znovu zavedení elektronické evidence tržeb se do snížené sazby převádí nealkoholické nápoje v restauracích, které byly vlastně poslední několik let od minulé změny DPH převedeny naopak nahoru do té sazby horní, čili základní.
22: Opatření má platit od nového roku a finanční správa zveřejní technické pokyny k EET pro vývojáře pokladních systémů v polovině června. Bude na zavedení systému dost času?
23: Tak já v první řadě nejsem technik, čili pro mě je to trošku otázka, kterou neumím odpovědět, ale v každém případě, pokud budu hovořit ze zkušeností z minulosti, a myslím, že ten systém se nijak zásadně lišit nebude, naopak měl by být asi jednodušší podle informací, které máme, tak s tím přechodem na elektronickou evidenci tržeb technicky nebyl absolutně žádný problém. A v dnešní době, jak už jsem mnohokrát zmínil, tuhle práci zvládne i mobilní telefon. Pochybuji, že jsou tady, když budu hovořit za restaurace, že jsou tady restaurace, které dosud nemají nějakou formu evidence tržeb jinou, tedy než papírovou.
22: No, čili neočekáváte, že by ten přechod na obnovený systém mohl pro podnikatele znamenat nějakou zátěž, ať už finanční nebo investiční?
23: Na začátku samozřejmě to bude určitá já bych, a ty si to nezazýval zátěží, ale bude to určitá práce a budou s tím spojeny určitě nějaká registrace nebo něco podobného na tom prvopočátku, ale pak už ten systém funguje prakticky sám a já musím říct, že nejsme zdaleka jediná země, která takový systém má, protože něco podobného je v Chorvatsku, Itálii a ve své podstatě zase jinou formou, ale složitější má ten systém třeba i Německo, kde jsou nějak zabezpečeny pokladny, což je mnohem nákladnější.
22: Mm-hmm. No, co pozitivního tedy znovu zavedení EET živnostníkům podle vašeho očekávání přinese?
23: To, co přinese, je právě pro provozovatele restaurací, tedy změna toho režimu DPH. Mm-hmm. To, co my očekáváme, je určitě narovnání podmínek na trhu. To znamená, v okamžiku, kdy je přehled o tržbách, tak tím pádem všichni mají stejné konkurenční postavení. Nemůže se stát, že by někdo toto nějakým způsobem obcházel, třeba registraci plátcovství DPH. A tím třetím bodem, do kterého to bude mít zcela určitě dopad, je vlastně i určitá problematika šedé zaměstnanosti nebo ne úplně legální zaměstnanosti, což není problém provozovatelů jenom restaurací, ale myslím si, je to problém v celé republice.
22: Co to tady bude znamenat pro zákazníky? Změní se pro nás něco?
23: Na rozdíl od toho minulého systému se vlastně toho tolik až nezmění. Ten systém počítá s tím, že se nebudou vystavovat účtenky automaticky, ale na vyžádání. Znamená, už tady nebude ta loterie účtenek, kterou jsme poměrně dost i my jako kritizovali. Ten systém bude trošku zjednodušený. Pro zákazníka v tomto bodě se asi nic úplně zásadního nemění.
22: Očekáváte nějaké zdražení služeb? Třeba to někdo může použít jako záminku?
23: Já se nedomnívám, že by to někdo mohl použít jako záminku. V první řadě musím říct, že ty náklady na to skutečně nebudou nějak zásadně vysoké. Pokud někdo opravdu nemá žádný systém pro registraci tržeb, pak je tam, tuším, v tom zákoně nějaká částka zhruba 5000 korun na to, aby si ho pořídil. Ten samotný běh toho systému spočívá v tom, že byste měl mít připojení k internetu, což dneska opět není asi nic jako co by bylo výjimečného. Takže navíc, když budu teď zase hovořit za třeba ubytovací a stravovací služby, ale myslím si, že to platí i v jiných službách, ta konkurence je velmi vysoká a ty ceny také nelze do nekonečna zvyšovat, protože ten zákazník je na ně nějakým způsobem jako citlivý stále více. Čili nemyslím si, že by to mělo elektronická evidence tržeb přímo vliv na růst cen nebo nějakou zátěž pro zákazníka. Tam budou možná jiné faktory do budoucna.
22: Pane Stárku, jak si tedy vysvětlujete, že proti znovu zavedení EET tak důrazně vystupuje opozice?
23: Tak jestli jsem si dobře všimnul v médiích, už to není ani celá opozice, protože jsem se kdesi dočetl, že dvě strany, teď nevím přesně, jestli je to STAN, myslím, a ještě jedna, že jsou tam hlasy o tom, že tedy celkem proti elektronické evidenci nic zásadního nemají. No, je to asi otázka na politiky. Je škoda, že se z toho stalo politické téma, protože doba se posouvá, ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě posouváme se někam jinam i technologicky. Diskuze o elektronické evidence tržeb by neměla být o tom, že někdo je poctivý a někdo nepoctivý, ale o tom, že se prostě srovnají všechny podmínky pro všechny a my jsme vždycky byli za to, aby v podnikání měli všichni stejné podmínky.
22: A proto tedy bylo zrušení EET minulou vládou podle vás chyba?
23: Jednoznačně to chyba byla a to z mnoha důvodů. Za prvé to, co podnikatelé potřebují a asi to potřebují všichni občané, je nějaké stabilní prostředí. Čili neustálé změny v pravidlech rozhodně nejsou úplně nejlepší. Za druhé, když se tento systém zaváděl poprvé, tak tomu předcházela velká diskuze, předcházela k tomu poměrně hodně intenzivní různá školení, osvěta a tak dále. Prostě to celé stálo nějaký čas, energii, pravděpodobně ministerstvo financí i peníze. A Stalo to i nějaké finanční prostředky podnikatelů, protože já třeba znám provozovatele hospůdek, restaurací, kteří si kvůli tomu pořizovali internet v té době, nicméně dneska to pro ně bude určitě výhoda. A pak se to zase zruší a pak se po 4 letech, nebo kolik je to mezi tím, opět obnoví. Čili myslím si, že toto je zásadně chyba. A skutečně, proč se z toho udělalo takto spolitizované téma, já netuším, to je spíš otázka na politické strany.
1: Současná vláda odhaduje přínos EET do veřejných rozpočtů přes 14 miliard korun ročně. Podle opozice je to nereálné. Vy máte nějaké vlastní propočty?
23: Ne. My žádné propočty v tomto směru nemáme, to je spíš otázka pro ministerstvo financí a uvidíme, co přinese realita. Z minulosti víme, že to, co nastalo po elektronické evidenci tržeb, zavedení elektronické evidence tržeb, bylo například to, že poměrně dost přibylo registrovaných plátců DPH, nejenom v našem oboru, ale všude tam, kde se zavedl tento systém, což je, myslím, pozitivní jak pro stát, tak v závěru asi i pro ten třeba náš obor.
1: Proč nejste příliš nadšení z takzvaného režimu EET off, určeného pro podnikatele s ročními příjmy do 1 000 000 korun, kteří se mohou rozhodnout evidenci tržeb nevyužívat?
23: Já bych řekl, že my nejsme nadšení všeobecně z jakýchkoliv výjimek. Už když se ten systém zaváděl, tak jsme rozhodně byli proti tomu, aby v tom bylo, jak my jsme říkali tehdy, jenom hospody a obchody. Mm-hmm. Protože se domníváme, že pokud teda se zavede nějaký systém, má mít smysl, pak by měl platit pro všechny. Toto je vlastně další výjimka. Na druhou stranu musím říct, že po různých diskuzích a debatách je možná jako dobře, že ti úplně nejdrobnější podnikatelé, kteří budou mít obrat do 1 000 000 korun zhruba ročně, takže budou z tohoto systému moci vystoupit.
1: Takže byť je to výjimka, tak jste s tím smíření.
23: Jsme s tím smíření, ano.
1: Nemají ale pravdu přece jenom kritici znovu zavedení systému, že nepoctivci si případně najdou cestičky, jak ho obcházet?
23: Ale určitě to jako je asi platné všude, ve všech oblastech. Vždycky, když se vymyslí nějaká restrikce, tak jsou tady třeba i lidé, kteří budou hledat cestu, jak je obejít. Bude to mnohem komplikovanější, než kdyby tady ten systém nebyl.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Václavem Stárkem, prezidentem Asociace hotelů a restaurací. Když se před 10 lety systém elektronické evidence tržeb zaváděl poprvé, varoval jste, že zanikne až 20% restaurací. Potvrdilo se to?
23: Vidíte, a to ani nevím, že jsem něco takového vyslovil.
1: Dá se to dohledat.
23: Už je to hodně dlouho, nemyslím. No, tak to, ono, nevztahol bych to asi jenom na elektronickou evidenci tržeb. Pravda je ta, že ohroženým druhem jsou venkovské restaurace, které poměrně dost zavíraly v té době. A i když dneska někdo cestuje po České republice, třeba jako já na kole, tak zjistí, že spousta hospůdek a hospod buď to nefunguje, anebo funguje třeba jenom v nějakém omezeném režimu. Ne, souvisí to nejenom se EET, souvisí to s vůbec ekonomikou celkovou v této zemi a souvisí to s tím obchodním modelem, který tady ty restaurace a hospody měly a bohužel bylo velmi těžké překonat, protože to zároveň souvisí třeba s tím, jak mnoho lidí na vesnicích chodí do té restaurace, kolik jich tam vůbec žije. Mm-hmm. Jestli jsou to jenom chalupáři anebo vlastně místní obyvatele a jakou mají konzumaci. My jsme dělali jednou model takové restaurace, ale už je to skutečně zase nějakých asi 5-6 let, čili je to poměrně dlouhá doba. Ale už v té době jsme zjistili, že za ty ceny, za které se prodává v těch restauracích a při tom přibližném nákupu, který tam ten zákazník asi může mít, řekněme, že přijde na 1-2 piva a dá si k tomu něco drobného k jídlu, tak na té vesnici prostě ta restaurace, ta hospoda nemůže nikoho uživit. To už není jenom živnost.
1: A čím to ale je, když to srovnáme, pokud byste jel na kole třeba Jižním Tyrolskem, tak tam srovnatelná vesnička jako u nás má ty hospody 2-3 a někdy jsou tam i vynikající restaurace, dobře to víte. Jaký je v tom rozdíl? Je to větší koupěschopnost toho obyvatelstva nebo v čem to spočívá?
23: Ano, je to jednak podle mého názoru tím, je to jednak tím, že vesnice u nás se trošku začínají vylidňovat, aspoň je to můj pocit. že prostě lidé jezdí na ty vesnice třeba do chalup, ale už tolik lidí tam nežije.
22: No já se zeptám, co by těm malým vesnickým hospodám, hospůdkám, restauracím pomohlo podle vás?
23: Těm hospůdkám by určitě pomohli turisté a větší klienta, protože tam, kde jsou turisté, tam restaurace většinou fungují dobře. Těžko říci, ten obchodní model skutečně je celkem jasný. Vy musíte mít nějaký objem nákupu a za nějaké ceny, nějaký objem vlastně hostů, kteří u vás nakupují ty služby, abyste tu restauraci mohl jako provozovat. A jestliže ji máte otevřenou každý den, což mnoho těch restaurací tak mělo, nebo s jedním otevíracím, s jedním zavíracím dnem, tak musíte počítat také s tím, že v té restauraci budete neustále, protože nebudete mít prostor si tam vzít nějakého zaměstnance. Čili tam hraje roli více faktorů a těžko říci, co by asi pomohlo jiného než větší počet hostů, větší zájem o ty hospody.
22: Jak se díváte na neochotu některých provozovatelů, zejména třeba právě na venkově, přijímat platební karty?
23: Tak na tom venkově bych to možná ještě pochopil. Ale jinak celkově přijímání platebních karet a bezhotovostní platby jsou platby, které poslední dobou velmi dynamicky rostou, zvláště v České republice. Dokonce existuje studie, která říká, že člověk, který má v kapse platební kartu a může s ní platit, tak utrácí více než ten, kdo přijde s hotovostí, protože neustále počítá, jestli mu ta peněženka bude stačit. Čili je to, jsou zároveň proti sobě ty restaurace. A jinak je to celkem nepochopitelné. Pravda je ta, že tady jsou třeba nějaké poplatky těm platebním společnostem, bankám a tak dále. Odhaduje někde kolem 1-2% možná. To je věc, kterou může, že to není zase tak vysoká částka, ze kterou může ten provozovatel restaurace počítat při tom, když se stavuje jídelní lístek a ceny pokrmů. On si ji dokonce může i přičíst při platbě kreditním kartou, ale pouze s mnoha výjimkami je to velmi složité a jenom skutečně v tom objemu, který musí je přesně změřený, kolik jako za to skutečně odvede za tu danou jednotlivou platbu. Čili nejjednodušší prostě cesta je promítnout to do cen asi těch pokrmů v restauraci, ale jinak zákazník očekává, že bude mít možnost platit platební kartou a ta situace se postupně lepší. Je pravda a je smutné, že jsou místa, kde vidíte na dveřích a nejenom u restaurací, jenom ty cedulky, pouze hotovost.
22: Zdůraznil jste, že podnikatelé potřebují stabilní legislativní prostředí. Jak si chcete pojistit, aby za 4 roky nedošlo případně opět k radikálním změnám v rozsahu nebo platnosti EET?
23: Myslím si, že si to nějak zajistit nedokážeme. To je bohužel, by to byla tragédie, tedy pokud by k tomu opět došlo, protože skutečně bychom byli jak na mořských vlnách, když to tak řeknu. Čili zajistit se to nedá, ale já se domnívám, že pokud ten systém bude fungovat, pokud bude fungovat a bude přinášet i státu nějaké finanční prostředky, pak by bylo zajímavé vidět politickou stranu, která řekne, my to zrušíme.
22: Podle vašeho dřívějšího vyjádření více než polovina vašich členů podporuje úpravu režimu spropitného, která přináší větší právní jistotu a transparentnost. V čem?
23: To spíš je asi citace z Hospodářské komory.
22: Já jsem měl pocit, že to je asociace hotelů a restaurací, pokud ne, tak se omlouvám.
23: To nevadí. My jsme ten režim spropitného podporovali tak, aby vzniknul tímto způsobem, aby tedy bylo možné, že vlastně část té mzdy se bude nebo část těch typů, část toho spropitného se bude připočítávat ke mzdám zaměstnanců, protože ona tvoří poměrně značnou část, může někde tvořit poměrně značnou část té mzdy a ti lidé vlastně pak nemají jak prokázat svůj nějaký příjem, protože tyto finanční prostředky se do toho pak nepočítají, například když jednáte s bankou o úvěru, tak to je asi jedna z těch věcí, ale hlavně pak druhá věc je otázka té transparentnosti, to znamená jasný systém, který řekne, takto se bude zacházet se spropitným a případně, a toho tedy já jsem také zastáncem, myslím si, že spropitné by vždycky mělo být dobrovolné, že by mělo odrážet to, jak je ten zákazník spokojen, anebo naopak není. a v tom případě je to opravdu příjem toho člověka za to, že udělal něco dobře. Takže si myslím, že nejenom v restauracích, ale my jsme právě při těch debatách říkali, že by to nemělo být jenom v restauracích, ale i v jiných oblastech služeb, když si vezmete hotel, těch služeb je tam poměrně dost a nejenom v hotelu, by to zpropitné mělo být ve stejném režimu.
22: Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek je hostem 20 minut Radiožurnálu. Každý druhý hotel u nás hlásí na léto pokles rezervací v porovnání s loňským rokem. Jak vážný je to propad?
23: To my v současné době nevíme, protože my hovoříme o rezervacích. Tato informace vychází z naší takového průzkumu našeho, který jsme udělali mezi našimi členy, kdy jsme se jich ptali, jak na ně působí vůbec konflikt na Blízkém východě, jestli ho nějak vnímají ekonomicky. Zajímavé je to, že první čtvrtletí tohoto roku, když se podívám teď na ubytovací zařízení, tak bylo velmi úspěšné. Například v Praze tam byl nárůst asi 6% v obsazenosti. Čili ten poslední měsíc toho čtvrtletí se do toho nijak negativně také neprojevil, nepromítnul, ale byl skutečně poměrně dobrý. Jak se bude situace vyvíjet, nás zajímalo, protože je logické, že pokud by šly nahoru ceny pohonných hmot, dlouhodobě se držely, tak to musí mít nutně dopad do nákladů všech, kdo nějakým způsobem obchodují. A pak nás to zajímalo také z toho pohledu, že víme, že jsou tady omezené některé letecké spoje, což má přímý dopad na příjezdy zahraničních turistů, hlavně z Blízkého východu, ale i z Asie.
22: Na druhou stranu, ale by ta nejistota vyvolaná konfliktem na Blízkém východě mohla mít pozitivní vliv na domácí turistiku, ne?
23: To právě určitě ano. Proto jsem řekl, že my úplně nevíme přesně, jaký to může mít v závěru vliv, protože to, o čem my hovoříme, každý druhý hotel vlastně zaznamenává pokles, je pokles rezervací. My tomu říkáme PACE report, to znamená to, kolik jsme měli naknihováno, nabukováno ve stejném období loňského roku s porovnáním letošního na dané období.
22: Ono to znamená, se to letního období. Ano, že to ještě není fakt, že by ti lidé neměli zájem o ubytování, ano. Ale třeba se budou bukovat později.
23: Přesně tak. Ti lidé možná čekají, co se stane, nechtějí si koupit letenku, nevědí, jestli odletí a může se to celé posunout, anebo nemusí.
22: No a mění tedy se, nebo ty válečné konflikty mění zvyklosti turistů?
23: Myslím si, že kromě toho, že z některých destinací se k nám skutečně velmi těžko dostávalo, na začátku prakticky vůbec, byl nulový absolutní propad třeba k izraelské klientely, tak zatím je asi brzo říci, jak se budou měnit. Budou se měnit, my odhadujeme, že se budou měnit v rámci Evropy, že více Evropanů zůstane v Evropě. Ostatně nedávno vyšla studie i v Mnichově jednoho institutu, který vlastně říká, že Němci budou cestovat hodně do Španělska a Portugalska a vlastně, že už začínají mít trošku obavy cestovat někam dále směrem na východ. Ale že, a to je pozitivní zpráva možná pro nás, zhruba kolem 2 milionů Němců přijede i do středně východní Evropy, se přesune. To znamená, tady je určitě potenciál toho, že někteří hosté přijedou i zahraniční k nám a zároveň je tady potenciál toho, že i u domácích turistů, u domácího cestovního ruchu mnozí lidé budou volit dovolenou v Česku nebo alespoň tu druhou dovolenou další v České republice.
22: Z toho vašeho průzkumu taky vyplynulo, že 70% hotelů nevidí prostor pro zdražování. Proč?
23: To je zajímavá informace, ano, to z toho vyplynulo. Je to hlavně dáno poměrně vysokou konkurencí. Já si myslím, že u nás je poměrně vysoká kapacita ubytovacích zařízení, což je dobře. Čili je tady konkurence, což je zdravé a tím pádem vlastně i ten zákazník ve své podstatě jednak si může vybírat a jednak ví, že je tady boj o hosta, o kvalitu a o toho udržet. Čili

0: oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
1: 17 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
2: Letecký provoz na letišti Václava Havla v Praze dnes zkomplikoval pohyb dronu v bezletové zóně. Policisté to oznámili na síti X. Řízení letového provozu odklonilo kvůli bezpečnosti jedno letadlo do Vídně a několik dalších spojů nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Případ dál prověřuje. Po výbuchu sopky na východě Indonésie zemřeli 3 turisti, po dalších nejméně 10 záchranáři pátrají. Podle indonéské televize Kompas byl po erupci sopky na ostrově Halmanera vidět kouř, který stoupal až do 10 kilometrů do vzduchu. Indonésie leží v takzvaném tichomořském ohnivém kruhu. To je označení pro seismicky aktivní pás, kde se nachází i mnoho velmi aktivních sopek. Slovensko dnes ruší dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Řidiči aut s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než šoféři se slovenskou poznávací značkou. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Krok ale kritizovala Evropská komise s tím, že dvojí ceny jsou diskriminační a odporují evropskému právu. A tisíce studentů dnes dopoledne prošli centrem Brna v Majálesovém průvodu z náměstí Svobody přes Pekařskou ulici a Mendlovo náměstí na brněnské výstaviště. Popoledni tam začal letošní ročník festivalu Majáles, do kterého se zapojují taky organizační týmy z univerzit i středních škol. V průvodu jelo 6 alegorických vozů, 5 za brněnské univerzity a 1 za střední školy. Sport. Kajakář Josef Dostál vstoupil do kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles 2028. V úvodní zastávce světového poháru sezony v Maďarsku byl druhý v rozjížďce na kilometru. Postoupil tak do semifinále, které pojede v podvečer. Zítra pak olympijského šampiona z Paříže čeká rozjížďka na pětistovce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D6 před Prahou a uzavřený trach z Trutnova do Náchoda. Na dálnici D6 z Karlových Varů směrem do Prahy opatrně před Prahou za sjezdem na Jeneč. Na 5. kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné osobní auto. Podle policistů je částečně v pravém pruhu, takže se musí vybočovat. Na silnici 14 z Trutnova směrem do Náchoda velmi opatrně mezi obcemi Úpice a Blatňovice. V serpentinách za Úpicí vyprošťují auto po nehodě z potoku. Provoz tam policisté dočasně pozastavují podle potřeby a je to v nepřehledném úseku v zatáčkách. A na silnici 38 pozor na výjezdu z Mladé Boleslavy do České Lípy. Za křižovatkou na obec Depř za kruhovým objezdem řeší nehodu 2 osobních aut. Okolo se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se lokálně objeví přízemní mrazíky, zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojediněle mlhy, odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
5: Doufám, že teď už nebudu zatížený tím, jestli jsem víc Vietnamec nebo Čech. Teď už jsem do mikrofonu všechno vyřval a můžu konečně řešit něco víc. Třeba společnost, říká režisér prvního Viet filmu natočeného v Česku Dušan Duong. Jeho letní škola 2001 měla premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech a teď má 8 nominací na Českého lva, mimo jiné i za nejlepší film. Co si Vietnamci myslí o Češkách a Češích? A jaká bude třetí generace Vietnamců, která tu vyrůstá? Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
0: Osobnost plus.

0: Hello, madam.
1: 네.
0: Hello.
2: Vy jste majitel tohoto stánku?
3: Nerozumím česky.
2: Česká obchodní inspekce.
1: Vy mluvíte česky líp než vietnamsky, ale slyšela jsem, že se vietnamsky učíte se svým dvouletým synem. Říká vám tati častěji ve vietnamštině nebo česky?
4: Vietnamsky, hodně.
1: A jak je to vietnamsky, tati?
4: Moj.
1: A mami?
4: Meoj.
1: Vidíte, že tam umíte to bezvadně. Čtete mu vietnamské pohádky?
4: No, vlastně se musím přiznat, že jo. A vlastně já se učím číst.
1: Aha.
4: Díky tomu. A on mě i opravuje, když jako...
1: Ve dvou letech vás opravuje.
4: No, protože on ví, jak to zní, když mu to čte máma, když mu to čte táta, tak...
1: Je to jiné.
4: Tak on je, jako, on je takový chytrolín, že rád opravuje. No.
1: A jaké jsou vietnamské pohádky?
4: To jsou vlastně takový ty dětský, takže tam jsou medvíci a takový jen ty jako dětský motivy.
1: Jedno z témat letní školy 2001 se týká i dětí odloučených od rodičů. Umíte si představit, že byste s manželkou odjel a nechal svoje dítě někde třeba 10 let?
4: No, tak když jsem dělal ten film, tak jsem si říkal, že to určitě jakoby by se nemohlo stát. Že jako... Ale teď, když jsem si dneska pustil zprávy, tak a podíval se na to, co se děje ve světě, tak všechno je možný v dnešním světě.
1: Jak často se to ve Vietnamu děje, že rodiče nechají dítě ve Vietnamu, odjedou vydělávat peníze?
4: Tak to je něco, co se dělo na té chebské tržnici hodně. A myslím si, že i po celé republice, kde byly nějaké komunity, že ty imigranti, oni... Když jsem přijel, tak řešili spíš, jak přežít, jak finančně zajistit rodinu a ty děti pak stavili na tu druhou kolej.
1: A děje se to pořád?
4: Děje se to pořád.
1: A kam všude Vietnamci a Vietnamky odjíždějí? Protože to není jenom Česko, ale je to i spousta jiných míst na světě.
4: Jo, tak v Česku je třetí největší komunita v Evropě. První je ve Francii, pak je Německo. A v USA jich je hodně, těch Vietnamců. A vlastně po celém světě.
1: A proč je láká Česko?
4: Proč je láká Česko? No tak to byla příležitost, kterou jim někdo dal, jejich vláda. A jim bylo nabídnuto, že můžou 4-3 roky pracovat v Německu nebo v Československu. A o tyhle pozice se vlastně ty lidi jako museli soutěžit a mohl letět jenom ten nejlepší.
1: Co dělá se vztahy v rodině, když rodiče své dítě nechají ve Vietnamu a odjedou třeba na 10 let pryč?
4: Já si myslím, že to udělá vlastně takovou hroznou propast, kterou je hodně těžký jako překlenout. Ale já doufám, že třeba tenhle film to může jako nějak tomu dopomoct.
1: Mimochodem, kdo je ve vietnamské rodině hlava té rodiny? Je to máma nebo táta?
4: No, tak třeba když si vemu naši vietnamskou rodinu, tak hlavy jsme dvě a spolupracujeme, ale dost často se říká, že ty otcové nebo ty muži jsou jako hlava rodiny, ale na druhou stranu třeba tu nějakou kasu drží ta žena.
1: Je něco, co by muž ve Vietnamu nikdy za žádných okolností neudělal, protože by byl za slabocha, ale tady v Česku je to úplně normální, běžná věc.
4: Vlastně, když se tak zamýšlím, tak můžu to brát asi jenom tak ze své pozice, co já znám od svého táty. A můj táta snad nikdy nepřiznal pořádně svoji chybu. Ale na druhou stranu já vím, že to je taková hra a on nemůže. On takhle není naučený.
1: A umí si třeba pobrečet, váš táta?
4: No, tak viděl jsem ho brečet, ale nebylo to jako úplně šťastný. Ale...
1: Tak to asi nebude. To asi nebudou slzy štěstí. Myslela jsem spíš to, že si zabrečí, protože ho něco dojme, nebo ho něco trápí.
4: No, snaží se nebrečet. Ty lidi, ale myslím si, že to je důležitý, si zabrečet.
1: A vy to umíte?
4: Já to umím.
1: A co třeba coming out? Ten je ve Vietnamu přípustný?
4: Tak jako je. Ale zároveň v té české komunitě Vietnamců tak je to stále nějaký tabu a někteří to stále tají před svými rodiči, někteří neumějí ani jako normálně s nima komunikovat, tak proč by jim říkali ještě takhle jako další jako vrstvu?
1: Intimní věc.
4: No.
1: 95% věcí, které se ve filmu odehrávají, se stalo buď vám nebo vašim kamarádům. Je to příběh jedné rodiny, vyprávěný očima tří mužských postav. Chtěl jsem, aby byli všichni tak trochu lůzři, kteří neví, co se životem. Je to film o třech ztracených duších, které hledají souznění. Taky jste byl ztracená duše?
4: Možná jo, asi jo, ale já si myslím, že když člověk vyrůstá jako teenager, tak je jakoby ztracený jako vlastně, že to je normální. A zároveň já jsem tam měl ještě ten aspekt toho, že jsem nevěděl, jestli jsem Čech, Vietnamec, jestli mě mám táta rád, máma. Takže jo.
1: A teď už to víte, jestli jste Čech nebo Vietnamec, jestli vás má máma a táta rádi.
4: To jsem díky bohu našel, všechny tyhle odpovědi na tyhle otázky.
1: Takže ano, ano, ano, ano.
4: No, jsem Čech, jsem Vietnamec, všichni mě mají rádi.
1: Tak to je fajn.
4: No já jsem spokojený, jenom, jak jsem říkal na začátku, doba je nejistá.
1: Když říkáte, že to bylo o ztracených duších, kolik jich vidíte kolem sebe v té vaší vietnamské komunitě tady v Česku?
4: No, já už jsem jako starší, takže já už jsem v té generaci těch Vietnamců, co se už třeba našli, nebo už se nějak, už se nemusí tak moc hledat. Ale stále vidím, hlavně u těch mladých, u těch dětí, že se tam děje nějaká chyba, která by se neměla dít. Hlavně jakoby mluvím o tom, o těch vztazích v té rodině a o tom, jak když přijdu do večerky, tak tam jsou ty děti, které tam pracují, a když nepracují, tak tam jsou na telefonech a přijde mi to, že to, že to je všechno špatně.
1: Hmm. Je pravda, že když chodím do večerky, tak tam taky jsou děti. Jsou tam dvě a pracují. Letní v škole 2001 říkáte, že je to vaše terapie. Z čeho jste se potřeboval dostat?
4: Tak ze všeho možného, asi nejvíc z těch vztahů v té rodině. Z toho, že jsem si třeba ani nevěřil v nějaký období svého života. A s každým rozhovorem se dostávám jako hloubš a dál.
1: Takže každý rozhovor je zase další a další terapie.
4: Ano, pokud vlastně ten člověk přináší nějaké otázky, které já jsem si nepokládal, tak pro mě je to terapie.
1: Já jsem viděla váš film na filmovém festivalu v Karlových Varech. U českého publika měl velký ohlas. Úspěch je i nominace na Českého lva v 8 kategoriích. Já jsem se dívala, že ten film vidělo bezmála 25 tisíc lidí. Vy jste říkal, že úspěch by byl, kdyby to bylo 30, tak to už se k tomu blíží. Tak znáte lepší terapii, než je tohle?
4: Tak aktuální čísla jsou 40 už.
1: Už 40, tak tam mají zastaralá číslo, no, takže překonalo to vaše očekávání.
4: Já jsem chtěl 100 tisíc, ale...
1: Já jsem slyšela 30, tak to možná bylo na začátku.
4: Jo, ale vlastně já chci vždycky nejvíc. Ale producenti jsou spokojení, protože ty čekali třeba 5 nebo 10. A druhá část otázky byla...
1: No jestli znáte lepší terapii, než je tohle. Ten úspěch, to, že se vám povedl film, který má ohlas dobrý, vidí ho spousta lidí, víc než se vy sám čekal.
4: Tak je to velmi drahá terapie a velmi jakoby náročná jakoby z toho časového hlediska. Ale já se snažím si to moc nebrat osobně, tyhle ty úspěchy, protože člověk se může hodně rychle nechat opít nějakým rohlíkem a pak zapomenout, proč to vlastně dělal.
1: No vy jste ten film psal 8 let.
4: 5,5.
1: Proč to trvalo tak dlouho?
4: Protože já jsem si vybral ty tři perspektivy, jakoby vlastně docela zajímavou jakoby formu, a ta mi byla trošku i osudová, že to není jen tak napsat takhle ten příběh.
1: Vy jste v Česku od 4 let. Zůstal vám z doby, kdy jste žil v Hanoji, nějaký zážitek v hlavě, nebo už je to všechno smazané tím, že žijete tady už dlouho?
4: Já si pamatuju spoustu věcí z toho dětství a nejradši vzpomínám na to, jak jsme s mámou jedli fočko ke snídani a pak mě vezla na kole a jsem seděl vzadu úplně jako nebezpečný v dnešní době bez helmy a takhle mě vozila do školky. A spoustu nostalgických jako nějakých vzpomínek mám.
1: A když tam jedete, vrací se vám všechny tyhle vzpomínky? Je to nostalgie.
4: Jo, tak po každý potkáte svoji rodinu, kterou vidíte třeba jednou za 3 roky. Takže Vietnam se stává mým druhým domovem, možná.
1: Hmm. Letní škola 2001 se jmenuje podle opravdu letní školy. Vy jste chodil do letní školy?
4: Ano, chodil.
1: Jak to fungovalo?
4: Tak po škole jsme tam chodili třeba na 2-3 hodiny a dělali jsme si úkoly. Učitel nás doučoval v angličtině, němčině, matematice, češtině a snažili jsme se dostat na gymnázium.
1: A to jste chodili dobrovolně?
4: No dobrovolně, rodiče nás dobrovolně zapsali, aby jsme je museli poslechnout a vždycky nám vlastně říkali, že to stojí hodně peněz a musíme chodit.
1: Vy ve Vietnamu máte širší rodinu, jak jste říkal. Představte si, že byste se tam musel teď odstěhovat a zůstat tam nějakou dobu. Co byste si tam sebou z Česka vzal, kromě svojí rodiny?
4: Aha. Tak...
1: Z čeho už si to neumíte představit?
4: Já si to představuju teď docela často. A já bych si vzal, nevím, vlastně svůj notebook, protože to je, díky tomu můžete být v práci a zároveň být jinde. Takže to je jako velký plus dnešní doby. A možná bych si vzal i svůj pas.
1: A dokázal byste tam žít? Nejste už tím, jak smýšlíte, co děláte? Už vlastně... Nepatříte už do toho západního světa?
4: Asi bych si to dokázal představit, protože jsem se stal tím Vietnamcem docela jakoby víc za poslední roky, kdy mám toho syna. Takže mi vlastně už nevadí moc jako komunikovat ve vietnamštině a tu kulturu taky vlastně znám už mnohem víc, než když mi bylo 15. Takže, ale je tam strašný horko.
1: Vy jste kus dětství prožil v chebské tržnici Dragoon, kde se odehrává váš film. Slyšela jsem, že jste tam s kamarády dost zlobili, že jste tam budovali bunkry, vy jste se tam naučili jezdit na kole. To zní skoro až idylicky, ale pro vaše rodiče to taková idylka asi nebyla.
4: Nebyla. Protože měli asi věčně stres z toho, jestli čojka zabaví jejich padělky. A jestli jako se ty jejich děti budou učit jako dobře a nebudou muset dělat to, co dělají oni. Ale to je prostě ta cena za to, že se vydáte do té cizí země a honíte ten lepší život.
1: Váš film je taky o generačním střetu. Kde ho máte s vašimi rodiči největší?
4: Asi v té výchově teď. Jako. Že já mám pocit, že ta výchova... A jako je to i tou dobou, že teď v dnešní době ta výchova je mnohem víc prozkoumaná a ty matky si o tom můžou přečíst různý knihy, jak se jako chovat k těm dětem. A mý rodiče to neměli. Tohle to.
1: A mluví vám do toho, jak vychováváte vašeho syna?
4: Snaží se, ale moc se neodváží.
1: Říká režisér Dušan Duong, který je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Witowská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V Česku je podle údajů Českého statistického úřadu z konce roku 2024 něco málo přes 69 tisíc Vietnamek a Vietnamců. Je to třetí největší komunita cizinců tady v Česku po Ukrajinkách, Ukrajincích a Slovenkách a Slovácích. Myslíte si, že se tu většině Vietnamců žije líp, než by se jim žilo doma?
4: Já si myslím, že jo, jinak by sem nechtěli furt jezdit. A já si myslím, že ty oficiální čísla jsou sice takový, ale neoficiální jich je jakoby mnohem víc. Z různých zemí, třeba z Evropské unie. A myslím si, že se jim tady daří, protože ty Vietnamci jsou tady vlastně dost oblíbený a setkávám se dost často s nějakým pozitivním rasismem.
1: Co to znamená, pozitivní rasismus?
4: Tak když si otevřete nějaký komentáře s Ukrajincema nebo s Romama, tak tam občas vyskočí, že Vietnamci jsou mnohem lepší než tyhle.
1: A či myslíte, že to Vietnamci dokázali, že je Češi berou? Že vlastně chodíme k vám nakupovat, ženy chodí do nechtových studií, protože to je teď ten biznis, který frčí mezi Vietnamci. Tak čím to je?
4: Já si myslím, že to je dobrý poměr cena výkon, dobrý servis a neustále otevřeno. A oni jsou takový tichý národ, ty Vietnamci. Oni
1: Říkáte, oni jsou. Vy jste taky?
4: Jo, jo. Ale teď to říkám pro Čechy, tak. Vy se stotožnili, tak. A nechtějí na sebe poutat moc pozornosti, protože, nevím, mají třeba moc peněz, nebo moc jsou napojení na něco a co nenápadný, takže o sobě nedávají moc jakoby vědět z toho osobního hlediska a ten biznis je to první.
1: Já vím, že jednu dobu se ve veřejném prostoru objevilo téma mikrorasismu, že někdo říkal, že jde nakupovat k Vietnamcům. Uráží vás to? Když to slyšíte, že někdo řekne, že jde nakupovat k Vietnamcům?
4: Ne, ne, neuráží. Já pak můžu říct, že jdu k Bělochům na pivo.
1: Chodíte?
4: Chodím k Bělochům na pivo.
1: Takže se vám tady žije dobře?
4: Jo.
1: To je fajn. Co myslíte, že čeká tu generaci vašeho syna tady v Česku? Bude to ještě vlastně Vietnamec v tom pravém slova smyslu, nebo už to bude víc Čech?
4: Já si myslím, že ty kořeny se mu tak slejou a že bude český Vietnamec, ale ta nastupující generace bude řešit úplně jiný problémy, si myslím.
1: Jaké?
4: Tak otázka těch technologií, nějaký screen time, nějaká jako, jak nás to pohlucuje vůbec. Celý tohle, ta technologie a jak moc nejsme spojení jako offline, jsme všichni hrozně online, tak to je největší challenge, co čeká tuhle generaci. A pak různý ty geopolitický tlaky, co teď vidíme, tak já si nedokážu představit, jak to budou mít oni a hrozně jim držím palce.
1: Když mluvíte o té globální situaci, zajímá vás to, co se děje kolem?
4: Jako mám pocit, že jsem do toho trošku spadl a hodně to sleduju. Je to díky tomu, no kvůli tomu, že mám toho syna a něco po sobě zanechávám. A já si myslím, že ta společnost je strašně polarizovaná a lidi by měli být na sebe hodní, i když nevolají stejný jako strany. Měli by spolu jako mluvit, to si myslím já.
1: A jak se vy osobně v tom dnešním dynamickém světě cítíte? Protože říkáte, že Vietnamci jsou tiší, nechtějí na sebe poutat pozornost. Tak jak tohle, to, co se na nás hrne ze všech možných stran, vy prožíváte?
4: Já to prožívám tak jako zodpovědně. No. Snažím se nějak přemýšlet nad budoucností své rodiny a dávám si v hlavě nějaký své jako záložní plány, co se jako může stát a co budu dělat. Jako.
1: Tak nám řekněte, co je váš záložní plán.
4: Můj záložní plán je, že máme večerky, a kdyby došlo jídlo, tak přestaneme prodávat a budeme to jíst.
1: Máte obavy z toho, co čeká vašeho syna v tom světě? Jednak jste poukázal na ty technologie, ale jednak i to, co se děje, protože každý den se na nás hrnou nové a nové zprávy. Jsou to zprávy, kterým se i těžko dá věřit někdy, ale je to. Tak bojíte se?
4: Jo, já se bojím, ale zároveň se snažím držet nějaký optimismus a nepodléhat té panice, protože to je taky nějaká hra s naší myslí, když čteme jenom ty highlighty a řešíme vlastně to, co kdo řekne a ne to, co kdo udělá.
1: Vy o těch technologiích teď píšete film.
4: Seriál.
1: Seriál. Je to anime.
4: Ano.
1: Seriál. O ztracené generaci v podstatě. Máte pocit, že to bude ztracená generace? Ta generace vašeho syna právě proto, že nejsou ty děti offline, ale online, že neustále sledují to, co se odehrává na jejich mobilních telefonech.
4: Já se o ně hodně bojím. A myslím si, že nemusí být ztracená generace, když budou mít dobrý rodiče. Tak rodičové, ty telefony omezte.
1: A vy to umíte, omezit telefony. Mluvil jste o tom screen timeu. Když se pak člověk podívá sám, kolik času tráví na mobilu, nevyděsí to vás i ve vašem případě?
4: Tak my se ženou jsme si vymysleli, že před synem se budeme snažit být co nejmíň na telefonu. A
1: takže jste s ním co nejvíc, abyste byli co nejméně na telefonu.
4: Přesně tak, přesně tak. A neukazujeme mu, že my jsme na telefonu, protože malí děti, když to vidějí, tak chtějí to samý. Oni chtějí kopírovat ty dospělí.
1: Vy jste v rádiu Wave říkal, že se od malička setkáváte se stereotypy, ale že už jste si zvyknul. Co všechno jste si za tu dobu, co jste tady 31 let, Nebo...
4: Jo.
1: Přece ty na let.
4: Takhle dlouho.
1: Vyslechnul.
4: Různý věci. Já nevím, jestli to chcete slyšet nějaký výčet?
1: Ty?
4: Tak já nevím, tak...
1: Něco, co se vás dotklo. Bylo tam něco takového?
4: Ani ne, jako vlastně já jsem to možná nějak
1: vytěsnil
4: a všechno je pro mě stejný a je to vlastně jenom takový balast.
1: Češi mají o Vietnamcích různé představy a jsou různé předsudky mezi lidmi. Platí to i obráceně. Máte taky vy, Vietnamci, něco k nám?
4: Jo, já si myslím, že jo. Že Čechům se líbí Asiatky. Nebo Češi mají rádi slané jídlo.
1: To si říkáte vy o nás.
4: Jo. Proto když ty vietnamské restaurace mají klientelu většinou jako českou, tak to jídlo vlastně stojí za nic. A Češi se nestarají o svoje jako rodiče.
1: To taky si myslíte?
4: Že je hodí jako do domova důchodců. A protože Vietnamci žijou spíš jako v těch jako generačních domech. Že jsou všichni spolu. A že hrozně chlastají a podkouřej.
1: No a co z toho je podle vás pravda?
4: Tak podle mě stereotypy se zakládají na pravdě, jenom se přehání jejich jako užívání.
1: A co z těch předsudků, o kterých víte, že máme my vůči vietnamské komunitě, je pravda u vás nejvíc?
4: U nás že furt pracujeme a že jsme strašně jako prachatý, ty Vietnamci. Já mám pocit, že ty Vietnamci, jak vůbec nechodí do kina nic, tak jim ten majetek prostě bobtná a oni ke konci života zjistí, že mají strašně peněz. A k čemu jim to je?
1: Ta vietnamská komunita je hodně soudržná. Co se uvnitř komunity netoleruje? Co je něco, za co by vás z té komunity vyobcovali?
4: Tak pokud vemem rodinu, tak v rodině se nesmí jako nesmí to být drzej na svýho tátu a takovýhle z ty jako věci. A v té komunitě musíte jako držet za ten jeden pro vás. Když někdo nějak říká něco špatně o té komunitě jenom jako kriticky, že by jí chtěl třeba pomoct, tak někteří lidi to můžou brát hodně jako těžce.
1: A jak těžce brala vietnamská komunita vaší letní školu 2001? Protože vím, že na nějakém facebookovém profilu běžela velmi živá debata a že vám někteří vaši, jak bych to řekla, kolegové nebo krajani vyčítali, že vytahujete kostlivce ze skříně.
4: Jo, tak rozdělilo se to na takový dva tábory. Nevím, který byl větší, ale doufám, že ten pozitivní. A lidi se jako vlastně vylekali, že by si o Vietnamcích Češi mohli myslet, že jsou jako zloději, že se nestarají o svoje jako rodiny. To, co oni si myslí o Češích třeba. A se hrozně báli o tu svoji nějakou pověst. Že v té komunitě ta pověst je vlastně hodně.
1: A nebyl to cíl vytáhnout ty kostlivce ze skříně? To, co Češi mají hodně hluboko zakořeněné, že Vietnamci prodávají fejková trička, že nažehlují tři pruhy a všechny další obrázky. Není to tak, že to byla provokace trošku z vaší strany? A nebo spíš možná vyrovnání se s tou minulostí, která už je teda minulost?
4: Jo, myslím si, že to nebyla jako nějaká ambice nějak se vyrovnat s minulostí. Spíš jsem si řekl, že to tak bylo a nemám důvod to nějak tajit. A zároveň jsem asi podvědomě jsem jako provokoval, já jsem jako takový provokativní typ, takže jo, asi jo, ale podvědomě. Nebyl zatím nějaký zlej úmysl.
1: A kdyby vás teď někdo oslovil, abyste natočil film o Češích a Češkách a vytáhl nějakého kostlivce na nás, Co by to bylo?
4: Tak pokud přijde dobrý jako námět, dobrý scénář, tak proč ne?
1: No a ten kostlivec?
4: Kostlivec?
1: Máme my ve skříně taky něco?
4: Určitě. Asi něco z té historie, nebo nějaký jako rodinný vztahy. Mám pocit, že mě třeba baví řešit ty rodinný vztahy a jak to řešíme, jako kulturně jinak, tak rodina.
1: To byl režisér Dušan Duong. Děkuju za to, že jste byl hostem Osobnosti Plus.
4: Já díky.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vítovská.
3: Ohlédnutí za uplynulými 7 dny v souvislostech. To je Týden plus. Co přinesl končící týden? Které události ovlivnily život v politice, ekonomice a kultuře? Týden plus. Každou sobotu po 18. hodině a v neděli v 9 dopoledne na Plusu. Osmnáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Evropa slaví 81 let od konce druhé světové války. V Česku si den vítězství připomněli politici a vojáci u Národního památníku na Vítkově. Konflikt mezi premiérem a prezidentem o zastoupení Česka na červencovém summitu NATO pokračuje. O složení delegace vláda rozhodne koncem června. Kanoista Martin Fuchsa prošel do finále světového poháru v Maďarsku. Na silnici 14 z Trutnova do Náchoda u Úpice pozor na nehodu. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, později se začne vyjasňovat a teploty většinou do 20 stupňů. Je pátek, 8. května, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Evropa dnes slaví výročí konce druhé světové války. Před 81 lety nacistické Německo podepsalo kapitulaci. Den vítězství si při tradiční pietě připomněli na pražském Vítkově nejvyšší ústavní činitelé i zástupci armády.
6: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
7: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
6: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
8: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
6: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Radiožurnál.
5: Prezident Petr Pavel u příležitosti Dne vítězství jmenoval na Pražském hradě 8 nových brigádních generálů, další 2 povýšil do hodnosti generálmajora. Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil ministerstva obrany Tomáš Krampl nebo ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek. Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti STB a komunistické straně. Výročí konce světové války si připomínaly i další evropské země. V Paříži se hlavní piety odehrávaly na bulváru Champs-Élysées.
9: Francouzský prezident Emmanuel Macron nejdřív položil květiny u sochy bývalého prezidenta Charlesa de Gaulle, který po kapitulaci Francie odešel do Anglie, kde budoval hnutí svobodných Francouzů. V srpnu roku 1944 osvobozoval Paříž. Prezident Emmanuel Macron následně za doprovodu republikánské gardy přijel k vítěznému oblouku, kde vzdal hold padlým u hrobu neznámého vojína. Sbor francouzské armády při této příležitosti zaspíval píseň francouzských partizánů. Macron u vítězného oblouku pozdravil ukrajinské děti, které byly oblečené v bílém a v rukách držely ukrajinské vlajky. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Konec druhé světové války si dnes připomněli lidi v Brně v areálu Kounicových kolejí, kde mělo gestapo za okupace vězení a popraviště. V zámeckém parku v Manětíně na severním Plzeňsku vyrostl u příležitosti oslav dobový vojenský tábor. A například v Rejčkově na Havlíčsko-Brodsku se dnes běžel závod pro paměť národa. Výtěžek ze startovného půjde neziskové organizaci Postbellum, která shromažďuje vzpomínky válečných veteránů, obětí holokaustu nebo politických vězňů.
10: Na start se postavila také Zuzana Fajtová. Na startovní číslo si napsala za pravdu a spravedlnost.
11: Myslím, že je to hrozně důležitý v rámci historie republiky a všeho.
10: V Rejčkově se pro paměť národa letos běželo po 11. Do organizátorského týmu patří i Jan Kárník.
12: Když jsme začínali, tak všichni v kanceláři v Postbellum se dívali na mapu, kde to je.
10: Teď už vědí.
12: Teď už vědí, jo.
10: Běhy pro paměť národa se budou v Česku konat až do konce května. František Jirků, Radiožurnál.
5: O složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda koncem června, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ráno se kvůli tomu sešel s prezidentem Petrem Pavlem, k dohodě ale nedospěli.
13: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
14: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
13: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
7: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
13: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Válečné příměří vyhlášené Moskvou na dnešek a zítřek nedodržuje ani jedna strana. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ruská armáda celý den útočila na ukrajinské pozice. Ukrajina zase vyslala drony na ruské petrochemické závody a ropné přečerpávací stanice.
15: Moskva se připravuje na sobotní vojenskou přehlídku a prezident Vladimír Putin pohrozil ráznou odvetou, když Ukrajina pošle drony na Rudé náměstí. Na to ukrajinský prezident Zelenský ve svém tradičním poselství, tentokrát natočeném v lese mezi vojáky, odpověděl, že bude reagovat zrcadlově. Rusové během dne neútočili na civilní cíle pomocí dronů ani nepoužili rakety nebo naváděné bomby. Ukrajinci naopak zasáhli například ropné přečerpávací stanice v 1200 kilometrů vzdáleném Permu. Z Charkova Lubomír Smatana, Radiožurnál.
5: Vládní lejbristická strana výrazně ztratila ve volbách do místních zastupitelstev v Británii. Vyplývá to z průběžných výsledků. Lejbristi utrpěli porážku i ve velšském parlamentu, kde byli nejsilnější stranou od roku 1999. Triumf naopak slaví Nigel Farage a jeho strana Reform UK.
16: Podle lídra lejbristů a předsedy britské vlády Keira Starmera jsou výsledky alarmující. On sám prý ale nehodlá odejít od započaté práce a rezignovat. Výzvy k jeho odchodu se už ale z lejbristické strany začínají ozývat. Nigel Farage označil úspěch strany Reform UK za historický. Končí podle něj doba, kdy se britská politika dělila na levici a pravici. Strana Reform UK vzala voliče jak lejbristům, tak konzervativcům. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
5: Britský přírodovědec David Attenborough dnes slaví sté narozeniny. Za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižních ocenění, včetně šlechtického titulu Sir. Attenborough se podílel na desítkách dokumentů.
17: I am David Attenborough. And I've had the most extraordinary life.
18: Britský přírodovědec David Attenborough patří k nejznámějším vypravěčům přírody. Jeho dokumenty viděly stovky milionů diváků. Nejprve přírodu pozoroval a objevoval, postupně začal otevřeně mluvit o jejím ohrožení. V dokumentu z roku 2020 Život na naší planetě, natočeného pro Netflix, upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánů.
17: If we take care of nature, nature will take care of us.
18: Člověk je neodmyslitelně součástí přírody. Je proto podle Davida Attenborougha nutné o ní pečovat. Karolína Burdová, Radiožurnál.
19: Kanoista Martin Fuchsa postoupil do finále světového poháru v Maďarsku. Úvodním závodem sezóny začala také kvalifikace rychlostních kanoistů na olympijské hry v Los Angeles 2028. Fuchsa vyhrál na kilometru rozjížďku i semifinále, ačkoliv minulou neděli běžel pražský maraton.
20: Musím říct, že se cítím dobře. Nohy jako lehce cítím samozřejmě lejtka, ale dělal jsem hnedka všechno pro to, abych co nejlíp zregeneroval a doufám, že se to povedlo.
19: Finále odstartuje v Segedu zítra před 10:30. Následně pojede olympijský vítěz z Paříže Martin Fuchsa ještě rozjížďku na pětistovce v Debelkánoji s bratrem Petrem. Do světového poháru vstoupil také další olympijský šampion z Francie, kajakář Josef Dostál. Ve své kvalifikační jízdě na kilometru byl druhý. Semifinále ho čeká i s dalším Čechem Vilémem Kukačkou po 7:00. Zítra se pak Dostál představí i na kajakářské pětistovce.
0: Bezpečí na D1 u Ostrovačic a také na D8 za sjezdem na Slaný. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 175,5 je hlášený předmět na vozovce. Podle policie leží sud v pravém pruhu a vybočuje se. A pozor i na D8 na dálnici z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Slaný. Na 22. kilometru je v jízdním pruhu kužel, také se musí vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojediněle mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky a k večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik hlavní zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Dobrý den, posloucháte bonusový díl Hlasů paměti. Tentokrát se vrátíme do Jihlavy, kde jsme s Adamem Drdou mluvili o jazykovém ostrově Jihlava právě na festivalu dokumentárních filmů.
22: Já bych to možná ještě vrátil, abychom to vysvětlili, to, co se dělo. Tady to bylo tak v Jihlavě, vlastně po skončení války, říkám to samozřejmě zjednodušeně, že tady v podstatě nebyla žádná jakoby pořádková moc, že jo. Byla tady německá policie za války, ta najednou v květnu 45 nebyla. A takže všechno se odehrávalo v rámci takového revolučního chaosu a do toho spadaly samozřejmě i revoluční gardy, což je jev, který se tady projevoval stejně neblaze jako všude jinde. A taková divoká msta. Takže na jedné straně byly jako samozřejmě internováni lidé, kteří byli nacisté, a akorát, že o tom teda nerozhodoval žádný soud, ale bylo to velmi jako svévolný. A pak začala v celém tom jazykovém ostrově internace jako Němců. A já bych jenom možná ocitoval, ať máme fakta, tak ta plánovaná internace jihlavských Němců, když se vlastně jako rozšířila zpráva, že budou zvýhodněně vysídlení do Rakouska, Němci tady z toho okolí, tak se řada Němců začala prohlašovat za Rakušany, a jenom u některých to bylo uznáno a ta takzvaná repatriační akce byla zahájena 9. června 1945. To pořád mluvíme o tom jako divokým dění, ten takzvaně řádný odsun je pozdějc. A sběrný tábor byl v Helenině a z toho helenínského sběrného tábora byli Němci hnáni tady podle jako citátu z jedné historické práce za doprovodu ran bičů k rakouským hranicím. Noc strávili u Telče a odtud mohli pokračovat už jenom ty, kteří právě měli to rakouské jako občanství. A ten zbytek skupiny se musel vrátit po cestě zpátky zase do nového střediska, to byl právě sběrný tábor ve Stonařově. A jenom pro zajímavost, z Helenína do Telče je to 33 kilometrů, dalších 27 kilometrů na hranice a Stonařov je od Telče 17 kilometrů, čili ty lidi ušli opravdu jako velkou část. A říká se, a je to teda z německých pramenů, že asi 300 lidí to nepřežilo, tenhle ten pochod. A pak je druhý pochod a ten šel ze Stonařova 21. června 1945 a to byla skupina, kterou tvořili většinou ženy a děti. A šli do Rakouska, do Waldkirche a jako během této cesty zemřelo 23 dětí. To je taky věc, která je, myslím, potvrzená obecně známa. A v následujících dnech v červnu 25., 27. a 30. jsou vypraveny ještě další tři transporty, velkou část té trasy do Rakouska, už ale teda vlakem a Němci pak museli jít ze Stonařova do 11 kilometrů vzdálených hodic u Třeště a odtud byly vypravený vlakem dál do Slavonic a k rakouským hranicím a tím tedy končí fáze jako divokého odsunu z jihlavského jazykového ostrova a už bych to možná jenom shrnul, že k 26. červenci 45 bylo podle souhrnné zprávy pro Ministerstvo národní obrany ještě přibližně asi 6 tisíc volně žijících Němců v Jihlavském jazykovém ostrově. Asi 400 jich mělo být vyňato z odsunu. Další 3 tisíce Němců místních byly internovaný ve sběrných táborech a vlastně z těch celkových bilancí vyplývá, že bylo k odsunu z Jihlavska určeno asi 20 tisíc lidí a podle posledního sčítání lidu z roku 30, ale na území jazykového ostrova žilo skoro 25 tisíc Němců. Takže je otázka, jak to vlastně s těma číslama je. Já jsem chtěl udělat takový shrnutí a přehled, co se tady vlastně stalo. Tohle je v podstatě zánik té enklávy a toho jakoby jazykového ostrova. A možná poslední věta, hned ti dám slovo, že jakoby ty Židé do toho spadají taky. Ono je to prostě jako jedno, samozřejmě dělají nacisté, druhé dělají Češi, ale je to v podstatě likvidace něčeho, co existovalo po staletí a od té doby nejen to město, ale další místa, jako Štoky třeba, tak už nikdy to vlastně není to, co to bylo předtím.
1: Já tě ještě doplním právě, protože vlastně to 700 let dlouhé soužití Čechů a Němců tady na Jihlavsku končí tedy odchodem většiny obyvatel německé národnosti. Ale samozřejmě se promítá i do veřejného prostoru. Začínají se samozřejmě přejmenovávat ulice a obce, které měly německé názvy. Já jsem taky našla dobovou citaci, kde byly dokonce vylepovány plakáty a vyzývaly ty místní výbory a samozřejmě i občany, aby přejmenujte neodkladně všechny němectví připomínající obce a ulice v nich. Volte jména, jich jsou pokryta slávou, ctí, hrdinstvím, ušlechtilostí a vzdělaností. Pak samozřejmě i mizí je konfiskace majetku. Dokonce jsem se dočetla, že jde o nějakých 466 podniků jenom v Jihlavě a jsou to teda především německé, ale také židovské podniky, které jsou konfiskovány. Některé se buď to dostávají pod českou správu a přeměňuje se třeba ale i to, co vyrábí. Některé úplně zanikají, některé úplně mizí vlastně z té mapy. A co je velice i zajímavé, a to je opravdu i si myslím velký rozdíl oproti některým oblastem v Sudetech, tady ten odsun hodně zasahuje smíšená manželství, protože se budeme třeba bavit o oblasti nějakého Krušnohoří, tak tam, jak byly v drtivé většině jenom němečtí obyvatelé, tak tam ta smíšená manželství nebyla tak rozšířená jako tady na Jihlavsku. A já jsem našla, že předseda Národního výboru František Hons navrhl, že by se to dalo vyřešit jednoduše. Ať se české ženy rozvedou s Němci,
22: ať mají
1: potvrzení od tří svědků, že nebyli proti Čechům. Tak já jsem se to snažila jako představit. Ta po vás řekla, dobře, já se rozvádím a prosím vás, tady sousedí, můžete mi podepsat, že takhle to nějak mělo fungovat.
22: Fungovalo to tam je vlastně zajímavé, že se tam v určitém typu té persekuce a toho nátlaku opakuje to, co bylo vlastně, co je nacistický antisemitismus. Není tam samozřejmě to rozhodující, to koneční řešení, ale jinak tohle je úplně stejný. To je přece takový, jako když byli nuceni k tomu árici ze smíšených manželství, aby se rozváděli se svými židovskými ženami nebo muži. A tohle to je, myslím, identický. Možná je ještě dobrý říct, ještě máme trošku času tady k tomu Jihlavsku, že taky co zaniká, nebo co je, myslím, tragédie, je ten konec vlastně soužití nejenom v tom městě, kde to je jako jedna věc, ale na těch vesnicích. Že tady na jedné straně vlastně ten dopad na Vysočinu nebo na tyhle ty oblasti, na ten jazykový ostrov, není tak velký jako v těch celých vysídlených oblastech, já nevím, v Jizerských horách, na Šumavě a tak, kam přichází úplně noví osídlenci, protože tady to dost často ty majetky obsazujou, ne vždycky, ale dost často lidi, kteří jsou z okolí, a vlastně se úplně jako neproměňuje, ta krajina nestrácí paměť. Jo. Pak tady zůstává hodně lidí jako z těch smíšených manželství a pořád to nějak trvá, ale co se zničí, jako je nějaká koexistence těch lidí v těch vsích. Myslím, že dobrý případ je ten slavný, ponuře slavný Dobronín, který jsme nezmínili, kdy vlastně najednou jakoby sousedi, který se znali a nějak spolu komunikovali, tak tohle to skončí. No. A že i když to tady není tak brutální, jako v jiných místech pohraničí, tak ale stejně ty zločiny a ty ukradené majetky a to všechno, podle mý zkušenosti, to v těch vesnicích jakoby nějakým způsobem zůstává. No.
1: Než se ještě dostaneme k Dobronínu, tak já tě zase tady doplním, že ano, tam ta otázka těch roztržených vlastně rodin, že dost často je část odsunutá, část tady zůstává. ale teď vlastně mají znemožněno se prakticky vidět. Němectví v tom regionu vlastně téměř není připomínáno, naopak se vyzdvihují pouze ty české kořeny, pouze ta česká historie. Trošku to samozřejmě polevuje kolem roku 1968 s příchodem Pražského jara a uvolněním vztahů. Tam už nějaké ty první návštěvy začínají i být. A k té snaze o narovnání těch vztahů samozřejmě dochází až po roce 1989.
22: Ty jsi hrozně přešla už k té paměti vlastně, nebo k tomu, jak to bylo, ale tam je asi zajímavý připomenout, že na příkladu Gustava Mahlera je asi dobře vidět, jak vlastně ta historie byla vytěsněná, protože jistě nebyl Gustav Mahler tabuizovaný, ale zároveň se to nijak zvlášť, pokud vím, nepřipomínalo až do 90. let, jako tak, že se jako narodil v Kališti a že tady žil v Jihlavě. A myslím si, že by se našli doklady toho, že to bylo nežádoucí, protože byl Žid, protože byl katolický konvertita německého jazyka. Ještě odešel pak do Vídně. Ale je to, myslím, viditelný na tomhletom příkladu. Já mám ještě jeden takový příběh, který jsem chtěl jenom zmínit. A to vlastně taky souvisí s tím vytěsňováním paměti. Já jsem teď zpracovával, řeknu to jenom rychle, příběh Gertrudy Samuelové tady z Jihlavy. A to je dívka, která se narodila v roce 42, možná i některý z vás znají. V roce 1942 porodila jí německá dělnice, která se jmenovala Frieda Schäberl. A nechtěla jí a dala jí tuhle tu malou holčičku, když bylo 7 dní, tak jí dala svý český kamarádce. Ta byla Němka, ta matka, a dala jí svý český kamarádce, která se jmenovala Hedvika Vašbuchtová. A tahle ta Hedvika se ujala tý malý holčičky, ale neřekla jí, že je Němka. Nikdy jí to neřekla. A vychovávala jí jako česky a jako českou dívku. Kromě toho měla ještě 3 další děti a měla to velmi komplikovaný. A součástí toho, že to tý Gertrudě neřekla, že je Němka, ona vůbec nevěděla, kdo je její matka, tak součástí toho bylo, že svedla v roce 45 obrovský zápas o to dítě. A teď to je právě ukázka zaprvé těch absurdních poměrů jako v roce 45, kdy ta holčička měla jako německý jméno a měla německou příslušnost po matce. Ona ji neadoptovala, ta Hedvika, za války. Takže se úřady rozhodly, že bude zařazena do odsunu. A bylo to 4leté dítě, byla tam velmi důvodná obava té Hedviky, že toto dítě nepřežije, chtěli jí dát do nějakého tábora někde u Buskovic. Takže se dochovala korespondence, našel jí publicista Zdeněk Geist, který se toho tady místní, který se ujal toho případu, vyšel o tom článek v Jihlavských listech, myslím, velmi dobrý. A dochovala se prostě korespondence této paní Hedviky, kdy se snaží přesvědčit úřady poválečného Československa, aby to dítě nezařazovali do transportu, obrací se na nějakou evakuační komisi, ta jí to zamítne, pak jí to někdo jiný přislíbí. Trvá to asi rok, to úsilí, nakonec teda je povoleno, aby dítě zůstalo velkoryse. Ona musí neustále slibovat, že jí vychová česky, dokonce tam někde myslím píše, že nechce, aby se ta holčička o svém německém původu dověděla. Ta její biologická matka, tý Gertrudy, kterou ona neznala, tak ta mezi tím patřila k Němcům, kteří utekli z Jihlavy, protože ona se bála, tato Frieda, a neodjela s transportem, ale utekla s německýma vojákama, který opouštěli Jihlavu. No. A teď zkrátím ten příběh, ale teď se to už týká té paměti. Tahle ta Gertruda jako žili chudě a žila s tou Hedvikou jako v domnění, že to je její matka, že je česká holka, ale v roce 48 ta Hedvika ve věku asi 40 let byla i diagnostikovaná rakovina a v roce 50 umřela. A jako péči o ty děti převzala její sestra, která se podle vzpomínek Gertrudy vyznačovala jednak tím, že byla velmi násilná. Pravděpodobně tam hrálo velkou roli, že ta Gertruda byla adoptovaná a že byla Němka, takže ona ji brutálně tloukla až tak, že dokonce i v té době, kdy se bytí dětí považovalo za běžný, tak ji vyšetřovali. Ale jako tahle ta teta tý Gertrudě nadávala do německých palic a německých sviní. A jako díky tomu to dítě, který mu v té době bylo asi 8 let, zjistilo, že teda jako je něco jinak a dozvěděla se, že je německého původu. No a teď už to zkrátím, pak se ten příběh nějak odvíjí, ale ona vlastně až po roce 89 zjistila s pomocí jihlavských badatelů, jakoby nějaký větší podrobnosti o té německé matce, zjistila, že je teda Němka i po otci, zjistila jméno svého otce, který o ní neměl zájem a nebyl uvedený v křestním listě, a zjistila, že někde měla bratra, protože ta její německá biologická matka měla další dítě a taky ho dala k někam adoptovat, a ten bratříček Antonín, který odešel s nějakým odsunovým transportem, čili to je úplně rozložený rodinný soužití, a do toho roku 90 jako ona to vlastně nemohla zjišťovat, čo? To nešlo, i kdyby jako se snažila sebe víc. No. A je to jeden taky z příkladů vlastně, jak to říct, zásahu jako velkých dějin do běžných lidských životů. Se omlouvám, že jsem mluvil dlouho, ale já jsem byl tím zasažený tím příběhem.
1: My si totiž vždycky říkáme, že máme hrozně málo času, když děláme klasické díly 27 minut, tak na sebe ve studiu děláme, ještě bych potřeba říct tohle, ještě tohle, ale už nemáme čas. A na těch živácích pak si říkáme, super, tak máme hodinu, a pak zjišťujeme, že i hodina je pro nás málo. A to jsme tu jenom ve dvou, když jsme ve třech. Je to takové jako číhání na to, když ten druhý nadechuje. A já jsem se teda říkala, že úplně závěrem bychom tedy ještě v rychlosti se podívali do toho Dobronína.
22: No.
1: Protože Dobronín je vlastně taky takovým symbolem možná toho vyrovnání se s některými vzpomínkami, dá se to tak vnímat, protože masakr, který jsem odehrál, tak se vlastně nějakým způsobem otvírá a mluví se o něm otevřeně až po roce 2000 nebo 2009 dokonce, i když nějaké zmínky, Adam potom o tom bude mluvit, jsou už samozřejmě dřív. Já bych jenom úplně v rychlosti řekla, co tam stalo, a pak se dostaneme k tomu odkrývání. Vlastně v Dobroníně byla nějaká první taneční zábava po skončení druhé světové války, tuším, že 19. května 1945, které se účastnil i právě ty revoluční gardy, které jsme zmiňovali. A samozřejmě chlapci něco popili a přišli jim asi jako výborný nápad vytáhnout tam internované Němce, kteří tam čekali na odsun. Nahnali je na louku Budínka, tam je donutili, aby si sami vykopali hroby, a pak je velice brutálním způsobem, oni snad umlátili lopatami a rýči, tak je umlátili, zahrnuli. Jenomže zahrnuli i tak špatně, že jim tam z toho ještě koukali ruce, nohy. Druhý den tam snad museli jít ještě ty místní obyvatelé to ještě znovu jako zakrýt, pohřbít lidi trošku více, aby byly zahlazeny ty stopy. A ty stopy opravdu zahlazeny byly na dost dlouho, protože během, ačkoliv ti lidé si to někteří pamatovali, tak většina z těch svědků byla odsunuta. Čeští svědci o tom asi nemluvili. Navíc za komunistů se samozřejmě neotvíraly tyhle ty témata té pomsty na Němcích, což je třeba případ i Postoloprt a podobných dalších masakrů, o kterých my s Adamem už jsme také v Lesech paměti mluvili. A celé to tak nějak utichá, minimálně v československém prostoru a v českém prostoru, až do toho roku 2009, kdy novinář Miroslav Mareš vlastně toto téma otevírá znovu, protože on narazí na nějaké ty výpovědi pamětníků, kteří žijí v Německu.
22: Já jsem to právě chtěl říct, že tohle je práce tady místního Michala Mareše, který o tom asi ví nejvíc. Já to neznám tolik, já jenom vím, že ten dobronínský případ je, jakoby já jsem o něm věděl předtím, a teda nějak jsem potom nešel, jenom mi to vyprávěli nějaký lidi, abych vysvětlil ten vztah, tak my máme dům kousek od Havlíčkova Brodu a mě to zajímalo. A vím, že jako člověk, který mi to vyprávěl, který taky takový vysočinský badatel, tak říkal, že o tom zkoušel něco zjistit, a vyznačovalo se to samozřejmě tím, že nikdo nechtěl mluvit. No. A pak zlom u toho dobronínského případu byl pan Mareš, a pak vyšla kniha Hermy Kennelový, která se myslím jmenuje Bergersdorf, je to tak. Její manžel je potomek jednoho z lidí, který tam pravděpodobně zemřeli. Já si nepamatuju ty jména, tak to nechci říkat, nechci se pouštět do výkladu, do kterého bych se zamotal, jenom... Pardon.
1: Já ti tady doplním. Já to jméno mám napsaný.
22: No.
1: A mám dokonce i citaci pána. No. Protože ten manžel paní Kennelové, o které jsi mluvil, se jmenuje Gerhard Koperník. A právě při tom masakru v Dobroníně byl zavražděn jeho dědeček, tehdejší starosta města Kamenné, o které ty ještě potom budeš mluvit. A já jsem si vypsala takovou krátkou citaci, kterou on si zapsal. Je to masový hrob, ve kterém leží 11 německých vojáků, kteří byli zastřeleni po válce tady v okolí. Leží tady také můj dědeček, bývalý starosta Bergersdorfu, Kamenné. On nebyl žádný voják, ale starosta v této německé vesnici. A byl 14.5. ve své vesnici takzvanými partizány zatčen, mučen a potom zemřel tady v Polné a byl hozen do tohoto hrobu, stejně jako ostatní vojáci. Ale ta Kamenná je vlastně zajímavá.
22: No, Kamenná je zajímavá tím, že to je, myslím, určitá ukázka toho, vracíme se trošku zpátky ještě, ale je to určitá ukázka toho, jaký měli ty Němci, a myslím ty jako hospodáři a běžní lidi, ne politický činovníci, jaký měli vztah k tomu nacismu, to taky říkají všichni pamětníci, a pro tu Kamennou je to, myslím, taky typický, že ty lidi na začátku asi nebyli všichni nadšení a nějak jim to nevadilo, ten nacismus, taky nevěděli úplně, co to bude, ale nebyli to primárně politický aktivisti, že? A pak najednou začali jako synové chodit do války, začali lidi umírat na frontě, manželé, synové, na to vzpomíná několik pamětníků tady z té oblasti. A samozřejmě to nadšení začalo velice klesat. A spousta těch lidí pak spíš jako se báli následků. Oni třeba z oportunismu vstoupili do NSDAP, ale myslím, že jako přesvědčení nacisti to velmi často nebyli. Případ Kamenný je zajímavý, já to vím jenom z té knížky Hermy Kennelový, tím, že si oblíbil vysoký německý důstojník místní, nacistický, respektive vysoký důstojník SS, jehož jméno jsem teď zapomněl, už nemáme čas, abych to dohledával, a udělil tý Kamenný

0: ten region, teda ne ta vzorová vesnice s Esterom tady. A pak mě zaujalo, to je druhá poznámka k tomu Dobronínu, že v jednom tom hrobě na Buďánkách bylo asi 13 mrtvých, myslím, pak se našel další hrob. Myslím, že Michal Mareš je přesvědčený, že jsou ještě další. A mě fascinovalo to zkoumání, to je taky myslím typický, že tam byla strašná nechuť k tomu tu kauzu jako otevírat a šetřilo se to na základě, říkám-li to dobře, Marešova trestního oznámení a nebo podnětu na zastupitelství a teď tam probíhal průzkum policejní a vědecký, kdy se nejdřív teda určovalo na základě těch kosterních ostatků, kolik je to lidí a tak dál a tak dál, pak pokusy o identifikaci těch obětí. Všechno mě připadá v pořádku, ale přitom se jako mimo jiný ukázalo, že ty kosti jsou poškozený pravděpodobně proto, že vedle toho hromadného hrobu se dělala meliorace a tam pravděpodobně musel ty ostatky někdo vyorat. A zase jako typický pro tu ztrátu paměti, prostě oni to zase zahrabali zpátky, že jo, někdy v těch 70. letech, nebo kdy to bylo. No. A pak to vyvrcholilo celý místní nechutí, když se ten případ otevřel, kdy se tam styčovali různý kříže, myslím, že ten první někdo podříznul motorovou pilou, další nevím, ten je železný, že jo, tak nevím, jak to, ale že ten Dobronín je takový symbol, jako nechuti se tím zabývat, naštěstí myslím už ne úplně nechuti, jak to říct, jako státních orgánů, i když tam taky bylo nějaký embargo na informace, ale to už bych si vymýšlel, je to dávno. No.
1: Já jsem se dočetla, že dokonce v 90. letech už začali jezdit na to místo, na tu louku Budínka, Němci.
0: Jo, ono se to vlastně našlo s pomocí teda německých svědků.
1: A kteří tam opravdu jezdili tam už klást věnce a právě vstyčovat třeba malé dřevěné kříže, ale ty vždycky do druhého dne zmizely, to je přesně to, o čem mluvíš. Možná bylo to takové, co já vždycky říkám, nevidím zlo, neslyším zlo, že možná byla ta nechuť se k tomu vůbec vracet, protože možná ti lidé měli i pocit, že to dávno, my jsme ani nebyli naživu v té době, proč znovu otevírat nějaké staré rány, ale já si myslím, že je dobře, že o tom mluvíme a že v dnešním veřejném prostoru to není tabu, i tyhle ty věci. My vám hrozně děkujeme, že jste to s námi vydrželi celou tu hodinu a byli jsme moc rádi, že jsme mohli přijet sem za vámi do Jihlavy.
0: Tak to všechno obvykle běží v hlavě, co jsme neřekli, nebo co jsem řekl blbě, ale taky moc krát děkuju a ty pamětníci, my jsme těch ukázek měli nachystáno víc a nestihli jsme je pustit, ale ty, o kterých jsme mluvili, tak já jenom řeknu, že jsou všichni na paměti národa. Na té paměti národa jsou i fotografie těch lidí a myslím, že to docela zajímavé si to projít.
1: Takže vám děkujeme, mějte se moc krásně.
0: Děkuju moc, nashledanou.
2: Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus můžete číst i se zavřenýma očima. Přesvědčit se o tom můžete na veletrhu Svět knihy. V sobotu 16. května popolední představíme unikátní historickou sérii o procesu s K.H. Frankem, která je sestavená ze záznamů přímo ze soudní síně. Po jedné odpoledne vás v magazínu Ex Libris provede literární historik Martin C. Putna svou knihou Řím antituristický od Remula a Rema po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny. Přesně ve 2 hodiny odpoledne usedne do křesla Interview Plus Timothy Snyder a po 3. odpoledne bude hostem Plusu kontroverzní alžírský spisovatel Boulem Sansal, který se dostal do vězení kvůli svým geopolitickým názorům. Že literatura je plus a plus je literatura, se můžete přesvědčit na veletrhu Svět knihy. V sobotu 16. května v expozici Českého rozhlasu v pavilonu D na pražském výstavišti. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Májové paradoxy. Rok od zvolení papeže Lva 14. či ruský vládce a rozmnožovatel v jedné osobě. Nejenom tato témata rozebrou v páteční, ale sváteční půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
2: Názory a argumenty.
3: Přesně po týdnu dnes opět slavíme státní svátek, den vítězství nebo též osvobození, výročí konce druhé světové války

0: v Evropě. Dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová ale připomíná i paradoxy, které se s májovými svátky pojí.
1: Je to paradox až perverzní. Zatímco v těchto dnech tradičně oslavujeme, dnes už po 81. konec druhé světové války, páchá země, která se tehdy o osvobození téměř celého území našeho státu od nadvlády nacistického Německa zasloužila, už pátým rokem na Ukrajině, tedy de facto za našimi dveřmi, válečné zločiny hraničící s genocidou. A nezdráhá se vyhrožovat Evropské unii, a tedy i nám, jadernou katastrofou. V mezinárodním právu je pojem genocidy přesně definován a znamená, že rozhodující je záměr agresora zničit nebo vyhnat skupinu obyvatel jako celek. Přesně tím se Vladimír Putin vůči Ukrajincům netají. Ve své eseji o historické jednotě Rusů a Ukrajinců, zveřejněné půl roku před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022, upírá Ukrajině právo na existenci. Podle Putina jsou Ukrajinci přirozenou součástí Ruska a jako samostatný stát jednoduše neexistují. Jenže Ukrajinci se navzdory ruské přesile i skomírající podpoře spojenců už pátým rokem nevzdávají. A tak ruští generálové neváhají vytvořit na Ukrajině nesnesitelné životní podmínky. Po nepřetržitých útocích na ukrajinské elektrárny přicházejí s nastávajícím létem evidentně na řadu ničivé ruské nálety na vodovodní infrastrukturu. Když už ne zlomit, tak Ukrajinu zničit, Ukrajince vyhnat a jejich děti odvléct do zajetí. Příznaky genocidy, etnických čistek a válečných zločinů zaznamenávají mezinárodní instituce toho času kromě Ukrajiny také v Súdánu, Myanmaru, Náhorním Karabachu, Etiopii, Somálsku, ale i v pásmu Gaza. Vážná podezření na porušení mezinárodního humanitárního práva existují v případě izraelských útoků na teroristy v Libanonu a kvůli úderům na civilní infrastrukturu, také pokud jde o americké zásahy v Iránu. Až se zdá, že v situaci, jako je ta dnešní, kdy se válčí, právě doválčilo, nejspíš brzy válčit bude, málem kam se člověk podívá, se mezinárodnímu právu příliš nedaří. Přesto je důležité na něm trvat. Kdyby totiž před 81 lety, v květnu a v červnu 1945, už existovalo OSN a soudní tribunály s normami mezinárodního humanitárního práva, museli by v něm být například zaznamenány jako československé zločiny proti lidskosti minimálně dva masakry sudetoněmeckého obyvatelstva, které v rámci takzvaného divokého odsunu nespáchaly hordy domácích sadistů, ale regulérní armáda. Jde o Postoloprty, kde vojáci první československé divize popravili bez soudu až 1600 sudetských Němců a o švédské Šance u Přerova, kde příslušníci 17. pěšího pluku zastřelili 265 karpatských Němců, včetně 120 dětí. Kdyby se tohle v Česku běžně vědělo, měl by to Tomio Okamura a jeho věrní s rozdmícháváním nenávisti proti nadcházejícímu sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně podstatně obtížnější.
0: Slyšeli jste komentář Lídy Rakušanové. Přesně před rokem zaznělo z centrálního balkónu baziliky svatého Petra ve Vatikánu Habemus Papam, máme papeže, prohlášení, na které nejen zástupy věřících pod balkónem napjatě čekali. Byla zvolena nová hlava římskokatolické církve, papež Lev XIV. A jeho první rok na Petrově stolci komentuje dramaturg náboženského vysílání České televize Martin Horálek.
2: Dnes je to právě rok, co byl na svatopetrský stolec zvolen Robert Francis Prévost, papež Lev XIV. Konkláve jsem tehdy sledoval přímo v Římě. S kolegy z České televize jsme byli 8. května připraveni v případě potřeby i hned vstoupit do vysílání. ale popravdě řečeno, jsme to ani moc nečekali. Všeobecně se mělo za to, že po smrti charismatického Františka bude volba papeže patřit k těm obtížnějším, a tedy i delším. Že bychom na lodi svatopetrské baziliky spatřili muže v bílém už druhý den konkláve, předpokládal málo kdo. A tak, když se v podvečer nad Sixtinskou kaplí objevil bílý kouř, bylo to první překvapení. Tím druhým pak byla osoba nového papeže. Krátké konkláve totiž nahrávalo spekulacím, že kardinálové vsadili na jistotu a svou důvěru dali státnímu sekretáři, tedy něco jako vatikánskému premiérovi, Pietru Parolinovi. Ten byl považován za hlavního favorita. Jenže i v roce 2025 platilo vatikánské pravidlo, že kdo vchází do konkláve jako papábile, vychází z něho jako kardinál. Ovšem ani Robert Prévost nebyl mezi kardinály žádný zelenáč. Vedl jedno z nejvlivnějších vatikánských ministerstev, v jehož gesci je výběr biskupů po celém světě. S mnohými kardinály se tak znal osobně. I tomu zřejmě při volbě pomohlo. Dnes ho lidé znají jako prvního amerického papeže v dějinách. V konkláve měl ale spíše pověst neamerického Američana. Velkou část své dospělosti totiž prožil mimo území Spojených států. Studoval v Římě, mnoho let strávil v Peru. Jako nejvyšší představený augustiniánů navštěvoval řádové komunity po celém světě. V této funkci se naplno projevily i jeho manažerské a diplomatické schopnosti. Vysoce inteligentní člověk s matematickým vzděláním. Ovládá 7 světových jazyků, orientuje se v algoritmech umělé inteligence. Miluje tenis a baseball, ale umí také jezdit na koni. Právě tak se jako misionář dostával za těmi nejchudšími z chudých. I to je současný papež. Ti, kteří ho znají osobně, o něm mluví jako o člověku s velkou vnitřní silou a odhodlaností. Přestože ovládá mnoho jazyků, mluví spíš méně a s rozvahou. Při své práci bývá velmi systematický. Někoho takového nejspíš kardinálové před rokem hledali. Temperamentní pontifikát papeže Františka, který sázel spíš na osobní charisma a okamžitou inspiraci, než na opatrnou diplomacii a podklady úředníků, nezanechal vatikánskou kurii v nejlepší kondici. Dokonce sami kardinálové před papežskou volbou přiznávali, že se navzájem neznají. Od Františkova nástupce tak požadovali mnohem těsnější spolupráci. Lev XIV. Jim v tomto smyslu vychází vstříc. To, co kardinálové oceňují jako přednost papeže Leva XIV., může být ale také jeho achillova pata. Papež je symbol. Věřící sledují každé jeho gesto nebo mimiku. Lidé, kteří přicházejí na jeho mše nebo audience, touží být uchváceni jeho osobností. Čekají zážitek. Silní, charismatičtí vůdci, kteří umí jediným gestem strhnout davy, mají nespornou výhodu. Je ale otázkou, zda se právě tohle dá vůbec naučit. Možná, že si papež Lev XIV. Nakonec najde jiné komunikační způsoby, které budou lépe vyhovovat jeho naturelu. Každopádně bude zajímavé sledovat, jak si ve svém úřadu i nadále povede.
0: U mikrofonu byl Martin Horálek. Článek 42.7 smlouvy o Evropské unii o kolektivní obraně hovoří o vzájemné pomoci v případě napadení. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Má v Unii fungovat vlastně jako článek 5 NATO, jenže tuto základní bezpečnostní pojistku americký prezident Donald Trump opakovaně zpochybňuje. O článku 42.7 se proto v poslední době na summitech evropských lídrů často hovoří. Tak říkající je ve flóru, přitom to ovšem zatím není nic jiného než prázdná nádoba a nestačí, aby Unie byla připravena na válku, říká dlouholetý zpravodaj ČTK Bruselu komentátor Info.cz Karel Barták.
3: Velvyslanci 27 se sešli tento týden k prvnímu 3hodinovému cvičení. Čelili při něm zatím jen hybridnímu útoku. Měli tedy za úkol aktivovat klauzuly o kolektivní obraně, sehnat a koordinovat

0: odpovídající pomoc, zapojit Evropskou komisi a podobně. Scénář cvičení byl oproti plánům významně osekán. Byly vyloučeny nejradikálnější varianty jako přímý ozbrojený nepřátelský útok. Údajně proto, aby si to Američané nevzali jako záminku ke zpochybnění své oddanosti zmíněnému článku 5. Ačkoliv Trump mluví o této eventualitě stále otevřeněji, plus vyhrožuje stažením tisíců amerických vojáků z Německa, neodvažují se Evropané vstoupit na minové pole jeho vyhrůžek a neustálých otoček. Nakládají zatím článkem 427 velmi opatrně. Moc dobře vědí, že se na rozdíl od toho naťáckého neopírá o žádnou solidní vojenskou strukturu a že jedině NATO disponuje dnes v Evropě reálnou vojenskou silou a velitelskou hierarchií schopnou generovat odstrašení, tedy odradit protivníka od páchání nepřátelské činnosti. Pokud by se Trumpovi Spojené státy skutečně odmítly v případě ruského napadení evropské země NATO aktivovat článek 5, byla by EU nucena se formálně uchýlit ke svému scénáři. Ve skutečnosti by tak členské státy zřejmě aspoň zprvu jednaly na vlastní pěst a nabídly vojenskou pomoc napadené zemi individuálně, podobně jako se Francie či Řecko zachovaly vůči Kypru, když na jeho území dopadly na začátku března iránské drony. Nebo když Trump vyhrožoval anexí Grónska, tady dokonce hrozil evropsko-americký střet, tedy absolutně nejhorší scénář ze všech. Na kyperském summitu minulý týden se mluvilo hodně o rychlém a hlubším propojení evropského a ukrajinského obranného průmyslu, zejména masové výroby a nasazení dronů a protidronových zařízení. Komisař Andrius Kubilius mluvil jasně. Pouze Ukrajina disponuje zkušenou vojenskou silou a inovujícím obranným průmyslem prověřeným v boji. Nesmíme ztrácet čas, říká Kubilius. Neusilovat o takové propojení by byla vážná strategická chyba. Problém je ovšem v tom, co Ukrajina za takovou pomoc žádá stále naléhavěji, a to je rychlé přijetí do Evropské unie. Většina evropských vlád není zatím k takovému kroku ochotna. Ještě není tak zle, aby se EU pustila do takového rizika. Článek 427 zůstává tedy pouze závazkem i příslibem na papíře a všechnu pozornost dál poutají kličky nevyzpytatelného amerického prezidenta.
1: O evropské bezpečnosti hovořil Karel Barták.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jako každý pátek nemůže chybět ani pohled do Ruska od Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnes o vládci a rozmnožovateli v jedné osobě.
3: Když prorusky naladění obyvatelé západních zemí popisují přednosti režimu v Ruské federaci, často uvádějí, že jde o pilíř mravnosti v porovnání se zkaženým západem. Ruský list Komsomolskaja pravda zveřejnil před několika dny reportáž, která představu o mravnosti tamního života upřesňuje. Redaktor Vladimír Vorsobin se vydal do města Koltuši u Petrohradu za místním vládcem a rozmnožovatelem dětí Eduardem Čirkem. Tento starosta je majitel 105 místních nemovitostí a manžel jedné úřední a 20 dalších žen, které používá jako materiál pro množení malých Rusek a Rusů. Oplodňovat ženy začal, když mu bylo 42 a rozjel to na plné pecky. Teď je mu 60 a, jak píše autor, během 18 let vyčerpávající demografické práce splodil 33 dětí. Konec citace. Osobní rekord má z roku 2017, kdy se mu narodilo 6 synů. Současně zmnožoval majetek. Jen samotné obchodní centrum v Koltuších mělo hodnotu 12 milionů eur. Vlastním 7 aut, převážně značky Cadillac a Lincoln. Vše je napsané na mě. Nic neskrývám, sděloval Čirko. Své děti školou povinné vozí 1. září dvěma autobusy. Jako správný konzervativní Rus odděluje kluky od holek. Každé pohlaví má vlastní vehikl. Začal budovat městský rekreační komplex, ale nakonec, co by rodině založený člověk, umístil do nových domků vlastní harém i s ratolestmi. Místní svého hodného pána milují. Autor reportáže napsal, jde o pohřeb, Čirko pomůže. Jakýkoliv jiný problém, Čirko je tu. Sportovní kroužky na jeho náklady. Potřebuje škola něco, jděte za ním. A protože dobrá polovina biznesu v Koltuších patří také Čirkovi a byl vždy ochoten zaměstnat dobrého člověka, chodili za ním lidé s prosíkem jako za hodným pánem. Konec citace. Místní obyvatelka redaktorovi řekla, sama bych svou dceru k Eduardovi Michajlovičovi přivedla. Ta moje se dodnes soudí s bývalým manželem tím hajzlem. Žádní chlapi nezbyli, jen on. Lituju, že jsem mu tu moji holku nenabídla. Konec citace. Autor byl viditelně nalomen, protože ukončil text slovy. A co, kdybychom odhodili předsudky? Co, když právě v tomto bohatém supertaťkovi spočívá spása Ruska? Předsedkyně výboru státní domy pro ochranu rodiny a otázky otcovství, mateřství a dětství, komunistka Nina Ostaninová nad Čirkem ohrnula nos. Tady nejde o otcovství. Tomu už se s dovolením říká smilstvo. Je to útok na institut tradiční rodiny. Na to ale bohatý superteďka z vysoka kašle. Svědčí o tom úryvek z reportáže. Sentimentálně Eduard mi sněhou v očích ukazuje modrý řád. Čirko je jeho jediným držitelem. Jediným v Rusku otcem hrdinou. Vládce Koltuší o tento titul dlouho bojoval. Co by bývalý boxer přitlačil k provazům vládu Leningradské oblasti, poté státní domu a dožadoval se uznání svých rodičovských zásluh. Odmítli mu ten sen splnit. Tak se vyznamenal sám. Jménem správy svého města zřídil zmíněný řád a navzdory protestům prokuratury se ho zmocnil. Konec citace.
1: Za ruské kulisy nechal nahlédnout Alexandr Mitrofanov. I v dnešní svátek připomeneme jeden ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Andrej Babiš nechal v kauze Čapí hnízdo Naďovou samotnou, říká k novému rozsudku prvoinstančního soudu v této kauze komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
4: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, prohlásil soudce Jan Šot. Na tomto výroku by nebylo nic mimořádného, kdyby nezazněl po Šotově verdiktu, kterým odsoudil Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo k podmíněnému trestu odnětí svobody a k pokutě ve výši 500 000 korun. Soudce měl potřebu dát veřejně najevo, že se nestotožnil s výrokem odvolacího soudu. Ten mu de facto přikázal, jak má v této kauze rozhodovat. Vzhledem k tomu, že je kauza Čapí hnízdo velmi sledovaná, Šotova slova zpochybňující vinu Jany Naďové zaujala. Nejde přitom o záležitost zcela výjimečnou. Názor dvou soudních instancí se občas diametrálně odlišuje. V takovýchto případech platí, že soud prvního stupně je povinen respektovat názor soudu odvolacího. To se stalo i v kauze Čapí hnízdo. Rozsudek není pravomocný a je jisté, že se nesoulad mezi názory na vinu Jany Naďové bude ještě řešit. Velmi pravděpodobně u Nejvyššího soudu a možná i Ústavního soudu. Aby k těmto institucím případ Čapího hnízda doputoval, musí se uskutečnit ještě jeden mezikrok. Tím je odvolání proti trestu k vyšší instanci, tedy k soudu, který zavázal Jana Šota, jak má rozhodnout. Vzhledem k tomu, že pokyn respektoval, nedá se očekávat nic jiného, než že vrchní soud odvolání zamítne. Potom se otevře cesta k už zmiňovaným dalším instancím. Na ní neměla Jana Naďová kráčet sama. měl i doprovázet spoluobžalovaný Andrej Babiš.

0: Vládní většina rozhodla o tom, že po dobu výkonu poslaneckého mandátu bude mít klid. K trestnímu stíhání ho poslanecká sněmovna nevydala. V odůvodnění také zaznělo, že ve spisu jsou některé procesní kroky, které prý nebyly v pořádku. Posuzovat, zda tomu tak skutečně je, přísluší soudům. Tím, že sněmovna neumožnila pokračovat v trestním stíhání Andreje Babiše, tyto sporné procesní kroky stejně nevyřešila. Až nebude současný premiér chráněn poslaneckou imunitou, bude jeho případ pokračovat. Pokud se do té doby nezmění legislativa, měl by být uznán vinným, stejně jako Jana Nagyová. V tuto chvíli to není zdaleka jisté. V médiích se totiž objevila informace, že se připravuje změna trestního řádu. Ta má, zjednodušeně řečeno, rozvázat soudcům první instance ruce a zbavit je povinnosti jednoznačně respektovat názor soudu odvolacího. Pokud by tato změna prošla, měl by Andrej Babiš prakticky jistotu, že bude zbaven viny. Názor soudce Šota, že by Jana Nagyová neměla být odsouzena, se týká rovněž současného premiéra. Ostatně to ve svých rozsudcích v minulosti dal už dvakrát jasně najevo. Takže poslanecká imunita, jak se názorně ukazuje, Andreje Babiše ochránila před odsouzením. Byť by bylo nepravomocné, zapsal by se předseda ANO do historie jako první úřadující předseda vlády s takovýmto rozsudkem. Zároveň mu poslanecká imunita dala naději, že by v budoucnu mohl z kauzy Čapí hnízdo přece jenom vyváznout bez trestu. Jana Nagyová má smůlu. Jí by se případná novela trestního řádu netýkala. Takže po cestě k definitivnímu uzavření své kauzy bude nadále kráčet sama, byť Andrej Babiš sliboval, že ji v tom samotnou nenechá.
1: To byl komentář kolegy Petra Hartmana. A zbývá už jen pravidelná páteční glosa. To si pište, vybízí hudebnice a básnířka Eva Turnová.
2: Nedávno konečně nabyla účinnosti nová superdávka jako pomoc lidem v nouzi. Pavel je spisovatel. V lednu vydělal málo, v únoru nic, v březnu trochu víc, v dubnu zase nic. Paní za přepážkou na sociálním se podívala do počítače a prohlásila: vaše žádost o superdávku byla zamítnuta. Jak to? Vydělal jsem si průměrně 15 000 měsíčně. Podle nás jste vydělal 35 440. Cože? Ano. 80% z hrubé mzdy. To je daný fiktivní příjem každé OSVČ. To mi nesedí, řekl Pavel. Ale nám to sedí, řekla paní. A můžu si ho teda vybrat? No to nemůžete, je fiktivní. A kdybych se na to vyfiknul? Ne. Tak co mám dělat? Ukončete živnost a zaměstnejte se. Ale kde? Já umím jen psát. No a co píšete? Romány, fiktivní. No tak pojďte k nám, to zapadnete. Určitě? No to si pište. Pavel nyní pracuje na úřadu práce. Sedí na správné straně přepážky. Místo románů vymýšlí příjmy. Fabuluje podle tabulek. Model se ujal, zavedl se celoplošně. Malíři přestali malovat, hudebníci hrát, fotografové přestali fotit, tvoření už se nevyplácí. Každý je rád, že má plat, který si může vybrat. I když by fiktivně vydělal mnohem víc, kdyby dál dělal to, co ho neuživí.
1: Glosa Evy Turnové byla už posledním příspěvkem pátečních, přesto svátečních názorů a argumentů. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Premiér trvá na tom, že prezident na letní summit NATO v Ankaře nepojede. Mezinárodní federace novinářů zkritizovala navrhovaný model financování veřejnoprávních médií v Česku. První etapu cyklistického Gira vyhrál ve sprintu Francouz Manier, Čech Hirt dojel v 7. desítce. Na dálnici D2 na příjezdu do Česka směrem ze Slovenska pozor na nehodu. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Později se začne vyjasňovat a teploty většinou do 20 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se znovu neshodli na tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce. Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. Sám s účastí dál počítá a trvá na ní.
5: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
6: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
5: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
7: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoli v prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
5: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Mezinárodní federace novinářů odsoudila navrhovaný zákon o změně financování veřejnoprávních médií v Česku. Podle ní plánované změny nejsou v souladu s evropskými pravidly a ohrožují nezávislost veřejnoprávních médií.
8: Zhruba 200 novinářů z celého světa jasně uvedli, že česká vláda by se měla polepšit a přestat útočit na žurnalistiku ve veřejném sektoru.
9: Popsal člen výkonného výboru Mezinárodní novinářské federace Adam Portelli. Světový kongres pověřil nové vedení federace k zaslání dopisu české vládě.
10: Máme vzkaz pro předsedu vlády České republiky. Mezinárodní federace novinářů situaci pozorně sleduje a žádný útok na systém veřejnoprávního vysílání nebudeme tolerovat.
9: Řekla nově zvolená viceprezidentka Mezinárodní federace novinářů Jennifer Morová. Česko na kongresu zastupoval syndikát novinářů. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Slovenský premiér Robert Fico přiletěl do Moskvy. V ruské metropoli se má zúčastnit akcí ke dni vítězství, připomínající konec druhé světové války v Evropě. O Ficově příjezdu informovala ruská agentura TAS. Šéf slovenské vlády má v plánu setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V rámci oslav chce taky položit květiny na hrob neznámého vojína Rudé armády. Účast na vojenské přehlídce neplánuje. Ve Špindlerově mlýně v Krkonoších začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny.
11: V plánu je odtěžit přibližně 33 tisíc kubíků sedimentů z úseku dlouhého zhruba 700 metrů. A to až na úroveň původního dna. Sedimenty se v přehradě usazují přirozeně. K výraznému nárůstu splavenin došlo během povodní na podzim roku 2024, kdy se jich větší množství dostalo do přehrady spolu s velkou vodou. A to nejen do prostoru nad Štěrkovou přepážkou, ale i pod ní. Po ukončení prací by se měla plně obnovit retenční schopnost nádrže, tedy její schopnost zadržovat vodu při povodních. Hotovo má být do konce letošního září. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
12: Prologem v Bulharsku začal stý 9. ročník slavného cyklistického závodu Giro d'Italia. Úvodní 147 kilometrů rovinatou etapu s cílem v Burgasu ovládl v závěrečném spurtu Francouz Paul Manier.
13: Manier spolu s pelotonem projel skrz řadu turistických letovisek Nesebar, Sozopol nebo Primorsko. V závěru pak vyhrál sprint 10 jezdců. Zbytek závodníků totiž zastavil hromadný pád necelý kilometr před cílem. Manier těsně zdolal Dana Lunda Andresena i Brita Vernona a vyhrál svou první etapu na závodu kategorie Grand Tour. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel 65. Sourozenci debutanti Matyáš a Tomáš Kopečtí skončili ve druhé stovce pořadí. Všichni tři Češi oficiálně ztratili na vítěze 10 sekund. František Typovský, Radiožurnál.
14: Dohoda na D2 u Lanžhota, také v Brně, v Jihlavské ulici. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna zůstávají komplikace v omezení u Lanžhota. Na příjezdu do České republiky ze Slovenska na 57,5 kilometru je v místě oprav nehoda. Podle záběru z kamer už jsou na místě hasiči, také záchranáři, dá se pomalu projet omezení, ale čekejte kolonu asi kilometr. Na dálnici D4 z Prahy směrem do Strakonic a Příbramy opatrně za sjezdem na Kytín na 22. kilometru spadl strom. Je v těsné blízkosti dálnice, zasahuje i do pravého pruhu, vybočuje se. V Praze čekejte menší kolonu na konci Nuselského mostu na příjezdu do Legerovy ulice, zdržení před semafory asi 5 minut. A ještě velmi opatrně v Brně, v Jihlavské ulici směrem do centra za křižovatkou s Dlouhou u centrálního hřbitova zasahují záchranáři u sraženého chodce, provoz okolo řídí policisté.
15: Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. Kolem těchto tří měst se v roce 1945 vinula demarkační linie skrz západní a jižní Čechy, oddělující území osvobozené americkou armádou a sovětskou neboli rudou armádou. Pro ustupující německé vojáky to byla hranice mezi zajetím v evropských podmínkách a poukázkou do gulagu. Pro vojáky Vlasovovy armády to byla zeď, u které je čekala kulka nebo provaz. A pro velmoci to byla hranice potenciálního politického vlivu. K poslechu tématu Plus vítá Jan Sedmidubský.
3: Místa dotyku.
16: Demarkační čára, která vedla nedaleko odtud, byla už ve své době varováním, marným varováním. Byla totiž první z linií, jež počaly rozdělovat Evropu na dva světy. Tuto část Západočeského kraje osvobodila armáda Spojených států amerických. Téměř půl století se tu nesměli oslavit ani její hrdinové, ani její padlí. Zřejmě i proto, že vzpomínka na ně by připomněla poslání, jež byla právě tomuto kraji dána. Měl a mohl nás spojit s onou částí Evropy, jejíž další vývoj nebyl umrtvován komunistickou totalitou. Dnešní oslavy jsou po onom dlouhém čase první a jejich význam je tedy nesporně symbolický. Chtějí jednou provždy zrušit pojem demarkační čáry pro naši budoucnost a znovu navázat spojení, které jsme ani v uplynulých letech nepovažovali za přerušené. Vítám vás ještě jednou.
15: Stručný, ostrý, slavnostní a na kořen věci jdoucí projev prvního českého porevolučního premiéra Petra Pitharta. Totální změna kontextu. Po 40 letech se v Rokycanech mohlo mluvit nahlas o tom, kdo město osvobodil. A nad pojmem demarkační čára se mnozí obyvatelé Československa tehdy zamýšleli možná vůbec poprvé. Řízením osudu a věcí politických i vojenských jsme se v roce 1945 dostali v západních Čechách na dosah demokratického světa. Ale nebylo nám dopřáno si toho pocitu užívat dlouho.
17: Šedivý asfalt plzeňské silnice proměnil se toho dne v květinové pole, vroubené po obou stranách tisíci a tisíci lidmi, kteří přišli ze všech přilehlých i vzdálených obcí, aby viděli a mohli pozdravit svého prezidenta, na kterého tak dlouho čekali, jemuž by chtěl být každý na blízku a kterého máme všichni tolik rádi.
15: Rokycany a Plzeň 15. června 1945. První návštěva prezidenta Beneše, na jehož slovo všichni netrpělivě čekají. V euforii asi málo koho napadl symbolický význam toho, že Plzeň a část západních Čech osvobodila armáda země, ve které přes všechny chyby vládla demokracie a prezidenti se střídali na základě výsledků voleb.
17: Přál bych vám všem vidět tu upracovanou venkovskou stařenku, která se dostala, když pan prezident vystupoval z vozu na demarkační čáře, až téměř k němu, dívala se naň se sepjatýma rukama a šeptala: náš pan prezident, ta dobrácká tvář. Jako bych chtěla říci, zaplať Bůh, že jste zase mezi námi. Nastanou opět lepší časy.
15: Edvard Beneš se ovšem při své první poválečné návštěvě Plzně hrdě přihlásil k naprosté diskontinuitě s meziválečným Československem. Když demokracie, tak pouze v mantinelech takzvané národní a socialistické revoluce. A vlastně ani žádné velké děkování všem, kteří válku přežili, žádné ocenění toho, kolik úsilí je to muselo stát. Ale rovnou dejte se do rachoty.
18: Čekáme, pane prezidente. Řekněte, co od nás očekáváte.
19: Především vás žádám všechny bez rozdílu, abyste se všichni dali do práce v továrnách, ve svých řemeslech, na polích, v úřadech a ve školách. Máme těžkosti všichni pro nedostatek zboží, produktů, pro nedostatečnou pravidelnost práci, pro nedostatek výkonných sil v úřadech a tak dále a tak dále. Po válce a po revoluci je vždycky rozvratem způsobeno tolik nepravidelností, složitých poměrů, nových nečekaných vztahů, rozvrácených rodin a osobních potíží, že se nutnost řešení všech těchto otázek a tím nové práce takřka zdesateronásobňuje. Tož skončeme, prosím vás, dobu radování se z vítězství a z obnovení státu, vyhrňme si všichni rukávy a jdeme do nejintenzivnější práce pro republiku.
15: Beneš ve svém projevu v půlce června 1945 zmínil také volby, které se o rok později skutečně konaly. Zvítězila v nich, aspoň v českých zemích, na Slovensku to bylo jinak, komunistická strana. Takže další volby už se nekonaly dalších 44 let, až do roku 1990. Mohlo to být jinak, kdyby v květnu 1945 americké tanky dojely až do Prahy? Možná ano, možná ne. Budu o tom mluvit s historiky Vojenského historického ústavu. Nejprve má slovo Jiří Plachý.
20: Ono se někdy uvádí nepřesně, že vlastně to, že Československo se ocitne v sovětské operační zóně jako celek, takže se rozhodlo na nějakých vrcholných schůzkách spojeneckých velmocí v Jaltě, někde se můžeme setkat s tím, že třeba už v Teheránu, ale na těchto vrcholných schůzkách se vůbec o tom nejednalo. Ta demarkační linie v Československu byla otevřenou otázkou v podstatě až do těch posledních dnů. V podstatě počítalo se s tím, že Rudá armáda bude Československo osvobozovat tak nějak z podstaty věci a ta situace se změnila na konci března 1945, kdy spojenci překročili Rýn a vlastně ty americké tankové divize projeli středním Německem jako nůž máslem a už toho 18. dubna 1945 dosáhli československých hranic. Já si myslím, že Američané byli v té evropské politice na jaře 1945 nováčky a v podstatě sám generál Eisenhower považoval postup v Evropě za sled vojenských operací, zatímco třeba britský vůdce Winston Churchill dokázal vlastně domyslet i ty politické konotace, takže třeba Britové měli velmi jasnou představu, že by západní spojenci měli osvobodit nejen Prahu, ale třeba Berlín. A Američané byli ovšem ti, kteří vlastně na jaře 45 ten postup v té Evropě vedli, takže měli, dá se říct, poslední slovo, když to řekneme trochu jednoduše.
21: Mezi generálním štábem Rudé armády a velitelstvím expedičních vojsk na západní frontě, kterému byl Eisenhower, se pouze vyměňovali šifrovanými telegramy takové ty krátkodobé operační záměry.
15: Slovo má historik Jindřich Marek.
21: Teprve ve chvíli, kdy 25. 26. se na Labi setkávají u Torgau Američani se Sověty, tak se teprve začíná hovořit o styku obou vojsk skutečně i v tom českém prostoru. Čili o tom se dohadovalo skutečně v posledních dnech války.

0: český voják novinář Zdeněk Vršovský, který s armádou generála Patona překročil československé hranice, poví vám něco o svých zkušenostech.
1: Je čtvrtek 19. dubna 1945. Den, kdy opět po 6 letech vstoupíme na půdu Československa. Několik kilometrů za velitelstvím leží v údolí vesnička Vís. Zcela malá vesnička s obyvatelstvem čistě německým. Tady někde musí být hranice Československa. Zastavujeme Němce s bílou páskou prozatímní policie na rukávě a žádáme, aby přesně označil místo hranice. Dívá se ustrašeně na nášivky Čechoslovakia, pak chápe, bledne a s poníženou úslušností běží několik kroků zpět k veliké bílé budově, odměřuje v krocích vzdálenost a zastavuje se asi 20 metrů níže. A bez dalšího pobízení sám vysvětluje. Tady je hranice. Na této straně jsme v Československu. A tam na druhé straně je Deutschland. Ten člověk mluvil v přítomném čase, pochopiv, že přišel čas, kdy se musí smířit se skutečností i soucností Republiky Československé.

0: Jistě, že byli tací, kteří chtěli dojít až do Prahy, kdyby to bylo jenom na nich. Typicky generál George Patton, který velel 3. americké armádě osvobozující západní Čechy.
1: Tak je to, myslím, obecně známá věc, že generál Patton měl ambici osvobodit nějaké evropské hlavní město. Podařilo se mu to vlastně jenom v Lucemburku. A Prahu jistě pocitově osvobodit chtěl, protože on byl jedním z těch amerických vojáků, kteří viděli i ty politické konotace. Patton, je mu připisován ten výrok, že Prahu osvobodí průzkumem bojem a Eisenhowerovi zavolá z první pražské telefonní budky. To bylo tedy trochu nadnesené, ale myslím, že to vyjadřuje vlastně ten jeho postoj k té věci. Ale samozřejmě jako disciplinovaný voják se nakonec podřídil tomu Eisenhowerovu rozkazu.
2: Eisenhower skutečně chtěl mít co nejkorektnější vztahy se Sověty, který ovšem jeho chování považovali spíš za slabost a hlavním cílem bylo právě ten slib z Jalty, že bude pokračovat společný útok na císařské Japonsko, že se Sověti zapojí do této války, hlavně v Mandžusku, takže to byl taky jeden z Eisenhowerových důvodů, přestože třeba 30. dubna Churchill ještě tlačí na amerického prezidenta Trumana, aby trošku probudil Eisenhowera, že to bude mít velký vliv nejenom na svobodu Československa, když nebudou postupovat dál, ale i na těch sousedních středoevropských státech. Takže to Japonsko mělo z hlediska vojenského pro Američany často větší význam než ten středoevropský prostor. Předpokládalo se, že skutečně americká armáda obsadí Karlovy Vary, Budějovice i Plzeň. Největším úspěchem na tom Plzeňsku, že se Američani do 7. května posunuli až do Rokycan, ale Karlovy Vary tam Američani byli, ale ta válka se doslova zhroutila před branami Karlových Varů a do Českých Budějovic Američani dorazili jejich průzkumné jeepy velice brzo, ale nepokračovali dál, takže si obsadili České Budějovice Sověti a Vary obsadili po několika dnech s pomocí svého takového hrubého nátlaku.
3: Rozhlas ve Flensburgu uveřejnil dnes odpoledne prohlášení německého zahraničního ministra Krosika, které zní takto. Němečtí muži a německé ženy. Na rozkaz admirála Dönitze prohlásilo dnes vrchní velení všech německých vojsk, že se podrobuje bezpodmínečné kapitulaci diktované Spojenými národy.
2: Tam je třeba vysvětlit to, že v ranních hodinách 7. května podepsalo Německo bezpodmínečnou kapitulaci v Remeši. A protože Eisenhower neměl potřebu závodit se Sověty a naopak chtěl uchránit co nejvíc životů svých vojáků, tak vzniká to, čemu se dá říkat stop line. Americké dokumenty vojenské dneska nejsou pro nás nějak nedostupné. Takže třeba u těch Karlových Varů je jednoznačně napsáno před tou Remeší obsadit Vary a 5 mil dál provádět průzkum a čekat, až dorazí Sověti. Podobně to mělo být v Budějovicích, ale Eisenhower 7. května kolem 9. hodiny raní nařizuje nekompromisně zastavit se, takže ty americké jednotky se zastavují doslova na předměstí Karlových Varů a do Budějovic už dorazí jenom průzkumné jeepy. Zatímco v Plzni byli Američani už 6. května a do Rokycan stihli dorazit ještě před tím Eisenhowerovým rozkazem. Takže nejdřív máme limit of advance, to znamená obsaďte Karlovy Vary, Plzeň, Budějovice, dál už nepostupujte. Pak tu máme stop line, to znamená, kde jste, tam se zastavte. A pak přichází třetí fáze, protože Sověti jsou ještě strašně daleko v Sasku, na Moravě, v Rakousku. Holding line, když vycházím z amerických vojenských dokumentů, jakási linie očekávání, to znamená, že se někde posunují. Ideálně se to dá demonstrovat na Karlovarském kraji, kde jsou v Bochově, ve Žluticích, v Manětině, v Krušných horách a časem je odtamtud Sověti vytlačí z jednoho prostého důvodu, protože ty prvosledové americké jednotky už po 2-3 dnech dostávají za úkol se stáhnout do Bavorska. Na jejich místo přicházejí jiné jednotky, kterým je to jedno, kde budou mít stanoviště. A tyhle prvosledové jednotky jsou posílány do Spojených států s tím cílem, že po krátkém odpočinku budou posláni na japonskou frontu.

0: Прага. Пребывание города Праги на все союзные армии. На Прагу наступают
1: the dog, the dog. Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans. Send us airplanes and tanks. The Americans before Pilsen. Send us airplanes.
2: Praha volala o pomoc, volala i v anglickém jazyce a byly tady pokusy, aby Američané do Prahy vstoupili. Z Prahy bylo vysláno několik styčných, dá se říct, misí k Američanům do Plzně s tím, aby Praze přišli na pomoc, ale vlastně už ten příkaz nepřestupovat tu demarkační linii platil, takže i tyhle ty mise se setkaly s nepochopením nebo s neúspěchem. Můžeme se tady vlastně setkat i s tím, že byl podniknut pokus, aby českoslovenští vojáci ze západní fronty pomohli pražskému povstání, aby české perutě z Velké Británie přeletěly do Plzně a odtamtud operovali nad Prahou. Ještě 7. května měli naši letci ve Velké Británii pohotovost s tím, že za několik hodin odletí do západních Čech, ale nakonec byl tenhle příkaz odvolán právě kvůli tomu, že ani letecké jednotky už nesměly operovat na východ od té demarkační linie. Kousek od Plzně se nacházel, byť symbolický, ale dobře vyzbrojený oddíl Československé samostatné obrněné brigády z fronty od Dunkerku, který byl připraven odjet Praze na pomoc, ale ani ten neměl povolení překročit demarkační linii a nakonec Američané byli natolik korektní, že vlastně nedovolovali ani odjezd dobrovolníkům ze západních Čech, kteří chtěli odjet do Prahy a pomoct tam na barikádách. Takže už 7. 8. května ta demarkační linie, nebo tedy linie toho postupu amerických jednotek, byla v podstatě pro ty, kteří se nacházeli na západ od ní nepřekročitelná.
3: Pardon, je tu ještě jeden zajímavý detail, kdy Eisenhower změnil názor v tom slova smyslu, že válka v střední Evropě má končit 8. května o půlnoci. A tehdy prostřednictvím britské zpravodajské služby dává naší zpravodajské službě v Londýně zprávu, aby informovali generála Kutlvašera v Praze, že pokud 9. května budou Němci stále v Praze provádět jakákoliv operační činnost zvěrstva na civilním obyvatelstvu, takže ho žádné další dohovory se Sověty ničím nelimitují a okamžitě americká vojska z Plzně vyrazí na Prahu, kde by byly za 2 hodiny. Ale je tam věta. Záleží, jaké zprávy přijdou z Prahy od půlnoci do 4., 5. hodiny ranní. A právě tím, že Koněv ty svoje tankisty hnal přes ty Krušné hory a obávali se, že v Krušných horách narazí na 4. tankovou armádu, která už byla plně německou, která byla plně demoralizovaná, tak nakonec došlo k tomu, že Američani zjišťují, že to Sověti stihli, ten politický dostih, a že kolem 4. hodiny raní dorážejí na okraje Prahy a tím pádem i tato symbolická jiskřička naděje, do které vkládali povstalci a ta demokratická část České národní rady, definitivně zhasla.
4: Přesto se malé skupinky amerických vojáků v květnových dnech roku 1945 dostaly za demarkační čáru. Malá jednotka, která se vydala z Plzně přes Prahu až do lázní Velichovek u Jaroměře, měla specifické poslání.
5: Ty Američani přijeli, teď se tady s lidma dali dohromady, prohodili se takový velice rychlý řeči. Nikdo neví, co vlastně se hovořilo, to se nedá zjistit.
4: Na setkání s americkými vojáky při jejich cestě do lázní Velichovek vzpomínali při oslavách osvobození roku 2005 královéhradečtí pamětníci Zdeněk Doubek a Vladimír Čech.
5: Takže tady se vlastně nějak zvlášť nezdrželi. Na tom náměstí bylo asi takových nejvíc 3000 lidí. Těm vojákům donesli jim snídaně, donesli jim buchty, co kdo prostě měl. Ty vojáci se najedli, otočili se a jeli směrem na Velichovky. Jenomže za Hradcem se rozdělili do několika proudů. Celkem by to bylo 10-15 vozidel, ale když jsem prováděl zjišťování během mnoha let, tak jsem zjistil, že třeba jenom záloha kolových tanků byla 10 kusů, který vůbec do Velichovek nepřijeli ani do města, ale který přijeli jenom před jednu vesnici, kde zůstali stát. a čekali, až jak to bude. A zbytek těch vozidel obklíčil vlastně celý Velichovky a jeli přes pole z různých směrů jako hvězdice, aby se dostali. Oni počítali s tím, že Němci budou tam klást odpor, až to vlastně byl nejvyšší útvar bojeschopný, který byl. Oni nevěděli, jak to vypadá. To nikdo nevěděl.
6: Já jsem jako všechno zažil, já se na to pamatuju, dokonce se pamatuju na to, když Američani přijeli sem do Hradce Králové, když byli u Svatýho Ducha, to jako každej se na to těšil, že zase bude svoboda, ty byli, že tam přijeli ty parlamentáři právě vyjednávat. No a pak se vraceli zpátky zase, jestli do Velichovek nebo já nevím kam prostě, to už jako nevím.
3: Tak v případě té známé Velichovské mise, která skutečně Američani jsou na to hrdí, jak hluboko se dostali za tu linii až do těch východočeských Velichovek, tak tam byl cíl jasný. V Remeši 7. května byla podepsána bezpodmínečná kapitulace Německa a maršál Scherner jako velitel pozemních vojsk německé armády a velitel skupiny armád Mitte, tak se u něj předpokládalo, že bude ještě urputně případně bojovat dál. Takže ta mise měla ho nalézt v Praze, když ho nenalezli v Praze, pokračovali za ním až do Velichovek a bylo nutné právě s pomocí německého prostředníka ho přesvědčit o tom, že prostě už platí ty podmínky bezpodmínečné kapitulace a přesvědčit ho, aby ty boje neprodlužoval. Takže tam to bylo jasný takový parlamentářský cíl. Co se týče těch ostatních osamělých džípů a malých skupinek Američanů, tam je dvojí prostředí. Na jedné straně jsou to průzkumníci nebo američtí zpravodajci, například známý major Charles Kejtek, Čechoameričan, velitel té středoevropské české sekce, té americké vojenské zpravodajské služby, tak ten v jedné vzpomínce hned po válce českému novináři Lorencovi řekl, já jsem zpravodajec, pro mě rozkazy z toho Eisenerova velení pro bojové jednotky zastavit se neplatí, proto jsem jel do Berouna, do Prahy a podobně. No a druhá skupina, která si s tím vůbec nelámala hlavu, byli američtí vojenští novináři. Část z nich byli skuteční dobrodruzi, kteří v džípu a v americké uniformě dokázali riskovat a dojet třeba do Prahy, aby napsali velkou reportáž o bojích v Praze. Ale zároveň jsou dokladem, jak ten Kejtek, tak ta Velichovská mise nebo ty novináři, když zjistíme časové údaje, že za 2 hodiny dokázali tu s bílým praporem, tu s americkým dojet do Prahy. Čili kdyby Sovětům nezáleželo tak na to ovládnout za každou cenu co nejvíc toho českého prostoru, tak by se ušetřilo mnoho lidských životů na pražských barikádách.
4: Dodnes není zcela zřejmé, zda se sám Scherner jednání ve Velichovkách zúčastnil osobně. A nebo zda Američané jednali s jeho pobočníky. Spíš platí to druhé. Jinak by ostatně maršál asi nedokázal bleskově zmizet až do Žatce a poté letadlem až do americké okupační zóny v Německu. A ponechal celou svoji armádu Mitte, což bychom mohli přeložit jako střední skupina vojsk, jejímu osudu. O tom, kde padly v západních Čechách v rámci ofenzívy amerických jednotek poslední výstřely, bylo po léta zdánlivě jasno. Jindřich Marek ovšem nabízí ještě jiný příběh.
3: Já mám zase takovou perličku. Američani milují různé statistiky v prvenství ve všem směru a 97. pěší divize s trojzubcem ve znaku, která právě bojovala ochebské letiště, tak dorazila 7. května až do městečka Manětín, kde už měly ty její průzkumné jednotky mít stop. A potom u sousedního praporu jeden vojáček dvakrát

kulometu z kostelní věže a ohrožovali tam okolí. A Američani na vlastní pěst z toho Manětína vyrazili několik jeepů s těžkými kulomety a ty SSáky tam spacifikovali, čili 8. května pozdě odpoledne by se dalo říct, že na americké straně padly poslední výstřely. Ale je tu zajímavá věc. Farní kroniky, kroniky četnických stanic, kroniky obcí, velice seriózní prameny české potvrzují, plus pamětníci potvrzují, že to tak bylo. Ale když 10-15 let pátráte ještě mezi veteránskými organizacemi v amerických archivech, tak o tom neexistuje jeden jediný doklad. Podle mě z prostého důvodu, že buď ty vojáci z toho třetího praporu, že už je po válce, to nepovažovali tento konflikt za nějak zajímavý a nebo ho v podstatě před svými nadřízenými zatajili, aby nemuseli mít nepříjemnosti z toho, že udělali takovou vlastně partizánskou akci na vlastní pěst.

0: Možná to byl poslední americký výstřel v Evropě, ale o poslední výstřely na českém území nešlo. Ty přineslo až krvavé drama v jihočeských Čimělicích a jejich okolí. Právě tady se 11. května 1945 odehrála poslední bitva mezi ustupujícími jednotkami Schörnerovy armády a českými partizány, kterým přišly na pomoc jednotky Rudé armády. Jediným cílem Němců bylo dostat se do zajetí v americké zóně. Američané ovšem stanovili časovou hranici, po jejímž vypršení měli Němci smůlu.
1: Oni tenkrát jednoznačně řekli, kdo se dostane na naše území do půlnoci 8. května je náš zajatec. Kdo to nestihne, tak si musí počkat, lidově řečeno, na Sověty. A tam vzniklo obrovské seskupení především jednotek SS a čeští partizáni a dobrovolníci se na ně vydali. Došlo tam ke krvavým bojům a toho 12. tam doráží Rudá armáda, která to tam řeší, tenhle problém. U nás potom v letech 50. a hlavně v letech husákovské normalizace se to oslavovalo jako poslední výstřely druhé světové války, potažmo poslední výstřely druhé světové války v Evropě, což bylo nepřesné, protože 14. května jugoslávští partizáni spolu s britskými jednotkami ještě bojovali s ustašovci a s německými jednotkami na slovinském území. Takže ty primáty jsou vždycky ošemetné, kdo byl poslední, kdo byl první.
2: A poslední německá polární stanice tak kapitulovala až někdy v září 1945.
1: Na Špicberkách.
0: Jednání o kapitulaci v Rakovicích, hned vedle Čimelic, se odehrálo ve mlýně rodiny Díkových. Eva Převrátilová, rozená Díková, takto vzpomínala v roce 2005 v rozhlasovém dokumentu Blanky Stárkové věnovaném čimelickým událostem. V roce 1945 jí bylo 6 let.
3: Tady po schodech byly všude dráty, tady byl jeden voják, tady byl druhý voják a dál já už jsem se nedostala.
4: My jdeme v mlýně u Díku po schodech do prvního patra, tohle byla ta obytná část mlýna, paní Převrátilová.
3: Ano. A tadyhle v tomhle pokoji se to mělo uskutečnit. U tohohle stolu. A zůstává to tady prakticky tak, jak to bývalo. To je asi všechno. U tohohle stolu akorát je jiný ubrus a ten ubrus, který byl na stole, ten vám můžu ukázat.
4: Dobře, takže tohle byl zřejmě parádní pokoj, má dvě okna, stojí tady staré skříně a krásná almárka a stůl je kulatý, kolem je čtyři židle. Já jsem ale četla, že oni požadovali nějakou místnost s velkým stolem, aby se tam mohli rozložit mapy.
3: Oni tam donesli stůl. A tadyhle bydlela moje babička. Je tu neuklizená. Tenhle stůl donesli ještě tam jako přídavek. A v tomhle pokoji byli ty Němci. Sem dali Němce a odtud je brali k jednání tam.
0: Mlýn v Rakovicích se tak

0: stal zřejmě 12. května 1945 v 2:30 ráno dějištěm podpisu poslední německé kapitulace v Evropě. Podepsal ji generál Karl von Pückler. Ačkoliv se původně chtěl vzdát výhradně americké armádě, nakonec tak musel učinit jak do rukou Američanů, tak Sovětů. Sovětská vojska navíc bitvu u Čimelic rozhodla. Americká posádka tu čítala jen několik desítek mužů a disponovala jenom dvěma tanky. Zatímco hlavním donucovacím prostředkem Rudé armády byly nejen tanky, ale také obávané raketomety zvané Kaťuše. Mimochodem jako tlumočník při jednáních o kapitulaci tehdy působil Václav Norbert Hrabě Kinský, který spolu se svým bratrancem Karlem Schwarzenbergem, otcem budoucího českého ministra zahraničí, pobýval tou dobou v Čimelicích na zámku. A údajně oba mladí šlechtici nalákali americké důstojníky k překročení demarkační linie, mimo jiné neodolatelnou nabídkou, že ve schwarzenbergských sklepech se nachází předválečná skotská whisky. Té si ovšem krvavý aristokrat, velitel jednotek SS, hrabě Karl Friedrich von Pückler Brughaus, už asi neužil. Poté, co podepsal ony potupné papíry, nasedl do své Tatry 97, odjel do domku s číslem popisným 99 v Rakovicích, kde do té doby bydlel, a tam si prohnal hlavu kulkou. Ke zvrácené cti nacistických pohlavárů ovšem patřilo vzít sebou na onen svět i své příbuzné a nejbližší spolupracovníky, i jejich rodiny, včetně dětí, což se stalo i v tomto případě. Nepřežila pětiletá dcera Pücklerovy sekretářky.
1: Vy seid den Verlust und den großen deutschen Opfern von Stalingrad immer deutlicher werdende Erkenntnis der europäischen Völker.
0: Po 5. květnu prchal z Prahy ještě jeden nacistický ultraprominent, tehdy už bývalý státní ministr protektorátu K.H. Frank. Ještě v roce 1943 řečnil v pražské Lucerně. Bylo to po porážce u Stalingradu a Frank v podstatě parafrázoval Goebbelsovu řeč o totální válce.
1: Überflüssige Geschäfte und Auslagefenster werden geschlossen. Faulenzende Kaffeehaushocker, Kartenspieler. Kartenspieler und Taugenichtse aller Art werden verschwinden. Auch tschechische Mädchen und Frauen.
0: K Evropě se blíží nebezpečí bolševismu, proto je potřeba zabrat, přestat se válet po kavárnách, to platilo pro české muže, a vzdát se různých luxusních věciček jako šaty nebo chození ke kadeřníkovi. Uprostřed všeobecného válečného nedostatku to bylo takřka dojemné. Frank zapomíná, že bez německé vyhlazovací války by se nikdy sovětský komunismus nedostal tak daleko do Evropy, se snad opravdu domníval, že starý kontinent zachraňuje. 9. května 1945 už ovšem zachraňoval jenom sám sebe. Prahu ale opouštěl příliš pozdě na to, aby tak mohl učinit nepozorovaně.
2: Tam jde o to, že ve chvíli, kdy Frank opustil Prahu, tak především četnické stanice monitorovaly pohyb těch německých vojsk a čeští četníci zaregistrovali právě příjezd nebo přesun Franka k Rokycanům a pak příjezd do Rokycan a informovali o tom americké důstojníky, speciálně jistého poručíka Hallera z 9. pěšího pluku 2. pěší divize, to jsou ti s Indiánem na znaku, který mají dneska i plzeňští hokej na drzech. A právě tento poručík Franka zatýká a tím pádem mu zamezuje jakýkoliv pokus o útěk, jako se to podařilo Schernerovi a některým nacistům.
0: O něco jižněji na demarkační čáře v květnu 1945 hlídkovali mimo jiné i českoslovenští vojáci ze západu.
3: Pro mě je osobně velmi zajímavá pozdější účast československých jednotek ze západní fronty na správě nebo na střežení části té demarkační linie. Naši vojáci, kteří do 9. května 1945 bojovali v severo-východní Francii na belgickém pomezí u Dunkerku, tak 11. a 12. května odjeli do západních Čech, ale protože byli součástí spojeneckých expedičních sil, tak vlastně ani jim nebylo dovoleno překročit tu demarkační linii už v těch dnech míru a byli jako součást těch amerických jednotek nebo takticky podřízení americkým jednotkám, byli umístěni na Klatovsku a byla jim svěřena do správy.

je poměrně rozsáhlé území na té demarkační linii a až do konce srpna 45 střežili její část právě mezi Nářemi, Nepomukem a Blatnou. Na místech, kde několik dní předtím došlo k obrovské tragédii první divize ruské osvobozenecké armády, která pomohla výrazným způsobem pražskému povstání, pak se dostala v těch jihozápadních Čechách v oblasti Lnářů, navázala styk s americkými jednotkami, ale ty je nepřevzali do zajetí a naopak vlastně nechali Rudou armádu, aby je dostihla, velkou část z nich na Lnářsku přímo popravila a zbytek odtransportovala do sovětských koncentračních táborů. V západních Čechách byl také vydán Američany, nebo vlastně převzat Sověty, generál Vlasov.

0: Zatímco u K.H. Franka byly jeho viny nespochybnitelné, osud generálů Vlasova, Buňačenka a dalších důstojníků a vojáků ruské osvobozenecké armády je mnohem složitější. Už jen proto, že zajatí sovětští vojáci, pokud už by přežili útrapy zajetí v Německu, neměli žádnou šanci se vrátit domů, aby je tam pro změnu nezlikvidoval Stalin jako zrádce a dezertéry. Zůstáváme stále na západ od demarkační linie v květnu 1945. Přivezla si americká armáda do Plzně jinam také svůj životní styl? Ptám se opět historiků Jiřího Plachého a Jindřicha Marka.
1: Bez pochyby. Myslím si, že i pro spoustu lidí na východ od demarkační linie, tak třeba na ně měla velký vliv pomoc z UNRY. Můj otec celý život vzpomínal na konzervy z UNRY, na burákové máslo, které dostával jako malý chlapec od UNRY, a vlastně i třeba v komunistických novinách, časopisech se můžeme setkat s tím v té době, že tahle ta pomoc je zesměšňována a marginalizována. Takže tím je vlastně vidět, jak už to těm komunistům v té době vadilo.
2: Ta sounáležitost civilizační. Najednou se tam objevily dva civilizační okruhy, z níž ten, kterému jsme patřili, byl právě tou okupací přerušen. Do té doby před válkou tady byl populární jazz a další věci. Vzpomeňme, jak to bylo za války, třeba aspoň podle knížek třeba Josefa Škvoreckého. A je velice zajímavý americký válečný kameraman Banfield 16. května natáčel příjezd prezidenta Beneše do Prahy. On sám je zachycen jinými kameramany, taky to byl dobrodruh, stojí na takové té nástavbě ničím nepřivázaný kameru na trojnožce, auta se řídí. A já jsem četl jeho vzpomínku a on byl nadšen Pražany, protože říkal, to je nejcivilizovanější národ, co jsme potkali od Leavru až do Prahy, protože oni znají hodně o jazzu, o amerických filmech, mnoho z nich umí anglicky, a byl šokován tím rozdílem, který byl u nás právě v těch dnech už vlastně znova odstřihávan od té minulosti prvorepublikové. Takže to jsou někdy marginály, ale velice zajímavé.
0: Několika měsíční soužití jakékoliv armády s domácím obyvatelstvem na obsazeném či osvobozeném území z podstaty věci samozřejmě není idylou. A u Rudé armády to platilo dvojnásob. Případy znásilňování, rabování či prostého zabavování osobního majetku sovětskými vojáky jsou dnes už asi dostatečně známé. V květnu 1945 a v následujících měsících a letech se o nich ovšem veřejně mluvit ani psát nesmělo.
1: Já jsem třeba měl případ, kdy jeden z vojáků naší západní armády si v dopise kamarádovi povzdechl, že jeho 15-letou sestru v Brně, zatímco on bojoval ještě u Dunkerku, tak jeho 15-letou sestru v Brně znásilnili vojáci Rudé armády. Ten dopis ten kamarád nechal ležet někde na stole, kde si ho někdo přečetl, ohlásil to, a už v roce 1945 tenhle příslušník naší západní armády měl být postaven před soud za to, že šířil špatné informace o Rudé armádě, o naší spojenecké Rudé armádě.
2: Ta servilita vůči této osvobozenecké armádě byla obrovská. Například naše policejní orgány, nově vznikající Sbor národní bezpečnosti a ještě ty starší složky, měly jednoznačně nakázáno, že při hlášení o znásilňování, loupežích, vandalství musí psát osoby oblečené v sovětské uniformy. Ne sovětští vojáci, osoby oblečené v sovětské uniformy, jakože jsou to třeba Vlasovci, který na útěku se převlíkli do sovětských uniform, nebo nějací dezertéři, což nebyla vůbec pravda. Já bych ještě připomněl, abych navázal na kolegu, jednu zajímavou věc. Churchill říkal, že když přijdou do Prahy Američani, že to změní politické poměry, a já jsem vždycky byl zastáncem této myšlenky a náš kolega Stanislav Kokoška se mi snažil jednou vyvést z omylu a říkal, podívej se na výsledky voleb v roce 1946. V západních Čechách ty komunisti měli velké úspěchy právě v těch oblastech, kam přišli Češi po Němcích. A podívej se na výsledky voleb na jižní Moravě, kde Sověti se chovali jak barbaři, znásilňovali, loupili. tak tam ty výsledky měli komunisti mnohem horší. Takže přede mnou ten Standa Kokoška předložil takové dilema, jak se prostě na tuhle tu problematiku dívat.
0: Mimochodem, operovalo se taky tedy s obviněním, že nepřijeli Praze na pomoc, ačkoliv mohli?
1: Bez pochyby tohle vlastně komunisté využili i několikrát, vlastně se s tím můžeme setkat třeba v nějakých uměleckých dílech, kdy je to, ta historická skutečnost je úplně otočena.
2: 40 let od února 48 by se dali tady nahromadit hromady novin, knížek, televizních dokumentů, kdy neustále naprosto suverénně jako komunistická propaganda říkala, jak to, že ty Američani nepřijeli Praze na pomoc, jak to, že neschodili zbraně postalcům, jak to, že jejich letadla nepomohly postalcům, ale nikdo nenašel odvahu se zeptat, proč druhá letecká armáda Rudé armády nepřiletěla k Praze nebo neútočila na německé kolony, proč Sověti neschodili zbraně postalcům a tak dále a tak dále. S lidma se dá tak krásně manipulovat, nikdo na tohle nenašel odpověď.
1: Že jeden z mála, kdo to napsal naprosto otevřeně, tak byl Gustáv Husák ve svých pamětech, ale ty asi bohužel málo kdo četl, napsal, jak se zhoršovala nálada komunistickým členům delegace, když se dozvěděli o tom, že Američané zahájili postup do Čech, a napsal o tom, jak se jim naopak ta nálada zlepšila ve chvíli, kdy zjistili, že Patton se zastavil v Plzni.
2: Já bych se s dovolením vrátil ještě k tomu vlivu těch národních výborů, kde byli komunisti, taková ta euforie, že už je konec války, vedlo to k tomu, že ti naši lidi byli tak opojení přes všechny ty excesy těch rudoarmějců, opojení tím faktem, že jsou tady ti bratři Slované, že to vedlo k tomu, že třeba moje maminka byla dámská Krejčová a šila třeba límečky sovětským pilotům, což byla určitá elita. A někteří z nich tvrdili, je nám vás líto, protože teď tu budou vládnout komunisti. Což ta maminka a rodina vůbec nechápala, jak to ti piloti můžou říkat. Pak šila šaty paní Jasiokový ze Svobodové armády, manželce hrdiny Sovětského svazu, který padl, a ta říkala, to bude hrůza, až tady budou ty komunisti vládnout. Bolinští Češi je varovali a ti naši předkové byli hluší a slepí a stále nebyli schopni to pochopit, tyhle ty kritiky. Ta manipulace s lidmi byla obrovská.
1: Možná, když jsme u té kontrafaktuální historie, tak kdyby tady Rudá armáda ještě několik měsíců zůstala, tak ty volby taky mohly mít jiný výsledek v roce 1946.
0: V Rokycanech dodnes můžete navštívit Muzeum demarkační čáry. Jedním z exponátů je paradoxně socha vojáka, která po celá léta komunismu zdobila Rokycanské náměstí. Nepřekvapí, že jde o sochu rudoarmějce. Rokycanští prý soše přezdívali divíšek, asi že se divil, kde se tu vzal. Americká armáda samozřejmě po roce 1945 v Rokycanech žádný pomník neměla. Ale to nebyl jediný případ v západních Čechách, jak dokládá historik Jindřich Marek.
2: Pocházím z Karlových Varů a tam u hlavní pošty, přestože Američani byli ve Varech 7. a Sověti přijeli až 11., tak u hlavní pošty stál pomník sovětského vojáka, který ovšem v srpnu 1968 při okupaci města sovětskou armádou občané svrhli. A výsledek byl ten, že fotograf, který měl vroubek u bezpečnosti a na kterou měla nějaké věci státní bezpečnost, tak jim předal fotografie. Podle toho byli identifikováni ti, co nejvíc se účastnili. Byl mezi nima tatínek jednoho mého spolužáka. Mnozí byli zavřeni, dostali se do vězení. Ten samý sochař pomník znova postavil. No a v listopadu 89 ho titíž občané znova odstranili a já jsem potom s kolegou Jaklem od nás z Vojenského historického ústavu byl v Rusku odhalovat jeden pomník legionářům a tam na mě řval jeden ruský generál současný, jak jsme nevděční, že oni osvobodili Karlovy Vary a že on tam byl na dovolené a že pomník rudoarmějce už nenašel. Vysvětlovat mu ty důvody, proč bylo dost složité.
1: Jestli můžu ještě k těm pomníkům, my máme takový možná pocit, když se díváme na ty každoroční slavnosti svobody v Plzni, že v západních Čechách je přeamerikanizováno, ale ono tomu vlastně mimo Plzeň tak není. V řadě obcí, které osvobodili Američané i větších, tak vlastně dodnes žádné pomníky osvobození nejsou a v některých místech, ne určitě v mnoha, ale přece jenom ještě někde se najdou ty pomníky dokonce z těch předchozích dob. A já bych zmínil v jedné nejmenované obci na Klatovsku je pomník. Zde 6. května 1945 byli osvobozeni sovětští zajatci. Zhruba trochu parafrázuju, ale vlastně je jasné, že museli osvobodit Američané 6. května, ale je to pomník osvobození sovětským zajatcům.
2: Ještě jedna perlička, v roce 1971 jsem byl na Trumpu, prošli jsme celou Šumavou a v Klatovech, v Kašperských horách a na mnoha místech jsme objevili tehdy pomníky, kde bylo třeba z roku 46, že Klatovy osvobodila druhá jezdecká skupina plukovníka Reeda a tak dále a tak dále. Mě to tak nadchlo jako Trumpa, protože jsme vždycky nosili americké a britské součásti ústroje a byli jsme pyšní na to, že pocházíme z tohoto kraje. Tak když jsem tam jako student za roky jel se spolužáky na nějakou exkurzi, tak jsem řekl, já vám něco ukážu. Ne, byl jsem neúspěšný v těch Klatovech a na těchto místech byly stejné pamětní desky, ale bylo tam napsáno, zde byla pamětní deska na to, že Američani osvobodili Klatov, ale na žádost pracujícího lidu na protest proti bombardování Vietnamu byla odstraněna. Takže prostě v srdci Evropy vyměňovat pamětní desky a sochy, to už patří takřka k folkloru. Pardon me, boy, is that a Chattanooga juju?
0: Yes, yes, track 29! No, když jste zmiňovali pomníky, tak určitě bychom asi neměli zapomenout na ten pomník, který se zachoval i během komunismu celou dobu. A to je u Chebu, Ypsilonka se jmenuje to místo. Byli jste tam?
2: Já to tam znám velice dobře. Bohužel už můj zemřelý kamarád Zdeněk Svoboda z Chebu, učitel a velký obdivovatel Spojených států, on taky učil angličtinu, tak ten s tím měl velké nepříjemnosti. To je pomník první pěší divize za to jarní období. Jsou tam desítky a stovky jmen těch padlých amerických vojáků. A tam Státní bezpečnost měla maringotku, jakože jsou to nějaký cestáři, a monitorovala tam ty příjezdy turistů a podobně. A on, když tam neskytku, tak většinou skončil u výslechu. A tenhle pomník nikdy nezmizel, protože kdysi ještě za dob, tuším, ministra zahraničí Jana Masaryka, prostě ten úsek byl darován americkému lidu jako pamětní, takže to tam různě maskovali, stavěli tam různé, jakože se opravuje silnice, aby na to lidi moc neviděli, ale nemohli zabránit třeba americkému velvyslanci a vojenskému přidělenci, aby vždycky kolem toho 26. dubna, kdy Cheb kapituloval před Američany, aby tam nejel a nemohl tam položit věnce.

0: officers and soldiers of the American Army. I'm going to say a few words in English. I'm not going to be long. It's too cold for long speeches. During the last war, Woodrow Wilson, your great president,
1: Ministr zahraničí Jan Masaryk se v Plzni loučí s americkou armádou. Bylo 20. listopadu 1945. Toho měsíce odešla z Československa také armáda sovětská. Byla okolo odchodu obou armád nějaká složitá jednání nebo všechno proběhlo v souladu všech tří stran, Američanů, Sovětů i československé vlády a prezidenta?
2: No ten odchod vlastně je velmi zajímavou kapitolou, protože už v létě 1945 tak Američané v souvislosti s úpravou okupačních zón v Německu a Rakousku, kdy vlastně ta území, rozsáhlá území, které osvobodili v Sasku, Durinsku, dalších dnešních spolkových zemích, tak vyměnili za ten západní sektor Berlína a nabídli v té souvislosti československé vládě jednostranné stažení svých jednotek z Československa. A je poměrně málo známá zásluha prezidenta Edvarda Beneše, který pochopil tohle nebezpečí, které vlastně uvítali komunističtí členové vlády a obrátil se na své přátele ve Washingtonu s tím, aby ten americký návrh, který byl zase asi veden trochu tou politickou neskušeností, tak aby byl změněn na návrh synchronizovaného stažení amerických a sovětských jednotek z Československa. Skutečně toho dosáhl, z Washingtonu tedy přišel ten nový návrh a vlastně Sověti nemohli ho dost dobře odmítnout, takže s ním souhlasili a skutečně ta dohoda byla dodržena, ale obě ty armády odešly z našeho území až na konci listopadu 1945.
1: Tak tady alespoň jeden záslužný čin prezidenta Beneše, jehož působení v poválečné Třetí republice je jinak spíš tragické než hodné obdivu. Je zvláštní, s jakým sebevědomím prezident ordinoval těsně po válečné společnosti novou medicínu v podobě zásadních proměn, které zemi podle prezidentova názoru nevyhnutelně čekají. Politické, hospodářské, společenské a nebude proti nim odvolání.
3: Krátce náš národní život projde po této válce některými dost velikými změnami. Ať si na to nikdo nestěžuje, neboť není vyhnutí. To je osud poválečné generace. A je nutno rychle se přizpůsobit a prací svých rukou a své hlavy nově se v národní život zařadit. A zdůrazňuji, i pro toho, kdo tím tu a tam utrpí, není to žádná katastrofa. Národ jako celek je zachráněn a budeme-li tyto proměny provádět rozumně a rozvážně, bude z toho mít celek národní dokonce veliký užitek.
1: Slova Edvarda Beneše nám možná ještě 80 let po konci války dýchají na záda. A při pohledu na stav, ve kterém se nacházíme, se vkrádá otázka. To už jsme zase znovu na demarkační čáře? Dnešní téma Plus je u konce. Spolupracovali na něm historici Vojenského historického ústavu Jiří Plachý a Jindřich Marek. Technicky spolupracovala Jitka Procházková a Lenka Čurdová. A od mikrofonu vám vše dobré přeje Jan Sedmidbský.
4: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě jmenoval nové generály. Evropská komise se stále zabývá střetem zájmů premiéra Babiše. Kajakář dostal, nepostoupil na světovém poháru v Maďarsku do bojů o medaile na kilometru. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, později se začne vyjasňovat a teploty většinou do 20 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další 2 povýšil do hodnosti generálmajora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
6: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generálmajora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
7: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit ve prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
6: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
8: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiku.
6: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Radiožurnál.
5: Evropská komise dál hlídá případný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmů Evropské unie. Serveru i rozhlas.cz to řekla mluvčí komise. Státní zemědělský a intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert, a to i přesto, že už dřív komise ujistil, že dotace koncernu nevyplácí. Jak bude teď komise dál postupovat, neuvedla. Česká debata o pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně neohrozí podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů vztahy s Německem. Šéf české diplomacie to prohlásil v Berlíně po jednání s německým ministrem zahraničí Johannem Wadefulem.
9: Nepochybuji o tom, že jednou to neutrálně vnímáno bude, ale dnes ještě není.
10: Řekl Petr Macinka o sjezdu, který se uskuteční v Brně na konci května. Strany vládní koalice chtějí příští týden prosadit v poslanecké sněmovně usnesení, kterým by dolní komora parlamentu vyjádřila se sjezdem nesouhlas. Přitom premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ještě v únoru v Mnichově tvrdil, že vláda sjezd řešit nebude. Macinka dnes zdůraznil, že plánované sněmovní usnesení není namířené proti Německu. Vzájemné vztahy podle něj nepoškodí. Český ministr také podepsal v Berlíně memorandum o pokračování Mezistátního fondu budoucnosti do roku 2037. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Tisíce vojáků se zapojili do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Akci organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Vojáci štafetově běží 1800 kilometrů podél státních hranic. Odstartovali u pěchotního srubu Na Holém v Orlických horách. Výtěžek z akce půjde na vojenský fond Solidarity. Podpořit ho může kdokoliv, vysvětluje organizátor celoarmádního běhu Pavel Eigl.
11: Jedním z nástrojů, jak pomoci válečným veteránům a jejich rodinám, ale i vojákům v aktivní službě, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, je právě Vojenský fond Solidarity. Na webových stránkách základny je zveřejněn speciální QR kód, kterým mohou lidé přispět do fondu.
12: Rychlostním kanoistům odstartovala světovým pohárem v Maďarsku kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles 2028. Kajakář Josef Dostál do bojů o medaile na kilometru nepostoupil. Zítra ho v Segedu čeká finále B a také rozjížďka na pětistovce. Kanoista Martin Fuchsa ovládl rozjížďku i semifinále na kilometru a je ve finále. Na Radiožurnálu Sport následně Fuchsa mluvil o svých soupeřích.
13: Nezajímá mě to vůbec. Já se chci soustředit sám na sebe a samozřejmě podat ten co nejlepší výkon. Na druhou stranu, jasně, bude tam pár dobrých kluků, se kterými já doufám, že budu moc závodit a doufám, že třeba budu před nima. To by byl nejideálnější scénář.
12: Finále s Martinem Fuchsou odstartuje v Segedu zítra před 10:30 a následně pojede olympijský vítěz z Paříže ještě rozjížďku na pětistovce v Double Canoe s bratrem Petrem Fuchsou.
14: Překážka na D5 u Tachova a nehoda na D2 u Lanžhota. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně pozor na překážku za sjezdem na Tachov. Na kilometru 133 máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D2 z Bratislavy do Brna vyšetřují nehodu hned na příjezdu na Moravu ze Slovenska. Na kilometru 57,5 zasahují záchranáři u několika havarovaných vozidel. Je to ve zúžení, projíždí se pomalu jedním pruhem, kolona ale nevzniká. Na silnici 61 z Kladna do Buštěhradu a kde sedmičce havarovalo osobní auto. Na kruhovém objezdu u průmyslové zóny Dřín vyteklo palivo z vozidla. Na místě jsou proto i hasiči, s opatrností projedete. V Praze zpomalíte na konci u Hříněvsi ve směru na Říčany. V ulici Přátelství havarovala dvě osobní auta. A na nehodu pozor i při průjezdu Pískem směrem na České Budějovice. Na silnici 20 ve sjezdu na Hradiště osobní auto narazilo do dopravního značení. Jsou tam záchranáři, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Československo se ve druhé polovině 20. století stalo místem významných zahraničních návštěv z různých kontinentů. Jak se indonéskému prezidentu Sukarnovi líbila strojírenská výstava v Brně, kde se posadil do Škody 440?
17: Co jako první ochutnal jazzový zpěvák Louis Armstrong v Praze? Jaké byly dojmy Fidela Castra po udělení čestného doktorátu na Karlově univerzitě?
16: Na tyto a další zajímavosti se v pořadu o zahraničních návštěvách zaměří autoři František Šedivý
17: a Radim Štícha.
4: Archiv Plus.
17: V 50. letech navštívili Československo nejen představitelé východního bloku, ale také soudruzi z daleké Asie. Jedním z nich byl i severokorejský vůdce Kim Il-sen. Ten k naší zemi choval sympatie už po skončení korejské války, kdy se Československo podílelo na hospodářské obnově Severní Koreje. Více už v projevu z roku 1956 při návštěvě Plzně.
18: Za vládní delegaci Korejské lidově demokratické republiky hovoří soudruh Kim Il-sen.
19: Předseda rady ministrů Korejské lidově demokratické republiky ve svém projevu vyjádřil radost, s níž přijala korejská delegace pozvání naší vlády k návštěvě Československa. Dále poděkoval za srdečné přivítání a zmínil se o historii obou národů, které šly sice každý jinou cestou, ale jejich společným cílem je vybudování socialismu. Ocenil velkou materiální a morální pomoc československého lidu Koreji v době jejího těžkého boje proti americkým útočníkům i pak po válce, kdy Československo spolu s ostatními bratrskými zeměmi podalo Koreji pomocnou ruku při rychlé obnově zničeného národního hospodářství. V Československu studovalo a studuje mnoho korejských mladých lidí a mnohé továrny v Koreji jsou vybaveny stroji československé výroby, z nichž mnohé nesou značku právě plzeňských Leninových závodů.
16: Kim Il-sen urazil do Československa svým obrněným vlakem tisíce kilometrů. Jeho ochranka až paranoidně lpěla na tom, aby byly po celé trase jeho pohybu rozmístěni ozbrojení policisté a obrněné transportéry. Stejnou cestu absolvoval ještě jednou v roce 1984.
17: My ovšem zůstáváme v roce 1956. Ve stejném roce totiž do Československa přijel i první prezident Indonésie Ahmad Sukarno. Mimořádně nadaný řečník, jehož odkaz je dodnes vnímán rozporuplně. Přátelství s komunistickými režimy skončilo v polovině 60. let, kdy krvavě odpověděl na pokus o komunistický puč v zemi.
16: Při návštěvě Československa v 50. letech jeho žoviální charisma kontrastovalo se škrobeným chováním prezidenta Antonína Novotného.
20: Prezident Indonéské republiky dr. Ahmad Sukarno s ostatními členy indonéské delegace navštívil dnes druhou výstavu československého strojírenství v Brně. Také zde se indonéským hostům dostalo srdečného přijetí jak od brněnských obyvatel, tak i od tisíců návštěvníků výstavy. Dr. Ahmad Sukarno neměl na výstavišti v pisárkách oči jen pro stroje, kterým věnoval pečlivou prohlídku, ale často se zastavil s některým z přítomných, aby si s ním povyprávěl. S úsměvem si také poslechl písničku, kterou mu zaspívali pionýrky z hromadné výpravy školy ze sloupu u Macochy. V pavilonu Motokovu vyzkoušel indonéský státník pohodlnost sportovního vozu Škoda 440 a spolu s ostatními členy delegace obdivoval se vozu Tatra 603, dále našim motocyklům a traktorům. V rozhovoru se zpravodají Československé tiskové kanceláře a Československého rozhlasu prezident Sukarno řekl. Velký proud lidí na výstavě je dokladem toho, že československý lid žije strojírenstvím. Potřebujeme hlavní zboží, ne stroje luxusních typů. Více strojů pro industrializaci a zemědělství. Vše, co může zdokonalit naší národní výrobu. Popolední odjel prezident Sukarno v doprovodu náměstka předsedy vlády Karla Poláčka a dalších členů delegace na brněnskou radnici. Odpoledne se věnovala indonéská delegace dětem v krajském pionýrském domě v Lužánkách. Odtud, srdečně pozdravováni, odjeli hosté na brněnské letiště, aby se navrátili do svého pražského sídla.
16: Z Indonésie teď na chvíli do Vietnamu. Píše se rok 1957 a do komunistického Československa míří i Ho Chi Minh, klíčová postava vietnamských dějin. V zemi je komunistický vůdce dodnes uctíván jako otec národa a je známý pod přezdívkou Strýček Ho. Kromě Prahy navštívil například Chrastavu, kde pozdravil vietnamské děti. Archivní nahrávka je ale z hlavního města.
0: Náčelník čestné stráže s tasenou šavlí přichází teď vstříc prezidentu Ho Chi Minhovi. Prezident Vietnamské demokratické republiky, doprovodu prezidenta Československé republiky soudruha Antonína Zápotockého, zdraví teď vojenskou zástavu a v doprovodu náčelníka čestné stráže přehlíží čestnou vojenskou jednotku. V této chvíli se prezident Ho Chi Minh před nastoupenou jednotkou zastavuje.
21: Přeje kamera prýzda. Drazí soudruzi.
22: Drahý soudruzi, prezidente, drazí soudruzi.
21: Bratři a sestra. Nous vous remercions de votre accueil chaleureux qui vient non seulement à notre cœur, mais aussi au cœur du peuple du Vietnam.
22: Děkujeme vám vřele za vaše přijetí, které platí nejenom nám, nýbrž celému vietnamskému národu.
21: Asi je Slovenská komunistická strana. Asi je... Prezident Asie Československá proletariáta. Asie komunist.
17: V dobách socialismu do Československa příliš hudebních hvězd ze západu nezavítalo. Návštěva Louise Armstronga byla proto doslova zjevením. Geniální jazzman zavítal do Prahy v roce 1965 na 10 dní, během kterých odehrál v Lucerně 9 zcela vyprodaných koncertů.
23: Yeah, what is your favorite food?
24: Jaké je vaše oblíbené jídlo? Jsem z New Orleansu a proto mám rád červené fazole s rýží. Je to kreolské jídlo. Ale v každé zemi mají něco dobrého, co mi zachutná. A víte, co jsem jedl po svém prvním představení zde v Praze? Vepřovou s knedlíky a se zelím.
25: That I like. Now you know what I had for my meal after the show last night? No. Ice wine and sauerkraut.
23: I do hope you are enjoying your show.
24: Doufám, že se vám u nás líbí, ale co říkáte našemu pivu a našim ženám, pokud paní Armstrongová nebude proti této otázce protestovat? No, moc se mi u vás líbí, moc. Vaše ženy jsou krásné, mají pěkné postavy, ale oči musím otočit na paní Armstrongovou, když jde o sex. Piva vypiju u vás každý den litr a vaše slipkovic, nebo jak tomu říkáte, na to musí být člověk opatrný.
25: They're very beautiful, that's all I can tell you, and they have nice figures. But I have to turn my eyes to Mrs. Armstrong when it comes to sex.
23: And the beer?
25: The beer, I have a bottle every day, a big quart bottle every day. And your Slivkovich, what is that?
23: Slivovica.
25: Slivovica. Oh, you better be careful. Oh. Yeah. Oh, let me get you.
24: Jak jste spokojen s obecenstvem? Je to ohromné. Z celé Evropy sem přicházejí lidé, aby viděli můj jediný koncert.
23: No doubt you met some of our own jazz musicians.
24: Sešel jste se s některými našimi jazzovými hudebníky a co jim říkáte? Ano, včera večer jsem byl v jednom z vašich divadel, jakže se jmenuje? Semafor, ano. Udělali jsme jim koncert a oni nám to oplatili. Prostě něco ohromného. Všichni jsou báječní. Škoda, že zde nemohu zůstat měsíc místo týdne.
23: How are you getting along with Mr. Schlitter and Mr. Suchy?
25: Everybody's wonderful, and it's too bad we didn't stay a month instead of a week.
23: And now the last questions. What would you?
24: Co byste dělal, kdybyste vyhrál v televizním kvízu $1,000,000? Kdybych vyhrál $1,000,000, asi bych se zbláznil. Nikdy jsem neviděl $1,000,000, ale kdybych vyhrál, držte mě za ruku, protože bych radostí vylítl na měsíc.
25: I just about blow my top. I'm gonna go crazy. I never saw $1,000,000. So if I ever win it, hold my hand, because I might fly to the moon.
16: V 50. letech byl přitom v Československu jazz coby americký produkt nežádoucím zbožím. Jedinými trpěnými jazzovými skladbami se ve výjimečných případech stávaly ty od černošských autorů. Komunistický režim demonstroval na příkladu nerovného postavení černochů v americké společnosti zkaženost USA.
17: Další významnou návštěvou ze zámoří byl americký spisovatel Philip Roth. Ten v 70. letech navštívil Československo hned několikrát. Jeho vztah k naší zemi byl velmi silný a neomezoval se pouze na literární zájem, ale i na skutečné přátelství s mnohými intelektuály a podporu disidentů. První návštěvu Rota okomentoval novinář, překladatel a publicista Miroslav Galuška.
1: Někdy začátkem 70. let přijel do Prahy americký spisovatel Philip Roth. Zazvonil u bytu mého přítele Stanislava Budína, představil se. Budín ho pozval dovnitř a ptal se, jestli mu může být nějak užitečný. Roth říkal, já tady mám seznam osob, který si vezu z Ameriky. A byl bych vám velice vděčen, kdybyste mě umožnil, abych se s těmito lidmi tady setkal. Budín se ho zeptal, kde k tomu seznamu přišel. On říkal, víte, já jsem americký spisovatel, napsal jsem několik knih, ale ty neměly velký úspěch a já jsem musel tvrdě pracovat a neměl jsem na nic čas, ale pak jsem napsal román Portnoy's Complaint a to byl bestseller, já jsem viděl hodně peněz a tím jsem si získal určitý prostor a řekl jsem si, že musím taky trochu cestovat a dal jsem se taky zapsat na nějaké kurzy na New Yorkské univerzitě a tam jsem jednou slyšel českého profesora A.G. Leama, tedy byl Antonín J. Leam, který tam měl cyklus přednášek o Československu v roce 68 a o situaci v této zemi. A vykládal to tak poutavě, tak zajímavě, že jsem si řekl, já se musím do té země podívat. No a tak jsem tady. Předtím jsem navštívil pana Leama, on mě dal tato jména lidí, které bych tu měl potkat. A vytáhl ten seznam a na tom seznamu byli lidé jako Vaculík a Kundera a Hrabal a Karel Kosík a Klíma a tak dál. A poslal mě za vámi, protože prý mě se všemi těmito lidmi budete moci spojit. To se také stalo.
17: V roce 1977 byl Roth při návštěvě Prahy zadržen a následně vyhoštěn. Důvodem byly právě jeho kontakty s disidenty a zájem o zakázanou literaturu.
15: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Plejáda návštěv z amerického kontinentu by nebyla úplná, pokud bychom vynechali vůdce kubánské revoluce Fidela Castra. Československo patřilo mezi důležité obchodní partnery Kuby, což se projevilo hlavně vývozem strojírenských celků, zbraní, dopravních prostředků a technologií. První oficiální návštěvu podnikl Castro v roce 1972.
17: V archivní nahrávce najdeme společný projev s prezidentem Husákem při návštěvě lesoparku a známé lázeňské destinace Houštka u Staré Boleslavy.
2: Estimado compañeros.
3: Vážení soudruzi.
2: Cuando los lazos de amistad entre nuestros dos países.
3: Teď, kdy pouta přátelství mezi našimi oběma státy.
2: Se estrechan mucho más en todos los campos de la actividad económica, política y social.
3: Se stále ještě stávají více těsnějšími na hospodářském, politickém i sociálním poli.
2: Un ejemplo de que esas relaciones entre Cuba y Checoslovaquia.
3: Příkladem toho, že tyto vztahy mezi Kubou a Československem
2: se amplían y consolidan más y más.
3: Se stále více a více rozšiřují a konsolidují.
2: Lo tenemos en el esfuerzo común.
3: Je společné úsilí,
2: que realizan los técnicos y trabajadores checoslovacos y cubanos,
3: které vynakládají českoslovenští i kubánští technici a pracovníci,
2: en el montaje de la termoeléctrica de Tallapiedra,
3: na montáži tepelné elektrárny v Tallapiedra,
2: que constituyen un hermoso símbolo,
3: což představuje krásný symbol,
2: del más sincero internacionalismo proletario,
3: nejupřímnějšího proletářského internacionalismu.
6: Prosím generálního tajemníka naší strany soudruha doktora Gustava Husáka, aby se ujal slova.
7: Drahý soudruh Castro, vážení kubanští přátelé a hosté, drahé soudružky a soudruzi. Československo a Kuba jsou od sebe na tisíce kilometrů vzdáleny. Jsou mezi námi dokonce oceány. A přesto náš lid za dlouhá léta ví, jaké přátele československý lid má v kubánském lidu. A naši kubánští přátelé se mohli přesvědčit po cestě po Československu, jaké přátelské vztahy nacházejí v našem lidu pro svou zemi a pro svůj Západ.
17: Castrova návštěva Československa byla roku 1972 korunována slavnostním udělením titulu doktor honoris causa na půdě Karlovy univerzity. Ocenění bylo zdůvodněno jeho rolí v revolučním hnutí Kuby a přínosem v boji proti imperialismu.
16: Indická politička Indira Gandhiová navštívila Československo už v roce 1938 a potom s poctami v roce 1955 jako doprovod svého otce, tehdejšího indického premiéra. Ve vlastní premiérské roli se potom vrátila v roce 1972. Na oplátku oficiálně pozvala do Indie Gustáva Husáka z Chotí. Nevědomky tak zapříčinila, že se vůdce tuzemských komunistů se svou partnerkou Věrou, s níž žil takzvaně na hromádce, kvůli dodržení protokolu oženila.
5: Je právě 12 hodin. Na slavnostně vyzdobeném ruzinském letišti právě přistává zvláštní letadlo společnosti Air India. Na jehož palubě k nám přicestovala indická ministerská předsedkyně paní Indira Gandhiová se svým doprovodem. Jsou v něm hlavní sekretář předsedkyně vlády pan Haksar, představitelé ministerstva zahraničního obchodu, zahraničních věcí a ministerstva vnitřních záležitostí pan Tan, Venkatasvaran, Dutt a další osobnosti. Dnes k nám indická ministerská předsedkyně Indira Gandhiová nepřijíždí poprvé. Už v roce 1938 v osudných dnech mnichovské krize navštívila Československo společně se svým otcem, předním bojovníkem za nezávislost Indie, Jawaharlálem Nehruem. Ten se tehdy setkal s československými antifašistickými bojovníky za svobodu. Rozhodně se postavil na podporu našeho lidu v boji proti hrozícímu nacismu. Snad právě tehdejší návštěva je symbolická v historii našich vzájemných styků, protože v mnohém dokázala naprostou shodu v politických názorech na tehdejší situaci. V té době se také zrodilo nové přátelství mezi našimi státy, které bez ohledu na zeměpisnou vzdálenost, jež nás navzájem dělí, se stalo tak blízké. Náš lid v roce 1947 uvítal osvobození Indie z britské koloniální nadvlády. V té době, kdy náš národ bojoval za svou socialistickou budoucnost, navázaly oba naše státy diplomatické styky. Naše přátelství se od té doby datuje ve všech oblastech, ať už v politické, hospodářské či kulturní. Čtvrtstoletí, které od té doby uplynulo, jenom potvrdilo, že v našem přátelství neexistují žádné překážky a že hlavním cílem jak indické, tak i naší zahraniční politiky je především udržení míru na celém světě.
17: Ne všechny zahraniční návštěvy probíhaly bez problémů. O jednu z nejpodivnějších, kterou Československo za celou komunistickou éru zažilo, se postaral libýský vůdce Muammar Kaddáfí, a to v roce 1978. Jeho výstřelky zahrnovaly mimo jiné nápad postavit mešitu v Praze, preferování vlastního beduínského stanu místo klasického ubytování, nedodržování protokolu i impulzivní chování.
16: I přesto mu bylo z rukou prezidenta Husáka uděleno nejvyšší státní vyznamenání, řád Bílého lva. Atmosféru příletu libyjského vůdce i přijetí jeho ženy v Praze dokládá archivní nahrávka.
8: Slyšíte pozdravy nejen Pražanů, ale i synů země, o které se kdysi vyjádřil řecký filozof Aristoteles jako o zemi změny. A jeho slova potvrzuje i dnešní vývoj v daleké Libyi, zvláště od vítězné revoluce 1. září 69. roku. V ten den začal libýský lid psát novou kapitolu své historie.
9: Čtyři sevřené útvary čestné stráže pochodují před nejvyšším velitelem libýských ozbrojených sil plukovníkem Muammarem Kaddáfím a vzdávají mu vojenské pocty. Tím slavnostní ceremoniál zde na ruzinském letišti končí. Náš host se odebere se svým doprovodem do svého pražského sídla.
10: Předsedkyně Ústředního výboru Československa svazu žen Marie Kabrhelová přijala dnes v Praze paní Safii Kaddáfíovou, manželku generálního tajemníka Všeobecného lidového kongresu libýské arabské lidové socialistické Džamahýrie. Marie Kabrhelová informovala paní Kaddáfíovou o činnosti a úkolech našeho ženského hnutí a o poslání Československého svazu žen a ocenila výsledky spolupráce se Všeobecnou federací žen v Libyi. Paní Safia Kaddáfíová se v přátelské besedě zajímala o sociální otázky a o život žen ve vyspělé socialistické společnosti.
16: V 80. letech hostilo Československo i premiéra Zimbabwe Roberta Mugabeho. Vztahy obou zemím zůstaly i po jeho návštěvě chladně formální. Zimbabwe se stalo naším největším obchodním partnerem ze subsaharské Afriky až v následujícím desetiletí.
4: Chci ještě jednou vyjádřit přesvědčení, že vaše návštěva se stane novým podnětem k rozvoji plodné spolupráce a přátelských vztahů mezi našimi zeměmi a lidem Československa a Zimbabwe, že poslouží věci míru, mezinárodní bezpečnosti a svobody národů.
11: Your Excellency, the Secretary General of the Communist Party of Czechoslovakia and President of the Czechoslovak Socialist Republic, Comrade Gustav Husák.
12: Během našeho boje za osvobození jste nám vy a další socialistické země poskytli tolik potřebnou materiální a diplomatickou podporu v našem zápase proti silám kolonialismu, imperialismu a rasismu. Ačkoliv jste to činili při plnění svých internacionalistických závazků, přesto se cítíme povinováni vyjádřit vám naši hlubokou vděčnost. Lid Zimbabwe se chopil zbraní, aby se osvobodil z okovů kolonialistické, rasistické menšinové vlády. Skvělá historie vašich hrdinných bojů za spravedlivou společnost, která zavrhuje vykořisťování člověka člověkem, a vaše pozoruhodné úspěchy spolu s obdobnými úspěchy jiných národů značně inspirovaly masy Zimbabwe v jejich vlastním boji, pokračoval Robert Mugabe.
17: Po sametové revoluci se zahraniční politika Československa změnila. Nový prezident Václav Havel chtěl zemi orientovat na demokracii, lidská práva a Západ. To zahrnovalo i přehodnocení vztahů s institucemi jako Organizace pro osvobození Palestiny.
16: Jednou z prvních návštěv po změně režimu tak byla palestinská delegace v čele s Jásirem Arafatem. Havel kladl důraz na dialog a mírové řešení konfliktu na Blízkém východě. O společném jednání v Lánech informovali rozhlasové noviny.
13: Mluvčí federálního ministerstva zahraničních věcí Luboš Dobrovský nejdříve informoval naše a zahraniční novináře o včerejších rozhovorech Jásira Arafata s Václavem Havlem v Lánech. Řekl, že z hlediska naší zahraniční politiky je návštěva prezidenta Arafata předznamenáním nových vztahů k arabskému světu. Nadcházející návštěvu československého prezidenta v Izraeli, která je plánována na 25. až 27. duben, označil za mírovou misi. V této souvislosti padla otázka, jak by Československo mohlo přispět k úspěšnému vyřešení palestinsko-izraelských vztahů. Jásir Arafat odpověděl. Není pochyb o tom, že pan prezident Havel se svou prestiží, se svým postavením, může sehrát aktivní úlohu při nastolení míru na Blízkém východě. Je to zásadový a vážený muž, jehož úsilí povzbudit dialog může vše urychlit. Hlavně proto, že má vyvážené kontakty s oběma stranami, řekl Jásir Arafat a dodal. Československo má historickou, zákonnou a mravní povinnost ve vztahu k lidským právům Palestinců i Židů, protože bylo jedním z 11 států, které byly v roce 1947 pro rozdělení Palestiny. Na otázku, která strana palestinsko-izraelského konfliktu získala více změnami ve východní Evropě, odpověděl Jásir Arafat diplomaticky a tak trochu také symbolicky. Svoboda a demokracie.
16: Archivními nahrávkami z významných návštěv v Československu vás provedli František Šedivý
17: a Radim Štícha. A za technickou spolupráci děkujeme mistrovi zvuku Janu Braunerovi a Peteru Markovskému z rozhlasového archivu.

0: 20.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliozy a 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou, která má až u čtvrtiny lidí dlouhodobé následky. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Český hydrometeorologický ústav varuje, že aktivita klíšťat v příštích dnech poroste. Nejvíc jim vyhovuje vlhké a teplé počasí. Americký dolar dnes na devizových trzích oslabuje. Investoři podle agentury Reuters zůstávají opatrně optimističtí stran brzkého ukončení války na Blízkém východě. Americký prezident Donald Trump dnes prohlásil, že stávající příměří nadále platí navzdory tomu, že na sebe USA a Irán útočili v Hormuzském průlivu a jeho okolí. Automobilová skupina Stellantis se chystá zahájit společnou výrobu automobilů v Evropě s čínskou společností Li.

0: staví dobrovolníci. Ještě chybí doškovaná střecha. Trámy jsou zhruba 100 let staré. Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli svým posledním dvěma ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský bylo v týmové soutěži první.
1: Překážky na D5 u Tachova a Stříbra a nehoda na D2 u slovenských hranic. Na D5 z Rozvadova do Plzně stále opatrně za sjezdem na Tachov. Na kilometru 133 máme hlášenou zvěř na vozovce. Další překážku na D5 z Rozvadova do Plzně čekejte za sjezdem na Stříbro. Na kilometru 113 pojedete kolem odstaveného nákladního vozidla. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna je to opatrně omezením u slovenské hranice. Na kilometru 57,5 v něm vyšetřují nehodu několika vozidel. Projíždí se jedním pruhem pomaleji, ale bez kolony. Na dálnici D2 zvyšte pozornost i ve směru z Brna do Břeclavi. Za Židlochovicemi na 20. kilometru stojí nepojízdné osobní auto v odstavném pruhu. A na dálnici D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte dodávku za Chocerady. Stojí v zatáčce na kilometru 31,5. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se lokálně objeví přízemní mrazíky, zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojedinělé mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty zítra 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Konec kdysi slavného vyhledávače, žaloba nakladatelů na firmu Meta, problémy Facebooku a Instagramu s příliš mladými uživateli a nový XChat. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
3: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
4: Ahoj Davide.
3: Sociální síť X spustila samostatnou četovací aplikaci XChat. Instalovat si ji zatím mohou jen uživatelé operačních systémů iOS nebo iPadOS. Rozšíření na Android se zatím chystá. Do služby se uživatelé přihlašují svými přístupovými údaji z X a mohou si ve službě posílat textové zprávy, volat si, pořádat skupinové chaty nebo zasílat zprávy, které se po určité době automaticky sami smažou. X říká, že komunikace je koncově šifrovaná, ale podle dostupných informací nemusí být tato ochrana 100%. Firma totiž ukládá soukromé klíče uživatelů na svých serverech, kdežto u jiných podobných komunikačních služeb obvykle klíče neopouštějí uživatelovo zařízení. Petře, mně přijde vlastně docela vtipné to, že XChat je česká taková četovací služba, takové diskuzní fórum, které má poměrně hodně dlouhou tradici a i nadále funguje a teď tady má i svého mezinárodního konkurenta. Dává podle tebe pro službu X, pro tuhle sociální síť smysl tedy spouštět samostatnou četovací aplikaci? X má mimochodem i svůj vlastní chat nebo nějaké posílání přímých zpráv mezi uživateli, které, pokud jsem se díval, tak funguje velmi podobně. Tak co říkáš tady na to spuštění té samostatné aplikace?
5: Tak je to Elona Muska bez pochyby hazardní, protože je klidně možné, že čeští majitelé xchatu.cz ho teď zažalují kvůli poškození ochranné známky, což je situace, která by mohla být velice zábavná. Ale když na to budu odpovídat vážně, já se taky trochu divím tomu, proč tahle služba. V síti X, tedy v Twitteru původním, je služba přímého zasílání zpráv, v zásadě četovací služba, i když trochu omezená proti těm širokým možnostem těch specializovaných chatů, ale pro dané účely rychlé komunikace mezi jednotlivými uživateli X vždycky stačila. A spouštět tady další věc, která dovede v podstatě to samé, co WhatsApp nebo Signál, A navíc ještě bez té 100% záruky koncového šifrování, protože klíče uložené u provozovatele, to není koncové šifrování.

0: ostřihování, to se za něj vydávat nedá. Opravdu se mi zdá, že velký smysl to nemá.
1: No, uvidíme, jak to bude tady fungovat. Mě vlastně na tom trošičku překvapuje to, že Elon Musk už leta mluvil o tom, že chce z X udělat takovou tu jednu všeobjímající aplikaci, ve které bude možné dělat celou řadu věcí, včetně nakupování, posílání peněz, právě nějakého četování, posílání zpráv a podobně. A teď tady vlastně minimálně X, který už má nějaké tři aplikace, má tu svoji klasickou sociální síť X, bývalý Twitter, má vlastně aplikaci pro AI chatbot Grok a teď má třetí aplikaci vlastně pro četování. Takže se z té jedné původní myšlenky velké všeobjímající aplikace najednou stává rodina samostatných aplikací. Co na to říkáš?
0: Tak s Elonem Muskem, a to už jsme mohli mnohokrát vidět, platí v podstatě jenom dvě pravidla. Pravidlo číslo jedna, šéf má vždycky pravdu. Pravidlo číslo dvě, šéf může kdykoliv změnit názor. Čili je to v rozporu s tím, co hlásal dříve, ano, ale bez pochyby by to dovedl dokonale obhájit, když by na to přišlo. Zkoušet odhadovat, co příště udělá Elon Musk, může být zábavný sport pro sázky, ale hodně hazardní.
1: No, tak uvidíme, co bude dál. Ty platby v rámci X údajně tady sociální sítě X nadále chystá. Jsem zvědavý, kdy něco podobného spustí, nějaké posílání peněz a placení a podobně. A jsem tedy zvědavý, jak dlouho třeba vydrží ty aplikace samostatně, jestli se časem nebudou nějakým způsobem spojovat, nebo jak to prostě bude fungovat. Ono je pak vlastně zajímavé i to, že na webu to funguje trošičku jinak a v těch mobilních telefonech zase trochu jinak, takže je v tom možná trochu zmatek. Tak uvidíme, co Elon Musk vymyslí zase příště.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Facebook a Instagram nedostatečně brání dětem mladším 13 let v přístupu na své služby. Říká to Evropská komise, která s firmou Meta, která obě sítě provozuje, rozjela předběžné řízení o možném porušení nařízení o digitálních službách. Meta zakládání účtů dětmi pod 13 let sama zakazuje ve svých podmínkách používání. Zákaz se ale dá snadno obejít tím, že mladistvý uživatel při zakládání účtu zadá falešné datum narození. Firma totiž nijak pořádně neověřuje, zda si uživatel nevymýšlí, konstatovala komise. Kritizovala také to, že na Facebooku a Instagramu není jednoduché případného mladistvého nahlásit. Aby se člověk dostal na příslušný formulář, musí provést až 7 kliků, kritizovala komise. A i když formulář vyplní, obvykle se nic nestane, dodala. Meta teď může na obvinění reagovat, poté komise rozhodne, zda se firma proti evropským pravidlům skutečně provinila. Petře, takže tady máme další nějaké řízení Evropské komise o možném porušení nařízení o digitálních službách. Meta tedy má to nařízení porušovat tím, že nedostatečně brání těm 13-letým a mladším, dejme tomu, v přístupu právě na ty své sociální sítě. Pokud má ta firma v podmínkách, že jsou její sociální sítě až od 13 let a sama to nevynucuje, tak to asi vypadá jako dost jednoznačný problém. Je to tak?
0: Bez pochyby to je jednoznačný problém a bez pochyby existuje velmi dlouho, po celou dobu, co existuje Facebook a potom Instagram. A jenom jde o to, že zatím se o to nikdo nestaral, žádná vnější autorita nekontrolovala, jakým způsobem si Meta ten věk ověřuje. Teď tady ta vnější autorita je, je tady evropské nařízení DSA a evropské orgány se právem ptají, kde jsou jaké záruky, že Meta své vlastní předpisy dodržuje. A ukazuje se, že nejsou skoro vůbec žádné a že nějakou spolehlivou techniku ověřování věku by to chtělo. Teď nemluvíme o tom, jak vysoký ten věkový limit má být, protože souběžně s tím probíhá diskuze, že by to nemělo být 13 let, ale třeba 16 a některé země v Evropě i jinde už si to uzákonili nebo se k tomu chystají. A to je jiná diskuze. Ale to, že by nějaký limit měl být a že by měl být jednoznačně ověřitelný, o tom, myslím, sporu není.
1: Není trošku problém, že ty děti vlastně ve 13 letech nemají v zásadě žádný způsob, jak ten věk, jak si opravdu prokázat, nemají občanský průkaz nebo něco podobného. Neměli by mít asi v té době ještě nějakou svoji platební kartu. Jak vlastně může takové dítě tedy potom prokázat, že mu je opravdu 13 let? Já jsem právě o tom přemýšlel, přijde mi, že třeba u těch 15 letých, tam už je to relativně snadné, tam už nějaký průkaz třeba totožnosti existuje, ale u těch mladších mě to vlastně pořád přijde, že nevím, jak by se to mělo dělat.
0: Ano, to je výborná otázka. Je z ní dobře vidět, že o tom včas nepřemýšlel vlastně nikdo. Že v Metě, která se tehdy ještě jmenovala Facebook, nastřelili věk 13 let a sebeméně si nalámali hlavu s tím, jak se ověřovat bude. A ano, skutečně to není jednoduché. V některých zemích, například v Austrálii, o které jsme v tomhle pořadu taky několikrát mluvili, se zkoušejí behaviorální testy. Testy toho, o co se zajímá ta dotyčná uživatelka nebo uživatel, jak se chová, a z toho se odhaduje, jaký je její věk, což pochopitelně je nepřesné. Jiný způsob je přes fotografii, třeba taky známe spoustu anekdotických příběhů, jak si tam přimalovávají vousy a ano, nevím, ano, co všechno. Prostě tohle nebude fungovat příliš dobře. Já si myslím, že se to nakonec použije jako další argument pro zvýšení toho věku pro přístup k sociálním sítím, protože ten věk 13 let asi je neprokazatelný, rozhodně ne bez nějakých velkých omylů a chyb.
1: Mimochodem, Evropská komise říká na základě nějakých svých statistik, zdroje jsem tedy, přiznávám, úplně nedohledal, tak ale Evropská komise říká, že v Evropě je na Facebooku a Instagramu asi 10 až 12% dětí mladších 13 let, což mně přijde vlastně jako poměrně vysoké číslo, 10 až 12% méně než 13-letých dětí, že už takhle na sociálních sítích funguje. Je vidět, že tam prostě ty děti chtějí být nějakým způsobem, že se tam dostávají a že opravdu asi tedy je těžké jim nějakým způsobem zakázat, aby vlastně na ty sociální sítě chodili. Jsem zvědavý, jak to tady se bude nakonec prokazovat.
0: Ono to pravděpodobně bude ještě vyšší číslo než 10%, protože to je tahle diskuze na ruby, jakým způsobem zjistit, kolik jich tam vlastně je. Jediný, který si umím představit, spočívá v tom, že se jich zeptáš, a velká část těch, kteří vědí, že by tam být neměli, tak to prostě zatlučou, čímž se to číslo zkreslí.
1: Mimochodem, vlastně pokud jsme u toho tématu ověřování věku, tak teď nedávno vyšla zpráva, že ve Velké Británii se začalo ověřovat, jaký věk vlastně ten uživatel má, prostřednictvím zařízení firmy Apple. Apple totiž ve svém systému iOS nebo iPadOS ve verzi 26.4, což je verze teď několik týdnů vlastně zpátky vypuštěná, tak v této verzi zavedl pro uživatele možnost právě ověřování věku na nějaké konkrétní služby. Uživatel tam může ověřit ten věk právě buď na skenování nějakého průkazu, nebo třeba zadáním platební karty. V některých případech Apple vlastně automaticky toho uživatele ověří, že je mu třeba více než 18 let, protože už má nějakou historii s tím člověkem a podobně. A v Británii se to začíná používat právě k ověřování věku k některým online službám, například porno servery, teď začínají už hlásit, že tedy právě přes tyhle ty iPhony, iPady a další zařízení od Apple se mohou lidé tady k ním přihlašovat, protože berou to, že jsou vlastně ověření, že jim je více než 18 let. Takže to vypadá, že se nám to ověřování věku možná časem přesune nebo už přesouvá do operačních systémů, zatím tedy u firmy Apple. Jsem zvědavý, jestli s něčím podobným nepřijde za chvilku také Android a společnost Google, případně Microsoft a Windows. A vypadá to, že tedy se to ověřování věku bude asi dělat tímhle způsobem. Co na to říkáš?
0: Tak zatím je to jeden operační systém. Může z toho vzniknout zajímavá situace v tom smyslu, že u některých operačních systémů potom třeba bude snazší prokázat, že jsem dosáhl zákonného věku pro něco, k čemu je potřeba. U jiných to bude komplikovanější a bude to další pobídka k k nakupování zařízení s tím jedním systémem, ale nemusí to tak dopadnout. Konec konců asi je to logické, aby tyhle funkce byly systémové a aplikace, aby to přebíraly ze systému, ale o to větší tlak bude na to, aby se to ověřování dělalo správně a aby to bylo co nejméně chybové.
1: No a není tam zase problém trošku v tom, že skenuju svůj průkaz totožnosti a předávám ho nějaké prostě komerční firmě. V Evropské unii se chystá ta digitální peněženka, no peněženka digitální identity, která by vlastně něco podobného měla také umožňovat, tedy ověřovat věk toho uživatele online s tím, že by se neměly předávat žádné informace jiné, než tedy ano, je zletilý, ne, není zletilý. Není tohle to třeba lepší řešení ve výsledku přece jenom, než teda dávat tu občanku nebo něco podobného nějaké soukromé firmě?
0: Je to bez pochyby lepší řešení. Já si myslím, že ten evropský projekt digitální peněženky by mohl hodně těch problémů, o kterých tady hovoříme, odstranit tím, že odstupňuje přístup k jednotlivým citlivým osobním údajům. Dokud tomu tak není, tak je možná, nevím, jenom přemýšlím nahlas, možná je menší zlo poskytovat tyhle údaje jedné firmě, jednomu provozovateli, jako je Google nebo Apple, než těm 50 aplikacím, které si o to budou říkat. Ale rozhodující je, jak to bude fungovat v praxi, jak se to ukáže být spolehlivé, jak to bude napadnutelné nějakým vnějším útokem a podobně. Je to na začátku, nic o tom nevíme.
1: Na druhé straně vlastně zase se jaksi posílí pozice těchhletěch poskytovatelů, těch majoritních operačních systémů, které jsou víceméně opravdu tři, možná Linux, když připočítám k tomu, tak ale tam ty distribuce jsou vlastně také jako dost fragmentované, tam není jeden úplně hlavní hráč. Neposílí se tedy ta pozice těchhletěch jaksi výrobců operačních systémů, protože bez nich pak se člověk třeba nedostane ani na některé služby, když nebude schopen přes ně jak si ověřit svůj věk a podobně?
0: Posílí. A navíc to jsou všechno americké firmy. Myslím si, že je to o důvod víc, aby Evropa pracovala na tom, čemu se pracovně říká suverénní softwarový stack, sada řešení počínaje operačním systémem, které by byly nezávislé na tom, co je z jakéhokoliv jiného kontinentu a od jiné mocnosti, ať už je to z východu nebo ze západu. Ale o tom jsme taky mluvili víckrát a zhodli jsme se na tom, že k tomu vede dlouhá cesta. Ale tohle opravdu je o důvod víc, aby Evropa tou cestou šla.
2: Online Plus Davida Slíš.
1: Společnost Meta ještě jednou. Meta totiž ve Spojených státech čelí hromadné žalobě 5 velkých knižních nakladatelů. Stěžují si v ní, že firma měla k trénování své umělé inteligence neoprávněně použít miliony děl chráněných autorskými právy. O žalobě napsal například deník New York Times. AI model Llama, který Meta vyvinula, podle žalobců ohrožuje živobytí spisovatelů, protože dokáže shrnout obsah jejich děl či vytvořit záplavu uměle generovaných nápodob jejich knih, takže uživatelé nebudou muset jejich knížky kupovat. Nakladatelé svou žalobu podpořili výroky samotného AI modelu. Nechali model vytvořit například cestovního průvodce ve stylu jednoho z autorů. Když se pak modelu ptali, jak dokázal tak přesně napodobit autorův styl, model jim přiznal, že byl natrénován mimo jiné na jeho textech. Meta pochybení odmítá s tím, že americké soudy už uznaly, že trénování AI na autorsky chráněném obsahu není podle amerického práva protiprávní. Tak další spor s nějakým výrobcem AI modelů. Tentokrát na jedné straně stojí 5 velkých amerických nakladatelů a plus někteří autoři jako takový. A na druhé straně firma Meta, která právě vyvinula a natrénovala svůj AI model Llama, který vlastně v rámci jakéhosi způsobu open sourceu nabízí jiným vlastně potom provozovatelům AI systému. A ta žaloba tady stojí na tom, že se i nakladatelé zeptali přímo té Llamy a ta jim řekla, že opravdu ta data z knížek používala k natrénování a že opravdu obsahuje třeba tato data. Několik takových podobných žalob už jsme tady měli. My jsme mluvili o například žalobě nakladatelů na Anthropic. Tam pak došlo k nějakému mimosoudnímu vyrovnání. Myslíš, že i tahle žaloba míří tímhle směrem nakonec?
0: Tahle žaloba míří úplně jiným směrem a neodvažuji se ve slušné společnosti ani říct jakým, protože je postavená velice nešikovně. Ptát se samotného jazykového modelu na cokoliv, co by se pak použilo jako argument v žalobě a před soudem, je prostě legrační. Ty modely jsou z tohoto hlediska naprosto neprůkazné, řeknou všechno, o čem se domnívají, že chce uživatel slyšet, to je obecně známá skutečnost. Použít tuhle argumentaci znamená podle mě ten spor dost značně zhodit. A je to škoda, protože podstata problému je naprosto reálná. Nejenom Meta, ale všechny firmy, které mají jazykové modely, tak využili jako trénovací data úplně všechno, co bylo digitálně k dispozici. A řada z těch věcí byla chráněná copyrightem. Ano, v Americe jsou nějaké rozsudky, které mohou možná, nevím, sloužit jako precedens, že už je to schváleno a že se žádné odškodnění vymáhat nedá. Ale přinejmenším morálně ta situace zůstává problematická. Nikdo se autorů a nakladatelů neptal, jestli se jejich texty smějí použít tímhle způsobem, a použili se velice radikálně k tomu, aby vznikl nástroj, který může autory napodobovat nebo nahradit. Čili nějak by se to řešit mělo, ale to, o čem tady mluvíme, tenhle konkrétní případ, ten to nejspíš nebude, který to vyřeší.
1: Myslíš, že tedy nakladatelé mají pravdu v tom, že říkají, že spisovatelé se musí kvůli AI bát o své živobytí, protože lidé přestanou kupovat jejich knížky, když tedy se mohou zeptat AI modelu, aby jim ve zkratce shrnul třeba nějaký obsah nějaké knihy, oni pak nemusí číst, anebo si mohou nechat tedy vygenerovat knihu ve stylu, jakým by ji napsal nějaký konkrétní autor? Myslíš, že opravdu tohle to by mohlo vést k tomu, že ti reální spisovatelé by tady na tom byli biti?
0: Tohle je báječné téma na přednášku, ale ne na stručnou odpověď. Já se o ní pokusím zjednodušeně, aforisticky, s maličkou nadsázkou. Špatní spisovatelé se musí bát o živobytí, protože špatného spisovatele umělá inteligence spolehlivě nahradí. Hodně dobří spisovatelé se bát nemusí.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Kdysi šlo o ikonickou internetovou službu. Po 30 letech ale vyhledávač ask.com skončil. Služba se původně jmenovala Ask Jeeves. Zeptej se Jeevese. Podle postavy mimořádně schopného komorníka Reginalda Jeevese z humoristických knih britského spisovatele P.G. Wodehouse. Vyhledávač fungoval z části jako encyklopedie a z části jako skutečný vyhledávací robot. Vyzýval uživatele, aby mu kladli otázky v přirozeném jazyce, ne pomocí klíčových slov, jak tehdy bylo zvykem. V roce 2005 službu koupila americká firma IAC. O rok později změnila název vyhledávače na ask.com. Jenže v konkurenci Google a dalších vyhledávačů nakonec služba zaostala a IAC je letos k 1. květnu definitivně vypnula. Petře, já si Ask Jeeves, posléze Ask.com, tedy vlastně vybavuju z těch 90. let nebo začátku nového tisíciletí tehdy. Byla to taková vlastně zajímavá služba, pamatuju si vlastně ten design. Nemyslím si, že jsem ji nějak jako výrazně používal. Používal jsem asi trošku jiné služby na vyhledávání tehdy, ale vlastně byla to služba, o které vím, že fungovala svého času. Dokonce myslím, že v tom vyhledávání byla poměrně progresivní a některé vlastně funkce v tom vyhledávání nebo podobu toho vyhledávání představila dříve než potom třeba některé ty dnes majoritní služby a vyhledávače, ale nepřežila. Po 30 letech teď skončila, k 1. květnu je na adrese ask.com už jenom rozlučkové hlášení, a pokud se chcete podívat, naši posluchači, na to, jak ta služba vypadala, tak samozřejmě ji můžete najít ještě pořád v internetovém archivu vlastně od toho roku 96 přes všechny její proměny až po ten dnešek. Petře, používal jsi Jeevese někdy nebo Ask.com?
0: Asi jsem to zkoušel. Já jsem samozřejmě zapomněl, že ta služba existovala. Když se na to teď ptáš, tak jsem si vybavil, že někdy něco takového bylo. A mám dojem, že to umělo zpracovat dotazy položené víceméně přirozeným jazykem, což je způsob, jakým se dneska ptáme Google běžně. Ale tehdy to tak běžné nebylo. Tehdy to opravdu byla novinka.
1: Ten Jeeves, přiznávám, já jsem vlastně ty humoristické novely nečetl, ale připadá mi to, jako kdyby to byla předobraz českého Saturnina, tak i možná v tomhle to byla služba zajímavá, byť tady od toho Jeevese v roce 2006 opravdu přišla, pak už to byl jenom Ask.com. Těch 30 let, po které fungovala, tak to začíná být, myslím, že docela zajímavá věc, protože rok 1996, kdy ta služba nějakým způsobem vznikla, v 97. tady pak byla oficiálně spuštěna, tak to začíná být zajímavé datum i v Česku. My si budeme letos připomínat, nebo už si připomínáme různá 30. výročí, kdy vznikly poměrně zásadní české služby, například server Jobs.cz, nebo 30. dubna 1996 odstartoval Seznam.cz a začal také vycházet v roce 96 Neviditelný pes Ondřeje Nefa. Takže my tady také budeme mít různá 30. výročí. Doufejme, že tady spíš ta pozitivnější, tedy že se budeme bavit o službách, které zatím fungují a zatím je nikdo tady nevypnul. Ale 30 let, to je už tady opravdu dlouhá doba.
0: To mi povídej.
1: No, myslím, že se k některým těm službám dostaneme potom, až tady opravdu budou ta výročí přicházet a že si o nich popovídáme a zavzpomínáme. Moc se na to těším. Petře, každopádně pro dnešek ti moc děkuji za tvoje komentáře a postřehy. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
3: Sportovní reportáž začala v rozhlase s legendárním Josefem Laufrem.
4: Já jsem sice tehdy už byl posluchačem rozhlasu, měli jsme doma rádio, ale s vysíláním zápasu neměl jsem nic jiného společného než to, že jsem jako jednatel pořádajícího klubu dal k vysílání jménem výboru souhlas.
3: Josef Laufr se za mikrofon k vůbec prvnímu komentovanému zápasu přitom dostal úplnou náhodou.
4: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváří v tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán.
5: On na to šel možná nevědomky, ale geniálně.
3: Popisuje další významný sportovní reportér Karel Tejkal.
5: On říkal, tak co jsem měl dělat, tak co je to rádio? To si povídají lidi mezi sebou a je mezi ním mikrofon a ten přijímač, ale je to pořád rozhovor mezi lidmi. Tak já jsem na to šel tak, že budu popisovat ten fotbal, jako bych to vyprávěl kamarádovi.
3: Josefa Laufra si posluchači okamžitě oblíbili a s jeho sportovním reportováním začala zároveň vznikat symbióza mezi sportovními fanoušky a rozhlasem. Pokračuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
6: Protože se přišlo na to, že rozhlas má tu moc přitáhnout ke sportu lidi, kteří se o sport dosud nezajímali, a zároveň ty sportovní reportáže, že mají moc přitáhnout k rozhlasu lidi, kteří se dosud nezajímali o rádio.
3: Jak přesně se stal Josefu Laufrovi rozhlas osudným a nakolik se sportovní reportáž za uplynulé století změnila?
7: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ukrajina a Rusko se dohodly na třídenním příměří, které má začít platit zítra. Andrej Babiš jednal s belgickým premiérem o obraně a taky o energetické situaci. Kajakář Dostál nepostoupil do finále na kilometru na světovém poháru v Maďarsku. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Později se začne vyjasňovat a teploty většinou do 20 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ukrajina a Rusko potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří, které má začít platit v sobotu. Jeho součástí je i výměna tisícovky zajatců na každé straně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky varoval, že ukrajinská armáda bude zrcadlově reagovat na veškeré provokace ze strany Ruska. Moskva totiž příměří vyhlášené Kyjevem od 6. května ignorovala. Nerespektovala ani vlastní klid zbraní, který měl platit ode dneška. Belgický premiér Bart De Wever jednal v Kramářově vile s českým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Mluvili například o obraném průmyslu, válkách na Ukrajině a na Blízkém východě nebo o energetické bezpečnosti. Babiš připomněl, že Belgie je klíčovým obchodním partnerem Česka.
2: Je to 10. největší investor v České republice a náš obchod taky funguje dobře, náš export se zvýšil. Minulý rok jsme vyvezli do Belgie rekordních 136 miliard korun.
1: Belgického premiéra poté přijal na Pražském hradě i prezident Petr Pavel. Jednali o bezpečnostní situaci ve světě, transatlantických vztazích a posilování evropské obrany schopnosti. Vodňany si dnes odhalením prvních 5 kamenů zmizelých připomněli den vítězství. Mosazné kostky vsazené přímo do chodníku připomínají oběti holokaustu v místech, kde před válkou žili.
3: S ředitelkou Vodňanského muzea Jitkou Velkovou pozorujeme už umístěné kameny zmizelých.
4: Byla to rodina řezníka Oty Rubína, který zde žil se svojí manželkou Ervínou, dcerami a také se svým otcem Josefem.
3: Nápad na umístění kamenů zmizelých vznikl na Vodňanské základní škole, říká místostarostka Lenka Grintálová z hnutí pro Vodňany.
5: Organizovala se vlastně ve škole sbírka na zakoupení kamenů zmizelých.
3: Do budoucna by se mohly kameny zmizelých objevit i na dalších místech ve městě. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
1: V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku Skobylic na Pražského povstání jezdí náhradní autobusová doprava. Technici tam vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Výluka potrvá do nedělního večera, říká mluvčí Pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
6: V dotčeném úseku jsme zavedli autobusovou linku XC, která z původní trasy metra vynechává jen nádraží Holešovice. Od něj jezdí autobusy XC1. Spojení jsme posílili také zavedením tramvaje číslo 36.
7: Kajakář Josef Dostál na světovém poháru v Maďarsku do elitního finále na kilometru neprošel. V semifinále byl celkově 10. a zítra pojede finále B. O postup kajakáři včetně Dostála bojovali okolo 7. hodiny večer, což olympijskému šampionovi z Paříže nevyhovovalo.
8: Bylo to těžký, schytal jsem ten poslední závod během dne. Já jsem zvyklý dodržovat životosprávu, chodím brzo spát a prostě v tohle dobu jsem po večeři, už se ukládám ke spánku vlastně se synáčkem, no.
7: Dostála kromě finále B čeká v Segedu zítra ještě rozjížďka na 500. Kanoista Martin Fuchsa pojede před 10:30 o medaile na kilometru po tom, co ovládl kvalifikaci i semifinále. A basketbalisté Děčína nevyužili druhou možnost ukončit čtvrtfinálovou sérii s Brnem. Obhájcům stříbrných medailí podlehli 81-86 a stav je tak 3-3 na zápasy. O semifinalistovi se rozhodne v pondělí v Brně.
9: Překážka na D5 u Stříbra a nehoda v Českých Budějovicích na Pražské třídě. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Stříbro. Na kilometru 116 máme hlášenou překážku, jde o zvěř na vozovce. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna stále vyšetřují nehodu v omezení u Lanžhota. Na 57. kilometru se ve zúžení jede pouze jedním pruhem, zpomaluje se, je to bez kolony. V Českých Budějovicích komplikuje provoz nehoda na Pražské třídě v křižovatce se Strakonickou u Unihoby. havarovala dvě osobní auta. Na místě záchranáři, místem se projíždí kyvadlově, počítejte proto s kratším zdržením. A na Karvinsku pozor na silnici 67 mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi. A v křižovatce na Orlovou havarovala dvě osobní auta, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci se lokálně objeví přízemní mrazíky, zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno, odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu až 23 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Co spojuje legendární filmovou baladu konce 60. let Markéta Lazarová a neméně legendární filmovou pohádku Tři oříšky pro Popelku? Postava scénáristy, kterým byl František Pavlíček, významný český dramatik a jedna z klíčových postav kulturního života 60. let. V roce 2002 vyprávěl o svém životě pro dvoudílný dokument z cyklu Pamětníci, který připravil publicista Milan Hanuš. Poslechněte si druhou část.
0: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Magazín Je to na vás.
11: V magazínu Je to na vás je čas nyní vyhrazen, milí posluchači, na pravidelný pořad z cyklu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout. Ti z vás, kteří si pořad oblíbili a poslouchají ho pravidelně, už znají i program následující 50-minutovky. Zvu vás k poslechu druhé části životního příběhu dramatika a zároveň i poutavého vypravěče Františka Pavlíčka.

strávené v rodném Lukově na Valašsku, v rodině místního starosty a svérázného chalupníka. Vášeň pro ochotnické divadlo a literaturu, první lásky a také první úspěch v Pražském rozhlase. O tom a o mnohém jiném nám v minulém díle barvitě vyprávěl můj host, divadelní a rozhlasový autor František Pavlíček, který je také autorem scénáře k filmové adaptaci Babičky s působivou hudbou Luboše Fischera. Rodem venkovan, patřící ke generaci 68, jehož tvůrčí dráhu i občanský život poznamenali vzestupy, pády i peripetie, jak se sluší a patří na správného dramatika. Ale to všechno má mladý František zatím ještě před sebou. Končí válka a on odjíždí na studia do Prahy. Rodičům sice slíbil, že bude učitelem, ale táhne ho to pořád víc a víc k rozhlasu.

0: Já jsem v 47. roce měl ohromný úspěch z režii jedné hry v Českých Budějovicích začátkem prosince. Ohromně v Praze mě vynášeli do nebe a jiné to nasadili na celostátní vysílání. Skutečně mimořádná trefa, jmenoval se Milují tvůj hlas. 14 dnů poté jsem si pustil hubu na špacír a vysílám sem kabaret Hledá se božstvo.
1: To byla nějaká satyra, jaké božstvo?
0: Hrozná. Byla to loď, na které jsou 4 ožralí námořníci. Ožralý kapitán, to byl Gottwald. Odralý Plojhar, který žil v Budějovicích, to byl ministr zdravotnictví. No prostě jsem si udělal srandu z Firlingera, z Plojhara, z předsedů stran. A mělo to obrovský ohlas. Vlevo i vpravo lidé to pochopili a řeklo se, Pavlíček jde svrhnout režim. Blbost. Jenomže po tom úspěchu té hry Miluji tvůj hlas to hodili na celostátní vysílání. To byl průser. A potom jsem dostal na hodinu výpověď, že je to protistátní, protestovali pozdější z Hruževí komunisté z Plzně, protestovali z rozhlasu z Brna a podobně. Přišel ke mně ředitel, říká, tak padáš, ale já padám s tebou. To se stalo v 47. začátkem prosince.
1: Byl jsi nějak organizovaný?
0: Já jsem byl v sociální demokracii. Já kvůli tatínkovi, abych udělal radost tatínkovi, já jsem 1. ledna 1946 vstoupil do sociálně demokratické strany. Náš tatínek byl na to hrdý, když jsem přijel na prázdniny do Lukova, tak já jsem udělal na plenárce sociální demokracie rozbor mezinárodní situace. To jsem ještě nebyl v tom rádiu. Takže on si připadal, že skutečně ten jeho následník zůstává na úrovni a neodrodil se. Tak tohle to jsem udělal a pak přišlo slučování. Červenci 1948 slučovali socdem a komunisty. Mě vždycky říkal tatínek, já jsem říkal, tati, jaký rozdíl mezi tebou a komunistama? Říkal, no my jsme většinou jako sociální demokraté většinou slušní, taky ne všichni, ale rozhodně jsme slušnější než komunisté. Tam je ta lůza, to víš, co to je. Jo? Tak já jsem žil v tomto zpracování až do toho 1. července 1948. No jo, ale já když jsem pak s doktorátem přijel domů, tak mi řekl tatínek, sloučit se. Doufám, nenechal jsi. Se říkal, tatí nechal. Pane Bože, proč jsi vdechl dušu do barana? Nač si ty, Jakube, študoval 3 roky? A já jsem říkal, tatínku, my je skultivujeme jako strana, my je zmíněníme. A on právě na to řekl, představ si to, že by sedlák spřáhl krávu s koněm a řekl, ten kůň skultivuje tu krávu, aby táhla jako kůň. A víš, co se stane? Ten kůň se pohorší a bude jako ta kráva a z vás budou za 5, 4, 3 roky komunisté. To samé. A to byl argument, který mnou trochu otřásl. Můj tatínek mě neříkal Jakube často, jo? Ale když řekl, tak to stálo za to, abych to zvážil a abych si to rozmyslel. Já jsem říkal, tati, ano, já to vím, ale mám-li ti říct pravdu, než odejít z rozhlasu, radši tam v té partaji vydržím. To říkám naprosto otevřeně, protože ona zdaleka tenkrát nevystrkovala takhle rohy. Ke mně chodili 2 mladí kaplanové z budějovické fary a my jsme ještě celý rok 48 a začátek 49 pomáhali organizovat přechody u Vimberka přes hranice. To nebylo zdaleka takhle ostré a divoké. Ani ti komunisté si takhle moc netroufali. To všecko přišlo až v 50. letech. Ale nicméně já si to nikdy neodpustím, protože v tomto ohledu můj otec byl chytřejší, lepší a mravnější než já. Já jsem tam zůstal, musím říct, že jsem se snažil, abych to odčinil některými praktickými věcmi. A dostávám se k tomu, že jsem chtěl být nějak platný jako, bych řekl, pravicová síla. Takže pomáhal jsem, kde se to dalo sociálně, pomáhal jsem v práci, pomáhal jsem při angažování herců, i když samozřejmě to jsou záplaty. To nic neznamená. I ty přechody hranic, tohle to všecko, ale já zase musím na druhou stranu říct, že to riziko nebylo tak velké jako za 3, za 4 roky. Nicméně byl jsem tam a zůstal jsem tam až do vyhození z divadla, protože když jsem odcházel v roce 68 já jsem byl zvolen ulicí do ústředního výboru po okupaci. Já jsem na prvním zasedání ústředního výboru vznesl otázku po velezradě v osobách Kapka, Hofmana a Bilaka. Pak, protože jsem měl ten protokol, tak byli u mě estéváci v noci, vydrancovali mě stůl, aby dostali všechny doklady o tom letom. A samozřejmě letěl jsem hrozným stylem, ale to nic nezmění na tom, že já jsem tam v podstatě byl. Můj otec se nesloučil a já jsem se sloučil. To zůstává.

0: Příslušníci mladé poválečné generace, kteří se chtěli aktivně zapojit do politického nebo kulturního života, skončili v 50. letech většinou v lágrech, v exilu, a nebo se díky svému přesvědčení a iluzím stali členy komunistické strany. A právě v této spolitizované době čekala na Františka Pavlíčka vojenská uniforma.
1: Já jsem narukoval počátkem října, byl to nástup konfliktní, ale ten konflikt se vyrovnal ve chvíli, kdy se zjistilo, že jsem potřebný a užitečný jako zkušený rozhlasový autor, čili že můžu psát, skládat věci i eventuálně nějaké projevy papalášům a podobně. Takže jsem se uplatnil jako písař a jako knihovník. Po úspěchu Stalina se rozhodli, že se musí udělat představení v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, Jihočeské národní divadlo, České Budějovice, tam jsem zavětřil. Říkal jsem tak, moment chlapci, moment, to je riziko. Krumlov, to je zapadlé pohraniční město v roce 50, to bylo vylidněné, bylo to hrozně samá troska. Nakonec jsem to neobránil, v těch Budějovicích se to odehrálo, ale bylo to narvané vojákama. Vojáci tleskají, napřed spí, potom tleskají a další den říkal kapitán Hlas a jedeme do ústředního divadla armády. A já jsem říkal, soudru kapitáne, ani krok. Uvědomte si, že to, co my vidíme jako velké, může někde vypadat provinční. A potom představte si, že oni nám budou závidět, co my jsme udělali, oni to neudělali. Oni nás znectí, já znám Pražáky, to nejde. A umíte si představit, co to je divadlo pro tisíc lidí, to není žádná legrace. Ať nám přijdou ukázat, oni se mě to dělali a pak tam pojedeme, já se mu to prostě vymluvil. Dělal jsem divizního knihovníka a divizního kurýra. Já jsem měl pod sebou všechny knihovny na divizi a kurýrní službu. Já jsem byl svůj pán, o mě akorát věděli, že co slíbím, odvedu. Že odvedu s poručenou a stanovenou práci.
2: Čili dost fešácká vojna. A byl jsi svým způsobem na prominentním postu.
1: Ale já jsem měl skutečně znamenitý post pro mě jako pro Budějovičáka výhru. Já musím říct, že jsem sice neudělal kariéru ve straně, ale já jsem své výhody měl. K tomu se vždycky přihlíželo, samozřejmě. Ale já jsem mohl pokrýt i řadu, bych řekl, lidí, kteří byli v nebezpečí, budou pronásledováni, protože já jsem řekl, pro mě jsou nepostradatelní. Ulehčoval jsem jim práci, protože spousta z nich prožívala vojnu jako já. Musíme to přežít a nesmíme se nechat oblbit a zlomit.
2: Jak jsi vnímal procesy? Kdy jsi začal větřit, že je něco dosti schnělého?
1: Já jsem ty procesy prožil na Šumavě. Byla to ozvěna a bral jsem to, jako bych řekl, ozvuky politického boje a to je to, co říkám, že mě zajímají poměry a okamžité události. To je to dilema. Já jsem si většiny bolševiků nevážil a jejich teorii jsem bral jako teorii. Já jsem zažil za války tolik procesů a tolik poprav, že když došlo k procesům, já jsem to prostě hrubě podcenil. Já jsem se prezentoval, jako bych řekl, povrchní, mělký, intelektuál, neznalý věci. Já jsem tady prostě selhal, ale já jsem se taky v tomto ohledu o politiku nikdy nezajímal. Mě zajímala na politice kultura a možnost dobít nebo udržet ty kultuře jisté postavení. Pro mě komunismus je utopie. Socialismus jsem považoval za možný, bude-li realizován osvícenými lidmi 200 nebo 300 let. Na komunismus nevěřím, protože nevěřím na rovnost. Ne. A navíc, protože jsem viděl, jak spousta tam bylo lidí, kteří byli nekvalitní a co tam bylo třeba, ta židovská elita, tu si vybili. Byli jsme v podstatě politicky zaostalí a politicky slepí.
2: Ty jsi se v Budějovicích nesetkal s žádným člověkem, který by byl třeba pronásledován nebo který by byl zapojen do nějaké činnosti proti režimu a podobně?
1: To byli ti dva mladí kněží, s kterými jsme organizovali ty útěky, ale já jsem to pro Boha neprovažoval protistátní činnost. Někdo chce utéct a režim ho nechce pustit. Já mu pomůžu, já jsem s ním, já kdybych chtěl utéct, tak taky. Já jsem se obíral spíš pravidly takové té nadčasové a nadosobní morálky, když my jsme taky měli za sebou protektorát a první republiku, já navíc sociální původ, který mě tlačil doleva, takže ono to nebylo všecko tak jasné, my jsme dneska moudřejší o 40 let komunistické praxe. Já mám tohleto své členství, i když se myslím udělal řadu dobrých věcí, já ho vidím jako nesmazatelné. To není v podstatě šmouha, to je stigma, to je jizva, která se nedá odstranit. A i když za růst to bude vidět. Ale nejsem proto méně cenný. Já jsem mezi tím odvedl dobrou práci, Vláčil byl komunista jako já, Jasný byl komunista jako já. Ale my jsme odvedli práci ve filmu, já jsem ji odvedl v rozhlase, já jsem ji odvedl v divadle.
2: Jak se utvářela tvoje kariéra?
1: Ve mně už seděl ten démon učit se. Já jsem byl najednou zvědavý, jak se dělá film. Já už jsem předtím napsal jeden nebo dva malé filmové scénáře, ale styděl jsem se je předvést tam. Mě těšilo sledovat tento fenomén, protože ten je nerovnocenný divadlu, ale ten je solidní. Potom jsem se dostal blízko k lidem, jako byl Jiří Krejčík, vynikající režisér, Jiří Weiss. V dramaturgii seděl Jiří Brdečka, Vladimír Bor, Vratislav Blažek, pak ta Zelenka. No to byla nádherná společnost, já jsem si nemohl přát nic lepšího.
2: A navíc v době toho takzvaného prvního tání.
1: Ano, to byl rok 650. Já jsem v televizi pobyl asi 8 měsíců a šel jsem sem a věděl jsem, že tady pobudu, až se zas ozve někdo jiný.
3: Pořadu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout, posloucháme druhou a závěrečnou část životního příběhu Františka Pavlíčka. Mladého filmového dramaturga a scénáristu zlákala myšlenka převést na filmové plátno ryzí literaturu, najít klíč ke své velké literární lásce.
1: Jak ten osud hraje. Já jsem přišel do té dětské skupiny a tam zrovna se dokončovala práce na servisce Holubice. Já jsem šel na tu servisku, říkám, Ježišmarja, kdo to natočil? František Vláčil z armádního filmu, já to jméno slyšel poprvé. A jsem říkal, ale to je režisér na Marketu rezervu.
2: Už tehdy?
1: Tehdy jsem řekl, já jsem to cítil z toho, jak on v podstatě cítí lidskou postavu. Já jsem samozřejmě, kromě toho jsem viděl Skleněná oblaka, to ti je jednoduchá věc. Jeden malý kluk se chodí denně dívat, jak jeho otec odlítá tůčkem a visí na tom drátě a jen ty oči. To řekneš maličkost. Pro mě to byl tak úžasný zážitek, chlapec, který...
2: Dychtivý, dychtivost.
1: Dychtivost a touha, on letí s tím tátou. A ještě pár věcí, z armádního to nebylo tak dobrý, ale šli jsme do toho. Já jsem říkal, já mám režiséra, Pláčila, nemáš scenaristu. A co prachy? Já jsem říkal, prachy, to byste museli odsouhlasit. Minimálně 4,5 milionu, jsem říkal, jsi blázen. My točíme do 2 milionů. A když jsem dal tu knížku Vláčilovi a hovořili jsme o tom za 3 dny, on říkal, tak to je jasné, běžte shánět prachy, bude to víc, to bude 5 milionů nejmí. A říkám, a scénarista, říkal, no ví, já to nebudu dělat s nikým s váma. Vy se ženete prachy, s váma je řeč, vy jste inteligentní, já jsem říkal, já jsem nemyslel žádný velký scénář, řeči, já jsem psal drobnoustky. A to nevadí, scénaristické umění je buď to rutina, a nebo je to boží vnuknutí. To se domluvíme. Tam jsem se mu upsal a trvalo to 6 let. 6 let.
2: Kolik vzniklo verzí Markety Lazarové? Já se ptám, protože ty jsi ten cizeler.
1: Já jsem měl verzí 12 nebo 13. František mě některé přepisoval, společných bylo 6. On si leckdy tu mou přepsal bez zbytku a změnil tam 2 nebo 3 slova. Ale verze byla moje i tady v tom scénáři, ale mě na tom nezáleželo. Pro mě to byl v podstatě rituál, který já jsem odváděl Vladislavu Vančurovi. Pro mě to byla jaksi naplnění lásky. Já jsem měl tu Marketu denně na stole. To je něco nádherného, mít tenhle ten duchovní pokrm v češtině. Nyní byla otázka autorských práv a souhlasu dědiců. Ředitel Barandovský říkal, ty jsi to vymyslel, běž vyjednávat. Já jsem šel, paní Vančurová nám nakonec dala povolení, ale když jsem šel k ní po premiéře, tak ona se na mě podívala velmi takovým až chladným pohledem, říkala, pane doktore, vy jste mě podvedl. A já jsem říkal, v čem? Jak to myslíte, paní Vančurová? Říká, vy jste mi sliboval jarmareční baladu. Jsem říkal, možná, že Vláčil to tak vidí. Ona říká, já to tak nevidím. A já jsem se zeptal hloupě, a co Vladislav Vančura, jak ten by to viděl? A to je taková básnická otázka, se tomu říká zkrátka a dobře. Nejsem ráda, že jsem vám dala to povolení. Já se přiznám sám, můj věk mi to dovoluje, já jsem byl taky po premiéře Markétě Lazarové, tuším v kinu Blaník, otřesen. Na mě to bylo velice, bych řekl, silné kafe, to byl moderní film a já jsem přece jenom ve svém konzervativismu trošku opožděný, navíc já jsem to viděl i s vypravěčem.
2: Pozval jsi na premiéru taky rodiče, maminku?
1: No, bylo to, tatínek už nežil, ale maminka zrovna byla na návštěvě v Praze. A já jsem ji samozřejmě vzal a když jsme šli z toho kina, já jsem šel tak mlčky, byl jsem skleslý a smutný a ona jakoby cítila, co se ve mně děje, říkala, Franto, nesmíš z toho nic dělat, každý má někdy v životě průšvih. Ona to jako prostá, velice prostá venkovská žena vůbec nebyla schopna to si dát dohromady, vytvořit si kontext, ona ani nikdy toho Vladislava Vančuru nečetla. A já jsem až po letech, já jsem musel prostě dozrát, zestárnout a pochopit, co všechno obsahuje Vláčilová poetika.

0: Markéta Lazarová se stala podle mínění filmové kritiky nejlepším českým filmem všech dob. Je otázka, zda by paní Vančurovou tento příznivý verdikt přece jen nepotěšil. František Pavlíček se s noblesní vdovou po velkém spisovateli setkal ještě jednou. Po divadelní premiéře Josefíny ve Vinohradském divadle za ním dojatá paní Vančurová přišla a poděkovala mu. Ale nepředbíhejme, slavná éra principála Františka Pavlíčka teprve začíná.
1: Já jsem do toho Vinohradského divadla přišel jako rozhlasák. Já mám nejradši rozhlas dodnes. Ale měl jsem za sebou několik divadelních premiér. No ale já jsem tam přišel jako blbeček. Já jsem tam přišel jako naprostej diletant. Já jsem chodil na ty zkoušky, já jsem nechodil na zkoušky oficiálně, ale nahoru, jako divák. No a z mé dílny šel na jeviště. První O'Neill na Vinohradech, Kočka na střeše. A pak tam šel Hohout náměstek a pak už jsme to rozjeli. Já jsem říkal, Měšťanské divadlo na Královských Vinohradech. Tím je řečeno vše. Puch, to je herec na jevišti. A tomu sloužíme. Tomu bude sloužit dramaturg, z toho bude čerpací režisér a já jsem taková šedá figurka v pozadí. Já nepotřebuji kytice. Já budu šťastný, když budou lidi tleskat. My jsme měli na jedné komedii Zérově, když jsem tam přišel. Výborně udělaná komedie. A bylo tam 50 lidí.
2: A ta představa toho Měšťanského hereckého divadla, ta se rodila postupně, nebo to si nasál?
1: Já jsem viděl, že tam jsou dobří herci. Chramostová, Hegerlíková, Jirásková, Slunečková, to byli skvělí herci. Janžurová, no nádhera, Brodský, Bláha, další. Ale já jsem tam potřeboval některé lidi do francouzského a anglického střihu a já jsem tam především chtěl to odmilitarizovat. Já jsem chtěl, aby tam šel vinohradský divák a my zrovna nebudeme hrát dámu s kameliem jiný brž červeného bedrníka a on bude stejně spokojený. Důležitý je divák v hledišti a herec na jevišti. To jsou dva bohové divadla. My všichni ostatní jsme na věšení. To se mi obrovsky vyplatilo. Ohromně, říkal jsem, nebudeme žalovat, budeme si říkat věci rovnou. Rovnou říkám, že tihle ti, co hráli ty skvělé věci a nemají na ně, tak nebudou moc. Jsou velcí herci a jsou střední herci a jsou normální herci. Já jsem taky říkal, pokud jde o provoz divadla, to má přednost především. Tady jsme a tady odvádíme svou práci. Teď byla průměrná návštěvnost 7 až 11%. Do roka musí být návštěvnost 95%. Pila.
2: Narážel jsi přitom na nějaké ideologické mantinely?
1: No ježišmarja, já jsem byl vyhlášený. Dokonce, když jsem napsal Sašku Krista, tak řekl Červoněnko Novotnému, no dospěli jsme daleko. Na Vinohrady přišel sociální demokrat a uvedl kontrarevolučního Bunina. On říká, to je revoluce nazřená očima chuligána.
2: To byl sklonek 60. let.
1: Tohle to byl vlastně rok 69, ve kterém já jsem musel odejít z divadla dokonce 5 měsíců před výpovědí a už jsem tam nesměl vstoupit.
2: Ty jsi byl takzvaný 68, že?
1: Ano, ano, ano.
2: A jak jsi se v té době ještě teda vedle divadla veřejně projevoval?
1: Nijak, jenom když bylo potřeba. Když byl městský sjezd strany a tam kecali blbosti, jak jsem řekl, soudruzi, kecáte blbosti. Kdo mě tady bude vykládat, jak se dělá divadlo? Já jsem mluvil do těchto odborných otázek. Já jsem prostě řekl, v divadle je pánem pro mě divák a herec. Ale pro vás jsem pánem bohem já. A řekli, že to je spůsob.

0: z armádního divadla, znovu divadlo na Vinohradech, říkali tomu, že to je druhé národní divadlo nebo národní divadlo na Vinohradech.
1: Ale ty jsi byl na vrcholu vlastně těch tvůrčích sil.
0: Ano.
1: A jak potom jsi se dostal k té takzvané disidentuře? Neupadl jsi do deprese potom?
0: Já jsem samotařil vlastně do dneška. Já jsem i v divadle po premiéře zašel, poděkoval všem, pogratuloval a pak jsem šel domů. Já jsem neměl rád takový ten klubový, spolkový a kolektivní život, kde se krom zásadní věcí probírají i drby a podobné, takže já jsem byl spíše oslovován. Ať už šlo, já nevím, o chartu nebo o další věci, protože mě volal Pavel Kout, říkal, kdybys mohl přijít do té kavárničky nebo do té restaurace naproti Flory, pošlu ti tam jednoho mládenečka, nevím, jestli ho znáš, podepíšeš nám to? Říkal, no samozřejmě, pro mě tyto věci byly samozřejmě, proto mě zarazilo, když svůj podpis odvolal Milan Jariš, nebo náš Jirka Brdečka. A tam seděl chlapec, říkám, ale pro boha, on mi říkal, že to bude chlapec nějaký milý. A to byl Václav Havel. On v té době nebyl ještě tak známý, znali jsme ho my. Mně nebyl příliš blízký jako dramatik, já jsem uznával, že je to nový moderní talent, ale z jeho dramatické tvorby se mně líbila polovina, asi tak bych řekl. Ale četl jsem jeho příspěvky, dá se takové kulturně politické, četl jsem jeho dopis Husákovi, vážený pane doktore, no to mě okouzlilo, to mě uchvátilo, já jsem si uvědomil, že tady je mezi námi mladý člověk, ve kterém je mnohem víc dokonce i než v Ludvíku Vaculíkovi. Vaculík je skvělý žurnalista. Je to skutečně, bych řekl, takové, že to sleduju s obdivem. Ale v tom Havlovi bylo ještě o nějaký odstín víc. Pro mě je politika strašlivě nezajímavá. Já jsem se angažoval v politickém dění vždycky v tom, když politika byla nervem kultury, divadelní politika, literární politika. A já, protože jsem věděl, že tyto oblasti byly ohroženy, tak já jsem tam šel především proto, abych oponoval politickým tendencím, protože jsem cítil, že ohrožujou a poškozujou ty žánry, o které mě šlo. Proto jsem se také hlavně angažoval a proto jsem byl taky postižen.

0: V těch depresivních dobách nesvobody zašel občas František Pavlíček do vinohradské kavárny Valdek nebo do Hlavovky. Přinášel nám tam informace z druhého břehu, zakázanou literaturu a samizdatový sborník o divadle, na kterém se také autorsky i redakčně podílel.
1: V určitou chvíli mě upozornili, že můžu být zatčen pro příživnictví. Existoval ten zákon o příživnictví, tak já jsem si musel hledat zaměstnání. Věděl jsem, že to bude pouze manuální nebo společenský potřadná práce a že si nesmím vydělat více než 1500 korun bylo stanoveno. No a já jsem šel nakonec, doporučil mě neboštík Klema Lukeš, jednoho chlapíka z bytového družstva, šéfa bytového družstva nástavby, že bych tam mohl pracovat jako vrátný nebo domovník nebo něco takového, ale jemu někdo něco naznačil a on řekl, vy jste byl ředitelem armádního divadla. Já jsem říkal, ne. Neřekl jsem mu, že jsem byl ředitelem Vinohradského, řekl jsem ne. On řekl, já bych chtěl vaše čestné slovo. Já jsem řekl, dávám vám čestné slovo, že jsem nebyl ředitelem Ústředního divadla Československé armády. On říkal, no naštěstí my teď jednu sekci stěhujeme do Peček. A já vás šoupnu do Peček, no mě se v tu chvíli zatočili, jo Ježišmarja, mě stačilo, že jsem chodil do Kubelíkovy ulice, tam jsem dělal skladníka. Předtím jsem dělal domovník

0: a metaře v jednom bytovém družstvu těch nástaveb, ale já jsem si na to najímal jednoho Roma a tomu jsem dával svou gáži a v té době už jsem mohl psát. Rom neřekl nic, měl prachy bez daně, já jsem je zdaňoval a ten šéf toho družstva už byl namočený se mnou. Tak já jsem se stal skladníkem bytového družstva, které dostalo zakázku v Pečkách a tam jsem denně jezdil na 7 hodinu, odjížděl jsem v 5:20 od domu. Se začátku tam pracoval jenom 9 Romů a 3 zedníci. A tam už začal ten fond, protože mě zavřeli, pustili, zase zavřeli, to se vleklo do roku 78 a pak už jsem byl tak profláknutý. Už mě brali jako takového notorického disidenta, který byl k dispozici, koho měl velikou mezinárodní autoritu nebo Vaculík, toho si netroufli jen tak zavřít. Ale při první trojce, kdy nás zavřeli několik, tak tam jsme byli Václav Havel, který furt byl považován za začátečníka, já a Ota Hornest. Byli jsme 3, Ornestan zahučel na ostronu, ale pak byl omilostněn, no a oni nás sledovali. Václav Havel v té době napsal dopis do emigrace doktoru Drábkovi, no a já jsem napsal pod svým jménem nekrolog, když zemřel doktor Erik Kolár, můj učitel v Loutkařině, tak přišli, no, zabásli, udělali domovní prohlídky. My jsme tam dělali potom u mě na Bezmíří jednou vždycky za 3 měsíce schůzku obsahu. To byl takový měsíčník disidentský, kam jsme všichni dávali nějaké příspěvky. No a oni možná čas od času napotřebovali pouštět strach, protože já se přiznám, já jsem normálně nebyl nějaký strašpítel, ale když jsem tam zahučel poprvé...
1: Jaká to byla zkušenost?
0: To je hrozná zkušenost, o které nevíš, že máš v sobě pro ní buňky. To je nevědomé utrpení hrozné, že jsi zbaven svobody. V každém ohledu, krom svobody myšlení. Já jsem prostě věděl, že já tam budu sedět možná 2-3 měsíce, možná taky 2-3 roky, tak jsem si už zvykl. Ale ty první dny, týden, 14 dnů, to bylo hrozné. Já jsem nezažil hroznější pocit. Mě taky říkal jeden známý, oni počítají s tím, že někoho to zlomí navždycky. Tak já jsem se pak vzpamatoval po měsíci nebo tak, já jsem se tam cítil absolutně v bezpečí a svobodný.
1: Na Ruzině potom?
0: Na Ruzině, ano. V pátek měli odejít bachaři a úředníci ve 4, ale v 1:30 už na Ruzině nebyla ani noha. Nejvíc nějaký rotný, který nás hlídal, a to byli prima chlapi. Ti si četli a dělali si svoje a nám dali pokoj. Byl tam akorát jeden roťák, Slovák, takový naržovaný 25-tník nebo 30-tník, ani ne. A ten si vyžíval na tom, že nás stavěl na chodbu, než měl prohlídku. Rozházel nám knížky, noviny, všecko a teď chci, aby to zhrzávalo za 4 hodiny. Neblbost. Tak to nás otravovalo, to nás netrápilo, ale to nás otravovalo, ale já když si řeknu, když si se člověk cítil nejvolněji, ne nejsvolně, nejvolněji říkám v Ruzyni v pátek ve 2 odpoledne. Já jsem totiž věděl, že až do pondělního budíčka mám volno, nakoupil jsem noviny a můj spoluvězeň, Bomza, který mě v podstatě hlídal, byl křížovkář a on měl na 2 dny vystarané křížovky a já jsem mohl číst. Já jsem tam dokonce přečetl i Maxima Gorkého, Fomu Gordějeva nebo dělo Artomonovi. A dokonce jsem měl spletený 4. a 2. díl, ale tam jsem měl tak absolutně, bych řekl, volný vzduch, že jsem se cítil jaksi... A kniha byla strašně důležitá. Já jsem četl všecko, včetně inzerátu v novinách. Zjistil jsem, že to psané slovo je pro mě strašně důležité. No, ale pocit svobody jsem měl.

0: musel si během normalizace zapomenout na divadlo, nebo si na něj nepřestal myslet? Jak to bylo s bytovým divadlem?
1: To už bylo až rok 77. Ale já jsem napsal několik her, které se hrály pod cizími jmény. Třeba Guy de Maupassant, Salon pro svobodné pány, to jsem zdramatizoval. Hrály se 3 nebo 4 hry. A pak se mě ozvala do toho Vlasta Chramostová, vůči které já jsem neměl tak docela čisté svědomí. Ona nedostala dost příležitostí, když jsme najeli na to O'Neilla a podobně, a já jsem ale zrovna měl pro ní schovávanou hru. Myslím si, že by byla ideální, ale neměl jsem k ní pánský protějšek. Šlo o Tennessee Williamse Sestup Orfeuch. Podle mě by to byla znamenitá Lady Torrensová, i kdyby byla trošku patetická.
0: Paní Chramostová to odpustila, když se ozvala.
1: No, ona se ozvala se, protože říkala, necítíte, že jste mě něco dlužené, řekla to takhle doslova. Vlasta Chramostová je ohromně noblesní člověk. Ta by nic takového nedala takhle prvoplánově najevo, ale říkal jsem, Vlasto, já bych vám třeba chtěl něco napsat, ale já to neumím. Napsat monodrama, to není legrace, já jsem to nikdy neskoušel. Já o tom budu dumat, ale já si musím najít osobu, k tomu ženskou osobu. No a pak jsem jednoho dne přišel za ženu, říkám, mám 2 typy. Ten jeden je veseloherní, Eliška Celnerová. To byla z té rodiny slavné Celnerů, kteří dělali Plzeňské divadlo, a ona neuměla moc dobře česky a byla Němka. A nebo Boženu Němcovou. A mě žena řekla velice tvrdě, ty nejsi komediální autor. Ty jsi v podstatě takový smutný lirický hrdina a dramatik, baladik. Ty jsi v podstatě pro drama. Jsem říkal, no tak v tom případě musím Boženu Němcovou, ale co? A já jsem nevěděl, já bych strašně rád, já jsem studoval poctivě. Všecko, co napsala, všecko, co se napsalo o ní, korespondenci. A tak jsem šel, pustili mě z Ruzině. Mm-hmm. A mě pustili z Ruzině zrovna, když stříleli na Břevenovském hřbitově policajti a hřměli tam ty motorky, lítali tam ty helikoptéry. A já jsem si říkal, tak takhle pochovávají největšího českého filozofa. Jak pak by asi pochovávali Boženu Němcovou? A do večera mi to naskočilo. Zpráva o pohřbívání v Čechách byl klíč, který mi otevřel Boženu Němcovou, protože já jsem věděl, že ona udělala to gesto se svým manželem a položili ten květ mučenky na Havlíčkov rakev. Vím, jak těžce vyprovázela na hřbitov svého nejstaršího a milovaného syna. No a ta třetí, kdo, no tak to bude ona. Protože žije v bídě, v úst dostává krejcerové honoráře, a když má pohřeb, tak jedou černé landaury na Vyšehrad, šlechta česká, to se sjíždí pochovat nemocnou, přičasně zestárlou ženu, která možná nebyla ani tak velká spisovatelka jako velká žena. To je taková ironie osudu. Tak takhle se pohřbívá v Čechách. Najednou, když už o tom nic neví, když to nehojí život, tak jí vyseknou tu poklonu. No a přišel jsem s tím. Za Vlasta, říkal jsem, Vlasta, nevím, jestli to vyjde, ale já bych to pro vás napsal.
0: Jaký to pro tebe byl zážitek, to bytové, když to potom viděl?
1: Krásný.
0: Protože to je
1: krásný. Krásný. Ona chodila v normálním měšťanském bytě, kde nebylo nic jiného, než jak to má, akorát na stěně visela domnělá posmrtná maska, možná, že je, možná, že není, Boženy Němcové. Vede se o to spor. Ale myslím si, že to byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků zmluveného slova, které pronáší herečka v civilním bytě. A tam sedí 20 civilistů a za dveřma je 15 policajtů.
0: Jaká byla atmosféra?
1: Krásná. Já jsem aspoň z části odčinil ty dluhy, co jsem měl vůči ní, protože Vlasta vytvořila jednu malou takovou kapitolu českého divadla, protože to nebylo jenom mono. to bylo bytové divadlo. Ona totiž už předtím udělala své básnické montáže. Ona udělala montáž z paměti Jaroslava Seiferta. Ona měla asi 3 své vlastní dramatické texty, nebo takové montáže literárně dramatických textů. A navíc Pavel Kohout zkrátil a upravil Macbetha pro asi 4 nebo 5 lidí. Hrála tam on Lady Macbeth, Landia Landovský Macbetha a Vlasta Třešňák s kytarou obstarával 3. takovou tu roli anonymní a hrál na kytaru. Takže ta Božena Němcová byla odvážná po tomhle tom velice efektním večeru, ale Vlasta ji zvládla takovým zvláštním ingéniem. V ní je něco z povahových rysů, které se podobají povahovým rysům Boženy Němcové. Ona je to žena rváč. Nechci říct, žena bojovník, to je zpropanovaná. Ona skutečně, když se postaví, tak se postaví. Já jí ty role na jevišti, já jsem nut, ona mě donutí, abych jí věřil, a já to mám o to jednodušší, že já jí opravdu věřím. To je divadlo vzájemné důvěry.

0: Když se v roce 1989 Prahou prohnal ten listopadový vichr, potkali jsme se náhodně s Františkem Pavlíčkem na Letenské pláni mezi statisícovým davem. Atmosféra byla tehdy nabitá emocemi, dějiny se opět daly do pohybu. František potom zanedlouho vstoupil do Československého rozhlasu jako generální ředitel.
1: Rozhlas jsem vzal z jistého důvodu, teď už vím, že ty nejhorší figury odcházejí. Ještě měsíc po mém příchodu tam chodil bývalý šéf lidový milicí v uniformě, kolem měho dva ozbrojenci, ono to nevypadalo tak moc dobře a jistě, jak to vypadá dneska. Takže já jsem pak, když jsem zjistil, že už je to skonsolidováno, tak jsem říkal, odcházím, a mě říká právě Čalfa, je to konečně, jsem říkal, je. On říkal, tak se vám ještě ozve někdo, kdo vás třeba přemluví. A na ředitelskou schůzi do rozhlasu přibyla sekretářka, říkala, pane, který volá vás Hrad. A teď samozřejmě ti moji náměstí, teda jsem říkal, ježišmarja, kdyby to tak odbil si to tady, aby jsme slyšeli, co si budu říkat. Já jsem to vzal u stolu a mě právě říkal prezident Havel, že slyšel, že mám zajetí úmysly a jestli bych nechtěl zvážit, že by mě byli velmi zavázáni, kdybych se uvázal ještě aspoň na 2 roky. A já jsem říkal, pane prezident, já jsem to vzal na rok a přesluhuju. Není to zapotřebí, já jsem se šel jako bývalý rozhlasák, aby rozhlas se neskompromitoval. Já nebudu dělat ani čistky, protože to si musí vyřídit ti lidé tady, kolem dokola. Ti největší grázlové jsou pryč, ti nebudou škodit. A odcházel jsem zase s tím, že říkali, to je škoda. Komunisté už byli zakopaní a pro mě dneska tenhle ten režim je trošku zmršená původní představa. Protože když se řeklo tržní společnost bez přívlastků, čili všechno je dovoleno, nekriminalizujte úspěšné. To znamenalo, úspěšný byl ten, kdo víc nakradl. Mravnost, co to je? To řekl dokonce jeden z vůči mužů. Co to je morálka? Řekněte mi, jaký to má rozměr, jakou to má barvu. To tež později řekl o estetice. Vedoucí politikové kromě Havla si hojili své mindráky, že oni jaksi nebyli mezi disidenty, i když já jsem jako disident nikdy necítil potřebu se nějak realizovat. No já jsem dělal tyto věci, protože můj otec by řekl, děláš správně.
0: Vracíš se do Lukova a co pro tebe ten kraj znamená ještě dnes?
1: Já jsem v tom kraji doma, já jsem ale doma především v těch horách. To byla valašská dědina, ve které Baťovi dělníci si začali stavět solidní rodinné domky. Dneska, když tam přijedu, to je jiná vesnice, já jsem se podílel na jejím růstu a modernizaci jako prázdninový dělník, když tam můj otec nechal, bych řekl, zkultivovat hřbitov a nechal ho přistavět. Tam byl hřbitov z roku 1820 a náš otec, přestože byl teda neznaboh, strašně si potrpěl na kultivaci tohoto svatého pole, protože on říká, děti budou s náma jednat stejně jako my s našimi otci, s památkou otců. Takže já jsem dělal nádeníka 2 měsíce za 10 korun na den na tom hřbitově. Ale já jsem současně viděl, že ten hřbitov začíná být začátkem nástavby té vsi. Dneska je to krásná přepichová vesnice, kde je vidět 8-9 kilometrů vzdálenost Zlína a já tam jezdím jako do moderní podoby svého rodiště. Já nejsem doma v této kulise. Já jsem doma v kulise z roku 30 až 40, ale kulisa je kulisa a kořeny a rodná půda je pod tím. Takže František Pavlíček je Lukovian, který žije přihlášen k přechodnému pobytu, který bude trvat třeba 50 roku a bude končen na hřbitově.
0: A co ten spisovatel v tobě?
1: To je to, vidíš to. Já jsem takzvaný spisovatel z libosti. Amatér, ten to dělá, protože to miluje. Já jsem amatér, protože já ty věci dělám z lásky. Pro mě je to i způsob života, na jedné straně hrozné trápení. Jsou dny, kdy to nenávidím a vstávám a rozvažuji do 9, jakou sebevraždu zvolím. Tak jsem si říkal, když už mě ten tatínek pustil na tu školu, tak dokud tě to člověče baví, běž a uč se.

I za týden se můžeme na této vlně a v tuto hodinu setkat, milí posluchači. Stačí naladit pořad Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout. Takže nezapomeňte, z režijního a technického pracoviště se s vámi loučí Hana Vohrysková a David Rada. Od mikrofonu se opět těší naslyšenou Milan Hanuš.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Ada, hraběnka z Lovelace, byla jedinou legitimní dcerou romantického spisovatele George Gordona Byrona a jeho ženy Anny Isabely. Milovala matematiku, stýkala se se známými intelektuály své doby, Faradayem nebo Dickensem. Známá je především svou spoluprací s matematikem a konstruktérem Charlesem Babbagem. Právě díky němu se zapsala do dějin informačních technologií jako údajně první programátorka.
2: Narodila se 10. prosince 1815 v Londýně. Svého otce, lorda Byrona, ale nikdy nepoznala. Měsíc po jejím narození lord Byron od rodiny odešel a za 4 měsíce opustil Anglii, kam už se nikdy nevrátil. Matka poskytla Adě široké vzdělání a vypěstovala v ní vášeň zejména pro matematiku. Ve 20 letech ji provdala za Williama Kinga, který byl 3 roky po sňatku nobilitován a stal se hrabětem z Lovelace.
1: Ani výchova 3 dětí nezabránila Adě věnovat se jejím zájmům. Dál se zabývala matematickými stroji a navázala spolupráci s Charlesem Babbagem. Ten odjel roku 1840 do Turína prezentovat svůj analytický stroj, o kterém mu vyšel v italštině článek. Ada tento článek přeložila do angličtiny a opatřila ho vlastními poznámkami, které vysvětlovaly fungování stroje. Tím objasnila princip univerzálního počítače a zároveň vypracovala teoretické základy jeho programování. V článku také navrhla první program.
2: Babbagův stroj samozřejmě fungoval na jiném principu než počítače současné. Byl to systém různě sestavených ozubených koleček. Ada pro něj vypracovala program pomocí děrných štítků. Jenže spolupráce netrvala dlouho. V roce 1844 Ada onemocněla a o 8 let později zákeřné nemoci podlehla. Pohřbena byla vedle svého otce v kostele svaté Máří Magdalény nedaleko Nottinghamu.
1: Na konci 70. let 20. století Ministerstvo národní obrany ve Spojených státech pojmenovalo po matematičce nový programovací jazyk. Jazyk ADA se stal standardem a umožnil lepší kontrolu a údržbu armádních systémů.
2: Jméno první programátorky nese i každoročně konaná akce nazvaná ADA Lovelace Day. Od roku 2009, 2. říjnové úterý, oslavuje svět úspěchy žen ve vědě, technologiích a inženýrství, a to prostřednictvím odborných přednášek, happeningu i zábavných a hudebních akcí.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko si připomnělo 81 let od konce druhé světové války. Evropská komise zakázala zpětné účtování poplatků k letenkám kvůli vyšším cenám paliva. Česká hokejová reprezentace nastoupí zítra v poledne proti Finsku a počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Později se začne vyjasňovat a teploty většinou do 20 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Česká republika si dnes připomněla 81. výročí konce druhé světové války. Hlavní pietní akce se konala tradičně na pražském Vítkově. Zúčastnili se jí politici i představitelé armády. Slavnostní nástup zahájila česká hymna, poté politici na dvoře Národního památníku položili věnce připomínající válečné padlé. Prezident Pavel v projevu označil druhou světovou válku za nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva a varovné svědectví. Při příležitosti dne vítězství taky prezident Petr Pavel jmenoval na návrh vlády nové generály. Jmenovaným pogratuloval a připomněl, že vojenská služba sebou nese velkou zodpovědnost.
4: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků. Protože právě od vás se očekává odborná rada, která bude co nejvíc objektivní a nemotivovaná pouze očekáváním nadřízených složek.
3: Prezident povýšil celkem 8 mužů na brigádní generály, například ředitele speciálních sil Tomáše Kramplu nebo šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Dalším dvěma udělil hodnost generálmajora. Aerolinky nesmějí kvůli drahému palivu dodatečně zvyšovat ceny už zakoupených letenek pomocí palivových příplatků. Oznámila to Evropská komise s tím, že dopady války na Blízkém východě nejsou tak závažné, aby ospravedlnili omezení práv cestujících. Letecké společnosti ale podle komise můžou upravovat ceny nově prodávaných letenek v závislosti na aktuální tržní situaci. Ve Zlínském, Jihomoravském a taky v části Olomouckého kraje hrozí kvůli suchu riziko požáru. Hasiči proto vyzývají k opatrnosti. Platí i zákaz rozdělávat oheň na volném prostranství. Podle mluvčí profesionálních hasičů Lucie Javoříkové riziko zvyšuje i vítr.
5: Žádáme občany o zvýšenou opatrnost, nedoporučujeme rozdělávat oheň, a to zejména v přírodě, kde hrozí rychlé šíření požáru. Taktéž prosíme občany, aby neodhazovali nedopalky cigaret na zem, a to ani z oken vozidel. I malá jiskra může za těchto podmínek způsobit rozsáhlý požár.
3: Česká hokejová reprezentace zítra v poledne nastoupí proti Finsku, a to v rámci švédských her. I když je v Ängelholmu velké kluziště, chtějí trenéři, aby hráči byli blízko sebe. Popisuje to asistent Jiří Kalous.
6: My se snažíme do každého tréninku dát situaci 1-1, 2-2, rovnovážné stavy, ale zároveň, aby to bylo i z pohledu ofenzivy, co se týče kolem branky, to znamená prosazení se v předbrankovém prostoru a hra na malém prostoru.
3: Zápas Česko-Finsko začne zítra ve 12 hodin. Přímý přenos bude vysílat digitální radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. V posledním utkání turnaje pak nastoupí Češi v neděli proti Švýcarsku. Trenér Radim Rulík pak po příletu do Prahy ohlásí nominaci na mistrovství světa, které začne za týden.
7: Překážka na D1 u Brna a omezení na D5 před Berounem. Na dálnici D1 zvyšte pozornost u Brna ve směru na Vyškov. Za Slatinou na kilometru 203 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně počítejte s omezením za Loděnicí. Na 12. kilometru opravují svodidla. Uzavřené jsou levé pruhy v obou směrech. Na D5 opatrně i na příjezdu do republiky z Německa ve směru na Plzeň. Na kilometru 147 pojedete kolem porouchaného osobního auta. V Českých Budějovicích překáží nehoda na pražské třídě. V křižovatce se Strakonickou u Unihoby havarovala dvě osobní auta. Kvůli vyšetřování se místem projíždí kyvadlově. A nehodu vyšetřují také na silnici 67 na Karvinsku. Mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi havarovala dvě auta. Překážejí v křižovatce na Orlovou. Místem s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů Celsia při déle trvající malé oblačnosti až na plus 1 stupeň a lokálně se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojedinělé mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty zítra 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu až 23 stupňů a v 1000 metrech na horách většinou kolem 11 stupňů. Tolik zprávy.
8: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Překladatel a publicista Josef Rauwolf se zasloužil o překlady řady knih, zejména autorů beatnické literatury. Byl šéfredaktorem české mutace časopisu Rolling Stone, redaktorem časopisu Instinct a publikoval v řadě jiných médií. Podílel se na natáčení televizních pořadů, například cyklu Alternativní kultura. My se dnes zaměříme na nové, rozšířené vydání legend a pověstí staré Šumavy, které Josef Rauwolf sesbíral a přeložil. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
8: Hovory.
9: Čím je pro vás osobně Šumava?
10: Šumava je prostě Šumava, což to moc neřeknám. Šumava je nádherná, neznám žádný jiný pohoří u nás, který by měl takový kouzlo, tajemství, krásu. Já jsem na Šumavu jezdil už od první třídy.
9: Mm-hmm. Vy jste rodák z Chebu, bych měl.
10: Já jsem z Chebu, takže a jezdil jsem tam v létě s maminkou a v zimě s plzeňským strýcem lyžovat. Mm-hmm. A jezdím tam furt na dovolenou, předtím různě s nějakýma sličnama a teďko s rodinou opakovaně. No,
9: a v čem tedy podle vás spočívá to osobité kouzlo té oblasti, tě toho pohoří?
10: Šumava, no to je, abych tady nekoupil nějaký klišé, ale když jdu šumavským lesem a nevadí, že jdu po značený terase, tak přesto mám pocit, že jsem v říši nějakého tajemna. Že tam na mě něco může vyjuknout, udít se něco divného. Což třeba, když bych šel někde v Krkonoších, nebo já nevím kde, tak mě to ani nenapadne. To prostě jdu lesem.
9: Kniha vychází s ilustracemi Ladislava Sýkory. Jak vystihují toho ducha regionu?
10: No, já jsem byl zvědavý a byl jsem, musím říct a pochválit, velice příjemně překvapen. On, přiznávám trošku, myslím, že má asi rád Josefa Váchala, ale je nutno dodat, že to nejsou nějaký kopie. Jo, je cítit, že ho má rád, ale tím to končí. Tohle to vydání je teda opatřeno těmahle grafinkama, ale prvním vydání tam byly fotografie, takový divný pavezy, koziny, taky to mělo svoje kouzlo.
9: No a jak ty grafiky korespondují s texty samotnými?
10: Myslím, že se s tím textem, ty grafiky velice dobře rozumí a je z toho cítit, že ten hoch, nebo už není hoch, pardon, že ten umělec to nedělal jenom jako kšeft, ale že s tím souzněl a že se mu to líbilo. Konec konců on, pokud vím, že je na Klenový, což je u Klatov.
9: No a jaká byla vaše motivace se vracet a vůbec prapůvodně se pustit do sbírání těch legend?
10: To je dlouhá historie. Já jsem vždycky rád čítal už myslím v dospělém věku, pohádky, který vydával a lidový vyprávění, který vydával Odeon v takové úžasné edici Lidová slovesnost národů, nebo tak nějak se to jmenovalo. A to byly třeba pohádky Madagaskaru, pohádky Oceánie, pohádky sibirských lovců a podobně s komentářema. A to jsem rád čet, sbíral jsem to a pak jsem si jednou řekl někde v polovině 80. let, Josefe, to je ostuda, ty víš, co se říká v oceánu, v nějakých bruškách, ale co se říká u tebe za chalupou nebo prostě za národní hroudě, to nevíš. A začal jsem chodit do univerzitky, do studovny a číst starý německý časopisy a knihy z filmu století, teda 19. a 20. A začal jsem to pak i vlastně překládat. Jenom, protože mě to bavilo a aby si to mohli třeba přečíst kamarádi a zároveň, to je taky, proč bych to skrýval, já jsem v tu dobu ještě docela hodně chlastal a když jsem aspoň půl dne strávil v té knihovně, v té studovně překládáním, tak o tom méně jsem dělal a loterie a potom po těch palírnách. No a
9: takže to bylo svým způsobem ze zdravotních důvodů.
10: No, taková profilaxe, řekněme. Ale postupně jsem to měl daleko víc, víc a víc. Musel jsem to překládat tam, protože mě to domů nepůjčili, takže jsem to překládal rukou do sešitu. Pak jsem to doma nebo někde prostě přepisoval na stroji. No a měl jsem to kamarádům, jsem to dával, těm se to líbilo. No ale furt nic. A po listopadu nějak se o tom dozvěděl jeden známý, co měl nakladatelství a říkal, Josefe, to musíme vydat. Já jsem říkal, když musíme, tak musíme.
9: A jsou ty legendy, ty šumavské legendy, něčím specifické, zvláštní?
10: No, ano, je taková typologie pohádek, kterou vymyslel Ante Aarni, to byl finský folklorista. A ty pohádky se řadí do různých skupin, jednak jazykových nebo regionálních, ale i typových. A ty šumavský jsou spíš německý. A pro ty německý pohádky nebo vyprávění jsou typicky určitý postavy, které v těch českých nejsou. My máme ty zlatovlásky a hloupý Honzy a takový hlaty, ale tam, zvlášť na té Šumavě, ty postavy byly daleko razantnější. Typickou postavou německých pohádek je takzvaný divoký hon, anebo lov, což je vlastně personifikace bouře. Ale je to dáv prostě smečka lovců, psů, štěkajících, která se žene oblohou a štve zvěř a lidi, když nedodržují pravidla. Ale já vím, a klidně to prozradím, co dělat, když se blíží divoký hon. Tak zaprvé nesmíte běžet, on křičí hojha, věla. Jo, ty lovecký pokřiky. Nesmíte na ně hlákat. I ty jeden tam schlapni. Ne, to si koledujete. Za druhý, nesmíte do toho střílet mušketou nebo prachem. Za třetí, když se to řítí, ideálně je padnout zemí hlavou celé k zemi a levou tvář přitisknout v půdě. A pak jste v cenku.
9: A to máte vyzkoušené?
10: To jsem neskoušel, ale vím o tom. Jsem připraven, jako čochtan.
9: Vy jste po těch šumavských pověstech pátral třeba ve sbírkách německého nebo česko-německého etnografa, folkloristy Gustava Jungbauera. Kde ještě?
10: No, Gustav Jungbauer byl hrozně zajímavá postava. On byl profesorem na Pražské univerzitě, ale německý. Nicméně byl to, jak to říct, dobrý Němec. Nebyl to žádný nácek, nikdy si s ním nezadal, takže ani po 45. neměl problémy. A on už mezi válkama vlastně i v době první války vydával, sbíral a editoval různý vydání právě lidových vyprávění z celého území Čech, eventuálně Československa. V němčině a jsou to dodnes velice cenné edice. Já jsem čerpal ze sběru kašpersko-horského řídícího Hanze Kolibábeho, ale dělal jsem taky, překládal jsem knihu od Hanse Vaclika, což byl řídící z Nýřska, a to byly příhody Štelcu zkřed Šumavský. To byla druhá šumavská kniha. Ta možná vyjde zase po několikátý.
9: No. Ty pověsti často pracují s morálkou, se strachem a taky respektem k přírodě, už jste to naznačil. Čím podle vás tyhle ty staré příběhy můžou být zajímavé pro čtenáře v době moderních technologií?
10: No, vlastně to říká to už v té otázce. Ty pohádky, jako většinou, pracují s motivem, s nějakými morálními motivy. Prořešíš se proti nějakému nebeskému řádu, což můžeme dneska vnímat, prořešíš se proti nějaké slušnosti, morálce a přijde trest. Ale jsou tam taky takové pohádky, nebo vyprávění, já tomu říkám pohádka, jsou to spíš vyprávění, kdy třeba chlapík, mlinář, udělal smlouvu s ďáblem a psal mu duši a od té doby neustále jeho mlejn klapal. Když bylo sucho, jeho mlejn měl vodu. A pak nadešla hodina účtování. Ďábel přišel, se vozval a milej mlinář se říkal, no já nechci do pekla. Tak šel za farázem, ten mu řekl, aby se pomodlil xkrát nějaký žence a tak, a že je z oblinga. Takže ďábel přišel a chtěl ho a viděl, že na něj nemůže, tak chtěl mu ten mlejn převrátit, ale ujala mu noha a natloukl si nos. Ovšem, tam se vlastně říká, že člověk může být celý život, jak to říct slušně, hajzl, pak najednou udělá sebe kritiku a má vysmáto. Tak bylo takový, řekněme, no, budiš.
9: Hostem hovoru je dnes překladatel a publicista Josef Rauwolf.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Jste známý především překlady děl autorů Beat Generation, Williama Barrowse, americké divoké pohraničí v dílech Kerouaka, nebo právě Barrowse je často vnímáno jako místo úniku. Vidíte nějakou paralelu mezi šumavským a americkým pohraničím?
10: Já nevím, jestli ty romány nebo ta díla autorů Beat Generation jsou zrovna vyjádřením úniku, spíš touhy po svobodě a důraz na individuální chování. Nicméně, myslím si, a nejste sám, komu to zarazí. Na jednu stranu pohádky a na druhou stranu Barrowse, který píše o narkomanech, homosexuálech, prostě kritika společnosti a tak. Ale myslím si, že oba ty póly, jednak je to realita v té největší drsnosti, jaká může být. Protože, co si budem povídat, Šumava život tam je ještě dneska dost tvrdý. Znám řadu lidí, pražáků, kteří to bude hezký, pojedem na Šumavu, budem tam žít, budeme pást ovečky. Po první zimě už jsou zase zpátky doma v panáku a rádi. Takže i dneska je to tvrdý. A před 100, 200, 300 lety to opravdu bylo hodně tvrdý, krutý a nebezpečný. A stejně tak je tvrdá, nekompromisní, nelítostná realita třeba románu Williama Barrowse. Za druhý, ač to nevypadá, tak Barrowse, a nejenom on, samozřejmě Ginsberg a další, jsou velkými vlastně moralisty. A stejně tak, už jsme o tom mluvili, najdeme akcentování jistých morálních pravidel, nechci říkat přikázání, aby to nebylo zavádějící, najdeme i u těch šumavských vyprávěnek. Jo, takže ono vlastně tam toho je společného víc, než by člověk čekal na první dobrou. Jo,
9: existují třeba v šumavských legendách místa, která by se dala označit za barousovské interzony, tedy místa, kde neplatí běžné zákony reality?
10: No tak samozřejmě u těch nadpřirozených jevů, už jsem zmínil třeba ten divoký hon, ale jsou tam jiné postavy. Hejhal, ohnivej muž a tak. Jo. Takže to je samozřejmě mimo normální realitu. A mimochodem je taková zajímavá paralela. William Burroughs napsal libretto k opeře, kterou napsal společně s Tomem Vejcem. Teďko se to hraje v divadle komedie jako Black Rider. A to je příběh vlastně o starostřelce, kdy on, aby získal svoji vyvolenou, se upsal ďáblu, ten mu dal kuli, která nikdy nemine. A jak víme, smlouva s ďáblem je smlouva s ďáblem. A William Burroughs nešťastnou náhodou v roce 51 zastřel svoji manželku. Takže, a proč o tom mluvím? Na Ostrém žil v 16. století jakýsi lovec, který údajně měl tuto smlouvu s ďáblem. Tu pověst slyšel Karl Maria von Weber a napsal tu operu Čelostřelec, což je taková zajímavá paralela William Burroughs, jeho život a chlapec ostrý, nádherný.
9: Šumavské pověsti jsou plné svérázných postav a podivínů. Vidíte v nich třeba i předobrazy literárních hrdinů býtníků, tedy lidi, kteří odmítli systém a zvolili si vlastní a někdy nebo často sebe destruktivní cestu?
10: No tak jsou tam různí pijáci, karbaníci a hrdlořezové, tudíž lidé, kteří řekněme nesplňovali zrovna ta kritéria a už to, že ti lidé žili v těch tvrdých podmínkách, když popravdě kam mohli jít jinam, že to jim zbývalo, ale žili tam a bojovali. Tak podobně i ty postavy taky po svém bojou, ne tedy v džungli šumavských, tehdy ještě pralesů, ale v džungli amerických velkoměst.
9: Když překládáte Burroughse, tak se musíte napojit na velmi specifický, často syrový rytmus jazyka. Nacházíte podobnou syrovost a možná úsečnost v tom lidovém vyprávění starých Šumaváků?
10: Ano, oni ty texty, já jsem je vůbec, to byl základ, nějak neupravoval, nesnažil to zhezčit nějak, jo, to syntax a tak. Ne, jsou velice úsečný. Tam není žádný jako sádlo na tom. To je fakt jenom kos a na tom tvrdý šlachy. A v tom je to kouzlo. Však ty příběhy jsou taky 10 řádků, nebo prostě půl stránky, krátký. Jo. Všechno tam není nic navíc. Konec konců ti lidé ani neměli moc času na to vykecávat se, že celý večer, protože byli zedření po práci a byli rádi, že byli rádi.
9: Kam až sahají historie těch textů, nebo odkud jste čerpal, kam do historie se vracíte?
10: Tam jenom výjimečně je nějaký datum. Jo. 1700 něco, nebo 1800 něco. Ale to je fakt, to jsou výjimky. Jinak je to takový šumavský bezčasí. Jo. Ale podle samozřejmě těch reálí, že jsou tam král, třeba král čtvrtý, když jel, nebo král Barbarosa dokonce, jo, když, což je 12. století, nepletuli se. A tak, to jsou takové jako, jsou tam někdy takovéhle narážky, ale většinou je to časově nezařazený.
9: Když se ještě vracím k těm býtníkům, Barous se zajímal o magii a vlivy látek měnící vědomí. Ty šumavské legendy jsou zase plné bludiček, halucinací z únavy a moci místa. Dá se to srovnat v nějakém smyslu?
10: No, pochyboval bych, že na Šumavě požíval nějaký látky měnící vědomí. Asi popíjeli kuzálku, nevím z čeho, z jalovce, nebo já nevím. Ale dochází tam k podobným jevům zmatení, třeba bludný kořen. Jdete sem s rodinou na mši, šlápnete na bludný kořen a zbytek dne a noci bloudíte furt do kolečka. A pak zjistíte, že jste 500 metrů od toho kostela. Že? Takže něco, řekněme, změněné vědomí a vnímání, ano.
9: Legendy a pověsti staré Šumavy jsou hotové i v tom novém vydání. Co chystáte teď?
10: Teďko mám rozdělané nějaké překlady. Jednak před dokončením knihu východoněmeckého disidenta Jürgena Fuchse. Jsou to jeho zápisky, když ho Štázy zavřela do vyšetřovací vazby. Hrozilo mu 10 let kriminálu, 21-letýmu kluchovi. A on, protože byl vystudovaný psycholog, tak aby se nezbláznil, tak si řekl, že všechny ty výslechy a ty triky těch stébák, těch fízlů, že to bude pojímat jako, kdyby při studiu prováděl nějaký sociologicko-psychologický experiment. A že si o tom bude dělat takový jako poznámky. Jo, tak to je hrozně zajímavý. A úplně teďko v tuhle chvíli dodělávám, protože 3. června bude Ellenu Ginsbergovi 100 let, tak dodělávám zvláštní číslo magazínu Uni, kde bude, už jsem napsal asi 20 článků. A budou to všechno naprosto nový, neznámý věci. Žádná Wikipedie. No a pak nejspíš asi další Barous a nějaký další typy, který tady nebudu prozrazovat, aby mě některý kolega nečmajznul.
9: Hostem pátečních hovorů byl překladatel a publicista Josef Rauwolf. Děkuji za rozhovor, ať se daří, mějte se hezky, naschledanou.
10: Já vám taky děkuji, ať se daří i vám.
9: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
5: Co je to státní dluh?
8: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Pražské povstání v květnu 1945 a s ním spojené osvobození našeho hlavního města od německých okupantů patří ke kapitolám našich dějin, které byly v minulosti všelijak zkreslovány a dodnes se o nich vedou debaty a spory. Jejich hlavním předmětem je úloha vlasovců. Právě o nich, tedy o ruské osvobozenecké armádě, si budeme v následujících minutách povídat. U poslechu vás vítá Veronika Kindlová.
8: Historie plus.
3: A skočíme rovnýma nohama do pražského květnového povstání v roce 1945. Významnou úlohu v něm hrál rozhlas. Byl to rozhlasový redaktor Zdeněk Mančal, který svou slavnou větou Je sech z hodin naznačil, že už to prasklo. Povstání proti německým okupantům je tady. Následně rozhlasové vysílání vzali do rukou povstalci, vysílali prosby o pomoc, informace o bojích s Němci, ale také slova povzbuzení. A někdy zhruba 6. května odvysílali také tuto zprávu.
11: Pozor, pozor! Od Draslavy a Berouna postupují na Prahu oddíly generála Vlasova, které se přidali na naši stranu a bojují proti Němcům. Před chvíli bylo vysíláno, aby se na ně nestřílelo. Pozor, aby Němci nezneužili tohoto vysílání. Vojáci generála Vlasova mají na levých rukávech tři velká písmena P-O-A.
3: Ve zprávě zmíněná písmena POA byla zkratkou v azbuce psaného oficiálního názvu vlasovců Ruská osvobozenecká armáda, Ruskaja osvobodítelnaja.

0: čili Velkoněmecké říše. Ovšem tu půdu pro tak vlastně zjevnou a mohutnou vlnu přeběhlictví sovětských občanů za druhé světové války připravila stalinská teroristická mašinérie. Byl to režim, který antagonizoval celé široké vrstvy obyvatelstva, ať už tedy po linii národnostní, a nebo můžeme-li to tak říci, třídní nebo sociální, to znamená režim, který vyhlásil v těch 20. a zejména 30. stalinských letech válku celým skupinám obyvatelstva. A po tom červnovém přepadení Sovětského svazu hitlerovským Německem a jeho spojenci vlastně to nabylo kritické aktuálnosti.
1: Spolupráci obyvatel Sovětského svazu s německými okupanty máme ve všeobecném povědomí spojenou spíše s neruskými národy, především s Ukrajinci, kteří si od Němců slibovali lepší zacházení, než jakého se jim dostávalo od sovětského režimu. Mnohým se asi vybaví dobové záběry, na kterých ukrajinští venkované žehnají vojákům Wehrmachtu.
0: Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že nacistické Německo okupovalo pouhých asi 17% území té Ruské svazové republiky, a přesto, že tedy vlastně Rusko samotné bez těch okrajových republik bylo okupováno relativně krátkou dobu a byla okupována a menší část, a vyrojilo značné množství ruských iniciativ, které přešly ochotně na stranu nepřítele. V tom ruském případě samozřejmě nešlo o jako národně osvobozenecký boj, protože Rusko bylo jakýmsi jádrem stalinského a sovětského režimu. Stalin to nakonec i vlastně koncem války docela rád zdůrazňoval, ale v dílčí míře tak tito lidé činili z ideových důvodů, byť přesvědčených fašistů nebo nacionálních socialistů tam bylo málo, ale zejména jakoby takovým spojujícím prvkem byl antistalinismus nebo antikomunismus. Pakliže jde vlastně o tu druhou nejpočetněji zastoupenou národnost, Ukrajinci, protože to byl vlastně početný národ, tak tam samozřejmě hráli prim potlačené nacionální tužby, ale rovněž jako vzpomínka na příkoří zakoušená za stalinských let.
1: Popisuje David Svoboda a já se ho ptám dál, jak se němečtí okupanti k sovětským národům stavěli, jak moc využívali protistalinské nálady.
0: Přístup toho německého aparátu byl mnohovrstevnatý, protože ani nacisté nebyli docela jednotní. My samozřejmě máme spojenou druhou světovou válku na východní frontě jako s nezměrným trýzněním a genocidním zacházením s tamní slovanskou jinou populací. To všechno je pravda, ale na druhou stranu vlastně tyto zločiny a tyto kroky vycházely z iniciativy určitého velice jako ideově ostrého křídla, které asi nejlépe zastupoval Heinrich Himmler. Z druhé strany tam ovšem byli nacisté jaksi pragmatičtější, jako Alfred Rosenberg, což byl šéf ideolog toho nacistického hnutí, a ten navrhoval zacházet s dobitými územími Sovětského svazu ve shodě s národnostními tužbami tamní populace a byl velice zklamán, že Hitler dal tedy přednost tomu kořistnému a bezohledně téměř genocidnímu přístupu k věci. Byly tady samozřejmě kruhy také vojenské Wehrmachtu, které povíce sdílely ten Rosenbergův přístup. Víte, tady se to může lišit, protože Rosenberg měl v oblibě Ukrajince, zatímco právě hnutí třeba Andreje Vlasova zdůrazňovalo jako primát toho Ruska, slibovalo sice spravedlivé uspořádání, ale nesmířilo by se jistě s oddělením separací Ukrajiny.
1: Než se více podíváme na činnost vojáků ruské osvobozenecké armády a než je vůbec pustíme na pomoc Praze, měli bychom se zastavit u osobnosti Andreje Vlasova, kterého David Svoboda před chvílí zmínil.
0: Andrejevič Vlasov, zdá se mi, tvoří asi nejzajímavější hádanku tohoto hnutí, protože to byl důstojník, vojenská persona, kterou by čekala v Sovětském svazu a sovětském systému zřejmě skvostná kariéra. Nic nenaznačovalo a nenasvědčovalo tomu, že by jednou Vlasov mohl přeběhnout na druhou stranu a stát se skutečně procítěným stoupencem boje proti rudé Moskvě. Vlasov se narodil v září 1901 ve vesnici Lomakino v gubernii Nižně Novgorodské, tedy na východ od Moskvy. Jeho otec byl rolníkem, zároveň tedy ještě krejčím. Byla to taková ctěná vesnická osobnost a takové sovětský režim později rád označoval za kulaky. Nicméně Vlasovovi z toho žádná újma nekynula. První světová válka, nasazení na frontě, toho ještě minulo, ale v roce 1919 nebo 1920 byl naverbován do rudé armády a tam už se zúčastnil té ruské občanské války na straně bolševiků, aktivně se podílel na potlačení proti bolševického povstání na severním Kavkazu a také v jižní Ukrajině, to znamená na Krymu, tam bojoval proti generálu Vrangelovi a později už jenom jako šplhal po tom armádním hierarchickém žebříčku.
1: Podařilo se mu bez újmy přestát období velkého teroru na konci 30. let, dokonce byl i členem Leningradského vojenského tribunálu. Tato epizoda

0: je jednou z mnoha kontroverzí ve Vlasovově životě, protože jedni o tribunálu hovoří jako o aktivním nástroji stalinské hrůzovlády, druzí jako o podřízeném tělese, které nemohlo samostatně cokoliv rozhodnout.
1: Zajímavější je, že koncem 30. let byl potom pověřen organizováním protijaponských sil v Číně, což nemohl dělat jen tak někdo, to dělali důstojníci těšící se značné důvěře. A později potom nechválně proslulém paktu Ribbentrop-Molotov, kdy si tedy Němci a Sověti rozdělili východní Evropu, tak velel divizi na té zóně styku obou těch impérií na území někdejšího Polska, už rozchváceného, a z té dokázal udělat řádné těleso, údajně vzorovou divizi v rámci Rudé armády. Takže opět čekalo povýšení a v dobách těch prvních bojů, tedy když nacistické Německo zaútočilo na Sovětský svaz, tak řídil obranu Kyjeva, tam se ovšem dostal poprvé do obklíčení, ale podařilo se mu uniknout. Později se vyznamenal při obraně Moskvy, tomu rozhodně nebylo zapomenuto, a nakonec byl přidělen na důležitý úsek obrany Leningradu, kde se stal zástupcem Volchovského frontu Kirila Mereckova a velitelem druhé úderné armády. Ta se ovšem ocitla v jarních měsících roku 1942 v německém obklíčení a ta vyprošťovací operace sovětských vojsk se nezdařila. Čili Vlasov po několika týdenním zřejmě bloudění lesy se v červenci toho roku ocitl v německém zajetí snad na udání jednoho místního starosty, který v něm tedy rozpoznal asi důležitou personu a nahlásil ho Němcům.

0: Němci hledali mezi sovětskými zajatci nějakou osobnost, která by se postavila do čela protistalinského hnutí. Jak říká historik David Svoboda, hledali jakéhosi ruského de Gaulla. Vytipovaní vesměs odmítali, až na Andreje Vlasova.
1: Ten Vlasov se údajně nechal umluvit na to, že stalinský systém není přeci možné porazit jenom s pomocí cizích sil a musí se o to zasadit samotní Rusové. Ale přesto nám to asi nedává dostatečnou odpověď na to, jak to, že tenhle ten člověk jako tak prudce změnil světonázor a pohled na věc. Uvážíme-li, že ještě ve své autobiografii z roku 1940, tedy ještě v krátkém životopise sepsaném tedy pro oči sovětských partajních míst, uvádí, že ve své víře v rudou cestu nikdy nezakolísal a vždycky zůstal věrný linii strany. Přičemž stěží můžeme předpokládat, že by si tehdy vymýšlel. Ostatně byl údajně jedním z nejoblíbenějších Stalinových generálů a zdá se, že zřejmě v jeho psychice se zlomilo něco tváří v tvář tomu macišskému zacházení, jemuž byli ze strany Stalina a sovětských špiček vystaveni sovětští občané, kteří se ocitli v německém zajetí. Že tedy ve Vlasovovi se něco zlomilo po té, co si uvědomil, že sovětská moc ty vlastní zajaté vojáky odepsala. A tomu nasvědčovaly mnohé projevy, samotný projev Stalinův na Rudém náměstí v listopadu 1941, když byla Moskva už v ohrožení a Stalin prohlásil, že neexistují žádní sovětští zajatci, ale pouze zrádci sovětské vlasti.
0: K tomu dodejme, že Sověti nepodepsali ženevské konvence o nakládání se zajatci a že Němci se tím spíše k sovětským zajatým vojákům, které už bez tak považovali za podlidi, chovali opravdu strašlivě.
1: V tomto smyslu ta Vlasovova akce, jakoli prostě pro mnohé může být morálně pochybná, tak pomohla zachránit tisíce životů těchto lidí, kteří nakonec nacházeli ve vstupu do Roa nějakou možnost spásy. Nebyli vystaveni tomu bezohlednému kořistnému zacházení. Jenom tak nějak pro ilustraci uvedu, že z nějakých 6 milionů sovětských válečných zajatců, no tak 60% se nedožilo konce války, zahynuli právě následkem toho trýznění. Těch 40%, kteří to přežili, tak mohli za toto přežití vděčit především jako své nějaké účasti v pomocných jednotkách na straně říše, pakliže se jim nepodařilo uprchnout ze zajetí nebo se nějak nedočkali tedy toho osvobození rudou armádou. A nakonec se samozřejmě jako zpravidla také čekal úděl vyhnanců a úděl vězňů Stalinovy kárné soustavy Gulagu.
0: O motivacích a náladách příslušníků ruské osvobozenecké armády, která se sformovala v roce 1943, vypovídá jeden skutečně unikátní pramen. Jejím hlášení majora Helmuta Schwenningera, styčného důstojníka Wehrmachtu, který Vlasovce doprovázel mimo jiné i v Čechách. Historik Pavel Žáček Schwenningerovo hlášení v roce 2011 vydal. Poslechněte si, co major Schwenninger napsal o názorech Vlasovových vojáků.
2: Každý z Rusů, se kterým jsem se během své činnosti a potom setkal, měl nějaký důvod nenávidět sovětský systém. Odvlečení nebo odsouzení příslušníků rodiny, osobní krize způsobené denunciací, více či méně těžké zásahy systému a jeho přisluhovačů do života jedince a podobně. Všem se zdálo, že vytvoření nového státního systému na jiných základech je hodné úsilí, přičemž se samozřejmě představy o těchto základech z části od sebe značně lišily. Všem Rusům bylo společné to, že odmítali tehdejší německý státní systém a jeho postoj proti Rusku a Rusům. Neustále bylo poukazováno na propagandu o podlidech, počáteční katastrofální zacházení s ruskými válečnými zajatci, pokus zavést proti Rusku koloniální politiku. Vždy jsem měl přitom pocit, že propagandu o podlidech pociťovali Rusové osobně jako tu zdaleka nejhorší. Naproti odmítání systému a jeho přisluhovačů sem patřili podle Rusů hlavně SS, stálo zřejmé oceňování Němců a toho, co dokázali, stejně jako bismarckovské tradice.
0: RUA, ruská osvobozenecká armáda, bylo poměrně velké hnutí, které tvořil asi milion lidí. Nešlo o nějaký sevřený útvar, působili na různých místech v Evropě. My je máme spojené s vystoupením během pražského povstání, ale kde jinde ještě bojovali? Ptám se dál Davida Svobody.
1: Můžeme-li hovořit třeba o budoucích Vlasovcích, to znamená takových těch složkách, z nichž nakonec vznikla ta ruská osvobozenecká armáda, tak to byla celá skrumáž, celé množství po celé Evropě. Tam působila řada antipartizánských jednotek, tedy jednotek, které Němci využívali na potlačení hnutí odporu po celé Evropě, třeba ve Francii proti makistům, zejména tedy na Balkáně proti Titovým komunistickým partizánům a tak dále. Ale můžeme-li mluvit o bojových vystoupeních ruské osvobozenecké armády jako celku a jako tak říkajíc ze značky, tak tady už skutečně musíme mluvit o tom válečném dějství závěrečném, kdy se sovětská armáda hnala k Berlínu a proti ní byla postavena první divize ruské osvobozenecké armády vedená Sergejem Kuzmičem Buňačenkem. Ta se poměrně vyznamenala na jaře 1945 u Frankfurtu nad Odrou, ale posléze vznikly velké rozmíšky mezi Buňačenkem a Vlasovem na jedné straně a německým velením.
0: V čem ty zmíněné rozmíšky spočívaly? Vlasov jednak pochopil, že na jeho plánech odstranit stalinský režim a nahradit ho něčím jiným Němcům příliš nezáleží. Jim se prostě přeběhlí sovětští vojáci momentálně hodili.
1: V samotném závěru války už to tedy nabralo jako podobu kritickou, a to právě v případě té oderské operace, kdy nakonec si prosadili účast na tom bojovém dění takovou, která by byla nějak tak jako důstojná jejich jména, ale posléze už odmítali připojit se k armádní skupině Střed pod velením Ferdinanda Schörnera, který mínil Roa nasadit do bojů o Brno, které tedy osvobozoval druhý ukrajinský front Rodina Malinovského. Tomu už se Buňačenko vzepřel, protože taktickým plánem krátkodobým této osvobozenecké síly bylo spojit síly s ostatními roztroušenými částmi té armády, která působila prostě na velké ploše Evropy, takže ani netvořila to sevřené těleso, které by obývalo jeden tábor, a tu první bojeschopnou divizi provést českým územím Klinci, kde se plánovali spojit s druhou divizí ruské osvobozenecké armády a ještě s kozáky, kteří byli ve službách Němců nasazeni na Balkáně a tak dále. A tady už se skutečně potom vyhlížely události příštích měsíců nebo let, kdy nejenom vlastně tento segment jako toho antistalinského, antikomunistického světa očekával nějaké další válečné střetnutí, tentokrát demokratického západu a Sovětského svazu.
3: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu.
0: Vlasovci se z Německa na naše dnešní území přesunuli ze severu. Hranice župy Sudety překročili na Děčínsku, odkud se stočili na západ na Mostecko, kde přešli do protektorátu. V následujících dnech procházeli obcemi na Lounsku, Vinařicemi, Ročovem, Kozojedy a dalšími. Zdejší obyvatelé tak byli jedni z prvních, kteří mohli zvláštní vojáky v německých uniformách a hovořící rusky vidět. Dodnes se tu po nich v lesích dají najít.

0: zákopy a také zápisy v místních kronikách. Co se tam o Vlasovcích píše, přiblíží lounský archivář Jan Mareš.
1: To je velice různé podle orientace kronikářů. Třeba kronikář obce Chlumčany, ten to měl velice politicky jasné, že tedy to jsou zrádci a zločinci. V některých jiných kronikách naopak, zejména na základě poměrně dobrých zkušeností většiny místních obyvatel, jsou hodnoceni celkem kladně. Záznamy nehovoří o nějakých dramatických excesích vůči obyvatelstvu. Možná nějaký problém představovali potom lidé, kteří se táhli za touto armádou, ale obecně tady na Podlesí spíš ty zkušenosti byly poměrně dobré. Pokud si vzpomínám, tak například moje babička vyprávěla, že když přišli Vlasovci na Ročov někdy kolem 30. dubna roku 1945, tak jeden z oddílů se ubytoval také přímo v jejich domě, protože to bylo na návsi, a že se chovali velice korektně, ovšem s tím, že jednak požadovali velké dávky jídla, takže neustále se vařili brambory ve velkém hrnci, a jednak vzhledem k tomu, že přece byli to vojáci, takže jí okopali její sváteční nábytek.
0: Jak už jsme slyšeli, první divize ruské osvobozenecké armády pod vedením Sergeje Buňačenka přišla na naše území proto, aby mohla projít do Lince k Američanům. Generál Andrej Vlasov v těchto prvních dnech na našem území nebyl. Byl v Německu u 2. divize ROA. Do protektorátu přijel až 2. května, aby se v lázních Velichovky spolu s Buňačenkem setkal s německým maršálem Schernerem, kterému se nelíbil svévolný Buňačenkův přístup.
2: Tak dal na srozuměnou, že hodlá tu první divizi přivést k poslušnosti. Bylo mu tedy nabízeno jakási vzájemně výhodná neutralita. My nezasáhneme proti vám, vy nás necháte projít a vy nás neodzbrojíte, ale záhy se začaly množit signály, že Němci se nehodlají podvolovat jakýmsi vrtochům armády složené z podlídí, jak to mnozí z nich nazírali, a to také utvrdilo Sergeje Buňačenka v rozhodnutí nějakým způsobem vstoupit do kritických dějů jara 1945 na českém území tak, aby si tímto způsobem, tedy ozbrojeným vystoupením proti Němcům, jednak zjednali respekt u Američanů, s nimiž tedy hodlali svázat své příští osudy, a také v těch prvních dnech u nich hrála roli víra, že včasným zdoláním té německé posádky v Praze, včasným osvobozením Prahy se zvýší šance, že se českého prostoru nezmocní Sovětský svaz, což by mohlo vlastně z českých zemí utvořit pro jejich budoucí záměry poměrně výhodný prostor. A potom samozřejmě jako hrály roli i důvody emocionální, skutečná jaksi roztrpčenost z toho, jak s nimi nacisté do poslední chvíle nakládají. Geograficky vzato by měli rozhodně snazší, kdyby mířili k jihu, kdyby z oblasti toho Krušnohoří, kudy vstoupili na české území, volili nejkratší cestu právě do Rakouska a nemuseli si tedy zacházet a stáčet se vstříc velmi nejisté situaci v Praze.
0: V tomto období probíhala jednání mezi vedením pražských povstalců a Vlasovci. Nutno říct, že Andrej Vlasov byl zpočátku proti. Na rozdíl od povstání ve Varšavě nebo slovenského národního povstání, povstalou Prahu spojenci letecky nezásobovali zbraněmi a municí. Poměrně dobře vyzbrojená síla, jakou Vlasovci byli, se tedy jevila jako vítaná pomoc.
2: Nakonec se ovšem jako osudově rozhodovalo ve dnech 5. a 6. května. Buňačenkovo rozhodnutí přijít na pomoc Praze padlo zřejmě v té obci Suchomasty na Berounsku, byť je to tedy v takové té aktuální české rozpravě spojováno s těmi Řeporyjemi, ale faktem je, že v těch Řeporyjích nakonec měli takový ten první předsunutý štáb, a už toho 6. května například jeden pluk té první divize pomáhal blokovat ruzinské letiště tak, aby Němci nemohli nasadit do boje proti postavení ale Praze leteckou sílu, což by samozřejmě způsobilo jako nebetyčné ztráty. Posléze tedy 7. května to byl den naprosto kritického bojového nasazení Vlasovců, kdy jim se skutečně podařilo zablokovat některé německé síly, které spěchaly ku Praze jako na pomoci potlačení toho povstání. To se vlastně v té oblasti jihozápadní Prahy, byla to tedy oblast Velké Chuchle, Jinonic, bojovalo se i na Pankráci, na druhém břehu, dělostřeleckou baterii měli také na Petříně, na tom náměstí tedy, kde pak dlouhá léta stál ten sovětský tank, no tak tam prakticky došli Vlasovci, nikoli rudoarmějci.
0: O zásahu Vlasovců stručně informoval i povstalecký rozhlas.
3: Armáda generála Vlasova obklíčila německé útvary a odzbrojují je.
2: Dnes skutečně vlastně nepanují žádné pochyby o tom, že šlo o zásah v pravou chvíli, který pomáhal ušetřit tedy řadu českých životů. Asi nemůžeme předpokládat, že by Němci měli čas na devastaci Prahy v takové intenzitě, podobě, jako se to stalo Varšavě, ale o masakru rozhodně hovořit můžeme a Vlasovci byli jako spojenci také tou českou stranou nazíráni. Ovšem ta vysoká politika nabrala vrch a Česká národní rada dala v odpoledních hodinách toho 7. května Vlasovcům na srozuměnou, že jim nemůže garantovat nějaké záruky vzhledem k blížícím se sovětským silám. V té České národní radě měli tedy převahu komunisté a bylo zcela zřejmé, že rada pokládá to spojenectví s Vlasovci za kompromitující. To znamená, byl to jasný signál, že v Praze už nemá roa co dělat.
0: Popisuje historik David Svoboda. Vlasovci chovali naději, že Praze na pomoc dorazí dříve Američané než Sověti a že se jim tedy budou moci vzdát. Jak ale víme, nestalo se tak. 8. května se proto Vlasovci začali stahovat zpátky na Berounsko, i když ještě nějaké síly nechali bojovat v Praze. Ostatní se snažili dojít k Američanům. Cestou Velnářích na Strakonicku byl sovětskou hlídkou zajat generál Andrej Vlasov. Co bylo mezi tím v Praze, říká dál David Svoboda.
2: Takže Rudá armáda, která přikvačila ku Praze v ranních hodinách 9. května, už neměla příliš co osvobozovat. I ty ztráty jsou nesouměřitelné. V samotných bojích v Praze zahynulo zhruba 30 rudoarmějců, asi 10 z nich, tedy pravda, zřejmě v bojích s těmi nějakými zbytky fanatických SSáků. Na druhou stranu hovoříme o 300 a nevíme to přesně. To je dodnes otevřená otázka. 300 padlých Vlasovců a musíme ještě spočítat ty, kteří zemřeli na následky zranění, ať už v Praze, protože zde byli zanecháni, to byly asi 200. Naprostá většina z nich byla potom přímo masakrována sovětskými osvoboditeli na místě. A někteří patrně zemřeli i cestou do toho amerického zajetí mimo Prahu.
0: Vlasovci, kterým se přece jen podařilo proniknout k západním armádám, byli stejně vydáni Sovětům. Pak byli rovnou zabiti anebo posláni do Gulagu. Vlasov i Buňačenko byli o rok později popraveni. Otázka na závěr proto zní, mohli Vlasovci dopadnout lépe, pokud by, tak jak to původně chtěl generál Andrej Vlasov, nevyslyšeli prosby pražských povstalců a šli rovnou do americké zóny?
2: Zcela jistě by Američané vydali, ano, takže mám-li hrát na ta historická, kdyby rozhodně by si Vlasovci krk nezachránili. Pravdou je, že by se jim v Praze asi potom nestavěli pomníky a že by do dějin vstoupili jako hnutí poměrně snadno kritizovatelné tou ruskou stranou.
0: Uzavírá pořad Historie Plus věnovaný Vlasovcům historik David Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů. Režii pořadu měl a ukázku četl David Schneider, technicky pořad zajišťovala Valérie Racmanová a od mikrofonu se loučí Veronika Kindlová.
4: K čemu všemu nám slouží koruna?
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Kurs koruny ukazuje, kolik naše měna stojí v jednotkách jiných měn. V našem případě tedy to, kolik stojí koruna dolarů a eur nebo jiných měn nebo obráceně. V tržních ekonomikách se směnné kurzy měn určují na devizovém trhu, který je otevřený širokému spektru kupujících a prodávajících a kde se obchoduje prakticky nepřetržitě. Poptávka po dané měně určuje její cenu a to je podle ekonoma Michala Skořepy dobře, protože se nedá jednoduše říci, jestli potřebujeme silnější nebo slabší měnu. Každá skupina obyvatel by na to totiž mohla odpovědět jinak.
6: Čím bude koruna silnější, tím budou mít těžší život vývozci, protože vlastně za každé euro, které si vydělají, dostanou méně korun, takže budou méně ziskoví samozřejmě. Naopak budou jásat dovozci. Mimochodem, například kdokoliv z nás cestuje do zahraničí, tak je vlastně taky dovozce. Když já poletím do Turecka na dovolenou, tak si kupuju turecké služby a zboží a vlastně dovážím do Česka v uvozovkách, čili týká se to i domácností, aby to nevypadalo, že ten kurz a jeho dopady se týká jenom firem. Čili ano, silným kurzem trpí jedna strana té ekonomiky, slabým kurzem zase druhá a právě proto je nejlepší, aby ten kurz byl tak nějak někde uprostřed, aby tyhle ty dvě skupiny, každá byla tak trochu šťastná a nešťastná zároveň.
4: Koruna obecně posiluje v případě, kdy se ekonomice daří a očekává se, že se jí bude dařit i nadále, protože pak je v očích investorů koruna atraktivní.
6: Koruna se nakupuje ve chvíli, kdy mají investoři pocit, že ta ekonomika jaksi má před sebou nějakou dobrou budoucnost.
4: Kromě ekonomických a investičních faktorů ale může kurz koruny uměle ovlivňovat i centrální banka, a to v případě, že chce měnu úmyslně posílit nebo oslabit. K tomu používá takzvané devizové intervence, vysvětluje Michal Skořepa.
6: V podstatě to znamená, že ke všem těm účastníkům trhu, jako jsou různí vývozci, dovozci, investoři, řekněme teda i spekulanti, jestli chceme tohle slovo používat, tak se tam přidá nový hráč, a to je centrální banka. A prostě přijde a v tu chvíli buď chce korunu posílit, řekněme Česká národní banka, když budeme konkrétně mluvit, a pokud chce posílit korunu, tak ona musí posílit poptávku po té koruně, to znamená, ona nabídne ty ostatní cizí měny ze svých devizových rezerv a říká všem ostatním hráčům, hejte, já bych teď od vás ráda nakoupila docela dost korun a tím by měla tu korunu posílit. A nebo je samozřejmě ten opačný případ, že naopak chce korunu oslabit nebo nepřipustit její posílení přinejmenším, a v tom případě naopak přichází na ten trh s korunami, nabízí koruny, jestliže nabízíte něco víc než dřív, tak to něco prostě jaksi zlevňuje, to znamená, vy tímhletím způsobem můžete tu korunu oslabit.
4: Aby byla devizová intervence úspěšná, musí trh centrální bance věřit, že je dost silná, aby intervenci dotáhla do konce. A proč centrální banka tyto intervence vůbec dělá? Třeba proto, že došlo k nějakému mimořádnému šoku, který ekonomiku vyvádí z rovnováhy.
6: Vezmu například před lety, kdy se tady prodávala spousta majetku, privatizovala do rukou zahraničních zájemců, a to vytvářelo zájem o korunu, který ale nepocházel z té ekonomiky samotné, byl to nějaký umělý dodatečný faktor, a centrální banka se snažila tomu bránit tím, že na ten trh vrhala nové koruny, tak aby ti zahraniční investoři si nemuseli ty koruny kupovat od těch skutečných držitelů, ale z brusu nové koruny, a tím ten kurz měl být jaksi ochráněn v tomhle smyslu.
4: Posílit se zase centrální banka korunu snaží zejména v situaci, kdy chce snížit inflaci, nebo když se snaží utlumit nějakou umělou bublinu, která vzniká ve chvíli, kdy se měnový kurz utrhne ze řetězu a dostává se do úrovní, které už v reálu neodpovídají skutečné hodnotě měny.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Pietní shromáždění u Kounicových kolejí v Brně připomnělo konec války a uctilo památku obětí. Ministr zahraničí Macinka v Berlíně potvrdil pokračování fondu budoucnosti. První etapu cyklistického Gira vyhrál ve sprintu Francouz Manier. Čech Hirt dojel v 7. desítce. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, teploty většinou do 20 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Lidé v Brně si dnes připomněli 81 let od konce druhé světové války při pietním aktu u památníku vítězství nad fašismem v areálu Kounicových kolejí. Pamětníci i zástupci města a kraje položili k pomníku věnce pro uctění památky obětí války. Právě Kounicovy koleje totiž byly za okupace věznicí a popravištěm, upřesňuje mluvčí Brna Klára Opálková.
8: Kounicovy koleje sloužily v letech 1940 až 1945 jako věznice brněnského gestapa a shromaždiště transportů do koncentračních táborů. Prošlo tudy 170 tisíc vězňů a 1350 z nich zde přímo na dvoře bylo také popraveno.
7: Česká debata o pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně neohrozí podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů vztahy s Německem. Šéf české diplomacie to prohlásil v Berlíně po jednání s německým ministrem zahraničí Johannem Wadefulem. Sudečtí Němci ale podle Macinky podcenili odmítavou reakci české společnosti.
9: Nepochybuji o tom, že jednou to neutrálně vnímáno bude, ale dnes ještě není.
10: Řekl Petr Macinka o sjezdu, který se uskuteční v Brně na konci května. Strany vládní koalice chtějí příští týden prosadit v poslanecké sněmovně usnesení, kterým by dolní komora parlamentu vyjádřila se sjezdem nesouhlas. Přitom premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ještě v únoru v Mnichově tvrdil, že vláda sjezd řešit nebude. Macinka dnes zdůraznil, že plánované sněmovní usnesení není namířené proti Německu. Vztahy podle něj nepoškodí. Český ministr také podepsal v Berlíně memorandum o pokračování mezistátního fondu budoucnosti do roku 2037. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka chystá na sobotu a neděli parní víkend. Lidé budou moct vidět celou řadu parních lokomotiv, jako je Papoušek, Rosnička nebo Ušatá, říká Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
11: Návštěvníci se mohou těšit na hvězdicové výlety ve směrech Rakovník, Krupa a Řevničov. Z nádraží v Lužné vyrazí na tratě hned tři parní lokomotivy, a to Matilda, Všudybylka a Šlechtična. Už sobotu ráno proběhne také od 8 hodin velké defilé a fotografování lokomotiv.
7: Bude to letos jedna z mála příležitostí vidět parní lokomotivy v pohybu. České dráhy na letošek připravují méně jejich jízd než v předchozích letech. Prologem v Bulharsku začal stý devátý ročník slavného cyklistického závodu Giro d'Italia. Úvodní 147 kilometrů dlouhou rovinatou etapu s cílem Burgasu ovládl v závěrečném sportu Francouz Paul Manier.
12: Manier spolu s pelotonem projel skrz řadu turistických letovisek Nesebar, Sozopol nebo Primorsko. V závěru pak vyhrál sprint 10 jezdců. Zbytek závodníků totiž zastavil hromadný pád necelý kilometr před cílem. Manier těsně zdolal Dana Lunda Andresena i Brita Vernona a vyhrál svou první etapu na závodu kategorie Grand Tour. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel 65. Sourozenci debutanti Matyáš a Tomáš Kopečtí skončili ve druhé stovce pořadí. Všichni tři Češi oficiálně ztratili na vítěze 10 sekund. František Typovský, Radiožurnál.
13: Překážka na D5 před Prahou a taky na D1 za Přerovem. Na dálnici D5 velmi opatrně před Prahou ve směru z Plzně. Na kilometru 2,5 leží na vozovce v pravém pruhu pneumatika. Na D1 zvyšte opatrnost za Přerovem ve směru do Ostravy. Na kilometru 238 stojí porouchané vozidlo. O označení se už postarali silničáři, takže je to dobře vidět. Na silnici 35 z Turnova do Liberce řeší nehodu za Jeřmanicemi. Osobní auto tam havarovalo při střetu se zvěří. Čekejte překážku na vozovce. Podobná překážka na silnici 35 je na Vsetínsku. Na příjezdu do Zubří od Rožnova pod Radhoštěm osobní auto srazilo srnu, bude tam vyšetřovat policie. A na silnici 20 z Písku do Plzně velmi opatrně na příjezdu do Blatné, pohybuje se tam chodec a podle policie seděl u krajnice, tak ho nepřehlédněte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů při déle trvající malé oblačnosti až na plus 3 a lokálně se objeví i přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojedinělé mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách, výjimečně i přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
14: Májové paradoxy. Rok od zvolení papeže Lva 14. či ruský vládce a rozmnožovatel v jedné osobě. Nejenom tato témata rozebrou v páteční, ale sváteční půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
5: Názory a argumenty.
14: Přesně po týdnu dnes opět slavíme státní svátek, den vítězství nebo též osvobození, výročí konce druhé světové války v Evropě. Dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová ale připomíná i paradoxy, které se s májovými svátky pojí.
15: Je to paradox až perverzní. Zatímco v těchto dnech tradičně oslavujeme, dnes už po 81. konec druhé světové války, páchá země, která se tehdy o osvobození téměř celého území našeho státu od nadvlády nacistického Německa zasloužila, už pátým rokem na Ukrajině, tedy de facto za našimi dveřmi, válečné zločiny hraničící s genocidou. A nezdráhá se vyhrožovat Evropské unii, a tedy i nám, jadernou katastrofou. V mezinárodním právu je pojem genocidy přesně definován a znamená, že rozhodující je záměr agresora zničit nebo vyhnat skupinu obyvatel jako celek. Přesně tím se Vladimír Putin vůči Ukrajincům netají. Ve své eseji o historické jednotě Rusů a Ukrajinců, zveřejněné půl roku před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022, upírá Ukrajině právo na existenci. Podle Putina jsou Ukrajinci přirozenou součástí Ruska a jako samostatný stát jednoduše neexistují. Jenže Ukrajinci se navzdory ruské přesile i skomírající podpoře spojenců už pátým rokem nevzdávají. A tak ruští generálové neváhají vytvořit na Ukrajině nesnesitelné životní podmínky. Po nepřetržitých útocích na ukrajinské elektrárny přicházejí s nastávajícím létem evidentně na řadu ničivé ruské nálety na vodovodní infrastrukturu. Když už ne zlomit, tak Ukrajinu zničit, Ukrajince vyhnat a jejich děti odvléct do zajetí. Příznaky genocidy, etnických čistek a válečných zločinů zaznamenávají mezinárodní instituce toho času kromě Ukrajiny také v Súdánu, Myanmaru, Náhorním Karabachu, Etiopii, Somálsku, ale i v pásmu Gaza. Vážná podezření na porušení mezinárodního humanitárního práva existují v případě izraelských útoků na teroristy v Libanonu a kvůli úderům na civilní infrastrukturu, také pokud jde o americké zásahy v Iránu. Až se zdá, že v situaci, jako je ta dnešní, kdy se válčí, právě doválčilo, nejspíš brzy válčit bude, málem kam se člověk podívá, se mezinárodnímu právu příliš nedaří. Přesto je důležité na něm trvat. Kdyby totiž před 81 lety, v květnu a v červnu 1945, už existovalo OSN a soudní tribunály s normami mezinárodního humanitárního práva, museli by v něm být například zaznamenány jako československé zločiny proti lidskosti minimálně dva masakry sudetoněmeckého obyvatelstva, které v rámci takzvaného divokého odsunu nespáchaly hordy domácích sadistů, ale regulérní armáda. Jde o Postoloprty, kde vojáci první československé divize popravili bez soudu až 1600 sudetských Němců a o švédské Šance u Přerova, kde příslušníci 17. pěšího pluku zastřelili 265 karpatských Němců, včetně 120 dětí. Kdyby se tohle v Česku běžně vědělo, měl by to Tomio Okamura a jeho věrní s rozdmícháváním nenávisti proti nadcházejícímu sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně podstatně obtížnější.
14: Slyšeli jste komentář Lídy Rakušanové. Přesně před rokem zaznělo z centrálního balkónu baziliky svatého Petra ve Vatikánu Habemus Papam, máme papeže, prohlášení, na které nejen zástupy věřících pod balkónem napjatě čekali. Byla zvolena nová hlava římskokatolické církve, papež Lev XIV. A jeho první rok na Petrově stolci komentuje dramaturg náboženského vysílání České televize Martin Horálek.
16: Dnes je to právě rok, co byl na svatopetrský stolec zvolen Robert Francis Prévost, papež Lev XIV. Konkláve jsem tehdy sledoval přímo v Římě. S kolegy z České televize jsme byli 8. května připraveni v případě potřeby i hned vstoupit do vysílání. Ale popravdě řečeno, jsme to ani moc nečekali. Všeobecně se mělo za to, že po smrti charismatického Františka bude volba papeže patřit k těm obtížnějším, a tedy i delším. Že bychom na loďi svatopetrské baziliky spatřili muže v bílém už druhý den konkláve, předpokládal málo kdo. A tak, když se v podvečer nad Sixtinskou kaplí objevil bílý kouř, bylo to první překvapení. Tím druhým pak byla osoba nového papeže. Krátké konkláve totiž nahrávalo spekulacím, že kardinálové vsadili na jistotu a svou důvěru dali státnímu sekretáři, tedy něco jako vatikánskému premiérovi, Pietru Parolinovi. Ten byl považován za hlavního favorita. Jenže i v roce 2025 platilo vatikánské pravidlo, že kdo vchází do konkláve jako papábile, vychází z něho jako kardinál. Ovšem ani Robert Prévost nebyl mezi kardinály žádný zelenáč. Vedl jedno z nejvlivnějších vatikánských ministerstev, v jehož gesci je výběr biskupů po celém světě. S mnohými kardinály se tak znal osobně. I tomu zřejmě při volbě pomohlo. Dnes ho lidé znají jako prvního amerického papeže v dějinách. V konkláve měl ale spíše pověst neamerického Američana. Velkou část své dospělosti totiž prožil mimo území Spojených států. Studoval v Římě, mnoho let strávil v Peru. Jako nejvyšší představený augustiniánů navštěvoval řádové komunity po celém světě. V této funkci se naplno projevily i jeho manažerské a diplomatické schopnosti. Vysoce inteligentní člověk s matematickým vzděláním. Ovládá 7 světových jazyků. Orientuje se v algoritmech umělé inteligence. Miluje tenis a baseball, ale umí také jezdit na koni. Právě tak se jako misionář dostával za těmi nejchudšími z chudých. I to je současný papež. Ti, kteří ho znají osobně, o něm mluví jako o člověku s velkou vnitřní silou a odhodlaností. Přestože ovládá mnoho jazyků, mluví spíš méně a s rozvahou. Při své práci bývá velmi systematický. Někoho takového nejspíš kardinálové před rokem hledali. Temperamentní pontifikát papeže Františka, který sázel spíš na osobní charisma a okamžitou inspiraci, než na opatrnou diplomacii a podklady úředníků, nezanechal vatikánskou kurii v nejlepší kondici. Dokonce sami kardinálové před papežskou volbou přiznávali, že se navzájem neznají. Od Františkova nástupce tak požadovali mnohem těsnější spolupráci. Lev XIV. Jim v tomto smyslu vychází vstříc. To, co kardinálové oceňují jako přednost papeže Leva XIV., může být ale také jeho achillova pata. Papež je symbol. Věřící sledují každé jeho gesto nebo mimiku. Lidé, kteří přicházejí na jeho mše nebo audience, touží být uchváceni jeho osobností. Čekají zážitek. Silní, charismatičtí vůdci, kteří umí jediným gestem strhnout davy, mají nespornou výhodu. Je ale otázkou, zda se právě tohle dá vůbec naučit. Možná, že si papež Lev XIV. Nakonec najde jiné komunikační způsoby, které budou lépe vyhovovat jeho naturelu. Každopádně bude zajímavé sledovat, jak si ve svém úřadu i nadále povede.
14: U mikrofonu byl Martin Horálek. Článek 42.7 smlouvy o Evropské unii o kolektivní obraně hovoří o vzájemné pomoci v případě napadení. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Má v unii fungovat vlastně jako článek 5 NATO, jenže tuto základní bezpečnostní pojistku americký prezident Donald Trump opakovaně zpochybňuje. O článku 42.7 se proto v poslední době na summitech evropských lídrů často hovoří. Tak říkajíc je ve flóru, přitom to ovšem zatím není nic jiného než prázdná nádoba a nestačí, aby Unie byla připravena na válku, říká dlouholetý zpravodaj ČTK v Bruselu komentátor Info.cz Karel Barták.
17: Velvyslanci 27 se sešli tento týden k prvnímu 3hodinovému cvičení. Čelili při něm zatím jen hybridnímu útoku. Měli tedy za úkol aktivovat klauzuly o kolektivní obraně, sehnat a koordinovat odpovídající pomoc, zapojit Evropskou komisi a podobně. Scénář cvičení byl oproti plánům významně osekán. Byly vyloučeny nejradikálnější varianty jako přímý ozbrojený nepřátelský útok, údajně proto, aby si to Američané nevzali jako záminku ke zpochybnění své oddanosti zmíněnému článku 5. Ačkoliv Trump mluví o této eventualitě stále otevřeněji, plus vyhrožuje stažením tisíců amerických vojáků z Německa, neodvažují se Evropané vstoupit na minové pole jeho vyhrůžek a neustálých otoček. Nakládají zatím článkem 427 velmi opatrně. Moc dobře vědí, že se na rozdíl od toho naťáckého neopírá o žádnou solidní vojenskou strukturu a že jedině NATO disponuje dnes v Evropě reálnou vojenskou silou a velitelskou hierarchii schopnou generovat odstrašení, tedy odradit protivníka od páchání nepřátelské činnosti. Pokud by se Trumpovi Spojené státy skutečně odmítly v případě ruského napadení evropské země NATO aktivovat článek 5, byla by EU nucena se formálně uchýlit ke svému scénáři. Ve skutečnosti by tak členské státy zřejmě aspoň zprvu jednaly na vlastní pěst a nabídly vojenskou pomoc napadené zemi individuálně, podobně jako se Francie či Řecko zachovali vůči Kypru, když na jeho území dopadly na začátku března iránské drony. Nebo když Trump vyhrožoval anexí Grónska, tady dokonce hrozil evropsko-americký střet, tedy absolutně nejhorší scénář ze všech. Na kyperském summitu minulý týden se mluvilo hodně o rychlém a hlubším propojení evropského a ukrajinského obranného průmyslu, zejména masové výroby a nasazení dronů a protidronových zařízení. Komisař Andrius Kubilius mluvil jasně. Pouze Ukrajina disponuje zkušenou vojenskou silou a inovujícím obranným průmyslem prověřeným v boji. Nesmíme ztrácet čas, říká Kubilius. Neusilovat o takové propojení by byla vážná strategická chyba. Problém je ovšem v tom, co Ukrajina za takovou pomoc žádá stále naléhavěji, a to je rychlé přijetí do Evropské unie. Většina evropských vlád není zatím k takovému kroku ochotna. Ještě není tak zle, aby se EU pustila do takového rizika. Článek 427 zůstává tedy pouze závazkem i příslibem na papíře a všechnu pozornost dál poutají kličky nevyzpytatelného amerického prezidenta.
14: O evropské bezpečnosti hovořil Karel Barták.
18: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Jako každý pátek nemůže chybět ani pohled do Ruska od Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnes o vládci a rozmnožovateli v jedné osobě.
19: Když prorusky naladění obyvatelé západních zemí popisují přednosti režimu v Ruské federaci, často uvádějí, že jde o pilíř mravnosti v porovnání se zkaženým západem. Ruský list Komsomolskaja pravda zveřejnil před několika dny reportáž, která představu o mravnosti tamního života upřesňuje. Redaktor Vladimír Vorsobin se vydal do města Koltuši u Petrohradu za místním vládcem a rozmnožovatelem dětí Eduardem Čirkem. Tento starosta je majitel 105 místních nemovitostí a manžel jedné úřední a 20 dalších žen, které používá jako materiál pro množení malých Rusek a Rusů. Oplodňovat ženy začal, když mu bylo 42 a rozjel to na plné pecky. Teď je mu 60 a, jak píše autor, během 18 let vyčerpávající demografické práce splodil 33 dětí. Konec citace. Osobní rekord má z roku 2017, kdy se mu narodilo 6 synů. Současně zmnožoval majetek. Jen samotné obchodní centrum v Koltuších mělo hodnotu 12 milionů eur. Vlastním 7 aut, převážně značky Cadillac a Lincoln. Vše je napsané na mě. Nic neskrývám, sděloval Čirko. Své děti školou povinné vozí 1. září 2 autobusy. Jako správný konzervativní Rus odděluje kluky od holek. Každé pohlaví má vlastní vehikl. Začal budovat městský rekreační komplex, ale nakonec, co by rodině založený člověk, umístil do nových domků vlastní harém i s ratolestmi.
20: Místní svého hodného pána milují. Autor reportáže napsal, jde o pohřeb, Čirko pomůže. Jakýkoliv jiný problém, Čirko je tu. Sportovní kroužky na jeho náklady. Potřebuje škola něco, jděte za ním. A protože dobrá polovina biznesu v Koltuších patří také Čirkovi a byl vždy ochoten zaměstnat dobrého člověka, chodili za ním lidé s prosíkem jako za hodným pánem. Konec citace. Místní obyvatelka redaktorovi řekla, sama bych svou dceru k Eduardovi Michajlovičovi přivedla. Ta moje se dodnes soudí s bývalým manželem Tim Heizlem. Žádní chlapi nezbyli, jen on. Lituju, že jsem mu tu moji holku nenabídla. Konec citace. Autor byl viditelně nalomen, protože ukončil text slovy. Akce.

0: Co kdybychom odhodili předsudky? Co když právě v tomto bohatém supertaťkovi spočívá spása Ruska?
1: Předsedkyně výboru státní domy pro ochranu rodiny a otázky otcovství, mateřství a dětství, komunistka Nina Ostaninová nad čirkem ohrnula nos. Tady nejde o otcovství. Tomu už se s dovolením říká smilstvo. Je to útok na institut tradiční rodiny. Na to ale bohatý superteďka z vysoka kašle. Svědčí o tom úryvek z reportáže. Sentimentální Eduard mi sněhu v očích ukazuje modrý řád. Čirko je jeho jediným držitelem. Jediným v Rusku otcem hrdinu. Vládce Koltuší o tento titul dlouho bojoval. Co by bývalý boxer přitlačil k provazům vládu Leningradské oblasti, poté státní domu a dožadoval se uznání svých rodičovských zásluh. Odmítli mu ten sen splnit. Tak se vyznamenal sám. Jménem správy svého města zřídil zmíněný řád a navzdory protestům prokuratury se ho zmocnil. Konec citace.
2: Za ruské kulisy nechal nahlédnout Alexandr Mitrofanov. I v dnešní svátek připomeneme jeden ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Andrej Babiš nechal v kauze Čapí hnízdo Naďovou samotnou, říká k novému rozsudku prvoinstančního soudu v této kauze komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
3: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, prohlásil soudce Jan Šot. Na tomto výroku by nebylo nic mimořádného, kdyby nezazněl po Šotově verdiktu, kterým odsoudil Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo k podmíněnému trestu odnětí svobody a k pokutě ve výši 500 000 korun. Soudce měl potřebu dát veřejně najevo, že se nestotožnil s výrokem odvolacího soudu. Ten mu de facto přikázal, jak má v této kauze rozhodovat. Vzhledem k tomu, že je kauza Čapí hnízdo velmi sledovaná, Šotova slova zpochybňující vinu Jany Naďové zaujala. Nejde přitom o záležitost zcela výjimečnou. Názor dvou soudních instancí se občas diametrálně odlišuje. V takovýchto případech platí, že soud prvního stupně je povinen respektovat názor soudu odvolacího. To se stalo i v kauze Čapí hnízdo. Rozsudek není pravomocný a je jisté, že se nesoulad mezi názory na vinu Jany Naďové bude ještě řešit. Velmi pravděpodobně u Nejvyššího soudu a možná i Ústavního soudu. Aby k těmto institucím případ Čapího hnízda doputoval, musí se uskutečnit ještě jeden mezikrok. Tím je odvolání proti trestu k vyšší instanci, tedy k soudu, který zavázal Jana Šota, jak má rozhodnout. Vzhledem k tomu, že pokyn respektoval, nedá se očekávat nic jiného, než že vrchní soud odvolání zamítne. Potom se otevře cesta k už zmiňovaným dalším instancím. Na ní neměla Jana Naďová kráčet sama. Měl ji doprovázet spoluobžalovaný Andrej Babiš. Vládní většina rozhodla o tom, že po dobu výkonu poslaneckého mandátu bude mít klid. K trestnímu stíhání ho poslanecká sněmovna nevydala. V odůvodnění také zaznělo, že ve spisu jsou některé procesní kroky, které prý nebyly v pořádku. Posuzovat, zda tomu tak skutečně je, přísluší soudům. Tím, že sněmovna neumožnila pokračovat v trestním stíhání Andreje Babiše, tyto sporné procesní kroky stejně nevyřešila. Až nebude současný premiér chráněn poslaneckou imunitou, bude jeho případ pokračovat. Pokud se do té doby nezmění legislativa, měl by být uznán vinným, stejně jako Jana Naďová. V tuto chvíli to není zdaleka jisté. V médiích se totiž objevila informace, že se připravuje změna trestního řádu. Ta má, zjednodušeně řečeno, rozvázat soudcům první instance ruce a zbavit je povinnosti jednoznačně respektovat názor soudu odvolacího. Pokud by tato změna prošla, měl by Andrej Babiš prakticky jistotu, že bude zbaven viny. Názor soudce Šota, že by Jana Naďová neměla být odsouzena, se týká rovněž současného premiéra. Ostatně to ve svých rozsudcích v minulosti dal už dvakrát jasně najevo. Takže poslanecká imunita, jak se názorně ukazuje, Andreje Babiše ochránila před odsouzením. byť by bylo nepravomocné, zapsal by se předseda ANO do historie jako první úřadující předseda vlády s takovýmto rozsudkem. Zároveň mu poslanecká imunita dala naději, že by v budoucnu mohl z kauzy Čapí hnízdo přece jenom vyváznout bez trestu. Jana Nagyová má smůlu. Jí by se případná novela trestního řádu netýkala. Takže po cestě k definitivnímu uzavření své kauzy bude nadále kráčet sama, byť Andrej Babiš sliboval, že ji v tom samotnou nenechá.
2: To byl komentář kolegy Petra Hartmana. A zbývá už jen pravidelná páteční glosa. To si pište, vybízí hudebnice a básnířka Eva Turnová.
4: Nedávno konečně nabyla účinnosti nová superdávka jako pomoc lidem v nouzi. Pavel je spisovatel. V lednu vydělal málo, v únoru nic, v březnu trochu víc, v dubnu zase nic. Paní za přepážkou na sociálním se podívala do počítače a prohlásila: vaše žádost o superdávku byla zamítnuta. Jak to? Vydělal jsem si průměrně 15 000 měsíčně. Podle nás jste vydělal 35 440. Cože? Ano, 80% z hrubé mzdy. To je daný fiktivní příjem každé OSVČ. To mi nesedí, řekl Pavel. Ale nám to sedí, řekla paní. A můžu si ho teda vybrat? No to nemůžete, je fiktivní. A kdybych se na to vyfiknul? Ne. Tak co mám dělat? Ukončete živnost a zaměstnejte se. Ale kde? Já umím jen psát. No a co píšete? Romány, fiktivní. No tak pojďte k nám, to zapadnete. Určitě? No to si pište. Pavel nyní pracuje na úřadu práce. Sedí na správné straně přepážky. Místo románů vymýšlí příjmy. Fabuluje podle tabulek. Model se ujal, zavedl se celoplošně. Malíři přestali malovat, hudebníci hrát, fotografové přestali fotit, tvoření už se nevyplácí. Každý je rád, že má plat, který si může vybrat. I když by fiktivně vydělal mnohem víc, kdyby dál dělal to, co ho neuživí.
2: Glosa Evy Turnové byla už posledním příspěvkem pátečních, přesto svátečních názorů a argumentů. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
5: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
6: David Attenborough, život na naší planetě. Mé svědectví a vize pro budoucnost. Díl 7. Naše největší příležitost. Dosažení vyváženějších životů. Revoluce udržitelnosti spolu s aktivním obnovováním divočiny a s iniciativami ke stabilizaci lidské populace by opět nastolili harmonii mezi naším druhem a přírodním světem kolem nás. Jak by se to však projevilo na našich individuálních životech? V prosperující udržitelné budoucnosti bychom se živili převážně rostlinnou stravou využívající zdravější alternativy k masu. Všechny své potřeby bychom napájili čistou energií. Naše banky a penzijní fondy by investovaly jen do udržitelných firem. Ti z nás, kteří by se rozhodli mít děti, by pravděpodobně měli menší rodinu. Díky podrobným informacím dostupným ke každému nákupu bychom měli možnost uvážlivě vybírat, jaké výrobky ze dřeva, potraviny, ryby a

Motivovat si vytvářet takové produkty a budovat takovou společnost, jež by omezovala náš negativní vliv na planetu. Vezměte si třeba nakládání s odpadem. Současný zvyk všechno vyhazovat, přestože na konečné planetě se ničeho nedá tak úplně zbavit, je relativní novinkou. Nejenže odpad je vlastně zahozená příležitost, ale když se začne hromadit, bývá často škodlivý. Stejnému problému čelí i živoucí svět a pro nás i tentokrát platí, že můžeme jednoduše skopírovat jeho řešení. V přírodě se odpad z jednoho procesu stává potravou procesu jiného. Výzkumníci zabývající se studiem tzv. Cirkulární ekonomiky, například ti z organizace Ellen MacArthur Foundation, hledají možnosti, jak by se stejná logika a efektivita dala aplikovat i na naši společnost. Klíčem cirkulárního způsobu uvažování je představit si, že skoncujeme se současným výrobním modelem vezmi, vyrob, použij, zahoď, a nahradíme ho jiným, v němž budeme surové materiály chápat jako živiny, které je potřeba recyklovat, podobně jako fungují živiny v přírodě. Tehdy se ukáže, že my lidé jsme vlastně zapojeni do dvou odlišných koloběhů. Všechno přirozeně rozložitelné, potraviny, voda, oblečení vyrobené z přírodních vláken, je součástí biologického koloběhu. Všechno nerozložitelné, plasty, syntetické materiály, kovy, je součástí technického koloběhu. V biologickém koloběhu je klíčovou složkou potravinový odpad. Jak už jsme si ukázali, produkce potravin momentálně obnáší odlesňování, rozprašování hnojiv a pesticidů, ale taky pálení fosilních paliv při přepravě. Jídlo je drahé, a spousta lidí po celém světě si i dnes sotva může dovolit zdravou stravu. Přesto v celosvětovém úhrnu ztrácíme nebo vyhazujeme 1/3 všech vyprodukovaných potravin, a to jak v chudších, tak bohatších zemích. V rozumnějším světě bychom měli lepší infrastrukturu i skladování. Firmy by mohly odpadem krmit dobytek nebo ho posílat hmyzím farmám, které by chovaly mouchy pro ryby nebo do zvířecích krmiv. Odpad obsahující víc vláken, například skořápky oříšků, by se spolu s pilinami z dřevozpracujícího průmyslu dal využívat jako biopalivo při výrobě tepla a elektřiny. Uhlík, který při takových aktivitách uniká, by se zachycoval a ukládal. Firmy by odpad dokonce mohly péct v prostředí bez přístupu kyslíku a vytvářet tím biouhel. Tato hmota, připomínající dřevěné uhlí, se dá využít jako stavební materiál, nízkouhlíkové palivo nebo jako aditivum, které obohacuje půdu a vrací uhlík zpátky pod zem. V technickém koloběhu můžeme dosáhnout značných úspor lepší koordinací při návrhu výrobků. Firmy vyrábějící produkty z plastů, syntetických materiálů a kovů by je mohly dělat tak, aby dlouho vydržely, místo aby se opotřebily po pár letech. Součástky by se daly uspůsobit, aby se daly snadno vyjmout, rozebrat, přetvořit a aktualizovat. Výroba by musela být mnohem standardizovanější, aby se jednotlivé díly mohly vyrábět u různých dodavatelů a daly se snadno zaměnit. Všechny výrobní linky by musely mít plán pro chytřejší obstarávání zdrojových materiálů a nakládání se všemi zbytkovými prvky. Někteří dokonce věří, že cyklický přístup by dal vzniknout novým vztahům mezi zákazníky a firmami. Zákazníci by si své pračky nebo televize od výrobce jen pronajímali. Cílem cirkulární ekonomiky je vytvořit svět, ve kterém nebude existovat znečišťování. Žádné plasty plovoucí v moři, žádné toxické plyny vypouštěné z továrních komínů, žádné hořící pneumatiky, žádné ropné skvrny. Takový svět by dokonce mohl odčinit dnešní nešetrnost. Z dnešních skládek by se staly povrchové doly pro firmy bohatě placené za to, že budou pro cirkulární ekonomiku vykopávat staré živiny. Mikroplasty cirkulující v oceánských vírech by se daly vylovit a využít ke stavbě mořských farem.
Stále rostoucí počet lidí se domnívá, že změna

přístupu k využívání zdrojů by lidstvo mohlo úplně eliminovat odpad a napodobit cyklické přírodní procesy. A co s místy, která obýváme? Podle předpovědí bude v roce 2050 žít 68% světové populace ve městech. Environmentalisté kdysi považovali města za temné skvrny planety. Místa dušená energeticky náročnou dopravou a znečištěním, jejichž obyvatelé neustále spotřebovávají nové produkty a materiály, čímž na světě zanechávají špinavou stopu. Dnes však i oni oceňují, že díky vysoké hustotě obydlení má městské prostředí z hlediska udržitelnosti ohromný potenciál. Městští architekti vymýšlejí, jak města zpříjemnit chodcům a cyklistům. Snaží se budovat efektivní nízkouhlíkovou hromadnou dopravu. Některá města, jako například Kodaň, zavádějí systémy centralizovaného vytápění celých čtvrtí, které čerpají tepelnou energii z geotermálních vrtů nebo z odpadu vyprodukovaného samotným městem. Po velkých, drahých budovách v centrech měst je možné požadovat, aby splňovaly přísné standardy izolace a energetické úspornosti. To všechno znamená, že obyvatelé měst dnes mnohdy vypouštějí výrazně méně uhlíkových emisí než lidé žijící na venkově. Největší světová velkoměsta mají silnou motivaci jít ještě o krok dál. Jejich starostové chápou, že se na globálním trhu přetahují o největší talenty s městy z celého světa. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak do města přilákat nové lidi, je udělat město co nejzelenějším a nejpříjemnějším k životu. Městská zeleň nejenže slouží jako prostor k trávení volného času, ale navíc město prokazatelně ochlazuje, čistí ovzduší a zlepšuje duševní zdraví jeho obyvatel. Paříž teď pracuje na rozšíření městské zeleně o 100 hektarů zelených střech nebo stěn budov. V několika čínských městech vznikají na krajích řek mokřady, které mají vstřebávat sezónní povodně a poskytovat obyvatelům kousek přírody. Londýn se prohlásil prvním městským národním parkem světa a má v plánu proměnit více než polovinu své rozlohy v přírodní prostory, aby byl život Londýňanů zelenější, zdravější a divočejší. Městský stát Singapur se rozhodl proměnit se ve město uprostřed zahrady. Každá nová budova musí nahradit zeleň, která ustoupila její stavbě na zemi srovnatelným množstvím rostlinného života nad zemí. Díky tomu má dnes město desítky budov, v jejichž návrhu se rovnou počítalo s tím, že budou pokryté rostlinami. Včetně nemocnice, která hlásí, že díky přítomnosti zeleně se její pacienti lépe zotavují. Singapur chce všechny své parky propojit zelenými koridory a nedávno proměnil 100 hektarů žádaných pozemků na pobřeží ve vodní nádrž a zahradu, nad níž se tyčí umělé 50-metrové superstromy, které se sami napájejí solárními panely, filtrují vzduch, zachycují vodu a využívají ji k zavlažování zahrady. Bioložka Janine Beniesová, spoluzakladatelka organizace Biomimicry Institute, se snaží povzbudit nový zelený přístup k plánování měst a tak všem městům vytyčila jednu výzvu. Jelikož každé město zabírá prostor, který kdysi býval přírodním biotopem, mělo by podle ní poskytovat minimálně srovnatelné ekologické služby jako původní biotop. Vygenerovat stejné množství solární energie, obohatit půdu stejným množstvím živin, vyčistit stejný objem vzduchu, vytvořit stejné množství vody, zachytit stejné množství uhlíku a být domovem stejné biodiverzity. Zdá se, že některé architekty už její výzva zaujala. Nejlepší udržitelné budovy, jaké dnes vznikají, jsou čistými producenty obnovitelné energie, filtrují okolní vzduch, čistí svou odpadní vodu, vytvářejí půdu ze splašků a poskytují trvalý domov nesčetným zvířatům a rostlinám. Je možné, že v budoucnosti budou města nejen brát,
ale i dávat.

A to je víceméně jádrem toho, co to znamená dosáhnout rovnováhy. Až se lidstvo jako celek dostane do stavu, kdy bude přírodě vracet minimálně tolik, kolik si z ní bere a možná i splatí některé dluhy, budeme všichni žít mnohem vyváženější životy. Už dnes vidíme příklady tohoto nového uvažování po celém světě. Kdyby si každá země stanovila stejné cíle pro zisk, lidi a planetu jako Nový Zéland, nabízela svým obyvatelům stejný životní standard jako Japonsko, přijala by cestu obnovitelné revoluce jako Maroko, starala by se o svá moře jako Palau, pěstovala by rostliny stejně efektivně a udržitelně jako někteří farmáři v Nizozemsku, jedla by maso stejně vzácně jako obyvatelé Indie, podporovala by návrat divočiny jako Kostarika a začleňovala by do svých měst přírodu jako Singapur, mohlo by se celé lidstvo dostat do rovnováhy s přírodou. Musí se ale zapojit všechny země. Přičemž největších změn můžou dosáhnout především ty s největšími dopady. Pokud se některé země změní a jiné ne, nemůže to fungovat. V současnosti těmto snahám leckdo odporuje. Při uvažování o udržitelnosti je velice snadné zaměřit se jen na to, co můžeme ztratit a opomenout, co můžeme získat. Skutečnost je však taková, že udržitelný svět má samé přínosy. Když se zbavíme závislosti na uhlí a ropě a začneme místo nich generovat obnovitelnou energii, získáme čistý vzduch a vodu, levnou elektřinu pro všechny a tiší, bezpečnější města. Když se zřekneme práva rybařit v některých vodách, získáme zdravá moře, která nám pomůžou bojovat se změnou klimatu a časem nám budou poskytovat víc divokých ryb a jiných mořských plodů. Když část území přenecháme divočině, získáme příležitost navázat smysluplnější vztah s přírodním světem nejen ve vzdálených zemích a mořích, ale i v našem domovském prostředí. Když ztratíme nadvládu nad přírodou, získáme trvalou stabilitu pro všechny nadcházející generace. Všechno je připravené na to, abychom této budoucnosti dosáhli. Máme plán, víme, co dělat. Známe cestu k udržitelnosti. Tato cesta nás může zavést k lepší budoucnosti pro veškerý život na Zemi. Musíme svým politickým zástupcům i představitelům velkých firem dát jasně najevo, že tomu rozumíme a že tato vize budoucnosti představuje něco, co nejen potřebujeme, ale především, co chceme. Závěr. Naše největší příležitost. Narodil jsem se v jiné éře. Nemyslím to metaforicky, ale doslova. Byl jsem na tento svět přiveden v období, jemuž geologové říkají holocén. Ale opustím ho, jako každý z nás, kdo jsme dnes naživu, v období zvaném antropocén, čas lidí. S termínem antropocén přišla v roce 2016 skupina předních světových geologů. Členit dějiny Země na pojmenovaná období je v geologii dlouho zažitou praxí. Každé takové období se vyznačuje určitými charakteristikami, jimiž se odlišují horniny pocházející z dané doby od všech ostatních. Například v nich vymizí některé skamenělé druhy, které dříve byly běžné, a místo nich se objeví nové. Tak tomu nepochybně bude i ve vrstvách hornin, které se utvářejí dnes. Nejen, že budou obsahovat méně druhů než horniny před nimi, ale navíc se v nich začnou vyskytovat úplně nové ukazatele, jako úlomky plastů, plutonium z jaderných aktivit nebo kosti domestikované drůbeže rozprostřené po celém světě. Termín antropocén navrhují geologové pro epochu od začátku 50. let 20. století, jelikož jejím určujícím znakem je především působení lidského druhu. To, co zatím bylo jen geologickým názvem vymyšleným v rámci běžné vědecké praxe, se dnes pro mnohé stává živou připomínkou znepokojivých změn, které se na nás řítí. Stali jsme se globální silou s takovou mocí, že proměňujeme celou planetu,
je dost možné, že antropocén skončí jako výjimečně krátké období geologických dějin, zakončené úplným vymizením lidské civilizace. Může to ale dopadnout jinak. Pořád není vyloučeno, že nástup antropocénu bude naopak označovat začátek nového, udržitelného vztahu mezi námi a planetou. Může jít o éru, v níž se naučíme spolupracovat s přírodou, místo abychom pracovali proti ní. V konečném důsledku musíme na otázku, která z těchto verzí antropocénu se nakonec odehraje, odpovědět my sami. Lidé jsou sice vynalézaví, ale taky konfliktní. V učebnicích dějepisu převažují příběhy válek nebo boje o nadvládu mezi národy. Ale stejným způsobem už nemůžeme pokračovat. Nebezpečí, kterým dnes země čelí, jsou celosvětová a dají se zažehnat jedině v případě, že jednotlivé státy odloží své spory a celý svět začne společně jednat. Z minulosti už známe pár příkladů, kdy se nám taková věc povedla. V roce 1986 se sešly velrybářské země světa a dohodli se, že mají-li tato výjimečná a úžasná zvířata uniknout vyhubení, musí zabíjení všech druhů velryb okamžitě přestat. Někteří delegáti možná s ukončením lovu souhlasili jen proto, že tou dobou už byly počty velryb tak prořídlé, že jejich lov se ekonomicky nevyplácel. Ale jiní na to zajisté přistoupili díky naléhání ochránců přírody a vědců. Rozhodnutí samozřejmě nebylo jednomyslné a některé dohady se táhnou dodnes. Každopádně v roce 1994 bylo 50 milionů čtverečních kilometrů Jižního oceánu vyhlášeno mezinárodní velrybí rezervací. Dnes se díky těmto opatřením zvýšily počty velryb na úroveň, jakou žádný živý člověk nepamatuje. A tento důležitý a vlivný faktor ve spletitém ústroji oceánu se podařilo obnovit do stavu blížícího se tomu přirozenému. Ve střední Africe, kde v 70. letech přežívalo už jen 300 horských goril, nakonec několik států uzavřelo přeshraniční dohody a dnes je těchto velkolepých tvorů naživu už přes 1000. Vděčí za to soustavné práci a statečnosti několika generací místních rangerů. Vidíme tedy, že když máme snahu, dokážeme se mezinárodně spojit. Teď však musíme začít uzavírat dohody, které se nebudou vztahovat jen na jednu skupinu zvířat, ale na celý přírodní svět. Bude to obnášet práci nespočtu výborů, uspořádání nespočtu konferencí, podpis nevyčíslitelně mnoha mezinárodních smluv. Organizace Spojených národů už tuto snahu začala koordinovat. Chystají se obrovské konference s 10 000 účastníků. Jedna série se zabývá problémy souvisejícími se znepokojivým tempem, jakým se naše planeta otepluje, což může mít dalekosáhlé ničivé následky. Jiná série má za úkol chránit biodiverzitu, na níž závisí celá vzájemně propojená pavučina života. Těžko si představit náročnější úkol, a proto tyto snahy musíme všemi prostředky podporovat. Musíme naléhat na politiky na místní, národní i mezinárodní úrovni, aby dosáhli nějaké dohody a aby v některých případech upřednostnili větší a světovější přínosy před zájmy své země. Na úspěchu těchto jednání závisí budoucnost celého lidstva. Často mluvíme o záchraně planety, ale pravda je taková, že všechno tohle musíme udělat pro záchranu nás samotných. Divočina se vrátí, ať už s námi nebo bez nás. Těžko najdete dramatičtější důkaz než to, co je dnes k vidění v troskách Pripjati, onoho modelového města, které muselo být vylidněno po výbuchu černobylského jaderného reaktoru. Když vystoupíte z tmavých a prázdných chodeb některého z opuštěných paneláků, otevře se před vámi překvapivý pohled. V oněch 34 letech od evakuace se do vyprázdněného města vrátil les. Keře rozlámaly betonové desky, břečťan roztrhal spáry mezi cihlami. Střechy se provalily pod tíhou nahromaděné vegetace. V chodnících

jich vyrašili semenáčky topolů a osik. Zahrady, parky a bulváry jsou dnes zastíněné korunami dubů, borovic a jasanů, šustícími 5 metrů nad zemí. Pod nimi bují roztodivný podrost neudržovaných okrasných růží a ovocných stromů. Divočina znovu dobila ztracené teritorium. Území, do něhož spadá město i zničený reaktor, bylo vyhlášeno rezervací pro zvířata, která jsou jinde vzácná. Biologové rozmístili do oken domů fotopasti a zachytili jimi snímky prosperujících populací lišek, losů, jelenů, divočáků, zubrů, hnědých medvědů a psíků mívalovitých. Před několika lety sem bylo vypuštěno pár jedinců téměř vyhynulého koně převalského a jejich počty se od té doby zvyšují. Oblast kolonizovali dokonce vlci, kteří jsou tu v bezpečí před puškami lovců. Zdá se, že ať jsou naše chyby jakkoli závažné, příroda je dokáže překonat, stačí, když se jí naskytne příležitost. Živoucí svět přežil už několik hromadných vymírání. My lidé však nemůžeme předpokládat, že totéž se podaří i nám. Svého současného postavení jsme dosáhli díky tomu, že jsme nejchytřejší tvorové, jací kdy na zemi žili. Ale pokud máme existovat i nadále, s pouhou inteligencí si nevystačíme. Budeme potřebovat i moudrost. Homo sapiens, člověk moudrý, se teď musí poučit ze svých chyb a dostát svému jménu. My, kdo žijeme dnes, před sebou máme nelehký úkol zajistit, aby se to našemu druhu podařilo. Nesmíme ztrácet naději, máme všechny potřebné nástroje. Máme nápady a myšlenky miliard bystrých hlav. S prací nám pomůže nezměrná energie přírody. A ještě jedna věc mluví v náš prospěch. Naše schopnost, pravděpodobně jedinečná mezi všemi živými tvory na této planetě, představit si budoucnost a začít usilovat o její uskutečnění. Pořád ještě můžeme vše napravit, můžeme omezit své dopady, obrátit směr našeho vývoje a opět se stát druhem, který bude žít v harmonii s přírodou. Stačí jen chtít. Nadcházejících několik desetiletí pro nás představuje poslední příležitost vybudovat si stabilní domov a obnovit bohatý, zdravý a úžasný svět, který jsme zdědili po svých vzdálených předcích. V sázce je budoucnost nás na této planetě, jediném dosud známém místě, na kterém existuje jakákoliv forma života. Z knihy Davida Attenborougha Život na naší planetě připravil Viktor Bezdíček. Přeložil Jiří Petrů, dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Vladimír Krátký. Spolupracoval zvukový mistr Michal Dediana Boro.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Simone de Beauvoir byla filozofkou existencialismu, sociální aktivistkou a zakladatelkou moderního feministického hnutí. Otec jí předpovídal, že se nikdy nevdá a protože nemá věno, bude muset pracovat. Simone si jednou zapsala do deníku. Mně byla perspektiva povolání nekonečně milejší než vyhlídka na sňatek. Dávala alespoň nějakou naději. Z Beauvoir se skutečně nikdy spořádaná manželka nestala.
3: Beauvoir se narodila roku 1908 do měšťanské rodiny z pařížského předměstí. Vystudovala matematiku a filozofii na Sorboně. Filozofii také nějaký čas učila na středních školách v Marseille, Rouenu a nakonec opět v Paříži na prestižním Molièrově liceu. Svou výstředností a kontakty s intelektuály a bohemskými umělci se ale vymykala mentalitě upjatého středoškolského prostředí.
2: Na konci 20. let se setkala s Jean-Paul Sartrem. Jejich přátelství se změnilo ve volný celoživotní vztah, který Simone odmítla posvětit jakoukoliv institucí. Není nijak překvapivé, že Sartre také výrazně ovlivnil její filozofické koncepce. Před koncem druhé světové války se Simone de Beauvoir rozloučila s učitelským povoláním a stala se spoluzakladatelkou a hlavní redaktorkou revue Le Temps Moderne.
3: Literárního úspěchu se dočkala v roce 1949. Vydala oceněný román Mandaríni a filozofickou esej Druhé pohlaví, která se řadí mezi klíčové texty ženského emancipačního hnutí 20. století. Beauvoir v něm zdokumentovala přetrvávající nerovnost žen, které jsou podle ní uvězněny ve svém těle a manipulovány muži. Ženy zotročuje jak nerovné postavení na pracovním trhu, tak mužské ochranitelství, napsala tehdy autorka.
2: Simone de Beauvoir zemřela v dubnu roku 1986. Její neortodoxně svobodomyslný odkaz, který v minulosti štěpil i samo feministické hnutí, je dodnes provokativní a zároveň respektovaný. Dílo Druhé pohlaví pobouřilo ve své době konzervativní kruhy společnosti, nicméně britský list Guardian ho nedávno zařadil mezi 10 knih, které změnily svět.
1: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Konflikt mezi premiérem a prezidentem o zastoupení Česka na červencovém summitu NATO pokračuje. O složení delegace vláda rozhodne koncem června. Ukrajina a Rusko se dohodli na třídenním příměří, má platit ode dneška. Kanoista Martin Fuchsa postoupil na světovém poháru v Segedu do finále a dnes bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, později se vyjasní, teploty většinou do 20 stupňů. Je sobota 9. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: O složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda koncem června. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pátek se kvůli tomu sešel s prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
5: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
6: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
5: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
7: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
5: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
4: Kyjev a Moskva potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří ode dneška do 11. května. Jeho součástí má být i výměna tisícovky zajatců z každé strany. Rusko si dnes připomene 81. výročí konce druhé světové války. Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí letos bude bez vojenské techniky.
8: Událost, která bývá každoročně velkolepou ukázkou síly ruské armády, se letos výrazně zmenší. Na přehlídku bez balistických střel nebo tanků Kreml ani nezval zahraniční státníky. Někteří ale za ruským prezidentem Vladimirem Putinem přijeli z vlastní iniciativy, jako třeba slovenský premiér Robert Fico nebo malajský král. Rusko kvůli hrozbě ukrajinských útoků oznámilo rozsáhlá bezpečnostní opatření. V centru Moskvy zavírá stanice metra a u Kremlu hlídkují bezpečnostní síly v terénních vozech. Dominik Tesár, Radiožurnál.
4: Vládní lejbristická strana výrazně ztratila ve volbách do místních zastupitelstev v Británii. Vyplývá to z průběžných výsledků. Lejbristé utrpěli porážku i ve velšském parlamentu, kde byli nejsilnější stranou od roku 1999. Triumf naopak slaví Nigel Farage a jeho strana Reform UK.
9: Podle lídra lejbristů a předsedy britské vlády Keira Starmera jsou výsledky alarmující. On sám prý ale nehodlá odejít od započaté práce a rezignovat. Výzvy k jeho odchodu se už ale z lejbristické strany začínají ozývat. Nigel Farage označil úspěch strany Reform UK za historický. Končí podle něj doba, kdy se britská politika dělila na levici a pravici. Strana Reform UK vzala voliče jak lejbristům, tak konzervativcům. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
4: V Maďarsku dnes poprvé od dubnových voleb zasedne nový parlament. Jeho ustavující schůze definitivně ukončí 16-letou vládu Viktora Orbána. V čele kabinetu ho má vystřídat lídr strany TISA Péter Maďar. Ten plánuje premiérskou přísahu netradičně složit už dnes. Několik dní by tak mohl vést ještě dosavadní úřednickou vládu, než vznikne jeho vlastní kabinet.
10: Maďarská média upozorňují, že jde o mimořádně rychlé předání moci. Poslanci nejprve složí přísahu, čímž automaticky skončí mandát dosavadní Orbánovy vlády. Prezident Tamáš Šujok pak navrhne Pétera Maďára na premiéra a parlament o něm bude hlasovat ještě během stejného jednání. Odpoledne mají poslanci schvalovat i novou strukturu ministerstev. Maďarův kabinet by tak mohl začít fungovat už začátkem příštího týdne. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla narušil v pátek civilní dron. Kolem 3 hodiny odpoledne se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni. Další spoje nabrali zpoždění. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
11: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. Byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
4: Ve Špindlerově mlýně v Krkonoších začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z vodní nádrže vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jsou jich na dně přehrady desítky tisíc kubíků.
12: Plánuje odtěžit přibližně 33 tisíc kubíků sedimentů z úseku dlouhého zhruba 700 metrů. A to až na úroveň původního dna. Sedimenty se v přehradě usazují přirozeně. K výraznému nárůstu splavenin došlo během povodní na podzim roku 2024, kdy se jich větší množství dostalo do přehrady spolu s velkou vodou. A to nejen do prostoru nad Štěrkovou přepážkou, ale i pod ní. Po ukončení prací by se měla plně obnovit retenční schopnost nádrže, tedy její schopnost zadržovat vodu při povodních. Hotovo má být do konce letošního září. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
4: Evropa oslavila 81. výročí konce druhé světové války. Na pražském Vítkově si den vítězství při tradiční pietě připomněli nejvyšší ústavní činitelé i zástupci armády.
13: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
14: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
13: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
15: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
13: Konec druhé světové války si lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Radiožurnál.
4: Konec druhé světové války si dnes připomenou v Maňatíně na Plzeňsku. Bude tam například dobový tábor 97. pěší divize americké armády, která město před 81 lety osvobodila. Při oslavách můžete v zámeckém parku vidět také dobová auta, zbraně nebo třeba polní nemocnici, říká Petr Tolar z klubu vojenské historie Tommy & Yankee.
16: Tady lidé můžou vidět jednak ubytování těch vojáků, protože necháme nahlédnout i do jednoho ze stanů, kde ti vojáci spali. Zároveň tady je štáb, který přibližuje trošku tu práci kancelářskou pro ty důstojníky, včetně toho spojení. U toho je vidět i koutek amerického válečného korespondenta. Tam vidíte tehdejší kamery, fotoaparáty, techniku, která zachycovala právě ty dneska často zobrazované obrázky.
4: Českým rychlostním kanoistům odstartovala kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles 2028. Jako první se do ní počítá světový pohár v maďarském Segedu, na kterém se aktuální olympijský vítěz Martin Fuchsa dostal mezi kanoisty do finále kilometru. Na radiožurnálu Sport pak mluvil o svých soupeřích.
17: Nezajímá mě to vůbec, já se chci soustředit sám na sebe a samozřejmě podat ten co nejlepší výkon. Na druhou stranu, jasně, bude tam pár dobrých kluků, se kterými já doufám, že budu moc závodit a doufám, že třeba budu před nima, to by byl nejideálnější scénář.
4: Finále čeká dnes v Segedu kromě Fuxy i dalšího kanoistu Antonína Hrabala na dvoustovce. Naopak olympijský vítěz Josef Dostál do něj nepostoupil. A puškař Filip Nepejchal skončil čtvrtý na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky. V soutěži družstev získal

0: Společně s Jiřím Přívratským a Davidem Hrčkulákem zlato mezi jednotlivci zvítězil Slovák Jány.
1: Omezení na D5C za Berounem a nehoda u Břeclavi. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně buďte opatrní za loděnicí. Na 13. kilometru silničáři opravují svodidla. Mají zabrané levé pruhy v obou směrech. Na nehodu pozor u Břeclavi. Na silnici 40 na výjezdu směr Valtice se střetlo auto s cyklistou. Je to průjezdné s opatrností, na vozovce se pohybují lidé. A na Českobudějovicku zpomalte na silnici 145 do Netolic, mezi Češnovicemi a Němčicemi, poblíž odbočky na Břehov. Osobní auto srazilo zvěř, v místě se vybočuje, i tam zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Během noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti až na plus 3 a lokálně se objeví i přízemní mrazíky. Přes den čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojedinělé mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Co přinese znovu zavedení systému elektronické evidence tržeb, který v pondělí schválila vláda? Co systém znamená pro podnikatele a co pro jejich zákazníky? Kolik přinese státní pokladně? A jak zejména cestovní ruch poznamená konflikt na Blízkém východě? Hostem svátečního vydání 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Pro pořádek předešlu, že rozhovor natáčíme ve čtvrtek odpoledne. Vláda začátkem týdne schválila znovu zavedení systému elektronické evidence tržeb. Vy to jednoznačně vítáte.
4: My to jednoznačně vítáme, my si myslíme, že to není špatně, že špatně bylo to, že se vůbec ten systém přerušil.
3: No, podporu zavedení evidence tržeb jste ale podmínili tím, že budete, nebo že bude platit pro všechny sektory bez výjimek a současně, že bude doprovázena snižováním daňové zátěže podnikatelů. Máte v tomto směru od vlády nějaké garance?
4: Tak nejenom garance, já myslím, že to je součástí už toho zákona, protože ten zákon, který právě teď prochází schvalovacím procesem, tak vlastně nese všechny tyhle prvky, včetně rozšíření benefitů třeba pro zaměstnance. Ale my jsme, když tuším v roce 2016 se zaváděla poprvé elektronická evidence tržeb, tak Česká republika, respektive tady provozovatelé restaurací, byli jedni z mála v Evropě, kteří vlastně nakupovali potraviny ve snížené sazbě, přidali k ním lidskou práci a na závěr se jim sazba zvýšila na 21%. A to jsme my chtěli od začátku změnit. Povedlo se to spolu s evidencí tržeb a povedlo se to také díky tomu, že tedy na jedné straně je nějaká kontrola přes tržby a na druhé straně by vždycky měla být úleva pro ty podnikatele nebo zákazníky. A v tomto případě, v tomto znovu zavedení elektronické evidence tržeb se do snížené sazby převádí nealkoholické nápoje v restauracích, které byly vlastně poslední několik let od minulé změny DPH převedeny naopak nahoru do té sazby horní, čili základní.
3: Opatření má platit od nového roku a finanční správa zveřejní technické pokyny k EET pro vývojáře pokladních systémů v polovině června. Bude na zavedení systému dost času?
4: Tak já v první řadě nejsem technik, čili pro mě je to trošku otázka, kterou neumím odpovědět, ale v každém případě, pokud budu hovořit ze zkušeností z minulosti, a myslím, že ten systém se nijak zásadně lišit nebude, naopak měl by být asi jednodušší podle informací, které máme, tak s tím přechodem na elektronickou evidenci tržeb technicky nebyl absolutně žádný problém. A v dnešní době, jak už jsem mnohokrát zmínil, tuhle práci zvládne i mobilní telefon. Pochybuji, že jsou tady, když budu hovořit za restaurace, že jsou tady restaurace, které dosud nemají nějakou formu evidence tržeb jinou, tedy než papírovou.
3: No, čili neočekáváte, že by ten přechod na obnovený systém mohl pro podnikatele znamenat nějakou zátěž, ať už finanční nebo investiční?
4: Na začátku samozřejmě to bude určitá bych, a ty si to nenazýval zátěží, ale bude to určitá práce a budou s tím spojeny určitě nějaká registrace nebo něco podobného na tom prvopočátku, ale pak už ten systém funguje prakticky sám a já musím říct, že nejsme zdaleka jediná země, která takový systém má, protože něco podobného je v Chorvatsku, Itálii a ve své podstatě zase jinou formou, ale složitější má ten systém třeba i Německo, kde jsou nějak zabezpečeny pokladny, což je mnohem nákladnější.
3: Mm-hmm. No, co pozitivního tedy znovu zavedení EET živnostníkům podle vašeho očekávání přinese?
4: To, co přinese, je právě pro provozovatele restaurací, tedy změna toho režimu DPH. Mm-hmm. To, co my očekáváme, je určitě narovnání podmínek na trhu. To znamená, v okamžiku, kdy je přehled o tržbách, tak tím pádem všichni mají stejné konkurenční postavení. Nemůže se stát, že by někdo toto nějakým způsobem obcházel, třeba registraci plátcovství k DPH. A tím třetím bodem, do kterého to bude mít zcela určitě dopad, je vlastně i určitá problematika šedé zaměstnanosti nebo ne úplně legální zaměstnanosti, což není problém provozovatelů jenom restaurací, ale myslím si, je to problém v celé republice.
3: Co to tady bude znamenat pro zákazníky? Změní se pro nás něco?
4: Na rozdíl od toho minulého systému se vlastně toho tolik až nezmění. Ten systém počítá s tím, že se nebudou vystavovat účtenky automaticky, ale na vyžádání. Znamená, už tady nebude ta loterie účtenek, kterou jsme poměrně dost i my jako kritizovali. Ten systém bude trošku zjednodušený. Pro zákazníka v tomto bodě se asi nic úplně zásadního nemění.
3: Očekáváte nějaké zdražení služeb? Třeba to někdo může použít jako záminku?
4: Já se nedomnívám, že by to někdo mohl použít jako záminku. V první řadě musím říct, že ty náklady na to skutečně nebudou nějak zásadně vysoké. Pokud někdo opravdu nemá žádný systém pro registraci tržeb, pak je tam, tuším, v tom zákoně nějaká částka zhruba 5000 korun na to, aby si ho pořídil. Ten samotný běh toho systému spočívá v tom, že byste měl mít připojení k internetu, což dneska opět není asi nic jako co by bylo výjimečného. Takže navíc, když budu teď zase hovořit za třeba ubytovací a stravovací služby, ale myslím si, že to platí i v jiných službách, ta konkurence je velmi vysoká a ty ceny také nelze do nekonečna zvyšovat, protože ten zákazník je na ně nějakým způsobem jako citlivý stále více. Čili nemyslím si, že by to mělo elektronická evidence tržeb přímo vliv na růst cen nebo nějakou zátěž pro zákazníka. Tam budou možná jiné faktory do budoucna.
3: Pane Stárku, jak si tedy vysvětlujete, že proti znovu zavedení EET tak důrazně vystupuje opozice?
4: Tak jestli jsem si dobře všimnul v médiích, už to není ani celá opozice, protože jsem se kdesi dočetl, že dvě strany, teď nevím přesně, jestli je to STAN, myslím, a ještě jedna, že jsou tam hlasy o tom, že tedy celkem proti elektronické evidenci nic zásadního nemají. No, je to asi otázka na politiky. Je škoda, že se z toho stalo politické téma, protože doba se posouvá, ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě posouváme se někam jinam i technologicky. Diskuze o elektronické evidence tržeb by neměla být o tom, že někdo je poctivý a někdo nepoctivý, ale o tom, že se prostě srovnají všechny podmínky pro všechny a my jsme vždycky byli za to, aby v podnikání měli všichni stejné podmínky.
3: A proto tady bylo zrušení EET minulou vládou podle vás chyba?
4: Jednoznačně to chyba byla a to z mnoha důvodů. Za prvé to, co podnikatelé potřebují a asi to potřebují všichni občané, je nějaké stabilní prostředí. Čili neustálé změny v pravidlech rozhodně nejsou úplně nejlepší. Za druhé, když se tento systém zaváděl poprvé, tak k tomu předcházela velká diskuze, předcházela k tomu poměrně hodně intenzivní různá školení, osvěta a tak dále. Prostě to celé stálo nějaký čas, energii, pravděpodobně ministerstvo financí i peníze. A Stalo to i nějaké finanční prostředky podnikatelů, protože já třeba znám provozovatele hospod, hospůdek, restaurací, kteří si kvůli tomu pořizovali internet v té době, nicméně dneska to pro ně bude určitě výhoda. A pak se to zase zruší a pak se po 4 letech, nebo kolik je to mezi tím, opět obnoví. Čili myslím si, že toto je zásadně chyba. A skutečně, proč se z toho udělalo takto spolitizované téma, já netuším, to je spíš otázka na politické strany.
5: Současná vláda odhaduje přínos EET do veřejných rozpočtů přes 14 miliard korun ročně. Podle opozice je to nereálné. Vy máte nějaké vlastní propočty?
4: Ne. My žádné propočty v tomto směru nemáme, to je spíš otázka pro ministerstvo financí a uvidíme, co přinese realita. Z minulosti víme, že to, co nastalo po elektronické evidenci tržeb, zavedení elektronické evidence tržeb, bylo například to, že poměrně dost přibylo registrovaných plátců DPH, nejenom v našem oboru, ale všude tam, kde se zavedl tento systém, což je, myslím, pozitivní jak pro stát, tak v závěru asi i pro ten třeba náš obor.
5: Proč nejste příliš nadšení z takzvaného režimu EET off, určeného pro podnikatele s ročními příjmy do 1 000 000 korun, kteří se mohou rozhodnout evidenci tržeb nevyužívat?
4: Já bych řekl, že my nejsme nadšení všeobecně z jakýchkoliv výjimek. Už když se ten systém zaváděl, tak jsme rozhodně byli proti tomu, aby v tom bylo, jak my jsme říkali tehdy, jenom hospody a obchody. Mm-hmm. Protože se domníváme, že pokud teda se zavede nějaký systém, má mít smysl, pak by měl platit pro všechny. Toto je vlastně další výjimka. Na druhou stranu musím říct, že po různých diskuzích a debatách je možná jako dobře, že ti úplně nejdrobnější podnikatelé, kteří budou mít obrat do 1 000 000 korun zhruba ročně, takže budou z tohoto systému moci vystoupit.
5: Takže byť je to výjimka, tak jste s tím smíření.
4: Jsme s tím smíření, ano.
5: Nemají ale pravdu přece jenom kritici znovu zavedení systému, že nepoctivci si případně najdou cestičky, jak ho obcházet?
4: Ale určitě to jako je asi platné všude, ve všech oblastech. Vždycky, když se vymyslí nějaká restrikce, tak jsou tady třeba i lidé, kteří budou hledat cestu, jak je obejít. Bude to mnohem komplikovanější, než kdyby tady ten systém nebyl.
5: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Václavem Stárkem, prezidentem Asociace hotelů a restaurací. Když se před 10 lety systém elektronické evidence tržeb zaváděl poprvé, varoval jste, že zanikne až 20% restaurací. Potvrdilo se to?
4: Vidíte, a to ani nevím, že jsem něco takového vyslovil.
5: Dá se to dohledat.
4: Už je to hodně dlouho, nemyslím. No, tak to, ono, nevztahol bych to asi jenom na elektronickou evidenci tržeb. Pravda je ta, že ohroženým druhem jsou venkovské restaurace, které poměrně dost zavíraly v té době. A i když dneska někdo cestuje po České republice, třeba jako já na kole, tak zjistí, že spousta hospůdek a hospod buď to nefunguje, anebo funguje třeba jenom nějakém omezeném režimu. Ne, souvisí to nejenom s EET, souvisí to s vůbec ekonomikou celkovou v této zemi a souvisí to s tím obchodním modelem, který tady ty restaurace a hospody měly a bohužel bylo velmi těžké překonat, protože to zároveň souvisí třeba s tím, jak mnoho lidí na vesnicích chodí do té restaurace, kolik jich tam vůbec žije. Mm-hmm. Jsou to jenom chalupáři anebo vlastně místní obyvatele a jakou mají konzumaci. My jsme dělali jednou model takové restaurace, ale už je to skutečně zase nějakých asi 5-6 let, čili je to poměrně dlouhá doba. Ale už v té době jsme zjistili, že za ty ceny, za které se prodává v těch restauracích a při tom přibližném nákupu, který tam ten zákazník asi může mít, řekněme, že přijde na 1-2 piva a dá si k tomu něco drobného k jídlu, tak na té vesnici prostě ta restaurace, ta hospoda nemůže nikoho uživit. To už není jenom živnost.
5: A čím to ale je, když to srovnáme, pokud byste jel na kole třeba Jižním Tyrolskem, tak tam srovnatelná vesnička jako u nás má ty hospody 2-3 a někdy jsou tam i vynikající restaurace, dobře to víte. Jaký je v tom rozdíl? Je to větší koupěschopnost toho obyvatelstva nebo v čem to spočívá?
4: Ano, je to jednak podle mého názoru tím, že vesnice u nás se trošku začínají vylidňovat, aspoň je to můj pocit. že prostě lidé jezdí na ty vesnice třeba do chalup, ale už tolik lidí tam nežije.
5: No já se zeptám, co by těm malým vesnickým hospodám, hospůdkám, restauracím pomohlo podle vás?

0: že to je asociace hotelů a restaurací, pokud ne, tak se omlouvám.
1: To nevadí. My jsme ten režim spropitného podporovali tak, aby vzniknul tímto způsobem, aby tedy bylo možné, že vlastně část té mzdy se bude nebo část těch typů, část toho spropitného se bude připočítávat ke mzdám zaměstnanců, protože ona tvoří poměrně značnou část, může někde tvořit poměrně značnou část té mzdy a ti lidé vlastně pak nemají, jak prokázat svůj nějaký příjem, protože tyto finanční prostředky se do toho pak nepočítají, například když jednáte s bankou o úvěru, tak to je asi jedna z těch věcí, ale hlavně pak druhá věc je otázka té transparentnosti, to znamená jasný systém, který řekne, takto se bude zacházet se spropitným a případně, a toho tedy já jsem také zastáncem, myslím si, že spropitné by vždycky mělo být dobrovolné, že by mělo odrážet to, jak je ten zákazník spokojen, anebo naopak není. A v tom případě je to opravdu příjem toho člověka za to, že udělal něco dobře. Takže si myslím, že nejenom v restauracích, ale my jsme právě při těch debatách říkali, že by to nemělo být jenom v restauracích, ale i v jiných oblastech služeb, když si vezmete hotel, těch služeb je tam poměrně dost a nejenom v hotelu, by to spropitné mělo být ve stejném režimu.
0: Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek je hostem 20 minut Radiožurnálu. Každý druhý hotel u nás hlásí na léto pokles rezervací v porovnání s loňským rokem. Jak vážně je to propad?
1: To my v současné době nevíme, protože my hovoříme o rezervacích. Tato informace vychází z naší takového průzkumu našeho, který jsme udělali mezi našimi členy, kdy jsme se jich ptali, jak na ně působí vůbec konflikt na Blízkém východě, jestli ho nějak vnímají ekonomicky. Zajímavé je to, že první čtvrtletí tohoto roku, když se podívám teď na ubytovací zařízení, tak bylo velmi úspěšné. Například v Praze tam byl nárůst asi 6% v obsazenosti. Čili ten poslední měsíc toho čtvrtletí se do toho nijak negativně také neprojevil, nepromítnul, ale byl skutečně poměrně dobrý. Jak se bude situace vyvíjet, nás zajímalo, protože je logické, že pokud by šly nahoru ceny pohonných hmot, dlouhodobě se držely, tak to musí mít nutně dopad do nákladů všech, kdo nějakým způsobem obchodují. A pak nás to zajímalo také z toho pohledu, že víme, že jsou tady omezené některé letecké spoje, což má přímý dopad na příjezdy zahraničních turistů, hlavně z Blízkého východu, ale i z Asie.
0: Na druhou stranu ale by ta nejistota vyvolaná konfliktem na Blízkém východě mohla mít pozitivní vliv na domácí turistiku, ne?
1: To právě určitě ano. A proto jsem řekl, že my úplně nevíme přesně, jaký to může mít v závěru vliv, protože to, o čem my hovoříme, každý druhý hotel vlastně zaznamenává pokles, je pokles rezervací. My tomu říkáme PACE report, to znamená to, kolik jsme měli naknihováno, nabukováno ve stejném období loňského roku s porovnáním letošního na dané období.
0: Ono to znamená, že letního období. Ano, že to ještě není fakt, že by ti lidé neměli zájem o ubytování, ano. Ale třeba se budou bukovat později.
1: Přesně tak. Ti lidé možná čekají, co se stane, nechtějí si koupit letenku, nevědí, jestli odletí a může se to celé posunout, anebo nemusí.
0: No a mění tedy se, nebo ty válečné konflikty mění zvyklosti turistů?
1: Myslím si, že kromě toho, že z některých destinací se k nám skutečně velmi těžko dostávalo, na začátku prakticky vůbec, byl nulový absolutní propad třeba k izraelské klienteli, tak zatím je asi brzo říci, jak se budou měnit. Budou se měnit, my odhadujeme, že se budou měnit v rámci Evropy, že více Evropanů zůstane v Evropě. Ostatně nedávno vyšla studie i v Mnichově jednoho institutu, který vlastně říká, že Němci budou cestovat hodně do Španělska a Portugalska a vlastně, že už začínají mít trošku obavy cestovat někam dále směrem na východ. Ale že, a to je pozitivní zpráva možná pro nás, zhruba kolem 2 milionů Němců přijede i do středně východní Evropy, se přesune. To znamená, tady je určitě potenciál toho, že někteří hosté přijedou i zahraniční k nám a zároveň je tady potenciál toho, že i u domácích turistů, u domácího cestovního ruchu mnozí lidé budou volit dovolenou v Česku nebo alespoň tu druhou dovolenou další v České republice.
0: Z toho vašeho průzkumu taky vyplynulo, že 70% hotelů nevidí prostor pro zdražování. Proč?
1: To je zajímavá informace, ano, to z toho vyplynulo.

0: Je to hlavně dáno poměrně vysokou konkurencí. Já si myslím, že u nás je poměrně vysoká kapacita ubytovacích zařízení, což je dobře. Čili je tady konkurence, což je zdravé, a tím pádem vlastně i ten zákazník ve své podstatě jednak si může vybírat a jednak ví, že je tady boj o hosta, o kvalitu a o toho udržet. Čili tímto je to hlavně dáno. Ostatně ubytovací služby nijak dramaticky nezdražovaly v minulosti, protože po tom covidovém období vlastně se dostali na téměř dno svých cen a postupně se ty ceny rovnaly do té původní v roce 2019. Takže k nějakému významnému zdražování my nemyslíme, že dojde.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Václavem Stárkem, prezidentem Asociace hotelů a restaurací. Děkuji vám a hezký víkend. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Hezký víkend všem.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Dobrý den, posloucháte bonusový díl Hlasů paměti. Tentokrát se vrátíme do Jihlavy, kde jsme s Adamem Verdou mluvili o jazykovém ostrově Jihlava právě na festivalu dokumentárních filmů.
4: Já bych to možná ještě vrátil, abychom to vysvětlili, to, co se dělo. Tady to bylo tak v Jihlavě, vlastně po skončení války, říkám to samozřejmě zjednodušeně, že tady v podstatě nebyla žádná jakoby pořádková moc, že jo. Byla tady německá policie za války, ta najednou v květnu 45 nebyla. A takže všechno se odehrávalo v rámci takového revolučního chaosu a do toho spadaly samozřejmě i revoluční gardy, což je jev, který se tady projevoval stejně neblaze jako všude jinde. A taková divoká msta. Takže na jedné straně byly jako samozřejmě internováni lidé, kteří byli nacisté, a akorát, že o tom teda nerozhodoval žádný soud, ale bylo to velmi jako svévolný. A pak začala v celém tom jazykovém ostrově internace jako Němců. A já bych jenom možná ocitoval, ať máme fakta, tak ta plánovaná internace jihlavských Němců, když se vlastně jako rozšířila zpráva, že budou zvýhodněně vysídleni do Rakouska, Němci tady z toho okolí, tak se řada Němců začala prohlašovat za Rakušany. A jenom u některých to bylo uznáno a ta takzvaná repatriační akce byla zahájena 9. června 1945. To pořád mluvíme o tom jako divokým dění, ten takzvaně řádný odsun je pozdějc. A sběrný tábor byl v Helenině a z toho helenínského sběrného tábora byli Němci hnáni tady podle jako citátu z jedné historické práce za doprovodu ran bičů k rakouským hranicím. Noc strávili u Telče a odtud mohli pokračovat už jenom ty, kteří právě měli to rakouské jako občanství. A ten zbytek skupiny se musel vrátit po cestě zpátky zase do nového střediska, to byl právě sběrný tábor ve Stonařově. A jenom pro zajímavost, z Helenína do Telče je to 33 kilometrů, dalších 27 kilometrů na hranice a Stonařov je od Telče 17 kilometrů, čili ty lidi ušli opravdu jako velkou část. A říká se, a je to teda z německých pramenů, že asi 300 lidí to nepřežilo, tenhle ten pochod. A pak je druhý pochod a ten šel ze Stonařova 21. června 1945 a to byla skupina, kterou tvořili většinou ženy a děti. A šli do Rakouska, do Waldkirche a jako během této cesty zemřelo 23 dětí. To je taky věc, která je, myslím, potvrzená obecně známa. A v následujících dnech v červnu 25., 27. a 30. jsou vypraveny ještě další tři transporty, velkou část té trasy do Rakouska, už ale teda vlakem a Němci pak museli jít ze Stonařova do 11 kilometrů vzdálených Hodic u Třeště a odtud byli vypravený vlakem dál do Slavonic a k rakouským hranicím a tím tedy končí fáze jako divokého odsunu z jihlavského jazykového ostrova a už bych to možná jenom shrnul, že k 26. červenci 45 bylo podle souhrnné zprávy pro Ministerstvo národní obrany ještě přibližně asi 6 tisíc volně žijících Němců v jihlavském jazykovém ostrově. Asi 400 jich mělo být vyňato z odsunu. Další 3 tisíce Němců místních byly internovaný ve sběrných táborech a vlastně z těch celkových bilancí vyplývá, že bylo k odsunu z Jihlavska určeno asi 20 tisíc lidí a podle posledního sčítání lidu z roku 30 ale na území jazykového ostrova žilo skoro 25 tisíc Němců, takže je otázka, jak to vlastně s těma číslama je. Já jsem chtěl udělat takový shrnutí a přehled, co se tady vlastně stalo. Tohle je v podstatě zánik té enklávy a toho jakoby jazykového ostrova a možná poslední věta, hned ti dám slovo, že jakoby ty Židé do toho spadají taky, ono je to prostě jako jedno samozřejmě dělají nacisté, druhé dělají Češi, ale je to v podstatě likvidace něčeho, co existovalo po staletí a od té doby nejen to město, ale další místa jako Štoky třeba, tak už nikdy to vlastně není to, co to bylo předtím.
3: Já tě ještě doplním právě, protože vlastně to 700 let dlouhé soužití Čechů a Němců tady na Jihlavsku končí tedy odchodem většiny obyvatel německé národnosti. Ale samozřejmě se promítá i do veřejného prostoru. Začínají se samozřejmě přejmenovávat ulice a obce, které měly německé názvy. Já jsem taky našla dobovou citaci, kde byly dokonce vylepovány plakáty a vyzývaly ty místní výbory a samozřejmě i občany, aby přejmenujte neodkladně všechny němectví připomínající obce a ulice v nich. Volte jména, jež jsou pokryta slávou, ctí, hrdinstvím, ušlechtilostí a vzdělaností. Pak samozřejmě i mizí je konfiskace majetku. Dokonce jsem se dočetla, že jde o nějakých 466 podniků jenom v Jihlavě a jsou to teda především německé, ale také židovské podniky, které jsou konfiskovány. Některé se buď to dostávají pod českou správu a přeměňuje se třeba ale i to, co vyrábí. Některé úplně zanikají, některé úplně mizí vlastně z té mapy. A co je velice i zajímavé, a to je opravdu i si myslím velký rozdíl oproti některým oblastem v Sudetech, tady ten odsun hodně zasahuje smíšená manželství, protože se budeme třeba bavit o oblasti nějakého Krušnohoří, tak tam, jak byly v drtivé většině jenom němečtí obyvatelé, tak tam ta smíšená manželství nebyla tak rozšířená jako tady na Jihlavsku. A já jsem našla, že předseda Národního výboru František Hons navrhl, že by se to dalo vyřešit jednoduše, ať se české ženy rozvedou s Němci,
4: ať mají
3: potvrzení od tří svědků, že nebyli proti Čechům. Tak já jsem se to snažila jako představit. Ta povolá se řekla, dobře, já se rozvádím a prosím vás tady sousedí, můžete mi podepsat, že takhle to nějak mělo fungovat.
4: To je vlastně zajímavé, že se tam v určitém typu té persekuce a toho nátlaku opakuje to, co bylo vlastně, co je nacistický antisemitismus. Není tam samozřejmě to rozhodující, to koneční řešení, ale jinak tohle je úplně stejný. To je přece takový, jako když byli nuceni k tomu árici ze smíšených manželství, aby se rozváděli se svými židovskými ženami nebo muži. A tohle to je, myslím, identický. Možná je ještě dobrý říct, ještě máme trošku času tady k tomu Jihlavsku, že taky co zaniká, nebo co je, myslím, tragédie, je ten konec vlastně soužití nejenom v tom městě, kde to je jako jedna věc, ale na těch vesnicích. Že tady na jedné straně vlastně ten dopad na Vysočinu nebo na tyhle ty oblasti, na ten jazykový ostrov, není tak velký jako v těch celých vysídlených oblastech, já nevím, v Jizerských horách, na Šumavě, tak kam přichází úplně noví osídlenci, protože tady to dost často ty majetky obsazují, ne vždycky, ale dost často lidi, kteří jsou z okolí, a vlastně se úplně jako neproměňuje, ta krajina nestrácí paměť. Jo. Pak tady zůstává hodně lidí jako z těch smíšených manželství a pořád to nějak trvá, ale co se zničí, jako je nějaká koexistence těch lidí v těch vsích. Myslím, že dobrý případ je ten slavný Dobronín, který jsme nezmínili, kdy vlastně najednou jakoby sousedi, který se znali a nějak spolu komunikovali, tak tohle to skončí. No. A že i když to tady není tak brutální, jako v jiných místech pohraničí, tak ale stejně ty zločiny a ty ukradené majetky a to všechno, podle mý zkušenosti, to v těch vesnicích jakoby nějakým způsobem zůstává. No.
3: Než se ještě dostaneme k Dobronínu, tak já tě zase tady doplním, že ano, tam ta otázka těch roztržených vlastně rodin, že dost často je část odsunutá, část tady zůstává, ale teď vlastně mají znemožněno se prakticky vidět. Němectví v tom regionu vlastně téměř není připomínáno, naopak se vyzdvihují pouze ty české kořeny, pouze ta česká historie. Trošku to samozřejmě polevuje kolem roku 1968 s příchodem Pražského jara a uvolněním vztahů. Tam už nějaké ty první návštěvy začínají i být. A k té snaze o narovnání těch vztahů samozřejmě dochází až po roce 1989.
4: Ty jsi hrozně přešla už k té paměti vlastně, nebo k tomu, jak to bylo. Ale tam je asi zajímavý připomenout, že na příkladu Gustava Mahlera je asi dobře vidět, jak, jak vlastně ta

0: historie byla vytěsněná, protože jistě nebyl Gustav Mahler tabuizovaný, ale zároveň se to nijak zvlášť, pokud vím, nepřipomínalo až do 90. let, jako tak, že se jako narodil v Kališti a že tady žil v Jihlavě. A myslím si, že by se našli doklady toho, že to bylo nežádoucí, protože byl Žid, protože byl katolický konvertita německého jazyka. Ještě odešel pak do Vídně. Ale je to, myslím, viditelný na tomhletom příkladu. Já mám ještě jeden takový příběh, který jsem chtěl jenom zmínit. A to vlastně taky souvisí s tím vytěsňováním paměti. Já jsem teď zpracovával, řeknu to jenom rychle, příběh Gertrudy Samuelové tady z Jihlavy. A to je dívka, která se narodila v roce 42, možná i některý z vás znají. V roce 1942 porodila jí německá dělnice, která se jmenovala Frieda Schäberl. A nechtěla jí a dala jí tuhle tu malou holčičku, když bylo 7 dní, tak jí dala svý český kamarádce. To byla Němka, ta matka, a dala jí svý český kamarádce, která se jmenovala Hedvika Vašbuchtová. A tahle ta Hedvika se ujala tý malý holčičky, ale neřekla jí, že je Němka, nikdy jí to neřekla. A vychovávala ji jako česky, jako českou dívku, kromě toho měla ještě 3 další děti a měla to velmi komplikovaný. A součástí toho, že to tý Gertrudě neřekla, že je Němka, ona vůbec nevěděla, kdo je její matka, tak součástí toho bylo, že svedla v roce 45 obrovský zápas o to dítě. A teď to je právě ukázka zaprvé těch absurdních poměrů jako v roce 45, kdy ta holčička měla jako německý jméno a měla německou příslušnost po matce. Ona ji neadoptovala, ta Hedvika, za války. Takže se úřady rozhodly, že bude zařazena do odsunu. A bylo to 4leté dítě, byla tam velmi důvodná obava té Hedviky, že toto dítě nepřežije, chtěli jí dát do nějakého tábora někde u Buskovic. Takže se dochovala korespondence, našel jí publicista Zdeněk Geist, který se toho tady místní, který se ujal toho případu, vyšel o tom článek v Jihlavských listech, myslím, velmi dobrý. A dochovala se prostě korespondence této paní Hedviky, kdy se snaží přesvědčit úřady poválečného Československa, aby to dítě nezařazovali do transportu, obrací se na nějakou evakuační komisi, ta jí to zamítne, pak jí to někdo jiný přislíbí. Trvá to asi rok, to úsilí, nakonec teda je povoleno, aby dítě zůstalo velkoryse. Ona musí neustále slibovat, že jí vychová česky, dokonce tam někde myslím píše, že nechce, aby se ta holčička o svým německým původu dověděla. Ta její biologická matka, tý Gertrudy, kterou ona neznala, tak ta mezi tím patřila k Němcům, kteří utekli z Jihlavy, protože ona se bála, tato Frieda, a neodjela s transportem, ale utekla s německýma vojákama, který opouštěli Jihlavu. No. A teď zkrátím ten příběh, ale teď se to už týká té paměti. Tahle ta Gertruda jako žili chudě a žila s tou Hedvikou jako v domnění, že to je její matka, že je česká holka, ale v roce 48 ta Hedvika ve věku asi 40 let byla i diagnostikovaná rakovina a v roce 50 umřela. A jako péči o ty děti převzala její sestra, která se podle vzpomínek Gertrudy vyznačovala jednak tím, že byla velmi násilná. Pravděpodobně tam hrálo velkou roli, že ta Gertruda byla adoptovaná a že byla Němka, takže ona ji brutálně tloukla až tak, že dokonce i v té době, kdy se bytí dětí považovalo za běžný, tak ji vyšetřovali. Ale jako tato teta té Gertrudě nadávala do německých palic a německých sviní. A jako díky tomu to dítě, kterému v té době bylo asi 8 let, zjistilo, že teda jako je něco jinak a dozvěděla se, že je německého původu. No a teď už to zkrátím, pak se ten příběh nějak odvíjí, ale ona vlastně až po roce 89 zjistila s pomocí jihlavských badatelů jakoby nějaký větší podrobnosti o té německé matce, zjistila, že je teda Němka i po otci, zjistila jméno svého otce, který o ní neměl zájem a nebyl uvedený v křestním listě, a zjistila, že někde měla bratra, protože ta její německá biologická matka měla další dítě a taky ho dala k někam adoptovat, a ten bratříček Antonín, který odešel s nějakým odsunovým transportem, čili to je úplně rozložený rodinný soužití. A do toho roku 90, jako ona to vlastně nemohla zjišťovat, že to nešlo, i kdyby jako se snažila sebe víc. No. A je to jeden taky z příkladů vlastně, jak to říct, zásahu jako velkých dějin do běžných lidských životů. Se omlouvám, že jsem mluvil dlouho, ale jsem byl tím zasažený tím příběhem.
1: Ne, my si totiž vždycky říkáme, že máme hrozně málo času, když děláme klasické díly 27 minut, tak na sebe ve studiu děláme, ještě bych potřeba říct tohle, ještě tohle, ale už nemáme čas. A na těch živácích pak si říkáme, super, tak máme hodinu a pak zjišťujeme, že i hodina je pro nás málo. A to jsme tu jenom ve dvou, když jsme ve třech. Je to takové jako číhání na to, když ten druhý nadechuje. A já jsem si teda říkala, že úplně závěrem bychom tedy ještě v rychlosti se podívali do Dobronína.
0: No.
1: Protože Dobronín je vlastně taky takovým symbolem možná toho vyrovnání se s některými vzpomínkami, dá se to tak vnímat, protože masakr, který jsem odehrál, tak se vlastně nějakým způsobem otvírá a mluví se o něm otevřeně až po roce 2000 nebo 2009 dokonce, i když nějaké zmínky, Adam potom o tom bude mluvit, jsou už samozřejmě dřív. Já bych jenom úplně v rychlosti řekla, co tam stalo a pak se dostaneme k tomu odkrývání. Vlastně v Dobroníně byla nějaká první taneční zábava po skončení druhé světové války, tuším, že 19. května 1945, které se účastnil i právě ty revoluční gardy, které jsme zmiňovali. A samozřejmě chlapci něco popili a přišli jim asi jako výborný nápad vytáhnout tam internované Němce, kteří tam čekali na odsun. Nahnali je na louku Budínka, tam je donutili, aby si sami vykopali hroby a pak je velice brutálním způsobem, oni snad umlátili lopatami a rýči, tak je umlátili, zahrnuli. Jenomže je zahrnuli i tak špatně, že jim tam z toho ještě koukali ruce, nohy. Druhý den tam snad museli jít ještě ty místní obyvatelé, to ještě znovu jako zakrýt, pohřbít lidi trošku více, aby byly zahlazeny ty stopy. A ty stopy opravdu zahlazeny byly na dost dlouho, protože během, ačkoliv ti lidé si to někteří pamatovali, tak většina z těch svědků byla odsunuta. Čeští svědci o tom asi nemluvili. Navíc za komunistů se samozřejmě neotvíraly tyhle ty témata té pomsty na Němcích, což je třeba případ i Postoloprt a podobných dalších masakrů, o kterých my s Adamem už jsme také v Lasech paměti mluvili. A celé to tak nějak utichá, minimálně v československém prostoru a v českém prostoru, až do toho roku 2009, kdy novinář Miroslav Mareš vlastně toto téma otevírá znovu, protože on narazí na nějaké ty výpovědi pamětníků, kteří žijí v Německu.
0: Já jsem to právě chtěl říct, že tohle je práce tady místního Michala Mareše, který o tom asi ví nejvíc. Já to neznám tolik. Já jenom vím, že ten dobrovnický případ je, jakoby já jsem o něm věděl předtím a teda nějak jsem potom nešel, jenom mi to vyprávěli nějaký lidi, abych vysvětlil ten vztah, tak my máme dům kousek od Havlíčkova Brodu a mě to zajímalo. A vím, že jako člověk, který mi to vyprávil, který taky jako je vysočinský badatel, tak říkal, že o tom zkoušel něco zjistit a vyznačovalo se to samozřejmě tím, že nikdo nechtěl mluvit. No. A pak zlom u toho dobrovnického případu byl pan Mareš a pak vyšla kniha Hermy Kerelový, která se myslím jmenuje Bergersdorf, je to tak. Její manžel je potomek jednoho z lidí, kteří tam pravděpodobně zemřeli. Já si nepamatuju ty jména, tak to nechci říkat, nechci se pouštět do výkladu, do kterého bych se zamotal, jenom pardon.
1: Já tě tady doplním. Já to jméno mám napsaný.
0: No.
1: A mám dokonce i citaci pána. No. Protože ten manžel paní Kerelové, o které jsi mluvil, se jmenuje Gerhard Koperník. A právě při tom masakru v Dobroníně byl zavražděn jeho dědeček, tehdejší starosta města Kamenné, o které ty ještě potom budeš mluvit. A já jsem si vypsala takovou krátkou citaci, kterou on si zapsal. Je to masový hrob, ve kterém leží 11 německých vojáků, kteří byli zastřeleni po válce tady v okolí. Leží tady také můj dědeček, bývalý starosta Bergersdorfu, Kamenné. On nebyl žádný voják, ale starosta v této německé vesnici. A byl 14.5. ve své vesnici takzvanými partizány zatčen, mučen a potom zemřel tady v Polné a byl hozen do tohoto hrobu, stejně jako ostatní vojáci. Ale ta Kamenná je vlastně zajímavá.
0: No Kamenná je zajímavá tím, že to je, myslím, určitá ukázka toho, vracíme se trošku zpátky ještě, ale je to určitá ukázka toho, jaký měli ty Němci a myslím ty jako hospodáři a běžný lidi, ne politický činovníci, jaký měli vztah k tomu nacismu, to taky říkají všichni pamětníci a pro tu Kamennou je to, myslím, taky typický, že ty lidi na začátku asi nebyli všichni nadšený a nějakým to nevadilo, ten nacismus, taky nevěděli úplně, co to bude, ale nebyli to primárně politický aktivisti, že jo, a pak najednou začali jako synové chodit do války, začali lidi umírat na frontě, manželé, synové, na to vzpomíná několik pamětníků tady z té oblasti. A samozřejmě to nadšení začalo velice klesat. A spousta těch lidí pak spíš jako se báli následků. Oni třeba z oportunismu vstoupili do NSDAP. ale myslím, že jako přesvědčení nacisti to velmi často nebyli. Případ Kameny je zajímavý, já to vím jenom z té knížky Hermy Kennelové, tím, že si oblíbil vysoký německý důstojník místní, nacistický,

0: respektive vysoký důstojník SS, jehož jméno jsem teď zapomněl, už nemáme čas, abych to dohledával, a udělil tý kamenný titul Vzorová vesnice SS, což mě zaujalo, protože to je snad jediná vzorová vesnice SS v Evropě. Nic podobného neexistuje, on si to vymyslel. A teď ta Herma Kennel, což je nebo byla velmi milá paní, já jsem s ní mluvil, když vyšla ta knížka, tak ona tam, myslím, strašně dobře popisuje v té knize, že oni tím byli vlastně zděšený, tyhle ty Němci, že jo? Protože oni na jednu stranu jako se neodvážili nějakého vysoce postaveného SSáckého generála nebo plukovníka nebo co byl, jako před ním zavřít dveře nebo ho nějak jako posílat pryč. A na druhou stranu oni už pak ke konci války tušili, že to bude malér, že jo? Mít takovýhle ocenění a takovýhle pověst. Tak to si myslím, že je dost jako věc, která platí pro ten region. Teda ne ta vzorová vesnice SS, to jenom tady. A pak mě zaujalo, to je druhá poznámka k tomu Dobronínu, že v jednom tom hrobě na Buďánkách bylo asi 13 mrtvých, myslím, pak se našel další hrob. Myslím, že Michal Mareš je přesvědčený, že jsou ještě další. A mě fascinovalo to zkoumání, to je taky myslím typický, že tam byla strašná nechuť k tomu tu kauzu jako otevírat a šetřilo se to na základě, říkám-li to dobře, Marešova trestního oznámení a nebo podnětu na zastupitelství a teď tam probíhal průzkum policejní a vědecký, kdy se nejdřív teda určovalo na základě těch kosterních ostatků, kolik je to lidí a tak dál a tak dál, pak pokusy o identifikaci těch obětí. Všechno mě připadá v pořádku, ale přitom se jako mimo jiný ukázalo, že ty kosti jsou poškozený pravděpodobně proto, že vedle toho hromadného hrobu se dělala meliorace a tam pravděpodobně musel ty ostatky někdo vyorat. A zase jako typický pro tu ztrátu paměti. Prostě oni to zase zahrabali zpátky, že jo, někdy v těch 70. letech, nebo kdy to bylo. No. A pak to vyvrcholilo celý místní nechutí, když se ten případ otevřel, kdy se tam styčovali různý kříže, myslím, že ten první někdo podříznul motorovou pilou, další nevím, ten je železný, že jo, tak nevím, jak to, ale že ten Dobronín je takový symbol, jako nechutí se tím zabývat, naštěstí myslím už ne úplně nechutí, jak to říct, jako státních orgánů, i když tam taky bylo nějaký embargo na informace, ale to už bych si vymýšlel, je to dávno. No.
1: Já jsem se dočetla, že dokonce v 90. letech už začali jezdit na to místo, na tu louku Budínka, Němci.
0: Jo, ono se to vlastně našlo s pomocí teda německých svědků.
1: A kteří tam opravdu jezdili tam už klást věnce a právě vstyčovat třeba malé dřevěné kříže, ale ty vždycky do druhého dne zmizely, to je přesně to, o čem mluvíš. Možná bylo to takové, co já vždycky říkám, nevidím zlo, neslyším zlo, že možná byla ta nechuť se k tomu vůbec vracet, protože možná ti lidé měli i pocit, že to dávno, my jsme ani nebyli naživu v té době, proč znovu otevírat nějaké staré rány, ale já si myslím, že je dobře, že o tom mluvíme a že v dnešním veřejném prostoru to není tabu, i tyhle ty věci. My vám hrozně děkujeme, že jste to s námi vydrželi celou tu hodinu a byli jsme moc rádi, že jsme mohli přijet sem za vámi do Jihlavy.
0: Tak to všechno obvykle běží v hlavě, co jsme neřekli, nebo co jsem řekl blbě, ale taky moc krát děkuju a ty pamětníci, my jsme těch ukázek měli nachystáno víc a nestihli jsme je pustit, ale ty, o kterých jsme mluvili, tak já jenom řeknu, že jsou všichni na paměti národa. Na té paměti národa jsou i fotografie těch lidí a myslím, že to je docela zajímavé si to projít.
1: Takže vám děkujeme, mějte se moc krásně.
0: Děkuju moc, nashledanou.
2: Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Za normalizace pracoval jako pomocný knihovník. Po revoluci pomáhal zakládat Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Miloslav Petrusek, znamenitý pedagog a jeden z nejvýznamnějších českých sociologů.
4: Narodil se v roce 1936 ve Zlíně. Po absolvování gymnázia v Uherském Hradišti nastoupil na Brněnskou univerzitu, kde vystudoval dějepis a filozofii. Na začátku 60. let se vrátil do rodného Zlína, tehdy Gottwaldova, aby tam vyučoval filozofii a formální logiku na pedagogickém institutu.
3: Tehdy publikoval své první odborné sociologické texty a podílel se na znovu obnovení tohoto oboru. Sociologie po dlouhou dobu čelila nelibosti ze strany komunistického režimu. Pro ně to byla buržoázní pavěda a sociologická pracoviště na vysokých školách postupně nahradily katedry marxismu, leninismu a oddělení vědeckého komunismu. V polovině 60. let se československá sociologie dočkala oficiální obnovy, byť jen na několik let.
4: Během tohoto

0: Krátkého období byl Miloslav Petrusek téměř u všeho, co se v rámci oboru sociologie událo. Přesunul se do Prahy, kde se pod vedením Pavla Machonina zapojil do výzkumu sociální stratifikace československé společnosti, na dlouhou dobu největšího sociologického výzkumu v Československu. Podílel se také na vydání malého sociologického slovníku.
1: Krátké období znovu obnovené československé sociologie skončilo s nástupem normalizace. Na podzim roku 1969 vydalo ministerstvo školství rozhodnutí o zrušení kateder společenských věd. Představitelé československé sociologie byli vylučováni z akademické sféry nebo přiřazováni na nižší pracovní pozice. Jejich publikace mizí z polic knihoven.
0: Perzekuce dopadá i na Miloslava Petruska. Publikovat a vyučovat směl jen v omezené míře. V roce 1979 byl pod záminkou zdravotních důvodů přeřazen do funkce pomocného knihovníka v knihovním středisku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Po práci se věnoval samizdatovým překladům společenskovědní literatury a neoficiální přednáškové činnosti. Spolupracoval s brněnskou samizdatovou skupinou Prameny a od roku 1987 vydával společně s Josefem Alanem samizdatový časopis Sociologický obzor.
1: Oficiálně se Miloslav Petrusek vrátil k práci vědeckého pracovníka až v roce 1988, kdy vyhrál konkurs na pozici v Ústavu pro filozofii a sociologii Československé akademie věd. Krátce po revoluci získal docenturu a stal se předsedou Masarykovy Československé sociologické společnosti.
0: V té době Petrusek přešel na nově vzniklou fakultu sociálních věd, kde se stal vedoucím katedry sociologie. V roce 1991 byl zvolen děkanem a výrazným dílem se podílel na jejím formování. Na konci 90. let zastával funkci prorektora Univerzity Karlovy.
1: V 90. letech Miloslav Petrusek působil také jako poradce prezidenta Václava Havla. Později se stal jedním ze zakladatelů knihovny Václava Havla. Autor více než stovky publikací a řady překladů významných světových sociologů, nositel francouzského řádu, rytíře akademických palem, zemřel náhle ve věku 75 let. Až do své smrti v roce 2012 se věnoval pedagogické činnosti. Jeho přednáškami prošly celé generace budoucích sociologů.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Andrej Babiš jednal s belgickým premiérem o obraně i energetické situaci. Ve Spojených státech roste počet potratů, přestože nejvyšší soud ženám upřel právo na přerušení těhotenství. Hokejová reprezentace naposledy trénovala před víkendovými zápasy švédských her a dnes bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, později se vyjasní, teploty většinou do 20 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Belgický premiér Bart De Wever jednal v Kramářově vile s českým premiérem Andrejem Babišem z ANO. Mluvili spolu například o obraném průmyslu, válkách na Ukrajině a Blízkém východě nebo o energetické bezpečnosti. Premiér Babiš připomněl, že je Belgie klíčovým obchodním partnerem Česka.
4: Je to 10. největší investor v České republice a náš obchod taky funguje dobře, náš export se zvýšil. Minulý rok jsme vyvezli do Belgie rekordních 136 miliard korun.
3: S belgickým premiérem pak na Pražském hradě mluvil prezident Petr Pavel. Jednali o bezpečnostní situaci ve světě, transatlantických vztazích a posilování evropské obrany schopnosti. Protipotratoví aktivisté ve Spojených státech si stěžují, že prezident Donald Trump nedostatečně prosazuje jejich zájmy. Podle dat výzkumné skupiny Guttmacher Institute počet potratů ve Spojených státech od roku 2022 vzrostl. Tehdy přitom americký nejvyšší soud ženám upřel právo na přerušení těhotenství. Odpůrci potratů se dožadují například zákazu potratových pilulek. Ty využívají ženy ve státech, které omezily přístup k lékařské péči. Hasiči ve Zlínském kraji kvůli přetrvávajícímu suchu vyzvali lidi, aby ve volných dnech byli opatrní v nakládání s ohněm. Podle mluvčí profesionálních hasičů Lucie Javoříkové riziko požárů stále zvyšuje i vítr.
5: Žádáme občany o zvýšenou opatrnost, nedoporučujeme rozdělávat oheň a to zejména v přírodě, kde hrozí rychlé šíření požáru. Taktéž prosíme občany, aby neodhazovali nedopálky cigaret na zem, a to ani z oken vozidel. I malá jiskra může za těchto podmínek způsobit rozsáhlý požár.
3: V předhradí na Chrudimsku budou parkovací zóny. Obec tak reaguje na větší počet turistů, kteří míří na hrad Rychmburg. Loni ho navštívilo skoro 20 tisíc lidí. Nevhodně odstavená auta pak způsobují dopravní komplikace. Ještě tuto sezónu chce proto obec vyznačit vyhrazené parkovací zóny, vysvětluje starosta předhradí Zdeněk Mikšovský z KDU ČSL.
6: Část vlastně bude vymezena na volné parkování, včetně teda takového toho záchytného parkoviště, které je u hřbitova nebo u kostela. A v tomto rizím jádru, tady u toho Rychumburku, nebo tady na té návsi obce, bude vymezené stání pro rezidenty.
3: Česká hokejová reprezentace má za sebou poslední trénink před dvěma víkendovými zápasy švédských her. Po úvodním vítězství nad domácím týmem nastoupí dnes v poledne proti Finsku. I když je v Ängelholmu velké kluziště, chtějí trenéři, aby hráči byli blízko sebe. Byla na to zaměřená i část tréninku, jak říká asistent Jiří Kalous.
7: My se snažíme do každého tréninku dát situaci 1-1, 2-2, rovnovážné stavy, ale zároveň, aby to bylo i z pohledu ofenzivy, co se týče kolem branky, to znamená prosazení se v předbrankovém prostoru a hra na malém prostoru.
3: Zápas Česko-Finsko začne ve 12 hodin. Přímý přenos bude vysílat digitální radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. V posledním utkání turnaje pak nastoupí Češi v neděli proti Švýcarsku. Trenér Radim Rulík potom ohlásí nominaci na mistrovství světa po příletu do Prahy.
8: Nehoda na D3 u Veselí nad Lužnicí a omezení na D5 před Berounem. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora pozor na nehodu za sjezdem na Třeboň. Na kilometru 106 osobní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce a bezpečně se vyhněte. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně počítejte s omezením u Vráže. Na 13. kilometru silničáři opravují svodidla. V obou směrech jsou uzavřené levé pruhy. Projíždějte kolem techniky a lidí opatrně. A na silnici 4 z Břeclavi do Valtí vyšetřují nehodu s cyklistou. Za Břeclaví u Lanového parku se střetl s osobním autem. I tam se pohybují lidé na vozovce, tak raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojedinělé mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Na počátku září 1949 zjistili američtí vědci nad územím Spojených států zvýšené množství radioaktivního spadu. Zamoření bylo důkazem, že Sovětský svaz úspěšně otestoval atomovou bombu. Došlo k tomu 29. srpna 1949 ráno na jaderné střelnici v Kazašské stepi. Sovětský svaz se tak zařadil mezi jaderné velmoci, a to i díky skvělé vědecké a organizační práci fyzika Igora Kurčatova. Právě jeho připomene následující pořad. Ve studiu je historik Jan Adamec, od mikrofonu přeje dobrý poslech i David Hertl.
2: Portréty.
1: Jsem rád, že mohu Jana Adamce zase ve studiu přivítat. Honzo, dobrý den.
9: Dobrý den.
1: Před natáčením jsme si vlastně před malou chviličkou říkali, že privátní život Igora Kurčatova není asi příliš zajímavé téma, ale vy jste mě upozornil na jeho poměrně rychlé studium na vysoké škole. Svádí to k myšlence, že to byl ten geniální vědec?
9: Bez pochyby byl nadaný. On se narodil v roce 1903 v Rusku v Čeljabinské oblasti. A pak kvůli vlastně zdravotnímu stavu jeho sestry, kvůli lepším podmínkám v podnebí, se museli přestěhovat na Krym a tam on v roce 1920 začal studovat a v roce 1923 už ukončil studium na Simferopolské univerzitě. Studoval fyziku, takže částečně to jde na vrub jeho velkému talentu a jeho takřka fanatickému oddání se vědě a fyzice, která ho pak provázela až do konce jeho života. A částečně i bych to připisoval i trošku jako chaotičtějším podmínkám v tehdejším rodícím se sovětském vysokém vysokém školství, že se ocitáme vlastně na hraně dvou epoch, konce občanské války a vlastně zrodu Sovětského svazu a ustavení se toho sovětského režimu.
10: V roce 1923 nastupuje do Petrohradského polytechnického institutu a stává se docentem a později profesorem. Věnuje se naplno fyzice atomového jádra. Tím se už vlastně ocitáme v jeho vědecké kariéře, tak jenom malinká taková odbočka k tomu, jaký to asi člověk byl. Citujeme si z knížky Davida Holloway Stalin a bomba, Sovětský svaz a jaderná energie.
11: Kurčatovovi se přezdívalo generál, protože měl ve zvyku přebírat iniciativu a rozkazovat. Podle jednoho z kolegů tomu říkal úkolovat. Jednal rázně, rád se přel a uměl šťavnatě nadávat, ale nikdy neurážel a měl velký smysl pro humor. Manželka jeho přítele ho líčila jako člověka rozhodného, cílevědomého a posedlého prací. Říkala, že je to dobrá duše, takový medvídek, na kterého se člověk nedokáže zlobit. Z popisu Kurčatovovy povahy lze vycítit, že energické chování zakrývalo uzavřenost a odstup od okolí. Tím, že přehrával a sebe i druhé ironizoval, stavěl kolem sebe zeď. Jeho současníci píší, že to byl extrovert a choval se srdečně, ale mezi řádky se dočteme, že ve skutečnosti byl vážný a plachý. Jeden z jeho kolegů ho označil za mnohočetnou osobnost a ideálního kandidáta na tajného agenta.
10: Už jsme říkali, že Igor Kurčatov se v Leningradu věnoval fyzice atomového jádra. Honzo, on ten jaderný výzkum probíhá ale vlastně téměř po celém světě už v té době.
9: Ano, už vznikají jednotlivá pracoviště v Německu, v Itálii, ve Velké Británii. Já jenom připomenu, že Kurčatov se původně zabýval výzkumem feroelektřiny a tam si vlastně získal své první vědecké ostruhy, ale někdy na přelomu 30. let změnil své vědecké zaměření a začal se naplno věnovat právě tomu rodícímu se výzkumu jaderné fyziky, začal studovat literaturu, začal budovat svůj vědecký tým a začal se vlastně naplno věnovat tomuhle relativně novému, ale z hlediska potenciálních nových výzkumu neoranému poli ve fyzice. A z tohohle pohledu Kurčatov, i vzhledem k tomu, co bylo řečeno k jeho vlastnostem, že byl nejenom skvělý fyzik, ale zároveň byl i velmi dobrý manažer a takový vůdčí typ a dokázal kolem sebe shromažďovat i zkušené další fyziky a další lidi, kteří byli potřební k tomu jadernému výzkumu, tak se z něho postupně stávala již v mladém věku taková vůdčí osobnost výzkumu jako takového.
10: Musíme dodat, že tohle všechno se děje už také na pozadí druhé světové války, protože třeba v roce 1942 vedl Kurčatov velmi úspěšný projekt obrany lodí Černomorské flotily před magnetickými minami, dostal za to státní cenu. Pojďme k další ukázce, ta už nás zavádí do přelomu let 42 a 43, kdy i v Sovětském svazu se začínají naplno odborníci zabývat myšlenkou, zda by vůbec bylo možné svoje objevy nějak využít pro vojenské účely.
11: Lidový komisař pro chemický průmysl Michail Georgievič Pervuchin vzpomíná, že mu v září nebo říjnu 1942 Molotov ukázal materiály se zpravodajskými informacemi o zahraničním atomovém výzkumu a sdělil mu, že Stalin chce vědět, jak by měl Sovětský svaz reagovat. Pervuchin doporučil, aby se vyjádřili jaderní fyzikové, ale Molotov ho požádal, aby zjistil, co o výzkumu v jiných zemích vědí a jak daleko dospěli sami. Poznatky zpravodajských služeb se jim neměly dostat do rukou. 9. ledna 1943 odjel Kurčatov do Moskvy a s Pervuchinem se setkal. Kurčatov mu sdělil, že lze uskutečnit řetězovou reakci, při níž se uvolní obrovské množství energie. Němečtí vědci se možná pokoušejí sestrojit atomovou bombu a pokud se jim to podaří, budou mít nacisté zbraně nepředstavitelné síly. Sovětští vědci toto nebezpečí probírali a skutečnost, že se německý jaderný výzkum od určité doby utajuje, považují za velmi znepokojivou. Proto souhlasí s návrhem práce obnovit, ale nedokáží posoudit, zda je to ve válečných podmínkách možné. Pervuchin vědce požádal, aby napsali, jak má výzkum probíhat. Zprávu, kterou rychle vypracovali, předal Molotovovi s tím, že jejich doporučení je třeba brát velmi vážně. Za několik dní obdržel příkaz, aby s Kurčatovem sestavil seznam opatření, jež bude nutné přijmout. Kurčatov dostal za úkol napsat, jaké jsou vyhlídky, že se jadernou bombu podaří sestrojit a jak dlouho by to trvalo. V té době ho také Molotov jmenoval vědeckým ředitelem jaderného programu.
10: Kurčatov se tedy stává takzvaným vědeckým vedoucím laboratoře číslo 1 v Moskvě, kde se zabýval problémem vytvoření atomové zbraně. To je v době, kdy také zuří bitva o Stalingrad. Je možné, že i tohle se hrálo nějakou roli ve Stalinovu rozhodování?
9: Tam byl problém v tom, že ta vědecká komunita, ti fyzici, po celém světě se samozřejmě sledovali, četli ty odborné časopisy a také těch lidí, kteří tomu rozuměli, skutečně bylo velmi málo. No a oni si všimli, že od poloviny 30. let se zmínky o tom jaderném výzkumu v Německu začínají utajovat, což byl pro ně signál, na to nepotřebovali ani zpravodajské služby, že se z toho stává zřejmě nějaká utajovaná skutečnost. A oni si dokázali spočítat, a samozřejmě i Kurčatov to věděl, že to může být velmi nebezpečná zbraň. Co tehdy nevěděli, bylo, že s počátkem druhé světové války Němci ten jaderný výzkum v podstatě ukončili. Respektive ti vědci dostali prioritu na jiné zbraně a jiné zbraňové systémy a vývoj jaderné bomby byl vlastně zastaven v tomto německém prostoru. Nicméně začali ho významně rozvíjet Angličané a pak hlavně Američané. To byl ten projekt Manhattan a tam už sovětská tajná služba měla informace, že tam pokročili do fáze, kdy už nejenom, že provádějí výzkum, ale už budují ty nezbytná zařízení k tomu, aby nějakou zbraň vyvinuli. Druhý problém byl v tom, a toho si byli vědomi sovětští vědci a Kurčatov také, že vlastně, co se týče druhé světové války, tak pravděpodobně ta jaderná bomba do ní nepromluví. Je to bomba, o které sice tušíme, že bude mít pravděpodobně násobně ničivější účinky než známé bomby, ale nevíme, jak se strategicky bude používat v těch jednotlivých válečných taženích, jak vybuchne, kde vybuchne a jak se bude používat. Takže už tehdy vlastně zaznívaly hlasy, že to je zbraň do další války. Nicméně nechtěli zůstat pozadu a tušili, že nemohou si dovolit zaspat ten výzkum. Ale ten reálný impuls, spíš než bitva o Stalingrad, přinesl až Hirošima a Nagasaki, protože tam se ukazovalo a Stalin to pochopil, že tady začíná nová válka, nové soupeření a tam ta jaderná bomba pravděpodobně bude rozhodující.
10: Vy jste několikrát zmínil sovětské tajné služby, i o těch mluví ve své knížce David Holloway.
11: Sovětský svaz dostal o německém jaderném výzkumu hodnověrné zpravodajské informace jak od svých agentů v Německu, tak v Británii, kde měla špionážní služba v roce 1942 výborný a spolehlivý zdroj. V roce 1942 se na vyhodnocování nacistického jaderného programu začal podílet i Klaus Fuchs. Jak uvádí jeho poválečný řídící důstojník z londýnské rezidentury KGB, než Fuchs koncem roku 1943 odjel do Spojených států, poslal do Moskvy hlášení, že výzkum v hitlerovském Německu uvízl na mrtvém bodě, ale Spojené státy i Británie budují průmyslová zařízení na výrobu atomové bomby. To naznačuje, že roku 1943 Stalin mohl o postupu prací v jiných zemích vědět dost, aby nepovažoval sovětský jaderný program za rozhodující faktor ve válce. Projekt, který zahájil, lze chápat jako pojistku pro budoucnost.
2: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
10: Ty dnešní portréty věnuje historik Jan Adamec sovětskému vědci Igoru Kurčatovi. U mikrofonu je také David Hertl. Tak tedy slyšeli jsme, jak na tom byla sovětská věda někdy v letech druhé světové války, pokud jde o vývoj, řekněme, jaderné bomby nebo o využití jaderné energie pro vojenské účely. Honzo, tady se neustále hovoří o zpravodajských službách. Padlo tady jméno Klause Fuchse. Možná by bylo dobré zmínit Julia Rosenberga, Theodora Halla. Jaký byl podíl zpravodajských služeb na vývoji, když to takhle divně řeknu, na vývoji sovětské jaderné bomby?
9: Sovětští vědci nebo ten sovětský jaderný výzkum by k té bombě dospěl, ale dospěl by k ní pravděpodobně o mnoho let později nebo s nějakým výrazným zpožděním, než tomu ve skutečnosti bylo. To, že se to Sovětům podařilo už 4 roky po Hirošimě a Nagasaki, jde částečně na vrub i těm zpravodajským informacím, které Kurčatovovi a jeho fyzikům a jeho inženýrům umožnili vhled do toho, kudy směřovali fyzici v projektu Manhattan, a hlavně jim to pomohlo ušetřit čas v tom, že se vyvarovali slepých uliček,
10: kterými ti Američané prošli,
9: respektive vyzkoušeli ty různé postupy, A jak říkám, Kurčatov a ostatní by na to určitě přišli, ale trvalo by jim to. A speciálně ty inženýrské postupy, to znamená samotný ten design té bomby, ty problémy spojené s tou reakcí, ty poznámky, které vlastně dostávali, a ono to fungovalo i tak, že ta sovětská tajná služba vyzvala Kurčatova a ty fyziky, aby jim dali otázky, na co se vlastně mají ptát, co vlastně hledají, co je problém u nich. Ono to pak fungovalo i u vědecko-technické rozvědky.

0: i tady, že v Československu, jinak dejte nám, co potřebujete vědět a my se pokusíme to získat. Ne, že získáme všechno a pak vám to dáme, ale my to fungovalo i opačně. Takže Sovětům to výrazně ušetřilo čas. Ten sovětský jaderný výzkum postupně mohutněl a ten výzkumný potenciál byl natolik velký, že pak třeba u té vodíkové bomby už vlastně přišli se svým vlastním designem a svojí vlastní cestou a ta vodíková bomba už byla víceméně 100% sovětským technologickým vynálezem.
1: Já jsem se dočetl, že Stalin do té doby, než byly svrženy bomby na Hirošimu a Nagasaki, tak vnímal to, že vlastně tam, kam vstoupí sovětský voják, tam tedy je to jeho území, které nějakým způsobem může ovládat. Ale teprve ve chvíli, kdy Američané ty bomby použili, tak Stalin si prý měl říci, že vlastně pro to další období bude důležité mít tu bombu, čili strašit tou bombou. Je to tak?
0: Z hlediska vojenské strategie je jaderná bomba taková velmi zvláštní zbraň. Vojáci by vám potvrdili, že jaderná bomba je v podstatě pro ně nepoužitelná. Je zbytečně drahá a jednak se vlastně nedá použít při těch vojenských postupech. Politik a diplomat vám řekne, že jaderná bomba je úplně ideální pro vyhrožování, odstrašování, prostě trumfová karta, kterou položíte na stůl a hrajete s ní diplomatické hry nebo bezpečnostní politiku. Ale vojáci ji moc rádi nemají, protože pro ně postrádá smysl, když mají obrovskou zbraň, obrovské ničnosti a nemohou ji použít, protože po celé období studené války použití jaderné bomby bylo vyhrazeno politikům. A v momentě, kdy politici dali z rukou ten finální červený knoflík, tak z toho vznikla nějaká velká krize, která hrozila jaderným Armagedonem. Takže pochopit tenhle mechanismus chvíli trvalo. Nejenom Američanům, ale i Stalinovi a Sovětům, aby vlastně pochopili, jak s tou bombou pracovat, jak ji mít v úzovkách rád a jak vlastně ji začlenit do té celé škály těch zbraní a z těch zbraňových systémů, kterým do té doby disponovali. A na jejich základě z toho vycházela i ta vojenská strategie a tedy i diplomacie. Každopádně Stalin pochopil nejenom ten ničivý dopad těch bomb, ale především ten potenciál toho odstrašování. Pochopil, že Američané tím získali v roce 1945 obrovskou trumfovou kartu, která zatlačila Sovětský svaz do defenzívy a on sice měl dostatek vojáků, nebo jich měl víc než Američané, třeba v Evropě, tak v momentě, kdy Američané vytáhli tu jadernou kartu, tak tím trošku anulovali tu sovětskou výhodu.
1: Na to nebyla odpověď.
0: Na to nebyla odpověď. Navíc nebyla to jenom jaderná bomba. Američané v tu dobu měli obrovskou převahu ve strategickém letectvu. To byla obrovská slabina Sovětů až do Chruščovovy éry. Problém není jenom vyrobit tu bombu, koneckonců Američané měli jenom pár kusů těch jaderných bomb, ale klíčové je také ji dopravit na území protivníka, tam, kde potřebujete, aby vybuchla. To není nějak triviální a celé se to zásadně mění až rozvojem raket a vlastně toho německého raketového výzkumu, který Američané i Sověti vykradou a pak ho použijí nejenom v kosmu, ale použijí ho hlavně při budování těch balistických střel, které měly ty jaderné nosiče a to pak z té jaderné bomby vytvářelo skutečně zbraň globálního ničení a pak bylo možné hrát opravdu ty diplomatické hry s jaderným odstrašením.
1: Teď za vás řeknu několik čísel. 25. prosince 1945 se Kurčatovovu týmu podařila první řízená řetězová štěpná reakce uranu. Ve Spojených státech to bylo už v prosinci 1942. V prosinci 1947 Sověti získávají na urychlovači svůj první miligram plutonia, Američané už koncem roku 1940. A v červnu 1948 začíná pracovat první sovětský reaktor na plutonium. Ten americký pracoval už od května 1944. Mezitím tedy v období po roce 45 Sověti mohutně investují do jaderného výzkumu, to jsou opravdu nepředstavitelné částky, které tahle válkou, řekl bych, zbídačená země investovala do vědy. Mimochodem, já když jsem se dočetl to číslo lidí, kteří pracovali v Sovětském svazu na jaderném výzkumu, tak mě úplně vyrazil dech, zejména to, že tam bylo také nejméně prý 300 tisíc otroků doslova z Gulagu. Oni těžili ten uran?
0: Ten jaderný výzkum znamená, že se museli vybudovat ta tajná města, to byla ta vědecká městečka, takže ti vězni z Gulagu byli používáni především na tuhletu práci, to znamená s tím souvisí vybudování obrovské infrastruktury, ubytování. To byly v podstatě města, která byla nutné vytvořit na zelené louce, obehnat dráty a vytvořit uzavřené tajné, nebyly ani na mapách, nebyly ani označovány jmény. A tahle ta místa, na to bylo potřeba opravdu obrovské množství lidí, aby to bylo možné vytvořit v takovém krátkém časovém úseku. Ta koncentrace času, místa, prostě obrovských prostředků, pak to číslo 300 tisíc není zase tak nepředstavitelné a ono samozřejmě ta čísla nebyla úplně přesná a pohybovala se i výš, i níž.
1: Zdá se tedy, že všechno jakoby spěje k úspěchu, že sovětská atomová bomba je už na dosah, ale přichází konec roku 1948, začátek roku 1949. A jsme v Sovětském svazu, kde pořád ještě velké slovo má ideologie a připravuje se konference, která má odsoudit kosmopolitismus a idealismus v sovětské fyzice. K tomu opět ukázka z knížky Davida Holloway Stalin a bomba.
2: Jaký dopad by konference na sovětskou fyziku měla, je těžké posoudit. Jelikož návrh rezoluce kvantovou mechaniku ani teorie relativity neodsoudil, možná by nebyl tak zničující. Rozhodně by upevnila postavení moskevských univerzitních fyziků, kteří byli úzkoprsí, šovinističtí a méně talentovaní než akademici. Fyzika by se dostala do silnějšího područí ideologie a vědecké polemiky by se spolitizovaly. To by byla situace velmi nebezpečná. O těchto důsledcích se však můžeme jen dohadovat, protože konference se nekonala. Přípravný výbor se naposledy sešel 16. března 1949 a někdy v průběhu 5 dní, jež zbývaly do zahájení stanoveného na 21. března, byla zrušena. To mohl udělat jenom Stalin a jak se zdá, vedli ho k tomu obavy, že zbrzdí jaderný projekt. Beria chtěl od Kurčatova vědět, jestli je pravda, že kvantová mechanika a teorie relativity vycházejí z idealistického světového názoru. Kurčatov prý odpověděl, že pokud budou zavrženy jako protimaterialistické, je třeba pustit z hlavy i atomovou bombu. To Beriu znepokojilo a tak možná Stalina požádal, aby konferenci odvolal. Podle jiné verze se trojice předních fyziků, mezi nimi snad i Kurčatov, v polovině března obrátila na Beriu s žádostí, aby konferenci odvolal, protože naruší práce na jaderném projektu. Beria řekl, že o jejich obavách spraví Stalina. Ten souhlasil, že konferenci zruší a potom prohlásil, nechte fyziky na pokoji, zastřelit je přece můžeme vždycky. V roce 1949 tedy sovětskou fyziku zachránila atomová bomba. Stav zemědělství Stalinovi evidentně velké starosti nedělal. Jaderná bomba pro něj měla větší cenu než život sovětského obyvatelstva a proto mu na odborných kvalitách jaderných fyziků záleželo víc než na jejich politické spolehlivosti.
1: To klíčové datum už jsme říkali na začátku, 29. srpen 1949 a úspěšná zkouška první sovětské atomové bomby. V podstatě to byla téměř kopie bomby svržené Američany na Nagasaki. Sovětský svaz se tak stal druhou zemí na světě, která jadernou zbraň vyzkoušela. Potom ta vodíková, tedy termojaderná bomba, už víceméně podle sovětské konstrukce jako ryze sovětský projekt, byla úspěšně odzkoušena v roce 1953, opět tedy pod vedením Kurčatovova týmu. Honzo, pokládali si vůbec sovětští vědci nějaké takové ty morální otázky, pokud jde o tu jejich práci, k čemu vlastně přispívají?
0: Pokládali, alespoň pokud bychom třeba věřili Sacharovým pamětem, Andrej Sacharov patřil k té druhé generaci mladých fyziků, kteří se podíleli už na té vodíkové bombě, tak pokládali, ale u nich to bylo přesně převrstveno sovětským patriotismem, dalo by se říct, přesvědčením, že prostě Sovětský svaz by měl mít nebo musí mít bombu, aby vyvážil tu nerovnováhu mezi Sovětským svazem a Spojenými státy v téhle té oblasti, o čemž byli přesvědčeni vlastně i ti špioni, i komunisté nebo levicově smýšlející Američané, Britové, kteří vlastně prováděli špionáž ve prospěch Sovětského svazu a často to byli idealisté, kteří prostě věřili, že pokud Spojené státy nechtějí sdílet tu jadernou technologii se Sovětským svazem, tak je to nebezpečí pro celý svět. Že tím, že budou mít obě ty supervelmoci jaderné zbraně, tak se budou navzájem hlídat a bude to tím vyváženo. Ale samozřejmě i oni si kladli otázky, které souvisely se samotnou silou, s tím, že oni se stali těmi v uvozovkách, těmi mefistofelskými učedníky, kteří rozpoutali obrovskou sílu a nemají úplně kontrolu nad tím, jak se bude používat, protože samozřejmě hned, jak tu bombu vymysleli, tak jim ji vzali politici a začali s ní nakládat podle svého. Tady někde v polovině 50. let se pak rodí ta myšlenka nebo ta obava z možného zničení lidstva. Ano, jsme komunisté, vy jste kapitalisté, ale pak jsme taky i lidi, obýváme jednu planetu a teď vlastně máme v rukou zbraň, která nás může všechny zničit, jo, bez ohledu na to, v co věříme. A pak celou studenou válku vlastně na takové sinusoidě probíhá takové to přesvědčení, že teď pojďme se teď domluvit a pak to zase sklouzne do toho otevřeného nepřátelství. Ale už v polovině 50. let i na sovětské straně, i ze strany politiků zaznívají ty obavy ze vzadu.

0: mezinárodní vztahy, ať už je to v Severní Koreji, ať už je to v Pakistánu, v Indii nebo na Středním východě. Kdo vlastní tu jadernou zbraň, tak vlastně získává obrovskou psychologickou výhodu. A na druhou stranu použití té jaderné zbraně je tak závažné a tak nevypočitatelné i z hlediska toho útočníka, i z hlediska toho, kdo bude napaden, že se jí každý bojí v podstatě. Že to je vlastně takový paradox toho, že jak jsem říkal, že ti vojáci tu zbraň nesnášejí, protože ji nemůžou použít a politici ji mají, nemají rádi. Záleží na tom, jestli ji vlastníte nebo nevlastníte.
1: Před námi udivitelné, zamečatelné perspektivy. V rezultatě osvěšlení upravlení termojadní reakcí.
2: Tak to je jediný záznam hlasu Igora Kurčatova, který máme v archivu Českého rozhlasu. Igor Kurčatov zemřel v únoru roku 1960, v nevysokém věku, bylo mu 57 let. Urna s jeho popelem je uložena u kremelské zdi. Děkuji Janu Adamcovi, že dnes přišel. Honzo, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
2: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Lenka Čurdová a od mikrofonu se loučí také David Hertl.
3: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
4: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Americké síly zaútočily na dva iránské ropné tankery v Ománském zálivu a vyřadily je z provozu. Uvedla to armáda Spojených států s tím, že dvojice tankerů se snažila prolomit americkou blokádu iránských přístavů. Washington čeká na odpověď Iránu na nový návrh dohody směřující ke konci války. Koncem února je rozpoutaly americko-izraelské útoky. Ukrajina a Rusko potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří od dneška do 11. května. Jeho součástí je i výměna tisícovky zajatců na každé straně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že ukrajinská armáda bude zrcadlově reagovat na veškeré provokace ze strany Ruska. Moskva totiž příměří vyhlášené Kyjevem od 6. května ignorovala. Nemocnice v Karlových Varech testuje moderní systém pro detekci dronů. Dokáže odhalit jejich pohyby přesnou polohu pilota. Cílem je zvýšit bezpečnost letecké záchranné služby při transportu těžce nemocných pacientů. Detekční zařízení je propojené s budovaným armádním systémem a s policií. Nemocnice ho má zapůjčené od soukromé společnosti. A v trail parku na Krušnohorském Klínovci začala letní sezóna. Areál nabízí několik kilometrů stezek určených pro jízdu na horských kolech. V provozu je taky bublinová lanovka z Jáchymova na vrchol. Ta je v provozu vždy od pátku do neděle od 9 hodin 30 minut do 18 hodin. Běžkyně Tereza Hrochová získala už 22. titul mistryně republiky. V Poděbradech ovládla silniční závod na 5 kilometrů. Jubilejní 20. zlato vybojovala další olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která byla nejrychlejší na jednu míli. Mezi muži vyhráli Štěpán Kavan na kratší a Jan Vita na delší trati.
6: Překážka na D55 před Olomoucí a nehoda u Kardašovy Řečice. Na dálnici D55 z Přerova do Olomouce na novém úseku, buďte opatrní, na 4. kilometru. Máme tam hlášenou zvěř na vozovce. Následky srážky se zvěří překážejí i na D3 z Českých Budějovic do Tábora. Za sjezdem na Třeboni na kilometru 106 jí srazilo osobní auto, i tam čekejte překážku na vozovce. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Loděnicí. Na 13. kilometru silničáři opravují svodidla. mají zabrané levé pruhy v obou směrech. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce do Veselí nad Lužnicí zpomalte před Kardašovou Řečicí. Uklízí se tam po srážce osobního auta se zvěří. A na nehodu pozor také u Břeclavy. Na silnici 40 na výjezdu směr Valtice se střetlo auto s cyklistou. Je to průjezdné s opatrností. Pozor na pohyb lidí na

0: obrazovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno místy skoro jasno a ojediněle taky mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách, výjimečně i přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Doufám, že teď už nebudu zatížený tím, jestli jsem víc Vietnamec nebo Čech. Teď už jsem do mikrofonu všechno vyřval a můžu konečně řešit něco víc. Třeba společnost, říká režisér prvního Viet filmu natočeného v Česku Dušan Duong. Jeho letní škola 2001 měla premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech a teď má 8 nominací na Českého lva, mimo jiné i za nejlepší film. Co si Vietnamci myslí o Češkách a Češích? A jaká bude třetí generace Vietnamců, která tu vyrůstá? Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.

0: Chebská tržnice Dragoun je populární destinací německých turistů.
1: Já, kde jste tam byl zvíc, Vasilce?
2: Halo, madame. Let.
3: Halo.
4: Vy jste majitel tohoto stánku?
5: Nerozumím česky.
4: Česká obchodní inspekce.
6: Vy mluvíte česky líp než vietnamsky, ale slyšela jsem, že se vietnamsky učíte se svým dvouletým synem. Říká vám tati častěji ve vietnamštině nebo česky?
7: Vietnamsky hodně.
6: A jak je to vietnamsky, tati?
7: Moj.
6: A mami?
7: Meoj.
6: Vidíte, že tam umíte to bezvadně. Čtete mu vietnamské pohádky?
7: No, vlastně se musím přiznat, že jo. A vlastně já se učím číst.
6: Aha.
7: Díky tomu. A on mě i opravuje, když je jako...
6: Ve dvou letech vás opravuje.
7: No, protože on ví, jak to zní, když mu to čte máma.
6: Uh-huh.
7: Když mu to čte táta, tak...
6: Je to jiné.
7: Tak on je jako on je takový chytrolín, že rád opravuje. No.
6: A jaké jsou vietnamské pohádky?
7: To jsou vlastně takový ty dětský, takže tam jsou medvíci a takový jen ty jako dětský motivy.
6: Jedno z témat letní školy 2001 se týká i dětí odloučených od rodičů. Umíte si představit, že byste s manželkou odjel a nechal svoje dítě někde třeba 10 let?
7: No, tak když jsem dělal ten film, tak jsem si říkal, že to určitě jakoby by se nemohlo stát. Že jako... Ale teď, když jsem si dneska pustil zprávy, tak a podíval se na to, co se děje ve světě, tak všechno je možný v dnešním světě.
6: Jak často se to ve Vietnamu děje, že rodiče nechají dítě ve Vietnamu, odjedou vydělávat peníze?
7: Tak to je něco, co se dělo na té chebské tržnici hodně. A myslím si, že i po celé republice, kde byly nějaké komunity, že ty imigranti, oni, když sem přijeli, tak řešili spíš, jak přežít, jak finančně zajistit rodinu. A ty děti pak stavili na tu druhou kolej.
6: A děje se to pořád?
7: Děje se to pořád.
6: A kam všude Vietnamci a Vietnamky odjíždějí? Protože to není jenom Česko, ale je to i spousta jiných míst na světě.
7: Jo, tak v Česku je třetí největší komunita v Evropě. První je ve Francii, pak je Německo. A v USA jich je hodně, těch Vietnamců. A vlastně po celém světě.
6: A proč je láká Česko?
7: Proč je láká Česko? No tak to byla příležitost, kterou jim někdo dal, jejich vláda. A jim bylo nabídnuto, že můžou 4-3 roky pracovat v Německu nebo v Československu. A o tyhle pozice se vlastně ty lidi jako museli soutěžit a mohl letět jenom ten nejlepší.
6: Co dělá se vztahy v rodině, když rodiče své dítě nechají ve Vietnamu a odjedou třeba na 10 let pryč?
7: Já si myslím, že to udělá vlastně takovou hroznou propast, kterou je hodně těžký jako překlenout. Ale já doufám, že třeba tenhle film to může jako nějak tomu dopomoct.
6: Mimochodem, kdo je ve vietnamské

0: rodině hlava té rodiny? Je to máma nebo táta?
1: Tak třeba, když si vemu naši vietnamskou rodinu, tak hlavy jsme dvě a spolupracujeme. Ale dost často se říká, že ty otcové nebo ty muži jsou jako hlava rodiny, ale na druhou stranu třeba tu nějakou kasu drží ta žena.
0: Hmm. Je něco, co by muž ve Vietnamu nikdy za žádných okolností neudělal, protože by byl za slabocha, ale tady v Česku je to úplně normální, běžná věc.
1: Vlastně, když se tak zamýšlím, tak můžu to brát asi jenom tak ze své pozice, co já znám od svého táty. A můj táta snad nikdy nepřiznal pořádně svoji chybu, ale na druhou stranu já vím, že to je taková hra a on nemůže, on takhle není naučený.
0: A umí si třeba pobrečet, váš táta?
1: No, tak viděl jsem ho brečet, ale nebylo to jako úplně šťastný. Ale...
0: Tak to asi nebude. To asi nebudou slzy štěstí. Myslela jsem spíš to, že si zabrečí, protože ho něco dojme, nebo ho něco trápí.
1: No, snaží se nebrečet ty lidi, ale myslím si, že to je důležitý, si zabrečet.
0: A vy to umíte?
1: Já to umím.
0: A co třeba coming out? Ten je ve Vietnamu přípustný?
1: Tak jako je. Ale zároveň v té české komunitě Vietnamců tak je to stále nějaký tabu a někteří to stále tají před svými rodiči. Někteří neumějí ani jako normálně s nima komunikovat, tak proč by jim říkali ještě takhle jako další jako vrstvu.
0: Intimní věc.
1: No.
0: 95% věcí, které se ve filmu odehrávají, se stalo buď vám nebo vašim kamarádům. Je to příběh jedné rodiny, vyprávěný očima tří mužských postav. Chtěl jsem, aby byli všichni tak trochu lůzři, kteří neví, co se životem. Je to film o třech ztracených duších, které hledají souznění. Taky jste byl ztracena duše?
1: Možná jo, asi jo, ale já si myslím, že když člověk vyrůstá jako teenager, tak je jakoby ztracený jako vlastně, že to je normální. A zároveň já jsem tam měl ještě ten aspekt toho, že jsem nevěděl, jestli jsem Čech, Vietnamec, jestli mě mám táta rád, máma. Takže jo.
0: A teď už to víte, jestli jste Čech nebo Vietnamec, jestli vás má máma a táta rádi.
1: To jsem díky bohu našel, všechny tyhle odpovědi na tyhle otázky.
0: Takže ano, ano, ano, ano.
1: No, jsem Čech, jsem Vietnamec, všichni mě mají rádi.
0: Tak to je fajn.
1: No já jsem spokojený, jenom, jak jsem říkal na začátku, doba je nejistá.
0: Když říkáte, že to bylo o ztracených duších, kolik jich vidíte kolem sebe v té vaší vietnamské komunitě tady v Česku?
1: No, já už jsem jako starší, takže já už jsem v té generaci těch Vietnamců, co se už třeba našli, nebo už se nějak, už se nemusí tak moc hledat. Ale stále vidím, hlavně u těch mladých, u těch dětí, že se tam děje nějaká chyba, která by se neměla dít. Hlavně jakoby mluvím o tom, o těch vztazích v té rodině a o tom, jak když přijdu do večerky, tak tam jsou ty děti, které tam pracují, a když nepracují, tak tam jsou na telefonech a přijde mi to, že to, že to je všechno špatně.
0: Je pravda, že když chodím do večerky, tak tam taky jsou děti. Jsou tam dvě a pracují. O letní v škole 2001 říkáte, že je to vaše terapie. Z čeho jste se potřeboval dostat?
1: Tak ze všeho možného, asi nejvíc z těch vztahů v té rodině. Z toho, že jsem si třeba ani nevěřil v nějaký období svého života. A s každým rozhovorem se dostávám jako hloubš a dál.
0: Takže každý rozhovor je zase další a další terapie.
1: Ano, pokud vlastně ten člověk přináší nějaké otázky, které já jsem si nepokládal, tak pro mě je to terapie.
0: Já jsem viděla váš film na filmovém festivalu v Karlových Varech. U českého publika měl velký ohlas. Úspěch je i nominace na Českého lva v 8 kategoriích. Já jsem se dívala, že ten film vidělo bezmála 25 tisíc lidí. Vy jste říkal, že úspěch by byl, kdyby to bylo 30, tak to už se k tomu blíží. Tak znáte lepší terapii, než je tohle?
1: Tak aktuální čísla jsou 40 už.
0: Už 40, tak tam mají zastaralá číslo, no, takže překonalo to vaše očekávání.
1: Já jsem chtěl 100 tisíc, ale...
0: Já jsem slyšela 30, tak to možná bylo na začátku.
1: Jo, ale vlastně chci vždycky nejvíc. Ale producenti jsou spokojení. protože ty čekali třeba 5 nebo 10. A druhá část otázky byla...
0: No jestli znáte lepší terapii, než je tohle. Ten úspěch, to, že se vám povedl film, který má ohlas dobrý, vidí ho spousta lidí, víc než se vy sám čekal.
1: Tak je to velmi drahá terapie a velmi jakoby náročná jakoby z toho časového hlediska. Ale já se snažím si to moc nebrat osobně, tyhle ty úspěchy, protože člověk se může hodně rychle nechat opít nějakým rohlíkem a pak zapomenout, proč to vlastně dělal.
0: No vy jste ten film psal 8 let?
1: 5,5.
0: Proč to trvalo tak dlouho?
1: Protože já jsem si vybral ty 3 perspektivy, jakoby vlastně docela zajímavou jakoby formu a tam mi byla trošku i osudová, že to není jen tak napsat takhle ten příběh.
0: Vy jste v Česku od 4 let. Zůstal vám z doby, kdy jste žil v Hanoji, nějaký zážitek v hlavě, nebo už je to všechno smazané tím, že žijete tady už dlouho?
1: Já si pamatuju spoustu věcí z toho dětství a nejradši vzpomínám na to, jak jsme s mámou jedli fočko ke snídani a pak mě vezla na kole a jsem seděl vzadu úplně jako nebezpečný v dnešní době bez helmy a takhle mě vozila do školky a spoustu nostalgických jako nějakých vzpomínek mám.
0: A když tam jedete, vrací se vám všechny tyhle vzpomínky? Je to nostalgie?
1: Jo, tak pokaždý potkáte svou rodinu, kterou vidíte třeba jednou za 3 roky. Takže Vietnam se stává mým druhým domovem, možná.
0: Letní škola 2001 se jmenuje podle opravdu letní školy. Vy jste chodil do letní školy?
1: Ano, chodil.
0: Jak to fungovalo?
1: Tak po škole jsme tam chodili třeba na 2-3 hodiny a dělali jsme si úkoly. Učitel nás doučoval v angličtině, němčině, matematice, češtině a snažili jsme se dostat na gymnázium.
0: A to jste chodili dobrovolně?
1: No dobrovolně, rodiče nás dobrovolně zapsali, aby jsme je museli poslechnout a vždycky nám vlastně říkali, že to stojí hodně peněz a musíme chodit.
0: Vy ve Vietnamu máte širší rodinu, jak jste říkal. Představte si, že byste se tam musel teď odstěhovat a zůstat tam nějakou dobu. Co byste si tam sebou z Česka vzal, kromě svojí rodiny?
1: Aha. Tak...
0: Z čeho už si to neumíte představit?
1: Já si to představuju teď docela často. A já bych si vzal nevím, vlastně svůj notebook, protože to je, díky tomu můžete být v práci a zároveň být jinde. Takže to je jako velký plus dnešní doby. A možná bych si vzal i svůj pas.
0: A dokázal byste tam žít? Nejste už tím, jak smýšlíte, co děláte. Už vlastně nepatříte už do toho západního světa?
1: Asi bych si to dokázal představit, protože jsem se stal tím Vietnamcem docela jakoby víc za poslední roky, kdy mám toho syna. Takže mi vlastně už nevadí moc jako komunikovat ve vietnamštině a tu kulturu taky vlastně znám už mnohem víc, než když mi bylo 15. Takže, ale je tam strašný horko.
0: Vy jste kus dětství prožil v chebské tržnici Dragoon, kde se odehrává váš film. Slyšela jsem, že jste tam s kamarády dost zlobili, že jste tam budovali bunkry, vy jste se tam naučili jezdit na kole. To zní skoro až idylicky, ale pro vaše rodiče to taková idylka asi nebyla.
1: Nebyla, protože měli asi věčně stres z toho, jestli čojka zabaví jejich padělky a jestli jako se ty jejich děti budou učit jako dobře a nebudou muset dělat to, co dělají oni. Ale to je prostě ta cena za to, že se vydáte do té cizí země a honíte ten lepší život.
0: Váš film je taky o generačním střetu. Kde ho máte s vašimi rodiči největší?
1: Asi v té výchově teď. Jako. Že já mám pocit, že ta výchova... A jako je to i tou dobou, že teď v dnešní době ta výchova je mnohem víc prozkoumaná a ty matky si o tom můžou přečíst různý knihy, jak se jako chovat k těm dětem. A mý rodiče to neměli. Tohle to.
0: A mluví vám do toho, jak vychováváte vašeho syna?
1: Snaží se, ale moc se neodváží.
0: Říká režisér Dušan Duong, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V Česku je podle údajů Českého statistického úřadu z konce roku 2024 něco málo přes 69 tisíc Vietnamek a Vietnamců. Je to třetí největší komunita cizinců tady v Česku po Ukrajinkách, Ukrajincích a Slovenkách a Slovácích. Myslíte si, že se tu většině Vietnamců žije líp, než by se jim žilo doma?
1: Já si myslím, že jo, jinak by sem nechtěli furt jezdit. A já si myslím, že ty oficiální čísla jsou sice takový, ale neoficiální jich je jakoby mnohem víc. Z různých zemí, třeba z Evropské unie. A myslím si, že se jim tady daří, protože ty Vietnamci jsou tady vlastně dost oblíbený a setkávám se dost často s nějakým pozitivním rasismem.
0: Co to znamená, pozitivní rasismus?
1: Tak když si otevřete nějaký komentáře s Ukrajincema nebo s Romama, tak tam občas vyskočí, že Vietnamci jsou mnohem lepší než tyhle.
0: A či myslíte, že to Vietnamci dokázali, že je Češi berou? Že vlastně chodíme k vám nakupovat, že chodí do nechtových studií, protože to je teď ten biznis, který frčí mezi Vietnamci. Tak čím to je?
1: Já si myslím, že to je dobrý poměr cena výkon, dobrý servis a neustále otevřeno. A oni jsou takový tichý národ, ty Vietnamci. Oni...
0: Říkáte, oni jsou. Vy jste taky.
1: Jo, jo. Ale teď to říkám pro Čechy, tak. Vy se stotožnili, tak. A nechtějí na sebe poutat moc pozornosti, protože, nevím, mají třeba moc peněz, nebo moc jsou napojení na něco a co nenápadný, takže o sobě nedávají moc jakoby vědět z toho osobního hlediska a ten biznis je to první.
0: Já vím, že jednu dobu se ve veřejném prostoru objevilo téma mikrorasismu, že někdo říkal, že jde nakupovat k Vietnamcům. Uráží vás to, když to slyšíte, že někdo řekne, že jde nakupovat k Vietnamcům?
1: Ne, ne, neuráží. Já pak můžu říct, že jdu k Bělochům na pivo.
0: Chodíte?
1: Chodím k Bělochům na pivo.
0: Takže se vám tady žije dobře?
1: Jo.
0: To je fajn. Co myslíte, že čeká tu generaci vašeho syna tady v Česku? Bude to ještě vlastně Vietnamec v tom pravém slova smyslu? Nebo už to bude víc Čech?
1: Já si myslím, že ty kořeny se mu tak slejou a že bude český Vietnamec. Ale ta nastupující generace bude řešit úplně jiný problémy, si myslím.
0: Jaké?
1: Tak otázka těch technologií, nějaký screen time, nějaká jako, jak nás to pohlcuje vůbec. Celý tohle, ta technologie a jak moc nejsme spojení jako offline, jsme všichni hrozně online, tak to je největší challenge, co čeká tuhle generaci. A pak různý ty geopolitický tlaky, co teď vidíme, tak já si nedokážu představit, jak to budou mít oni a hrozně jim držím palce.
0: Když mluvíte o té globální situaci, zajímá vás to, co se děje kolem?
1: Jako mám pocit, že jsem do toho trošku spadl a hodně to sleduju. Je to díky tomu, no kvůli tomu, že mám toho syna a něco po sobě zanechávám. A já si myslím, že ta společnost je strašně polarizovaná a lidi by měli být na sebe hodní, i když nevolají stejný jako strany. Měli by spolu jako mluvit, to si myslím já.
0: A jak se vy osobně v tom dnešním dynamickém světě cítíte? Protože říkáte, že Vietnamci jsou tiší, nechtějí na sebe poutat pozornost. Tak jak tohle, to, co se na nás hrne ze všech možných stran, vy prožíváte?
1: Já to prožívám tak jako zodpovědně. No. Snažím se nějak přemýšlet nad budoucností své rodiny a dávám si v hlavě nějaký své jako záložní plány, co se jako může stát a co budu dělat. Jako.
0: Tak nám řekněte, co je váš záložní plán.
1: Můj záložní plán je, že máme večerky, tak kdyby došlo jídlo, tak přestaneme prodávat a budeme to jíst.
0: Máte obavy z toho, co čeká vašeho syna v tom světě? Jednak jste poukázal na ty technologie, ale jednak i to, co se děje, protože každý den se na nás hrnou nové a nové zprávy. Jsou to zprávy, kterým se i těžko dá věřit někdy, ale je to. Tak bojíte se?
1: Jo, já se bojím, ale zároveň se snažím držet nějaký optimismus a nepodléhat té panice, protože to je taky nějaká hra s naší myslí, když čteme jenom ty highlighty a řešíme vlastně to, co kdo řekne, a ne to, co kdo udělá.
0: Vy o těch technologiích teď píšete film.
1: Seriál.
0: Je to anime.
1: Ano.
0: Seriál. O ztracené generaci v podstatě. Máte pocit, že to bude ztracená generace? Ta generace vašeho syna právě proto, že nejsou ty děti offline, ale online, že neustále sledují to, co se odehrává na jejich mobilních telefonech.
1: Já se o ně hodně bojím. A myslím si, že nemusí být ztracená generace, když budou mít dobrý rodiče. Tak rodičové, ty telefony omezte.
0: A vy to umíte, omezit telefony. Mluvil jste o tom screen timeu. Když se pak člověk podívá sám, kolik času tráví na mobilu, nevyděsí to vás i ve vašem případě?
1: Tak my se ženou jsme si vymysleli, že před synem se budeme snažit být co nejmíň na telefonu. A...
0: Takže jste s ním co nejvíc, abyste byli co nejméně na telefonu.
1: Přesně tak, přesně tak. A neukazuje mu, že my jsme na telefonu, protože malí děti, když to vidějí, tak chtějí to samý. Oni chtějí kopírovat ty dospělí.
0: Vy jste v rádiu Wave říkal, že se od malička setkáváte se stereotypy, ale že už jste si zvyknul. Co všechno jste si za tu dobu, co jste tady, 31 let? Nebo...
1: Jo.
0: 31 let.
1: Takhle dlouho.
0: Vyslechnul.
1: Různý věci. Já nevím, jestli to chcete slyšet nějaký výčet. Tak já nevím, tak...
0: Něco, vlastně... co se vás dotklo. Bylo tam něco takového?
1: Ani ne, jako vlastně já jsem to možná nějak...
0: Vytěsnil
1: a všechno je pro mě stejný. A je to vlastně jenom takový balast.
0: Češi mají o Vietnamcích různé představy a jsou různé předsudky mezi lidmi. Platí to i obráceně. Máte taky vy, Vietnamci, něco k nám?
1: Jo, já si myslím, že jo. Že Čechům se líbí Asiatky. Nebo Češi mají rádi slané jídlo.
0: To si říkáte vy o nás.
1: Jo. Proto když ty vietnamské restaurace mají klientelu většinou jako českou, tak to jídlo vlastně stojí za nic. A Češi se nestarají o svoje jako rodiče.
0: To taky si myslíte?
1: Že je hodí jako do domova důchodců. A protože Vietnamci žijou spíš jako v těch jako generačních domech. Že jsou všichni spolu. A že hrozně chlastají a podkouřej.
0: No a co z toho je podle vás pravda?
1: Tak podle mě stereotypy se zakládají na pravdě, jenom se přehání jejich jako užívání.
0: A co z těch předsudků, o kterých víte, že máme my vůči vietnamské komunitě, je pravda u vás nejvíc?
1: Že furt pracujeme a že jsme strašně jako prachatý, ty Vietnamci. Já mám pocit, že ty Vietnamci jak vůbec nechodí do kina, nic, tak jim ten majetek prostě bobtná a oni ke konci života zjistí, že mají strašně peněz. A k čemu jim to je?
0: Ta vietnamská komunita je hodně soudržná. Co se uvnitř komunity netoleruje? Co je něco, za co by vás z té komunity vyobcovali?
1: Tak pokud vemem rodinu, tak v rodině se nesmí jako... Nesmí to být drzej na svýho tátu a takovýhle jako věci. A v té komunitě musíte jako držet za ten jeden provaz. Když někdo nějak říká něco špatně o té komunitě jenom jako kriticky, že by jí chtěl třeba pomoct, tak někteří lidi to můžou brát hodně jako těžce.
0: A jak těžce brala vietnamská komunita vaší letní školu 2001? Protože vím, že na nějakém facebookovém profilu běžela velmi živá debata a že vám někteří vaši, jak bych to řekla, kolegové nebo krajani vyčítali, že vytahujete kostlivce ze skříně.
1: Jo, tak rozdělilo se to na takový dva tábory. Nevím, který byl větší, ale doufám, že ten pozitivní. A lidi se jako vlastně vylekali, že by si o Vietnamcích Češi mohli myslet, že jsou jako zloději, že se nestarají o svoje jako rodiny. To, co oni si myslí o Češích třeba. A se hrozně báli o tu svoji nějakou pověst. že v té komunitě ta pověst je vlastně hodně.

0: A nebyl to cíl vytáhnout ty kostlivce ze skříně? To, co Češi mají hodně hluboko zakořeněné, že Vietnamci prodávají fejková trička, že nažehlují tři pruhy a všechny další obrázky. Není to tak, že to byla provokace trošku z vaší strany? A nebo spíš možná vyrovnání se s tím minulostí, která už je teda minulost?
1: Jo, myslím si, že to nebyla jako nějaká ambice nějak se vyrovnat s minulostí. Spíš jsem si řekl, že to tak bylo a nemám důvod to nějak tajit. A zároveň jsem asi podvědomě jsem jako provokoval, já jsem jako takový provokativní typ, takže jo, asi jo, ale podvědomě. Nebyl zatím nějaký zlej úmysl.
0: A kdyby vás teď někdo oslovil, abyste natočil film o Češích a Češkách a vytáhl nějakého kostlivce na nás, aha, co by to bylo?
1: Tak pokud přijde dobrý jako námět, dobrý scénář, tak proč ne?
0: No a ten kostlivec?
1: Kostlivec?
0: Máme my ve skříně taky něco?
1: Určitě, určitě. Asi něco z té historie, nebo nějaký jako zas rodinný vztahy. Mám pocit, že mě třeba baví řešit ty rodinný vztahy a jak to řešíme, jako kulturně jinak, tak rodina.
0: To byl režisér Dušan Duong. Děkuju za to, že jste byl hostem Osobnosti Plus.
1: Já díky.
0: A od mikrofonu zdraví Světla Novitovská.
2: Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po 1:30 odpoledne Věda Plus zhrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Kdo pojede za Česko na summit NATO, bude jasné v červnu, řekl to premiér Babiš. Lékaři na výletní lodi v Atlantiku potvrdili 6 případů hantaviru. Kajakář dostal na světovém poháru v Maďarsku do bojů o medaile na kilometru nepostoupil. A dnes bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, později se vyjasní, teploty většinou do 20 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vláda rozhodne o složení české delegace na letním summitu NATO až na konci června, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na páteční schůzce s prezidentem se opět neshodli, jestli má do Ankary prezident Pavel jet. Babiš je stále přesvědčený, že na summit by měli jet jen zástupci vlády.
4: I v minulosti, alebo respektive mluvil o tom pan prezident, že vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje. My jsme za to opakovaně kritizováni, my se na to připravujeme.
3: Prezident s tímto názorem nesouhlasí. Vláda podle něj změnila svou rétoriku o obraně a teď se obě strany shodují. Alespoň neformální části summitu se chce Pavel dál zúčastnit. Tvrdí, že podle ústavy na to má pravomoc. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Laboratorní testy potvrdily 6 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Oznámila to Světová zdravotnická organizace. Na nákazu dosud zemřeli 3 cestující lodi. Lékaři mají podezření na onemocnění celkem u 8 cestujících. 2 případy ale ještě nejsou potvrzené. Plavidlo teď směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Zůstává na něm okolo 150 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace je riziko globálního šíření viru velice nízké. Hantaviry jsou přenášené hlodavci. U člověka způsobí dýchací potíže a úmrtnost dosahuje až 50%. Lék ani vakcína zatím neexistují. Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka nachystalo na dnešek a zítřek parní víkend. Lidé budou moct vidět celou řadu parních lokomotiv, jako je Papoušek, Rosnička nebo Ušatá, říká Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
5: Návštěvníci se mohou těšit na hvězdicové výlety ve směrech Rakovník, Krupa a Řevničov. Z nádraží v Lužné vyrazí na tratě hned 3 parní lokomotivy, a to Matilda, Všudybylka a Šlechtična. Už sobotu ráno proběhne také od 8 hodin velké defilé a fotografování lokomotiv.
3: Bude to letos jedna z mála příležitostí vidět parní lokomotivy v pohybu. České dráhy na letošek připravují méně jejich jízd než v předchozích letech. V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání musí